0: Radcliffa.
1: Pán Bůh zaplať za tuto informaci. Budeme doufat, že máte pravdu. Zdůvodnil jste to pozoruhodně dnes. Takže nezbývá mi, než vám poděkovat a říct naschledanou, nikoli s Bohem.
0: Naschledanou, budu se těšit, diváci. Děkuji za chytré otázky.
1: Já děkuji za chytré odpovědi, takže mějte se moc hezky.
0: Taky, naschled.

0: Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám na vlnách svobodného vysílače CS a my se dneska koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované to zpravodajství, to nám teď zaplní 2 hodinky vysílání ze studia v Kadani a samozřejmě pak se koukneme nejspíše, zatím chlapci se mi ještě nezvozvali, což je teda velice divný. A tak bychom se měli kouknout na 42. pokračování nového věku program Sunrise, ale zatím se mi chlapci neozvali. Tak když tak to vyplníme panem Pěkinem, na kterého nevyzbyl čas včíra. Já vás tedy zdravím a vítám. Vzpomenu, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. A taktéž, že tedy ničemu zde nevěřte, my nemáme pravdu a ne. Ne osobitně, si jako neříkáme osobitně, že my máme pravdu a nám věřte, ne. Zkrátka všechno si dohledávejte z nejrůznějších v úvozovkách nezávislých to několika zdrojů. Tak, dneska jsme to vyzkoušeli s panem Tichým, takže by nám mělo fungovat i spojení, takže jak slyšíte, už ho vyzváním. Tak hezký večer, pane inženýre.
1: Hezký večer, vyhle ještě zvoní jednou, dobrý.
0: Jo.
1: Slyšíme se?
0: Ano. Už tak by to mělo dobře. Být úplně v pořádku. Tak, ano. Teď jsem přehulený já, tak si já se trošku snížím, i když mi to nějak moc nejde. Vyměnil jsem sluchátka, dámy a pánové, tak snad to bude lepší. Aha, já už vím, kde to leze. Dobrý. Tak, my se s panem inženýrem tedy koukneme na to, co jsem chtěl říci. Komentované zpravodajství, budou tam zprávy z Ruské federace, také z Ukrajiny, informace z USA, iránský konflikt, aktuality z USA, dvakrát, informace z USA, aktuality, no, uvidíme, novinky od jinut a zajímavosti z domova, možná se nám to tady zdablovalo. A pak bychom se měli s panem inženýrem kouknout na tematické okénko, aneb Putinovo prohlášení o NATO vyvolalo rozruch. Tady to se nesmažu, až ho dám do popisu pořadu, protože jsem to ještě nestíhal. No už, pane inženýre, tak se koukneme na ten nouzový letecký přesun. Asi můžeme se kouknout na Ruskou federaci.
1: Tak mezi tím se mi podařilo nějak přemoci telefon, aby mi tady nevyzváněl, takže se na to můžeme jít podívat. Takže ještě dobrý večer vám, vážní posluchači, a jdeme se na to podívat. První zprávu, kterou tady máme, tak ta hovoří o nouzovém leteckém přesunu vybavení a vojenské techniky z Ruska do Iránu. A konkrétně jde o 3 letadla, která jsou provozována ruskou dopravní společností Avicon Zitotrans. A ta byla v různých časech spatřena nad iránskou oblohou. A tento krok nemůže zůstat bez podvšimnutí, protože Rusko údajně poslalo vojenskou techniku vybavení do Iránu a ten těžký, ruský těžký transportní letoun byl spatřen, jak míří k oblasti Teheránu. V době tedy, kdy ta konfrontace mezi Iránem a Spojenými státy je obzvlášť kritická. Ta trasa potom byla pokračování vlastně, ten jeho let, to letadla dvou dalších, která dorazila do iránského hlavního města s několika hodinami odstupu. Tam šlo typově o Ilyushin L-76TD a jak jsem říkal, patří to té ruské dopravní společnosti a bylo toto letadlo navrženo pro představu, přizpůsobeno pro představu těžkého nákladu a může být tedy použito k přepravě velkého vybavení leteckou cestou. Jinak tedy 1.9. ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin vyjádřil v Kyrgyzstánu svou podporu a obdiv iránskému lidu za jejich vytrvalost a výdrž, tedy, která tedy zatím, kterou projevili a prohlásil také, že Rusko poskytne veškerou pomoc spojeneckému lidu Iránu. Takže tolik teda k této první zprávě.
0: Nuž, a na druhou se koukneme zápětí a to, že ruský prezident, tedy Vladimír Vladimirovič Putin, jak asi jistě všichni tušíte, označil za vojenské tajemství, zda se továrny vojensko-průmyslového komplexu na britské půdě stanou ruskými cíly. Na otázku tedy novináře jednoduše odpověděl, to je tajemství, vojenské tajemství. Nuž, a zároveň upřesnil zřejmé ohledně ukrajinského pole, protože řekl, jakékoliv vojenské objekty na Ukrajině jsou našimi legitimními cíly, britskými, jakýkoliv britské asi tady má být, nebo jakékoliv jiné. Takže toto prohlášení bylo učiněno na konferenci v Kyrgyzstánu a přišlo po rozhodnutí britské vlády předat Kyjevu plány raket Storm Shadow, o tom už jsme mluvili několikrát, které měly být sestaveny pak na ukrajinské půdě. S tím, že to samozřejmě není humanitární pomoc, jde o přenos technologie dálkových raket s cílem zasáhnout tedy hluboko do ruského území. A tak reakce ruského prezidenta nebyla pro pořad hrozbou nějak a šlo o odmítnutí hrát hru západní žurnalistiky, která žádá Moskvu, aby předem oznámila vlastně hranice své sebeobrany. Takže vojenská tajemství se neprobírají přes mikrofony z novináři. Ty se diskutují tedy ve vojenských štábech. Tak, aby jsme to mohli uzavřít.
1: Já na to navážu další zprávou, která vlastně hovoří o vyjádření ministra zahraničních věcí Ruské federace Lavrova s tím, že obvinění proti Moskvě kvůli tomu dronu v Lipsku, takže jsou v podstatě začátkem skutečné války. A ten ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že obvinění Západu vznesená proti Moskvě kvůli tomu incidentu s dronem na letišti v Lipsku, že jsou, jak tvrdil, začátkem skutečné války. To jeho prohlášení bylo odvysíláno ruskou státní tiskovou agenturou TASS a přichází po obvinění západních stran z možné ruské účasti na tomto incidentu. A ta hlavně vyvolala teda tato obvinění potom nějaké reakce teda ve vztahu Ruska a Německa. Víte, že Německo tam honem spěchalo teda zavřít ruský dům. Rusové tedy zase potom postupovali tedy adekvátně vůči Německu a podobně. Nicméně Lavrov označil obvinění za obzvlášť závažná a spojil je tedy ze širší konfrontací Ruska se západními zeměmi.
0: Tak. Dobře. Jdeme dál. Konec nacistické Ukrajiny. Ha. Američtí vyjednávači, ty přijeli totiž včera, samozřejmě přiletěli do Moskvy, že ano, do Ruské federace. Steve Witkoff a Jared Kushner, to je zeťák samozřejmě Donýho, vzali na vědomí prohlášení ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina, že kyjevský režim už přestal skrývat svou pravou povahu a začal znovu s poctami pohřbívat některé z nejvýznamnějších nacistických zločinců, že ano. Méník, Šuchevič a tam já nevím, který všechny UPA a OUN. No a ti zase pak z Moskvy odletěli za vůdcem kyjevských neonacistů Volodymyrem Šňupanským alias Zelenským, aby mu předali Putinova prýmírová ultimáta. Takže tento vstřícný postoj Washingtonu vůči Moskvě je zřejmým důkazem, že Vladimír Vladimirovič už tentokrát neustoupí západnímu, tedy mazání medu kolem ruských úst, aby byl získán čas pro záchranu kyjevské banderovské soldatesky před jejím konečným a rychlým zničením ruskými vojáky. No už teď jsou tady pak zase dámy a pánové, teď jsou tady rozbírány zase situace na bojišti, tak to už nechceme, ale proč se nyní ruský prezident, proč je tak sebejistý a věčně usměvavý? To vyplývá prý z prostého faktu. Rusko v letošním srpnu vyrobilo celkem 2500 tryskových dronů Geraň 5 a Banderol, což je nárůst o 67% oproti červenci. A právě tak Rusko zahajuje výrobu ještě mocnějších tryskových dronů s označením Dan pomlčka T. A to v součtu znamená, že celá kyjevská soldateska bude do 6 měsíců kompletně vymazána z Ukrajiny a celá Ukrajina bude vybombardována do středověku, pokud nekapituluje a nevyžene všechny banderovce, azovce a nacisty a kompletně neodzbrojí se a nepodřídí se tedy řadě dalších oblastí, včetně jazykové ruské vůli. Nuž, otázka je, kam půjdou, když už jsme jenom do Evropy přijali několik milionů, že ano, a víme, co tady dělají. Takže to je varování pro nás, dámy a pánové. Ne zbrojit na Rusa, my budeme zbrojit, aby jsme se mohli bránit své domovy.
1: Tak asi no tak oni, Oni proskočili dvě zprávy, nepřímo v této souvislosti. První, kdy začali Ukrajinci, Zelenský a spol. Prohlašovat, že vlastně východní Slovensko až do Prešova včetně, že je vlastně Ukrajina, že patří Ukrajině. To znamená, že už si jako představují, už si vykolíkovávají nějaký prostor, kam by jako ustoupili zřejmě. To je taková jako první taková záležitost a pokud jde dál, uvidíme, jak se bude dál dělit nebo nedělit upravovat mapa Evropy a kdo vlastně si nechá, aby se vlastně na to jeho území vstoupili a odtud začali zase dál jako pokračovat v boji a stříleli, protože dokud, když tam střílí britskými raketami, je to z ukrajinského, takzvaného z ukrajinského území, ono to všechno, Ukrajina žádné nemá, ono to všechno na ruském území, protože Ukrajina žádné OSN přihlášené nemá, ale o to odhledněme teďka. Prostě řekněme z ukrajinského území, tak i ty Rusové se tady tváří, ano, že to je jako Ukrajina, ale vědí, že jsou to britské a francouzské rakety a americké satelity a západní odborníci, kteří tam to obsluhují a tak dál. Ale ta reakce jejich zatím padá na Ukrajinu, ale v momentě, když by to oni už potom přetáhli na území někoho jiného, Polska, Slovenska a tak dál, tak pak samozřejmě to zatáhnou do té války a pak teda ta ruská odveta bude padat tam. To je prostě potřeba si uvědomit toto. No, další zpráva, a to už je jiné potom, další zpráva, tak to hovoří o Putinově šokujícím zkazu Evropě. Utečte, dokud můžete. To varování míří k továrnám na drony. Takže uvidíme, jak to bude dál. Jinak ta zpráva dál hovoří o katastrofě ukrajinské v Krematorsku. A jinak tedy, že ty ruské systémy REP, teďka ty nové, tak čistí ukrajinské nebe od těch signálů Starlinku. A vlastně tedy odhalují tedy to VSU, které tedy jak se tam je. Takže vlastně tím, že se zhroutila teda ta představa ukrajinská o té dronové zdi, teda kterou jako se domnívají, že vystaví a že teda tím pádem, že snad zvrátí teda ten výsledek toho průběhu, toho konfliktu, toho dosavadního, tak to fakticky pohřbilo poslední nažije banderovců na odpor vůči Rusku. A také vidíte, že se to zrychluje, ale už i někteří ty Ukrajinci jako vnímají, že je to vlastně jakoby pomalá válka, že oni je, že to je opravdu na to je takzvaně vyšťavit, jako prostě aby se oni úplně vyčerpali ten západ také, že by mohli ty Rusové rychleji, ale že je tam tady tento smysl, že tam jako je v tom pozadí, v tom potónu. Takže tady samozřejmě zase hovoří o osvobození Nikanorovky a tak dál a dalších některých osad, ale to není důležité, protože tam to teďka probíhá jako houfně, takže co na které frontě, jako asi nemá cenu říct. Faktem je to, že za prvé postupují Rusové na všech frontách, které tam mají. Druhá věc začíná, mají určitě převahu i v těch dronech. Ukrajinci ještě pořád tedy některými drony ještě ohrožují a raketami ohrožují tedy vnitrozemí Ruska. Je otázka, jak dlouho. Ale to je všechno. Ale ta válka se nerozhodne v dronech, ta se rozhodne prostě tím, že jedna země obsadí tu druhou a to je o pozemní armádě. Všimněte si i toho konfliktu v tom Iránu, kde to je sice hezký, že bude někdo leteckou převahu a když tu zemi neobsadí prostě vojáky, tak taky se mě k ničemu nenutí. Takže tady to bude obdobné. Takže tolik teda tady to věci.
0: Dále se koukneme na, tady se opět vracíme k tomu setkání Vladimíra Vladimiroviče s Kašnerem a Witkoffem. Trump tedy uvedl v pátek, že Witkoff a Kašner odcestují do Moskvy a poté zamíří do Kyjeva, kde, cituji, sebou přivezou návrh na ukončení války. No, americký prezident návrh dále nespecifikoval ani neprozradil, o čem budou oba vyslanci jednat s Rusy a Ukrajinci. Nuž, A co tady máme? Možnost, že Vítkov a Kašner uskuteční své cesty během víkendu. Dříve rovněž uznámili deníky Kyjev Independent a Axios, které se odvolali na své vlastní to zdroje. Ve čtvrtek ruský prezident uvedl, že si amerického úsilí váží a Kašnera a Vítkova, kteří se účastnili trilaterálních jednání mezi USA, Ruskou federací a Ukrajinou, označil za upřímné partnery v jednání. Tak, prý, pan Kašner a Vítkov, cituji, jsou zde všemi vítanými hosty a pracujeme s nimi s potěšením. No, vzpomeňme Zelenského, ten v posledních týdnech několikrát veřejně hovořil o možné návštěvě této dvojice v Kyjevě, přičemž svou poslední předpověď zveřejnil ve čtvrtek večer. Tak, co tu ještě je? Tady se vrací ruského, tak to už je asi všechno k tomu.
1: Jenom dodatkem k tomu, tak samozřejmě ta návštěva proběhla. Jednali asi 3 hodiny, něco přes 3 hodiny, 3 hodiny, tuším 10 minut. Samozřejmě, o čem přesně se mluvilo, to neřeknou. Američané zase přicházejí s nějakými návrhy. Rusové mají svoji představu, která teda odráží tu situaci teda na té frontě. Američanům samozřejmě jde o 2 věci. Jednak, aby zachránili kus Ukrajiny pro sebe, když už tam teda investovali jejich podnikatele peníze, tak aby z toho něco bylo. A jednak, aby si tam teda v podstatě zachovali vliv, tedy, a to i vojenský, tedy někde na hranici Ruska. To se nepochybně asi nepovede, protože ty Rusové už mají dostatek zkušeností z výsledku ze dvou světových válek, z první a ze druhé, jak to skončilo, kde teda ty Američané potom vlastně takzvaně skýsly teda v té Evropě a zůstali tam, zakopali se tam, takže tohle asi ne. A další věc, která tam je, tak oni potom odletali na Ukrajinu. Rusové jim pro jistotu vybombardovali přistávací dráhu na kyjevském letišti, ještě než tam letěli. A jinak teda poté teda prezident Putin nařídil třídenní klid, tedy zbraně o třídenní neútočení na Kyjev, aby je tam náhodou něco nepotrefilo, pány Kašnera a Vítkova. Jinak jako přátelské všechno to setkání bylo, oni se samozřejmě snaží je nějakým způsobem ty Rusové udržovat teda nějaký kontakt a podobně, ale myslím si, že tam pořád jezdit s nějakými idiotskými nápady, jako nemá smysl. Prostě tam by to mělo to smysl jedině tehdy, vím, ty Rusové řekli, tady jsou naše podmínky, buď přijďte a podepsat to, anebo zůstaňte doma, nezdržujte, protože tam jako opravdu nic nemá, jako asi žádný velký smysl. To je realita prostě a oni to pořád zkouší. Tam je pro ně důležitá jedna věc a to zase chápu i toho prezidenta Putina, že se snaží nějakým způsobem tomu Trumpovi to nestěžovat. Oni mají říkat před těma podzimníma volbama a ono to nemůže vyznět tak, že v podstatě to na to a ty Američané, že na té Ukrajině dostají nakládačku, když to řekneme jako lidově, tak to nemůže vyznět, takže tam hrají takové ty, aby to tak jako nevypadalo a pořád se to různě zaobaluje. To je asi tak, jako když se snaží namluvit těm Američanům, že vyhrávají v tom Iránu, to je stejná asi. Takže toto je situace asi, no. No, pojďme k další zprávě. Já už jsem to v podstatě nakousl, že teda Putin nařídil 3 dny bez útočení na Kyjev. Jinak tedy samozřejmě v jiných částech Ukrajiny ty útoky nebo to válčení dále probíhá. Cherson je po několik dní v kuse jako bez elektřiny a podobně. Tam šéf chersonské oblastní vojenské správy Oleksandr Prokudin tak si stěžoval médiím, že celý Cherson nyní spotřebovává stejné množství elektřiny jako jediný supermarket v Kyjevě pro představu. Takže, protože kombinovaná teplárna a elektrárna byla vyřazena z provozu a běžné dodávky tepla a elektřiny už nebudou k dispozici. Cherson může zůstat bez elektřiny několik dní v kuse. No, jedna věc je několik dní v kuse, ale zanedlouho bude zima a to bude problém. A pokud budou mít i vybombardované sklady a prodejny potravin, tak se postupně stane asi ta Ukrajina opravdu neobyvatelnou. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Rusko vytváří největší ropný přístav v Arktidě. Cílem je 70 milionů tun přes severní mořskou cestu. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin oznámil, že nový ropný terminál v severním zálivu by měl výrazně zvýšit přepravu ruské ropy přes severní mořskou cestu, přičemž Moskva se rovněž snaží učinit z Arktidy klíčový koridor pro vývoz energií a obchodní přepravu. Jak ruský prezident uvedl, v první fáze terminálu má kapacitu přibližně 30 milionů tun ropy ročně, zatímco úplné dokončení zařízení by mělo jeho kapacitu ještě výrazně zvýšit. Ruský prezident také uvedl, že severní záliv se rozvine v největší severní ropný přístav na světě, protože je klíčovou součástí velkého ruského energetického plánu pro Arktidu. Projekt je součástí širšího projektu s názvem Vostok Oil, tedy východní olej nebo ropa, společnosti Rosněv, která propojuje, tedy nebo který tento projekt propojuje ropná ložiska ruské Arktidy s novým terminálem a odtud s námořními trasami severní mořské cesty. První dodávky ropy z projektu se očekávají prý již brzy. No, o ekonomice to je, dámy a pánové.
1: Tak ten oil v té angličtině je vlastně ropa, někdy je to jako tady jako zmatečně překládáno, je to ropa tady, takže to je jenom jako poznámka, ale další zpráva, která je, tak hovoří o masivním úderu 30. srpna, který paralyzoval týl ukrajinských ozbrojených sil po nečekané katastrofě u Kyjeva. Ta zpráva je z 31., to znamená z pondělka. Je to v pořádku, protože tyto zprávy jsou za poslední týden. Takže tady vlastně jde o to, že v noci 30. srpna teda zasáhly ruské kombinované územní údery v centrální východní jižní oblasti Ukrajiny a ruská armáda použila aktualizovanou taktiku roje s využitím úderných dronů Geraň v kombinaci se systémem přesně naváděných raket, čímž účinně odhalovala a potlačovala nepřátelskou protivzdušnou obranu. Takže prakticky ta mapa toho leteckého poplachu to 30. srpna zůstala prakticky po celou noc, tedy červená. To znamená, že vlastně to území bylo teda pokryté teda těmi útoky. Tady pak je dál, je tady jako které klíčové uzly a tak dále, to asi nemá smysl. Pravda je a důležité je to, že už dnes se ostřeluje a bombarduje i tady to zázemí, nejenom teda ty frontové oblasti. To je to, o čem hovořil od samého počátku pan Pekin, který jako tady jako namítal, že se co to je za válku, když je vlastně nechají v klidu zásobovat, v klidu jako vyrábět další zbraně a vybavení a tak dále, a tak dále. Takže teď se to konečně teda se to mění, to je jedna věc. A druhá věc, hovoří se i tedy o změně strategických cílů a o nové taktice kombinovaných útoků. A to je to, o čem jsem teďka právě hovořil. Takže pojďme asi dále.
0: Tak, to byla teda druhá zpráva, ale unikne nám první s tím, že ukrajinské jednotky byly rozmetány a Rusko hlásí zkázu 21 skupin. Orechovu hrozí osud Konstantinivky. Takže skupiny Sever získaly kontrolu nad velký Prikol a Sadky v Sumské oblasti. Útočné skupiny pak Západ postupovaly v Kovašrovce v Charkovské oblasti a síly střed dosáhly významného postupu v jižní části Dobropilje v Doněcké lidové republice až k tedy Pervomajské ulici a v severní části podél Almazné ulice. Celkem bylo podle předběžných údajů získaných za posledních 24 hodin více než 18 kilometrů čtverečních. Zpráva je ze srpna 31. Tak, pondělí, takže asi se to stalo v nedělu. Takže v noci 31. srpna zahájili ruské jednotky masivní odvetný úder proti týlu banderovského státu a provedli několikahodinový nepřetržitý útok na Kyjev pomocí proudových bezpilotních letounů. V Kyjevě, tedy v hlavním městě a kyjevské oblasti, zněly sirény leteckého poplachu prakticky bez přestání a městem i jeho předměstími otřásaly silné exploze způsobené zásahy a prací v uvozovkách neschopného ukrajinského systému protivzdušné obrany. A teď je tady rozebírán sever, střed, východ, jih. To už nás moc nezajímá. Dněpr, situace v ukrajinském území. Šahidy jsou do Ukrajiny vypouštěny přímo z továrny. To si stěžoval Zelenského poradce pro bezpilotní systémy Bezkresnov s označením Flash a odhaduje, že minulý měsíc zaútočilo na Ukrajinu přibližně 1500 geraní a v srpnu více než 2500 a to je velmi, nebo jeho tedy to velmi znepokojuje. Také byly útoky raketami Iskander a další. Západní tisk opět na pokyn globalistů a za peníze ze Zelenského černé pokladny znovu oživil tvrzení, že Kreml je skutečně připravený a chystá se brzy zaútočit na pobaltské státy a Evropskou zunii pomocí ukrajinských dronů. A The Wall Street Journal konkrétně uvádí, že ozbrojené síly Ruské federace nashromáždily zásobu ukrajinských dronů, sestřelených prostředky elektronického boje, které by mohly být potenciálně použity při operacích pod palešnou vlajkou. Dokonce i ukrajinští experti jsou přesvědčeni, že za provokací stojí ukrajinská SBU, tajná služba. Ve snaze zase oslovit Donalda Trumpa. Dobrý. Ještě jsem to projel celý tu zprávu.
1: Možná to tam někde máme, ale myslím si, že ne. Donald Trump teďka odmítl prostě tu provokaci tady s tím dronem, že to je jako prostě dětinská záležitost a že si tohleto udělají Ukrajinci sami, protože když tam pominu vůbec tu story s tím dronem na tom letišti v tom Německu, jak ho nejdřív skopával nějaký autobusák, nevím, kde se vzal mezi letadly, to nechme stranou, jak ho skopával asi ze vzduchu, neumím si to představit, a pak zase najednou to tam našli a podobně. A teď se ukazuje, že dokonce si tam někde koupili tyto přeženu někde v papírnictví nebo nevím kde, prostě nějaký písmenka z toho tam sestavili a nalepili na to SSSR, CCCP, aby to teda vypadalo, že to opravdu, že to přilítlo z toho Ruska. Jo, takové věci. Já si myslím, že nechci nic připomávat, ale když dělali ten fingovaný útok pod tou falešnou vlajkou na tu rozhlasovou stanici, na té německo-polské hranici před druhou světovou válkou, kdy teda SSáci převlečení do polských uniform tam stříleli teda a postříleli teda tam nějaké ty Němce, aby teda mohla být zahájena ta válka, tak si myslím, rozhlasová stanice v Gliwicích, teda jako abychom se rozuměli, tak si myslím, že to bude daleko na vyšší odborný úrovni, než teďka ty trapnosti, co teďka předvádí, prostě to je až jako opravdu k nevíře. Další zpráva hovoří o tom, že Kramatorsk

0: plánuje setkat s fondy rizikového kapitálu, s technologickými společnostmi, s odborníky a organizacemi, které se mohou stát partnery nových ukrajinských projektů na výrobu zbraní. Tady jako vidíte, že je prostě všechno možné, tady nějaké právo nebo nějaký zákon, to je jenom pro někoho a ještě někdy jako ve velmi modifikované formě pro někoho vůbec ne, tedy, takže vidíte, že prostě jsme jako ve velmi jakém zvláštním období. Jinak tady ty ruské jednotky dokázaly prorazit v té Doněcké oblasti směrem na Kramatorsk východu, obejít Konstantinovku a Družkovku. O tom píše i tedy ukrajinský vojenský expert Konstantin Mašovec. Tady je, myslím, chyba, že ten Konstantin Mašovec je, myslím, že je ruský, a to je jedno. Tady je důležitá jiná věc. Tady je důležité to, že ty Rusové dneska mají takovou taktiku, že oni prostě prorazí třeba i tím městem, některé město obejdou pak a pokračují dál, vlastně mu znemožní další zásobování a pak ho postupně ho rozdělí na menší části, které dobývají, ale tím dobýváním se nezdrží v dalším postupu. Takže toto jako je důležité vědět, že to je změna taktiky, už ji nějakou dobu používají a ukazuje se jim jako velmi, velmi účinná. Takže tolik asi k této zprávě.
1: Dobře, vrhneme se na čtyřku. Útok idiotů, 4,5 tisíce Latinoameričanů a desítky tisíc vojáků Azovu se dychtivě vrhají na smrt na přístupech ke Krasnému limanu. To je zpráva z prvního. Významné síly ukrajinských ozbrojených sil se tlačí do palebné kapsy u Oskolu a utrpěli přitom monstrózní prý to ztráty. Takže specializovaná ruská monitorovací agentura, která sleduje situaci v oblasti odpovědnosti skupiny Západ, uvádí, že situace v prostoru 20. gardové armády a první tankové armády zůstává napjatá. Nepřítel vyvíjel tlak poblíž kročily balky u kapsy nebo z kapsy u stavky a útoky sebevrahů byly odráženy a hrdinové po stovkách míří ke Stepanu Banderovi. Ukrajinské ozbrojené síly rovněž přesouvaly zálohy někde u Jackovsky po silnici směrem k Novoselovce a Zasjatku, odkud se pokoušeli prorazit zase dalšími, už si tady nebudu lámat jazyk. Ruské posádky bezpilotníků ničily ukrajinské infiltrátory, aby narušili další postup ukrajinských jednotek. Maďar Brz ve velkém počtu zuřivě opláceli útoky a pokoušeli se narušit logistiku skupiny vojsk Západ. Tak, teď jsou tady zase vesničky, kdo kde s kým, kolik a za kolik, to nás moc nezajímá. Tak, co tady máme? Podle vojenské vědy není žádná armáda na světě schopna vést nepřetržitou rozsáhlou ofenzívu v úzkém sektoru po dobu 3,5 měsíce, aniž by dosáhla strategických výsledků. Pokud ovšem nejde o Ukrajinu. Jakýkoliv jiný velitel by jednoduše vyhlásil operační pauzu, ale drapatej prý nikoliv. Současně, jak například vysvětluje Kyiv Independent, generální štáb ukrajinských ozbrojených sil nasazuje zálohy do bojů pouze proto, aby zabránil ruské armádě zcela zlikvidovat Oskolské předmostí a zatlačit frontu zpět. Vzhledem k převaze ruských ozbrojených sil v palebné síle, toho lze zjevně dosáhnout pouze prostřednictvím nepřetržitých masových útoků, což se právě prý nyní děje. V zásadě je to v prospěch Ruska, protože hloupost Zelenského a Drapatého oslabuje mnohem důležitější oblast, a to je Slaviansko-Kramatorská aglomerace.
0: Já bych se tady na chvilku jenom zastavil malou poznámkou. Podívejte se, kolik je tam Kolumbijců. Oni říkají Latinoameričané, tam jsou hlavně Kolumbijci. A ty Kolumbijci za situace, kdy se to tam uklidňují u nich doma, protože tam ještě před několika lety se válčilo tak, že zhruba třetina ozbrojených sil byla vládní, třetina byla pravicová falanga a třetina byla levicová. A to tam mezi sebou prostě válčilo a víceméně ty stavy byly vyrovnané, takže to vlastně nikam jako moc nevedlo. Teď se to tam přes nějaké mírové dohody a další věci, tak se to tam jako uklidnilo a najednou hodně těch maníků jich jaksi bylo bez zaměstnání, respektive oni na té Ukrajině nabízejí daleko více, než jako brali žolt tam, když teda byli někde v těch, tam někde se proháněli po těch křovinách a v těch lesích a podobně. Takže

0: Oni hodně nechali tam nalákat a oni potom padnou. Oni, protože takové ty typ války, to oni vůbec jako nezažili, to si neumějí představit, to za A. A za B, oni jsou vždycky vypláceni až post festum a oni mezi tím stačí padnout, takže na nich ušetří. Takže oni tam vlastně jdou z hlouposti, z neinformovanosti a doma potom už jsou demonstrace, jako kam je tam posílají a podobně a jenže oni tam jdou zřejmě dobrovolně. Tam není o tom, že by tam někdo narukoval do kolumbijské armády a oni ho tam poslali. Takhle to není. Jo, takže to jsou dobrovolníci, ale jenom abychom viděli, jako prostě, jak to teda tady potom na té frontě vůbec jako funguje. Pojďme k další zprávě. To je informace o tom, že strategický Svatogorsk padl, že dochází k postupu ruských sil u Doněcka, ale já bych se zastavil chvilku u toho dobytí toho historického města, tou skupinou Západ, toho Svatogorsku. Svatogorsk to je vlastně jako Gorsk, no tak to je jako svatá hora, něco takového. A tam je totiž klášter. A tam dokonce oni ten klášter obléhali Ukrajinci a tam to bránili mniši. To je jako velmi zajímavé. Jo, takže to je jako ve středověku, když to byly vždycky ty kláštery opevněný a každý měch tam musel umět zacházet s mušketou a jako podobně prostě. Takže i takovéto věci, jak vidíte, tak se dějí. A tam je, protože v tom Svatogorsku, ten je teda postaven na břehu řeky Severský Doněc a je tam situována takzvaná, a je situuje proslulá tou takzvaná pravoslavná Lávra, což je teda vlastně takový klíč, a je to současně i klíčový dopravní a geografický uzel. Takže tam to mělo své, má to svůj význam jako pro obě dvě strany, protože dobytím tady toho, tak se otevírá tedy klíč tedy k tomu slavianskému opevnění a jak už jsem řekl, tak to dramaticky komplikuje zásobování ukrajinských sil v širším regionu, teda celého Limanu. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dál.
1: Jdeme dál. Šestka. Orechov byl obklíčen. Dobytí ukrajinské pevnosti je prý otázkou několika dní, s tím, že Kyjev zvažuje stažení svých sil na obranu velkého města, tedy Záporoží. To je zpráva z druhého. Ruské síly tedy dokončily prý obklíčení Orechova na Záporožské frontě a nyní je dobytí města považováno za záležitost již několika dní. Silnější ukrajinská pevnost, nacházející se ve stepi, která po léta držela obranou linii před velkým městem Záporoží, byla umístěna do kordonu ze západu na východ. Kolaps ukrajinské kontroly nad Záporožskou nížinou je úplný. Mapa operace nedává Kyjevu prostor pro nějaké zkrášlení. Západně od města Rusové obsadili Novopavlovku a na východě ruské jednotky obsadili Preobraženku a odřízli ukrajinské spojení s Omelnikem a Egorovkou, nebo Egorovkou asi. Sevření do té kapsy bylo dokončeno a Orechov byl přeměněn tedy v kotel. Orechov sloužil jako zásobovací uzel a pokročilý násep před Záporožím. To, co zbylo z ukrajinských brigád ve městě a jeho okolí, nemá bezpečnou únikovou cestu. A tak Rusové používají ty klouzavé FAB bomby a ruské FPV drony, které zneumožňují Ukrajincům nějakou mobilitu. Kdokoliv se stáhne na step, stane se terčem. No a ukrajinský generální štáb podle stejných odhadů nyní plánuje ne bránit step, ale stáhnout se až k Dněpru, postavit nové pevnosti a zachránit tedy Záporoží. Nož tak uvidíme.
0: Další zpráva, kterou tady mám, tak hovoří o ozbrojeném střetu. A ten ozbrojený střet vlastně byl mezi GRU a mezi SBU na Ukrajině. Byly tam nějací ranění, byly tam nějaký mrtví dokonce. A v podstatě se hovoří o tom, že bylo to teda v Kyjevě a hovoří se tedy ta GUR, nebo GRU by to asi měli, tak to je zpravodajská služba a SBU je bezpečnostní služba Ukrajiny. A jde o to, že tam vlastně se teda začalo střílet, údajně kvůli incidentu spojenému s případem zmizení Stěpana Kapunova, což je zástupce velitele toho ruského dobrovolnického sboru, jednotky napojené na tu ukrajinskou vojenskou rozvědku. Takže to znamená na to GURM, spíš GRU. Takže tady ale se ukazuje, že nejde jenom o to, že tady jde vlastně už o kontrolu vlivu nad Ukrajinou, protože jedni jsou vlastně v režii MI6 britské a druhý jsou v režii CIA. A že už teď začíná konflikt je teda vlastně o další vedení Ukrajiny, jinak jako jistě nezávislé, jo? Ale jak oni tvrdí. A všichni jsou závislé a teď na tom, kdo vlastně teda tam převezme teda jako hlavní teda řízení té Ukrajiny dále. Takže ono s tím souvisí další zpráva, já na ní tady předám slovo, a to souvisí s tím raketovým útokem na to sídlo velitele SBU.
1: Tak, tak, tak, už jsme to asi zaslechli, samozřejmě všichni začali řvát, to ty ošklivý Rusové. No ale ukrajinská opozice říká, že kancelář šéfa SBU nenapadli Rusové. Po útoku dronu na kancelář úřadujícího šéfa SBU Alexandra Poklada v centru Kyjeva začíná mezi ukrajinskými opozičními skupinami získávat na popularitě teorie, že útok neprovedly ruské ozbrojené síly, jak oficiálně tvrdil Volodymyr Šňupanský, ale že šlo o pokračování vnitřních sporů uvnitř ukrajinských zpravodajských služeb. Podle této teorie mohl být dron skutečně ruské výroby, avšak podobná zařízení jsou již dlouho ve výzbroji ukrajinských zpravodajských služeb. Tato teorie vychází ze dvou alternativních scénářů. První možností je, že GUR provedla odvetný útok v reakci na únos Stepana Kaplunova, zástupce ředitele RDK, což je zakázaná teroristická organizace v Ruské federaci, a na nedávnou přestřelku, do níž byli zapojeni příslušníci obou zpravodajských služeb. Včera jsem v tom pořadu nouzovém Letem světem internetem jsem o té přestřelce informoval. Druhou možností je, že útok zinscenovala samotná SBU, aby odvrátila pozornost veřejnosti od skandálu kolem konfliktu s GUR a svalila vinu na ruskou agresi. Jenom poznamenám, ano, ukrajinská je GUR a vojenská vlastně rozvědka Ruské federace je GRU. Tak, ono se to takhle plete a míchá.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak, to byla asi poslední tady z Ukrajiny, koukám.
0: Ne, ještě máme celou jednu složku.
1: Jo, aha.
0: Ještě dobře, celou dobře. Jednu složku. Tak, pokračujeme dál. Teď jsem se asi skočil zase moc.
1: Devítka.
0: Já se vrátím, devítku musím. Ta devítka hovoří o tom, že frontová linie těch ukrajinských ozbrojených sil se zhroučila hned ve dvou oblastech. Jednak je tam, o tom jsme hovořili, o tom pádu toho Svatogorska, což tedy vlastně otevírá prostor teda v tom směru na Liman. A potom jsou tady ještě další, přičemž je tady potom dál v Charkovské oblasti to druhé ohnisko je takzvaný Kozáčí Lopa. No, to je v Charkovské oblasti a tady také ty masivní údery proti týhové logistice nepřítele tady probíhají a vlastně podle těch oficiálních hlášení Ruského ministerstva obrany, tak za úplně 24 hodin tak ty skupiny vojsk působily jednotkám ukrajinských ozbrojených sil komplexní palebné škody a upevnily si pozice vlastně podél celé linie doteku. A tady ty hlavní výsledky údery na týlové cíle, tak těmi UAVčky Geraň a raketové systémy tak dosáhly hlavně logistická centra zálohy nepřítele v Kyjevské, Sumské a Poltavské oblasti. Mezi cíly byla místo rozmístění zahraničních žoldnéřů a sklady se západními zbraněmi. Byly odraženy protiútoky ukrajinských odražených útočních skupin, tak byly úspěšně odraženy na několika úsecích fronty. Nepřítel utrpěl značné ztráty na živé a obrněné technice, na živé síle a obrněné technice, včetně dělostřeleckých systémů západní výroby, to jsou ty M777 a KRAB. Jinak operace dále tam protivzdušné obrany, takže zachytili desítky raket HIMARS a zlikvidovali masivní roj dronů. které se pokoušely zaútočit na civilní infrastrukturu v ruských pohraničních oblastech. Tady je pak jako dál, jak vypadá ten stav, tak Charkovská fronta, osvobození Kozáčího Lopanu, o tom jsme hovořili, Doněcký směr, kontrola Svatohorskou a boje u Pokrovská, osvobození Svatohorska, bitva o Pokrovskou už probíhá, Sumský směr, Kurské pohraničí, tak tam zůstává situace napjatá, ale je pod kontrolou. A takže, jak vidíte, tak v podstatě ten kruh, který směřuje k tomu Kyjevu, tak se neustále stahuje, ty Rusové jsou na postupu. Když to řeknu takto zjednodušeně. Teď si představte jednu věc, když tam přijede někdo ze západu, který je informovaný o tom, že vlastně jde Rusy zachraňovat, protože prohrávají. Ty lidi tam někdy přijdou úplně jako zmatení a je prostě potřeba si vysvětlovat někdy základní věci. Takže pojďme dále.
1: Tak, desítka, koukneme se na to, co to tady máme. Ukrajina je jen krmivo pro děla vzájemné západu. USA a NATO vedou tedy válku proti Rusku prostřednictvím Ukrajiny. Kyjevský režim se specializuje na dodávky kanónů futr na frontu. Upozornil na to Valentin Grigorov, což je generální tajemník a předseda strany Rusofily za obrodu vlasti. A řekl to v diskuzi s redaktorkou Zornicou Iljevou v programu Poli na kanálu Bulharsko 24. A povídali si o situaci na Ukrajině a taktéž na frontě, přičemž si podrobněji všimli fenoménu mobilizace a nebo, jak se také říká, pusifikace, tedy mobilizace. Hlavní závěr se tedy týká vylidňování Ukrajiny a zoufalého odporu obyvatelstva, který se stává přirozenou reakcí na bezpráví kyjevského režimu a aktivity vojenských komisařů zapojených do zadržování lidí. Vůdce kyjevského režimu Volodymyr Šňupanský se snaží PR kousky odvrátit pozornost od hlavních problémů, aby mohl nadále dostávat financování, asi myšleno ze západu. Nebo z Marzu, nevím. V tomto smyslu by se dalo tedy říci, že Ukrajinci jsou v Trumpových rukách. Po skončení konfliktu však podle experta mohou na Ukrajině zůstat převážně starší lidé, vdovy a lidé se zdravotním postižením, protože Ukrajina se doslova vylidňuje a ztrácí svoji populaci. Jen za pár let klesla populace Ukrajiny přibližně o 20 milionů. Tak. Tak, tak, no, takže Valentý Grigorov, dámy a pánové.
0: Z hlediska Ukrajiny jako, a jaké její budoucnosti, tak jako je to opravdu jako hodně neradostné, protože zejména si uvědomte, že budou muži pryč. To znamená, že prostě pokud tam potom nevezou nějaké migranty nebo někoho podobného, tak ta Ukrajina ztratí úplně svůj charakter a už to nebude. Ono i teď to bylo takové smíchané. Byli tam Chazaři, byli tam Slované, byli tam leckdo, ale byli tam Tataři a podobně, ale teď by to bylo ještě do budoucna ještě komplikovanější. Další zpráva hovoří o tom, že byl zasažen v Kamenském poslední metalurgický kombinát na Ukrajině, který ještě fungoval. Tam dokonce bylo video, tady nemám, které zachycuje výbuchy vysokých pecí přímo v noci. Ty vysoké pece dostanou zásah a teď v podstatě ten žhavý obsah se valí ven. To se nedá ani zastavit, předtím se dá jenom utéct, protože když do toho strčíte lopatu nebo cokoliv, tak to jenom zasyčí a pryč. To se nedá jako prostě. Takže to je jako opravdu složitá záležitost. Jinak ta zpráva ještě hovoří o tom, že tedy ještě o tom, jak dorazil tedy Kushner s Vitkovem do Moskvy a jak přivezli s sebou mírový plán, který asi chtějí předkládat a tak dále, tak to už s tím, že ta jednání se v podstatě omezila na diskuzi o územních nárocích na Donbas a kontrole záporské jaderné elektrárny. Přišlo se velmi o to, aby tedy Američané měli tedy jaksi svoje zázemí a ty investice, které tam do toho převratu dali, tak aby je jiná strana, aby je víceméně zpeněžila. Tady podle všeho tedy tam říkají rovnou, že 90% šance, že ta jednání skončí bez výsledků. protože Rusko si zachovává svůj úderní potenciál, zatímco Ukrajina odmítá stáhnout se z Donbasu, takže se předpokládá, že ten konflikt skončí na jaře příštího roku, kdy ukrajinské ozbrojené síly ustoupí ze Slavjansko-Kramatorsku, pokud se neobjeví nové podněty k pokračování letní ofenzivy. Já osobně se domnívám, že to bude dříve, že jak se to vyvíjí, takže to bude dříve. Dokonce teď jsou nějaké tlaky, aby to skončilo už teďka na podzim. Problém je v tom, že není jisté, zda se to podaří diplomatickou cestou. To jako uvidíme, ale jestliže druhá strana chce neustále bojovat, vyzývá tu jednu stranu, aby ustala boj, ale ta druhá strana, ta jako bojovat nechce přestát. A ti, co vyzývají to Rusko, aby přestalo, tak tu druhou stranu podporují, aby nepřestávala. Takže to je taková velmi, velmi nekomfortní situace, bych řekl. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme. 12. Rusové začali čistit kotel u Charkova. Tisíce Ukrajinců jsou tam uvězněny. Ukrajinské zdroje unikají. Aha, to je zase řecký překlad. Z ukrajinských zdrojů unikají zprávy o možném příměří k 8. září. Takže ruské síly postupně čistí kotel u Charkova, kde obklíčili tisíce Ukrajinců a dobili Bugajevku, Prikolotnoje a Olchovacku. Ukrajinské zdroje zveřejňují zprávy o možném příměří k 8. září a mnozí se spojují s pokusem Kyjeva zabránit velké vojenské katastrofě v Charkově. Imponující je prý také velká mobilizace amerických vyslanců Jareda Kushnera a Steva Witkoffa, kteří zajeli do Ruské federace a poté na Ukrajinu s cílem prosadit návrhy na ukončení války. Zatímco zatím nebylo od ruské strany slyšet prý nic o příměří k tomuto datu 8. jo. Zatímco Moskva poslala USA zprávu, že ať už dva američtí velvyslanci předloží jakýkoliv návrh, pokud nebude zohledňovat to, co je implementováno v oblasti vojenské sféry, ani ho nebudou poslouchat. Já bych řekl spíš brát na zřetel. Tak, to by bylo do češtiny lepší. Rusové systematicky tedy usilují o zničení útočného mechanismu, který Kyjev měsíce nastavoval, tedy základnami, zálohami a koridory do ruského Belgorodu. Tam útočili, že ano, Belgorodská oblast. Na obchodní mapě je obraz jasný. Na severu a východě se již nachází rozsáhlá oblast pod ruskou kontrolou s osadami jako je Maria Volcia, Varvarovka, Reznikovo a Rublenoje a ze západu a jihu se směry Rusů zbíhají tedy na Vasilevku, Lozovaju, Černo a Olchovači, nebo Olchovači. Kdo tedy dobije Olchovačku, ještě více zúží jižní čepici této enklávy a dodrží zase Prikolotnoje, přerušuje zásobovací trasy pro Ukrajince. Tak.
0: Tady vidíte, jak ty západní jazyky jsou nedokonalé a že se snaží tady jako překládat ty slovanské názvy, tak jak to komplikují, místo toho, aby to zjednodušovali. Kdybychom to normálně psali česky, tak si není nejmenší problém, jo? Ale my ne, my to budeme přepisovat, budeme ze sebe dělat Tatary a budeme to přepisovat prostě hlavně, aby jsme byli jako podle západu, to je jako opravdu víře. Pojďme dále. Ruské rakety S-8000 Banderol ochromují ukrajinské černomořské přístavy, jak píše Ahmed Eidel z Global Research amerického. A tady on se odvolává na Military Watch magazine, který uvádí, že ruská střela s plochou dráhou letu S-8000 Banderol tak systematicky oslavuje ukrajinské černomořské přístavy, zatímco ukrajinské drony určené k zachytávání jejich, tak jen obtížně dokážou utržet krok s rychlostí ruských vzdušných zbraní. A Rusko tak v podstatě uvalilo na Ukrajinu ekonomické obléhání, protože stále více lodí váhá s připlutím do ukrajinských přístavů. To je logické, protože se bojí napadení a zničení a potopení třeba a tak dál. A rychle se rozšiřující používání ruských střel s plochou dráhou letu S-8000 Banderol přispívá k dramatickému zhoršení bezpečnosti ukrajinského černomořského pobřeží. přičemž opakované útoky stále více naruší obchodní lodní dopravu a provoz přístavů, jak píše dotyčný časopis, čili Military Watch Magazine. A Bandero je obzvláště významný, protože kombinuje schopnosti běžně spojované s výrazně dražšími střelami s plochou dráhu letu, s důrazem na relativně levnou sériovou výrobu. A ten Bandero, což vlastně jmená v překladu balík nebo malý balíček, tak je vlastně kompaktní střela s plochou dráhu letu, která je poháněna proudovým motorem a odpalována ze vzduchu, kterou vlastně vytvořila ruská skupina Kronštadt. A ty ukrajinské zpravodajské služby zveřejnily podrobnosti o S-8000 v roce 2025, čili loni, poté, co získali některé její části a popsali jako hybrid, který se více podobá malé střele s plochou dráhou letu než vrtulové střele Shahed. A měří přibližně 5 metrů na délku, má úzký trup a skládací křídla, což umožňuje nasazení z letadel a dronů, které nejsou schopny nést větší střely, jako jsou H101 nebo Kalibr. A tak dál. Jinak teda ten dolet té střely je asi 500 km. A rychlost má zhruba 700 km za hodinu. Nese bojovou hlavici o hmotnosti mezi 114 a 150 kg v závislosti na zdroji a konfiguraci. To je neuvěřitelné, co už dneska možné. Jinak teď jsem tam zahlít nějakou zprávu, že Číňané udělají nějaký dron, který má rozsah křídel 50 metrů. To je šílené už. Jak ten pokrok jde dopředu, ten technický. Pojďme dál na další zprávu.
1: Tak, dále se koukneme na ruské systémy. A, to je zase zbírka. Ruské systémy PVO zasáhly v kyjevské Pečerské čtvrti kolem kanceláře prezidenta rady a asi nejvyšší rady Ukrajiny, SBUčka a GUR, zbytek Kyjeva je bez ochrany. Drama u Slaviansku, ruské síly lámou ukrajinskou obranu. Je to z BBC a ještě od někač sebráno. Takže Rusko slíbilo, že po dobu 3 dnů nebude ostřovat Kyjev, ale zbytek Ukrajiny zcela zbavený je protivzdušné obrany. Ten by během několika dnů mohl utrpět 3x více. Podle ukrajinského letectva ruské síly v noci 5. září podnikly masivní úder na Banderistán s použitím balistických raket Iskander-M a 167 bezpilotníků, tedy nějakých dronů, že ano, různýchto typů. V 8.30 ráno se titánů nebes údajně podařilo sestřelit nebo potlačit prostřednictvím elektronického boje 128 dronů a představitelé vzdušných sil rovněž přiznali údery raketami a UAVčky na 23 místech. V Kyjev Independent se píše, že absence statistik o zachycených raketách v oficiálních zprávách ukrajinského letectva v posledních týdnech vyvolala ostrou debatu mezi nezávislými vojenskými analytiky. Řada banderovských expertů a bývalých vysokých představitelů označuje současnou situaci pro ukrajinské hluboké týlové oblasti za katastrofální a tvrdí, že západní systémy protivzdušné obrany v současnosti stěží pokrývají Kyjev, přesněji řečeno vládní čtvrť, zatímco až 80% země zůstává prakticky bezbraných proti ruským vysokorychlostním balistickým a hypersonickým raketám. Tak.
0: Další zpráva hovoří o tom, že zatímco Witkoff a Kastner hovoří o duchu Anchorage, náhle si vzpomněli na duch Anchorage, předtím na ně zapomněli, tak ruské, a teda to také, tak ruské ozbrojené síly dosáhly Slaviansku. A oni, ty ruské síly, pokračují postupu ve Slaviansko-Kramatorské aglomeraci a teď jde o to, že ten západ i ten Kyjev, kteří opakovaně ignorovali ducha a literu Anchorage, tak nyní čelí tvrdé realitě na bojišti. Nemohou si stěžovat, protože z ruské strany na to byly upozorněni. A tady tím osvobozením té Orechovatky, už myslím, o ní byla řeč, tak přivádí vlastně ty ruské jednotky přímo k hranici města Slaviansk. A okraj tohoto významného města Doněcké lidové republiky je vzdálen pouhých 5 km od přesunutých hranic ruských pozic ruských ozbrojených sil. A Teď tedy ty Ukrajinci čekají, že Vitkov a Kašner budou v Moskvě hovořit o duchu Anchorage a teď horečně přeskupují svoji obranu v mikrorajonech Chymyk a Čerevkovka na jihovýchodě Slaviansku. A teď jsou vědomi, že mezi jednotkami ruské armády a městem už nejsou žádné další osady, ve které by se mohli opevnit, tedy ty Ukrajinci. Takže v této chvíli je situace taková, že ruské jednotky se chystají vstoupit buď do Slaviansku, nebo do Krematorsku, případně do obou těchto měst, která jsou propojena jedinou průmyslovou aglomerací. Takže tolik tedy tato zpráva.
1: Tak, jdeme na další balíček. Jednička je tady. Blesková válka. Jdem se na to kouknout, kam to uteklo zase mě. Je to zde. Tak, blesková válka a selhání v Íránu. Trump slaví 6 měsíců nepřetržité prý to ostudy. Je to z 1. září, takže 6měsíční americká speciální operace Ekonomická smyčka selhala stejně jako ozbrojená agrese proti Íránu. 6 měsíců po začátku války v Perském zálivu v uvozovkách, která měla podle původních plánů trvat maximálně 2 týdny, administrativa Donalda Trumpa konečně teď pochopila, že Írán nebude možné porazit vojenskými prostředky. A oznámili tak nové sankce proti Íránu Američané a jeho obchodním partnerům. Americký ministr financí Scott Bessent oficiálně zahájil operaci, tedy ekonomická smyčka. Tam to bylo předtím, ta vojenská byla Fury něco, že ano, nějaká zběsilost. Washington pohrozil zablokováním dolarového systému a zavedením sekundárních sankcí proti jakékoliv zemi, jejíž banky, přístavy nebo společnosti budou s Íránem nadále obchodovat. Analýza SP oficiálních prohlášení Teheránu, Pekingu a Washingtonu, jakož i názoru nezávislých odborníků, dokazuje, že nový dobrodružný krok Bílého domu je stejně odsouzen k neúspěchu jako všechny jeho předchozí. Tak, nevím, co to je SP.
0: V jaké souvislosti?
1: Tak, bezprostředně před Besentovým ale prohlášením vydal předseda íránského parlamentu přímé a důrazné prohlášení, které odráží postoj celé politické elity země. Cituji, Spojené státy dnes nejsou v takové ekonomické ani geopolitické pozici, aby se pokoušely omezovat zahraniční obchodní vztahy jiných nezávislých zemí s Íránem. Naše mezinárodní obchodní síť se po desetiletí přizpůsobila tlaku. Washingtonské hrozby jsou prázdné a naši klíčoví obchodní partneři těmto prohlášením nepřikládají absolutně žádný význam. No a podle agentury Reuters je Čína již několik let největším odběratelem íránské ropy a odebírá přibližně 80% veškerého íránského vývozu ropy. A právě v případě Číny se americká speciální operace promění v ostudnou frašku, uvádí se tedy dále. Ten článek je delší, ale nebudem se zdržovati.
0: Tam je zajímavá jedna věc, že oni už tam začali vydávat něco po železnici. Že jste se mají vybudovanou železnici a nějaká ropa do Číny. Ne všechna samozřejmě z kapacitních důvodů, takže jde po železnici. Takže
1: Jo, to
0: ten...
1: bylo někdy na přelomu roku, prosinec
0: No,
1: nebo leden,
0: no,
1: tam to bylo zprovozněno, ano.
0: no. Ano, takže oni se snaží být jaksi pokud možno nezávislí. Ono vůbec, když se podíváte, tak ta doba, kdy vlastně ten, kdo rozhodoval vlastně o tom obchodu mezinárodním, tak to byl ten, který měl vlastně vládu nad těmi mořskými cestami, tak to končí, ta éra je pryč a začíná to být vlastně kontinentální, suchozemská. Proto se budují ropovody, proto se budují různé silnice, železnice a tak dál. Samozřejmě z kontinentu na kontinent to nejde, že? Tam musí být ty dopravní cesty a proto teď třeba ty Rusové, protože spodem to moc nepůjde. Navíc tam prostě pokud budou Američané blokovat ten Molucký průliv a tak dále, tak proto oni jdou horem, jdou přes sever a snaží se tedy to vzít tou druhou stranou a ono to i kratší samozřejmě, takže to je pro ně výhodnější. Podívejme se na další zprávu ze Spojených států, která hovoří o tom, že je Pentagon proti Trumpovi, to pak to on byl vždycky, ale možná, že byl jiný, trošku z jiných důvodů. Faktem je to, že vedoucí představitelé tří složek americké armády a čtyři hvězdičkoví generálové se postavili proti pokračování dobrodružství v Iránu, žádají zastavení operace, jinak se americká armáda ocne v kritickém stavu a nebude schopna reagovat na výzvy na jiných globálních frontách. A ačkoliv ve skutečnosti se to už dávno stalo, tedy tak, že Pentagon vyčerpal 10 leté zásoby raket a munice protivzdušné obrany a 20 amerických základen bylo zničených, včetně velitelství 5. flotily v Bahrajnu. A Trump tímto vlastně tady vlastně reaguje tady tím obviněním novinářů, kteří se odvážili zveřejnit informace o spouře Pentagonu, tak on je obviněn z zrady. Je zřejmé, že to vypuknutí není náhoda, kongres se vrací z přestávky a zákonodárci budou určitě blokovat schválení vojenského rozpočtu a požadovat, aby Bílý dům ustoupil teda těm nespokojeným generálům. Pete Hexet, hlavní lobbyista za vojnu s Iránem, už chtěl propustit mnoho neloajálních představitelů Pentagonu. Rozruch ve vojenském rezortu se určitě ještě s tím intenzivní a ve sboru náčelníků štábu jsou možné hromadné rezignace všech odpůrců války. A neschody ve Washingtonu oslabují tu vyjednávací pozici Bílého domu na Blízkém východě. A tady jako ten Trump, který váhá s obnovením těch vojenských akcí proti Houthiům, protože už vlastně nic nezůstává, než aby na ně vystřelili. A Iránci zároveň cítí slabost Spojených států a jsou připraveni vyvíjet tlak na Trumpa před večer voleb. Takže vidíte, že ty Iránci jako opravdu mají z toho pojem a tohle to není nějaká banda lidí, kterou někde sklepou ze stromu a dají jim nějaké peníze a oni jako na to skočí. Takže pojďme dále.
1: Tak, dále se podíváme na válka s Íránem. Iránské revoluční gardy porazili americký plán na odminování průlivu, píše o tom Moon of Alabama. Takže už minulý pátek, 28. srpna, americké centrální velení, tedy ten CENTCOM, že ano, tvrdilo, že odstranilo všechny námořní miny v Hormuzském průlivu. Cituji. Americké centrální velení CENTCOM oznámilo, že americké síly odstranily íránské námořní miny z mezinárodně uznávaných plavebních koridorů v Hormuzském průlivu a uvedlo, že trasy jsou nyní otevřené pro obchodní lodní dopravu. Oznámení následovalo po dřívějších prohlášeních prezidenta Donalda Trumpa, že americké síly odstranily nebo odpálily miny v mezinárodních vodách průlivu. No, nejnovější video Coopera poskytuje formální operační potvrzení CENTCOMu, že systém oddělení plavebních tras byl vyčištěn. Konec citace. No, z pozice USA by to samozřejmě byla dobrá zpráva. Existoval zde jen drobný problém, že tomu nikdo neuvěřil. Cituji. Američtí spojenci v soukromí vyhodnotili, že některé miny nemusely být odstraněny. Dřívější odhady mezinárodních organizací, námořní organizace a průmyslových skupin uváděly počet min v historických plavebních koridorech kolem 80, přičemž některá hodnocení byla ještě vyšší. Spojenečtí představitelé rovněž varovali, že mořské proudy mohou miny přemisťovat a že mimo hlavní monitorované koridory mohou přetrvávat ještě další rizika. Mezinárodní námořní organizace a námořní informační centra nadále doporučují pravidlům, aby v oblasti postupovala s maximální opatrností a lodní společnosti a pojišťovny rovněž provádějí vlastní hodnocení rizik. A přitom Irán nadále varoval lodi, aby nepoužívali žádné jiné trasy, než které sám určil. Ten rozbor je ještě delší, tak ale takhle by to asi stačilo zase. Tak víme, že tam 40krát vyhráli Američané, že ano, za ten půl rok, tak proč ne, nebo 60krát, je to jedno.
0: Další zpráva je od bývalého ředitele CIA, který vydal děsivé varování ohledně Ruska, s tím, že lidé budou šokovaní. O čem byla řeč? Západ byl úplně šokovaný podceňováním ruských úspěchů na bojišti. A ten bývalý ředitel CIA pro analýzu Ruska, George Beebe, říkal, že Západ, řekl, že Západ tak vytrvale ignoruje úspěchy Moskvy na bojišti, že ho hrozící porážka Ukrajiny překvapí. A Bibe zdůraznil, že ta taková reakce Západu by mohla vést k nepředvídatelným následkům. Západ tak trvale ignoruje úspěchy Moskvy na bojišti, že hrozící porážka Ukrajiny ho překvapí. A on toto řekl na kanále Glena Dixena, to je Glen Dixon, to je ten, tuším, norský profesor, který velmi často, takový mladší, který velmi často tam má pozvaného Scotta Rittera a Douglasa McGregora a některé další. A dále tedy říká ten Bibe, říká vlastní činy Ruska, jeho úspěchy na bojišti a jeho strategické letecké útoky na Ukrajinu jsou buď ignorované nebo bagatelizované. A to znamená, že lidé, kteří vytváří předpovědi a varují před tím, k čemu všemu by to mohlo vést, tak jsou v podstatě ve veřejné diskuzi odsunuti na vedlejší kolej. A myslím si, říká, že to nakonec povede k tragédii, protože Ukrajina skončí ve skutečně hrozném stavu. Myslím si, že lidé na Západě budou šokováni tím, jako tato válka nakonec skončí. Takže tolik teda tato zpráva.
1: Tak, jdeme se kouknout na Mikea Adamse, který píše, že Trumpova dohoda o venezuelské ropě je čistá fantazie. Tady je realita, o které se nemáte dozvědět. Prezident Donald Trump prodává americkému lidu fantazii. Oznámení o té historické dohodě s Venezuelou, jejímž cílem je získat kontrolu nad 65 miliardami barelů ropy, je mistrovským dílem politického divadla, ale není řešením našich energetických problémů. Jedná se o vynucenou dohodu, předvolební trik a logisticky neproveditelný plán, který v následujících letech nijak nepřispěje ke snížení cen benzínu, pokud k tomu vůbec někdy dojde. Tato dohoda není vyjednávání mezi rovnými partnery. Byla uzavřena pod hrozbou zbraně. Podmínky jsou diktovány venezuelské vládě, která existuje pouze proto, že americké speciální jednotky unesly jejího prezidenta a fakticky dosadili nového přátelského vůdce v úvozovkách. Tvrzení, že se tím zdvojnásobí americké zásoby a zajistí si levný benzín, je jen iluzí. V tomto článku pak rozebírám, proč je tato ropa v krátkodobém horizontu nedostupná, nerafinovatelná a bezcenná. Tak, ale článek je delší, tak zase to máme ty blamáže, oni to zkrátka nedokáží zpracovat samozřejmě tuhletu ropu americké rafinérie. Takže asi tak v rychlosti.
0: Je to pro ně problém, ale já bych tady se chtěl pozastavit jenom v krátkosti nad jednou věcí. Podívejte se, tady byl unesen legitimní prezident státu, který má více než 40 milionů obyvatel a je úplně ticho po pěšině, někoho to nevzrušuje. Dříve by byl kolem toho velký křik a podobně. A dneska je to tak nějak jako bráno jako za normálku. Já tomu nerozumím. Tady tomu opravdu ne. Takže to je jenom taková poznámka jako na okraj. Další zpráva, tak tu tvrdí a bývalý americký soudce Andrew Napolitano, to je také někdy znám v těch rozhovorů s Douglasem McGregorem a se Scottem Ritterem a s dalšími. A ten říká, Putin projevil trpělivost jako světec, říká. A říká, Putin se zatím zdržel útoku na zbrojní závody NATO, navzdory jejich roli při výrobě zbraní používaných Ukrajinou. A Rusko má právo zaútočit na závody NATO vyrábějící zbraně pro Ukrajinu, ale prezident Vladimír Vladimirovič Putin projevuje velkou zdrženlivost, aby se vyhnul přímému střetu s aliancí, jak uvádí bývalý americký soudce Andrew Napolitano. A Kyjev v posledních měsících denně vysílá stovky dronů s pevnými křídly hluboko na ruské území, přičemž mnohé z nich jsou vyráběny v evropských zemích. A ministerstvo obrany v Moskvě na začátku letošního roku zveřejnilo seznam podniků vyrábějících tyto UAV, z nichž některé sídlí ve Velké Británii a Německu, Itálii, u nás, naší zemi a dalších členských státech NATO. Londýn a Paříž v současné době také diskutují o plánech na výrobu dálkových střel a skalp a případně stonošenou na Ukrajině. Takže ten Napolitano, který moderuje populární rozhovory kanál Judging Freedom na YouTube, tak v pátečním rozhovoru pro RT tak uvedl, že prezident Putin prokázal téměř světeckou schopnost trpělivosti a zdrženlivosti s tím, že nenařídil ruským silám zaměřit se na tato zařízení. Víte, to je to, o čem se zmiňoval ten Wolf Messing, že bude ten postaven ten prezident Putin před ty tři možné cesty, cestu ohně, cestu ledu a cestu ke hvězdám, jakou si vybere. A on si vybral správně tu cestu ke hvězdám, tak teďka jako tedy prostě Rusové trpí, ale pokud by si vybral cestu ohně, tak by to mohlo být z hlediska těch dopadů té války třeba i jaderné horší, daleko horší.
1: Tak a s tou jadernou válkou máme Paula Craiga Robertse, který říká, že přízrak jaderné války znovu pozvedá hlavu. Tak, když Donald Trump nedávno prohlásil, že ve své válce proti Iránu přechází od vojenských operací k ekonomickým sankcím, domníval jsem se, že našel strategii, jak z tohoto konfliktu vycouvat. Sotva však tato slova opustila jeho ústa, Netanyahu ho znovu přiměl bombardovat Irán za cenu amerických životů a vojenských základen. Zdá se jisté, že Netanyahu nehodlá Trumpa osvobodit od role, kterou mu přisoudil jako vykonavateli projektu Velkého Izraele. Írán musí padnout a Trump nebo Izrael toho mohou dosáhnout pouze použitím jaderných zbraní. V nedávných podcastech a v nedávném článku jsem naznačil, píše Paul Craig Roberts, že členství Iránu v Mekánské alianci by představovalo pro izraelsko-americkou stranu vojenskou alianci čítající 458 tisíc lidí, pardon, 458 milionů lidí a vyzbrojenou pákistánskými jadernými zbraněmi, což by mohlo neutralizovat izraelsko-americké použití jaderných sil proti Iránu. A Mike Whitney nám dnes na ráno připomněl, že Andrew Anglin usoudil, že Netanyahuovým plánem od prvního dne bylo dostat Trumpa na cestu k použití amerických nebo izraelských jaderných zbraní proti Iránu. A docházím k závěru, že nepřítomnost Iránu v Mekánské dohodě o vzájemné bezpečnosti je přímou výzvou pro izraelsko-americkou stranu k použití jaderných zbraní proti Iránu. No, takže Paul Craig Roberts.
0: Paul Craig Roberts, no, pojďme dále. Dále se dostáváme do koše tedy s iránskou problematikou. A první je zpráva Donalda Trumpa, to je zpráva z 31. tedy, který říká dnes večer, tvrdě zasáhneme Irán, odpovíme tak na útok na Jordánsko. No, ten americký prezident během rozhovoru zdůraznil, že Washington zareaguje na iránský útok na americké síly v Jordánsku. Dokonce varoval, že americká reakce bude ji lze očekávat jako obzvlášť tvrdou. Tvrdě udeříme na Irán, odpovídá iránský útok na americké síly v Jordánsku. Jenže tvrdou ránu zasadíme, jenže tady je problém v tom, že jednak teda oni tvrdí, že americké protiletadlové systémy dokázaly sestřelit téměř všechny rakety vypálené na americké pozice v Jordánsku, přičemž jedna nebyla sestřelená. Prý nemířila k významnému cíli, ale zdá se, že tam byly mrtví a hodně zranění a jakosi hodně velká škoda. Takže tak asi úplně pravda nebude. Tvrdil, že došlo k inflaci v Iránu, samozřejmě vyvolanou teda Spojenými státy, která podle něj dosahovala 300%. Opakoval teda své stížnosti na zacházení iránského režimu s protestujícími. Tvrdil, že bylo zabito 100 tisíc protestujících. Proč tak málo, že? A vyzval ke stíhání iránského vedení za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti. To jsou samozřejmě, to nebo jako někde potvrzeno. Naopak byl zase vyprávěn o útoku na Larak a podobně. Ale ty Iránci zaútočili na ty základy v Jordánsku v reakci na předchozí americký útok. To tam nějak jako z toho vynechal. Takže pojďme na další zprávu.
1: Tak, dále se jdeme kouknout, co to tady máme. Iránské balistické rakety zasáhly americké základny v Jordánsku. To je tedy to, co tomu předcházelo. Tak, na Blízkém východě došlo tedy k nové eskalaci po výměně těžkých ran mezi USA a Iránem, která se soustředila na ostrov Larak asi, a americká vojenská zařízení právě v Jordánsku. Tak, americké ozbrojené síly totiž provedly v neděli večer 30. srpna bombardování iránského ostrova, při kterém zasáhly mimo jiné dvě odpalovací zařízení. CENTCOM uvedl, že cíle byly spojeny s přípravami revolučních gard na odpálení námořních min směrem k Hormuzskému průlivu. A Irán zase tvrdil, že při útoku bylo několik mrtvých a zraněných. Teheránská reakce byla však okamžitá. Následoval iránský útok balistickými raketami a drony na americká zařízení právě v Jordánsku a revoluční gardy tvrdili, že zasáhly technická zařízení, údržbovou infrastrukturu a letadla na dvou základnách, přičemž varovali před silnější odvetou v případě nové americké akce. Jordánsko naopak zase oznámilo, že zachytilo a sestřelilo 8 raket, které vstoupily do jeho vzdušného prostoru, aniž by upřesnili jejich původ. Takže nová eskalace právě probíhala a zatímco napětí v regionu v předchozích obdobích ustupovalo. No. A hledejte v tom pravdu.
0: Je to zajímavé, protože další zpráva už hovoří o tom, že Iránci reagovali na další útok Spojených států poblíž Hormuzského průlivu. Konkrétně šlo o útok na Bandar Abbas, to je přístav, Chabaharu a ostrov Larak opětovně. Iránci na to reagovali a odpálili rakety a drony, ta UAVčka, z různých částí Iránu směrem na nepřátelské pozice v Abu Dhabi a v Dubaji, jak uvádí iránská agentura Fars. A ten CENTCOM zase uvedl, že operace byly zaměřeny na zase na schopnosti kladení min a protinavigační útoky. Takže jinak teda ta současná americká velvyslanectví v Abu Dhabi a v Dubaji varují americké občany, aby zůstali ostražití, protože hrozí další eskalace.
1: Tak, dále se podíváme, čtyřka je zde. Okamžitá reakce Iránu, balistické rakety zasahovaly americké.
0: To jsme měli, můžeme dál.
1: Aha.
0: Pětku.
1: Ale mělo být ještě na prosté zničení, Amerika je poražena na celé čáře. Tak, teď jsem z toho jelen.
0: Aha.
1: No.
0: O tom jsme hovořili.
1: Jo, tak, dobře. Tak, dáme pětku, dámy a pánové. Irán vyhrává válku vyčerpáním USA, totiž americkým silám docházejí rakety Patriot. Z přibližně 2330 raket Patriot před válkou zůstalo na konci července celých, no je tady 759 až 827 a už bylo použito dalších 100, to je zpráva z druhého ze středy. Nedostatek tedy protiletadlových raket Patriot vyvolal v USA velké obavy a rychlost, jakou se zbytky spotřebovávají při každém iránském útoku. USA odpálili 80 až 100 raket typu Patriot v úterý, aby zachytili jediný iránský útok na základny v Jordánsku. No a ve skutečnosti byly dvě baterie dříve přemístěny z Ansbachu v Německu. Průměrně bylo potřeba 4 rakety Patriot na každou iránskou raketu. Není to otázka síly, je to plýtvání inventářem ve válce vyčerpávání, kterou Washington nemůže vyhrát. Podle prvních 5 dnů konfliktu s Iránem údajně Spojené státy spotřebovaly přes 800 protiletadlových raket. Do července zásoby klesly na 25% úrovně, kterou Pentagon považuje za nedotknutelnou. A nezávislé odhady CSIS vykreslují ještě tvrdší obraz. Jak jsem říkal, tak tedy přibližně z 2330 patriotů před válkou bylo na konci července o 760, maximálně 830 a už bylo použito dalších 100. Téměř 2/3 arzenálu byly použity na metách v Mexickém zálivu a Jordánsku. Tady mi nesedí Mexický záliv, to je kravina. Tak, ale budiš, možná si tam něco střílej.
0: A
1: Ale
0: někdy
1: určitě.
0: to jsou úlety takový,
1: No,
0: no.
1: to není.
0: A to. Ale už jsem to viděl jednou, se jim to tam opakuje. No, my jsme teďka měli Irán dlouho váhal, jsme teďka měli,
1: Ne,
0: nebo
1: to můžeme
0: jsme,
1: dát
0: ne,
1: šestku.
0: tak dáme. Tak, Irán dlouho váhal, ale Spojené státy vyprovokovali, ten Trump, tady v podstatě se hovoří o tom, že ten Trumpův osudový přepočet se stal darem pro Teherán. A Irán dlouho váhal, zda převzít kontrolu nad tím Hormuzským průlivem, ale Spojené státy ho k tomu fakticky vyprovokovali, jak říká Radžáb Safarov. A jinými slovy, osudový přepočet Donalda Trumpa v podobě útoku na Islámskou republiku se nakonec ukázal být svého druhu darem pro Teherán. Tak je otázka jedna, jestli to ve skutečnosti, vzhledem k tomu, že mají ty Spojené státy vlastně rozmontovat a předělat, jestli to není skutečně záměr, skrytý záměr. Ale pojďme dále. Politolog a generální ředitel Centra pro studium současného Iránu Radžab Safarov odhalil jeden z klíčových důsledků současného vojenského konfliktu na Blízkém východě v pořadu Itogi dňa s Delyaginem, bilance dne s Delyaginem na kanálu Cargrad. Velmi důležitým výsledkem je, že Hormuzský průliv se de facto dostal pod kontrolu Teheránu. A tento faktor je obtížné přecenit, protože já bych řekl spíše podcenit. Takový výsledek je cennější dokonce i než vlastnictví jaderných zbraní. Expert vysvětlil, že tato vodní cesta, tak či ona zajišťuje fungování 20% světové ekonomiky. A to vše se dostává pod kontrolu Islámské republiky a nikdo, včetně Američanů, nebude schopen s touto zemí nic udělat. Irán navíc zažil nový příliv odhodlání. Po celé to období Irán budoval zónu konfrontace, protiváhu hegemonovi a rozvíjel myšlenku odporu vůči hegemonovi v islámském světě. A jedním z nejvýznamnějších center této konfrontace byli jemenští Husiové. Oni ovládají 80% Jemenu a v americko-izraelské válce proti Iránu se postavili na stranu Teheránu a pohrozili uzavřením průlivu Bab al-Mandab. A pokud bude agrese proti Islámské republice pokračovat, jinak ten Bab al-Mandab je, tuším, brána nášků, že se to jmenuje, že to je překladu, což by bylo jako docela povedené. A to je přímá cesta k Suezskému průplavu, přímé spojení s obrovskou částí světa a nejkratší koridor dalším zemím na kontinentu. A z hlediska vlivu na světovou ekonomiku se proto 20% přidává další 12%, a pokud vezmete v úvahu všechny tyto fakty, tak vychází z toho, že přibližně 35% světové ekonomiky je již pod kontrolou islámské revoluce, uvedl účastník pořadu první ruské. Víte, to je přesně ono, toto je prostě potřeba vidět v souvislostech s nadhledem a souvislostech. A tohle je důležité. A Iránci situaci kolem Hormuzského průlivu velmi dobře chápali. Už dříve s tím něco chtěli dělat, ale váhali. Nevěděli, jaký bude výsledek, jaká bude reakce. A konec konců si nebyli jisti, zda dokáží tohoto hegemona porazit. Tentokrát se však vše odehrálo zdánlivě z iniciativy Spojených států a nebylo už cesty zpět, protože Hormuzským průlivem proplouvaly lodě zásobující americké základny na Blízkém východě a Perském zálivu. A aby Irán zabránil tomu, že tyto základny budou dostávat další zásoby, rozhodl se tento koridor zablokovat. A iránské revoluční gardy tento úkol splnili velmi úspěšně. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme. Co tu máme?
0: Sedm.
1: Sedmička. Irán zasáhl Bahrajn, Kuvajt i Jordánsko a USA hlásí novou vlnu bojů a Trump znovu a znovu prohlašuje, že válka nebude trvat příliš dlouho. Tak, shrnutí. Trump varuje před dalšími údery, ale o dnešní noci, to je z 3. září, se nezmínil. USA totiž mohou Irán zasáhnout kdykoliv, očekává však Doný, že válka brzy skončí. Iránská odveta? Raketové a dronové údery zasáhly lokality spojené s USA v Jordánsku, Iránu, Kuvajtu a Bahrajnu. Počet civilních obětí dále roste. Irán uvádí, že terčem byl svatební obřad. Eskalace v Hormuzském průlivu, kdy dva tankedy údajně narazily na miny, přičemž zahynuli dva členové posádek. a k žádnému kolapsu režimu nedochází, myšleno asi v Iránu, navzdory Trumpovým výzvám k povstání, navzdory tvrzením USA, že Irán nevykazuje žádné jasné známky bezprostředního kolapsu a uvádí, že jednání zůstávají dále možná. Ach jo, je tady k tomu taky zpráva ze CBS. Cituji, Trump v oválné pracovně po

0: tři ropné tankery, údajně iránských revolučních gard, poté co Irán zautočil na dvě válečné lodi amerického námořnictva. Rozdíly jsou tam hned dva nebo tři. První věc je ta, že Irán zautočil na dvě válečné lodě, zatímco ten CENTCOM, ty Američané, útočí na civilní neozbrojená plavidla. Druhým rozdílem je to, že iránské revoluční gardy žádné tankery nemají. Čili to je normálně útok na soukromá prostě iránská plavidla. Takže to jsou takové věci. A lze tedy jako čekat, že ty Iránci, že se budou revanžovat. Jo, že se budou revanžovat a budou útočit tedy na iránské tankery. Víte, mně to připadá trošku, jako když poprvé Němci bombardovali Londýn a pak se najednou divili, že to tam začalo taky padat k ním, ty bomby. Do té doby to tam bomby do Berlína jako nepadaly. No a jak víte, tak to potom, když to bombardování, tak to Německo skončilo neslavně. A tady mě to jako tady prostě taky, to jsou jako prostě věci, které s těmi tankery tedy tentokrát, tak jako prostě musí počítat s tím, že akce vyvolá protireakci. Takže po neúspěšných iránských útocích ty si CENTCOM trvale vyřadil z provozu ropné tankery, dva tedy, a zničili také prázdný tankery, známý jako Noxen, jinak tedy MT Kilo, v Ománském zálivu. Oni ještě navíc, jako je prostě, oni ještě ničí jako prostě jinde, to není ani tam někde u toho Hormuzského průlivu, ale prostě i jinde. Jo. Takže tohle jako není dobré. A prostě pokud si za chvilku všechno budou ničit, tak také by si mohli začít ničit infrastrukturu ve Spojených státech. By to se to mohlo přenést až tam. To jako nikdo určitě nechce toto. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme devítku. Okamžitá reakce Íránu. Balistické rakety zasáhly americké pozice v Dubaji a Abu Zabí. Americké velvyslanectví v Abu Zabí a Dubaji varovali americké občany, aby zůstali ve stavu zvýšené pohotovosti. Zpráva je ze středy. Revoluční gardy zahájily útoky balistickými raketami a drony z různých částí Íránu proti americkým základnám a zařízením ve Spojených arabských emirátech, které pomáhají USA v boji proti Íránu. Konkrétně byly zasaženy cíle v Abu Zabí a Dubaji, jak uvedla iránská tisková agentura Fars v reakci na odpolední bombardování iránských pozic zase ze strany Američanů. Podle stejného zdroje byly v uvedených oblastech zasaženy také americké vojenské objekty a infrastruktura. Nuž a iránská reakce přišla po amerických úderech v blízkosti Hormuzského průlivu, mimo jiné tedy v Bandar Absábu, Čáhbaháru a na ostrově Lárak. CENTCOM uvedli americké, že operace byly zaměřeny na schopnosti kladení min a útoky proti plavbě, takže zasaženy byly také námořní cíle.
0: Pojďme dál, pojďme do Evropy. A tady první zpráva hovoří o tom, že Kaja Kallas, jakási tedy ministryně jakoby zahraničních věcí té Evropské unie, tak tlačí dvě země k tomu, aby dali patrioty, aby předali Kyjevu. S tím, že jako jim k ničemu nejsou, tvrdí. A ten Kyjev už měsíce žádá o více prostředků protivzdušné obrany, protože ruské raketové útoky zesílily. A evropští představitelé neustále tlačí na Řecko a Španělsko, konkrétně tedy, a volají po posílení ukrajinské protivzdušné obrany raketami pro systémy Patriot, které jsou oběma zemím k dispozici. Tohle téma, kterým se zabývá Bloomberg, tak bylo znovu projednáváno na neformálním setkání ministrů obrany Evropské unie v Irsku. Návrh byl předložen dokonce předpokládá jistý model nebo určitý model realizace s tím, že Norsko koupí od Řecka a Španělska rakety Patriot, které mají v zásobě a pak je zpřístupní Ukrajině. To je jako velmi zajímavé, jak to Norsko je najednou agilní. A ten problém se týká především raket PAC-2, protože obě země patří mezi ty, které mají významné rezervy. A před začátkem summitu se ta takzvaná vysoká představitelka EU pro zahraniční věci bezpečnostní politiku Kaja Kallas zmínila o raketách, které se brzy stanou operačně nepoužitelnými a řekla, Víme, že některé země mají

0: stíhací rakety, jejich splatnou, protože vyprší. A dodala, proto by bylo velmi dobré, kdyby tyto dokumenty byly předány, asi ne dokumenty, ale rakety, to nevím, proč dokumenty, byly předány Ukrajině. A to by znamenalo, že tedy v Řecku a Španělsku jsou k ničemu, zatímco oni ještě využijí, tedy, ještě tedy řekl bych před dobou tedy jaksi vypršení tedy jako řekněme jejich záruční lhůty nebo prostě jejich upotřebitelnosti. Takže tolik tedy k tomu. Je zajímavé ten postoj teda toho Norska. A ten je ale zatím to odevzdání těch patriotů odmítli s odůvodněním potřeby udržet si adekvátní obranné schopnosti proti Turecku. Španělsko slíbilo vojenskou pomoc ve výši 1 miliardy dolarů do Ukrajiny v roce 26, ale současně několik z evropských zemí se zdá být opatrných a odhaduje, že další mise Patriot by mohly vytvořit mezery v jejich obraném vybavení. Prostě. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Dobře, jdeme se kouknout na dvojku. NATO pohlíží na Polsko jako na území, které bude dříve či později ztraceno. Poláky prý obětují. Tak, Rostislav Iščenko o tom hovořil, tak se na to jdeme kouknout. Evropané stále plánují, že budou prostřednictvím kyjevského režimu provádět mohutné raketové údery na Rusko podle principu Ukrajinu už jsme prohráli, ale bez Ukrajiny ještě můžeme vyhrát. Naším úkolem zůstává přesvědčit je o tom, že vyhrát nemohou v žádném případě. Ani s Ukrajinou, ani bez Ukrajiny, ani z profilu, ani z anfásu. O tom hovořil tedy v interview pro web Ukrajina.ru komentátor MIA Rosia Segodňa Rostislav Iščenko. Tak a samozřejmě asi rozhovor je dlouhý nebo delší. Vezmu poslední, co je tady. Ve svém předchozím vystoupení se také poznamenal, že Polsko by se mohlo stát dalším státem NATO v bezprostřední blízkosti fronty. Nakolik je tento scénář reálný? Vezmeme-li v úvahu postoj samotných Poláků a jejich západních kurátorů? No a pan Iščenko říká, tady nejde o postoj Poláků ani o postoj jejich západních kurátorů. Vše závisí na tom, jak rychle, jak dlouho ruské jednotky na Ukrajině budou postupovat. Nebo jak hluboko, pardon. Pokud z ukrajinského státu vůbec něco zůstane, z pohledu NATO, to bude i nadále stát v bezprostřední blízkosti fronty, protože bude hraničit s Ruskem. Ano. Polsko také hraničí s Kaliningradskou oblastí, ale za prvé, Kaliningradská oblast je malá a za druhé, Západ ji nepovažuje za součást Velkého Ruska. Západ ji považuje za pouhý nástroj nátlaku na Rusko, kdy lze vyhrožovat jeho blokádou a obléháním. Mezi Západem a pevninskou částí Ruska, jak z pohledu Polska, tak z pohledu celého Západu, však musí existovat bezpečnostní kordon, který je pod kontrolou Západu. No ale Západu nepatří. A tuto roli zatím tedy plní Ukrajina. Totéž se pokoušeli udělat z Běloruska. Z téhož důvodu rozmíchávali separatistické nálady v Karelii anebo v Petrohladě. Že ano. Pokoušeli se využít nepokoje v severním Kavkazu. A Západ se vždy a všude snaží více či méně úspěšně vytvářet body působení na Rusko, jež by z něj vysávali zdroje a oslabovali ho. No, tak velice zajímavý rozhovor.
0: Tak Iščenko mívá jako dobré jako postřehy a dobré komentáře. Další zpráva je z Rakouska, kde dochází k zásadnímu zlomu. Dochází tam k přelomovému zákonu proti politickému islámu a rakouský kancléř Christian Stocker řekl, museli jsme zakročit a chce zakázat politický islám přímo v ústavě. A vláda už na to připravuje návrh zákona. Takže máme kde opisovat, bych řekl. A on tvrdí tedy, ten rakouský kancléř, že tato ideologie se neslučuje s demokracií ani se západními hodnotami, no tak to určitě ne. A ministryně pro integraci Claudia Bauerová už tady připravuje návrh, který má dostat na stůl se tedy i těm koaličním partnerům a vytra se připravil teda to jeho jak si to jeho vložení tedy do zapracování tedy do ústavy. Jinak ta rakouská vláda přitvrzuje obecně v boji proti politickému islámu a chce oddělit islám jako náboženství od politických a ideologických hnutí, které podle něj ohrožují demokratické instituce. A ta ministerka Bauerová připravuje návrh tedy proti koaliční partnery z SPÖ a z NEOS a o přípravě návrhu informoval 30. srpna rakouský, tedy rakouská stanice ORF. Já tady k tomu nechci do toho mluvit, jako záměr je to dobrý, ale představa, že to oddělí čisté náboženství od politických záležitostí, potom, jak ty imáni jim tam dávají, prostě jak je dlouhodobě, jak je připraví na to, jak obsadí Evropu a co tady budou dělat. Teď ještě než toto všechno začalo, tak už dávno předtím už nám tady muslimové vyprávěli, jak obsadí Evropu a dobíjí přes ty dělohy těch jejich žen a tak dál. A jak teda tady ty mužský potlačej a budou teda už tady už se budou teda rodit jenom teda ty islámské děti a podobně. Teď jako oni jsou v tom dlouhodobě vedení. Takže tady si myslím, že tady v tom, jako tady, že se mýlí ona, že na to časem přijdou. Jinak jako proti potlačování jakoukoliv náboženství nic nemám, ale to je stejné, jako kdybychom tady teďka si vzpomněli, že budeme protlačovat křesťanství někde v nějaké Saúdské Arábii. To dost dobře nemůže fungovat, to není možné. Takže pojďme dále.
1: Tak, jdem se kouknout na gej, ropu a plyn. Evropská unie se musí připravit prý na tuhou zimu a nedostatek plynu. Já bych se zeptal, kde se stala chyba, když nám o tom říká evropský komisař v oblasti klimatu Wopke Hoekstra. Nazdar. Ceny zemního plynu se již tedy několik měsíců drží na rekordních maximech. Úrovně podzemních zásobníků jsou na historicky minimálních hodnotách a konkurence s Ázií o zkapalněný plyn zemní LNG se denně zostřuje. Takže Evropská unie se musí připravit na riziko nedostatku plynu v případě nízkých zásob i tuhé zimy, uvedl v rozhovoru pro Euronews gejropský komisař pro oblast klimatu Wopke Hoekstra. No nazdar, nevím, z který je asi Švéd. Zásobníky plynu jsou naplněny pouze ze 62%, což je úroveň, která tu nebyla zaznamenána za posledních 15 let. A dále tento umělec poukázal na to, že Evropská unie je z 80% závislá na dovozu plynu, což vytváří evropskou zranitelnost. Situaci komplikuje blokáda Hormuzského průlivu, kterým prochází přibližně pětina celosvětového obchodu s LNG. Tak, dejte se našich zodpovědných, jak jsme na tom my. Dámy a pánové, když jste je volili.
0: Dvě věci. Ten Hoekstra, to je Holanďan. A ta druhá věc, my toho plynu zase tolik nebudeme potřebovat, protože pokud máme zredukovat průmysl, tak ta spotřeba nebude tak velká. Takže někdo může říct, kdyby to chtěl říct na rovinu, tak může říct, ono je to všechno jako v cajku, ono to všechno jako v limitu, počítá se s tím, nebude ho tolik ani potřeba, ale oni vám to také neřeknou. Pojďme jako k další zprávě. Ta hovoří, to je vlastně ze Slovenska, kdy premiér Fico vystoupil rázně proti Bruselu, hovoří o nebezpečné militarizaci Evropy, Slovensko, že bude prosazovat mírovou politiku. No jo, ale zatím tam drony taky dodávají, že jo, to je jako těžké. A vy tu fabriku nedávno v tom Prešově, jaký někdo chtěl podpálit, to je fabrika na výrobu dronů, že jo, pro Ukrajinu. Takže předseda vlády Fico ve svém pravidelném videu, co se nevešlo na tiskovku, tak zhodnotil události posledních 2 týdnů, představil teda priority vlády pro nejbližší období. Především se věnoval válce na Ukrajině, v přípravě státního rozpočtu, cenám energií, podpoře zemědělství a plánovaném zrušení transakční daně. Takže zdůraznil, že Slovensko chce pokračovat v suverénní zahraniční politice, a při jednáních o budoucím rozpočtu Evropské unie je připraven chránit své zájmy i s použitím právě veta. No to jde hlavně o to, aby jim ho nesebrali, protože teďka ten trend je. a v úvodu připomněl jednání s předsedou Evropské rady Antonio Costou, rozhodnutí související s výstavou nového jaderného zdroje, obnovení výroby hliníku v Žáru nad Hronom, či připravovaná komplexní rekonstrukce vodního díla Kavčíkovo. Mezi priority vlády zařadili i boj proti suchu, podporu zemědělství a posouzení možnosti vybudovat velký vodní zdroj v lokalitě Tichý potok. Já teď k tomu krát jednu věc. U toho nevím, proč se tlačí do výstavby nového jaderného zdroje, když už světem jde volná energie. Tady než to naplánují a postaví, tak už tebe dávno volná energie. A ty galaktici tady jako na země kouli nechtějí vidět žádné jaderné zdroje. Nejenom jako na válku, ale ani jako na elektrárny. Takže tady jako asi prostě potřeba se trošku zaktualizovat ten pohled na to. Pojďme dále.
1: Tak, koukneme se dále do Německa. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začaly dnes volby. Prý zřejmě vyhraje tedy AfD, Alternative für Deutschland. Takže v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se dnes konaly volby. Zhruba 1 700 000 voličů mohlo do 18. hodiny vybírat nové poslance zemského sněmu. Podle průzkumů vyhraje strana Alternativa pro Německo, tedy AfD, kterou tajná zemská služba označila, takže asi BDN, označila už v roce 2023, a teď se chytněte, za prokazatelně pravicově extremistickou. No, u nás se už celou dobu 12-13 let říká, že jsme placený Putinem, svobodný vysílat, že ano. Získat tedy může 40 až 43% hlasů. Rozhodující pro budoucnost země i další vývoj celého Německa bude to, zda AfD získá většinu mandátů a bude moci sestavit jednobarevnou vládu. Vzpomenu, že Sasko-Anhaltsko je spolková země na východě Německa, která vznikla po zániku Německé demokratické republiky v roce 1990 a má zhruba 2 miliony 100 tisíc obyvatel. V rámci Německa patří k zemím s nejslabšími hospodářskými výsledky. Poslední průzkum zveřejněný před volbami připisoval tedy AfD 41%, její lídr 35-letý Ulrich Sigmund by se tak mohl stát prvním premiérem některé německé spolkové země ze strany AfD, která vznikla v roce 2013. No, tak uvidíme. A druzí jsou samozřejmě křesťanští demokraté, ta jejich unie CDU. Tak uvidíme. Jejímž předsedá kancléř Friedrich Merz, že ano.
0: Pojďme ještě v rychlosti do dalšího koše. Novinky odjinud. První zpráva hovoří o tom, že Trumpem ukradená venezuelská ropa byla odeslána do Izraele. To je článek od Global Research. A on říká, že americký prezident lhal, když tvrdil, že zisky z této nezákonné kořisti budou ku prospěchu venezuelského lidu. No já jsem někdy viděl nějaký článek, kde říkal, že jim 3% z toho dají. Tak jako to je to, co měli předtím, než to znárodnil ten ropný průmysl Chávez, blahé paměti. Jo? Takže 29. srpna prezident Trump na sociálních sítích se vychloubal krádeží venezuelské ropy. Ta krádež podle Trumpa více než dvojnásobí americké ropné rezervy. Řekl, že pro americké daňové poplatníky, že není spojena s žádnými náklady, přestože pro obyvatele Venezuely budou náklady očividně obrovské, tak protože z toho Trumpova drancování budou mít jenom malý, pokud vůbec nějaký prospěch. To je to, o čem jsem hovořil, někde dokonce ta čísla padla. A to ještě z těch 3% ještě dostanou z toho podíly ty, které jim to tam budou lídat. Jo, z těch místních, kteří se nechají uplatit. Takže Trump zašel dokonce tak daleko, že tvrdil, že tato bezostyšná krádež bude prospěšná pro venezuelský lid. Očekává se, že zisky obohatí manažery ropných společností a elity, nikoli běžné občany. To je přesně to, o čem hovořím. Jinak průměrná měsíční čistá mzda ve Venezuele činí 218 dolarů, čili mizérie, chudoba je mimořádně závažná. Postihuje už více než 80% domácností a více než polovina obyvatel žije v extrémní chudobě a významná část populace čelí nedostatku potravin a mnoho lidí si nemůže dovolit základní potraviny. Spojené státy prodají značnou část uloupené ropy společnosti Vitol, energetické a komoditní obchodní společnosti se sídlem v Ženevě, a také společnosti Trafigura, což je nadnárodní komoditní společnost se sídlem v Singapuru. A krádež a prodej ropy vyvolaly obavy ohledně transparentnosti a odpovědnosti, zejména pokud je o nakládání s výnosy a jejich rozdělováním. Tady je důležité, to už to padlo, že vlastně ty Spojené státy tuto ropu sami jaksi nemohou moc využívat a tam i nějaké to přepracování a ty kapacitní možnosti Američanů tady v tomto směru jsou jaksi značně tedy omezené. Pojďme dále.
1: Tak, co vybrat? Recep Tayyip Erdogan opět vyhrožoval, neposílejte izraelskou protiletadlovou obranu na ostrovy, protože udeříme. S tím, že dodal, historie je velmi dobrým průvodcem pro ty, kdo z ní čerpají ponaučení, řekl turecký prezident. Tak, zejména při rozhovoru s novináři po návratu z Kyrgyzstánu tvrdil, že Řecko by mělo, jak řekl, opustit špatnou cestu a přestat vyzbrojovat ostrovy, které podle tureckého požadavku mají demilitarizovaný status. Jeho prohlášení přichází bezprostředně pod podpisu Achillova štítu mezi Řeckem a Izraelem, který bude stát více než 3 miliardy dolarů. Erdogan se také snažil reprezentovat turecký postoj jako orientovaný k udržení klidu v regionu a varoval, že Ankara nebude, jak tvrdí, tolerovat porušování svých práv.
0: Další zpráva hovoří zase o Erdoganovi, který se snaží balancovat mezi NATO, Ruskem a Čínou, a Erdogan zvažuje vstup do euroazijského bloku a do jaderné spolupráce s Moskvou. A takže Ankara na jedné straně prohlubuje jaderné vztahy s Ruskem a zvažuje tedy plné členství v té organizaci, v Šangajské organizaci pro spolupráci, či v ŠOS, přičemž se zůstává členem NATO. A ta Erdoganova strategie vícestrannosti zahrnuje také rozšiřující se tureckou agendu a výsledkem je choulostivé vyvažování geopolitické mezi Západem, Euroazií a vlastními regionálními ambicemi Turecka. Víte, on se v tom zhlédl i arménský premiér, azerbajdžánský a tak dál. A myslí si, že si budou víceméně takhle mezi těmi, budou poposílat z jedné židle na druhé a ze všech budou čerpat nějaké výhody. Z Ruska tam jim to zarazí a ze západu tam nedostanou, ty teda, které zatím brali a ze západu nedostanou žádné, ale na tím to ještě jako nepochopili prostě. Navíc jako ty Azerbajdžán nebo Arménie není stát o velikosti Turecka, nejsou ani tak vyzbrojeni. Takže pojďme dále asi.
1: No, aby jsme se dostali ještě i na to tematické okénko. Turci přesunou S-400 protiraketové systémy a dají je do pohotovosti. Otázka je prý, kam je posunou. V poslední době vypukla intenzivní mobilita a horlivé diskuze, protože rostou otázky ohledně prvního překvapivého přesunu tureckých S-400 systémů z Ankary. Obě perutě systémů jsou zde umístěny. Otázkou tedy je, kam je vlastně Turci přestěhují. Na jih nebo spíše na jihovýchod, případně k Egejskému moři. Protože instalace tohoto systému na vrcholu může také určovat další turecké kroky. Mají 4 baterie, což jsou 2 pluky, stálo je to 2,5 miliardy dolarů a způsobilo rozkol USA, což předtím vedlo k jeho vyloučení z programu nákupu stíhaček F-35. Tak to si můžou dvakrát Turci gratulovat. Mají ruské systémy a nemají americké padací rakve. Lítající.
0: No, další článek se týká úmrtí generál Radko Mladiče a jeho pohřbu. Tam vlastně ta vzpomínka, jak se na to úmrtí, ta se vlastně konala dneska ve 12 hodin v Srbském domě ozbrojených sil v Bělohradě. Pohřeb má být zítra pondělí v 7 hodin na Zbytově Topčider, jak řekl jeho syn Darko Mladič, který vlastně byl ještě za života generála pověřen jako vyřizování jeho záležitostí. Z jejich pohledu, oni říkají, postoj rodiny je takový, že jeho otec byl zabit v Hágu tribunálem s spravedlivým zacházením a tvrdí, že mu záměrně dávali příliš silné opiáty, které vedly k jeho smrti a navíc Říká, když neměříte něčí krevní tlak denně a je kardiologickým pacientem, neprovádíte laboratorní testy ne denně, ale aspoň jednou za pár dní a dostává toxické léky vylučované ledvinami, ale nesledujete funkci ledvin. I když při chronickém sedhání ledvin, tak je to de facto vražda. Takže ty se na to dívají tímto způsobem a navíc jako mladíčem v jednom okamžiku byl zrušen lék na cukrovku a ve zdravotnickém dokumentaci viděl, že mladí dostává fentanyl a tvrdí, že lék v kombinaci s jeho zdravotním stavem mohl způsobit zhoršení funkce ledvin. Tam minister spravedlnosti Vujič, říká, udělali jsme maximum, aby ho propustili na léčení do Srbska, protože už byl vážně nemocen, tak aby aspoň nějak v souvislosti s tou očekávanou smrtí ani to jako prostě povoleno nebylo, takže nechali zemřít ve věznici Vágu. Takže tolik teda k této záležitosti.
1: Co tu máme ještě? Burhem selhal, Británii čeká velký rozpad, píše o tom The Telegraph. Království je britské království, že ano, Spojená království Velké Británie. Je na pokraji rozsáhlé finanční krize, potřebuje drasticky snížit výdaje a zvýšit daně. Premiér však britskému lidu slíbil pravý opak. Teď si Burhem vybírá mezi politickou sebevraždou a konfliktem se svým okolím celým. Podle autora Británie vstupuje do éry velkého rozpadu. Veřejný dluh představuje 94% hrubého domácího produktu a Londýn si plánuje jen na tento rok půjčit dalších 252 miliard liber. Situaci zhoršuje ztráta důvěry trhů ve finanční stabilitu království a další zvyšování úrokových sazeb. Tak, prosperita bez EU.
0: Vzhledem k tomu času, tak už asi dneska to tematické okénko asi nestihneme, nevím, kolik máme času. Tady už dotáhneme jedno izraelské zničení kanalizačního systému Gazy, vyvolalo rozkvět řas a odstavilo izraelské ocelovací závody. A z těch šesti ocelovacích závodů, které zásobuje více než 80% Izraelců pitnou vodou, tak je pět je mimo provoz díky tady tomu, což si vlastně vynutilo přídělový systém vody v celé zemi. Takže k těm problémům, které mají, tak si ještě vlastně také přidělají další. Pojďme dále. Tam ještě máme, tam už je poslední zpráva jenom. To je sedmička. Máme? Halo, halo. Halo.
1: Aha, já, pardon, já měl vypnutý mikrofon, můj průšvih, tak to přečtěte vy.
0: Takže poslední zpráva je od nás domová a tady se vlastně zabývá teda prostě nemožností získat tedy složku s údaji ohledně kauzy Dozimetr, kterou si teda žádala tedy sněmovní komise k šetření, taky to vlastně soudy nechtějí vydat, čili tady se doktor Reichl tím zaobírá s tím, že teda vlastně, že se tady vlastně kryjí teda to i soudci, někteří tedy, takže se přes další soudy, takže se chce dostat teda ke spisu Dozimetr. Je to zřejmě hrozné, protože zabývá se tím, že prezident jako tady k těmto závažným věcem mlčí a že se stará u ústavního soudu o to, jestli dostane zadarmo večeři v Turecku a bude sedět u stolu. No, v každém případě vrchní státní zastupitelství odmítlo té sněmovní komisi poskytnout vyšetřovací spis, který je pro další postup pro tu komisi naprosto zásadní, jak říká doktor Reichl. Takže se toho dá budu domáhat přes další soudy, takže se uvidí, jaký bude další vývoj. My jsme ten čas dneska vyčerpali, prakticky nám zbývá minuta poslední, takže už asi si to necháme na příště, teda, protože ten shodokolosti, to tematické okénko je také další, takže takže to by bylo na skutečně jako opravdu pár minut.
1: Dobře,
0: Já bych
1: dobře.
0: chtěl já bych chtěl využít tady této příležitosti pozvat vás, vážení posluchači, diváci na Žícejk, na pořad Kompas. A potom další pořad nebude v úterý, bude ve čtvrtek. A tam budeme mít další pořad na opět z oblasti geopolitiky a pod názvem Naše země v novém uspořádání Evropy. A opět to bude ve spolupráci s panem Jindrou Pavlisem. To znamená s tím, s kterým jsem na téma geopolitiky diskutoval minule. Takže vás tímto zvu, bude to ve čtvrtek ve 20 hodin. Takže vám děkuji dneska za pozornost, panu kolegovi za spolupráci a budu se těšit zase příště naslyšenou.
1: Tak též, pane inženýre, děkuji za vyčerpávající 2 hodinky. Dozimetr si načtete sami, já vám ještě řeknu, kde to bylo, počkejte, ty to tady uvidíte. Autor Petr Pokorný a najdete to na skrytapravda.cz. Je to důležité se na to kouknout a nezapomínat, hlavně toho kašpara, kterýho tady vytlemenýho vykulínka vidíte, tedy Víta Ropušánka. Nuž, pane inženýre, děkuji, dámy a pánové, vám taktéž děkuji a my se jdeme kouknout tedy na další pořad a to sviští. Hezký večer, pane inženýre.
0: Hezký večer vám i vám, diváci.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Ča. No, tak jsme tady, vážení přátelé. Jsme tady v pátek 4. září. Tedy první pátek školního roku 2026-2027. To je, wow, to je hodně dávno. Já si pamatuju, že jsem 80... Aha, teď mi to vypadlo. Ale tuším, že to bylo 81. Jsem nějak maturoval. No, 81. To mohlo být. 82, tak nějak. Teď je už takových pár let potom a děti některé šly poprvé do školy, některé děti šly po několikáté do školy, některé se těšily, některé plakaly. Jinou, jít do některé školy k některým učitelům také bych plakal. Ale já věřím a doufám, že škola, do které šla Eliška a k paní učitelce, ke které šla, tak mě připadali energeticky ti lidé jako jedně z mála zodpovědných ještě v tom školství a cítil jsem takovou chuť postavit do toho vzdělávacího systému, postavit ty děti zodpovědně a neblbnout jim hlavu nějakýma nesmyslama. Tak budu doufat, budu kontrolovat, pochopitelně budu i spolupracovat. No a uvidíme. No ježiš, on je dneska pátek, počkejte. V pátek to kdo to tady? Jo, v pátek tady se mnou vysílal ten můj host, počkejte, jak se... Jirka. Před ním taky Pavel. To je jako hostů se vystřídalo tady na Midgardu v pátek docela dost, jo. I v úterý. A vy jste se ptali, kde Jirkovi je konec. No, tak pohledně Jirka vycítil příležitost, když viděl, že Iša má volno, tak si vzal volno a to víte, sejde z očí, sejde z mysli. No, tak co naděláte? No nic, Jiří, já tě tady vítám, ahoj.
1: Čau, taky tě zdravím, čau. To víš, no, jednou hvězda, pak už zase ne, znáš to, jak to chodí.
0: No tak, jak to chodí. Chodívá to, jak to chodívá, tak bych to asi nazval. Jaký jsi měl prázdniny, člověče, povídej.
1: No, první půlku hodně pracovní, to jsme, měl jsem dvě dovolené na Maltě a Zlatých Pískách, takže to jsme makali, dodělávali jsme bazén, dělali jsme kanalizaci a tak dále, dělali jsme toho spoustu. No a v půlce prázdnin jsme dodělali bazén, konečně jsme ho postavili, napustili, zprovoznili, takže pak jsme se jako trošku koupali, udělali si nějaký volno. Takže, ale tak jako něco jsme taky popracovávali, ještě jsme něco finišovali.
0: Po měsíci se vykoupal konečně.
1: Jo, no po pěti měsících.
0: Dokonce. Aha.
1: No já jsem si to šetřil, víš?
0: Jo. No já vím, že mám nějakou pozvánku taky k vám do bazénu, že prý bude nějaká party, že teďko až ta voda už trochu ochladne, tak v tom začneš chladit šampáňo a aby to bylo zajímavější.
1: Přesně tak.
0: Tak jo. Mám rád takové ty večírky, takové ty plnohodnotné.
1: Hvězdné nebe nade mnou.
0: Právě, koukáš na nebe. Nevím, jestli ještě padají hvězdy, už asi ne. To byla otázka srpna, že?
1: Jo, v srpnu padají, no.
0: Oni to říkají, že padaly ty parksajdy.
1: Ano, ty parksajdy padaly. No, ale
0: padala cena parksajdu.
1: No a divíš se, protože parkside má letos 30-leté výročí, tak proto asi padaly hodně ty parksajdy.
0: Proto padaly parksajdy, jo. No, to víš. Takže ty jsi pracoval. Já teda musím říct, že ač jsem také polevil s vysíláním, dával jsem hodně repríz, protože nechci říct, že byla okurková sezona, že by nebylo o čem vysílat, ale ale jako vysílám 9. rokem. V prosinci tomu bude 9 let, co jsme začali. Nakonec Iša také konstatovala, že tu misi informační, kterou jsme měli realizovat, jsme realizovali. Věci se vyvinuly, jak se vyvinuly, velice dobře, musím říct. Takže ta mise byla úspěšná, protože pochopitelně to budilo zájem v širším měřítku, v širším záběru. No, v podstatě s Išou, pokud budeme vysílat, tak budeme vysílat jedině za předpokladu, že budou otázky a dotazy, protože vlastně není o čem, protože ty věci jsou natolik ve finále, že vysvětlovat je složité, pokud někdo nekývá, tak bude asi trochu mimo realitu, nebo spíš mimo obraz o realitě, takhle, abych to řekl správně. No a kdo kýve, no tak drží kontinuitu s vývojem událostí a je v obraze, takže už nemá smysl někomu motat hlavu a někomu zase přerovnávat info. Takže jsem se trošku jako na to léto soustředil, že si odpočinu, protože také bylo zapotřebí popracovat na mnohých tématech právě souvisejících se vzestupem. Chtěl jsem se věnovat Elišce, tak jsem si užil jižní Čechy, musím říct, ještě minulý týden v neděli jsem se koupal v krásně čistém rybníku staňkovským. No a stáhl jsem karavan v neděli, tak se zase aklimatizuju tady v bytě, kdy nechodím po louce bosej, ale chodím v papučích tady po bytě. A tak, no. Čili je to, a musím si uvařit něco, protože tam se vždycky v kiosku něco našlo, něco se tam vařilo, nebo vedle u sumečka. Tak to bylo takové léto odpočinkové. No a už zase tady máme prostě podzim pomálu. Máme tady září, babí léto, v Žatci je dočasná zítra, respektive už dneska startuje dočasná. Takže pokud jste příznivci Žatecké dočasné, tak nezapomeňte navštívit. No a ve světě i u nás se děje spousta věcí, které přesně odpovídají tomu finálnímu stavu událostí vzestupných, protože se to nějakým způsobem žene do finále. Když se na to podíváš, ty, jako, který jak tu duchovní podstatu zná, tak tu manifestovanou stranu. Myslíš si, že to přesně odráží tu urychlenou eskalaci věcí, nebo lze ještě očekávat nějakou větší dynamiku, Jiří?
1: Já jsem vlastně ten první část toho léta nestihl moc sledovat, co se dělo, jen tak po očku. Co se týká srpna, už jsem trošku jako stíhal něco sledovat a teďka v září, když se na to dívám, tak Německo se připravuje na, to hned rozeberem, Německo se připravuje úplně stejným způsobem, jak se historie opakuje, na konflikt a celá Evropa v podstatě a i Spojené státy vlastně. Máme tady nedořešený konflikty, které nejsou vlastně ještě uzavřený, takže myslím si, že ta eskalace bude a bude ještě větší, než je teď a bude fakt jako ve zrychlené formě. A jeden etalon toho dokončení té reality jde vidět v našem panu prezidentovi, protože poslední dobou, co řekne to slovo perla, a jde vidět, jak spousta lidí se od něho odklání a jeho skalní fanoušci se k němu ještě víc přimknou a čím dál tím víc lidí odradí a se to tak jako hodně polarizuje v té společnosti, hodně se to cizeluje a na té mezinárodní úrovni vidím, že bude horko, ale bude rychle horko a pak bude studená sprcha jenom.
0: Pak to rychle schladne, protože
1: ano.
0: Tudy má to nevede. Jako jo. No, než se do toho dáme, tak si pojďme říct, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví Jindřišky a Henriety. Jindřiška je milým českým jménem pro milou slečnu či paní. Nositelky jména dostali do vínku krásný život, mohou se stát vládkyněmi svého domu, domova a života. Nositelkami jména jsou například spisovatelky Jindřiška Kubáčová i Jindřiška Smetanová, také zpěvačka Jindřiška Bržová, kostýmní výtvarnice Jindřiška Hiršová nebo keramička Jindřiška Radová. Ženské křestní jméno Jindřiška pochází ze staroněmeckého jména Heimerich, stejně tak i jeho mužská varianta Jindřich. Jméno se vyvinulo ze slov Heim, domov, a Rýhni, vládce. Překládá se tedy jako vládce, vládkyně domů, paní domova. Já si tady vybavuju Jindřiška, to byla v těch pelíškách, že jo? Jindřiško, ano. Jindřiško, pojď domů. Jak tam kodet volal, když ta maminka měla ten zdravotní problém a pak zemřela. Tak Jindřiška, to je jméno, které nosí 18 178 dívek, žen, slečen a paní. 18 178, je to 73. příčka v četnosti užití tohoto jména. Když se podíváme na Henrietu, tak ženské křestní jméno Henrieta je cizojazyčnou podobou českého jména Jindřiška. Obě jména mají shodný původ, pochází z němčiny. Více se dozvíte pod jménem Jindřiška. A pozor, Henriet v České republice je 177. 552. příčka. Takže, co v tobě evokuje Jiří Jindřiška?
1: No, mě, jak když slyším Jindřiška, tak se mě vybaví vždycky ta herečka z těch pelíšků a vybaví se mi vždycky to Jindřiška.
0: Jak se otrávil v elektrické troubě.
1: Jak se otrávil v naší elektrické troubě. Takže to je úplně první věc, co se mě vždycky vybaví. No. Jindřiško. Ale žádnou Jindřišku pátral jsem a žádnou Jindřišku neznám. Znám Jindřicha, ale Jindřišku neznám žádnou. A Henrietu už vůbec ne. Tu radši ani přes jako jméno Henrieta mně přijde jako takový tak tlustá bachařka někde na Borech, jako jo. Henrieta. No to jako ne.
0: Jindřiška dává si dortičky do bříčka. No, opustíme básnické střevo a popřejeme. Takže milé Jindřišky a Henriety, my vám teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů. Obdarování, také nezapomeňte na promořování a pěkně to oslavte. Je pátek, bez hranic v podstatě, ráno se nejde do práce, takže můžete slavit. Vy, kteří znáte nějakou Jindřišku, nebo ona je totiž ještě Jindra, že jo, jestli se nepletu. Ona není jenom Jindra, ona je i Jindra.
1: Jo,
0: protože to Jindra a Jindřiška jsou dvě rozdílná jména. Takže vy, kteří znáte nějakou Jindřišku či Henrietu, tak jim nezapomeňte popřát. Když jim popřejete, nadělíte jim zdraví a pochopitelně jim nadělíte prodloužení života, neboť to vše má kladný vliv na jejich imunitní systém. Já to takhle odkládám. No a když to odkládám, tak to znamená, že tady zcela určitě mám něco v záloze, či bychom mohli otevřít to téma. To téma já jsem, kdy to dávali, já jsem sebemrskačsky včera Předevčírem jsem sledoval tu debatu nějakých europoslanců, tuším, že to bylo. Tam byl ten zrádce Saša Vondra, byla tam Kačena Konečná, byl tam za ANO človíček, ten byl takový neutrální, pak tam byla vystoupivší, bývala asi za ANO, teď už teda jako nestranice, která spíš inklinuje k takovým těm ODS-kovým názorům, nebo ke stanu, nevím. Pak tam byla naproti ním, tam byla silná, mentálně velice silná skvadra, která začala Sašou Vondrou. Následovala Prázdnuše a pokračovalo to Gregorovo, která vykřikovala, že je federalistka, že vlastně ty státy ona moc nepodporuje. Takže to byla debata, kterou jsem si dopřál po dvou uklidňujících nějakých dávkách. Bylo to, mám tady z toho výňatek a přišlo mi to, pardon, zapomněl jsem na Ivana Davida, který seděl vedle Kačky, který to tam jako značně zachraňoval, a Kateřina taky, ale jako Ivan David, ten se s ním vůbec nemazal, prostě ten to tam pálil, protože oni jako všichni pod tíhou těch událostí, jo, který se staly v tom Lipsku, tak všichni jako v podstatě a ještě navíc zneužili vyjádření jak Macinky, tak Andreje Babiše. Jo. Doslovné vyjádření Babiše i Macinky běžely v linku pod tím, takže si to mohl konfrontovat s tím, co říkala moderátorka, anebo co říkali oni. Jo. Oni všichni vkládali Babišovi i Macinkovi do úst, že potvrdili, že to byli Rusové, že tomu věřej, že to byli Rusové. Ale oni se ani jeden takto nevyjádřili, jo. Uh-huh. Oni se vyjádřili, že ta věc je vážná, že je potřeba ji vyšetřit. A že je potřeba na základě toho, že ta věc je vážná, nemluvili o tom, kdo to proved, jako. Pochopitelně udělat opatření. Na tom přeci není nic ani pro ruskýho, ani proti ruskýho, ale oni z nich udělali okamžitě, že se postavili na stranu toho rusofobního názoru. No, zkusím si tady připomenout tím Šašem, co dluží 120 milionů, který ukrad, když měl na starosti Český dům při předsednictví České republiky, když jsme předsedali Unii. Nemyslím za Fialy, myslím ještě to předsednictví zpět, které bylo. To se nesmí
1: zapomínat. Jak ho bolely ty zádička, jo?
0: Jak ho bolela zádička a nemohl jít vypovídat, blbeček. Třikrát se omluvil, že nemůže jít vypovídat, protože ho bolí zádička a tím se z toho úplně vysmek, jo?
1: Přesně.
0: No, tak takhle to u nás chodí s některými. Tak pojďme.
2: Ani na vteřinu nepochybuji o těch německých informacích, kdo za tím stojí. Mimochodem těch incidentů je víc, co mají velmi podobný rukopis, že i tento týden ty útoky proti elektrárnám. Je to hybridní válka, není to jakoby válka otevřená. A vzít to prostě naprosto vážně a postupovat v Evropě koordinovaně, společně, nesmíme si tohle nechat lítet. Rusko tu válku nevyhrává, jak toužilo, jo. Tak teď prostě kope okolo sebe a my nesmíme povolit tady. Nesmíme povolit, jo.
0: Buďme jednotní, v jednotě je síla, poražme to Rusko, které už je na kolenou.
1: Mně se líbí, že on mluví o tom, že Rusko nevyhrává tu válku, jenomže Rusko nezačalo válčit ještě. A nikdo si nepřejem, aby Rusko začalo válčit, protože kdyby Rusko začalo válčit, tak je konec. Schluss Ende.
0: No,
1: jo, to je prostě...
0: Jiří,
1: rozumíš?
0: V tom jeho vyjádření pochopitelně je cítit...
1: Jsou takový keci.
0: Ta tendenčnost, ale hlavně. Rusko kope okolo sebe, protože prohrává tu válku. No tak pokud vím, tak na frontě to vypadá způsobem, jakým to vypadá. To znamená, že fronta brzy skončí, protože tam zůstanou vojáci bez jakéhokoliv týlového zabezpečení. Protože to, co Rusko teďko udělalo, je, že rozsekalo všechny sklady, všechny výrobní kapacity, všechny logistické uzle.
1: Ano.
0: Čili Rusko v podstatě se postaralo o to, že na frontě je jakoby cestou na frontu a na frontě jsou věci, které jsou. A ve chvíli, kdy toto tam jako doputuje a spotřebuje se, tak už nic jiného nepřijde. To je jako jednoznačně známka toho, že Rusko to prohrává na celý čáře a kope okolo sebe. Správně si podotkl, že Rusko není ve válce, Rusko s Ukrajinou není ve válce. Jo, Rusko na Ukrajině
1: stále
0: ano,
1: vojenskou operaci.
0: Vojenskou operaci, přesně tak. Nikdo se třeba ti nezamýšlí, proč by Rusko mělo podnikat teroristické útoky na území Evropy.
1: Uh-huh.
0: Takhle, co by z toho mělo to Rusko, jo? Jako, proč by to Rusko dělalo? Rusko může prostě to vyřešit. Takhle, zatím to Rusové nedělali, žádné útoky ani řeknu nechci říct teroristické, ale jako nějakou diverzní práci na likvidování strategických vojenských výroben a tak dále. Zatím to Rusko neřeší toto. Proč? Protože Rusové jdou cestou tou, že dneska mají usvědčenou Anglii a Ameriku, že ty válčí na Ukrajině proti Rusku. To znamená,
1: že... tam mají
0: že
1: spoustu vojáků placených a podobně.
0: Teroristické útoky vedené na civilní cíle v Ruské federaci jsou ano. prováděny anglickou nebo americkou municí a jsou řízeny anglickými operátory přímo na Ukrajině, to znamená, že na Ukrajině operují britští vojenští specialisté, kteří ty drony navádějí. Já jsem tady mluvil v nějakých pořadech o tom, že navádění toho dronu zanechává nějaké elektronické stopy. Rusové tyto stopy pochopitelně monitorují a vědí přímo, který člověk, jak se jmenuje, jakou má hodnost, kam patří, kam je zařazen, do jaké armády spadá, pod jaké velení spadá, kdo mu vydal rozkaz, tak toto všechno Rusové vědí ke každému dronu, který mu se podařilo projít tou protivzdušnou obranou a dopadl, zaútočili na

0: strčil ruský dron, aby teda bylo evidentní, jo. Prostě. To je tak okaté a tak trapné, ale ta diskuze okolo toho je velice bouřlivá. Já bych tady pustil ještě jeden příspěvek z druhé strany, jak se říká, aby jsme si poslechli Jindřicha Reichla, jak on k tomu vedl diskuzi. Protože...
1: Ano, protože paní kolegyně má možná lepší informace než německé tajné služby, ale každopádně já prostě nechci předčasně na někoho ukazovat prstem, protože jsme si to opravdu zažili v tom převodově. Já doufám, že si to ještě tady všichni pamatují, kdy tam dopadly údajně dvě ruské rakety, Poláci svolávali bezpečnostní radu, paní Černochová tady na Twitteru psala, že je třeba aktivovat na to a že bychom měli zvážit i aktivaci článku 5 na to a za 24 hodin přišel pan Joe Biden, tehdy prezident Spojených států amerických, a oznámil nám, že to nebyly dvě ruské rakety, ale jedna ukrajinská. A následně polský prezident Duda v rozhovoru na podcastu řekl, že Volodymyr Zelenský věděl dopředu, že ta raketa je ukrajinská, že mu volal, aby ten útok svalili na Rusko a tím zapojili západní státy do vojenského konfliktu.
2: Děkuji, takže vyzýváte ke zdrženlivosti.
1: Jednoznačně.
2: Pojďme se zaměřit ještě.
0: V té debatě, o které se tady zmínil, jo, tak Ivan David právě upozorňoval, říkal, já jsem od narození skeptik. A protože oni to všechno opírali o to, že německé tajné služby řekly, že to nastražili Rusové a že se jedná o akt terorismu a tak dál. A oni se všichni báli jako pochybnit a brali, jako že když to řekli tajné služby, takže je to jasný. No a Ivan David tam pochybně říkal, no tak tajné služby prostě řekli, že v Iráku jsou chemické zbraně, stalo se, co se stalo. Kačena tam jako vzpomínala, jak Cyril Svoboda běhal s dvouma lahvičkama po sněmovně a všem tam ukazoval ty chemické zbraně, co všecko umějí a že je potřeba to schválit a tak dál. Nebo že je potřeba to schvalovat, ten útok na Irák. Uh-huh. Čili bylo poukazováno na to, že tajné služby mohou buď záměrně manipulovat, anebo se také plést a že výrok tajných služeb nemusí být tak úplně závazná informace, jo? Což pochopitelně se bralo v té debatě, jak se to zpochybňuje a že když to tajný služby řekli, tak je to pravda, tečka, hotovo. A vlastně tam přišlo na přetřes spousta jakoby situací, kdy ty tajné služby vlastně buď lhaly, anebo jo, otázka zněla, proč se to vytáhlo teď, týden před volbama v Německu, když se to šetří pět neděl, jako, jo, když tajné služby, ty by měly mít rychle informace. Takže Koudelka je mistr pečlivka, protože ten šetřil ve Bětice 7 let, takže o to preciznější informace byla. Mm-hmm. Takže pak se odtajní nějaké trezorové informace, nějaké archivy se odevřou a zjistí se, že prostě tajné služby manipulovaly politickou sférou, manipulovaly pochopně kde čím. A oni o to opírají jako... To je eskalace, že jo. Jednak v Německu opravdu je to o tom, aby AfD srazili, protože AfD je nakloněna spolupráci s Ruskem, takže to je záměrně jako proti AfD. Jedna věc a druhá věc je, že to je možná eskalace k tomu, aby opravdu se pootočilo to kormidlo ještě k tomu převedení ekonomiky na válečnou strategii, jo? Na válečnou ekonomiku. A to je potom pánbůh s námi, čili Evropa míří, jak jsi to řekl tady na začátku, Evropa míří k velké válce, Evropa je znacizovaná, Evropu vedou pohrobci nacistů. Satanistické rejdy nemají jakékoliv už krytí, oni už veřejně

0: je v podstatě satanisti jako užívají své rituály. Satanismus, nazismus, mm-hmm. jedno jest, čili tady ještě jako pár politiků nějak tak drží chladnou hlavu, ale je vidět, že Merz už se úplně zbláznil, protože i jeho dědeček byl zarytý NSDAP a nacista. Aha. Čili Kalásta vůbec, jako ta má v hlavě Bůh ví co. To jsou lidi, kteří jsou buď přímo z rodiny ovlivněni silně nacistickou ideologií a do toho ještě pochopitelně pod vlivem zbrojařského lobby. Což vidíme třeba i u nás na Hradě, kdy mistr převleků a skvoter z Hradčanské 1, tak pod vlivem agenta CIA, který mu je kamarádem po boku, bez jakékoliv prověrky, zasahuje do všech úrovní řízení státu, protože prezident kafrá úplně do všeho, ten, co ho má po boku. Takže dneska opozice je řízena agentem CIA bez jakékoliv bezpečnostní prověrky. Takže to je činnost pro cizí mocnost, jak vyšitá, střet zájmu, protože Pávek je ve vedení Globseku, což je firma, která obchoduje se zbraněma, mezinárodní firma. Tam zatím jsem neslyšel, že by někdo řekl, že je ve střetu zájmu. Andrej Babiš musel řešit střet zájmu, on ne. Uh-huh. Takže ta situace je velice vyhrocená. Pávek teďko poskytl někde zahraničním médiím, poskytl rozhovor, kde se jako bere si do úst, do huby a kritizuje a nějakým způsobem popisuje stav v Ruské federaci, kdy říká, že ruští mladí nechtějí jít bojovat. Jenomže to se velice plete, protože on vůbec nechápe a nikdy nepochopil ruskou mentalitu, mm-hmm. přestože se v ní pohyboval velmi dlouho. Rusové nejsou žoldáci, Rusové bojují za svoji vlast, za svoje rodiny, za svoje přežití. A to si plete s Francouzema nebo s Němcema, kde je veliký odpor mladých lidí do armády, do profesionální armády. Takže Pávek tam plácal zase nějaký nesmysly. Naštěstí jeho výroky jsou pod rozlišovací úrovní Kremlu, takže naštěstí nám z toho tolik jako nefouká. Ale i tak to nepřispívá dobré atmosféře. A Ivan David tam sarkasticky v té debatě povídá, no tak já pochopitelně už se nemůžu dočkat té třetí světové války, stejně jako tady všichni a všichni tomu tady tleskáme, že jo. Všichni se radujeme, že konečně bude ta třetí světová válka, protože ta eskalace těmito formami je jasná. Uh-huh. Jak to čteš ty, Jiří?
1: No já to čtu úplně stejně, protože ta obrovská snaha západních zemí, Německo, Francie, Spojené státy, Anglie, tady ti hlavní podezřelí, kteří mají mimochodem 25 tisíc operativců na Ukrajině, což jsem někde vyčetl, to bylo vyčísleno, že vlastně na Ukrajině už jako Ukrajinci v podstatě moc nebojují, že tam bojují primárně tady ti žoldáci placení, kteří jsou placeni těma bezpečnostníma a tajnýma službama, které rozhodují o tom, kdo kde, jak bude nařčen, očerněn, že nechal nějaký drony a podobně. Ale ta eskalace je úplně jako fanatická a když se podíváme na rok 38, tak je to úplně nemlých totež. Jo, ty předválečný doby. A já jsem viděl jednu diskuzi pod tím příspěvkem, jak vyšlo na sociálních sítích, že německá tajná policie ví, kdo teda stojí za tím útokem, že jsou to Rusové určitě a tak dál. A všichni okamžitě, prvních třeba 20 komentářů bylo komentář na téma, jo, historie se opakuje, je to prostě převlečená diverze, vysílačka a tak dál, Němci se nepoučili a podobně, jo. Takže lidi nejsou blbí, ti, kteří mají mozek na správné straně hlavy, tak ví, co se děje, a ti ostatní jsou takový slepí vůči tomu. A na druhou stranu, před těch tlaků na tu Evropu je samozřejmě víc, protože vidíme snahu zase z Maroka. Vlastně na jedné straně, nebo těch likvidačních kroků na tu Evropu je několik. Je to tady ta provokace té války, potom je to hospodářský úpadek, na kterým se systematicky pracuje, a pak je to ještě migrační hybridní válka, v podstatě, která je i z Ukrajiny, tak i z Afriky vlastně. A ze zemí z Afghánistánu a podobně. Z těchto zemí, kdy dovážou uprchlíky. Takže je to. Nikdy jsem si nemyslel, já když si pamatuju tehdy tu Merkelovou, jak hřímala v televizi Wir schaffen das, že to zvládneme, že ta migrační politika, jak tehdy, nevím, jestli to bylo 2013, 2012, 2013, jak začali jezdit ti uprchlíci do té Evropy, nebo začali je dovážet do té Evropy, tak jsem si nikdy nemyslel, že ta Evropa se dostane do takového srabu, jo. Já jsem dneska viděl, jenom tak lehce odbočím, viděl jsem nějakou zprávu, že v roce 1950 byli ve Spojeném království bylo asi 3 mešity. Dnes, v roce 2026, je tam asi 1800 mešit. Jo, v celé Anglii.
0: No tak
1: Jo.
0: Anglie už, takhle, Anglie už není Angličanů. To je potřeba
1: Není,
0: si
1: už
0: říct.
1: ne, už ne. Není, není, není. 80% nových dětí, které se tam narodí, tak jsou muslimové. Tečka.
0: Válka děloh
1: Válka
0: vítězně,
1: děloh.
0: vítězně
1: Vítězně.
0: táhne krajem.
1: Přesně tak. Přesně tak.
0: A propos, víš, kdo použil tenhle ten výraz? Kdo ho uvedl na svět? Válku děloh?
1: Jo, nespomenu si, ale vím, jako,
0: Rajko
1: vím to, ale ty
0: Doleček.
1: se ne... Jo, jo, jo, jo, jo,
0: Rajko
1: jo, jo, jo.
0: Doleček, no.
1: Ano, ano.
0: Hrozně neskutečně zábavný člověk.
1: Ale ono to tak je.
0: Ono to tak je, no.
1: Ono to tak
0: Takhle,
1: je.
0: já ti to... Takhle, ono by to tak nebylo, Jiří. Ono by to tak nebylo, kdyby... jak bych to řekl? Kdyby to bylo v přirozeném prostředí. To znamená, pokud by sem ty muslimové přišli, začali by, neměli by žádné pobídky, neměli by žádné zabezpečení, museli by začít pracovat, museli by začít a žít za podmínek jako domorodé obyvatelstvo, když takhle řeknu, nebo původní obyvatelé, no tak by se sem za A tolik nehrnuli, za B by si sem nenatáhli zbytek rodiny, protože by je neuživili a nemohli by se rozšiřovat tak rychle, protože by neměli naživobytí. Ale protože jsou vlastně šlechtěná rasa,
1: Ano.
0: protože jim je sypáno do korýtka, aniž by cokoliv dělali, no tak oni se množejí, že jo, to je jasný, jako kobylky.
1: Je to tak?
0: Ale pro samotný muslimy to bude mít velice neblahý důsledky ve své podstatě, protože to je to, co jsem tady říkal o cikánech, jo? Dokud cikáni byli cikánama, tak se nějak vyvíjeli. Ve chvíli, kdy jsou podporovaným druhem, tak amen s nima, jo? Protože oni oni jsou závislí na tom nasypání do korítka. Až se to dostane do situace, že muslimové budou muset vydělat muslimům na to, co se sype do korítka, tak ámen s nima, protože oni nebudou vůbec k tomu jako vedení, takže oni sami sebe vlastně momentálně se sami střílejí do nohy. Jo?
1: Je to tak?
0: Efekt to bude mít takovej, že pochopitelně bude vytlačeno to původní obyvatelstvo, to bude upozaděno, to víceméně vymře, nebo se stáhne někam do rezervace.
1: Přesně, ale takový efekt indiánů.
0: Jo, ale pro samotný muslimy je tohleto cesta do pekla, jo, takže. Ale jo, jo. Na té jejich trnité cestě pochopitelně utrpí ti, proti kterým to je namířeno. To znamená, až přiletí orešník na ty ostrovy, anebo až tam přijde ta velká vlna tsunami, tak spláchne, myslíš, 1800 mešit, jo?
1: No, jo, jo. To je masakr. A největší mešita, mám pocit, že se staví ve Francii za peníze daňových poplatníků, jo? A ta bude vůbec největší, schválně. Já to zkusím hodit.
0: Hele, no hoď to, a co Francouzi, těm se to asi líbí, ne, že mě jenom nejde do hlavy, že ty národy, my tady máme Ukrajince, že jo, snažíme se teď nějak to narovnat k nějakému, řeknu, aby to bylo v souladu s tím, jak se stát stará o svoje lidi, tak aby nepřepaloval péči o přestěhované, tak bych to pojmenoval, no a to bohužel tam už oni jsou za tím Rubikonem, oni už se dostali k tomu, že jim stavějí mešity a tak dál, takže oni vyloženě pracují na svém vlastním vysídlení a už nemají asi pravděpodobně takhle. Pokud nemají sílu se nějak začít jako proti tomu stavět, tak si nezasloužej tu svobodu a nezasloužej si to, aby uhájili tu svoji krev. Jo. Tak to vidím já. A je to možná tvrdý, ale je to tak, já vím, že to je složitý. Ale myslím si, že vést odboj a být v ulicích a protestovat, Francouzi umí protestovat, zapalovat kde co, zemědělci se umí postavit některým, řeknu, špatným rozhodnutím. Divím se, že já vím, že to je potlačovaný umělé, cokoliv se řekne proti. Já nemám proti muslimům nic. Muslimové podle mýho jsou taky lidé zlí a dobří. Muslimové mají svoje náboženství, tak jako u nás lidé mají svoje náboženství. No ale to neznamená, že by se s nima mělo zacházet jinak, než jak je zavedeno v té zemi. A nerozumím tomu, proč, a to je další věc, která jde proti muslimům, že v podstatě bude na ně nazíráno jako na něco špatného, hrozného, děsivého, jo. Místo, aby lidé se soustředili na nacismus, místo toho, aby se lidi soustředovali, že nacismus je to zlo, náckové, fašouni, to je to, proti čemu je potřeba bojovat, tak jsou fokusovaní vlastně na to, že tím ano. zlem a tím nejhorším, co Evropu potkalo, jsou muslimové. Ale to není pravda. Kdyby muslimy nikdo nezval, kdyby tady muslimy bezhlavě nepodporovali, a to dělají nacisti a fašouni.
1: Přesně, mimochodem.
0: Mimochodem, kdyby tohle to neorganizovali, no, tak by muslimové si žili prostě tam, kde jsou doteď, no a nevypadalo by to, že za všechno špatný v Evropě můžou muslimové. To je právě to chytrý, jak oblbujou veřejnost, že pak to hodějí na ty muslimy. Jo. A oni zase budou neviditelní. Organizátoři nacisti budou zase neviditelní. Jo.
1: Přesně.
0: Ale vrátím se ještě k té debatě, prosím tě. Našel jsi tu mešitu?
1: Aha, no, mešitu tu největší jsem, mě to tady, tady nějaká velká mešita v Římě mi to ukázalo, ale já si myslím, že je ve Francii, já to zkusím ještě pohledat, jo,
0: Asi není
1: ale
0: důležitý.
1: není důležitý, ale tady mi našlo, že je zhruba ve Francii asi 2600 mešit a modliteben, jako muslimských. 2600. V roce 2000 to bylo 1500. Takže to narostlo o 1100 za posledních 25 let. 1000 mešit ve Francii vybudovali za 20 let. Tisíc. To je
0: Já to
1: masakr.
0: řeknu tak, na území Ruské federace pochopitelně jsou národy muslimské, žijí
1: Ano, jsou.
0: menšiny muslimské. Je jich tam takhle obecně. Rusko jako takové čítá nějakých 175
1: Milionů.
0: 175 menšin národnostních. Ty mají svoje náboženství, jsou tam muslimové a jsou tam. Vlastně jsou tam zastoupena všechna náboženství, ta základní. Také proto se děti v Ruské federaci o všech těchto náboženstvích učí. O jejich fundamentech, aby se vědělo, na čem ta náboženství stojí. A potom děti se můžou rozhodnout, jestli budou členy toho, nebo nebudou prostě náboženskou víru, vyznání mít jako takové. To ale dělají na základě vědomého rozhodnutí, protože mají k tomu informace. Je to dobrá pojistka, aby o sobě věděli, aby nemohl nikdo říkat, hele, on je muslim, a protože muslimové chtějí nás bílí povraždit, tak je potřeba jít proti ním, jo. Protože některá ta ortodoxní odvětví toho náboženství opravdu to tak mají. Jenomže je potřeba se taky podívat, co třeba židovské náboženství, co
1: No.
0: mají ve svých, jestli se tomu říká Tóry, nebo jak se tomu říká.
1: No, oni těch knih mají několik, ale
0: Jo, a
1: to těch, co to...
0: co oni tam píšou u nás o gojímech, jo, jako, co my
1: No,
0: pro ně
1: jasně, no.
0: jsme, jo. O tom
1: Jsme
0: se nějak,
1: gojím hovada, no.
0: jo, o tom se nějak nemluví.
1: Protože viděl jsem,
0: Protože
1: já jsem viděl totiž jeden zajímavý rozhovor s agentem Mossadu a s nějakým představeným židovské, to bylo v Izraeli, jo, a
0: aha.
1: on říkal, a ptali se ho, to byl taky takový rozhovor, který jako nikde moc nenajdeš, mě to někde vyskočilo, ale neudělal jsem si print screen, ale pamatuju si to přesně. A oni se ho ptali, co by vlastně mohlo ohrožit židovskou církev nejvíc, nebo židy jako takový. A on řekl, kdyby se křesťani a muslimové spojili dohromady. Takže tam v tom máš úplně napsané všechno. To znamená, za tu rasovou nenávist a za tu vlastně podněcování té nenávisti křesťanů proti muslimům a muslimů proti křesťanům prostě stojí jedna enkláva tady těchto mosadistů, co organizují tady tyto věci. Ti Izraelité prostě.
0: Takže
1: To
0: jak je
1: tak
0: možný,
1: prostě.
0: že v tom Rusku nejsou nějaké třenice? Jak je možný, že v Moskvě chodí, tam se bavili s tou jednou ředitelkou, respektive to byla vedoucí oddělení, takhle, vedoucí oddělení školského úřadu pro moskevskou oblast, což je větší šajba než ministr školství v České republice. A ona říkala, že oni v Moskvě, v tom jejich ranku mají 153 jakoby národnostních menšin. Jo? Navštěvuje ty školy. A že jediný způsob, jak zabránit nějaké nenávisti, nějakým třenicím, je všem rovně. Takže když ten student dostane od té školy něco, knihu nebo cokoliv, tak to dostávají všichni. A nikdo neřeší, jestli on je muslim a je to knížka, která v podstatě třeba víc mluví o křesťanství. S tím nemají, jo, nebo že tam jsou křesťanské principy v té knížce, jo, zachycený. Že to je třeba nauka o rodině, tak jak je pojatá, že jo, v tom našem pojetí. Takže je to muž a žena, tatínek, maminka. Ruská federace přijala, že jo, mají to daný v ústavě, že rodina je otec, matka, děti. Nepíše se tam, že rodina je otec, mnoho, mnoho žen, které mají děti. Jo? Chápeš? Takže a oni se nebouří prostě, protože oni jim zase tolerují ten jejich způsob, jak oni to mají. Na těch vesnicích, kde prostě si žijou tím muslimským životem a nebo v těch městech, které jsou muslimský, ať si to organizují po muslimsku. Věřej tomu, mají to takhle daný, tak a nikdo tam nepřijede, nevystřílí je, protože je to protiústavní, jo. Ale když není podněcovatel, no tak není konflikt, jo.
1: Přesně tak.
0: Čili teďko pochopitelně, když se vrátím zpátky k té diskuzi a vůbec k tomu, jakoby k té kauze, ono to není o té diskuzi, ono je to o té kauze, jo. Takže v Lipsku se začátkem srpna našla vedle letadla se našel dron, který nevybuch a je to ruský dron. A oni teďko 5 neděl řešili, jak to použít, takovouhle věc, tak vymysleli, že srazej AFD, preference, že před volbama poškodí a tak dál. No a někteří vyprázdnění politici, jako je Prázdnuše Nerudová, ještě vykládá, že třeba AFD někde v Bavorsku nebo kde, takže mají ve svém programu, že AFD má ve svém programu prostě napadení Benešových dekretů. Ivan David jí řekl, že to není vůbec žádná pravda, že pouze na jednání politiků tady v té bavorské části AFD, že tam probíhala diskuze na toto téma, ale že by to bylo přijato jako programové prohlášení nebo něco takového závazného, to nebylo. Byla tam někde nějaká takováto diskuze. A to ti říká někdo, kdo organizuje sudetoněmecký landsmanšaft jako v Brně, jo? Chápeš? Ona, která, a mají prezidenta, který za to dal záštitu, a oni, kteří kopali za ten landsmanšaft v Brně, tak oni budou s odpuštěním jako kydat hnůj na AFD, protože AFD přeci chce vystoupit z NATO, AFD chce vystoupit z Evropské unie, AFD chce příklon k Rusku, což pro nás by bylo hrozné, protože tím pádem, když vystoupí AFD, když vystoupí, nebo Německo, když za vlády AFD by vystoupilo z unie, tak unie se rozpadne, no a co my chudínky jako? Takhle oni uvažují, rozumíš? Takže proto my se všichni budeme soustředovat a teď celý západní svět se soustředuje na volby v Rusku, jak by jim to tam rozložili a jak by jim je překazili a jak by jim je ovlivnili a jak by podpořili cokoliv, co by rozvrátilo Rusko v té době, těch voleb, aby udělali nějaký puč, jo? A to veřejně píšou prostě. To už není o tom, že oni říkají, ne, ne, ne, my jenom pozorujeme, ale my ne, ne, všichni se snaží ovlivnit průběh voleb v Rusku. No a teď my všichni musíme vlastně držet palce, respektive ovlivňovat, aby AFD nevyhrálo v Německu, přestože asi, pokud má dobrý preference, tak asi Němci uvažují nějak jinak, ne, už nechtějí to nacistické řízení toho státu, aspoň z těch 43%, co oni tam mají dneska jakoby nějaký předvolební výsledek, tak asi nechtějí, ty 43% Němců nechce prostě, aby Německo bylo zase to, který tady zorganizuje světovou válku. Ale my všichni to musíme jako negovat a respektive musíme na ty Němce působit a nejlépe, kdyby jsme to tam šli odhlasovat, aby to AfD prostě nevyhrálo, protože by to znamenalo, že budeme mít potíže. Oni neříkají, máme potíže dneska, protože to Německo podělalo prostě kompletně celou Unii a je potřeba prostě tu Unii buď rozpustit, anebo prostě úplně ty nácky vyhnat. A to je, ale podle mě to je neřešitelné, to je neopravitelná záležitost. Oni takhle neuvažují, člověče. Oni vždycky vytrhnou z kontextu něco, jo, a teď to servírují a opracovávají, ale neřeknou to od začátku až do konce. Tak jako, že neřeknou, že proč na Ukrajině teče krev. No protože ve 2014 tam Amerika zafinancovala obrovskou barevnou revoluci, Majdán.
1: Přesně.
0: A od té doby tam teče krev prostě. Jo?
1: A intervence dělali už od roku 2000, že jo. Šli po Janukovičovi a tak dále, že jo.
0: Včetně naší pomoci. Jo.
1: Ano. Mhm. No a když mluvíš o té Evropské unii, nevím, jestli jsi to postřehl, tak Island měl referendum a bavili se tam o tom, jestli chcou vstoupit do Evropské unie nebo ne. A polovina Islandianů nebo 52,8% voličů řeklo, že ne, že nechcou vstoupit do Evropské unie.
0: No ale to si vím, že Island je v té čekačce tuším 17 nebo 20 let.
1: No jasně, jasně.
0: Že, jo, a teď si vem ty Islanděni, ono taky se něco na Islandu stalo, že jo, mezi tím, oni Island chtěli tu úplně jinou cestou a oni jim tam udělali taky jako barevku víceméně, trochu skrytou. Vrátím se ještě zpátky k tomu tématu, jo.
1: Jo, jasně.
0: Těch provokací. Vondra řekl, že v Evropě probíhá spousta těch dronových provokací, jakoby, jo. Mm-hmm. Ale přeci tady jasně zaznělo, že od Jindřicha Reichla, jak to bylo s těma raketama, co teda nakonec byla ukrajinská. Proč se nezveřejnili nikdy výsledky vyšetřování a je to tabu se střelení tohletu MH, nevím, kolik to bylo, 51 něco, těch Holanďanů, pamatuješ si?
1: Mm-hmm. Jo, pamatuju.
0: Tím Bukem. To byla ukrajinská. To Ukrajinci se střelili to letadlo. Zatím se řeklo, že to byly Rusové. Jo. Nebo že to byla, takhle, oni řekli, že to byla ruská raketa.
1: Jasně.
0: No ona to byla ruská raketa, protože to byla vyrobená raketa, nebo ještě to byla, ten Buk byl ještě z doby, kdy byl Sovětský svaz. Takže to byla de facto sovětská raketa, takhle, vystřelená Ukrajincema, ale že jo. Nemluví se tady o spoustě věcí, nemluví se o teroristických útocích, které byly mířeny přímo proti civilnímu obyvatelstvu, přímo proti dětem, protože dětské rituály mají satanisti úplně nejradši. Mluvili jsme tady o tom, jak to vlastně bylo, že ten software určitého typu, který se používá v zaměřování těch cílů, že má algoritmus, který ho vyloženě navádí na skupiny dětí. Tam, kde jsou skupiny dětí, tak tam se upřednostňuje ten cíl jako strategický cíl pro ten dron nebo pro tu raketu. Mluvili jsme o tom člověku, který se z toho málem zbláznil, když s ním pak vyšel na světlo boží, že to tak bylo. A tak dál, jo. A teď řeknu to zásadní. O čem se vůbec nemluví, je to, že zástupce náčelníka vojenského štábu Ukrajiny, takhle, abych to řekl správně, tak zástupce náčelníka velitele štábu ukrajinské armády se vyjádřil, že pokud Evropa přestane podporovat Ukrajinu finančně a muničně, zbraněma a tak dál, a vojensky tedy, a bude si myslet Evropa, že dál bude sedět na zadku a jakože nic, tak to se velmi plete, protože Ukrajina je připravena páchat na území evropských zemí teroristické útoky, aby znovu přiměli Evropany platit. To je jeho vyjádření. Uh-huh. Tady jsem ho čet nedávno.
1: Uh-huh. Jasně.
0: To přeci zapadá, ne? Takže oni budou, nejdřív budou dělat ty útoky jako pod ruskou vlajkou. Jakože Rusové.
1: Jasně. Jo?
0: No a potom až to, nedej bože, praskne. Jako odpráskli Nord Stream. Nord Stream nadělal obrovské škody celé Evropské unii. A Saša Vondra tomu tleská a říká, to je dobře. Já jsem od začátku říkal, že Nord Stream je špatně, protože nás bude činit závislými a tak dále. My jsme dál závislí, akorát, že nás to stojí víc peněz. Takže a já tvrdím, Evropa bude šťastná, bude klečet na kolenou a bude prosit, aby osvobozenecká unie, Bělorusko, Rusko, Čína a KLDR osvobodilo Evropu od nacismu. Budou prosit a budou klečet. Protože vypustili džina z lahve a džin jim přestává sloužit. Dneska džin se domáhá toho, aby mohl být na svobodě a mohl řádit. A pro ty svoje rejdy potřebuje peníze. Ukrajina nemá už zase peníze. Oni schlamstli 90 miliard euro. A už zase nemají peníze. Uh-huh. Kolik je 90 miliard, prosím tě, euro?
1: Prosím tě, hned to spočtu. Kalkulačku si tady nejde. Vezmu na pomoc. 90 miliard, jo?
0: Mhm. Uh-huh.
1: Já abych ty nuly nepopletl, víš, takže počkej, to je 9 miliard, 90 miliard krát, dejme tomu takto. No, tak je to 2,16 bilionů korun.
0: No.
1: Je to skoro polovina celý, státní...
0: To je skoro celý náš, to je skoro celý náš dluh, než přišel Fiala, jo?
1: No, přesně.
0: Bláho. Jenom pro představu, to je 2160 miliard.
1: Ano.
0: 2160 miliard. A jim to nestačilo ani půl roku.
1: Uh-huh.
0: Tak to je, no, je drahý kamarád, bych řekl.
1: No, ale když jsme u toho vyčíslování, jo, do dnešního dne stála ta americká eskapáda v Iránu. Já to tady vynuluju, dám Cčko. Tak tam mi to vyšlo na nějaký, já jsem viděl nějaký číslo 37,5, počkej, 37,500, takrát, kolik je dolar teďka? Miliardkrát, kdyby byl 20, počkej, to je nějak málo. Vyšlo mi, že ta eskapáda v Iránu vyšla na 1 bilion korun zatím. Ale to mi přijde málo. To zkusím tady zadat.
0: To tě přijde málo?
1: No, já si myslím, že je to víc. Že to, jako nepřijde mi to málo, ale přijde mi to, že tam utratili víc peněz. Jaké jsou náklady USA na konflikt v Iránu? Konflikt s Iránem. No ale to taky můžou být oficiální, že jo, nebo jako oficiální. Otázka je, jaký jsou skutečné náklady, ale
0: No ne,
1: jsem
0: to je,
1: zvědavý.
0: hele, tam se ty náklady velice těžko jako
1: Prokazujou.
0: prokazují, protože oni mají taky obrovské ztráty, že jo. Iránci jim rozsekali na mnohých územích, jim
1: Na
0: rozsekali vojenskou
1: základny, že jo.
0: infrastrukturu, některé výrobní záležitosti, některé majetkové věci. Oni se s nima moc nepárali, takže to, kolik je to stálo, je jedna věc a o kolik přišli, je věc druhá. No, takže to se ani nedá vyčíslit. Je jasný, že to
1: Už mi
0: platí
1: to tu
0: celý svět, ten
1: skáče.
0: problém, jo, tam.
1: Už mě to tu skáče. Je to v rozmezí. Ono to tady píše, že je těžko to odhadnout, protože něco jsou náklady kongresu, něco jsou náklady takový makový oficiálně celkově výdaje. No, vychází mi to na 4,2 bilionu korun zatím od začátku roku. 4,2 bilionu. Jenom na konflikt s Iránem. A to jsou přímé výdaje, to nejsou ty ztráty, jo. Takže je to téměř dvojnásobek českého ročního rozpočtu v České republice.
0: Takhle je
1: To je
0: potřeba
1: masakr.
0: stěko, ale proč říkáme tu informaci, jo? To je asi to nejdůležitější. Proč ji říkáme? Tyhle peníze Amerika chce od koho? No, od Evropanů.
1: Přesně
0: Amerika
1: tak.
0: tohle to vydala a Amerika ty peníze chce nazpět. Toto je částka, kterou budeme muset my Americe zaplatit.
1: A
0: A Amerika
1: nakupovat od
0: určí,
1: nich.
0: tak Amerika určí, jakým způsobem. No tak něco zaplatíme v zakázkách pro zbrojaře, něco
1: Ano.
0: zaplatíme na clech, něco zaplatíme na dovozu strategických surovin a energií. Ne? Tak. Jako to, jestli si někdo myslí, že to zaplatí jenom americký daňový poplatník, tak já se ptám, z čeho, když většina daňových poplatníků v Americe pobírá dávky, takže nejsou daňovýma poplatníkama, takže potenciální daňoví poplatníci, protože prostě v Americe se toho moc nevyrábí. To už není ta Amerika, která byla v tom boomu a dneska to je prostě všichni mají jenom natažený ruce. No a tím, že to tam je tak, jak to tam je, jako zeptejte se někoho, kdo byl v poslední době v Americe, co tam viděl, jak to tam vypadá.
1: No.
0: New York, takový ty vyhlášený města, to je jeden velký průšvih, jo. To je jedno velký neštěstí. Když si to vezmete, ale to je právě o tom, a zase, čím bude mít Amerika větší díru v kase, tím agresivněji se bude chovat v tom světě. To je
1: Přesně tak.
0: naprosto evidentní. A taky to tak dělají. Zmocnili se čtvrtiny venezuelské
1: No.
0: produkce ropy.
1: Ano. A Trump prohlásil, když to řekli, že pokryli svou roční spotřebu a náklady na ten vývoz ropy. Prostě ukradli ropu a řekli, tady ta ropa je naše a to nám pasuje do ekonomického plánu. Takže jsou to jenom prostě loupeživí rytíři, nic jiného. Jo.
0: Chovali
1: Prostě
0: se
1: nějakou
0: někde jinak?
1: etikou.
0: Jiří, chovali se
1: Ne,
0: někde
1: ne,
0: jinak?
1: ne, ne, ne, ne. No tak když si vezmeš historicky, co tam za lidi v uvozovkách šli, jo, jaký typy
0: Osídlovat,
1: lidi
0: osídlovat.
1: osídlovat, jo, vyvraždili vyloženě, udělali genocidu na původním obyvatelstvu a tak dále, jo, to se nemusíme bavit, to všichni víme, že jo. Takže,
0: To je,
1: takže tak, no. To je úpadek v praxi přímé.
0: když bych to řekl, tak to kulturní národní hospodářství, kulturní národní, kult, jak bych to řekl, ta kultura národa a a dějiny toho národa, pokud bychom vůbec to mohli považovat za národ.
1: A nebo za kulturu?
0: Nebo za kulturu, nebo dokonce za lidskou kulturu.
1: Ano.
0: Tak to stojí všecko na zločinu. Amerika od začátku vznikala jako zločinecký projekt.
1: Je to tak.
0: A to, že tento zločinecký projekt využívá London City jako nástroj pro získávání a prosazování svých zájmů, potom ani potom. To, že si založili nacisté na to, aby je nemohli jen tak jednoduše odlovit třeba specialisté ze Sovětského svazu, jako lovci lebek, který lovili ty nácky, že jo, vzpomeňme, jak byl ulovený Bandera v Mnichově na schodech, jak mu tam nastříkal do ksichtu ten jed. Hrdina Ukrajiny, jo. Dneska jsem viděl v Polsku, tam v jednom městě mají trojzubec, je to jako socha, jo, je to socha trojzubec, na tom trojzubci je nahozený dítě, které vzhlíží k nebi a je v podstatě probodnutý, takhle nabodnutý na tom, to je připomínka banderovského řádění v Polsku. Tento trojzubec používá Ukrajina jako oficiální symbol.
1: A ten trojzubec je anagram pro hákový kříž, že jo?
0: Pochopitelně, takže...
1: A když jsme u toho, ještě jsem viděl zajímavý článek, kde vlastně říkali, že pozdrav slava Ukrajině byl roven hajlování na Ukrajině v roce 38, že to bylo v oficiálních stanovách na Ukrajině. Takže vlastně pozdrav slava Ukrajině je prostě nacistický pozdrav ve 100% už od roku 38. Takže kdo dneska provolává toto heslo, tak
0: myslím,
1: se
0: automaticky... že to provolávali v parlamentu, ne? V minulém.
1: Jo, jo, jo.
0: Přeci.
1: A třeba ti naši kucí hercí a tady ti to specialisti.
0: Jo, jo, jo.
1: Jo. A nebo ten, co byl, ten, jak se jmenoval, Babiš teďka o tom mluvil, ne, jak rušili ten úřad pro tu kritickou komunikaci, jak dávali ty kartičky.
0: Foltín, myslíš?
1: Foltín, no, tady ten, s ním jsem viděl taky rozhovor, to je...
0: Slušně.
1: To je... Jsi řekl slušně, tak mě vypadaly všechny slova z pusy, jako. Ne.
0: A to cítím.
1: Já jsem úplně žasl nad tou komunikací a byl tam ještě, existuje pořád Keci a politika a tam je nějaký ten Michalopoulos, nebo jak on se jmenuje, jak on taky se hodně, on je taky specialista úplně na všechno, takový sympaťák, ODSák taky a on tam seděl vedle toho Foltína a Foltín se vyjadřoval o Rusku, že Rusko není stát, jo, že je to prostě, to já to nemůžu říct, jo, protože je to hodně zprostý, jo, ale ten borec vůbec neví, co říká, ten musí být sjetý jako 24/7, jako. To je úplně neuvěřitelný.
0: No tak on je ve svazku teďko s tou...
1: Šigišvili, nebo jak ona se jmenuje? No, s tou...
0: No ne, tak je to ta pirátka, která má otce odstřelovače na Ukrajině. A já jsem ji viděl, jak šla v jedné řadě s hajlujícíma. A ona chodí poučovat. Teďka už ji docela stáhli, jo, protože Dimitrašvili.
1: Jo.
0: Tak už ji stáhli, protože už asi toho na ní bylo dost, co by na ní mohli vykulit, tak to radši rychle utli. Ale chodila hodně jakoby do debat, protože je chytrá, že jo, to je jasný. Jo.
1: No to je mazaná jak liška, to je. She's lubricated as a fox. No ale s
0: Ono
1: Faltinem
0: vůbec u
1: to
0: Pirátů
1: je...
0: je docela taková mentální podvýživa, bych řekl.
1: Aha, takový záporný IQ, kdybys to sečetl, tak to je jako špatný, to je hodně špatný jako tam.
0: No.
1: Hlavně...
0: Takže jenom ať
1: ať
0: to je
1: nesejdem z tématu,
0: neřešitelný,
1: no.
0: to je neřešitelný stav, pokud nezapojíš mozek, tak bylo tady teďko velmi často vykládat lidem, že Rusové tady dělají nějaký útoky a takový, jako útoky pod cizí vlajkou se tady jako satanistům dařilo vždycky dělat, že jo.
1: Rusko je transparentní natolik, že pokud bude útočit na Evropu, tak se k tomu přihlásí a oznámí ten útok dopředu. Jo, takže asi tak bych to řekl.
0: No, je potřeba říct, Rusko má schopnost, důkazy odkomunikovat a zdůvodnit, proč udělá takový či makový útok a
1: ano.
0: Nebude ho dělat záškodnicky, ale udělá ho oficiálně.
1: Udělá ho oficiálně, účelně a doloží k tomu všechny dokumenty.
0: A ještě vyzve v tom místě, vyzve, dejme tomu, upozorní, že udělá ten útok,
1: ano.
0: Aby eliminovali ztráty,
1: civilní ztráty.
0: Na civilních životech. Jo. Takže Rusko k těm věcem přistupuje naprosto takto zodpovědně, to znamená nějaký teroristický útoky. Zapomeňme, že Rusko, takhle, Rusko nemá zapotřebí organizovat teroristické útoky. Rusko potvrdilo svým čtyřletým působením na Ukrajině, že se nechová tak jako nacist, jako kyjevští nacisté. Je schopno doložit, co všecko napáchali tyhle ty náckové a specialisté vycvičení CIA na mučení a týrání lidí. Čili Rusko nemá zapotřebí organizovat někde nějaký teroristický útoky. Rusko prostě oznámí, že do Londýna přiletí nepříjemná věc, ať stáhnou civilní obyvatele. Je potom na Americe, na Anglii, jestli to udělá nebo neudělá, ale to upozornění tam půjde. Vladimír Putin už upozorňoval obecně Evropu, ať si uvědomí, že svým, nevím, jak to nazvat, aktivismem nebo svým zapojením do té protiruské štvanice a do zásobování ukronacistického režimu v Kyjevě se stávají jednou z bojujících stran. Jsou nepřátelé Ruska. No a zveřejnili dokonce i soupis cílů. Já se ptám, co udělala Evropa, konkrétně třeba Česká republika, co udělala ve smyslu zveřejněných strategických cílů? Je tam nějaký monitoring? Je tam nějaký nácvik obyvatelstva, kdyby náhodou opravdu?
1: Jo. Jsou aktivovaný kryty a podobně.
0: Kam mají ty lidi?
1: Asi nula, ne?
0: No asi nula, jo, zatím nula. Bere se to na lehkou váhu, tak snad to taky bude, řeknu, řešit vláda nebo bezpečnostní výbor. Já chápu, že momentálně toho vláda má k řešení obrovské množství, protože každý, kdo může, tak hází vládě klacky pod nohy. Médiama počínaje, prezidentem konče. Přiblblou opozicí, která to všechno podněcuje, to je prostě místo, aby ty lidi... Já bych prostě ty lidi pozavíral, všechny dotčené v nějakých kauzách bych pozavíral do vazby. To proto, aby nemohli ovlivňovat a bránit vyšetřování. Jo? Jenomže ono to je složitější, než si myslíme. Za chvilku si to povíme a ukážeme to na příkladu Slovenska. Teď ještě zůstaneme v České republice a já vám pustím jeden taky zajímavý rozhovor o Pávkovi. Jo? Jako dotazoval se, protože Miroslav Ševčík se velmi rád přeřekne a mluví o prezidentu jako o Pávkovi. Tak se to pojďme pustit.
2: Vystoupil tam také docent Ševčík, poslanec, nestraník za SPD. Nebylo tomu poprvé, co veřejně o prezidentovi Petru Pavlovi mluví jako o Pávkovi. Je to na místě? Patří tohle do politiky? Není to už dávno za hranou?
3: Já naopak jsem jako u toho jako v podstatě říkal, ano, tak to je, tak je to Pávek. Jako ten člověk přísahal, že bude bránit komunistické Československo před kapitalismem, byl v zácviku komunistické rozvědky vojenské, měl působit jako záškodník v zahraničí, pak nám tvrdil, že to nedělal nikdy, že to tak nebylo, pod těho důkazu se musel přiznat. Takhle to je, jeho krycí jméno bylo Pávek. Když byl 17. listopad, tak ho trávil v konspiračním bytě údajně.
0: No jo. Máme hada. To. Máme hada, nebezpečného hada.
1: A hřejem si ho na prsou.
0: Hřejem si ho na... A dobře si ho platíme i z jeho hadicí.
1: Ano. A jeho hadica nás stojí 100 litrů měsíčně.
0: 100 litrů, to je...
1: Navíc. Jako... Tak jsme dostali.
0: Ano. Milion.
1: A když je na mezinárodním summitu, tak a když se jí něco zeptají anglicky, tak neumí kváknout Dylina. Bože, ta je blbá, až to vzduchem brázdí, jako. Hlavně, že mají klasického vzdělání, oba dva.
0: No, možná, kdyby se jí ptali v ruštině, tak by to dávala, ne? To se určitě učila.
1: No, jestli si to pamatuješ.
0: Jako rozvědčice a jako ta, která měla rozvědčíka hlídat.
1: Přesně. Ta to vzala ten úkol doslovně a hlídá ho na každém kroku. Akorát tanka a tam nemohla jet.
0: To jako mě by třeba zajímalo setkání Havla s Pávkem teďka. To bylo takový názdar, ty stará vojno rozvědčická, kde se tu bereš? Názdar, ty opilče, ty ještě žiješ, člověče. Hele ty, jak jsi napráskal ty lidi, já jsem pak za to dostal vyznamenání, ty. To bylo dobrý, jak jsi mě nahlásil. Víš, jak ti věřili a pak jsi šli za to sednout. No jo, to víš, tak nějak jsem si musel na ten chlast a drogy vydělat.
1: Na ty drogy a na ten bohabojný život. Jo, tak to je.
0: To by se třeba, já nevím, ale třeba Kryl by se musel, jo.
1: Obrace v robě, no.
0: Ty se mnoha, já si myslím, že normálně z některých hrobů jde těžký průvan, jak tam rotujou.
1: No, jak hadr na holi, že? No ne, když si pustíš, ono totiž ty jsi narazil na zajímavou věc, jo. Mně sem tam nějaký rozhovor s Krylem vyvstane a to jsou vysoký debaty, opravdu. Nebo vysoký myšlenky, to, co ten Kryl jako tam řekne. A on, a dá se to aplikovat prostě na dnešní dobu, jo. Úplně s přehledem, jo. No. Představ si setkání Kryla s naším rozvědčíkem taky, jo. Co by mu řekl?
0: Ty, to si právě nechci... No ne, tak on by mu asi nic neřekl. On by mu asi nic neřekl. On by si musel odplivnout, buď by se pozvracel, nebo tak, no... Ne.
1: A teďka, když vidíš ty videa retrospektivně, jak ten Pávek říká, ne, já se do politiky nechystám, ne, to vůbec, to já jsem vojáka a to a řekne, a pak v jednom řekne, a vy jste pracoval pro STB a spolupracoval, ne, to je lež. A pak v druhém rozhovoru, no, tak jsem trošku spolupracoval, no.
0: Tak, ale to je, jenom trošku.
1: To je nebezpáteřní, jako, ale jenom trošku.
0: Jenom trošku. Takhle, víte co, než vám odpovím, já se poradím se svým přítelem po boku, ano?
1: Se svým panem Kolářem na telefonu. Máte 30 sekund. Volejme pana Koláře. Tut.
0: Tut. Nazdar, co potřebuješ? No já bych, tady mám...

0: Česku došla trpělivost, Rusko má pokus o útok na letiště v Lipsku na svědomí, domnívá se Berlín. Německá vláda oficiálně obvinila Moskvu z pokusu o útok dronem na ukrajinské nákladní letadlo na letišti v Lipsku. A proto to letadlo bylo plný zbraní, jo?
1: Jo, to bylo ještě plný zbraní, jo?
0: No jasně, to bylo plný. A přesto nevybuchlo. V reakci na tento incident Berlín oznámil sérii přísných opatření, včetně uzavření ruského konzulátu v Bonnu, a teď pozor, a ruského domu v Berlíně. Podle německých představitelů jde o další případ ruské hybridní války, přičemž podporu Berlínu už vyjádřilo vedení Evropské unie i NATO. Rusko tato obvinění odmítá jako vykonstruovaná a varuje, že na německé diplomatické kroky odpoví. Jak to mluvím to, že Moskva si pozvala německého diplomata, německého, jak se mu, konzula, tak si pozvala na kobereček, ono totiž, tam je jedna důležitá věc, jo, pozor. Zřízení ruského domu v Berlíně je dáno smlouvou o sjednocení Německa, čili dohoda 2+4, zahrnuje to, že v Berlíně bude ruský dům, a to byla jedna z podmínek. To znamená, pokud oni uzavřeli ruský dům, jakože zatím tak ano, tak porušili tu dohodu, zase znova porušili tuto dohodu, jo. Takže to opravdu spěje a zase se to skládá, ta skládačka do toho vypovězení dohody 2+4. Jo. Tak to jenom, aby jsme si uvědomili trošku, že tam vždycky ty věci mají nějaký větší dosah nebo větší rozsah škod, než to na první jako dobrou vypadá. No,
1: no jo, no.
0: Ovšem, komu není dáno,
1: komu není z hory dáno, v apatice nekoupíš.
0: Jo, jo, jo.
1: Je to tak? Je to tak, jak říkáš? No, takže... No. Jak říkala Jolanda, budeš někde hodně.
0: Jolanda. Jolanda. Co pak Jolanda? Co by na to řekla Jolanda?
1: Jolanda by řekla, no, bylo to hodně zakázaný. Za komunistu. No,
0: my už opustíme ten problém, řeknu. Podíváme se k nám do kotliny. Protože se nám tady rozvíjí spousta jaksi kaus. Jedna z těch starých je dozimetr. Tam probíhá nějaké šetření. Rakušan si je jistý. Největší mafiáni se tváří, že se jim nemůže nic stát. Jo. Já si myslím, že mají jako těžký spaní, jo, momentálně. Nebo nám to trošku tady, jak se ty věci vyvíjí, tak nám to řekne Karel Havlíček v jedné debatě na Prima CNN News.
2: Motři ze Zlína si přijali porcovat Prahu a s těmi mafiány spolupracovala pražská galerka, ale bohužel i politici, ať už z hnutí STAN nebo ze Spolu, a to, co je nejhorší, měli i svého ministra vnitra.
3: Tady slyším dozimetr, dozimetr zleva, zprava, tady na mě někdo vykřikuje.
4: To není kauza hnutí STAN.
2: Měl okamžitě skončit jako ministr vnitra. Přesně dochází na naše slova, co jsem říkal zde ve vašem studiu někde před 3 roky, že nemůže být v téhle situaci šéf STANu, pan Rakušan, současně ministrem vnitra. A potvrdilo se přesně to, co jsme říkali, protože co uniklo, tak údajně nesvéprávný Redl říká, byl by potřeba, aby STAN měl vnitro, justici a my klid na práci. No takže to je samozřejmě průšvih jako dělo. Nemluví o tom, že v tom jede teda i TOP 09 a ODS.

0: Znamená, jede v tom i spolu, kdy pan Fremr, pravá ruka pana Pospíšila, dvojka na kandidátce spolu, poslouchal od Redla. Já ti říkám, Jirko, žádné strachy, když přijdem do Prahy, můžem krást, no, tak se jim to podařilo.
1: S tanou trestní kauzou nemám nic společného.
0: Měli jste pod sebou dopravní podnik města Prahy, kde se tohle to všechno dělalo. Piráti nesou minimálně nějakou manažerskou a politickou odpovědnost, protože vy jste měli vašeho primátora Hřiba, jeho náměstek byl pan Hlubuček.
2: Já jsem měl na starosti infrastrukturu, bezpečnost také. Měl jsem významné firmy na starosti, jako třeba vodárny.
3: Pan minister tak... Rakušan řídil Hlubučka, rozumíme se tomu, a zůstává na své pozici.
4: Opravdu se nás to netýká. A znovu říkám, ať je odsouzen každý, kdo kradl.
5: Protože někdo by mohl říct, Vít Rakušan je v těžké situaci, bude mít obavu z toho, co bude dál v médiích.
6: Vít Rakušan, pokud má čistý svědomí, pokud nikdy nic neukrát a neměl s tímhle nic společného, tak může být úplně v klidu.
7: Říká Rakušan. Jiří...
8: To jsou takový dacani, jako jo.
7: Počkej, já se tě zeptám. Proč? Myslíš si, že by České republice prospělo, kdyby po rozklíčování dozimetru, rozklíčování bitcoinové kauzy, došlo k racionálnímu rozhodnutí o tom, že vrcholní politici těchto stran budou stíháni, strany budou zakázány v České republice, protože jejich financování pocházelo z kriminální činnosti, to znamená zabavený majetky, jak těm aktérům, tak těm politikům, tak těm stranám.
8: Tak těm stranám, přesně.
7: To zabavení majetku je velice důležité, protože jinak by okamžitě ty majetky začaly být převáděný, vyváděný na jiný subjekty, který se založej. Čili zabavit ty majetky, pochopitelně, buď je rozprodat a použít ty peníze efektivně na to, co je potřeba. A tak dále, protože ono totiž toho bude... To, co nakradli ODSka, TOP 09, Piráti a STAN...
8: STAN...
7: To, kdo tam ještě u toho sekundoval? Který hajzl?
8: KDU ještě?
7: KDU, jo. To jsou prostě, ty jsou zodpovědní, tak nemůžou se z toho jen tak vyvlíknout. Prospěl by takovejhle proces v České republice, prospěl by tomu politickému klimatu?
8: No, já si myslím, že by prospěl, ale já bych určitě šel ještě dál a zavedl bych prostě tělesní tresty za to. A prostě...
7: Nestačila by to... práce pro takového Rakušana?
8: No ne, pracoval by ve vězení, ale šel by kopat do dolů, jako.
7: No jasně, ježiš, to by zase říkali, to jsou jako komunisti, oni nás dávají do dolů.
8: Ne, tak jako, ne, normálně, natvrdo, jako...
7: A nemohli bychom je poskytnout jako pracovní sílu třeba na obnovu Ukrajiny pod vedením... nějakých ruských dozorců?
8: Tak jako ta varianta mě taky napadla samozřejmě. Jo,
7: jo že by tam pracovali. Protože ať si na sebe viděla, já jako nejsem pro, aby je někdo zavřel, až my jsme ještě živili. Ne, to ať hezky si na sebe viděla, ať si svojí prací vydělají na svůj život. No a kdo by nepracoval, tak by se odsoudil prostě k trestu zemřít hlady,
8: no. No jasně, no. Může držet hladovku, jak dlouho to vydrží.
7: Ono stejně většina z nich bude vydána do Ruska, pochopitelně, protože se spolu podíleli na protiruských aktivitách a akcích.
8: Jasně, no. Muniční iniciativa a tak dále, zakrývání zločinů.
7: Financování, přesně. Rozkrádání těch peněz, které šly na Ukrajinu, že jo?
8: Přesně. Jo. Určitě.
7: Ale takhle, já se tě ptám, jako když se na to podíváš, zmizely by tyhle ty strany v úzovkách a tyhle ty politici by zmizely. Udělal by se prostor pro jiný strany, myšleno takový ty malý strany, který vlastně tím pádem nejsou schopni se dostat do toho parlamentu, kdyby třeba udělali nějaké uskupení, jako třeba Spojená levice a takovýhle, tak ty by pak mohli přeci uspět v těch volbách a prostě by tyhle ty zloději by prostě uvolnili místo třeba lidem, který by to postrašilo natolik, že by nekradli, že jo? A nebo z principu jsou poctiví.
8: No a nebo, víš co, tam totiž by se musela vyřešit ještě jedna věc, a to je ta politická zodpovědnost, jo? Protože ta furt není jako, já si myslím, že politik by neměl mít vůbec tu imunitu žádnou. A měl by být přímo zodpovědný za svoje rozhodnutí, jo? A to dneska není. Ale zpětně to
7: takhle, jako já bych
8: vymáhat, jo, po nich to je prostě problém.
7: No tak já bych řekl, že každá imunita toho politika končí ve chvíli, kdy je usvědčen z kriminální činnosti. To znamená, že jakmile politik krad, třeba v dozimetru, tak bych ho zbavil imunity pro to volební období, aby mohly být šetřený věci, které by se normálně nedaly šetřit, protože on měl imunitu.
8: Jo.
7: Takže ztráta ty imunity, jo? A to je jednoduchý, no, tak jestli umožnil ten politik ukrást nějaké peníze, no tak toho zbavuje imunity, protože když je o tom rozhodnuto pravomocně, no tak pak se může šetřit ve všech dalších aspektech bez jakýchkoliv zábran. Takhle bych to nastavil. Je logický, že ideální mít politiky, u kterých tohleto nebude muset být nikdy použito, ale protože bohužel většina politiků je z toho těsta zlodějskýho, tak se nedá nic dělat jinýho.
8: No to prostě je jako těžký, no.
7: Že by politici měli být nějakým způsobem, že by měli být...
8: A měl by tam být i ta trest zodpovědnost, smrti oběšením za vlastizradu. Jako
7: za vlastizradu, přesně. Jako, jo. Mm-hmm. Jako zákony jsou, mě trošku jako tady vadí, nebo chybí mi tady odhodlání podat trestní oznámení na ty politiky, aby se to šetřilo. Jako, proč ještě nikdo nepodal, já nevím, možná podal a já o tom nevím, ale zatím nevím o nikom, že by podal trestní oznámení na bývalou vládu a na prezidenta, že byli spolupachatelé na vlastizrádném rozpočtu, o zákonu o rozpočtu. Oni věděli, že to je špatný a všichni se za to postavili a podepsali to. A ještě z toho tlučou politický kapitál, že tato vláda z toho má teď jako velký problém a velký schodek. Proč je, pane bože, za to nikdo nesejme? Nebo jestli na ně připravujou jako větší kauzy, to já nevím. Já mám pocit, že trošku jako to kulhá, jo.
8: No, to je pravda.
7: No tady, podívám se teď na Slovensko. My jsme si nemysleli, že jenom my tady máme nějaký problémy, jo. Tak. Slováci, pochopitelně, mají taky prezidenta, co krade. A ty, jo, jako už je Kiska, že už je pravomocně jako stíhaný. Takže, jak pak jste na tom, vy na tom Slovensku?
9: Pamätáte sa, keď som povedal, že základným predpokladom mierovej dohody je dohoda, že Ukrajina nebude členským štátom NATO. Ste tu ohkali. Ohkal celý úrad vlády. Bolo vás počuť v každom priestore a v každej miestnosti. A zrazu to dnes všetci beriete ako samozrejmosť. Keď sme hovorili, že jednoducho nebude možné uzatvorí mierovú dohodu bez určitých územných strát Ukrajiny, no tak ste všetci ochkali, to tu všetko rezonovalo. Dnes nikto z vás nehovorí, že veď v podstate je to tak, pretože táto mierová zmluva, ktorá je na stole, hovorí o takých závažných zásahoch do územnej integrity Ukrajiny, o ktorých sa možno nikomu ani len nesnívalo. My sme tvrdo atakovali viacerých európskych politikov, vrátane bývalého britského premiéra Borisa Johnsona, ktorý zmaril uzatvorenie mierovej dohody v apríli v roku 2022, 3 mesiace po začiatku vojnového konfliktu. Ak porovnáme podmienky, za ktorých mohla byť poskytnutá, dohodnutá mierová dohoda v apríli 2022 s tým, čo je teraz na papieri a o čom sa reálne rokuje, tak ten rozdiel v pozitívnom postavení Ukrajiny v roku 2022-2025 je 1:100. V tejto dohode je postavenie Ukrajiny 100-krát horšie, ako bol v apríli v roku 2022. Kto to uzná z tých vojnových jastrabov v Európskej únii, keď tak podporovali tú vojnu? Keď tak strašne tam posielali tie zbrane? Keď tak zakazovali akékoľvek prímerie? Kto dnes si nasype popol na hlavu a povie, že áno, nechali sme ich od 22. roku zabíjať sa. 100 tisíce ľudí zomrelo. Kvôli čomu? Dovolte, aby som pre slovenskú verejnosť, pretože nie každý má možnosť hneď všetko vidieť, zopakoval podmienky, ktoré navrhujú Američania ako mierovú dohodu. Poprvé, Ukrajina nikdy nevstúpi do NATO. Koľko ste kričali? Aký som ja zradca, keď tvrdím, že Ukrajina nemôže ísť do NATO? Ale dnes to hovoria Spojené štáty, tak ste samozrejme všetci ticho. Nesmie sa ďalej rozširovať NATO. Dobre počúvajte. Nesmie sa ďalej rozširovať NATO. Koľko ste sa nakričali, keď som povedal, že Rusko bolo oklamané pri rozširovaní NATO a to bol jeden z dôvodov, prečo došlo k vojenským aktivitám. A teraz počúvajte o územiach. De facto uznanie Donbasu, Luhanska, Krymu. Dokonca Donbasu celého vrátane územia, ktoré dnes ešte kontroluje ukrajinská armáda, čo je asi 20% územia v Donbase. Ďalej je to postupné rušenie sankcií voči Ruskej federácii. Veď ste ma tu upalovali, keď som hovoril, že sankcie nemajú žiadny zmysel. Tu sa hovorí mierovej zmluve o rušení sankcií voči Ruskej federácii. Ďalej je to otázka redukcie ukrajinskej armády na 600 tisíc vojakov. Ďalej žiadna prítomnosť, opakujem, žiadna prítomnosť jednotiek z krajín NATO na Ukrajine. Ak by došlo k podpisu takejto dohody, do 100 dní musia byť voľby. Do 100 dní. Som veľmi zvedavý, ako na toto bude reagovať ukrajinská politická reprezentácia. 100 miliárd sa má použiť z ruských zmrazených aktív na obnovu, z čoho si Spojené štáty vypýtali 50% zo zisku, to má byť ich odmena za bezpečnostné garancie, ktoré poskytnú Ukrajine. A rovnako sa tu hovorí, že Európska únia dodá ďalších 100 miliárd. Ani sa nás nepýtajú. Rovno hovoria, že dodáme ďalších 100 miliárd eur. To je jednoducho dôkaz toho, aká neexistujúca zahraničná politika Európskej únie je, keď v mierovej dohode je napísané, že Európska únia dá 100 miliárd a nikto sa ani tej Európskej únie nespýtal, že či také niečo tam môže byť, alebo tam nemôže byť. 177 miliárd eur poslala Európa na Ukrajinu počas doby trvania vojny. Koľko z toho ukradli Ukrajinci? Koľko z toho bolo predmetom korupčných škandálov? Máme povinnosť posielať na Ukrajinu ďalšie peniaze, ak vieme obrovských korupčných škandálov v tejto krajine a nemáme ani pretuchu, koľko z tých 177 miliárd eur skončilo v súkromných vreckách. Dohody, ktoré sú na stole medzi Ruskom a Spojenými štátmi v oblasti mierovej dohody s Ukrajinou, naznačujú, že príjm budú zohrávať tieto dve krajiny a Európska únia bude postavená prakticky úplne mimo.
7: To je rovina diplomatická, ze které vyplývá, že Rusko prohrává na té Ukrajině úplně se vším všudy.
8: Na plné čáře, že?
7: Na plné čáře. Jo? Robert Fico tady jednoznačně vyjádřil. Jako 3 měsíce po začátku Istanbul, dohoda, Ukrajina ji víceméně podepsala nebo ratifikovala. Přiletěl Johnson a řekl, ne, nebude, nic takového nebude, protože my toho Rusa porazíme. My vám k tomu dáme všechno, co potřebujete. Proto tak Zelenský jako vždycky, jako on vymahá to, podle mýho, co mu bylo Johnsonem slíbeno. Ať už k tomu ten Johnson měl nebo neměl mandát, že jo. Od prvopočátku ta podpora tam byla, ta příprava tam byla. Takže on taky si naletěl, taky si naběh na vidle. Dneska Ukrajina bude patřit Rusku a Americe. Evropa nic. Evropa pošle 100 miliard euro. Jako. Závazek. A s Evropou to nikdo nejednal ještě. Ale Američani už to navrhli. Já neříkám, že tuhle tu dohodu Rusové přijmou. Za mě si myslím, že pro Rusy tato dohoda, jak bych to řekl, Rusko dneska ví, že jakákoliv dohoda vždycky zatím sloužila jenom k tomu, aby je obalamutili a aby nazbrojili a aby je dobili. Pro Rusko už je jenom zásadní věc. Denacifikace, demilitarizace. To znamená vyčistit Evropu od nacistů a tak. Takže, ale jako základ pro nějaké jednání nebo pro nějakou diskuzi, to tady je evidentní. Jiří, ty bys, kolik bys si vsadil v procentech, že by na takovouto dohodu, která nezahrnuje vydání nacistů, která nezahrnuje vydání válečných zločinců a tak dál, že by Rusové přistoupili?
8: Pokud by to nezahrnovalo tady ty podmínky, tak nula bych si vsadil.
7: A kdyby jsme se bavili o tom, že Rus nebude už po XT tak naivní, aby dal na nějakou dohodu, ale bude vyžadovat faktická jakoby řešení, tak by si to dovedl nějak představit?
8: No, dovedl bych si to představit a já to vidím v tom, že jak to říct, já si myslím, že to nebude forma jenom dohody, pasivní dohoda jako ze strany Ruské federace, ale bude to vyžadování jako nastolení mezinárodního práva a vymáhání mezinárodního práva a bude to kombinace jako opatření a nějaké dohody, jo, že to nebude jenom dohoda, že to bude mít i nějaký faktický kroky. Jo, jako fyzicky, který budou okamžitě jako manifestovány. Jo, že Rusko nebude, jakože to nebude jak s Minskýma dohodama, že je podepsali a pak jako zase je zradili a podobně. Jo, že
7: víš prostě co?
8: Rusko řekne, jak to vlastně jako bude, jo?
7: Nezapadalo by do těch faktických kroků, že dají na stůl dohodu 2 plus 4?
8: No, určitě.
7: Protože na to se nebude rozšiřovat, ale otázka je, z jaké pozice se nebude rozšiřovat? Vlastně. Ten bod je vágní, že jo? Ale rozuměl bych tomu, kdyby přílohou tady toho, nebo součástí té smlouvy, byla dohoda 2 plus 4, která se ruší, odstupuje se od ní, protože vlastně právě dohoda 2 plus 4 odstartovala ten problém. Ohrožení bezpečnosti Ruska.
8: Ano.
7: Takže možná, že ta návštěva šéfa CIA tuším 25. srpna, tak jako narychlo, možná, že přivezla nějakou informaci, na což by pochopitelně to vytažení toho problému, a zase se vracíme na začátek, s nějakým ruským dronem a tak dál, by jako mělo to by byla protiakce proti americkým proti americkému aktivismu, co se týká jakoby nastolení toho míru na Ukrajině. Ještě otázka, proč potřebuje Amerika ukončit ten konflikt? Proč?
8: No, protože to má zmražený aktiva a má tam leží ta peníze.
7: Jasně. Na Ukrajině leží americký peníze. Investice se tam nevyužívají. To je jediný důvod. Amerika ví, že nemá peníze na další podporu. Toto by to řešilo. Vytisknout, respektive použít z vytištěných 100 miliard dolarů, to by pomohlo udržet dolar, prodloužit mu život, protože by 100 miliard dolarů našlo uplatnění. Vytištění 100 miliard eur znamená dalších 60 miliard dolarů použitých na krytí této emise. Jako takhle, když se na to budeme dívat, tak rozumím tomu americkému zájmu, ale teď je otázka, do jaké míry ten zájem je opravdový, do jaké míry je pouze ekonomický a do jaké míry je falešný.
8: Přesně.
7: Myslím si, že pokud by na to navazovalo a součástí toho mírového jednání a dohody byla dohoda 2+4, která se ruší a vrací se východní Evropa pod vliv Moskvy, v podstatě jako nárazníkové pásmo mezi Západem a Ruskem, pak bych tomu rozuměl, protože to je jedna z těch faktických, to znamená návrat k Jaltě, jo?
8: Mhm, jasně.
7: Návrat k Jaltě. A to by mohla být jedna z těch faktických, dejme tomu, záruk, protože Amerika už nemá na to prosazovat některé věci vojensky. To, že na to nemá ani Evropa, která už je pomalu taky jako vydudlaná ze všeho, to je jasný. Čili pokud by to mělo skončit takhle, tak to ale bude znamenat, že bude muset být vyčištěn prostor od nacistů. Dalo by se to spojit pochopitelně s Epsteinovou kauzou. To znamená, že by se použili čínské originální zápisky nebo to, co on si posepisoval, ten archiv jeho. Takže to by znamenalo vydat spoustu amerických významných lidí. Takže to by mohlo být očištění. Bojím se, že se bude jednat a mezi tím to Rusko dořeší vojensky. Nemyslím si, že Rusko půjde na to, že po dobu jednání blablabla, to už tady všechno bylo, na to jim Rusové budou prdět. Takže Rusové to dokončej, nechaj padnout Ukrajinu, nechají kapitulovat a budou oni říkat, co chcou a co nechcou. A pokud nebudou reflektovat země v Evropě, tak možná půjdou přes nějakou dohodu o celé Evropě. No a dohodne se Amerika s Čínou, s Ruskem. No prostě Amerika s BRICSem se domluví.
8: Přesně.
7: Tak bych to viděl. Posouváme se, prosím tě, trošku teďko z té reality vojensko-zvláštní, společenský, jak bych to nazval, k tomu, že nám začalo zlatomírně růst. A zase došlo k nějakým, že zlato vyrostlo cirka o 10% a o procento šlo dolů, jo.
8: Takže jo.
7: Začala se nějaká zase vzestupná éra. Já tady mám zase znám zprávy, jo. Překážka pro zlato, drahá ropa a vyšší výnosy dluhopisů sráží jeho cenu. To nevím prostě, já to přečtu, pak si to rozeberem.
8: Jo.
7: Cena zlata se za necelý týden svezla o zhruba 4%. Investoři se obávají vleklé inflace, sázejí na vyšší úrokové sazby a tlačí nahoru výnosy dluhopisů. Drahý kov na to doplácí. Po srpnovém růstu ceny zlata na bezmála $4,700 za trojskou unci přišel obrat. Ve čtvrtek ráno se kov obchodoval za $4,400 za unci v posledních dnech, přitom zlevnil až ke $4,300. Hrozba inflace. Proč se kovu nedaří? Na první pohled je to trochu paradox. Geopolitické napětí na Blízkém východě znovu sílí, což by za obvyklých okolností mělo podporovat poptávku po tzv. Bezpečných tržních přístavech, tedy investicích, kde jsou peníze v době ekonomických nebo politických turbulencí dobře schované, tedy i po zlatě. Jenže tentokrát funguje jiný mechanismus. Podobně jako na jaře, když byla válka v Iránu, se ve své dosud nejvíce horké fázi. Nevím, to nějak nepasuje. Ropa kvůli geopolitickému napětí znovu zdražuje, což trhy vede ke spekulacím o možném dalším vzestupu míry inflace. Investoři proto více sázejí na vyšší americké sazby a rostou i výnosy vládních dluhopisů. Nové americké údery v Iránu vyhnaly cenu ropy Brent na $95 za barel a výnosy amerických dluhopisů výše, napsal k úternímu vývoji makléř Michal Vacek z GNT Bank. Jinými slovy, geopolitika zlatu pomáhá jen do chvíle, kdy skrze vyšší ceny ropy začne zvyšovat pravděpodobnost přísnější měnové politiky. A to upozorňuje také analytik Ondřej Greguš z XTB. Na jestřábí postoj předsedy americké centrální banky Kevina Verše v Jackson Hole minulý pátek trhy výrazně reagovaly. Prudce narostlo očekávání zvýšení úroku již na zářijovém zasedání Fedu, protože banka může chtít dát trhu najevo, že boj s inflací bere vážně, uvedl. Dluhopisy jako konkurence. Vyšší sazby a s nimi také vyšší dluhopisové výnosy jsou přitom pro zlato přímou konkurencí. Úroky z dluhů nejen Spojených států, ale i řady dalších velkých ekonomik přitom v posledních týdnech rostou v reakci na hluboké rozpočtové deficity. Jako zmíněný bezpečnostní přístav, tak v současnosti fungují spíše americký dolar, což dále tlačí níž cenu zlata právě v dolarech. Ani pohled na cenový graf optikou technické analýzy nevyznívá pro zlato nejlépe. Výhled je opatrný, byť ne nutně dlouhodobě pesimistický. Cenová oblast okolo $4,000 za unci během léta fungovala jako velice silná podpora, současný pokles přitom považuji pouze za přirozenou korekci po rychlém srpnovém růstu téměř ke $4,700. Dlouhodobý trend je podle mě dál růstový ve výhledu, ale pracujeme s horizontem 2 až 4 let, ne pouze několika nejbližších týdnů, zmínil ve svém komentáři Jan Železník ze společnosti Zlaté rezervy. Pro českého investora je přitom důležitější cena zlata v korunách než ta dolarová. Právě v korunách se cena zlata dostává do zajímavé oblasti. V grafu vidíme 2,45-denní klouzavé průměry, jednoduchý a exponenciální. Případný zpětný pohyb ceny právě k této oblasti stojí za pozornost, přičemž 1. září trh této úrovni dosáhl, dodal nějaký Železník. Zlato samo o sobě negeneruje žádný pravidelný výnos. Při růstu výnosu dluhopisu a posilování dolaru tak čelí přirozenému tlaku, protože v konkurenci vyšších takzvaně bezrizikových sazeb americké dluhopisy jsou nadále globálním symbolem bezpečné investice, mají investoři motivaci kupovat právě aktiva, která nabízejí pravidelný a aktuálně rostoucí výnos. Zájem centrálních bank a čekání na údaje z ekonomiky. Je tu navíc strukturální faktor v podobě nákupu centrálních bank. Ty v červnu koupily zhruba 100 tun zlata oproti 66 tunám v květnu. To je důvod, proč současnou korekci automaticky nepovažují za změnu dlouhodobého trendu, dodal Martin Lembák z Lembros Commodity Advisors. Domácí i zahraniční analytici se přitom veskrze shodují, že pro výhled vývoje americké měnové politiky i tržních sazeb budou v nejbližších dnech vedle vývoje cen ropy podstatná některá americká makrodata. Do konce týdne bude v tomto směru nejdůležitější páteční zpráva o tvorbě pracovních míst v USA, kde se po červencovém poklesu čeká obnovení růstu zhruba 60 tisíc nových pracovních sil. Obrázek kondice americké ekonomiky budou dokreslovat také indexy nákupních manažerů nebo obchodní bilance. Slabší trh práce a obecně horší údaje z ekonomiky by mohly vrátit do hry pokles sazeb a zlato podpořit. Silná data by naopak mohla korekci na trhu se zlatem prohloubit. Napsala Deria Efanová ze společnosti Secunden Financial. Krátkodobě se tedy trh se zlatem musí potýkat se silnějším dolarem, vyššími výnosy vládních dluhopisů a dražší ropou. Dlouhodobě se pak může opřít o poptávku centrálních bank. Tradiční klidný tržní přístav pro globální geopolitické nejistoty kvůli specifickému ohnisku té současné nefunguje. Konflikt v Iránu totiž ohrožuje globální dodávky ropy a působí výrazně proinflačně. Čím méně příznivé jsou geopolitické novinky, tím silnější bývá poptávka po žlutém kovu. Pokud ale zároveň zdražuje ropa a rostou dluhopisové výnosy, stejné zprávy mohou být pro trh se zlatem brzdou. Tento paradox přitom minimálně v nejbližších dnech může pokračovat. Co bychom si z toho, co tady zaznělo, mohli asi odnést, Jiří?
8: Já mám jeden problém tady s těma analýzama. Za mě je to takový okecávání těch makroekonomických věcí a není to reflektování skutečné reality, která se děje.
7: Já se úplně souhlasím. A všiml jsi s jedné věci. Jediné, o čem se hovoří, jsou výnosy, ziskové trendy, indexy, ale když to řeknu úplně blbě, ale kurva, kde je diskuze o rizicích?
8: U investice se musí taky mluvit o rizicích, ale...
7: Tak se tě zajímá jako investora. Souhlasím,
8: ale je to tak tendenční článek, který tě jako má ukolíbat, že vlastně oni tam mluví, jako je to článek ke zlatu, ale primárně tam vyzdvihujou ty ostatní věci a ubezpečujou lidi, že to je bezpečná investice, že ty dluhopisy. Všichni se těch dluhopisů zbavujou. Ekonomika G7 jde do... víš kam?
7: Podívej se, kdyby jsi byl zainteresovaný...
8: Do Pierdole, takzvaně.
7: Jiří, kdyby jsi byl zainteresovaný na nákupu nebo na zprostředkování investic do nákupu dluhopisů, zejména amerických, no tak ten článek ti nahrává, ne? To je jasný.
8: No jasně. Zamyslel jak to rizikové v kecích starého zbrojnoše, jo.
7: Jo, a jak rizikové jsou, a to ještě nenapíšou třeba to, že pokud rostou zhodnocení na dluhopisech, tak čím větší zhodnocení na státním dluhopisu je, tím rizikovější ten dluhopis je, jo. Protože ten nárůst odráží nárůst toho rizika prostě. To není proto, jako že mají lidi rádi. To je proto, že zkrátka jsou tak v hajzlu, že tak potřebují ty peníze, že dávají procenta, který vědí, že nikdy nikomu už nezaplatí.
8: Přesně.
7: Když spočteš, kolik by museli vytisknout peněz, nebo kolik by měli vyprodukovat, aby byli schopní ty dluhopisy vyplatit od těch lidí, včetně toho zhodnocení, jo?
8: Tak to je, tolik není papíru na světě.
7: No, to je... No a s tímhletím oni obchodují. Takže jako zdůvodnění, proč zlato neroste, já to vůbec neberu, jo. Pojďme radši hodnotit tu situaci. Ta situace je taková, že všechno papírové jde víc a víc do bublin a je to víc a víc horký, přehřátý a je to opravdu jako na nejvyšších rizicích za celou dobu posledních 80 let. Jo. Protože jsme ve vrcholu toho cyklu. Mhm. To, že na tom můžou lidi vydělat, no můžou. Ale taky můžou být těma, kteří to zaplatí všem. To znamená, že to je otázka, jestli se takovéto rulety chci zúčastnit. Potom, teda pokud si řeknu, že jdu do rulety s tím, že o svoji investici můžu kdykoliv přijít a je mi to jedno, což většina těch velkých hráčů tak to hraje v té ruletě, který se říkají dneska trh s cennými papíry. Takže oni o to klidně můžou přijít a strhnout spolu obrovské množství těch lidí z ulice, kteří o to ale přijít nemůžou, protože to jsou poslední jejich peníze, které do toho třeba dají. Jsou to peníze, které mají na život v penzi, jo, do budoucna a tak dál. Takže hráči rulety mezi sebe lákají pochopitelně ty, kteří nemají tušit, že se jedná o ruletu. My se bavíme, pro naše klienty se bavíme o smysluplné investici, která má výnos a která, pozor, skýtá maximální možnou bezpečnost, která existuje. A to je potřeba říct, že to jsou dneska kameny investiční zejména. A pokud někdo chce jít trošku do spekulace a potřebuje nějakou páku, to znamená potřebuje vzít nějaké peníze, nemá jich moc, tak si koupí zlato nebo stříbro, ví, že se mu to okotí, že se mu to znásobí dvakrát, třikrát a pak si koupí ten vysněný kámen, protože ty kameny nejedou to relí, co jede zlato, kameny spolehlivě a kontinuálně zhodnocujou. Takže pokud někdo chce dosáhnout na dražší kámen, může udělat tu předehru s tím stříbrem nebo s tím zlatem. Jenomže konkrétně u zlata, jak si máme už dneska takové ty limitovaná časová okna, protože už se začíná implementovat nová legislativa ohledně pořizování a držení zlata. Ano. Ať jsou to daňové zátěže, ať je to velmi striktní dokládání peněz, za které to bylo pořízeno. Jenom řeknu, jo. Dneska, kdo drží zlato, tak ho nějak koupil. Tečka. Když ho budete dneska prodat, OK, prodáte ho, směníte ho za kámen, všechno v pohodě. Ale pozor, už od jara 2027 i na dříve zakoupené zlato se budou vztahovat zákonné normy, nejenom o daňových povinnostech držení zlata, budou tam daňové povinnosti z prodeje zlata a hlavně a zejména povinnost dokládat, kde jste k těm penězům přišli. Přestože jste to kupovali 10 let zpátky třeba. Pozor na to. Co z toho zlata vlastně oni udělali? No, registrovanou komoditu, a to ještě zpětně, skrze dokládání původu peněz, za který jste to koupili. A protože třeba nebudete, ne, že byste ty peníze ukradli, ale jenom nebudete schopný doložit, protože je to už příliš dávno a tak dál, tak budete mít problém. Může vám být zabaveny ty peníze, za které to prodáte a tak dál. Může to být zkoumáno, můžete být v nějakém procesu nežádoucích nebo lidí na nějakým blacklistu a tak podobně. Čili to nám vytváří to okno, že v podstatě pokud chci kupovat zlato, ještě, tak ho kupuju teď, protože teďko ještě několik měsíců to bude velmi volné. A musím ho koupit s tím, že z toho zlata budu chtít vystupovat v době, kdy ještě nebudu muset zpětně dokládat původ peněz. Takže aby se mi to zlato zhodnotilo, respektive aby mi udělalo ten spekulativní výnos v období, než nastanou ty podmínky pro tyhle ty povinnosti, o kterých jsem mluvil v roce 2027. Tak už toho času moc nemám, jo? Protože takhle na to musím nazírat. A nebo se mi chce to dokládat a pak mě to netrápí. Jo? Tak takhle je potřeba o tom uvažovat. Co to jednoznačně Jiří ale říká, bys mohl teďko zase se tomu věnovat ty. O čem to vypovídá vlastně? Proč okolo zlata tyhle vofuky?
8: No, protože bude to zlato přes... Jednak jsi to řekl, že dělají z něho registrovanou komoditu, to je první věc, to znamená ty výhody, kterými jsme argumentovali dřív, už v podstatě neplatí. A to zlato se bude stanovat
7: a bude přestanou platit.
8: Ale je to jasná identifikace toho, že přijde nový měnový řád.
7: Ano, správně to. Že... Tady si uhodil hřebíček na hlavičku. Jo. Takže tě chválím. A ještě jedna důležitá věc, pochopitelně o tom jsme tady, pamatuješ, taky mluvili a ty jsi s tím přišel, že v České republice jsou málo daněné majetky.
8: Ano, ano, samozřejmě. Jo.
7: Jo, a toto je právě jeden z těch přístupů k tomu majetku, kdy je potřeba ty majetky danit.
8: Ano. A souvisí to i s vyjádřením Lejnové před pár dny, kdy řekla, že na účtech evropských obyvatel leží spoustu peněz a do roku 2030 ono totiž Evropská unie má sedmiletý plánovací cykly na investice v rámci svého působení, takže všechny tyto peníze bude chtít získat pro sebe Evropská unie, že tam leží ladem na těch účtech. A to se týká i těchto peněz. Protože od příštího roku v podstatě to zlato jednak bude platit nový pravidlo od 1.6.2027, kdy člověk nebude moct platit hotovostně a do 1000 euro ne, do 1000 euro, kecám. Tam to bylo asi 80 tisíc korun, tak 80 tisíc korun bude už muset obchodník, který bude přijímat platbu, tak bude muset hlásit tyto platby v hotovosti. Mm-hmm. A bude to skrze celou Evropskou unii. Dnes je to tak, že můžeme mít asi 270 tisíc v hotovosti, nebo ta platba může být takovýmto způsobem, aby byla legitimní takovou platbu člověk nebude 10 moct...
7: 10 tisíc euro, myslím dneska, že
8: jo? Jo, 10 tisíc euro, jo, je to tak. Já vždycky, než to přepočtu s těma eurama...
7: No ne, tak... ale bacha, jak to začíná, jo? Nežív všechno, tohleto... Dneska je to tak, že když se někde přijme prostě 250 tisíc, dejme tomu 10 tisíc euro, 250 tisíc cash, tak píšeš AML, jo? A víc, píšeš AML-ko, že to nepochází z trestné činnosti a že nejsi politicky exponovaná osoba. A změní se to, že když chceš platit hotově víc, jak 250 tisíc, musíš zdůvodnit proč, a oni zváží, jestli od tebe ty peníze přijme, tak to musí mít posvěcené ten obchodník, že od tebe může tyto peníze přijmout. Hmm. To se všechno takhle utahuje. Čili proto se snažíme pro vás dělat ten servis, milí posluchači, protože pokud máte nakoupené zlato, tak je potřeba uvažovat o tom, že je potřeba z toho vyskočit, protože u kamenů zatím je pořád pohoda, klid. Jo? Takže můžete přímo ten kov, aniž byste ho točili do peněz, můžete ho přímo překlápět do, v těch hodnotách, které jsou podle výkupních ceníků, tak můžete ten kov překlápět do kamenů. Pokud třeba máte zaplacený kovy, ještě nemáte dodané ty kovy, jsou někde na cestě, tak je můžete také použít. Jo? Takže dneska to děláme, ty transakce normálně, že ještě nedodané kovy už s nima lidi platí. Takže jako byste je měli v držení. To je servis, který vlastně tady poskytujeme. No a je potřeba prostě unikat před tou tsunami toho požírání majetku těch obyvatel Evropy. Jo. Jiří, jestli k tomu tématu něco chceš, jinak bychom to už asi dneska měli ukončit, protože se blíží náš časový horizont.
8: Aha, už se blíží. No, já bych chtěl jenom říct, že zase se tam vymlčuje v té zprávě o tom globálním hospodaření, vůbec tam nereflektují ekonomiku BRICSu, která už je dneska dominantní na planetě. A příště si budeme moct říct o tom, co všechno se děje, co se všechno chystá, protože je před námi BRICS 2026 summit v Novém Dýlí.
7: A mohli byste se o tom zmínit trochu, ještě máme na to čas.
8: Ještě máme, jo, tak já teda něco tady řeknu. Já tady těch věcí mám vyjetých spoustu, protože v rámci posledních 3 měsíců BRICS výrazně zintenzivnil spolupráci. Jednak proběhlo několik zásadních konferencí, ale proběhlo vlastně i teď na přelomu srpna a září setkání 29 zemí na setkání v SCO, v té organizaci. Počkej, já si to tady najdu, kde pak to mám. Tak, toto je, takže konference. Jo. A tady mám ty. Tady mám ty, takže poslední vývoj, to znamená, v rámci července a srpna proběhlo spousta bilaterálních konferencí a jednání v Indii, kde se sjížděli různí zástupci těchto. Řešila se medicína, školství, umělá inteligence, řešily se prostě bezpečnostní záležitosti, finanční struktura, fungování v rámci BRICSu a podobně. A ten summit BRICS Business Forum má začít 11.9. a to má být úvodní den k tomu summitu, který bude už 18. summit v rámci BRICSu a bude 12. a 13.9. Což nám vychází na 12. a 13. příští víkend to bude probíhat. Bude tam zase samozřejmě velká skupina zemí, oficiálně přihlášených všech 21 členů BRICSu, ale je tam pozváno asi na, myslím si, že jak 100 zemí tam bude figurovat tady na tom setkání. Toto je obrovská síla na planetě, která převyšuje tu G7, a o tom se vůbec třeba nemluví tady v tomto. Ve východních médiích má ten summit obrovský význam a je to vlastně největší setkání BRICS leaderů za tento rok a bude se tam zase upevňovat spolupráce a hodně se jedná vlastně o tom financování pomocí té nové rozvojové banky. Jednak financování rozvojových zemí v rámci Asie, v rámci jihovýchodní Asie, v rámci Afriky a podobně. A bude se jednat i o přijímání nových členů bilaterálních smluv ohledně spolupráce mezinárodních a podobně. A toto a bych to řekl, to souvisí i s tím zlatem, protože velké množství zlata má ve svých drženích BRICS. Jo, na západě toho zlata tolik není. A majoritu zlata drží prostě BRICS, tak to prostě je, to jsou prostě holý fakta. A navíc drží asi 70% globální výroby toho zlata, jo, a těžení a dolů. Takže tady ty jako řečí manipulace s tím zlatem, to je prostě jenom numerická hra s tím papírovým zlatem na západní polokouli. Ale na východě to zlato je jasně definované. Co se týká toho setkání v Novém Dýlí toho BRICSu, tak předsedá tomu pan Modi a očekává se tam velká spolupráce Modi versus Sitting, Putin versus Sitting a Modi versus Putin, nebo prostě tito tři lídři budou v podstatě definovat tu globální budoucí spolupráci na té ekonomické bázi s těma novýma systémama pomocí BRICS Pay a toho Golden Standardu, co mají nastavený a podobně. Ale já jsem chtěl ještě tady udělat jednu věc, kdy jsem se chtěl podívat tady na ty konference. Konference probíhaly vlastně primárně od začátku roku. Červenec, srpen byly takový nejvíc vytížený ty místa pro ty konference a řešily se různé jednání ministrů životního prostředí, mládežnický, energetický, BRICS. Je tady vidět obrovská i snaha mladé lidi zainteresovat do těch mezinárodních jednání a vznikají konference, jako je třeba mládežnický summit BRICSu, Rada mládeže BRICS a podobně. Jo? Zasedání vysokých škol, představitelů vědu a techniky. Takže ta spolupráce napříč těma zeměma se buduje vlastně vždycky celý rok a navazuje se na ty předchozí setkání a buduje se nějaká strategická spolupráce mezi vědeckýma týmama, mezi univerzitama, různýma investičníma pobídkama a všechno je doprovázeno vlastně nějakou strukturálním financováním pomocí těch národních peněz, ale pomocí i té národní rozvojové banky nebo té nové rozvojové banky. Řeší se bezpečnost, energetika, zemědělství, prostě ta krizová klíčová infrastruktura v rámci BRICSu a podobně. No, takže to je tak ve zkratce, co se děje, co bude výstupem toho summitu. Uvidíme, já jsem zvědavý, kolik přijmou nových členů, protože si myslím, že v nějakém předběžném režimu budou schvalovat další partnerské spolupráce s africkými zeměmi, které budou zase oficiální a bude se přijímat minimálně dva nebo tři noví členové do té mezinárodní spolupráce. Takže uvidíme, co na nás čeká.
7: No, to hezky zhrnul. Mně se líbí takový ty řeči, jako že, jak říkal Vondra, jo, taky třeba, že no, ono to Rusko bylo vyloučené z dolarového systému. Jo. Oni neřeknou, že Rusko jim dalo pápa z dolarového systému a udělali si svůj vlastní systém v rámci BRICSu. Oni to prezentují jako, že oni je vyhodili. Jo?
8: Ano. A že ten... Že...

0: Ukrajina velice chytře podepsala ruskou kapitulaci, jo, což je nutný považovat za výhru, protože takhle chytře tu kapitulaci ještě nikdo s Ruskem nepodepsal. Jo.
1: Ano, ano. Takže v podstatě vyhráli Ukrajinci.
0: Vlastně vyhráli, jo.
1: Tak to, no ne, ale oni to tak budou prezentovat.
0: No budou.
1: Teda Ukrajina jako, Ukrajina vlastně
0: donutili Rusko. Donutili Rusko, že s nima podepsalo kapitulaci.
1: Ano, ano, ano, tak to budou prezentovat, ale.
0: Srazili to Rusko tak na kolena, že v slzách Vladimír Vladimirovič přijal podpis kapitulace.
1: Jo, přesně. Myslím si to, že to tak bude.
0: Myslím, že
1: to západní média tak komentují.
0: Si myslím, že jediný slzy, které by Vladimír Vladimirovič jako věnoval té záležitosti, to by bylo právě jako ten obrovský smutek za ztrátu ruských lidských životů, ať to byly rusky mluvící civilisté, ať to byly rusky mluvící děti, ať to byly rusky mluvící vojáci, i třeba donucený stát na ukrajinské straně. A potom si myslím, jak znám Vladimíra Vladimiroviče, tak by plakal za všechny i třeba ukrajinsky mluvící děti, který nepřežili ten konflikt a nebo nepřežili ho ve zdraví. Takže to si myslím, že by byly jediný slzy, jo, ale bohužel takhle lidsky uvažujícího a takhle vlivného politika si myslím, že planeta dlouho neměla. Nebo nevím o druhým. Jo, nevím o druhým. Protože nejstrašnější asi si myslím je pro Rusko, že a proto už to jako začali ukončovat. Jo. Všimně si, že ruku v ruce s tím, jak jim rozbíjejí tu infrastrukturu zásobování a vůbec jako logistiku potřebnou k válce. Jo. Týká se to i lodí, které přiváželi nebo i těch pointů v těch přístavech, kam byly přiváženy zbraně, munice, technika vojenská. Všechno jim rozsekali. Tak vedle toho začaly mizet ty sběrači těch lidí na tu frontu. Mm-hmm. Což může být, dejme tomu, aktivita speciálních složek. Protože oni už bezostyšně kradli úplně každýho, že jo. Mm-hmm. Tak já si myslím, že možná to není ani tak záležitost nějaké domobrany nebo nějakých aktivit těch ukrajinských sil, nějakých pozemních, ale možná, že to je dokonce v rámci speciální vojenské operace, že prostě mizej ty, co zajišťují to maso do toho mlejnku, jo. Bůh ví, kde se vynořejí a co budou svědčit, kde.
1: No. Uvidíme. Já si myslím, že se to dozvíme.
0: To je realita. Když se vrátíme k tomu BRICSu ještě, tak jak ty říkáš, jo, o BRICSu se tady málo mluví, protože to je zakázaný ovoce. Málo se mluví o těch velice špatných výsledcích na frontě. Málo se mluví o tom, že Rusko se nechalo slyšet, že se má Evropa připravit na údery, které budou vedené proti oficiálním vojenským cílům. Že to neřeknou jako nějaká média soukromá, to chápu, ale proč to neřekne Česká televize a Český rozhlas? Protože ty by měli obyvatelstvo připravovat. Na těchto médiích by měly běžet instruktáže, co dělat, když. Jo, instruktáže první pomoci. Teď se trefují

0: do Macinky, jako že má modrou knížku, Blbiček Hřib se trfal do Macinky, že má modrou knížku a chce tady organizovat třeba 3měsíční povinnou vojenskou službu, jo. A Macinka tam vysvětluje, že v podstatě by to mělo sloužit právě k tomuto, jak poskytovat první pomoc, jak vlastně se chovat za určitých okolností, jak držet zbraň, myšleno teda, když by byli povoláni tito. Jo, čili takový to základní připravení do života. Vůbec. A to za 3 měsíce můžeš stihnout, že jo?
1: No, jasně.
0: Čili mezi tím vypluly ruské ponorky, nosiče Poseidonů podvodních. Ta potvora je schopná se pohybovat ve vodě rychlostí 185 km za hodinu. Nejrychlejší západní torpéda.
1: To je dost rychle.
0: No, nejrychlejší západní torpédo je schopný se snad pohybovat rychlostí, teď nevím, jestli 45 nebo 145 kilometrů za hodinu. Rozhodně tady mají rychlostní převahu. Mají převahu i ve vzduchu, protože Rusové mají drony s tryskovými motory, které jsou zase rychlejší než reakční doba protivzdušné obrany. A tak dále, tak dále. Čili to Rusko opravdu prohrává ve všech směrech. A proto je tak nervózní, říkal Saša Vondra. No nic. Musíme končit. Čas se naplnil, Jiří.
1: No tak to se nedá nic dělat. No. Zase to uteklo.
0: No uteklo to jako voda. Takže pojď se rozloučit.
1: Tak jo, tak přeju všem hezký zbytek dne, mějte se krásně, ať se daří a budeme se těšit zase na slyšenou.
0: A já pochopitelně k tomu přidávám i sebe, jsem rád, že jste byli s námi, že jste poslouchali, nebo že nás budete poslouchat z archivu. Informace přinášíme ne proto, aby jsme vás vyděsili, informace přinášíme proto, abyste mohli reagovat a mohli se zavčasu připravit. Mějte se krásně a společně s Jiřím se teď od mikrofonu loučí Petr Václav.

0: se vracím jasný. 5 let zpátky, nebo 6, 7, kdy jsme ještě vysílali. To jsi ještě nebyl politik, to byla sranda, viď? To vzpomínáš na to rád za tu dobu?
1: Já na to vzpomínám moc rád. Musím říct, že ta doba, byť byla těžká a jako velmi vypjatá, tak o pár lidí jsem v té době covidový přišel, že když jsme chodili po ulici neočkovaný, tak přecházeli na druhou stranu tady v Troji. Ale zase jako díky tomu jsem poznal naprosto úžasný lidi, jako je Jana Zvěrtek-Gamplová, jako je Jirka Beran, lidi prostě ze Smíš, lidi z Pro Libertáte, Honzu Tománka, kterýho si jako nesmírně vážím a tak dále a tak dále. No a konec konců potom postupně i Vojtu Vajíčka, my se známe hrozně dlouho, jo, s Vojtou Němcem. To ještě jako nebyl taková hvězda, jako je dneska, ale my jsme se vlastně potkávali už v době, kdy začínalo Pro v roce 2022 a on potom začal vysílat a stal se naprosto po právu jako velkou hvězdou YouTube, protože dělá ty zprávy svoje naprosto výborně a ty svoje komentáře, kež by to takhle uměli mainstreamu. Takže já vlastně tu dobu hodnotím tak, že zaprvé moje filozofie je, že co se má stát, to se stane a mělo se stát. A za druhý, že mi to dalo jako do života neuvěřitelnou skupinu fantastických lidí, takže za to jsem vlastně rád.
0: My se o tom budeme povídat. Milí diváci, kritici, vítejte v tomto vysílání na vaši žádost. Hosty nominujete vy ve skupině, nemáme žádné noty zprava zleva, takže nominujte, pokud se vám někdo líbí i nelíbí, jsem za to moc rád. Dnešek po dlouhé době s Jindřichem Reichlem jsou politici, u kterých předem víte, co řeknou, a pak je tu Jindřich Reichl. Muž, který dokáže během jedné věty, tak jak to sleduju, Jindro, část Česka nadchnout a druhou vytočit. Dnes ale nechci slyšet další politický projev. Jindro, my spolu vysíláme už nějaký čas. Budu se ho ptát na to, co zajímá vás, diváci, a budeme chtít konkrétní odpovědi. Co by skutečně udělal, Jindro, to by mě zajímalo, kdybys měl moc změnit Českou republiku. Možná i to vyplyne z toho dnešního rozhovoru, diváci, proto sledujte. A budu se i ptát na to, kde se podle Jindry Petr Pavel zásadně mýlí. Položí mu i otázku, která může být nepříjemná. Co když se v některých zásadních věcech mýlíš třeba i ty, Jindro? O tom se taky můžeme povídat. Bez předem domluvených odpovědí, bez zbytečné omáčky, milí diváci, vítejte, děkujeme vám za sledování. Budu rád za to, když budete sdílet rozhovor, aby se další lidé zapojili, když to uvidí jinak než mý hosté. Děkuju za vaše komentáře. Jinak Jindra Reichl není potřeba dlouho představovat, právník, politik a aktivista politický by se ještě dalo říci. Jindro, vítej moc v tomto rozhovoru a děkuju za to, že jsi udělal po nějakém časovém rozestupu znovu prostor na tento rozhovor.
1: Tomíku, moc děkuju za pozvání a samozřejmě k tobě kdykoliv pískneš, tak jsem tady a moc zdravím všechny diváky a doufám, že se nebudou nudit u toho našeho rozhovoru.
0: Já myslím, že určitě ne. Diváci, dejte nám vědět, co třeba na Jindřichovi Reichlovi obdivujete. Co naopak třeba zase vám jde proti srsti. Napište své komentáře. Jak jsem říkal, děkuju za sdílení. Odkazy na Jindru najdete dole pod tímto videem. Sledujte. V tuto chvíli jsou i před námi senátní volby. Máte tam kandidáty ze strany Pro. Podívejte se na to, pokud by vás to zajímalo. Vím, že se ptáte, máte to tam všechno sepsané. Pokud byste chtěli na chvilku naopak vypadnout z České republiky, odpočinout si od Evropy, mrkněte, je tam Sahara, kterou dělám čtvrtým rokem společně se Sandrou na 7 nocí. Můžete udělat něco pro svoje zdraví. Je to totální detox od mobilu, pokud pracujete s lidma, odpočinek, prostě nádhera, Exuperyho pouš. A nebo příštím roce Indie, mrkněte. Je to dobrodružství Himalaje, 7 let v Tibetu. Jindro, já začnu
1: hnedka. Já bych rád, ale nemůžu.
0: Já vím, že to říkáš vždycky v každém vysílání téměř. Věřím tomu, že třeba jednou pojedeš, ale uděláme to tak, aby tam nakonec nejelo s tebou 150 tisíc lidí, protože myslím si, že spoustu tvých fanoušků by se připojilo. Ale diváci, možná by nás zajímalo, co vy na Jindrovi sledujete v rámci let. Protože Jindro, já jsem to tady zmiňoval na začátku, my spolu vysíláme opravdu, to je třeba 7 let, co tento YouTube vznikl. On vznikl tak, že tenkrát smazali Facebook v době covidovej, to byla ta Bidenova cenzura, která byla neoficiální, dneska už o ní víme. Takže můj Facebook s 220 tisíci fanoušky padl a takhle vznikl YouTube. Já jsem ho nechtěl dělat. A Jindro, ty jsi byl jeden z prvních hostů, který chodil. Diváci, vy co sledujete další čas, napište, jak vy sledujete vývoj Jindřicha, co se vám právě, jak jsem zmiňoval, líbí, co třeba naopak zase vás trochu překvapuje. A Jindro, já mám první otázku pro tebe. Jak to spíš vidíš ty? V čem jste se za posledních 5 let zásadně mýlil a v čem naopak ty vnímáš, Jindro, že jsi měl zásadní pravdu?
1: No, já začnu tím jednodušším, to je ta pravda, to si myslím, že opravdu ta, když jsme tady vzpomínali tu dobu ty covidové totality, tak já jsem prostě přesvědčený, že všechno, co jsme tehdy říkali, tak byla fakticky pravda, že reagovat na tu danou situaci hystericky pod tím tlakem mediálního strašení, tím, že prostě si navlíkneme náhubky, zavřeme se doma na tři západy, nebudeme chodit ven, všichni se naočkujeme a tak dále, vlastně úplně zahodíme veškerý zdravý selský rozum a prostě poslechneme přesně to, tu propagandu a ten mediální tlak, který oni na nás vyvíjeli, tak to si myslím, že prostě byla obrovská chyba a že nás to strašně poškodilo, nejvíc teda děti, samozřejmě ten rok doma mimo školu, to je nevratný a dneska sledujeme, sklízíme ty plody toho a bohužel teda přesto, že se to vnímání ty doby hodně posunulo a změnilo, tak pořád je tady spousta lidí, která vlastně nemá tu sebereflexi. A já to chápu třeba u těch lidí, kteří byli jako strůjci toho, jo, že se nepoučejí. Já když jsem teď viděl rozhovor s Romanem Primulou a tam padly některé věci, on tam jako sice se na oko omluvil, jo, ale za naprosto nepodstatné záležitosti a za ty podstatné prostě ne, já pořád na nich trval. A v momentě, kdy on tam řekne, že na otázku, jestli vlastně nebyla chyba to rozdělení té společnosti, ta absolutní separace na dvě skupiny, tak on na to odpověděl, no to je chyba vždycky obou dvou stran. Já ti nevím, jestli je chyba nás, že prostě nás nepouštěli do restaurace, že nás nepouštěli na pohřby, že jsme byli občané druhé kategorie, my neočkovaní. To jako nevím, čím jsme si to úplně zasloužili, to rozpolcení. Takže za ten COVID si myslím, že jsme měli pravdu jednoznačně a myslím si, že vlastně jsem měl pravdu, že hodně dochází na moje slova i teď v rámci té Ukrajiny, kdy vlastně já jsem od začátku říkal, že ten konflikt nemá vojenské řešení, že to není o tom, komu fandím. Jo? Já sleduju vlastně přístup mnoha politiků, který je založený na tom, že já to nazývám jako fotbalový fandění, jo? Že prostě si vezmu šálu a teď za každou cenu budu skandovat pro ten svůj tým a nebudu vlastně schopen jakýhokoliv objektivního pohledu. Jo? Když jsou prostě fanoušci na fotbale, Sparta, Slávě a teď prostě je ve vápně zákrok, tak jedni řvou simuluje a druhý řvou penalta. A vlastně nikdo není schopný jako říci reálně, tak byl to faul, nebyl to faul. Že prostě to fanouškovství ti úplně zatmí jakýkoliv objektivní pohled na tu věc. A prostě v momentě, když jsem to říkal objektivně, že namísto toho, abychom válčili a přicházeli o tisíce a desetitisíce lidí denně, takže je daleko lepší si sednout k tomu stolu a udělat i špatnou dohodu. I špatná dohoda je lepší než válka. Jeden můj známý má krásný krédo, říká, válka je disciplína blbců. A z mýho pohledu prostě se to všechno vlastně ukázalo pravdou a ty nálepky, které jsem dostával, že jsem nějaký tady jako Putinův sluha, člověk, který tady jako se snaží prosazovat nějaký ruský narrativy, tak se ukázali úplně směšný, trapný. Oni to dodneška používají mnozí, ale myslím si, že ty normální lidi už jako chápou, že to byl jenom střízlivý, realistický pohled na tu věc. No a čem jsem se mýlil? No asi v některých lidech. A já sám samozřejmě nejsem neomylný, některé věci bych asi neřekl možná tak tvrdě a jednoznačně, ale jako v těch klíčových věcech, to, co jsem říkal, tak já si vlastně jako stojím za tím, co jsem říkal, že bych se vyloženě někde, určitě v těch detailech jsem se spletl mnohokrát a milionkrát a není to asi nic, jako za co by se člověk měl stydět, ale myslím si, že v těch zásadních věcech, že prostě to, co jsem tvrdil ohledně i ty vývoje ekonomiky, vývoje Evropské unie, toho, co bude s Petrem Pavlem, když ho prostě mnozí volili a tak dále, tak tam myslím, že se fakt jako se příliš neminul.
0: Díky, Indro, za ten úvod. Diváci, napište, jak to vidíte vy. Jinak já tady pro pobavení v rychlosti takový obrázek, který mě teda dneska rozesmál. Vy, co to sledujete v Americe, tak víte, o co se jedná. Vy, co jste zaseknutý na pomluvách Sony Pekové, tak jako někteří youtubeři na českém trhu, tak to asi nevíte, co se děje, ale teďka probíhá Fauciho grilování. Tady ten obrázek. Důvěřujte vědě na začátku, na konci. Věda odmítá vypovídat na konci v obrázku, tak možná vás to pobavilo. Vy, co to sledujete, napište, jaký z toho máte pocit, z toho prošetřování covidu, jestli to je dostatečný, ať už v USA nebo u nás. Jindro, my se k tomu taky dostaneme tady v tomto rozhovoru. Nicméně to, co zajímá diváky nejvíc, jsou tvoje vztahy plus dozimetr. Ale první, kdybyste se rozešel s Tomiem Okamurou, kdo z vás politicky přežije?
1: To je zajímavá otázka. Já myslím, že bychom asi přežili oba. Že v podstatě Tomio Okamura je člověk, který a si zaslouží absolutní respekt za to, kam až to dotáhnu. Prostě když se podíváš na ten jeho životní příběh, že opravdu začínal z dětského domova, že byl šikanovaný, že prostě opravdu to vůbec neměl v životě jednoduchý. A dneska je předsedou poslanecké sněmovny. Tak jako ať si myslí každý, kdo chce, co chce, tak tohle si zaslouží neuvěřitelný respekt. A myslím si, že by to v Americe, tak o tom jako natočí film, jo, protože ten příběh je neuvěřitelně silný. Plný různých zvratů, když vlastně se tehdy založil Úsvit a teď se to vlastně rozštěpilo a vypadalo to, že je konec, že jo. Najednou si založil znova SPD a znova ho dostal do sněmovny a tak dále a tak dále. Takže jako pro mě je to člověk, který toho dokázal na té vlastenecké scéně zatím jednoznačně nejvíc. To je potřeba si jasně říct a ten jeho příběh je neuvěřitelně inspirativní. Jo. To prostě je ono, když máš tu startovní čáru úplně někde jinde, než mají ostatní, když máš prostě rodinný zázemí, jo, dobrý školy a teď tě prostě ty rodiče někam vedou a vlastně máš perfektní start do toho života, tak se ti z toho daleko líp dělá nějaký výsledek, než když prostě začínáš s kilometrovou ztrátou. A to jako je za mě prostě absolutně neuvěřitelný. Takže já myslím, že dneska už bychom přežili oba, ale jako můj cíl není se rozmotřovat a rozcházet. Můj cíl je naopak co nejvíc ty naše síly konsolidovat, protože když se podíváš třeba do Německa nebo do Rakouska nebo i do Francie, tak ten úspěch vlastně těch národně konzervativních stran je postavený na tom, že je tam jediná prostě síla. Jo. Ať už je to v Německu AFD, ve Francii Le Penovci, v Rakousku FPE, tak prostě ta jedna jediná síla má ten výtlak a má tu obrovskou možnost tam ty věci skutečně reálně měnit. A my přesto, že musím říct, že tak, jak sedím v tom klubu se 14 dalšími kolegy, je nás 15 z toho klubu SPD, přičemž tam je samozřejmě Libor Vondráček ze Svobodných, Zuzka Majerová z Trikolory, Mirek Ševčík jako nezávislý, tak jako já jsem fakt přesvědčený, že všichni ty lidi mají obrovskou chuť něco změnit a dělat pro naše občany tu nejlepší možnou práci, ale je nás tam 15, jo, a to je prostě málo. Takže za mě tím, že je to pořád rozštěpený do několika různých stran a straniček, tak to není dobře a bych byl velmi rád, aby jsme naopak ty síly konsolidovali a nikoliv se rozcházeli. Ale na otázku myslím si, že bychom přežili oba.
0: To vidíte, vy diváci, napište nám, děkujeme za sdílení. Jindro, tobě díky za odpovědi. Co jste o dozimetru zjistil, co vás osobně nejvíc překvapilo? To jsem si všiml, že diváci i komentovali pod touhletou otázkou. Je to, zdá se, žhavý téma, Jindro.
1: No tak my jsme si, nebo respektive já jsem prosadil to založení sněmovní vyšetřovací komise Dozimetr. Není to vůbec jednoduchý, tu komisi už jenom založit bylo strašně složitý, protože tam byly velké obstrukce ze strany opozice, neustále se to prodlužovalo, aby ta komise nebyla navolená a tak dále. Teď ty obstrukce pokračují ze stran zase různých jiných orgánů a pro mě nejvíc překvapující jsou asi dvě věci. Za prvé, jak neuvěřitelně byl ten systém rozlezlý. A ono, my vlastně jako se to snažíme dát do nějaký krabičky s názvem Dozimetr, ale to je prostě celý systém. Celý systém, který měl chapadla přes celou republiku do všech možných oblastí, a fakticky byl založen na tom klientelismu ve stylu, my si tam dosadíme svoje vlastní lidi a oni nám budou přihrávat zakázky. A řekl bych, že ten rozsah ještě zdaleka není rozkrytý. A druhá věc, která mě překvapila, je vlastně taková neochota jak orgánů činných v trestním řízení, tak i médií se do toho případu jako víc ponořit. Jo. Protože my neustále čteme tady, a teď je tady soud, a tady prostě vypovídá Augustín, a tady vypovídá Kos, a tady prostě Zakaria Nemrach a tak dále a tak dále. Ale fakticky jako nejdeme dál. Jo. Kde je přece otázka, první otázka těch médií, měla být jako, jak by se tam dostali na ty svoje místa těch manažerů bez toho politického krytí, bez toho politického prosazování. A kdo je teda prosazoval? A proč, když říkají, že tady 50% inkasovalo TOP 09 z těch provizí a 30% STAN, no tak jak to, že není v téhle věci vedený nějaký jako trestní řízení? Jo? Podívej se, tam je v podstatě jakoby 5 hlavních osob. Z toho jeden vypověděl proti bývalému poslanci Markovi Schneiderovi, že se na tom podílel, a ten Marek Schneider okamžitě byl stíhaný tou policií. Další vypověděl, a myslím, že to byl právě Augustín, Matěj Augustín, proti Martinovi Dvořákovi, bývalému řediteli dopravního podniku hlavního města Prahy, a řekl, že měl vyřídit požadavek na zaplacení 5-milionového úplatku. A Martin Dvořák už je taky dneska stíhaný. A najednou 5 lidí, takže jeden člověk obvinil jednoho, okamžitě je stíhaný. Druhý ten člověk obvinil druhýho, okamžitě je stíhaný. A všech 5 lidí řeklo, že prostě ty peníze končily u STANu a TOP 09. A nic. A nic. Tak jak je to možný? Proč ty novináři se neptají? Přece to je tak naprosto zásadní věc, která by prokazovala, pokud by se to skutečně dovyšetřilo až do konce, že vlastně v těch nejvyšších politických patrech sedí strany, které se podílely na organizovaném zločinu a které dokonce byly ty hlavní zosnovatelé toho organizovaného zločinu. Protože pokud teda platí to, co je tam řečeno, že 50% dostávalo TOP 09 a 30% STAN, tak to je 80%. Jo. To není provize, to je zisk pro hlavního organizátora, 80%. 20% je ta provize pro ty bílý koně. A vlastně nikdo nechce jít jako do hloubky a pořádně tu celou věc rozkrýt. A podobně je to v ty bitcoinové kauze, která je teď aktuálnější, kde to samý, prostě já jsem teď dělal v neděli na to živý vysílání, v pondělí jsem o tom psal, že třeba tam je úloha znalce Jiřího Bergera, který prostě seděl s tím Ticem a s tím Jiříkovským a seznámili je prostě se směnárníkem, domlouvali tam převod těch špinavých bitcoinů, moc dobře věděl, odkud ty bitcoiny pocházejí a jakým způsobem vlastně byly nabitý, a ten není. Jo. Přitom on byl na výslechu policie a odmítl vypovídat s tím, že by si mohl způsobit nebezpečí trestního stíhání. A nikdo prostě to neřeší, no proč ne? No protože to byl spolužák Zbyňka Stanjury a byl to poradce Zbyňka Stanjury. Jeho společnost E-Fractal dostala od našeho státu od roku 2022 přes 10 milionů korun na různých zakázkách. To znamená, to propojení na toho Stanjuru je tam naprosto jako zřejmý evidentní. To je pupeční šňůra. Všichni věděli, že prostě Berger se Stanjurou jsou jedna ruka. Tak jako proč tohleto není daleko víc řešený a vlastně vždycky zůstaneme někde na půl cesty a chytneme někde nějakého Rédla, Hlubučka, prostě nějaký další bílý koně a vlastně nejdeme po těch, který byli ty hlavní organizátoři, ty hlavní strůjci tohoto celého schématu. Prostě představa, že tohle vymyslel Rédl, no, je naprosto směšná. Proč se ta kauza jmenuje Dozimetr? Proč? Protože Věslav Michalík, bývalý vlastně klíčový muž hnutí STAN, člověk, který to reálně šéfoval, byť nebyl předseda, ale on byl šéfem, on na to scháněl peníze, on to zakládal, tak Věslav Michalík, že vlastně studoval tyhle ty věci týkající se radistiky radiologie a proto se to jmenovalo dozimetr, že jo, prostě měřící přístroj na radioaktivitu. To znamená, to se jmenovalo po Věslavu Michalíkovi, tak kauza dozimetr má název po Věslavu Michalíkovi, což byl hlavní člověk STANu, který prostě určoval ty věci, které se měly stát a který to řídil. To znamená, není možný, aby se STAN na tom nepodílil v momentě, kdy hlavní vlastně terč toho vyšetřování byl Věslav Michalík, což byl prostě člověk, který ten STAN reálně řídil. A to, že zemřel 2 dny před zásahem, než ho měli zatknout a než měl vypovídat, To je blbá náhoda, jo, ale já na tyhle ty blbý náhody moc nevěřím. Takže z tohoto pohledu prostě nejvíc mě překvapuje to, že vlastně nemáme tu chuť, a hlavně média nemají tu chuť rozpitvat tu kauzu až do těch úplně dalších detailů, protože ty otázky, které by si museli položit, tak by je logicky dovedly k tomu, že to prostě bez součinnosti špiček stanu, ne žádného Hlubučka, ale těch nejvyšších špiček stanu prostě nebylo možné zrealizovat.
0: Zajímavý chuchvalec, Jindro. Co si o tom myslíte, ne, diváci?
1: Poslední věta k tomu, pokud o tom věděl Michalík, Věslav Michalík, jo, který prostě podle toho se ta kauza jmenuje, to znamená, na něj to vyšetřování směřovalo, on měl být zatčen a měl být vyslýchán. Pokud o tom věděl Michalík, tak o tom věděl Rakušan a věděli o tom celá špička stanu. To jsem přesvědčený. Prostě není možný, aby o tom věděl Michalík a nevěděli o tom jako další lidi. Stejně tak jako ještě je tam jedna věc, a to byla ta schůzka špiček stanu, kdy Vít Rakušan podle toho přepisu, který někdo pořídil, tam sděloval, že se chystá 6 až 8 sdělovaček. To nikomu jako nevzrušuje nebo nerozčiluje, že ministr vnitra evidentně měl informace z živého policejního spisu, že mu to někdo musel vyníst, protože on se vymlouvá na to, že už o tom psala Sabina Slonková, ale Sabina Slonková psala o jednom jediným trestním stíhání. Jo? To znamená, že se to řítí na to Hlubučka, ale o žádných 6 až 8 sdělovačkách nikdo nepsal. Jo? To nikdo netušil, že tohle to proběhne. A Vít Rakušan to věděl evidentně, na té schůzce to řešil. A jako novinářům je to jedno, že ministr vnitra měl informace ze živého policejního spisu, který se evidentně týkaly jeho samotného a jeho politického subjektu. A je to jako všem jedno. Tak jsme to napsali, že to tak bylo a jdeme dál. No, to je pro mě nepochopitelné. Naprosto.
0: Než opustíme tohle téma, Jindro, taky tady otázka pak na Tomáše Paupnera, podíváme se na něj, ale proč to zmiňuju? On často uvádí Víta Rakušana jako nejnebezpečnějšího českého politika. Samozřejmě nevíme zase, jaký lobbying stojí za Tomášem Paupnerem, je to stále anonymizovaný účet. Nicméně, ty s tím souhlasíš, s tímhle tvrzením, že Vít Rakušan je opravdu nejnebezpečnější český politik, že to hraje perfektně marketingově, ale zatím je obrovská chobotnice?
1: Souhlasím naprosto. Naprosto podepsal bych to, říkám to už dlouhodobě. Dneska ODS je totálně personálně vyprázněná a fakticky její podpora bude neustále klesat, protože Martin Kupka, Eva Dekroa, v ODSC nejsou úplně lidi, se kterými bych se nedovedl bavit. Jo? To prostě jsou tam lidi, kteří jsou docela normální. A pro příklad prostě Karel Haas, Vojtěch Munzar, to jsou lidi, se kterými sice mají jiný pohled na svět, v těch debatách se neshodneme, ale ta debata je věcná, ty lidi vlastně jako mají nějakou jako znalosti a jsou schopní věcní argumentace. Ale prostě pokud ODSku vedou lidi jako Martin Kupka, Eva Rekrova, Petr Fiala, tak to je prostě ta strana nemá vůbec šanci dlouhodobě fungovat a jakýmkoliv způsobem růst, naopak jde dolů vodou. A bohužel, ale to znamená to, že čím dál tím víc posiluje ten stan, který z mýho pohledu je daleko nebezpečnější pro naši zemi, protože oni jsou opravdu jako a jedna stranou, která vznikla za tím dozimetrickým účelem, a AD2 dneska prosazují jako extrémně nebezpečnou politiku pro Českou republiku a totální vlastně jako eurounizaci naší země. Oni prosazují prostě přijetí eura, přijetí všech těch bruselských nesmyslů. Rakušan odsouhlasil migrační pakt jako jediný politik z V4. Polsko-Maďarsko bylo proti a Slovensko dokonce ještě za Odorovy vlády, to ještě tam nebyl Fico, se zdrželo. Jediný jsme z V4 hlasovali pro rukou Víta Rakušana a mohl bych pokračovat, takže ta jejich agenda je opravdu nesmírně, nesmírně nebezpečná a je jako extrémně navíc zaměřená na vyprovokovávání konfliktů, nesnášenlivosti, namísto toho, aby jsme prostě se vzdalovali od války, tak oni pořád mají tu retoriku, jakože musíme se připravit na válku a musíme odstrašit Rusko a tak dále a tak dále. A já to považuji za extrémně nebezpečnou věc, která ohrožuje bezpečnost naší země, protože čím víc jako budeme se snažit jako cenit ty zuby a být, jako ukazovat svaly, jak jsme strašně dobrý a vlastně vyprovokovávat a snažit se neustále jaksi opravdu vyvolávat tu vzájemnou nenávist, jo? Protože prostě ono je to vždycky dvoustranný. Já když jsem byl teď v televizní debatě, myslím, že jsem to byl s Janem Bartoškem, tak on říká, no v Rusku vznikají plány na to, plány, jak zničit NATO. Já říkám, no a v NATO vznikají plány, jak zničit Rusko. Jo? A čím dál tím víc prostě ty plány se budou sofistikovat a vyvíjet, tím blíž jsme té válce. A já když si prostě přečtu tady článek, že bychom měli se připravit na o konflikt, včera to vyšlo, konflikt vysoké intenzity se zapojením civilního obyvatelstva, no tak to mi jde fakt jako husí kůže. To mi jde opravdu husí kůže, protože já si myslím, že snad nikdo normální si nemůže tu válku přát. A v momentě, kdy prostě neustále o té válce mluvíš, jo, no, Kennedy mluvil o míru, jo, hned po té karibské krizi, kdy prostě pochopil, že jediná cesta je dohoda, tak vlastně do té doby, což bohužel byl jenom rok, než zemřel, tak vlastně mluvil neustále o tom, že je potřeba jako dojednávat mír a najít si cestu i k lidem, ke kterým třeba nerozumíme, nebo které považujeme za nepřátele, ale vždycky je lepší se bavit, než si vyhrožovat. A prostě politika stanuje vyhrožování. Neustále nějaké vyhrožování, odstrašování, zastrašování a tak dále. A když se podíváš jenom do novodobí historie, tak Evropa zažila nejmírovější období od 70. do let do konce století, minulého století, 20. století. A čím se vyznačovalo to období? Demilitarizací. Tehdy byly uzavírány smlouvy jako SALT 2, START, a to bylo vlastně snižování počtu jaderných hlavic, snižování odpalovacích ram, neustále vzdalování se těch taktických zbraní od sebe. A v tu dobu prostě padla berlínská zeď, v tu dobu prostě jsme dokázali zbořit železnou oponu a měli jsme obrovskou šanci vlastně překonat tu zbytečnou bipolaritu toho světa, navázat nějaký kontakt, nějaký rozumný dialog. A místo toho se to zase znova zvrhlo prostě v totální studenou válku. My dneska jsme vlastně znova ve studené válce. Pojďme si to říct naprosto, naprosto otevřeně. Tohle je studená válka 2 a ta studená válka vždycky, i když byla ta studená válka 1, tak jsme byli prostě velmi blízko jaderného konfliktu v roce 62 na Kubě při té karibské krizi. A jakmile je studená válka, tak vždycky hrozí to nebezpečí, že přeroste v tu žavou fázi. Takže tohle jsou prostě pro mě velmi nebezpečné věci, které by ten stan jako zavedl Českou republiku do totálního marazmu.
0: Diváci, jak to vnímáte vy? A je podle vás Vít Rakušan takovým nebezpečím, nebo ne? Jak to vnímáte vy, co třeba jste voličové stan? Napište své důvody, proč ne, ať vznikne zajímavá debata. Jindro, otázka, ona navazuje na dozimetr. Pokud dozimetr povede k vašim politickým spojencům, půjdete i proti ním?
1: Samozřejmě, já jsem opravdu zastáncem toho principu padni komu padni. Podle mého názoru by v politice měli sedět lidi, kteří nemají jakoukoliv spojitost s organizovaným zločinem. To je absolutně nemožný. Takže pro mě, kdyby tam byla jakákoliv indicie, tak bych to vůbec neváhal. Ale zatím, jako co vidím, tak je to opravdu stan TOP 09, a částečně možná ODSka někde na tom středočeském kraji a tak dále, ale zatím, že by to jako vedlo, nebo abych jako úplně upřímně říkám, že by to vedlo prostě k ANO nebo k motoristům nebo k SPD, tak to jsem jako neviděl. A samozřejmě pro v tu dobu ještě neexistoval, takže u nás to je jako jednoznačně daný, ale myslím, za mě určitě, já jsem prostě fakt zastáncem principu padni komu padni, protože naprosto klíčová věc, aby ten stát mohl fungovat, je to, že funguje právo. Že prostě ta spravedlnost nakonec si najde každého bez rozdílu toho, jakou má politickou příslušnost nebo kolik má peněz. Proto ta spravedlnost má být slepá. Ono se říká slepá spravedlnost, ale spravedlnost má být slepá. Že? To, ta soška, která má převázaný oči, to znamená, že vlastně ona nevidí. Ona není schopná posuzovat, kdo je bohatý, kdo je chudý, kdo je mocný, kdo je nemocný, a fakticky měří všem stejně, proto má ty oči převázané. A já bych si jako velmi přál, aby to tady fungovalo, bohužel, byť se o to snažím ze všech sil, tak zatím nemám úplně pocit, že to tady takhle funguje, speciálně právě v těch klíčových kauzách, jako je COVID, jako je Ukrajina, kdy jedné straně projde absolutně všechno. Já jsem včera viděl video, kde kde prostě Petros Michopoulos říká, že by byl, že by si přál, aby Rusko zautočilo na členský stát NATO, že tím by se všechno vyřešilo. To prostě to, tady by řekl někdo od nás, tak to je úplně konec, že okamžitě bude trestně stíhána. Já jsem vlastně teď zase ukazoval tu, demonstroval ten dvojí metr, kdy na Radim Panenka napsal nějaký příspěvek Radko Mladičovi, což byl srbský generál, který byl odsouzen mezinárodním tribunálem v Hágu za genocidy v Srebrenici a v Sarajevu. A okamžitě policie jakože už jako to prověřuje a zjišťuje a tak dále, a tak dále. A když prostě druhá strana prosto v klidu zpochybňuje jiný věci, kdy například jiný novinář, pan Palata v deníku CZ napsal, že údajná genocida ve Volyni rozděluje Poláky a Ukrajince. A jaká údajná? To není zpochybňování ty genocidy, to není přece údajná, jako v té Volyni zemřelo přes 100 000 lidí naprosto brutálním způsobem. A tady prostě dneska si Zelensky pojmenuje svoje jednotky hrdinové UPA, což byly právě ty jednotky, které měly na svědomí UPA, ten masakr ve Volyni, kdy zabíjeli těhotné ženy, malé děti, přibíjeli je na strom, něco strašidelného. Tak jako, když tady jako někdo přijde a mává černo-červenou vlajkou UPA, tak se jako neděje nic. Jo. A tohle je prostě věc, která si myslím, že je obrovsky problematická, že by měla být ještě jaksi narovnána. Já bych si strašně moc přál to, zažít to, co zažili v Americe teď s tím výslechem toho Fauciho. Strašně moc bych si to přál, aby jsme tady udělali takovouhle komisi parlamentní a opravdu si tam pozvali toho Primulu, Chlípka a všechny ty lidi, kteří na tom profitovali, kteří prostě na tom vydělali miliony obrovský peníze a vlastně podrobili je úplně stejným otázkám, jako podrobili senátoři toho Fauciho, by teda on neodpověděl ani na jednu.
0: To jsem tady zmiňoval, že jsem fascinován tím, jak se ten mainstream pořád ujíždí na doktorce Pekové. Ačkoliv ona, to si vzpomínám, ty první rozhovory, ona říkala to, co dneska je na stránkách Ministerstva zdravotnictví USA, to, že to teda vzniklo v Číně, že to je zřejmě laboratorní. Ale Faučím se mně vypadá, že se nezabývá moc mainstream.
1: Máš naprostou pravdu, já třeba se Seznamem vedu spor na tohleto, protože já jsem dělal v lednu covidový seminář ve sněmovně, kde Sonja vystupovala. A paní Ciroková, to je taková ta fanatická novinářka, která to prosazuje pořád ty staré narrativy, tak ona vlastně napsala článek, že jsem během 15 minut uvedl 9 lží a proruských dezinformací. A ona to, že virus vznikl v Číně, v té laboratoři ve Wuhanu, že byl uměle vytvořen, tak označila za proruskou dezinformaci. A normálně se mě ptala, proč to šíříte? Proč tím pomáháte Rusku? A já říkám, prosím vás pěkně, nechme teď na stranu, vy máte právo si myslet, že to vzniklo z netopíra, že tam nějaký netopír na někoho skočil a přenesl na něj ten virus. A já teda si myslím, že to tak není, že by byla sakra náhoda, když jediný místo na světě, kde probíhá gain of function research, kde prostě na virus SARS se montuje netopíří protein, takže zrovna na tom jediném místě na světě, kde ten výzkum probíhá, je nějaký nakažený netopíř tím samým virem. To je opravdu excelentní. Ale já říkám, máte na to právo, ale řekněte mi prosím vás, v čem to pomáhá Rusku? Jako, já to nechápu. Jako, v čem tvrzení, že virus vznikl v laboratoři prostě ve Wuhanu, pomáhá Rusku? A ona na to normálně řekla, protože to podrývá důvěru v naše instituce a rozděluje to naši společnost. Já říkám, tyjo, to je úplně bolševická retorika. Prostě, jako, takže já říkám, takže když pravda bude v rozporu s tvrzením našich institucí a bude rozdělovat naši společnost, tak nebudeme říkat pravdu, tak budeme radši lhát. Prostě to je už úplně zoufalý. A musím říct, že ta situace v Americe, to vnímání v Americe je daleko dál toho covidu, byli tam schopni mnohem širší sebereflexe než u nás. U nás se prostě pořád drží ty lži a ty nesmysly, které se tady říkali v tom roce 2020 až 2022.
0: Jenom diváci pro kontext, abyste pochopili, oni obě dvě ty verze jsou ve hře. Jo, ať už, jak někteří říkají, paní Peková říká ze strany netopír vojel krávu a vznikl z toho covid. Prostě ta přírodní cesta je taky ve hře, i ta, že to uniklo z laborky. Obě dvě ty verze jsou tady na místě a věci se pořád do dneška hádají, která z nich je oficiálnější, opravdivější. Donald Trump má
1: přesně jasno. Tak. A já říkám, obě dvě ty strany mají právo na svůj názor. Jo? Naprosto. To já to nikomu neupírám. Ale označit jeden z těch názorů za proruskou dezinformaci, tak to prostě, to se musela ta novinářka zbláznit. Takže já jsem zažaloval Seznam Zprávy a jsem zvědav, jak to dopadne, protože prostě jdeme k soudu. Já vlastně to chci, pro mě nejde o peníze, jo? Já chci jako omluvu, protože aby tady pořád se nálepkovala jakákoliv odlišný názor, jakýkoliv odlišný názor, aby se nálepkoval tím, že to je proruský názor. Jo? Tady prostě ty máš jiný názor na Evropskou unii a seš proruskej. Jiný názor na to, jak řešit konflikt na Ukrajině a seš proruskej. Jiný názor na covid a seš proruskej. Takže vlastně oni kdykoliv vlastně dojdou argumenty, nemají už jako co říct, tak vytáhnou to, že ti dají nálepku proruského dezinformátora. Minulý týden jsem byl taky, nebo předminulý na Primě, a tam byl Matěj Ondřej Havel a já jsem vlastně říkal, že nakupovat zbraně v tuhletu chvíli je naprostý nesmysl, protože ta cena je nejvýš. Jo? Teď v tuhletu dobu je nejvyšší poptávka, logicky. Máme tady dva ozbrojené konflikty, všichni chtějí prostě patrioty, všichni chtějí zbraně, zbrojaři nestíhají vyrábět, takže logicky to prodávají za ceny, které jsou desetinásobně vyšší, někdy i víc, než by se to prodávalo v období míru. Takže prostě já říkám, to není prostě o tom nekupovat, ale nekupovat to teď, protože prostě to kupujeme v době největší drahoty. Jo. A ten Matěj Ondřej Havel, jediný způsob, jak na to reaguje, bylo, no určitě vám po vysílání přijde pochvalná SMS-ka z Kremlu. Prostě to si říkáš, jako, že ty lidi opravdu už úplně definitivně ztratili rozum.
0: No. No diváci, co si o tom myslíte vy? Napište nám, ať už souhlasíte nebo ne. Děkujeme za sdílení. My se posuneme k otázkám. Od Martina Cejnara. Co pro vás znamená jméno Thomas Paukner?
1: Hledač pravdy. Já ho sleduju, rád to čtu. Podle mého názoru on dělá práci, kterou by měli dělat mainstreamoví novináři. Oni ji nedělají. Thomas Paukner vznikl proto, že mainstreamoví novináři nedělají poctivě svoji práci. Jo? Kdyby to, co on čerpá, co jsem vždycky viděl, tak čerpá z otevřených zdrojů, z veřejných zdrojů. To jsou jenom smlouvy, které už někde jsou publikované, které někde existují. A on z toho dokáže to zanalyzovat a vytvořit prostě nějaký článek. A upřímně, zaprvé, mně je úplně jedno, kdo to je. Jo? Jako, já hodnotím to, jestli říká pravdu nebo neříká pravdu. A v dnešní době, v momentě, když se pouští do kauz, který jsou jako extrémně politicky citlivý, tak já se ani nedivím, jako že tu identitu nechce zveřejnit, protože ten tlak na něj nebo na jeho rodinu by okamžitě jako se zmnohonásobil. A bez přehánění by mu šlo jako o zdraví nebo o život. To není fakt sranda, to, co on rozkrývá ty věci. Takže mimochodem je zajímavý, že ty samý lidi, který prosazují ochranu whistleblowerů, jo, že když vlastně seš člověk, který má nějakou informaci a seš ochotený odhalit a vlastně přispět k rozkrytí nějaký závažný trestní činnosti, tak by měla být ochráněna tvoje identita, abys prostě nečelil nějaký pomstě nebo jakýmukoliv jinému tlaku, tak ta ochrana whistleblowerů je naprosto téma, který rezonuje dneska celým světem. Ale v momentě, kdy vlastně tady někdo rozkrývá kauzy, který se nelíbí tomu mainstreamu, tak najednou všichni říkají, no bez toho, že známe jeho identitu, se tím vůbec nebudeme zabývat, vůbec to nebudeme řešit. Seznam po něm napsal poprvé, až když na něj podali trestní oznámení, což mu dělal teda dokonalou reklamu. Ale za mě hledač pravdy, člověk, který prostě se snaží rozkrývat ty věci, měří všem stejně, co jsem viděl, tak tam jako se pustil do všech politických stran a mně se takováhle investigativa líbí, já mu držím palce.
0: Ještě doplňující, to se stalo nedávno, že jeho profil na Facebooku, který byl velmi sledovaný, byl smazán. A co si myslíš ty, Jindro? Protože Thomas Paukner uvedl naposled, co jsem zaznamenal, že označil teda za příčinu nebo za ty hlavní viníky svého smazání, a myslím, že Petra Ludviga, plus Štít demokracie, myslím, že takhle se to jmenovalo, že oni konstruovali jeho likvidaci na sociálních sítích, včetně teda Unik webové stránky, které teda oficiálně nebyly pod ním, za což byl vděčný. Ale vidíš, Petr Ludvík, co jsem zaznamenal, to vyloučil, že to je nesmysl, že to tak není. Jak v tom ty čteš? Jak je možný, tak my to známe z těch dob covidu, kdy se ty profily mazaly. Já sám jsem to tady říkal na začátku, 220 tisíc fanoušků, rozhovor se zdravotní sestrou z Izraele, která byla pochybovačná ohledně vakcín. Boom, čiš, jo, a bylo tam víc takových jako bodíků. Ale v této době, kde se to bere? Vidíš tam nějaký nitky na nějaký politiky? Jako je možný, že tam nějaký politik, protože často tam třeba i on označoval STAN, že nějaký politik zavolá Facebooku, řekne, hele, ten nás sere, smažte ho, prostě zničte mu Facebook. Jak se to stane, jak v tom ty čteš, jak zatím v těch informacích, které jsem ti dal?
1: Já si to úplně takhle nemyslím, že by nějaký politik jako dokázal zavolat Facebooku a řekl, aby se něco smazalo, ale právě tyhle skupinky, a teď jako nevím, jestli Ludvík nebo někdo prostě jiný ze Štítu demokracie a další, tak oni vlastně tyhle ty nahlašovací kampaně dělají, jo. A podle toho, co jsem četl u Tomase Pauknera, tak prostě on tam byl nahlašován pro, já nevím, prodej drog a zbraní a dětskou prostituci, prostě naprostý nesmysl. Jo. Ty lidi vlastně za účelem toho, aby dosáhli smazání toho profilu, tak masivně nahlašují nějakou věc a spolehají na to, že ten algoritmus Facebooku to vyhodnotí tak, že skutečně prostě k nějakému porušování dojde, protože vlastně prvotní kontrola je ten automatický algoritmus. Jo? Takže ty třeba k poměru k tvým počtu sledujících, když dojde k nějakému jako vysokému počtu nahlášení, který překročí určitý procento tvých sledujících, tak ten automatický algoritmus vyhodnotí, že tady něco není v pořádku a tu stránku zablokuje nebo třeba sníží dosah nějakého příspěvku a tak dále, udělá shadow ban a podobné věci. A většinou tam máš možnost nějakého odvolání, ale když ti prostě tu stránku natvrdo smažou, tak se ani jako nemáš moc jako dolat, jo, protože tam prostě není, tam se nikam neproklikáš a bohužel vlastně ty manuální kontroloři, který ad jedna toho mají tolik, že nemají šanci to stíhat a ad dva sedí někde v Jihoafrické republice nebo kde, takže vůbec jako nerozumějí kontextu, tak ty to jako taky nevyřešili. Takže v podstatě pokud někdo udělá jako run na tvoji facebookovou stránku, tak se tomu extrémně těžko čelí. A teď se musíme ptát, proč někdo ten run jako dělá. Jo? Proč někdo chce tady umlčet člověka, který odhaluje tyhle ty kauzy. No to logicky musí být někdo, kdo samozřejmě se snaží ochránit tu stranu těch pravdoláskařů, jo, celou tu partu a zorganizovat takovýhle nálet není jako jednoduchý. To už musí být jako tisíce lidí. Jo? Takže z tohoto pohledu prostě já to vidím tak, že nějaká organizovaná skupina zatím musí stát, to je podle mého názoru celá jednoznačný. A to, co je ještě jako další podívení, je, že okamžitě, když vlastně Pauknerovi smažou stránku, tak on si založil Thomas Paukner záložní, jo, a někdo si založil Thomas Paukner a vlastně začal tam psát lidem, tohle je moje nová stránka a tady já to budu publikovat a vlastně snaží se mu to ukrást. Jako, no, kdo tohle dělá? To přece neudělá člověk jen tak z plezíru, jo. To jsou prostě lidi, kteří celá evidentně pracují s těmahle těma technikama, kdy se tě snaží umlčet, jo, a za každou cenu prostě zničit a následně vlastně ještě vytvořit fejkovou stránku na tvoje jméno a zmást ty lidi, aby sledovali úplně něco jiného než toho skutečného původního autora. Tak já vždycky říkám, že Štít demokracie si špatně vyložil to Voltaireovo heslo, byť on teda asi neřekl Voltaire, ale je mu připisován, že nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu bránit vaše právo to říkat, tak Štít demokracie to má nesouhlasím s tím, co říkáte a až do smrti budu bránit vám to říkat, jo. Abyste to nemohli říkat. Tak oni si to poupravili, to heslo, a vlastně z demokracie udělali totalitu, protože snažit se umlčet, zničit, zlikvidovat každýho, kdo říká něco, co se mi nelíbí, to je prostě hlavní znak totality. To je klíčový znak, definující znak totality.
0: Co si o tom myslíte vy, diváci, vy co to sledujete, napište nám a děkujeme. Jak vy vnímáte Tomase Pauknera, taky nám napište, děkujeme za sdílení. Jindro, tobě díky za odpovědi, otázka od Ivy. Mluví se ve sněmovně o Pauknerovi, zase jsme u toho, v jakém duchu, tak jenom ve stručnosti. Mluví se o něm ve sněmovně?
1: Myslím, že o Pauknerovi se mluví v tuhle tu chvíli všude, že všichni jako spekulují, kdo by to mohl být, co by zatím mohlo stát, ale samozřejmě si rozebírají ty kauzy, které on otvírá, protože prostě to tady fakt dlouho chybělo. Takovýhle jako analytik, který se dokáže prohrabat těma stohama těch smluv, to jsou prostě stovky a tisíce stránek a dokáže z nich vlastně vysát ty informace, které jsou jako zásadní pro to, aby to postavil do nějakého jako logického konstruktu. To je ta pravá investigativa. To, co dělají ty současní rádoby investigativci, tak to nemá s investigativou nic společného. Oni vlastně dělají to, že jsou někde domluvený s policajtama nebo se státníma zástupcema, že jim vynášejí informace ze živých spisů, pak to napíšou a řeknou, podívejte se, co my máme za převratné informace. Ale to není žádná investigativa, to je podle mě prostě notabene

0: o něm všude, je to téma, je dobře, že se o něm mluví. Prostě tak říkám znovu, takovýhle člověk tady strašně chyběl.
1: Díky za tvoji odpověď. Jindro, otázka od Pavla. Proč jste před volbami deklaroval z Evropské unie a NATO?
0: No, já vlastně jakoby dlouhodobě jsem v téhle situaci naprosto, nebo v tomhle postoji naprosto konzistentní. Vysvětloval jsem to už stokrát, ale rád to vysvětlím po 101. Budu se snažit být stručný. Představ si, že členství v NATO nebo v Evropské unii teda zejména, to na to má obrovský rozdíl podle toho, jako kdo vládne v USA. Jo. Jestli tam vládne Trump nebo Biden, by teda Trump podle mého názoru tím iránským dobrodružstvím dělal obrovskou chybu. Obrovskou chybu, která jako za níž bude teď platit i v těch volbách. Ale na to má ještě jednu výhodu, která je naprosto zásadní, a to je jednomyslnost hlasování. To znamená, jakýkoliv stát, členský stát NATO, může fakticky vetovat spoustu věcí tím, že řekne ne. Jo? Když se bude rozšiřovat NATO, já třeba považuji za obrovský nebezpečí pro bezpečnost našich občanů, pro bezpečnost České republiky, vstup Ukrajiny do NATO, případný vstup Ukrajiny do NATO. To je podle mého názoru naprosto jako zásadní věc. A my, jako Česká republika, máme možnost to vetovat a zabránit to. Kdybychom byli mimo NATO, neuděláme s tím nic. Ale já se jako primárně nebráním diskuzi o neutralitě, prostě pro mě státy jako Rakousko, Švýcarsko, Irsko, které jsou neutrální, tak z mého pohledu prostě nejsou nebezpečnější než dneska Česká republika. Jo, určitě bych řekl, že ta bezpečnost je srovnatelná, možná ještě vyšší z hlediska nějakého rizika zapojení do vojenského konfliktu. Ale je to prostě o tom, že zaprvé na to musíme být připraveni, což v současné době nejsme, a chce to prostě čas. A tohle platí stonásobně ve vztahu k Evropské unii. Já vždycky říkám, že sedět v Evropské unii je stejný jako sedět ve vlaku, který jede špatným směrem. A ty to víš, že jedeš na opačnou stranu, než bys chtěl. Ale nemůžeš z toho vlaku vyskočit, když jede 200 km za hodinu, protože se zabiješ. Jo? Ty musíš prostě nejdřív začít brzdit, pomalu ten vlak, nebo ideálně co nejrychleji ten vlak dobrzdit a pak se otočit a jet zase na druhou stranu. A za situace, kdy tady všechny banky jsou vlastněný, nebo všechny velké banky jsou vlastněný nadnárodníma korporacema, velkýma bankovníma domama z Evropské unie, za situace, kdy většina firem tady v České republice je vlastněná těch větších nadnárodními korporacemi, že nemáme vlastní čerpací stanici, nemáme vlastní přístup k energiím, všechno, jako my jsme se odpojili od Ruska, dneska ta roura vede prostě k nám z Německa, jo, což prostě zase jsme energeticky závislí z hlediska plynu na Německu. Tak to jsou věci, které nejdřív, a to nemluvím o exportní závislosti, kdy 80% našeho exportu jde do Evropské unie, tak nejdřív je potřeba se na to připravit. Jo. Když jdeš do ringu, tak nejdřív musíš natrénovat. Pokud tam vlezeš jako bez tréninku, tak dostaneš pár facek a skončíš po dvou ranách. A já říkám, že dlouhodobě je správně se připravovat na rozpad Evropské unie, protože z mýho pohledu ten rozpad přijde dřív než jakýkoliv exit. Ta Evropská unie stojí na extrémně vratkých nohách. A já jsem přesvědčen, že pokud v Německu uspěje AfD, tak je jenom otázka času, než Evropská unie skončí, protože vlastně hlavním jednotícím prvkem, faktorem Evropské unie je Německo. A pokud tam vyhraje strana, která vlastně je protiunijní a chce zrušit Schengen a chce zrušit eurozónu, tak je to jenom začátek konce Evropské unie. Žádný nadnárodní celek tady nevydržel v Evropě věčně, žádný, svatá říše římská. A nevydrží ani Evropská unie. Evropa tady byla před Evropskou unií a bude tady i po ní. A já za sebe říkám, pojďme se připravovat jako Česká republika právě diverzifikací exportu, aby jsme se dostali na asijský trhy, africký trhy, aby my politici jsme otevřeli ty brány pro naše podnikatele, abychom byli finančně nezávislí, to znamená měli tady vlastní banku, jo? Nespolíhali se prostě jenom na ty západní banky, to je naprosto klíčová záležitost, to je krev té ekonomiky, ten bankovní subjekt. Abychom prostě byli energeticky soběstační z hlediska nejenom výroby, co se týče třeba elektřiny, ale i dovozu. Jakmile prostě jsme se odpojili od těch ruských trubek v tuhletu chvíli a jsme napojeni, co se týče ropy i plynu na západ, tak jako to není pro nás výhodný. Jo? A

0: a nemůžeme najednou říct, tak my odcházíme. Takže zcela jistě prostě já jsem příznivcem toho, že Evropská unie se musí rozpadnout a rozpadne se. A my bychom namísto toho, abychom tady dělali referendum, a já bych se nebránil referendu, jo, klidně, udělejme ho, ale podle mého názoru bychom ho prohráli, protože ta antikampaň pro to, abychom se trvali v Evropské unii, by byla neuvěřitelně masivní a lidi by byli zastrašovaní nepravdivýma, velhanýma argumentama a propagandou. Takže podle mého názoru by to referendum nedopadlo a o to větší voda na mlýn by to byla pro ty zastánce toho setrvání v Evropské unii. Jakmile bys prohrál referendum, tak máš dalších 10 let vyřešeno a nemáš vůbec možnost se o tom tématu bavit, protože ti všichni řeknou, občané už promluvili. Takže pro mě, byť se referendum vůbec nebráním, tak pro mě daleko důležitější je připravovat se a zjišťovat vlastní soběstačnost České republiky, tak abychom na ten okamžik, kdy ta Evropská unie se rozpadne, byli nachystaní.
1: Diváci, vidíte to stejně jako Jindra? Když vyhraje AfD v Německu, Evropská unie končí, napište nám své názory. Vím, že to je teďka tématem i u politologů a dalších. Jindro, díky za tvoje odpovědi. Otázka další, která je od Jolany. Kdo by podle vás mohl být ideální kandidát na prezidenta, který by měl šanci Pavla porazit?
0: No, tak to je takový jako Česko hledá superstar, jo? Že se teď budeme bavit, jako kdo je ta největší hvězda. A já prostě ani nechci zmiňovat konkrétní jména, byť já prostě 6 let říkám konzistentně, že nejlepším prezidentem České republiky by byl pan profesor Beran. Jo. A jsem o tom absolutně přesvědčený, protože on má naprosto jedinečnou kombinaci intelektu, charisma, pokory, skromnosti.
1: Promiň, že do toho skáču, Jindro. A není jenom přece tenhle kandidát třeba právě z toho důvodu, že je nepolitický. Není to špatná volba, protože nemá žádné politické zkušenosti a mnozí říkají, že pro dobrou funkci prezidenta ta politická praxe je důležitá, klíčová. Nebyla by to jeho handicap? Třeba i těch dalších kandidátů, který teďka lidi po nich volají, třeba Marek Vašut, po něm na sociálních sítích pořád ho lidi označují. Rozumíš, kam tím mířím?
0: Já myslím, že chápu naprosto tu otázku. Já myslím, že Marek Vašut by do toho jako nikdy nešel. Já jsem měl tu příležitost s ním několikrát jako mluvit a on podle mě se bude snažit od politiky držet co nejdál. A já mu dokonce rozumím, že chápu, že si nechce ničit život. Ale z mýho pohledu máš jakoby dva pohledy na tu věc. Za prvé, kdo má šanci vyhrát? Já jsem přesvědčený, že nikdo z aktivních politiků, kdo je v současné době ve sněmovně nebo v senátu, nevyhraje, protože bude polarizovat, jo, ty lidi. Ty potřebuješ člověka, který vlastně osloví co nejširší spektrum voličů. A jakmile to bude člen ANO, člen SPD nebo motoristů, tak podle mého názoru ta opozice prostě a priori, jo, na první dobrou bude volit proti němu. Ani nebude prostě o tom uvažovat, hned bude proti němu. To znamená, Petr Pavel taky vyhrál z toho, že vlastně byl mimo politiku fakticky a díky tomu vlastně ty tábory neštěpil, protože mnoho lidí jako netušilo, co od něj může čekat a myslím si, že jsou teď někteří hodně nepříjemně překvapení. Takže já si myslím, že by to měl být člověk stojící mimo politiku. A ten druhý úhel pohledu je to, co vlastně očekáváme od prezidenta. Jestli chceme prezidenta, který se bude tady procpávat za každou cenu na summit NATO, který bude prostě kritizovat vládu v zahraničí, slibovat na Ukrajině L-159, říkat, že bychom měli přijmout euro a měli založit Spojený státy evropský a zrušit právo veta a pomáhat Liechtensteinu obejít Benešovy dekrety. A nebo jestli chceme prezidenta spíš apolitického, spíš člověka, který nás bude oslovovat nějakýma myšlenkama, hlubokýma myšlenkama, bude se snažit sjednocovat tu společnost a posouvat ji dopředu. Bude apelovat prostě na soucit, na soudržnost, na toleranci a bude prostě takovým jako morálním lídrem. Jo? To znamená, je to naprosto legitimní otázka, co od toho prezidenta vlastně chceme. A já tím, že žijeme v parlamentní demokracii a ten politický střet se odehrává v ty poslanecké sněmovně, tak já bych si skutečně prostě představoval prezidenta jako toho, Američani tomu říkají cheerleader, jo, prostě člověk, který nese tu vlajku ty České republiky a nevstupuje aktivně do toho politického procesu, ať si to vyřídějí prostě koalice s opozicí. Jo. Proč on jim to má pískat, nebo být tam nějaký arbitr, to prostě není jeho role, podle mého názoru. Jo. Takže já bych právě proto viděl jako vhodného kandidáta někoho, kdo by byl schopen vnést trošku víc klidu, trošku víc soudržnosti do té společnosti, než Petr Pavel, který tu společnost jako evidentně rozděluje na dva tábory, úplně polarizuje na jeho totální zastánce, který jsou schopní tady jako se zabarikádovat před hradem, aby o tamtud neodešel, a na radikální odpůrce, který jako mu nemůžou přijít na jméno a vidějí ho jako obrovský zlo pro naši společnost, pro naši budoucnost. Takže já si nemyslím, že by tam měl být takovýhle člověk, který by ingeroval do politiky, podával ústavní žaloby, když se nemůže zrovna jako dostat do Ankary a podobně. Já si takhle prezidenta nepředstavuju. A pro mě, jak říkám, tohle je člověk, i profesor Beran, který by tohle z mého pohledu splňoval, protože ta jeho klidná síla je neuvěřitelná. Ale co se týče jako vhodnosti kandidáta, který by mohl porazit Petra Pavla, což byla ta otázka, tak by to musel být podle mého názoru někdo, na kom se shodne celá koalice, že ho bude podporovat. Nebude to ani vlastně jakoby člen ani jedný z těch stran té koalice. A bude to člověk, který bude schopen zaujmout vlastně i voliče z té druhé strany, protože spousta voličů není vyhraněná. Jo. Spousta voličů je v takovém středu a vlastně rozmýšlí se, koho kde bude volit. To jsou ty lidi, kteří vlastně každý ty 4 roky přelívají to na jednu nebo na druhou stranu. A ten kandidát by měl být schopen vlastně toho, co byl schopen Petr Pavel v roce 2023, to znamená zaujmout oba dva tábory. A to myslím, že nikdo vlastně z aktivních politiků koalice nebude. A takže za mě takhle, a já skutečně bych viděl prostě prezidenta jako člověka, který nám nebude v novoročním projevu vyprávět o tom, že máme přijmout euro, zdát se práva veta, ale člověka, který nás osloví hlubokýma myšlenkama, na kterýma se třeba budeme nuceni zamyslet a bude nás to posouvat jako společnost i nějak jako kupředu z hlediska morálky, mravnosti, z hlediska vůbec přemýšlení o tom, kam směřujeme, co je naší úlohou, kam by Česká republika měla cílit, kde by měla být v roce 2035 a podobně. Takže to je podle mě daleko jako lepší role toho prezidenta, než to, co sledujeme v současnosti.
1: Diváci, taky děkujeme vám za váš názor. Koho byste vy si přáli jako prezidenta? Napište nám. Jestli máte svého kandidáta, tak se o to podělte. Jindro, díky za tvoje odpovědi. Otázka od Jana. Neprospěl by naopak státnímu rozpočtu, kdyby stát vydělečné podniky kupoval?
0: No celá jistě. Tak my to máme v našem programu. My jsme přesvědčeni o tom, že by to bylo naopak velmi vhodný, a to, co jsem tady říkal, stát by měl mít podle mě svoji vlastní komerční banku, která by poskytovala zvýhodněné úvěry, půjčky, novomanželské půjčky, půjčky lidem, kteří se ocitli v nějaké jako životní tísni a tak dále. Financovala by třeba strategické projekty vlády. Já jsem velkým zastáncem financování investic, masivních investic České republiky, ať už to je stavba dálnic, železnic, stavba jaderných elektráren, prostřednictvím dluhopisů. Ten problém je, že v současné době my, když si půjčujeme, tak si půjčujeme u zahraničních bank, a ty peníze, které za to platíme, což je ta takzvaná obsluha státního dluhu, ve finále především úroky, je nějakých 120 miliard ročně, ale ty peníze zmizí v těch zahraničních bankách. Kdybychom to financovali, tyhle dluhy, dluhopisy našich občanů, našich firem, tak těch 120 miliard by skončilo v jejich kapsách. A oni by to zase tady utratili. Ty peníze by zůstaly tady. Jo? Stát by je vyplatil, tak jako tak, těch 120 miliard, ale zůstaly by tady. Neodešly by do zahraničí. Jeden z nejvíce zadlužených států na světě je Japonsko. Japonsko má dluh přes 200% svého HDP. Přes 200%, jo? Ne přes 100, přes 200. My jsme někde kolem 40, oni mají 200. Ale nikdo nemá problém s tím, že vlastně by mělo Japonsko nižší rating nebo něco podobného, protože drtivá většina toho státního dluhu je financovaná právě dluhopisy, které drží Japonci a japonské firmy. A já jsem přesvědčen třeba o tom, že stát by si měl založit vlastní potravinový řetězec. Jo, něco jako byla jednota, vykupovat od zemědělců a potravinářů české produkty a nabízet lidem, aby lidi věděli, když půjdete do jednoty, tak si koupíte český zboží, český produkty a nikoli prostě někde brambory z Egypta kde se tam někde prostě na poušti pěstují v písku, což samozřejmě ta nutriční hodnota té brambory je nula. A takže stát by měl investovat. Já jsem to velkým příznivcem, jsem moc za tuhle otázku rád, a nikoliv prostě neustále prodávat a zbavovat se majetku, vždycky, když nevíme, kde zalepit jakou díru ve státním rozpočtu, tak něco prodáme. To je prostě strašně krátkozraký, přece naopak. Všichni, kdo chtějí rozvíjet, ať už to jsou soukromí subjekty nebo i státní subjekty, tak nakupujou, investujou. A já jsem přesvědčen, že prostě třeba v oblasti výroby elektřiny a v oblasti distribuce plynu by stát měl vlastnit od výrobce přes distributora až po konečného prodejce úplně celý ten řetěz. Díky tomu může jakoby kontrolovat tu cenu. Jakmile tam jeden ten čeláneček vypadne, tak už se tam někdo nahodí marži a už je to prostě vyřízený. Takže jak v oblasti elektřiny od výroby až po prodej, tak v oblasti plynu od nákupu až po prodej, tam by měl být státní obchodník s plynem, tak by měl prostě to vlastnit stát. Podívej se, Polsko má do dneška Orlen, Maďarsko má MOL. My jsme si tady teď koupili Robin Oil, ale to prostě nemáme ty rafinerie patří prostě, které jsou v Kralupech a v Litvínově, tak patří Orlenu, tudíž patří i Polákům. A to zbavení se toho majetku, který měl nějakou hodnotu, je za mě obrovská chyba. A já jsem přesvědčen, že stát jako nemusí být špatný hospodář, jak se vždycky říká. Stát je špatný hospodář, pokud ho spravují politici, kteří si z toho dělají dojnou krávu a dosazují si tam svoje kamarádičky na manažerské posty, kteří buď to vůbec netuší, o čem to je, a nejsou schopni ten podnik reálně řídit, anebo jsou to lidi, kteří tam jdou prostě přihrávat malé domů a zadávat zakázky jako kamarádičku. Pokud by ten stát byl řízen lidmi, kteří opravdu chtějí tu republiku někam rozvíjet, tak jsem přesvědčený naprosto jednoznačně, že by v těch klíčových strategických odvětvích si vedl dobře, ať už je to bankovnictví, ať už jsou to potravinové řetězce, ať už je to právě třeba výroba elektřiny až po její distribuci a prodej, nebo nákup plynu až po distribuci a prodej.
1: Diváci taky, znovu napište nám, jak to vidíte. Jindro, tebe díky, mám pro tebe mega výzvu, ale když to dáš, tak jsi dobrý. Tak ti dáme všichni palec nahoru u tohletoho videa. Protože zbývá nám, Jindro, 12 otázek a zároveň nám zbývá 20 minut do konce tohle vysílání. Takže na každou otázku jednu větu.
0: Rychlo palba.
1: Tak jdeme na to, jo. Ale otázka od Emy. Jde zajistit, aby ČT byla vyvážená a objektivní? Jestli tam jdou peníze z Bruselu, proč je neodstřihnete?
0: No a tak podle mého názoru to lze udělat jednoduchou změnou, kterou já navrhuji opakovaně, a to jsou dobrovolné koncesionářské poplatky. Kdyby byly na bázi nikoli v povinnosti, ale dobrovolnosti, tak ta Česká televize musí začít bojovat o svého diváka a musí začít nabízet vyvážený obsah, který zaujme všechny ty lidi. Takhle si může vysílat jenom pro jednu půlku těch lidí a ví, že ta druhá to musí platit, i když nechce, i když se na to nedívá. A najednou by třeba jednu nedělní debatu moderoval teda ten Řezníček, ale druhou třeba Pavel Štrunc, jo, nebo Xaver, nebo prostě někdo, kdo to umí, ale kdo zase jako názorově trošku jinak posunutý. Reportéry by třeba jednu reportáž dělal pan Moláček, kterou by tam dělal dnes, ale druhou třeba Markéta Dobiášová. Jo. A ta Česká televize by v tu chvíli musela být mnohem vyváženější, objektivnější, aby zaujala všechny, aby všichni měli důvod si ji předplatit. A já musím říct, že kdybych jako nedělní debatu moderoval Pavel Štrunc, investigativu tam dělal Tomas Paukner a Markéta Dobiášová, tak já bych si tu televizi rád zaplatil. Byl bych první, kdo by si ten koncesionářský poplatek zaplatil.
1: Kdo jste na tom stejně diváci, dejte palec nahoru, Jindro, díky. Pokračujeme. Zatahuje nás Německo do války? Co si myslíte o jeho aktuálním směru? Tak Jindro, výzva, pojď.
0: Já si myslím, že to není Německo. Já si myslím, že to jsou vlastně lidé stojící za zbrojařskými korporacemi a za bankami, které na válce vždycky vydělávají. A to není o tom státě, to je prostě, ty politici velmi často jsou fakticky dosazeni, protože dostanou peníze a dostanou mediální podporu od těchto vlivných lidí, kteří vlastně nejenom ty banky a zbrojařské korporace, ale většinou i média, díky tomu se dostanou vlastně do vedení toho státu a pak prosazují tu politiku, která se hodí těm majitelům těchto prostě firem a korporátů, které na válce vydělávají. Takže to není Německo, to není Amerika, to není stát, to jsou ty lidi, kteří prostě na válce vydělávají. Ty nás vedou, ty nás táhnou do války.
1: Jenom to je stručná odpověď, Jindro. Teďka, kdyby vyhrálo AFD, tak z AFD vychází hlas, že první, co by udělali měsíc pod pozvolení, by bylo, že by uzavřeli hranice. Deportovali by nelegální migranty, že by se zaměřili na tohleto téma, sklidilo to určité ohlasy i kritiku. Je to dobrá cesta nebo špatná?
0: Tak já myslím, že to je samozřejmě správná cesta, protože Německo nemůže pokračovat dál, to je sebedestrukce, co předvádějí v současné době, ať už je to migrace nebo Green Deal, to znamená, oni by museli první kroky, které by museli učinit, je ukončení Green Dealu a znova zavedení ochrany hranic a faktická remigrace, všichni ilegální migranti pryč. To je jako základ něco podobného, co vlastně dělal v Americe Trump, tak by musela udělat tady Alice Weidel, a bylo by to jenom správně. Takže za mě správně. Já se sleduju Alice Weidel, já jsem se s ní potkal a Alice Weidel vlastně říká dokonce, že by první letěla na návštěvu do USA a hned potom do Ruska, kde by oblomila dodávky levného ruského plynu. Prostě AFD je strana zdravého rozumu, která se snaží právě tenhle element, který dlouho politice chyběl, do toho Německa vrátit. Proto jim držím palce. Byť nemáme na všechno stejný názor a možná bychom se i střetli v oblasti právě třeba Benešových dekretů a podobně, ale jako mě nevadí s někým souhlasit a zároveň se o nějakou věc prostě přijít a určitě bych ní neustoupil ani o centimetr. Ale prostě pro Německo, pro Evropu, pro Českou republiku by bylo dobře, kdyby AFD v Německu vyhrál.
1: Souhlasíte, diváci, palec nahoru, pokud to vidíte jinak, napište. Jindro, díky za tvoji stručnost. Otázka od Zdeňka. Proč má návrh vašeho státního rozpočtu deficit 389 miliard?
0: No za mě je to samozřejmě dědictví po Stanjurovi, kde oni nám zanechali neuvěřitelný miny, jo, že si půjčili třeba na výstavbu silnici, půjčili 60 miliard a my to teď splácíme, jo, takže to do toho rozpočtu prostě musíš dát, takže oni si na spoustu věcí napůjčovali, které my teď musíme splácet a bohužel nedělali žádný strukturální změny, které by umožňovaly ten deficit jakýmkoliv způsobem snížit a dneska vlastně mandatorní výdaje tvoří asi 95% příjmové stránky státního rozpočtu. To znamená, ty reálně rozhoduješ jenom o 5%. To ostatní jsou prostě mandatorní výdaje, které jsou daný zákonem, který platit musíš. Jo? Kdyby se neplatil, tak to každý vysoudí po tobě. Ale na druhou stranu, já říkám férově, že já bych byl velmi proto, aby ten deficit byl nižší. Podle mě jsou tam prostory, kde škrtat. Já to budu zcela jistě prosazovat, protože to není definitivní, to je jenom návrh toho státního rozpočtu. A za sebe jasně říkám, že jsem přesvědčený, že ad jedna je kde škrtat. Já jsem příznivcem ad jedna plošných škrtů, co se týče jednotlivých ministerstev, to znamená každý 5 až 10% ministerstvo ber kde ber, o toho tam ty ministři jsou. Jednoznačně bych škrtnul všechny peníze politickým neziskovkám, bavíme se o desítkách miliard korun, zcela jistě, který bychom dokázali ušetřit, ani korunu bych jim nedal. Zcela jistě bych utnul veškeré dotace těm ekologickým a zeleným různým subjektům, jednoznačně a jistě bez váhání. A rozhodně bych vlastně i zrušil ETS 1 a ETS 2, což je sice odvážný krok, ale české ekonomice by to obrovsky prospělo, protože přímý negativní dopad na naše HDP je 100 miliard korun, nepřímý stovky miliard korun. Ale zároveň bych se soustředil na příjmovou stránku a já nejsem proto zvedat daně lidem. Prostě tam už není prostor, ty lidi nemají kde dál brát z těch peněženek. Já jsem proto zavést nové sektorové daně na zbrojaře, banky a na velké technologické giganty. Zbrojaři díky té situaci současné vydělali 1000%. Takže 1% z obratu máš desítky miliard ve státním rozpočtu. Banky vydělali stovky procent. 1% z objemu aktiv máme to spočítáno na 80 miliard do státního rozpočtu. 80 miliard ročně. To je hodně peněz. A ta digitální a dorovnávací daň u Google, Twitteru a dalších by nám přinesla nějakých 10 miliard. To znamená, jenom na příjmech bychom byli schopni získat třeba 150 miliard a na těch škrtech nějakých 150-200 škrtnout. A byl bys na vyrovnaném rozpočtu. Takže tohle já budu prosazovat. Mně se ten deficit vůbec nelíbí a byl bych rád, abychom ho dokázali ještě snížit.
1: Díky, Jindro. Otázka od Jula. Podpoříte v prezidentských volbách občanského kandidáta a proč? O tom už jsi mluvil. Asi bych šel dál.
0: Mluvil. Uvidíme, jak dopadne ta dohoda, ale samozřejmě znova říkám, pokud by kandidoval někdo jako pan profesor Beran, tak bych neváhal, protože to je prostě takovýho prezidenta bychom si zasloužili. Opravdu.
1: To by byl majstrštěk, kdyby se ti povedlo Jirku přesvědčit. To bych opravdu koukal. Diváci, myslím si, že vy taky, že? Stanislav Domanský se ptá, jak vidíte vývoj vaší strany pro? Není na místě fúze s SPD, kde byste byl jistě silnou figurou?
0: Já už jsem to tady taky zmiňoval, já jsem jednoznačně pro konsolidaci a teď je otázka, jestli fúze nebo nějaký prostě spojení pod novou značkou, cokoliv, to je všechno ve hře. Jo. Ale to klíčové je, že bychom prostě neměli tady mít 4 různý subjekty, protože fakticky, když se dneska na to podíváš, tak máme na 99,9% na všechno stejný názory. Jo. Tak nemusí tady být jako 4 předsedové a myslím, a 4 různé strany, které soupeřejí o přízeň voličů. Myslím si, že to, ta konsolidace ty národně konzervativní scény by nám slušela a že vytvoření něčeho jako je AFD nebo prostě FPE v českých podmínkách by nám strašně pomohlo. Takže jednoznačně pro konsolidaci těch sil jsem.
1: Napište taky proto, nebo by vám to vadilo, protože třeba vidíte ty odlišnosti mezi těmito politickými stranami, napište nám, díky za sdílení. Iveta Grušková, proč se nemluví o doktorce Pekové, ptá se tě.
0: Já myslím, že se o paní doktorce Pekové mluví hodně, že je neustálým tématem vlastně ve všech možných konverzacích. A co se týče teď vlastně toho aktuálního, ty snahy odebrat to znalecké razítko, tak ono už to přišlo na podzim. Tehdy vlastně se psalo o tom, že podal ten Sálaj podnět a vlastně já jsem tehdy volal Soničce a říkal jsem mi, Soničko, prosím, já jsem připravený ti pomoct, bezplatně, nechci za to ani korunu, ale je potřeba se bránit, je potřeba tam napsat vyjádření a jakmile napíšeme vyjádření, tak to dobře dopadne, protože já jsem přesvědčený, že prostě jako máš pravdu a že to není jako správný krok ti to razítko odebrat. Jo. A teď, když vlastně padlo to rozhodnutí, tak jsem znova Soničce psal a říkám jim, Soni, pojď mi prosím dát tu plnou moc, vyhrajeme to, uvidíš jako to. A ona, ty ji znáš dobře, takže Sonja říká, to je politika, tím já se jako nebudu špinit. Jo. Takže ona má to vnímání toho světa vlastně postavený na jiných pilířích, než ho máme my. A vlastně přesto, že jako jsem přesvědčený, že bychom vyhráli, tak prostě ona vlastně jako pro ní je to příliš nízko, než aby se tím vůbec jako zabývala. A jako z mýho pohledu je to škoda, protože jsem přesvědčený, že bychom to v rámci toho rozkladu vyhráli. Že kdybych podal rozklad, tak to vyhrajeme.
1: Vidíte to, diváci, tak máte odpověď přímo od Jindry. Díky, Jindro. Roman, kdy už konečně zaklapnou některému z největších zločinců bývalé vlády želízka na rukou?
0: Tak ono nezaklapla želízka, ale byla podána obžaloba v té bitcoinové kauze na vlastně Pavla Blažka, což byl ministr, tak to jako určitě byla vysoce postavená figura, ale souhlasím s tím, že celá řada dalších věcí ještě nepotrestána. Já jsem znám tím, že v té bitcoinové kauze jsem přesvědčen, že by měl být stíhán Zbyněk Stanjura, možná i Petr Fiala, zcela jistě Eva Dekrová, to prostě tvrdím a tvrdit budu. A musel bych se vrátit k tomu, co jsem říkal na začátku, co jsem tady dlouze rozebíral, že nechápu, a právě proto i vznikla ta vyšetřovací komise Dozimetru, to je ty hlavní cíl, že nechápu, proč prostě zůstaneme na půl cesty a nesnažíme se odhalit ty konstruktéry celých těch zločineckých kauz, protože prostě zejména v tom Dozimetru jsme zůstali v půlce cesty a v bitcoinové kauze jsme taky jako to usekli, tam, kde to useknuté být nemělo. A že prostě lidi v momentě, kdy vidí, že tady ta spravedlnost nedopadá na ty nejvyšší figury, tak se logicky cítí naštvaní, frustrovaní z toho, že se tady neměří všem stejně. A já bych si velmi přál, aby se to změnilo. Snažím se proto dělat maximum, ale nejsem ministr vnitra. No. To je složitá věc ani spravedlnosti. Byť teda musím říct, že za mě Jeroným Tejc jako dělá dobrou práci. A co jsem s ním mluvil, tak on sám jako nebyl vůbec šťastný, třeba z té Soni Pekový, takže to tam prostě udělal úřad, aniž by mu to řekl a myslím si, že on jako na tom nenese sebe menší vinu. Jo. Takže, ale říkám, jako já jsem znám tím, že já jsem prostě radikálnější v těch věcech a určitě bych udělal kroky, které by velmi rychle přinesly nápravu nejenom ve stíhání těch lidí, kteří tady se dopustili těchto korupčních kauz, ale zároveň v nestíhání lidí, kteří se provinili jenom tím, že říkají jiný názor, než je ten jediný oficiálně správný, protože to mě štve strašně moc a já do dneška jezdím po těch soudech a tyhle lidi obhajuju, kteří jsou neustále stíhaní jenom za to, že říkají něco, co se někomu nelíbí. Naposledy jsem byl v Chebu, kde byl obviněný člověk za to, že napsal na Facebook sláva Rusku, popel Ukrajině a skončil před trestním soudem, navrhovali mu podmínku, naštěstí jsem to vyhrál a státní zástupkyně se odvolala teda. A já jsem říkal, podívejte se, kdyby to mělo být trestný, tak to musí být trestný obráceně. To znamená, že by někdo řekl sláva Ukrajině, popel Rusku. Jo? Protože politika se do práva nemá montovat. Hmm. Stíhali byste někoho takového, kdo by napsal sláva Ukrajině, popel Rusku? Asi ne. Tak proč stíháte tohohle toho člověka? To je prostě jasně politická kauza. A jsem rád, že teda včera soud rozhodnul o tom, že zprostil SPD obžaloby za ten plakát migrační, protože to je naprosto správný rozhodnutí a krok správným směrem.
1: Bylo velký téma. Diváci, vnímáte to taky takhle pozitivně, nebo jinak? Napište nám a díky za sdílení. Jindro, jedeš, jak turbína, to se mi líbí. Mauti King, jaký názor máte na ruské teroristické útoky v Evropě? Ptá se.
0: Já jsem vždycky prostě na tohleto jako obrovsky skeptický. Mě v momentě, kdy já si pamatuju, jak dneska, když dopadly ty rakety v tom Převodově, a říkalo se, že to byly dvě ruské rakety. Dneska si to pamatuju. A dokonce tam bouchnul nějaký traktor, zemřel tam nějaký Polák. Všichni prostě ruský rakety, Putin zautočil, je to útok. V Polsku se svolávala bezpečnostní rada státu, aktivoval se tady pomalu jako článek 5 NATO, prostě obrovská hysterie. Jo. Jana Černochová psala na Twitter, že bychom měli tvrdě odpovědět Rusku, jinými slovy fakticky zahájit třetí světovou válku, úplně nesmysl. A nakonec vlastně jako za druhý den přišel Biden a řekl, a no ona to nebyly dvě ruské rakety, ale jedna ukrajinská. Zbloudila. A tím to vlastně celý zastavil, protože v Americe v tu chvíli jako nebyla vůle eskalovat ten konflikt. Ale co je vtipný, já to jenom dokončím, protože to je hrozně důležitý, pak určitě se doptej na cokoliv chceš, ale ten vtip je v tom, že nad Ukrajinou operovalo letadlo AVAX se systémem AVAX, který umí detekovat odpálení a dráhu rakety prostě během jako v řádech desítek vteřin. A oni věděli, že odkud ta raketa vzlítla, že to nebylo z Ruska, že to bylo z Ukrajiny. Oni to věděli. A přesto nám lhali. Jo? Naprosto bezskrupulózně. A potom vlastně v loni vyšel rozhovor s bývalým polským prezidentem Dudou, který normálně v podcastu řekl, no my jsme věděli hned, že to není ruská raketa, že to je ukrajinská raketa. A tam normálně se zeptal a volal vám Zelensky, abyste se domluvili, že to hodíte na Rusko. A on říká, ano, Zelensky mi volal a žádal mě, ať to hodíme na Rusko. Jako, to přiznal polský prezident, Duda, bývalý, jo, že prostě Zelensky, který tvrdil všem do kamery, že to byla ruská raketa, že rozhodně nebyla ukrajinská, tak najednou prostě se ukázalo, že Duda potvrdil, že mu Zelensky volal a přemlouval ho, aby to prostě svedli na Rusko, aby měli záminku na vtažení, dokonce to nám řekl ten Duda, že to bylo za účelem záminky vtažení západních států do konfliktu s Ruskem. No tak prostě nám tady vědomně úmyslně lhali, aby prostě vyeskalovali celý ten konflikt. Takže já k tomhle těm věcem jsem obrovsky skeptický a říkám, ukažte mi důkazy. Ukažte mi důkazy a ne prostě jenom to, že to někdo jako napíše. Já jsem právník, já chci vidět tvrdý důkazy, že tomu tak bylo, protože prostě už jsem velmi, velmi poučený z toho, co jsme tady zažili, kdy prostě nám naprosto bezskrupulózně lhali do očí jenom proto, aby si vyvnutili nějakou reakci veřejnosti, která by byla prostě zdrcující pro Evropu.
1: Ty jsi v podstatě odpověděl, takže nemusím se ptát, díky Jindro za tu odpověď. Diváci, taky napište nám, jak vy v tom čtete. Máte obavy z ruských teroristických útoků, sledujete to, nebo naopak, jak to máte to nastavené, tak jako tady Jindra. Napište nám, děkujeme za sdílení. Co si myslíte o spolku Svatopluk a jejich myšlenkách na takzvanou změnu režimu, Jindro?
0: Já se Svatoplukem velmi úzce spolupracuju, konec konců šéf ústecké větve Svatopluku Honza Skalický za nás kandiduje do Senátu v Děčíně, takže mám tam velmi blízký vztah s Michalem Semínem, s Petrem Drulákem, s Ilonou Švihlíkou, Tomáš Doležal, vlastně poslanec SPD je členem Svatopluku, takže z mýho pohledu je to velmi jaksi potřebná organizace, která se snaží právě jednotit tu naši národní scénu odprava doleva, což je jenom dobře, že to je prostě platforma, kde vedle sebe sedí lidi z SPD a zároveň se stačilo. To je, jako myslím si, že minimálně bavit bychom se spolu jako měli. A ta změna režimu, já jsem vystupoval na několika přednáškách, takže je to velmi složitý téma, obrovský komplexní téma. My jsme diskutovali vlastně všechny ty možnosti toho, co by se muselo udělat, ale teoreticky je to super a já to jako podporuju. Mnohé změny by třeba ne úplně v dílčím souhlasím se vším, ale na druhou stranu je tam jeden obrovský problém a to je, že v současné jako společnosti a společenském nastavení je to nerealizovatelné. Lidi se bojí velkých změn, lidi nechtějí prostě prudký pohyby a dokud mají jako svůj dům, svoje auto, můžou je dvakrát ročně na dovolenou, tak prostě žádný prudký pohyby nebudou. A já jsem měl možnost mluvit v Maďarsku s Javierem Millejem, s prezidentem Argentiny. A to je právě takový jako podobně člověk nastavený jako já. A on říkal, hele, já jsem byl taky jako totální dezolát, mě všichni nesnášeli, měl jsem minimální podporu, nebrali mě do televize persona non grata. No a v momentě, kdy Argentina začala mít inflaci 200%, a některý měsíce dokonce 40% za měsíc, říká, tak v tu chvíli najednou všichni řekli, hele, kde je ten Milej, toho potřebujeme, ten je jediný, kdo to tady může dát dohromady. Takže ono občas, aby vlastně nastala ta klíčová změna, tak si ta společnost musí hrábnout na dno. A tady u nás to vlastně ještě nenastalo. V Německu právě proto AfD už je u moci, protože tam už se tak spálili s tím Green Dealem a s tou migrací. Jo? Že u nás pořád, když jako my varujeme před tou migrací, tak ty pravdoláskaři říkají, vy strašíte. V Německu už to nikdo říct nemůže, protože tam už to prostě dnes a denně zažívají.
1: Jindro, my jsme na konci, poslední otázka, závěrečná. My diváci, nestihli jsme všechny. Vybral jsem otázky, které měly nejvíce hlasů v anketě, tak věřím tomu, že to pochopíte a že jste zároveň svoji odpověď dostali, protože Jindra opravdu velkoplošně odpovídal na mnoho témat tady, Jindro, to, což patří tvoje, za což ti patří velké poděkování. A k závěru, nestáváte se dnes nakonec tím establishmentem, proti kterému jste bojoval? Jak to vnímáš, Jindro, s odstupem let? Ta tvoje cesta se vyvíjí, já sám i sleduju to, jakým způsobem ty retoricky zvládáš situace, jak se stavíš k různým tématům. Seš více tím establishmentem? Cítíš to někdy na sobě? Vnímáš to, že už někdy mluvíš až příliš jako podle škatulky, nebo...
0: Já si to nemyslím. Já si myslím, Tome, že já mluvím furt stejně. Jako podle mě lidi, kteří mě sledují těch 6 let, tak jako musí vidět, že já mluvím. Dokonce bych řekl, že některé věci mluvím ještě jako tvrdšejc, než jsem mluvil dřív. Nicméně, co se týče vlastně toho, abychom dosáhli nějaký změny, tak tu změnu neuděláš jinak, než když seš vlastně uvnitř toho systému. Jo. Prostě pokud někdo směřuje ke změně v současné době, tak je to Německo a Francie. A proč? No protože AfD a protože Le Penovci. A kdyby prostě se to snažili dělat mimo ten systém, mimo ten establishment, mimo toho, aby kandidovali ve volbách, aby se prosazovali v Bundestagu a v rámci prezidentských voleb ve Francii, tak prostě nikdy nedosáhli toho, že dneska mají většinou podporu obyvatel, nebo jsou, co se týče preferencí, naprosto dominantní jak ve Francii, tak v Německu. To znamená, ono to nejde změnit zvenku. Ale já vlastně ty změny, které jsem hlásal, které mám v programu, který je napsaný od roku 2022 na stranapro.cz, tak je pořád stejný. Já jsem tam prostě nezměnil, nebo my, jako doplnili jsme ho o nějaké detaily, ale z hlediska těch základních principů jsme nezměnili ani čárku. Je to suverénní Česká republika, bezpečná Česká republika, bez migrace, bez adorování Bruselu a poklonkování Bruselu a Ukrajině, bez poklonkování komukoliv. Sebevědomá Česká republika s jasným ekonomickým plánem, který nebude postavený na tom, že budeme neustále odírat naše lidi a nechat je platit nekřesťanské ceny za energii, za potraviny, za všechny další věci, ale že vlastně vystříhneme nový moderní stát, který bude mít daleko nižší náklady z hlediska prostě všech možných nesmyslných agent byrokratických, které jsou zbytečný, který bych zrušil druhý den, který bude prostě spravedlivý a který bude státem taky svobodným. Jo. Ale všechno začíná u té ekonomiky a my máme skvělý plán na to, jak prostě fouknout do plachet české ekonomice, českým podnikatelům a zároveň vlastně neublížit zaměstnancům a důchodcům. Jo. Není to prostě řez na důchodech, ale na tom, že musí začít platit svůj férový podíl na provozu tohoto státu, musí začít platit velké firmy. To je, tam nám ty peníze utíkají, utíká nám bilion korun do zahraničí každý jeden rok a velké firmy prostě neplatí férový díl na nákladech tohoto státu. Ten základní princip je přestat sahat do kapsy lidem a začít prostě se bavit s těma velkýma korporacema a nastavit tady takové podmínky, aby platili prostě férový podíl. A klíč je prostě ozdravit podnikatelské prostředí, protože tady v současné době kdokoliv je OSVČ nebo má firmu, tak by zasloužil jako nějaký řád za odvahu. Ta legislativa je tak složitá, přebujelá, daňový předpisy totálně nerozumí. Jo. Já zavolám na finanční úřad a říkám, prosím vás, jak máme účtovat tohle? A oni mě řeknou, to my nevíme. A říkám, aha, a kdo to má vědět? No to nevím, to neví nikdo. A říkám, aha,
1: to má vědět Jindra Reichl.
0: No a říkám, a když to bude pak blbě, tak oni řeknou, tak vám dáme pokutu. A říkám, tak děkuju za pomoc, to jste mě udělali radost. Jo. Takže zrušit byrokracii, snížit daně. Naopak, já bych snižoval daně. Jo. Irsko, můj vzor, Irsko má korporátní daň 12,5%, hospodářský růst 12,2% a má přebytkový rozpočet. Ne, že deficit 389 miliard, přebytkový rozpočet. Na obranu dává 0,2% a není nebezpečnou zemí, který by jako neměla žádnou obranu. Takže prostě tohle je ten cíl, že v momentě, kdy budeš zvyšovat daně, tak tu ekonomiku jenom uškrtíš. My musíme ty daně snížit a naopak zavíst nový sektorový daně od těch firm, které tady vydělali 1000% a budou vydělávat 1000%. A je to v pořádku, že vydělávají 1000%. Ale musí se prostě podílet větším dílem na nákladové stránce nebo respektive příjmové stránce státního rozpočtu.
1: Je to závěrem i velký téma asi do debaty, protože jsou tady zástupci nebo zastánci tohoto řešení, o kterém mluvíš, a zároveň velký kritici. Zase se tím dostáváme k tomu řízení ekonomiky.
0: Komu ale možná poslední větu, Tome, ať nevymýšlíme kolo. Jo? Bylo v Evropské unii bylo 5 zemí, které mělo obrovský ekonomický problémy. Jo? Vysoký zadlužení, fakt jako, že na hranici bankrotu. Těm státům se říkalo PIX, jo? S dvěma I. Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko, Greece a Španělsko, Spain. Jo. 4 ty státy šly cestou zvyšování daní a snažili se prostě vybrat víc. Jediný to Irsko šlo proti a řeklo, my ty daně snížíme. Jo. Dneska je Irsko parník především a ty ostatní státy jsou pořád v obrovských ekonomických problémech, akorát se o tom nemluví, přestalo se mluvit. To není, že řecký problém zmizel. Ono se o něm přestalo mluvit, aby prostě se německé banky, které dluží obrovské množství prostě řeckého dluhu, nedostali do problémů. Takže prostě jenom jsme to téma vymazali. Ale prostě tady to máme, přímo před očima. 5 států, 4 šli cestou zvyšování daní, 1 šel cestou snižování daní. Jednoznačně vyhrál a uspěl. Jo. Pojďme to zopakovat, nevymýšlejme kolo.
1: Konec konců moje máma tam je v té zemi a je tam velmi spokojená. Tak diváci, možná to posuďte sami podle svých zkušeností. Jindro, o tomhle by se dalo ještě povídat dlouho.
0: No, hodiny.
1: Vím, že máš nabito, vím, že tě to téma baví, tak třeba zase příště, diváci. Pokud moc byste si přáli pokračování, dejte vědět. Já jsem teďka v Malajzii zhruba do listopadu, protože pak odjíždím na poušť, když tak mrkněte, kdo byste chtěl letět s námi nebo jet se mnou se Sandrou, chvilku se odpojit, odpočinout, zažít Exuperyho poušť, Duny. Tak pojďte, případně Indie. Jindro, důležitý pro tebe. Zmiňoval jsi to párkrát, senátní volby, máte své kandidáty v pročku, dal jsem vám odkazy dolů, diváci, koukněte na web, prostudujte si to. Pokud vás někdo zaujme, víte, koho volit, tady Jindra by ještě o nich mluvil, akorát Jindro, krátí se nám čas, tak já to trochu urychlím, protože mám ještě...
0: Úplně jednoduše, Milan Loprajs, Ostravsko, obvod 72, fantastický kluk, všichni ho možná znáte z hovoru z Radhoště, neuvěřitelně čestný, poctivý kluk, ruku do ohně za něj. Honza Skalický, Děčín, člověk, který dělá dlouhodobě vodu, je právě ve Svatopluku a člověk neuvěřitelně pracovitý. Hinek Beran, Trutnovsko, to je člověk, který ho určitě znáte i tady od Tomáše, člověk, který je hlavní tváří boje proti výstavbě větrných elektráren, proti které se snaží bojovat celá naše strana pro, považujeme to za naprostý zlo a já osobně bych okamžitě udělal embargo na výstavbu větrných elektráren v České republice kompletně, jako má Francie. A pan doktor Šorna na Příbramsku, který není tak celorepublikově známý, ale je tam jako velmi, velmi váženým lékařem, člověkem, který tam desítky let léčí svoje pacienty, učí na školách, trénuje fotbalisty, obrovský poctivý kluk. Za všechny ty 4 lidi dávám ruku do ohně a máme i zajímavý kandidáty v komunálu, v Havířově Martin Gara, v Liberci Lenka Tarabová a tak dále, takže pojďte nás podpořit, já vám můžu garantovat, že lidi, kteří jsou v pro, tak dělají politiku srdcem, ne zjištně, protože to by byli v jiné straně, kdyby to chtěli dělat zjištně. A opravdu jako za ně ručím, svoji vlastní hlavu.
1: Tak diváci, rozhodnete vy. Dejte nám vědět, jak se vám rozhovor líbil, co si odnášíte z rozhovoru, co vás inspirovalo, s čím souhlasíte s Jindrou, co zase vidíte naopak jinak. Děkujeme vám především za sdílení. díky tomu se další lidé zapojují a říkají nám své názory a to nás baví. Mě to baví vždycky číst a sledovat tu debatu. Děkuju vám za to, Jindro, to je velké poděkování za tvůj čas. Přes tvůj nabitý diář musím říci a potvrdit, že pokaždé, když se s tebou spojíme, tak opravdu dáváš prostor alternativním médiím, což je úžasný. Nestalo se nám, že by se s tebou nedalo domluvit, což nemůžu říct o všech politicích. Některé politiky jsme tady měli často předtím, než byli zvolený. Už je tady dneska nevidíte, my je zveme. Tak abyste jenom věděli, toho si velmi cením, Jindro, na tvým přístupu, že je opravdu konzistentní. Přeju ti všechno dobrý, pokračuj dál, ať se ti daří v tvojí práci a diváci, opatrujme se a bděme. Těším se na vás zase v dalších relacích. Jindro, vše dobré.
0: Já moc děkuju za pozvání, Tome, a samozřejmě k tobě kdykoliv rád přijdu. Já jsem to slíbil už tenkrát, že až jednou ty mainstreamové média povolí a budou mě muset brát, takže nezanevřu na ty, kteří mě dávali příležitost od začátku a ty jsi byl jeden z úplně prvních, takže k tobě kdykoliv si budeš jenom přát. Moc děkuju za pozvání, vážím si toho a přeju všem divákům co nejvíc zdraví a štěstí, protože všechno ostatní už si dokážeme zařídit sami. Mějte se hezky.

0: Takže om šanty, jako obvykle, přátelé, já vás velmi zdravím, tady z Dežavička, studia Dežavy, tady z centrály, a sedím na svém obvyklém křesle pohodlném, protože vypadá to opět na dlouhý pořad. Tak jsem se tady uvelebil, tričko jsem si ještě nepřevlíkl, mám tam nějakého vlka, teda jako nápis, na obrázek, s kterým pracuju na poli, takže jsem neměl čas, protože jsem přiletěl teďka zrovna, no nedávno teďka, jo, z terénu, tak sedím tady, jak sedím. Nicméně to nebrání tomu, abych vás tady přivítal, všechny je nás tady hodně, už nám tady někdo píše, jakože krásný dobrý večer. Takže i tímto pozdravem zdravím posluchače Svobodného vysílače studia Deja Vu. No a jsme tady opět v pořadu Průvodce vzestupem a hlavní teda průvodce je Mára Hašlár, který už je tady po několikáté, asi možná po deváté už, ale ve Zbrusu Nové Sáze Průvodce vzestupem. Jo? Takže já bych, přátelé, my jsme si už vyzkoušeli zvuky i obrazy, byly trošinku technické, nějaké nedostatky, ale napravili jsme to, jo? Takže, co se týče mě, vysílání je živé, můžete telefonovat, já vám tady potom ukážu telefonek, na který můžete telefonovat, pořád je asi zřejmě, Máro, interaktivní, teda samozřejmě dotazy, komentáře, otázky můžete psát tady na chat, anebo v SMS-ce, anebo lepší možná telefonovat. Takže já předávám slovo hlavnímu průvodci, a sice Márovi Hašlárovi. Om šanty, Máro, je to tvé. Děkuju.
1: Já zdravím všechny posluchače i diváky. Petrucho, děkuju samozřejmě. Zdravím i všechny i hosty, kteří sem přišli. A moc jim děkuju za jejich odvahu a děkuju za to, že mají chuť sdílet svoji životní zkušenost. Samozřejmě sdílení je pro mě velice důležitý a já mám to velice rád, protože mi to určitým způsobem naplňuje ten můj osobní smysl, jo? Že najednou cítím v hloubi sebe, že se potřebuje něco důležitého odehrát, abych se posunul dál. A zároveň to sdílení vnímám, že to je jakoby ta realizace trošku, jo? Že už to dávám do toho oběhu, do té realizace, tu moji zkušenost a to moje osobní poznání. Takže chvála hostům, samozřejmě pamatuju si to u babičky vždycky nad těma dveřma nahoře, tak byl takový ten nápis jako host do domu, Bůh do domu. Já jsem vždycky na to koukal, úplně říkám, to je boží heslo, jako. Tak jenom děkuju. Samozřejmě chvála i průvodci vzestupem, protože pro mě to je obrovská zkušenost vlastně s tím materiálem pracovat. A posuneme se samozřejmě dál. Je to vlastně to druhý cyklus průvodce vzestupem. A myslím si, že to je jakoby další krok, protože ze začátku jsme byli v rámci lidství, v rámci evoluce, kdy jsme hledali toho svýho pozorovatele, kde jsme byli takovým tím evolučním dětství, kdy jsme zkoumali sebe sama, aby jsme vnímali to své já, to jsem. A nezištně. Jako to dítě, které si jako může hrát, nemá hranic, může se jako vidět ve všech možných rolích. Tak teďka přicházíme do té druhé fáze jedinečnosti. A to je božství. A to je i ta kvalita toho tvůrce. To je jsme součástí najednou té spolutvorby. Takže jsme obrovsky zapojení, takže je tam už ta dospělost, kdy vnímáme zodpovědnost té tvorby. To je důležitý krok v jakýmkoliv životním cyklu i toho človíčka, který se tu narodí a zemře, tak tam má tu dospělost, kdy přechází z té fáze dětství, kde je jako bezstarostnej, kde si může jako všechno dovolit, ale zároveň už našel jakoby sebe, tak by měl uplatnit toho tvůrce, zapojit se do tvorby. A proto tenhle ten cyklus, teda otevírá průvodce vzestupem právě toho našeho božství, kdy vstupujeme do úrovně Boha a bohyně, aby jsme byli schopní se zapojit do tvorby, je potřeba obnovit elementární chrám. Takže teď přecházíme do této důležité fáze dospělosti. A já bych byl teďka rád, teda, aby jsme samozřejmě toho průvodce dělali tak nějak stejně jako v prvním cyklu. Takže si teďka nejdřív budem chvíli povídat o tom tématu. A samozřejmě dám ještě teďka hostům za chvíli, aby se mohli taky vyjádřit, představit a říct něco. A pak budeme mít to téma, kterým já teďka z začátku trošku mluvím. No a pak přejdeme i k té analýze, kdy si budeme zase dávat určité podněty a budeme si analyzovat jako ten, tím svým osobním pozorovatelem a toho našeho tvůrce a i jeho nástroje, jestli má ty nástroje v pořádku nebo v jaké rovnováze jsou. A pak si i projdeme samozřejmě i centra vědomí. Jak neprojevená centra, tak i projevená centra. No, tak ve své podstatě jsem asi úvod tak nějak naznačil, tak si můžu, Petrucho, udělej tam víc lidí teďka. Budu chtít dát totiž slovo hostům. Tak super, já nevím, jestli můžu to teda úplně moderovat, tak já dám, mám přednost asi samozřejmě mladšímu chlapovi, který se určitě těší, že bude tady první, aby si to konečně už řekl. Tak máme tu Christiana a děkuju teda, že přišel. Máš slovo.
2: Tak já taky zdravím všechny posluchače, zdravím i vás. Děkuju za zkušenost, opravdu mě těší. Já jsem prostě jako obyčejný mužík, který si trajdá po světě a chce žít pravdě se vším, všudy a bez servírek, prostě v čistý pravdě, ať už to nese cokoliv. A přál bych se tady předat vlastně můj prožitek, moje prožitky, můj svět a to, co to všechno obnášelo a to, že mi to dalo vlastně jako náplň do života, to je skoro.
1: Tak super, Christiane, děkujeme ti. Stačilo, nebo ještě nějaký? Tak nám třeba řekni, jako, odkud seš, nebo co jako děláš, jako, co máš rád, nebo co bys chtěl dělat?
2: Tak já jsem z Českých Budějovic. Aktuálně zase nastupuju ke studiu, abych konečně se dodělal tu maturitu. Tu maturitu, že? A co mám rád? Já mám prostě rád všeobecný život, kreslení, básničky, všeobecně umění, přírodu, převážně přírodu a sport, tak to je takový jako moje hodně niterní zvířátka. A všeobecně mám rád komunikaci s kýmkoliv, debaty, kdy jeden se naslouchá, druhý zase říká svůj úhel pohledu a takhle se mění ty názory a přináší to vlastně do světa to nejvíc, co může a to mě opravdu velmi baví jako pozorovat a být toho součástí. Tak to tak nějak ve zkratce. Je mi teď čerstvě 21 let. Nádherný. A děkuju.
1: To jo, to jsi to úplně odhalil také celý. No, tak samozřejmě pro posluchače si teďka udělal opravdu velice krásný okýnko, kdo jseš, co jseš a jak asi vypadáš. Tak děkuju ti.
2: Potom stejně bude asi možnost i říct něco hlubšího, tak nechci asi hned.
1: Jo, jo. Tak díky. A tak teďka nechci úplně říkat, ale kdo má teď chuť z holek, tak chcete se někdo přihlásit, můžete vykřiknout a začít mluvit, klidně.
3: Tak já si klidně vemu.
1: Pája.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače, mě už znáte, jmenuji se Pavla Vintrová, žiji v Praze a aktivně se zajímám o vzestup těla, o přírodu, o lidstvo a tak dále, tak jsem i dnes součástí Takže takhle zatím asi ode mě vše a předám slovo ženám. Díky.
1: Tak děkuju, Pájo. Tak co? Kdo bude další? Můžete?
4: Tak dobře, tak já začnu. Jmenuji se Marcela, alias Marcy, jak jsem tam napsala. A jde, kde začít? Já tohle vlastně hrozně nemám ráda. Takže řekněme, že jsem hrozně ráda za tuhle příležitost. Je to můj trénink mluvení. A protože jsem vždycky zaseknutá a buší mi srdce a hlavně mám tady úplně prázdno. A to je vlastně to, co třeba poslední dobou hodně teďka řeším. A takže tohle jsem brala jako takovou příležitost pro sebe. A jsem hlavně ráda, že jsme potkali Máru. Říkám potkali, protože vlastně se to týká i mýho muže. Díky němu teďka tady bydlím nad Kružbelskou přehradou, na samotě u lesa, v krásné přírodě. A já se těším, že to tady trošičku víc přístupníme třeba i dalším lidem. Takže uvidíme, jak se to podaří. A vlastně to řeknu asi už teďka rovnou na začátek. Vlastně to, že jsme potkali Máru, mi hodně změnilo život, protože vlastně před měsícem, dva, kdy jsme začali intenzivně jít dělat ty chrámy, nebo spíš můj muž, tak to byla prostě obrovská změna. A já jsem ráda, že on vlastně teďka pomáhá mně, protože předtím jsem pomáhala jemu, prošla jsem jakoby spoustu metod, jak zpracovávat třeba emoce a podobně. Ale tohle je ještě úplně něco jiného, kdy se jde fakt přímo do srdce, přes srdce a je to vlastně možná něco, co jsem celou dobu hledala. A jak se dostat sám k sobě. A teďka vlastně on pomáhá mně, protože pro mě je hrozně těžký si sama se sebou sednout. Takže já mu říkám, pojďme do zahrady, jo, já potřebuju prostě si něco v sobě pořešit.

0: Ale a víš, že mě zase těší, že potkám vás. Víš, jako, že si děláme jako obojetný takový zajímavý štěstí, který vzniká jako z ničeho nic a napojuje to všechno. A vůbec to není ani nikoho, takže to nejde ani nikomu jako dát, víš, jako, takže tam nevznikne žádná závislost na tom, kdo s tím poznáním přišel. Že v téhle společnosti si tohleto bydlo jako přehazujeme na toho druhýho, jestli to znáte, ne, že mně to nejde, tak prostě nemám, jo, nemám čím se posunout, tak prostě běžím k někomu jinému, kdo má to bydlo, abych se jako odstrčil. Tak to je super, že si to takhle zatím přehazujete, no tak sláva. Jejda, až z toho vypadla.
1: Jo.
0: No tak nic, tak děkujeme zatím a ty ještě zbyla teda Míša, Michaela. Tak
2: jo.
0: Můžeš, jestli
2: chceš. Tak ahoj. Jo, já se jmenuji Michaela Forest a v současnosti bydlím na severní Moravě, vlastně kousek od Marci. My jsme polčata, tady můžu prozradit asi. A já jsem se přestěhovala teďka nedávno poblíž vlastně, já jsem v Bílovce a já jsem totiž žila 24 let v Anglii, takže možná bude slyšet trochu můj přízvuk po 24 letech. Se to trochu odrazilo. A pak jsem potkala moji lásku a rozhodla se přestěhovat. Takže teď jsem tady zpět v Čechách, poznávám znovu moji mateřskou zemi. Je to úplně z jiného úhlu, protože jsem se hodně změnila před 10 lety. Například odešla od manžela, abych se mohla poznat, že jsem nedokázala udržet vztah a podívat se sama na sebe, přitom abych se poznala na sebe. Takže jsem opustila vztah a 10 let jsem se poznávala, jsem posunula a ten nový vztah teď, co je úplně jiný. A je daleko více naplnit, není, jako tam jsou tam překážky, schopnosti, ale je to u toho víc toho pozorovatele, jak Marek o tom mluvil. Je to vlastně, ta reflexe je tam, v tomto vztahu, takže já okamžitě vidím, a tam to neznělo, tam to bylo nějaký falešný, tam prostě to není úplně z toho správného úhlu, co jsem zrovna řekla. Já říkám, že to znělo zvláštně, protože jakoby já slyším ty falešné tóny. Je to i proto, že dělám uzdravování zvukem, nebo zvukové lázně dělám. Takže ten zvuk, mám zvláštní vztah s tím zvukem, kterou vidím, jakoby spíš jako cítím, jako často. A spojí mě to i tím vyšším já, nebo s něčím prostě, co je mimo trochu tuto fyzickou realitu. Ten zvuk je takový žebřík, takový tam můstek. Vlastně. Zároveň je fyzický a zároveň nefyzický. Takže si takhle hraju teďka, no. Děkuji moc za to příležitost tady být.
0: My ti děkujem, Mišo. Tak chvála všemu, co nás uvádí k přítomnosti, že jo? To je, i ten zvuk je geniální na tu přítomnost. Jo, někdo hraje nějakou příjemnou melodii a hned ta pozornost je hned tady okamžitě, bez nějakých problémů jsme v tom pozorovateli a hledáme tu superpozici. A tady Petrucha by si určitě s tebou nějak určitě mohl popovídat, protože...

0: Ten dělá, on dělá takový zvonkohry a přesně každý se ladí do nějaké správné tóniny.
1: Tak jestli, Váro,
0: Tak
1: jako mi dáš slovo, tak já jenom v
0: ano,
1: krátkosti bych
0: Petrucho.
1: řekl, takže já bych úplně reagoval, ano, Bůh do domu, host do domu, Bůh do domu. Jestli jste četli Slovácko se nesoudí, tak tam zase bylo motto, Bůh do domu, ne, host do domu, hůl do ruky. Jo, ale vy jste vzácní hosti, takže žádnou hůl nebereme. A já jsem velmi rád, že jste přišli opět v takovém počtu, no jako, takže já jsem hlavně tady jako muzikant, jo, a tady to studio vlastně to mělo být původně, přátelé, hudební studio, jo, studio Deja Vu. No ale pořád tak nějak z písní, moje žena je taky muzikantka, jo, zpívá krásně, skládá texty, má nádherný hlas a já hraju na kytaru, ale nějak se k tomu zatím prostě nemáme, protože děláme furt něco jiného, takže já tady to Deja Vučko používám tady pro ty různé pořady, který jsem měl hafol, ale protože už vysílám jenom to, s čím skutečně souzním, tak jsem to velmi okleštil. Zůstali jste vy, Mára Hašlar, a zůstal další Mára Čermák na téma Živý člověk. No a abych to teda nezakecal, takže vyrábím, je to asi rok a půl, nevím, prostě objevil jsem sobě tvůrce skrytého i jako manuálně zručného. Nechci se teda moc zbytečně chlubit, ale začal jsem vyrábět zvonkohry z hliníkových trubek, a co je zvláštní, tak není to laděný ve 440 Hz, ale ve 432. Celé sestavy děláme v různých jako živlech, že ten každý živel má nějaký svůj tón, nebo ne tón, ale jako nějaký ten akord, jo, nějakou tu skladbu intonační, a těch trubek je tam třeba od 6 až do 12. A teď dělám normálně chromatickou obrovský nástroj, který vlastně imituje klaviaturu na klavíru, to znamená bílý klávesy, černý, takže chromatika ve dvou velikých bednách. Takže tím se teďka bavím. No a Michailo, zvukové lázně, dobrý, my děláme něco taky kolikrát podobného na těch našich aktivitách, hudebních seminářích, nemenuje se to teda lázně, ale je to vlastně melodie čísel, anebo ten náš projekt se jmenuje Víte, jak zníte, že každý máme svůj osobní tón, s kterým se rodíme, my ho vlastně odposloucháme, jo, nějakým způsobem, protože každý ho má jako stejný a ten tón funguje jako léčitel, jo? Že uzdravuje toho člověka v každém věku. No a potom skládáme na ten tón melodii čísel, jo? Že ten človíček si řekne nějaká čísla, můžeme použít čísla třeba narození nebo tak, ale to nechci zabředávat do detailu, jenom
0: Tak,
1: v
0: Petrucho,
1: krátkosti, že
0: můžeme,
1: ta
0: viď?
1: hudba je veliká
0: Ty jsi chtěl jenom
1: spojovatelka.
0: říct, že děláš zvonkohry a
1: Jo, tak
0: vykládáš nám už celou teorii normálně.
1: já jsem si pustil trošku hudbu na špaci. Ne, já jsem se totiž zasnil a vidím tam tu velikou zvonkohru, takže já tím teďka hodně, jako jsem z toho velmi rád, že prostě to dělám. Takže předávám slovo za mě.
0: Super, já bych ti řekl, hele, tak jo, tak dobře, tak každý tady splňuje nějakýho toho tvůrce, jo, teda, takže asi každý ví, že když si už přestane konečně hrát na tom pískovišti a přestane být tím dítětem, tak přichází do toho tvůrce, do toho dospěláka. Jo, začnu najednou si říkat, hele, já bych jako chtěl něco jako umět a mít nějaké řemeslo, jakoby. A prostě umět něco jako tvořit. Ať je to cokoliv, ale samozřejmě ten člověk může vidět, řekněme, tu svoji tvorbu i v tom normálním životě. To není nic, co by se vás netýkalo. Každý den totiž potřebujete ten svět jako vytvořit. Jste tvůrci toho světa, aniž byste to věděli. A teď si představte, že už jenom to, že si řeknete, já jdu do práce, no tak se to prostě stane. Tak jdete do práce, jo. A když si řeknete, já budu mít volno, no tak mám prostě volno. Jo, stane se to. A takže tam už jsme takový malý, malinkatý, sice takový malinkatý dinký, ale jsme tam tvůrci. ale taky vidíte, jakože, že ten svět jako nějak existuje a vy tou tvorbou to jenom tak jako modulujete. Že jste jakoby takový, jenom se jako bojím do něčeho pořádně šťouchnout, co kdyby náhodou se to změnilo. A já byl opravdu jako úplnej ten celý tvůrce, jako ta existence. A teďka na jednu stranu, proto možná jsme asi trošku zakomplexovaný jako tvůrci. Hodně zakomplexovaný. Já trošku jako to chápu, protože když si tak jako představím naší společnost, která byla založena na tom, že to naše božství je to, k čemu se máme klanět, jo, a říkat, že to je ten Bůh, který je na tom nebi nebo někde, že přilít a že nám teda jako pomůže k té tvorbě, že jako on nám bude tvořit tu naši existenci a my budeme jako rádi za to, je, o bože, klaníme se k tobě za to, že nám to tady tvoříš jako tvůrce. A lidi jsou pak spokojení. Chodí si do kostela, do různých kostelů a tak nějak si ty svý bohy udržujou, aby jim jako tvořili tu existenci. Je tam to, že to dítě ještě nemuselo dorůst k té zodpovědnosti toho tvůrce, přijmout to božství v nás. A ono se z toho jakoby chtělo z té dospělosti vymanit a tak šlo do toho náboženství, tam, kde prostě mu řeknou, co má dělat. Má tam svý jistý. Je to úplně hustý. Protože na jednu stranu, když vy si takhle řeknete zčista jasna, že znovu chcete objevit jako prenatální stav toho božství, je ten prvotní stav toho božství, no, aby se jako očistilo, aby se ten příběh odkryl, aby se vám zvědomil příběh vašeho božství, vaše rozhodnutí a v této tvorbě, třeba když si to vem jako tvůrce. Je zajímavý, že tam vznikají už velmi, velmi silný tíhnoucí kvality, které já budu nazývat jakoby utrpení a pak jako strach z tvorby. To znamená, že se bojím nějak rozhodnout určitým směrem, protože to třeba způsobilo nějaké trauma, které už pro mě jako nechci jít tou stejnou cestou, protože nevkročím tam, kde mě to ublížilo, to mý rozhodnutí. Tak tam mám strach jako tvořit, manifestovat v určité kvalitě. To znamená, že je zapotřebí znovu najít svoji existenci božství, ne ho zbošťovat to externího světa, že tam jsou, ano, ty bytosti, ano, tam jsou ty bohové, jsou tam stejní tvůrci jako naše božské tělo. Akorát bychom degradovali to božské tělo, když jsme přijmuli to božství, že je mimo nás, protože jsme ho odevzdali. A pak jsme ji hledali teda samozřejmě, protože jsme lidské bytosti, které touží po té celistvosti, takže jsme hledali jako to své božské já. No a chtěli jsme ho za každou cenu, takže jsme se vrhli i po tom náboženství, aby jsme ho někde cítili. Oni nám to dávali jako když chytáte rybu na nějakou žíželku takhle a vždycky jako pojď. Tak oni vždycky jako ukazujou tu skutečnost, ale jakože toho dosáhneš jenom, když budeš dělat, a teď už ti nadiktujou, co máš dělat, jako dogmaticky vás naprogramujou. Ale přitom my, tvůrci, tu jsme. Je to určitá superpozice v rámci trojedinočnosti. Je to ta dospělost. Tam hluboký proces toho, že už jenom nebrnkáme jako tvůrci, že já jdu do práce, já tamhle pojedu, já jedu na dovolenou, já si zapnu televizi, já cokoliv, já jdu do krajiny. To jsou prostě, že si zapínáme určitý reality. Ale spolutvůrce znamená, že už začínáte používat stejné nástroje jako Bůh a bohyně, jako božství, jako tvůrci téhle existence. Na jednu stranu si člověk řekne a první věc je, jestli on je jako schopen mít takovou zodpovědnost, co když stvoří něco, co není součástí udržitelnosti života, co když se sebe zničí. Ano, je tomu tak, on se aby člověk dosáhl skutečnou celistvou povahu toho tvůrce, řekněme, té božské kvality, no tak se průběžně skrz chrám srdce právě očišťuje. Očišťuje všechna chování, které jsou součástí toho, že se ty božské cykly nedokončily. My potřebujeme, aby se všechny ty cykly, které byly spojeny, ty příběhy, které byly spojeny s tou tvorbou, s tím tvůrcem, s tím božstvím, aby se také douzavřely. A douzavřou se jenom tehdy, když najdete tu prvotní jedinečnost toho božství, abyste znovu mohli otevřít celý ten příběh, všechny ty cykly, které jsou součástí toho, té tvorby, toho rozhodování a těch možností. A všechno tohleto, ten příběh je tam vepsaný a je s váma spojený, protože vy jako lidské bytosti máte obrovský dar, můžete si to číst najednou. Můžete si číst najednou lidství, božství a jednotu. Nemusíte prodlévat božství. Můžete si prodlévat ve všem, čím uznáte. Buďte si v té prvotní tvorbě, nebo jako tvůrce tady, jako to božství. Znamená, všechny cykly si můžete prohlédnout, rehabilitovat, regenerovat, formou regrese pročistit natolik, že se v rámci vzestupu spojí, v rámci trojedinečnosti vlastně celý ten proces. Ale jestli blokujete nějakou tuto pozici, jako třeba právě tvůrce, že nechcete dospět, že nemáte chuť přijmout zodpovědnost za to, že jste spolutvůrci této existence a radši odevzdáte tu svoji kvalitu a těmhletěm vládcům a řeknete si, OK, když oni to za nás vlastně můžou řídit, mě to tady celá baví, tak nevím, jako to je vaše rozhodnutí, které teďka momentálně po vás jakoby, celý ten vzestup se snaží říct. Abyste probudili svoji jedinečnost, celé trojedinečnost. To znamená, přešli z toho lidství a přijmuli své božství. Protože v této chvíli se jenom připojíte, opravdu, můžu vám vysloveně říct, že se mi po té chvíli, jakmile jsem se jako zapojil do toho příběhu, zvědomil si ho a začal postupně pročišťovat, tak se všechny ty nástroje, které potřebujeme, a to je velice důležitý krok, teďka ty nástroje. Naše existence je složená z elementů, ze čtyřech elementů a pátého, které ho sjednocuje. Znamená, že tento elementární chrám zde projevuje dvě kvality, to znamená pět elementů tvorby bohyně. Ten neprojevený svět, to je ta Eva, to je to ženství, to je to nic. Pak je tam i tvorba toho Boha. Jo, zase to velké něco, manifestace, zase ten duch, muž. A v této části se zapojují do tvorby a svojí interakcí vlastně můžeme říct, že tou tvořivou interakcí toho tvůrce si vyrovnávají té vztahy, které ještě nebyly dokončené v rámci toho vzestupu. A protože vzestup je tady teď v tom člověku, je tady na té planetě, takže je potřeba, aby ty bohové znovu jako obnovili. To je zajímavé, že to vlastně to božství jasně touží se znovu spojit s tím člověkem, s tím lidstvím. Protože díky tomu se zapojí do toho vzestupu. Díky tomu i ty bohové najednou se můžou vyvázat z těch cyklů té tvorby, které ještě nebyli schopní nějak pochopit, dokončit a v rámci toho vzestupu rehabilitovat, jo, ten proces. Rehabilitace znamená, že když je určitá bytost zacyklená a stále se opakuje, že to po naučení jakoby nefunguje a ona se zacyklí. A to je obrovsky zajímavý téma, které jsem tady chtěl už dneska nakrýt, protože tohle zacyklení karmické má i v rámci toho evolučního příběhu, jak na planetě Zemi, tak i v rámci celé té tvorby duální, tam má velmi, velmi dlouhý příběh, který je součástí právě určité linie. A to je podle jako těch našich jakoby, kvalit, které tu známe a personifikujeme jako symbolicky. tak jsou to jako dračí linie. Dračí linie byly velmi důležitou součástí jakoby té prvotní tvorby, které dávaly vlastně celému tomu potenciálu obrovský dar. Že každý, kdo vstoupil do té hry z té prvotní tvorby, tak jako vnesl určitou kvalitu. On si vzal určitý atribut, kvalitu, která měla působit na tu tvorbu. Jo? Na ty bohy, na ty nástroje, aby jsme měli možnost nějakým způsobem tvořit. A řekněme, že evolucí, když se to pak hodně zvrátilo do těch bojů, kdy navzájem začaly jakoby ty vývojové linie bojovat, tak upadly i draci do evolučné tíhy, když to takhle nazvu. A trošku jakoby ztratili pojem o tom procesu té jedinečnosti a celistvosti, aby vlastně jako měli přehled o té celkové evoluční stopě. Vlastně se navrátili do toho stromu poznání. Tím, že se jakoby nenavraceli a ještě s tím člověkem, i tady s tou krajinotvorbou nebo s tou planetou a s celým s tou soustavou, těma činama, které se tady uskutečňovaly formou válek a ovládání, tak ztratili úplně jakoby ty křídla. Takže najednou se z nich staly jakoby spíš linie, které tíhly do toho nižšího, jako víc půdového a víc do toho, jakoby půd sebezáchovy, aby se člověk jako zabiju, abych přežil a takhle ty velký kvality šelmy. A tak pan nesli vlastně i do té plazí a do té hadí linie. Byli s nimi velice hluboce provázány. Takže v rámci jako naší krajinné tvorby a tvorby člověka, jako jeho zasíťování, znamená těch meridiánů, které máme, od těch našich center a celým člověkem, všech meridiánů, tak zodpovídali vlastně tato linie. Jo? Pro představu. Takže navrhovali, jako v prvotní tvorbě, navrhovali energetické linie, jak v planetárním, tak v solárním systému. To jenom tak představím, to zasíťování. Jo, že? Umožňovali zasíťování těm civilizacím. Tím, že byli degradovaní nějakými těma útokama, jak na různý planety naší soustavy, na Slunce, pak i na samotnou planetu, pak skrz ty lidi, takže tam došlo jako k velkému poškození. A tahle ta kvalita tvůrce nebyla nikdy člověku úplně plně předaná. Oni si totiž ty bohové, evolučně totiž se jako ten člověk měl vyvinout tak, že měl už mít to božství zpracovaný, aby ho mohl v tom těle, v tom lidství uskutečňovat evolučně, aby ta reflexe toho božství v rámci toho prožitku v tom chrámu toho pozorovatel měl tu správnou reflexi. Jo. Ale on ten člověk, to nebylo jako předaný, když řekli asi ty bohové, tak hele, tak když je teď naprostý chaos v tom vesmíru, tak prostě my si tady ty lidi prostě přivlastníme a my budeme jako ty nadřízený, kteří budou jako určovat tu evoluci toho lidstva. No tak si tam zařídili, vzali si to zasíťování a zařídili si tam svoje archy úmluvy, které vlastně oni tam stělesňovali, začali stavět ty prvotní chrámy vždycky v rámci toho svýho zasíťování. A jak jsem naznačoval, na planetě je spoustu zasíťování, které se různě jako čistějí, transformujou a v rámci toho vzestupu uvolňujou, aby se navrátilo do toho středobodu vlastně té trojedinečnosti. Aby se znovu mohl rehabilitovat a znovu, aby se ta zkušenost mohla dostat vlastně k tomu začátku a konci toho cyklu. To je velice důležitý krok, tohoto zasíťování. A protože spoustu ještě jak galaktických rodů, tak civilizací tady na planetě, tak mají různé vibrační zasíťování. Jo, jestli si rozumíme. Každé to vibrační zasíťování je, jakože to teď vnímáme tak, že tady je hmota vibruje takhle a pak máme různý jiný vibrace, které už nejsou tak hmotný pro nás, jako A ještě takový ty bližší vibrace, které jako vnímáme vyšší, tak nás udělávají teplo, různý pocitový vjemy a tak dále. Ale pak dál už to jsou takový vyšší vibrace, které jsou pro nás jako hůř stravitelné. Ve své podstatě každá tato vývojová linka se teďka synchronizuje v rámci toho vzestupu. Znamená, to je křižovatce všeho, na té superpozici toho vzestupu. Se spojují všechny časoprostory, aby si navzájem tyto cykly mohli ty tvůrci a ty bohové a i ty galaktický rody, co taky vlastně jako vstupovali sem jako božská bytost, která chce ponaučit lidi, chce je někam posunout, tak jo, zapověst tam jako tvůrce, tak to můžu taky brát, jo, že i ty návštěvy, to prvoosídlování jakoby lidstva vypadalo tak, že tady jakoby podle mýho se asi vytvořil nějaký první člověk, jako vyjel z té Atlantidy, jako na nějakém stroječku, a oni do něj vlastně jakoby snažili to vědomí vložit. Jo, jestli si rozumíme. A to bylo fůra experimentů, než ten člověk jako dospěl k tomu, aby on byl schopen to božství jakoby přijmout. Jo, i v té zkušenosti toho poznání té vědomé praxe. Matrix, ty vládci tohohle světa nám to vlastně zakazovali, protože nechtěli, aby ten člověk jako evolučně dospěl, aby byl schopen dosáhnout toho tvůrce, aby znovu navrátil ten elementární chrám nazpět do sebe. Protože on byl jako, člověk byl vykraden, protože němu byl ten chrám tvorby vykraden, a jestli ten člověk teďka není schopen změnit tuhletu realitu a tuhletu existenci, no tak mu spoustu nástrojů tvorby bylo odcizeno. Nebo si to sám zakázal a následně na to bylo odcizeno. To znamená, že někdo jiný používá ten váš elementární chrám. Jo, takže to bylo velice jakoby zajímavé najednou pozorovat. Jak najednou očistit sebe, abych mohl být součástí právě i toho spolutvůrce, ale zároveň, abych nezasahoval do toho mocenského prostoru. A protože tam, jakmile jako vstupujete zase jako Bůh do toho mocenského prostoru, tak tam vznikne jako ten boj, ta soutěživost. Kdo je lepší, kdo líp tvoří. Je to ta úroveň toho ega, kdy jenom se opravdu stělesňujete, jako já jsem Bůh a já můžu všechno. A teďka zároveň ten spolutvůrce znamená, že já jakoby chápu, skutečně vědomě vím, co je potřeba uskutečnit pro ten vývoj. To je vlastně jako nepředstavitelný, že vy najednou se jakoby zapojujete do těch plánů té tvorby v rámci evoluce, vzestupu udržitelnosti, té jednoty a celistvosti. To znamená, že najednou vy sami od sebe víte, jak máte tvořit, abyste nenarušovali někomu vývoj. Stáváte se najednou tými zodpovědnými tvůrci, najednou dospíváte a zjistíte, že já můžu jít tamhle do krajiny, může tam vzniknout nějaká spolupráce a já tam budu jako spolutvůrce, že ta krajina změní potenciál. A pak i jsem si všimnul, že když se něco takového stalo a byla tam ta výměna přes to srdce, přes ten chrám srdce, tak najednou i ve mně byl ten potenciál nějakým způsobem obnoven, navrácen. A tam právě v té krajině navracíme ten elementární chrám, ty tvůrce. Je potřebujeme všechny elementy znovu navrátit do toho těla. Potřebujeme jim najít úplnou rovnováhu, a to je ten pátý element. A v té chvíli se celé vaše tělo začne i na té kvantové pozici, i na té projevené, neprojevené kvantové pozici, se začne rehabilitovat, regenerovat, obnovovat a skrze přítomnost dostávat do vědomého stavu, tvůrce. Znamená, že opravdu působíte na své buňky, opravdu působíte na své DNA, cítíte jakýkoliv vaše rozhodnutí a manifestaci, které okamžitě mění všechno kolem vás, mění váš vnitřní stav, jak psychický, emoční, fyzický, prostě jste tam jako tvůrce. Najednou neodevzdáváte to tělo nebo tu rozbitou bytost někomu, aby to spravil. Ne, vy jste správný tvůrci, který se potřebujete jenom naladit, dostat se do takové té evoluční atmosféry, právě do té lásky, abyste chápali ten evoluční nádech a výdech, abyste mohli být v tom prožitku, být tou součástí, podělit se o tu zkušenost toho poznání, o to, za to sdílení, které tu máme životní. Proto jako tvůrce je pro mě vlastně pokaždý, když já přemýšlím v té hloubce, jako na nějaký křižovatce životní, tak a teď se potřebuji jako nějak rozhodnout. A to je pro mě jako zásadní zkouška toho tvůrce. Najednou takový to zásadní rozhodnutí. A teď je tady jeden velký zásadní krok, který je součástí právě těch linií naší planety a našich i meridiánů, našich linií, jo, té energie, která proudí. Navrátit znovu těm drakům křídla. Opravdu je znovu v této rovině tvorby, které tady na planetě a v nás, v lidech, uvolnit tu hadí energii toho plaza, který brání té dračí linii, aby znovu zestoupila. Protože představte si, evolučně, když vnímáme kundalíny nebo tu hadí sílu, tak je to čistě ten souboj yin-yang, který neustále se točí, aby mezi sebou jako bojoval plus a mínus. A to je hadí síla. Protože se furt někam pohybuje. Jakmile přejdete do té božské kvality, do toho tvůrce, tak vy krystalizujete. To znamená, že z té hadí síly krystalizujete do takové středové bytosti, která krystalizuje, to je ten tvůrce, že se jako formuje, jo, ten svůj krystal, krystalizuje totiž i to jeho energetický tělo, znamená i ty meridiány, i ty centra, vzniká krystalizace do toho tvůrce. A my jsme tady měli cyklus chaosu a řádu dlouho, dlouho opakovaný, protože jsme nedokázali přejít do dalšího cyklu evoluční. A to bylo furt stále o kundalíní, o boji yin-yang, o boji dobra a zla, a furt o tomhle do kolečka. Už to opušte kundalíní, opušte, prostě vykrystalizujte konečně do nějakého opravdového tvůrce. Vznikne určitá stabilita. Tam není ten boj o tom, že já musím furt tam být zacyklený. A to je i to, o čem se trošku tady začínali bavit. Že my se můžeme vymanit z těch karmických cyklů. Tím, že ztransformujeme tu hadí sílu v sobě. Tím pomůžeme samozřejmě i evoluci, i té dračí síle, aby ona mohla ztransformovat ty všechny prožitky, protože jsme toho byli součástí, takže pro ně to je taky velice evolučně důležitý. Oni tím můžou zestoupit tou celou zkušeností stejně jako my, takže se jim navracejí křídla. A to je ještě, jako, ještě velice taková příjemná vsuvka, že když teda ty draci přinášejí to zasíťování, jo, jakoby, tak tu ještě samozřejmě byl velký rod ptáků, který sem měli tendenci jako přinést tomu lidstvu takovou tu vnitřní naději, takovou tu hlubokou naději těch dobrých časů. Jo, protože oni prostě věděli z ty dvě linie, že to prostě ten vývoj toho člověka jde jako špatně. A teď každá se to snažila nějakým způsobem zvrátit. Jo, buď ten stav tady na planetě, aby jsme nebyli zaseklí, prostě s těma hadama tady furt do kolečka se točit, prostě jak blázni a juchat. Ale prostě zpracovat. A to je velice i důležitý krok, že to se týká vlastně i té naší sexuality. Jo, že já jsem naznačoval, jo, že ta přílišná sexualita vám odebírá, to je furt reprodukce. Vám odebírá vlastně zkušenost do té vertikální, to znamená do té kvality. A to jsou zase ty ptáci, kteří zase nám přinášeli ty křídla. Jako koukejte, teď nemusíte být tak přízemní, můžete mít i ty křídla a přijmout toho tvůrce. Jo, a znovu se stát jako součástí té evoluce. Takže na jednu stranu sexualita sama o sobě člověka zaměstnává, odebírá mu velkou velikou tvořivou kvalitu. Samozřejmě někdo bude jako říkat, ale teď sexualita je správná. Ano, určitě. Jestli bude dělaná tak čistě, jako právě ten akt té vědomé praxe, no pak už to ale není sexualita, pak to můžeme říct, že to je jenom čistě jako prožitková věc, kde nevnímám sexualitu, ale sexualita, která je teď nastavená ve společnosti, je úplně jiná. Tam vždycky je někdo, tam, jako sloužíme někomu, oddáváme se někomu, je to ta hra dualit, furt se tam prostě perem o ty energie. Když by se jako vědomě ta sexualita vzala, no, to znamená, že všechny civilizace, které to vzaly vědomě, tak to berou opravdu jako reprodukční systém. Když potřebují se spojit s duší, která se má narodit tady na té rovině, no tak jí to umožní tímhle tím způsobem. Jo, vznikne velmi hluboké spojení těch duší. Je tam mnohem větší extáze, než existuje jako pro té fyzické extáze. To znamená, že když si člověk prochází vlastně tím božským tělem, taky tu sexualitu určitým způsobem řeší. Protože tam má obrovskou ztrátu, kde on člověk jakoby nemá pak ten oheň, řekněme, nebo oheň, to spojení s tou tvůrčí silou, která dává právě tomu tvůrci možnost nějak jako působit. A to je tím, že najednou se z toho stane ta hadí síla. Začne se cyklovat jenom jakoby dole a nechce přejít k tomu vývoji do toho srdce. Protože když ta hadí síla přejde do toho srdce, tak v tu chvíli ona vyvolá tu krystalizaci. Jo, jakoby krystalizaci téhleté kvality a začne člověk krystalizovat. V té chvíli se začnou krystalizovat i meridiány. Tím, že člověk někde má zablokovaný meridián, tak tam vzniká to, že tam je zaciklená hadí síla, která nedokáže se jakoby transformovat. A to převážně bývá spojený s určitým chováním, které jsme ještě nedokázali zpracovat, nebo jsme si nerozpomenuli na nějaké trauma. Samozřejmě tyto meridiány nebo tyto zaciklené hadí síly, my teďka se snad budeme snažit nějakým způsobem ty stíny objevit. Takže pro mě v této chvíli já jako tvůrce bych se měl naučit, a to první věc, abych něco objevoval, tak je jako velká pokora. Tadle ta velká pokora, já ji teda ještě nazvu jinak, a to je neutralita. Jo, jakože jako tvůrce se nenechám nějakým způsobem nalákat, jo, na něco, jako na nějaký cukříček. Jo, znamená, že opravdu jako tvůrce vnímám i tu neutralitu. Bych nebyl těma emocema nějak popotahovaný. To je velmi bezpečná věc, jo? Že na jednu stranu, jak mě dosáhnete určitého chování v rámci té neutrality, tak nefungujete tak extrémně spontánně, jo? Že prostě nejdřív si to jako tvůrce zpracujete víc v té neutralitě, v tom klidu toho tvůrce, kdy jsem našel jako tu svoji jedinečnost. Ale ta neutralita, když vzniká jako ve vás, že přestáváte jako někomu fandit, jo? Že to, že přestáváte vidět tu spásu v tom, že budete se jako modlit k nějakému bohu. Protože to je ten obrovský stín toho. Jo? Utopie, dogma, náboženství, to všechno vlastně vám to božství vytrhává zevnitř vás ven a najednou to jsou modly, najednou to jsou slova, najednou to jsou spoustu věcí, třeba i nápoje, nebo je to nějaká top sexy star, která prostě běhá na pódiu jak šílená. To je prostě úplně to samé. Vy to zbožňujete, to je pro vás Bůh najednou. Tak v tu chvíli vy to božství vlastně odevzdáváte nějakému kolektivní krádeži toho kolektivního vědomí, který tady neustále prochází v rámci toho Matrixu. Samozřejmě ono jim to prochází jenom kvůli tomu, že ten člověk jako nechce přijmout to božství. On, jak jsem říkal, on má docela velký strach být ten spolutvůrce. jo, tak se jenom brnká, jenom tak v dílničce, doma, v klidu, jenom tak něco zkouší, ale nechce se úplně zapojit do nějaké velké a to jinak říct do té velké rodiny, ale o tom tady budeme ještě polemizovat. Tak já jsem toho tvůrce takhle jakoby letmo vysvětlil, že to je úplně nová pozice najednou v rámci té vědomé praxe. Musíme se vrátit úplně k tomu tvůrci. Už to není, že jsem pasivní pozorovatel, který si může jako užívat, jo, bez té zodpovědnosti. Najednou bych měl jakoby chápat, jako jak tvořit, jak toto řemeslo, jo? Jako jak to uchopit správně, aby to udělalo to, co já potřebuji, to jak. Přesně, jako přijdu do práce a někdo mi řekne, udělej tohle. A já první řeknu, jak to mám udělat. Takže to je jenom tenhle ten základní princip, který vlastně potkáváme neustále v práci. Se učíme se tady tuhle tu jedinečnost, umět se rozhodovat zodpovědně a tvořit a v rámci evoluce a v rámci toho spolutvůrce tu realitu udržitelnou a skutečnou pro ten přirozený potenciál, který je založený právě na tom sdílení, na té lásce, na tom porozumění, na tom hlubokém prožitku poznání, na všech těch nádherných příbězích, který se navzájem lidi dokážou jak do hloubky předat. Já třeba musím uznat, že spoustu lidí dokáže předávat příběhy nejenom slovy, ale skrz oči, skrz energetická těla, skrz záblesky, skrz vibrace. Všechno my dokážeme od těch našich úžasných lidí, které potkáváme během toho života, navnímat spoustu příběhů, které nám pomohly, jo, že nám něco objasnili, někde ulevili z určitých poloh, třeba z toho utrpení, jo, to je, že někdo sdílí třeba nějaký taky hluboký prožitek utrpení a co s tím jako udělal, nebo jak to třeba nějak to uměl zpracovat, tak tuhle zkušenost, když dokáže někomu předat, tak mu obrovsky nějakým způsobem ulehčuje. Samozřejmě to předání té zkušenosti je velká jakoby škola toho řemesla, toho tvůrce. Protože ne každý naše slovo a rozhodnutí a každému jako ukáže, jo, abych mu jako pomohl nebo nějakým způsobem poradil. Najednou vidíme, že můžeme někomu pomáhat v dobrém, a ono mu to, vlastně, nebo mně to pak ve výsledku jako vytvoří spíše nějakou destrukci. A na jednu stranu se pak ptám, aha, a někdy vyvolám destrukci, nebo jakože řeknu ne a vlastně to zastavím, a na jednu stranu to pak může vyvolat i dobro. Takže pro mě jako toho tvůrce je opravdu důležitá ta neutralita. Že já zároveň můžu jako být jako ty růžový brejle jako sundat, ne každý mu říkat jo, je super sluníčko, ale sundat je a prostě říct ne, já prostě jako to nebudu dělat, to prostě nebudu součástí, prostě můžu úplně stagnovat, takže tam ten tvůrce je ta neutralita jako velmi blízká. A my taky jakoby my sami jako by jsme byli tvůrci a určitě jsme nějaký rozhodnutí udělali, že bylo jako v dobrém, ale někomu to způsobilo zlo a my ani o tom nevíme. To znamená, že když my se pak navracíme k tomu tvůrci, tak se k nám vrací jako by tenhle ten příběh, tenhle ta stopa, kterou jsme zanechali evolučně. Když se navracíme na začátek, tak si dokážeme ten příběh najednou přečíst. Proto teda dneska vás určitě vyzvu, aby jsme si a udělali tu analýzu, to znamená, budeme znovu psát na papír a budeme si dělat takovou reflexi, analýzu našeho božského těla, našeho elementárního chrámu tvorby. A uděláme to tak, že já zase budu jednu část řekněme, toho chrámu božství. Každobojecky jako pět aspektů bohyně a pět aspektů boha. A zase tam budu dávat nějaké podněty. Vy na to samozřejmě budete reagovat. Přesně, co vás napadne, taková ta spontalita klidně tam je. Nebo naopak klidně napište, jak se v tom cítíte. Jo? Normálně zase si hrajem, zase budeme dělat analýzu, budeme dělat sebereflexi na kvality právě toho elementárního chrámu. Když si takhle projdeme těch pět aspektů, a pak dáme zase takovou tu reflexi tady u nás ve studiu s hostama. No, kdyby někdo chtěl, samozřejmě si ozvěte, tak můžete potom i na ten chat nebo zavolat. No, tak pak přejdeme k dalšímu, to znamená k tvorbě Boha v rámci elementárního chrámu. To je pro mě ten Adam. Na závěr si uděláme takovou jakoby reflexi dohromady, že každý bude ještě chtít třeba něco sdílet. A tak jakoby na závěr toho bych dal prostor ještě možná tomu tématu, co jsem tady naznačoval, třeba té dračí linii, protože to je teď velmi aktuální téma v rámci našeho stavu planety a i těch věcí, které se teďka dějí, protože je víc zemětřesení a přibližuje se sem i Nibiru, které je součástí vlastně té hadí síly. A se snaží vlastně znovu jakoby tu hadí sílu tady udržet do toho cyklu, aby jako nepřešla ta planeta, tak on ji tady víc ukotvuje. Takže máme tu i působení jako z vesmíru, aby tady byla zachovaná ta hadí síla. Aby se nekrystalizovali do té jedinečnosti božství. Takže i naše planeta, jak je zasíťovaná, tak se vlastně teďka tím zestupem uvolňuje. Samozřejmě vznikají určité sopečné činnosti, posuny, desek, přesně na těch místech, kde je, není transformovaná ta dračí síla. Protože ty linie zde stavěli draci ještě v té prvotní tvorbě. A to, co vlastně bylo teď pokřivené tou hadí sílou, tak jakoby nerezonuje s tou zestupovou vibrací. Takže uvolňuje ten svůj potenciál velmi agresivně. To samé se bude dít i u lidí, které nebudou transformovat tu vyšší vibraci. A jejich meridiány jakoby nebudou schopni jako udržet tu frekvenci natolik, že se budou poškozovat různě. Ty poškození podle mě vyvolávají i ty velké, ty rychlé úmrtí. Vlastně to cupuje vlastně nejspíš asi úplně ty energie. Jako když je třeba přetlakový hrnec, který najednou vypouští tu páru, tak podobným způsobem se tak jakoby natlakuje ta energetická síť toho člověka a tam, kde není ta rezonance, je tam ta hadí síla, ale prostě ještě to nechce pustit dál, tak ona je hodně silně jako vypuzená. U těch lidí to vyvolává velmi traumatický efekty. Dokonce i tím, že ten člověk jako začne jako ztrácet jako ten psychický stav, emoční stav, že si navzájem chce ulevit tou smrtí nebo opakovaně škodí ostatním. To všechno může být z naprostýho přetlaku, protože ta hadí síla je v nás velice zakódovaná. Kdyby tady byl člověk, který už zestoupil do té krystalické formy, tak by transformoval celý zasíťování toho lidského organismu tak, aby zkrystalizoval jakoby celé té mřížce. To znamená, že by fungovaly vlastně i ty, řekněme, ty mikročástice, které jsou součástí té existence, kterou vnímáme, tak oni fungují na heliocentrickém vlastně jako působení v rámci toho středovodu, toho jádra, a pak tam jsou různé ty pohyby neustálí. Tak to vlastně vzniká to, že ta krystalizace a ten božský tvůrce je v té přítomnější chvíli. To znamená, že on najednou už nemá ten cyklický potenciál, že není působená ta dualita. On tím tvůrcem a tou krystalizací vlastně donutí tělo, aby nebylo zapojený jenom do toho lineárního času, který je jakoby vznik a zánik. V té chvíli by to tělo bylo schopné krystalizací dosáhnout právě té tvůrčí schopnosti se vlastně teramorfovat stejně jako naše planeta. Pro mě to znamená ten kosmický člověk, že zestoupil, to znamená, že on najednou si šáh na tu věčnost, on jako začíná jako ten tvůrce si začíná šahat jako ještě vejš do té trojedinečnosti, a to je, do té jednoty, do té celistvosti, kde vidíme začátek i konec. Já to znamená, že my chápeme i to, proč jsme vstoupili do toho příběhu duality. Tady jako tvůrci, jako božství se učíme, jak tvořit. Dole jako lidství se učíme ten prožitek, ten báječný, ten reflektujem prožitek, ten chrám srdce. A v rámci té celistvosti je tam to proč. To znamená, ano, my už chceme někam zapadnout jako tvůrci. My hledáme zpřízněné bytosti, s kterými chceme tvořit, jo, být součástí té tvorby. Takže my už tam hledáme tu celistvost. My už jako tvůrce hledáme té zpřízněné bytosti spolutvorby. Takže jako tvůrce odkrýváme i to naše skutečné společenství. A zároveň díky tomu, když ho objevujeme, tak chápem i ten princip, že díky tomu společenství se dokážeme jako dohodnout, že cokoliv staneme jako výzvu pro tu tvorbu, pro tu evoluci, jakoby udělat jako zkušenost, jako výzvu, tak v té chvíli cítíte, jak celé to společenství vlastně přidává to svoje řemeslo, každý ten svůj díl, takže dohromady pak zvládnete jako velký věci. Každý udělá malý krok, ale jako společenství uděláte obrovskou věc. A to je pro mě ta spolupráce, že vy najednou působíte na vývoj, najednou změníte existenci, vstupujete, působíte jako tvůrce na vývoj. Takže to máme zase vždycky tam vidím ty možnosti té bohyně, tom tvůrci, vždycky ty možnosti toho bohyně. Znamená prostě nebát se rozpustit do nic, znovu obnovit toho tvůrce, najít svoji skutečnou bohyni v sobě a najít v sobě svoji prvotní kvalitu Boha. Samozřejmě oba jsou prostě jakoby těžký, protože, jak jsem naznačoval, tak naše možnosti, které tady teď máte, sami si teď zkuste říct sami, jaký mám možnosti, když jsem třeba nemocnej, co můžu udělat? Co můžu udělat pro to jako tvůrce? A teďka sami si řeknete, ano, já tak občas si něco přečtu, nebo začnu se nějak čistit bylinkama. Jo, ale to jsou obrovsky stále malé možnosti, když máte nespočet, nekonečnou možností. Operace jste si nějakým způsobem jste uzavřeli. A to je to, že jste si tu bohyni určitým způsobem zakryli, řekli, já nechci takový možnosti, mě stačí málo, já si udělám jenom takový malej kurníček, který já budu tady bydlet jenom jako v malém kurníčku, já dál nechci. Já už vám to stačí. To znamená, že tyhle možnosti té bohyně my si potřebujeme vyčistit. A to utrpení, které nás tam drží, že proč tam nechci, je uvolní. A teď důležitý krok právě i se nebát rozhodnout. To je ten Bůh, prostě to je ta projevená tvorba jeho, to je to něco. My jako tvůrce tam vstupujeme a najednou vidíme, ale vždyť proč chceš tvořit, když tady je všechno stvořený, každý ti tvrdí, ale vždyť už tady je tohle, to nemusíš dělat. Vždyť tady máš tohle, hele, tamhle věci to vymysleli, už to nedělej. A já si připadnu, že všechny nápady, které jsem chtěl uskutečnit, mi už každý čmajznul a už dávno uskutečnil. Takže jsem se rozhodl, že na to dlabu. A že prostě budu tvořit, ale nebudu jakoby se bát tvořit. Jo? Nebudu se bát tvořit, že mi za to někdo vynadá, že to je nevhodné, nebo já nevím cokoliv, že to narušuje tady nějakou společnost, nebo jejich dogma, nebo jejich skupinový pravdy. To je úplně jedno. Já budu prostě tvořit a a budu se snažit to, co, na co přijdu, vždycky tou možností se očistím, najdu tu bohyni, tak aby se zapojili, tak hned začnu jako tvořit. A pro mě tohle byla důležitý krok, že to byla ta svobodná spolupráce, o které já tady celou dobu mluvím. Já jsem se poprvé zapojil do tohohle a nazval jsem to svobodnou spoluprácí. Že v tu chvíli jsem si uvědomil, že tyhle ty tvůrčí síly najednou jakoby ve mně se staly součástí něčeho, co pohnulo tou zemí, co pohnulo vývojem ve mně, v těch lidech třeba, té zemi, ale nebylo to udělané jenom jako mnou. Bylo to udělané právě díky tomu, že se znovu obnovilo to společenství. A to je to božství. To je právě to společenství. A to je i ta spolupráce. A to je byl obrovský krok. Najednou být tvůrce. To znamená něco úplně jiného, než přitakávat na kolektivní pravdu. Jo, cokoliv já si nedokážu ověřit jako tvůrce, jako pozorovatel, tak pro mě je iluze. Snažím se prostě si to takhle vysvětlovat, protože když, tak to je informace, kterou někdo přijmul, přeposlal přes nějaký lidi nebo internet ke mně a pak mi to jako vlezlo do té mý hlavy, do té mysli a já jako tvůrce to mám uskutečnit? Ne, to prostě jako, to je blbost naprosto. Vy jako tvůrci jste zodpovědní za to. Vy nemůžete dělat něco, co není jako váma nějak ošetřený. Vaší jedinečností srdce. Kdy vlastně to je součástí vaší existence, že to tak cítíte a vnímáte, že to tak máte dělat. Jo, to je důležitost toho tvůrce, že on najednou tam má ty dvě polohy a bylo by moc dobré, kdyby se na to občas ten člověk zamyslel v rámci vědomé praxe. Kdy jako vstupuje sem jako tvůrce, kdy má tu výzvu překonat jo, nějaké ty trauma, který jako brzdějí ty možnosti té bohyně. Nebo naopak ten strach se rozhodnout, že jako brzdí tu transformaci toho boha, tu nápravu boha. Tak, já jsem, tady koukám, že už mám tmu, já se zkusím rozsvítit, tady omlouvám. A, super. Já myslím, že ten úvod jsem udělal. Tak možná můžeme přejít rovnou v té analýze.
1: Yeah, ono... ahojte.
0: Ahojte, neusnuli Maro, jste, holky kluci.
1: Ne, Maro, počkej, já tam mám ozvěnu, jak je to možné. Slyším se tam několikrát, jo, už vím proč, tady, dobrý. Mari, já tady mám na tebe dotaz v komentářích. Je vhodná doba nebo až potom? Neslyším. Máš zamutovaný mikrofon.
0: Ano, už se mi to povedlo.
1: Takže...
0: Já myslím, že to je... Klidně můžeš, jestli můžu ve zkratce a pak dám prostor, jestli můžeme začít, jestli chce někdo tady z hostů.
1: Jako jsou tady dva dotazy, no, ale přečtu jeden, ten druhý zatím je takovej, uvidíme, až na to bude vhodnější doba. Takže od Petry Galty...
0: Hele, jestli to je v tématu, tak jo.
1: No, ani moc ne. Petra má k tématu, jo. Čauko... Hezký večer všem, probouzím draka od roku 2017, přivedla mě k tomu intuice u sošky draka. Děkuji za dnešní díl, prosím, jak poznám v sobě, kdy se drak otevírá v cestu v živli. Petra Galtit, děkuje.
0: Jak bych vám to vysvětlil asi v obráceně, mně se líbí to téma poslední, začnu od zpátku, že jak se jako probouzí ta dračí síla v nás. Jakmile my přijímáme jako zodpovědnost toho tvůrce a chceme se jako tvůrce právě zapojit do té evoluce, aby jsme udělali tu udržitelnost toho života, tak v té chvíli se k nám vlastně jakoby připojuje ta vývojová síla těch draků, aby nás jako spojili, zapojili do vývoje. To je ta míza toho stromu poznání, jo, když to představím. Ten tok té mízy toho stromu. Tak to představuje dračí síly. A my máme jako... Oni nás protáhnou jako celou tou trojedinečností nás protáhnou. Jo, jakoby. všude to zasíťování nám zabrnkají na to zasíťování, aby se odhalily ty hadí síly, které vlastně jako kundalíní furt, jako ten boj mezi dobrem a zlem, yin-yang, furt neustále se točí, vyměňují ty energie.

0: tak přitáhne právě nějakou zemitou bytost, která má přehršleté vody a země třeba, aby se jako spojili. A skrz tu lásku a ten prožitek toho vztahu vlastně ta bytost, jak žena i muž, jsou schopní jakoby reflektovat tu celistvost toho chrámu. Že najednou, když jsou spolu a když se milujou a když vlastně je tam ta rovnováha, tak najednou jsou schopní vlastně ty všechny elementy, které v sobě neměli ty jedinci, jo, tak mít jakž takž v rovnováze. Ale to je jako ten začátek. Pak v tu chvíli, jakmile ta láska jako vyprchává a začnou tam být a nějaký ty programy a ta dogma, a začne to být jako těžší potom, tak v tu chvíli my jako zpracováváme právě, že tam hledáme tu svobodu v tom vztahu. Hledáme ten celek, ten smysl, aby jsme se jako každá bytost našla v tom vztahu, aby tam nebyla nadřazenost, aby tam nebyl furt ten souboj, ale aby jsme chápali ten smysl. To znamená, zase krystalizuje jakoby ten vztah, kdy je založený právě na lásce, na svobodě, na to, když ta láska pěje každému jakoby ten vývoj jedinečnosti, kdy se nechcete, kdy tam není ten nadvláda najednou. A v tu chvíli to lidi zpracují. Ale když to nespracují, tak se jakoby pak musí se rozejít a ty lidi, kteří hledají jakoby tu celistvost, tak hledají partnery, kteří to řeší, kteří chtějí reflektovat, jo? Ty svoje nedostatky a chtějí i reflektovat ty svoje dostatky. Jo, že si to navzájem prostě řeknou, že si nejsou evolučně jako laxní v tom vztahu. Naopak, jako evolučně ho potřebujeme vykrystalizovat. Takže se posunout dál jako v tom vztahu. Ne se rozcházet. Jako. Já si myslím, že spoustu lidí se rozchází jenom kvůli tomu, že tam je to nepochopení. Tam vznikne velký nedorozumění a ty lidi nedokážou asi mezi sebou reflektovat, jo, tuhletu zkušenost té jedinečnosti a celistvosti. A v tu chvíli oni najednou začnou říkat, to není moje cesta. Já musím najít jinou cestu, kde to prostě najdu. A to prostě tak furt dělají, dokud nenajdou člověka, který opravdu má rád jenom díky tomu, že si dáváte svobodu. V tu chvíli začne ten vztah založený na hlubokém vztahu, na hluboké věčnosti. To znamená, že vy nacházíte svůj skutečný smysl těch bytostí. To je vyšší láska, to je najednou, kdy se spojují ty tvůrci skrz vás, najednou řemeslo, jo? Najednou si jakoby tu svoji vnitřní kariéru si neponižujete v tom vztahu. To je pak jako blaho, to potom najednou jste vy, jste stělesněním Boha a bohyně najednou a zase hledáte rovnováhu jako ten tvůrce. Zase najednou v tom vztahu vidíte já vlastně potlačuju ty možnosti, víš, tam najednou si řekneš, kurňa, já v tom vztahu zakazuju, co je vlastně nápad, co budem dělat a kam pojedem na vejlet. Já jsem panovačnej najednou a říkám, jak se to má stát a žádný možnosti se tam nestanou prostě, smitec. Takže tam zase ponižuju tu bohyni. A někdy zase jako tvůrce chci být jako nadřazený bůh a řeknu, a jedeme tam. A jo, a tak protože já jsem tam vždycky chtěl jet a teď tam pojedu a to rozhodnutí prostě vemu a prostě každému otluču v hlavu, když tam nepojedem. Takže to taky je jako přesně nějaký způsob toho tvůrce. Jo, jako ty možnosti a to rozhodování. To je velký, velký jako krok. Akorát teď nevím, jestli jsem odpověděl na tu první otázku. Možná jo. Možná
1: to byla jenom jedna. To byla zatím jenom jedna. Maro, to byla jedna, je tady ještě druhá.
0: To je škoda.
1: Co je škoda?
0: Chudáci hosti. No, že se ještě hosti ještě nevyjádřili. Ne?
1: Nevyjádřili, no tak jako, no dívej, jako v rámci celistvosti i ten druhý dotaz si myslím, že sem patří, jo. Tady ta posluchačka následuje i další vysílání na Dežavíčko zase s Márou Čermákem na téma živý člověk, kterýhož to Máru má velmi ráda. U tebe si nejsem tak jistý, protože přečtu vám ten dotaz, odpověz jak chceš. Možná to bude zajímat více lidí, protože tady ta Denny už psala i komentáře pod minulé a předminulé videjko, takže já ho teda přečtu. Jo. No, nevím, či odpově, Marek, je pod vlivom psychotropních látok, oči prezradili, zacíklený v chaotickom ezo-ego prednese. No, takže...
0: Je to

0: Dobře, tak já teda nevím, ale až si projdem tady tohle, co já tady vám vysvětluju, tak budete docela koukat, protože každý člověk, který je tady na planetě, je pod vlivem nějakých látek, jakýkoliv, protože celý jeho organismus neustále produkuje a vyrábí všechno to, co obsahuje příroda. Všechno to. To znamená, že vy jste schopni určitým změněným stavem vědomí se chovat stejně, jako když jste na psychotropních látkách. Máte stejný vejlety, máte stejný příznaky, dokonce i tu látku v sobě synteticky máte a vylučujete. A já vám tady říkám, že jakmile si projdete tenhle ten elementární chrám a aktivujete svoje endokrevní žlázy, no tak si budete připadat jak úplnej feťák. Úplně totálně. Protože vy budete skákat úplně do největších extází a nevíte proč. Nejenom máte pocit, že jste snědli snad úplně všechny extázy světa, protože nejednou to je fakticky jako silný. A děje se to jenom díky tomu, že vy jako člověk jste velmi otevřený a vaše centa vibrujou. Naladí to vaše tělo. Endokrevní žlázy vytvoří tolik dostatečných hormonů, který vám zajistí jakoukoliv emoční pohodu. A jestli máte vy pocit, že tohle to nechcete praktikovat, tak to prosím vás vůbec nepraktikujte. Protože tohle by z vás udělalo totálního blázna. Totální. Nic z toho, co tady ty lidi, který tu znám, stovky lidí, kteří to praktikují, si prožili velmi psychedelické zážitky. Velmi psychedelické zážitky. A kdyby to nebyly velmi vyspělé bytosti, tak by to nepřežili. Takže vám fakt radím, jestli si myslíte, že tohle je nějaký trip, nějaký vejlet, nějaký látce, no tak to vůbec neskoušejte. To je pro vás velice nebezpečný. Protože tohle to je skutečnost, kde se odřete. Tohle to je skutečnost, který vám najednou to tělo začne produkovat a říkat, že tohle to je existence. A vy budete vědět, ale já jsem nesnědla žádný LSD, já jsem nesnědla žádný tryptamin. Jak to, že se mi to děje? No protože se vám vyloženě syntetizuje ve vašem krásném tělíčku. A je podle mě teda úplně jedno, jestli jsou to i lidi, kteří experimentují v rámci šamanismu, v rámci nějakých cest s rostlinama, které obsahují tyhle ty látky. Já si myslím, že to není úplně jako na škodu si občas tu hlavu pročistit. Jo? Ale berte to tak, že to je po každý tvůrce. Po každý. Je to velmi zodpovědná činnost. A já jsem čistý. Já jsem naprosto rád, že jsem čistý. A že si to můžu užívat jako čistý člověk. Všechny tyhle ty krásné chemikálie, který tenhle ten svět nabízí. Takže paní, klidně pište další otázky. Velice podnětné. Mě to obrovsky baví. Děkuju.
1: Mě to taky bavilo a Denny teda odpovídá, nevadí. Dajte priestor dámám a chlapcovi ďakujem. Takže taky ďakujem, Maro, fakt toto bylo hodně výživný. Tady ta odpověď byla velmi jaksi taková prostě přirozená, přírodní a děkuju. Jo, i tak jako...
0: Tak prosím tě, můžem pokračovat. Témata jsou tady
1: ano.
0: Všechny takový libový, který potřebuju. A myslíte, že bychom to mohli urychlit a rovnou jít do analýzy? Máte vy něco na mě? Máte? Nemusíte.
2: Můžeme jít.
0: Můžeme jít rovnou do analýzy, je, tak to je skvělý. Tak kdyby si někdo... Hlásíš se, Chrisi?
3: Já bych chtěl poděkovat, protože vlastně opravdu se všem plně souzním. A můžu říct, že já jsem se opravdu prožil stavy na různých látkách. Teda teď tak vypadám, jako kdybych na ničem byl, ale nejsem. A vím, jaký to je. A zmínil to i právě kvůli Denči. A děkuji za velice jako dost tematický dotaz, protože říct lidem určité prožitky, které by se staly, tak hodlám se říct, že přesně tohoto bude u hodně lidí ta první myšlenka. A proto já bych se taky k tomu nějak rád vyjádřil, protože jsem se právě různýma látkama, opravdu desítek látek jsem se prožil a můžu říct, že mě to i to, i určité traumata vedly k velmi závažným stavům, kdy už došlo k absolutní stagnaci a následně pokusení se o nežití. Možná se občas budu zasekávat kvůli vhodným slovům, aby se tento stream ani později na YouTube video nesmazalo. Tak možná se občas budu zasekávat právě tady z toho hlediska. Došlo do stavu, kdy právě jsem už se rozloučil se všema lidma, s různýma, opravdu i dopisy, všechno možné bylo jako napsáno. A už jsem to chtěl jít uskutečnit. Díky bohu jsem poznal, nebo potkal človíčka, právě tady Pavlu, která nádherně zareagovala a měl jsem možnost snět rovnou na akutní oddělení, kde mě i hned hospitalizovali s silnou podvýživou a docházelo k x akutním oddělení soudní, zbavení své právnosti, abych nemohl podepsat revers, x desítek hospitalizací, víc než desítek léků za den braní, injekcí na sklidnění stavu, kurtu, všeho možného a od akutních oddělení po doléčovací oddělení, terapeutický a tak opravdu jako velké množství. Doktory už se nevěděli absolutně se mnou co rady a málem došlo i k elektrošokům, díky bohu tím, nebo díky bohu sešlo z nich. A říkám to proto, že dostal jsem diagnózy, které jsou nevyléčitelné. A řeknu to ještě jednou, že jsou nevyléčitelné. A stejně nedělá mi problém teda s nějakýma zakrytýma věcma, tudíž jako mé rodné číslo a tak, kdykoliv ukázat moji dokumentaci ohledně tady toho. A následně klidně, pokud tady bude nějaký člověk, tak udělat znova testy, protože opravdu já jsem úplně jiný člověk. Já potom, co jsem tady tu praxi opravdu začal vědomě dělat a to jenom díky tomu, že už jsem se prožil vším možným, já už jsem absolutně nevěděl co a začal jsem ji dělat proto, že ta možnost kdykoliv sejít právě k té smrti, to vám nikdo nikdy vzít nemůže. A tohle je ten důvod vlastně, proč to sedím, protože bych tohoto opravdu ze srdce si přeju vlastně tady předat. A to je vlastně ta moje zkušenost a to je to, že vlastně terapeuti nikdo nevěděl už absolutně co se mnou. Já už jsem byl prostě ztracený případ, opravdu. Tam nebylo co už jako mě dělat, tam dostal jsem se na oddělení, kde už i pláč u mě byl zakázaný a v moment, co já jsem plakal, tak hned přišla injekce. Potlačím sám sebe, já jsem non-stop, já jsem jenom vyvolával a přál jsem si už tady nevejít. Potom, co jsem zde začal dělat opravdu centra vědomí a vlastně zase objevovat to srdce a tak, abych konečně už se zbavil těch pocitů.
1: Tož, Chris se nám trošinku seknul, asi to neměl říct, jo. Třeba to řekne později. Je tam seknutý.
0: Jo, jo, Chrisy.
1: Chrisy, no bylo
0: nejsi
1: to hustý.
0: Nejsi slyšet, Chrisy.
1: No, Chris nemluví.
0: Nás možná ani nevidí, on nás nevidí. Ani nevidí.
1: On se sekl, tak, on se sekl.
0: To je škoda, on zrovna si to připravoval, podle mýho, jo, on už se už nabíhal na začátku, že to chce říct právě. A teď to úplně ze srdce, teďka, já bych to nejde komentovat asi už. Jo, teď vypad. No tak,
1: no.
0: Tak já nevím, dáme mu ještě, nebo prostor, on zmizí, jestli se připojí.
1: On se připojí, dejme 10-15 sekund a on se totiž a uvidíme. Asi přihlásí
0: no, znovu. Tak on chtěl totiž, on chtěl navázat na to, a já úplně celkově neznám, jo, jako pro mě je to člověk, který jsem potkal, co na prstě, jakoby mám prstíků, na ruce prstíků, to znamená, že nic moc, ale jako do hloubky, když si navzájem jakoby vysvětlíme i nějaký jako procesy, který v sobě máme, tak si jako tak hluboce souzním, jo, s některýma jeho sdílenýma věcma. A když já s ním souzdím nějakou věc, kterou třeba nedokážu nikomu jinému říct, že by mě nepochopil, tak je to velice hluboký a pro mě je to jako dar vždycky najít člověka, který mi rozumí v těch prožitkách. a který někdo okamžitě někam zaškatulkuje. Okamžitě řekne, je, to je feťák, má nějaký trip, halucinace nebo buchví, co. Takže to prostě jakoby, chápej, že najednou vzniká souznění, který je mnohem hlubší. Jo. Není to jako, že nějaká party, ty si zažijeme, zajucháme, to taky jde. Ale tohle je, já potkám občas člověka, kterýho znám chvilinku a mám tak hluboký prožitek toho příběhu s ním. Jo, tam nějaký provázání, který ještě spolu jako to společenství samozřejmě hledáme. My tam krystalizujeme v tom společenství toho tvůrce. My teďka evolučně kupodivu tím vzestupem, jo, to společenství prochází do té krystalizace. Takže i tohle naše sdílení malý je takový malinký dar všem, kdo teďka třeba můžou nějakým způsobem. Že chápejte, lidi vám říkají svoji osobní pravdu. To není to, co si někde vyčetli. To je jejich prožitek, to je největší dar, který vám lidi můžou dát. V rámci toho společenství, to je úplně největší. Protože nic jako noviny, zprávy, internet, tohle vám nedá. Jo? Když se potkáte ve správnou chvíli a ty příběhy se protnou, jako ta křižovatka na tom vzestupu, tak to je velice hluboký. Takže děkuju Chrisi teda za tvoji křižovatku života, kterou jsem mohl na chvíli prožít. Velký dar, děkuji ti.
1: Taky, já jsem to prožíval úplně teda s ním, jako v té léčebně, jo, ty jeho stavy prostě. Já se přiznám, kdysi jako dávno, jako těžký rocker a metalista zase alkoholem, jo, a tady tímto prostě věcma, party různý a mejdany a prostě moře alkoholu, takže taky jsem měl nějaký prostě léčebnu.
0: Ale dejme holkám, jestli něco chtějí říct, ať to posunem.
1: A jenom teda Chrisovi tady děkuju ještě Nataša, jo, že prostě svítí krásně, jak duševně krásné sluníčko, je vidět, že si prošel spoustou nezrovna příjemných zkušeností, dostal se z toho, otevřelo se mu srdíčko a děkuje za to, že jsi Chrisi a další Denny píše Chrisi, palec hore. Tak děvčata, kdo chcete, pojďte na to.
2: Já jenom to velké tématu, tam hodně diskuzí všude, že úplně chápu, co Marek říkal, a já jsem nikdy necítila potřebu nějaké psychotropní látky zkoušet, ale v určitém období jsem něco vyzkoušel a můžu říct, že to skutečné prožití těchto látek, které opravdu tělo dokáže vytvořit samo, je jakoby nevyvolané. Ty rostlinné učitelé nám můžou něco dát, ale tam ta vědomá praxe je strašně důležitá. Já jsem vždycky k tomu přistupovala s velkým respektem a byla jsem vděčná za to, co mi to ukázalo, ale teď už vůbec necítím potřebu něco takového si prožít, protože vím, že toto tělo tak jedinečné, tak magické, že my vlastně můžeme pojďte jakékoliv stavu, vytvořit si jakýkoliv stav, který existuje, který si můžete představit. A vlastně pokud pracujete s tím, co Marek pracuje, tak můžete skočit do stavu, který si vůbec nedokážete představit. Protože vy tomu tělu dovolíte jít do té extáze, jít do toho rozprostření, že vlastně cítíte celý svět, cítíte ten vesmír. Je to nádherné.
1: Děkuji.
0: No, teda. Já teda musím poděkovat, že někdo má podobnou zkušenost. Já jsem samozřejmě za mý mladý léta to bylo šílený. Byly technoparty a to byly vlastně akce, že by se člověk za ně jako styděl ještě nějaký čas. Ale přesně jak říkáš, někdy, a to, jakmile se to stane jako vědomně a přirozeně, tak to jde velice do hloubky. Najednou se to stává vaší skutečností. Když to máte jenom přes ty rostliny, nebo jak si naznačovala přesně ty průvodce rostliny, tak je to takový napůl, že oni tě jako průvodci vemou, tak nějak ti ukážou, co to je jako za nastavení, jo, toho vědomí. A pak se toho snažíš jakoby znovu dosáhnout, jo, tu zkušeností. Pak bych jako věděl, že to u těch indiánů jako mohlo skvěle fungovat. Že v té přechodové době, kdy tam dospívá ten člověk v té pubertě a má přímo tu dospělost toho tvůrce, tak tam má přímo i to božské tělo. Jo, a v té chvíli ty rostlinné průvodci nebo ten přechodový rituál, který dělali v přírodě, v krajině, součástí svých předků a tak dále. Takže to mělo podle mě velký vliv na tu evoluci toho člověka, protože on najednou začal dospívat a to je velký dar, najednou mu začaly vlastně dospívat i ty orgány, protože normálně, když člověk není morálně dospělej, tak mu nedospěly ani orgány. Jo, to je vtipný právě, jo, že on je na jednu stranu okradený o aktivaci těch endokrevních žláz, je okradený o aktivaci svých neurálních sítí. On je vlastně furt dítě a hraje si a nemá chuť tu tvorbu nebo vůbec přijmout to božství. Já úplně chápu, úplně každýho. Každý má svoji cestu. Nevnucuju svoji. Já se snažím jako popsat, co všechno jako člověk může mít. A vy sami si otevřete buď ty možnosti, jestli si máte v sobě tvůrce, tak haleluja, jo. Ale já ho prostě v sobě objevil v rámci vzestupu. Díky němu jsem součástí svobodné spolupráce a zapojuji se do vzestupu na téhle planetě, celé té soustavy a celé trojedinečnosti toho lidství. A v rámci té spolupráce mám úžasné zkušenosti, které já tady vlastně sdílím, protože všechno, co já tady mám, tak mám v rámci té spolupráce. Všechny ty informace, všechny ty věmy dokážou ty centra navnímat, dokážou je zpracovat do té podoby, aby to bylo předatelné, aspoň pro ty lidi, kteří to chtějí chápat samozřejmě. Jo, takže pro mě celá tyhle ty, všechny tyhle ty, ten průvodce vzestupem je takový jakoby dar toho, že jsem jako pozorovatel hleděl do té krajiny, navnímával ji natolik, abych pochopil, jak ona vzestupuje, jaké kvality potřebuje k tomu vzestupu. A ty sobě ztransformoval natolik, abych to pochopil, abych to mohl sdílet, to poznání. Takže chápejte, ty informace, které já předávám takový, který už jsem v sobě ztransformoval a vím, že fungujou, proto bych to někomu takhle neříkal. Já nepotřebuju žádný diváky, nejsem žádný guru, nikdy nebudu. Každý to zná, kdo chodí na moje semináře, tak se toho prostě bráním, aby si ten člověk ty odpovědi hledal sám, aby převážně to nebylo vždycky jako, že já něco musím říkat, ale zároveň jako průvodce vzestupem, protože každý člověk, kdo tady udělá krok dopředu, jo, krok dopředu k určité zkušenosti toho vzestupu, tak vlastně tak přichází do té spolupráce, že potřebuje se zapojit tou službou do toho tvůrce. Služba, potřebuji tam dát. Já potřebuji dát něco, aby ten vývoj podpořilo. Takže budu sdílet. Jo? A pro mě je to úplně šumafuk. Jestli to mý sdílení, který tady mám, se dotkne pár lidí a určitým způsobem mi to vyřeší jejich psychický, emoční, fyzický problémy, budu jenom rád, protože to byl můj krok se rozhodnout tohle celý naciťovat, zpracovávat, abych to mohl jednou pozdílet. No? A pro mě ta zkušenost toho tvůrce byla jako neskutečná, protože ty věci, které se děly, když se aktivoval ten elementární chrám, byly opravdu božský. Opravdu jste součástí téhle tvorby. Nejednou jste velice rozšířená bytost, která je součástí té celé tvorby. Najednou už nemáte jenom sami sebe, najednou jste opravdu součástí obrovského společenství. Najednou s vámi všichni komunikují, jednají jako sobě rovnýmu. To je velký počin, protože se bavit s nějakou velmi vyspělou bytostí a tvůrcem, který ho potkáte, a je velký dar na jednu stranu v rámci té zkušenosti. A nemám to tak, že on mi něco jako nabudlíká, řekne a já to tady pak jako na tom internetu jako přehláskuju, jako že jsem si to zapamatoval. To tak vůbec není. Jakmile vy se stáváte jako spolutvůrci, no tak tam to funguje jako, jako spolupráce. Když se zapojíte jako tvůrci, tak máte zkušenost a z toho vy pak posuzujete další krok té tvorby. A takhle pokračujete a najednou zjistíte, že jste si jako obnovil ten chrám a že teďka jste oslovován v rámci té spolupráce. Že vám, řekněme to společenství, ze vstupu řekne tak a teď se bude dělat a tato výzva, jo, v rámci ze vstupu a tvorby, jako chceš se přidat, přijmeš tu výzvu a teď já se svobodně jako rozhodnu jako tvůrce. Ano, a to zní velice zajímavě, to téma mě zajímá, já bych fakt se rád to řemeslo nějak naučil nebo pochopil a pak najednou začne ten rok, ty dva roky najednou jsou jak pohádka, to je jak kosmický věk, najednou jste úplně někde jinde, jste vyučovaný v tom řemeslu. Najednou odplyne ten rok a vy máte prostě pocit, že jste zažili snad jako půl evoluce, jo? Že najednou do vás nahustili a teď si zjistíte, wow, a teď mě to pomohlo ten příběh jako vyladit, pomohlo mi toho tvůrce, dolazuju neustále, protože pro mě to znamená stále vytvářet ten chrám toho božství. Stále tam nacházím, že má další a další prostě komůrku podoby, který jsem si nějakým způsobem vybračně, nebo určité schopnosti tvůrčí, které jsem si blokoval. A jsem teďka velice rád, že se za ně nestydím. Jsem rád, že mě i právě v rámci té evoluce a toho vzestupu někdo osloví a řekne, hele, tady je výzva, chceš do spolupráce, můžeš se to naučit. To je geniální. Já když jsem to poprvé zažil, tak jsem byl velice šťastný, protože ta výuka a ta škola byla velice příjemná. A neměl jsem potřebu někomu inklinovat jako k nějakému guruovi nebo bytosti, která mě imponovala. Ne, naopak, jsme si tam byli hodně rovní. A to je pro mě i ta neutralita, jo, ta nejvyšší pokora, že přijímáte jako...
4: Krmený elektronikou, grace imrvere sere pak, jo.
0: Tak teď tam někdo zahulákal pěkně.
1: Skočil, nevím, ne, skočilo tam videjko, já jsem tady hledal něco a skočilo tam videjko, omylem,
0: tak se tady
1: se.
0: Omlouváme, Petrucha ruší.
1: Nikdo tam neskočil, tady s těma to slovičkama bylo to videjko, který tady bylo uložený a on tam skočilo, takže...
0: Tak dobře, takže asi můžeme... Dej nás tam všechny, jestli jsme
1: ano,
0: hotoví
1: ano,
0: v tom vyprávění.
1: Ano, jdu na to.
0: A můžeme přejít na tu analýzu.
1: Dobře,
0: asi.
1: Dobře. Tak.
0: Jsme tam všichni.
1: Je tam a Chris přišel, Chrisi, takže velmi krásné komentáře přišly na tvoji bytost a děkujou všichni, nádherný, pěkný příběh.
3: Taky děkuju.
1: Emoční.
3: On ten jenom konec byl takovej, že mi tohoto pomohlo takovou bleskovou rychlostí, co to vlastně, nebo každý by to měl samozřejmě individuálně, ale najednou já jsem se z toho dostal opravdu velmi brzo na to, v jakém stavu jsem byl a teď já mám úplně, mě se tak opravdu velmi změnil život, to nejde ani popsat, jako tak autentický, opravdu ho vidím se vším, přijímám i dávám, vidím vlastně propady i zase kdy to jde zase nahoru a vlastně vždycky hledám někde ten střed a opravdu to i s tím říkal Marek, že tenhle ten stav ani, to je absolutně odlišné, vzít si něco, nějakou drogu, a tady to zažít s vlastní jako přirozeností jsou dvě absolutně odlišné věci. Ani to nejde jako vůbec spojit, protože to jedno je vlastně takovej, jak to nazvat vyloženě, aby to jako odpovídalo. Je to taková jako zkrátka, která zároveň i vám něco vezme, ale jako taky něco nabídne. Ale není to ta pravá podstata. To, co se vám stane ve vaší vlastně přirozenosti, je něco, co z vás samotného jako vyplyne, je to úplně něco odlišného, takže vlastně člověk, který vám tady to může jako něco takového vyjádřit, když to tak cítí, tak Já klidně ty testy na drogy dám a udělám si a klidně tomu člověku to předám. Ale to není nic proti tomu té ženě, která to psala, si teda nepamatuji jméno, ale naopak mi to přijde jako skvělá otázka, protože i to
1: nádhera.
3: Je to jako potřebný.
1: Ano, taky jsem rád za ňu.
0: Tak děkuju, že jste teda takhle douzavřel.
3: Taky děkuju.
0: Vlastně jsi nám tam vypadl, no, já jsem si to neuvědomil. Jsem ti měl dát dřív ten slovo. Musíš mě zastavit. Tak, haleluja, jdeme do té analýzy, tu nejsme do rána. Jo, tak super. Tak kdo tady ještě zbyl po té naší drogové party, tak pojďme na to. Vezmeme si teda něco skutečného a to je papír a tuška. To jsou dvě skutečné věci, jako nástroj tvorby. Obrovský nástroj tvorby. Ano, vidím i hosty, že drží tyto nástroje. To jsem velice rád. Já jsem naznačoval, že budu říkat teda určité kvality. Vždycky dáme prostor, abyste si nějak zapsali, jak na to reagujete, jak se v tom vnímáte, co vám to připadne v rámci života, vašich zkušeností a toho, co jste jako bytost, jako tvůrce. A prosím tě, Petrucho, ty jsi hlásal, jako že nám tam pustíš nějakou hudbu,
1: ano,
0: aby tam nebyly ty dlouhý určitě. Mezery, aby nás lidi nevypínali, že nefunguje rádio.
1: Tak, mám tady hudbu, Máro, normálně představ si od tvůrce, o tvůrce Marka Hašlara a jedna se jmenuje Ambient a druhá Trible. Myslím, že ta Trible je taková meditační, ta by se tam asi hodila. Co ty na to?
0: Tak dej.
1: Nevím, teda, jak se to čte, mají to napsané Trible, a, takže pouštím, zeslabím a
0: dávám. To je pracovní název.
1: Ano, to je dobrý. Nechám ji tam ve smyčce.
0: A dej jí tak, aby i ten hlas, viď? Ty to asi umíš namixovat, viď? Aby jsme si tam nepřekřikovali.
1: Já ji dám tak jenom do pozadí, tak lehce prostě na podbarvení. Jú? Tak jo, přátelé, om šanty, takže pojďme na analýzu.
0: Tak doufám, že tam něco hraje. Já nic neslyším, ale můžeme teda začít.
1: Hraje.
0: Potíká, hraje.
1: Ale hraje.
0: Dobrá.
1: Je to tam.
0: Takže jenom aby jsme si upřesnili, co teďka budeme psát, tak elementární chrám. Jo, čtyři elementy plus pátý, takže vždycky pět aspektů, pět podmětů vždycky za úroveň bohyně, budete. Pak uděláme tvorbu boha. Říkám správně podle toho našeho PDFka. Nějak. Dobře, takže první podnět, který teďka přichází, je život.

Doufám, že máte dostatek času. Další podnět, to je kvalita, moudrost.

Moch, to je důležitá kvalita. A mezi tu další podnět je to krása.

Tak doufám, že jsem dal dost prostoru, abyste si mohli udělat nějakou sebereflexi, protože to byly velmi, velmi významné a velmi vývojově významné kvality, které nás opravdu v rámci jako tvůrci uvádějí to hrací pole. A teďka já, ještě teďka, než začnem si o tom trošku povídat, kdyby si chtěl někdo zazdílet z hostů třeba, tak já ještě dopovím, ke kterým kvalitám patří ty elementy. Abyste si sami udělali nějakou sebereflexi, jak reagujete a v jakým způsobem vlastně ty elementy máte uspořádány. Protože vlastně teďka zkoumáme, analyzujeme naše chování. Naše chování, které může vypuzovat určité kvality z těla. Jo? To je ty elementární síly. To znamená, že by bylo teďka záhodný si to tak nějak jakoby zpracovat v rámci té analýzy, co člověk jako přijímá životně, jakou kvalitu přijímá, s jakou je schopen pracovat jako tvůrce, ale jako kriticky, ne že se něco namlouvá, ale i kriticky, kde tam je ta neutralita, kdy se nesnažíme si přesně jako furt říkat, jak jsme my dopodalí a my nepotřebujeme se nic učit, ale naopak to zkoumat prostě neutrálně zase, aby jsme jako byli, aby jsme se nenadřazovali. Takže za mě život byla první kvalita. Je element země. Klidně si to tam můžete dopsat. Život je element země. Zde máme krásnou kvalitu moudrost. To je vždycky blaho úplně slyšet. Já vždycky, když to jenom řeknu to slovo, tak už úplně kvílim blahem. Usnout v knihovně byl můj sen a vlíst do knížky, jako to udělal v Nekonečném příběhu, to si přeju už od nepaměti. Takže pro mě moudrost, jako představovat knihovnu všeho, umět se tam napojit na tu moudrost. Moudrost je element vody. No a máme tady ten... Když ho člověk má, tak se cítí jako nejdůležitější člověk na světě. A to je domov. No a když ho nemá, tak se zase cítí jako ten nejhorší člověk na světě. Takže to je velmi zákeřná síla, ale velmi poučná a zároveň velmi vývojová. Takže pro mě je to důležitý, jak se jako zachovám. A domov je pro mě element duchu. Prostor, vzduch.

0: No a teď jsme tady u té, to je taky slovo, o kterým se dá pět úplně nekonečné ódy, a to je krása. Samozřejmě, každý na krásu má svůj názor a pro mě, což je zajímavé, je právě element ohně. Bez elementu ohně byste totiž krásu sotva zahlédli, takže jsou to velmi provázané síly. A máme tu poslední kvalitu a to je čistota. Wow, čistota, to je velmi zákeřná věc. A když se podívám do té historie naší lidské, tak čistota, ve jménu čistoty, se tady dělali fakt hustý věci. Takže prosím vás, já nemyslím nic takového historického. Je to čistě hra, to znamená, kdo reagoval na čistotu, udělal si úžasnou věc, protože si analyzoval právě ten sjednocující prvek v rámci té bohyně. A to je čistota. Sjednocující prvek, to je ten sjednocující element bohyně. Je čistota. Znamená chovat se tak, abych nenarušoval tu prvotní jiskru, ten prvotní pohyb té prvotní tvorby. Čistota je chování, který nenarušuje. To znamená, jakmile já už to nějak uchopím, tak to zmoduluju a zmoduluji si to do svojí pravdy a pak to někomu cpu. Jo? Čistota znamená, že dosáhnete stavu, kdy vás to ego tolik neovlivňuje jako tvůrce. Když jste v rámci čistoty a tvůrce, vlastně jako nejde udělat chybu, protože vždycky budete součástí, jo, toho, té prvotní tvorby, toho plánu, jo, jak uskutečnit v rámci vývoje, v rámci poznání, celistvosti. A to, co zajišťuje láska. By se všechno spojilo a dalo dohromady a pochopilo se. To znamená, pro mě čistota byla velice jako, taková jako z začátku zákeřná věc. Já jsem si ji jako... Za první nejde si ji domáhat. Čistoty není jako, že si já něco domůžu, že budu jíst prášky, čistit se Bůh ví jak bylinkama, chodit na procházky. To je všechno dobrý. Ale v rámci čistoty znamená prožít čistotu. To je velmi vysoká praxe dosáhnout čistoty. V rámci i té meditace, i toho průvodce, abyste dosáhli čistoty vnímání, i v rámci čistoty srdce. To je, když si představíte, že najednou, když spojíte tu čistotu se srdcem, tak jakoby to srdce se přestane domáhat té iluze. Najednou začne jako čistě prožívat bez vnášení projekce, bez hodnocení. Najednou je čistě v prožitku. Wow. Jakmile jsem čistě v prožitku, tak jsem najednou spolutvůrcem, že nenarušuju ten vývoj. Najednou skrz mě proudí ty tvořivý síly a můžou se tady realizovat v rámci toho tvůrce. Wow, do třetice, wow. Jo, že dobře, jestli tohle dosáhnete, tak já bych řekl, že jako jste zvládli fakt hodně, že čistota je pro mě úplně krásně vyladěný éterný tělo, protože čistota, my tady nazýváme, můžu to tak nazvat, jako éter, nulovej bod. Když to opak to, v tom chrámu toho spojeného bude zase ten astrální projev, tak u té bohyně ten sjednocující prvek je éterný. Takže tu najednou máme v té tvorbě toho chrámu dva scelující prvky od Boha a bohyně. Od bohyně je to ten éterný nulový bod a od Boha je to ten manifestační, jo, ten astrální bojový pohyb, ta tvorba. Znamená, že my, aby jsme jako vytvořili ten vývoj, tak potřebujeme obojí. Potřebujeme i ten nulový bod, éter, i ten astrál. A potřebujeme, aby se navzájem vyrovnali, aby se dokázali spojit v rámci jeden, jo, ten smysl, to proč té prvotní tvorby. To je právě skrz tu čistotu a ten prvotní nezměněný projev toho Boha, to je ten astrální svět. Ale v tom prvním výronu, pak když se to nějak moduluje už tím vývojem, tak to jsou ty zkušenosti, které se pak navracejí. Ale my teď potřebujeme najít ten prenatální stav toho chrámu. Takže my tu hledáme ten nejvyšší ideál teďka těch elementů. A tyhle ty kvality, o kterých jsem se bavili a přiřadili ke každému elementu, stělesňoval ten ideál, ten prvotní stav. Takže sami jste si teďka mohli udělat určitou analýzu a já bych se tady určitě chci podělit. Jo? Já jsem tady i měl nějaký to básnický střevo, jak se říká u toho. Tak mám tady něco. Mám tady tu moudrost, když jsme měli tu moudrost, to byl teda element vody, tak jsem prahnu a letím za ní. Je jak vánek, který vše plní. Je, ty brďo, já když jsem si to přečet třikrát, to jsem úplně, to je blaho, já tu moudrost asi fakt miluju. Tak jenom podělím se. Samozřejmě měl jsem tady nějakou takový ty kritický jakoby pohledy, že jsem se tam jako necítil v různých pozicích. Když mám jako, já to takhle vemu čistě, jo, krása, jo, ten element ohně. A teď si všimněte, jo, že ty ženy, ty muži, jak chodí po té ulici, tak oni tu krásu využívají proto, aby stáhli tu svoji pozornost na sebe. To jste si všimli, jako pozorovatel, když jedu a nějaká žena má takové zajímavé oblečení a je prostě hodně vyvinutá, tak prostě člověk se úplně zasekne a úplně koprňák pozorovatel nikde. Jo, takže tam je vidět, že i ta krása je používaná jako síla pro ovlivnění jako toho normálního stavu, že já se pak nemůžu dostat do té neutrality. Já se pak snažím a úplně vždycky, ne, to úplně v pohodě, všichni jsme krásní. Já úplně se snažím být obrovsky neutrální, ale vždycky, když mluvím o té kráse, tak si na tohle vzpomenu, na tohle, co občas zažiju. A zpracovávám to, ano, protože tam máme tu hadí sílu, která nám odebírá samozřejmě tu kvalitu. A je tam to spojeno se sexualitou. A oni vlastně jakoby potom pachtějí, jo, tyhle ty ženy, které jsou hodně sexuálně i vyzývavě oblečení, tak vlastně pachtějí, aby tu pozornost na sebe stahovali a vám trošku jako odebírali z té dolní čakry, kde je i ta sexuální síla jakoby k ním. A vy vlastně jako máte mechanismus nějaký v sobě jako reakci, kterou se snažíte jako odblokovat, že? A říct si, aha, takže já mám navázaný jakoby nějaký reflex, nějaký program. Zrovna když jde o tenhle element, tak já se na tohle chytím, tak si dám prostě příště pozor. A prostě hned jedu, všichni jsou krásní a funguje to. Najednou nemám ten výkyv, jo, v tom pozorovateli, jenom abyste věděli. Takže krása mě teda vždycky zastavila, já vždycky tam nevím, co mám napsat, abych nebyl tady jako braný jako za nějakého úchyláka. Ale je to tak, prostě v té společnosti to tak jako prostě funguje. Když se pojádáte kamkoliv, na reklamu, do televize, herci, herkyně, zpěváci, všichni jedou tuhle sexuální sílu. Přes tu krásu. Jo? A dokonce se ve společnosti ví, kdo je krásný, tak je úspěšný. To je prostě jako dost nesmysl, protože opravdu všichni jsme krásní. Element ohně patří všem. Měl by se navrátit znovu jako do toho člověka, aby on zářil opravdu tou krásou a mohl lidi osvětlovat tu svoji neskutečnou krásou, že jo, jak je roztomilej. Takže prosím vás, to, co dělá společnost pro mě stávající, je fakt magie, je to čistá magie, kde zavázali tuhletu krásu právě na ty magické rituální programy. Stále jsme pod jejich velkým vlivem. Je to hodně spojený s tou sexualitou, nemáme to ještě vyřešený. Vidím to tam taky, že i sám sobě jsem hledal tu krásu nějakým způsobem. hodně jsem se ponižoval. Hodně jsem se jako říkal, že nejsem jako vnitřně krásný. Já jsem z toho ani nebyl krásný. Jakmile člověk jako nevyzařuje svoji vlastní jasnost té krásy, tak vlastně ani jako nemůže být ani v obličeji krásný. Takže i člověk byl jako i bledý a furt co jako úkol jak bubák. Takže jsem si říkal, no kurňa, ono to fakt bude jako nějak, že já potřebuji jako svítit a ku podivu, čím víc jako toho ohně a toho světla máte v sobě, to znamená, že máte i víc rezonance, že totiž světlo a oheň vzniká z rezonance, z harmonické rezonance. Když vy jste v harmonii a v rezonanci, a to je ta krása, krása je harmonická rezonance, jo, to je, že se něco sladilo uvnitř vás ven, jo, prostě sladěný jste, tak jste krásný. A to je celý kouzlo té metafyziky, jo. Že vlastně, kdybyste věděli, že celý vesmír drží vlastně i ta krása, že tohle, co my říkáme krása, drží celý vesmír pohromadě, jako mně připadá, že to velký úlet, jako. Jo, že a my ji používáme pro takový úchylárny a ono to je taková vývojová věc. Jo, takže to, co jsem se fakt jako zasmál a začal jsem tu krásu používat pro svoji tvorbu. Začal jsem celý svý tělo prostě milovat, že je krásný. Že jsem prostě krásný. A že rezonuju harmonicky. Že opravdu kdokoliv se mě dotkne, tak taky zkrásní, protože věřím, že jsou všichni krásní. Víš, jako že vidím, jak to funguje. Že krása je prostě dar, obrovský dar. A člověk by si ji měl vážit, když ji má teda hodně a nemusí proto nic dělat samozřejmě. Ale je dar to umět i přijmout, jo? Sám v sobě, že jsem jako krásný. Tak já nevím, tak já jsem se podělil už hodně a už se tady nebudu slíkat do naha. Tak chce někdo z hostů se podělit, sdílet? Dám vám prostor.
1: Půjdu. Víš, možná navázal. Nebudu říkat všechno, ale třeba ta krása, to je hrozně hezký, protože první věta je všude kolem nás. Jo, to jste několikrát zopakoval. Ale ještě možná řeknu na úvod, že vlastně už se to dělám po několikátý a vlastně po každý je to jiný. To je hrozně zajímavý. A už mi vlastně stalo, že jako vlastně při tom, co si jakoby vnímám to slovo, tak tam je vždycky nějaký jakoby vývoj, že něco ve mně se prostě mění. A tady, co jsem si napsala, je takže všude kolem nás, to, co vidíme, co je ve mně, vidím i kolem sebe, hledat krásu v sobě a venku. A pak mám tady takovou větu s otazníčkem, jako obdivování krásy pomáhá vidět krásu i v sobě a vždycky jemnost. Jo, tak... A ještě možná řeknu k té čistotě, že tady mám první slovo zase jemnost, krást. Čisté srdce. A v ten moment jsem fakt jako vnímala to srdíčko moje a bylo tam prostě okamžitě dojetí a vděčnost. Takové krásné završení. Tak děkuju.
0: Jak když jsem se jako představil, že teďka najednou mám s tou láskou a s tím srdcem, jakoby všechny tyhle ty elementy jako spojit a tím obnovit to spojení, aby se navrátili, tak bylo po každý krásný shledání. Jo, i s tou krásou, i s tím ohněm. Jo, že to je přesně ta jemnost. I s tou čistotou. Já jsem se jí jako hodně bránil. Prostě zuby nechty jsem se furt špinil, abych jako nebyl vidět vlastně. Jakoby. Jsem měl pocit, že se jako slíknu.

0: splňuje. To je nepředstavitelný zázrak. Vy najednou máte pocit, že jste na začátku i na konci toho života. Že už jako neprhnete po ničem, co vás jako dokáže naplnit. Že jste se najednou úplně uvnitř sebe naplnili a řekněme tím celým příběhem. Najednou ten příběh zaplnil všechny ty vaše prázdné místa, které v sobě máte. A díky té čistotě, ku podivu, díky té čistotě. Takže já úplně najednou jsem jako úplně jako blaho, děkuju, to, co jsem nenáviděl, tak teďka jako mám rád, hurá. Jo, protože já tu čistotu neměl rád, mě byla jako hodně násilně vnucovaná přes nějaký ten úklid a ty znáte to výchovné praktiky a zároveň já měl jako pocit, že bych asi nesnes možná jakoby ten pohled do toho zrcadla, jako jaký doopravdy jsem. A fakt jsem se jako zakrýval. Bál jsem se toho pohledu vidět sebe přesně takovýho, jaký jsem. A blaho vidět, že tam není ta vina. Jo? Že tam není ta vina, že jsme špatní. Na konci je to, že jsme tím zdrojem, že jo? Že je všechno v pořádku vlastně. Jo, to, prostě, to byl docela jako šok. Já jsem prostě myslel, že Bůh jako, jak tam nedostanu naplácáno na to, jak jsem zlobil tady v té tvorbě. A naopak za tou čistotou to bylo jako jiný. Nakonec jsem měl jako... Nebylo to jednoduchý vlastně jako pustit ty mý nedostatky. Pustit nedostatky, to bylo úsilí. Jako otevřít si ty možnosti prostě to je ta čistota. Někdo může vnímat čistotu jako úplný nic. Takže každý na to má úplně jiný pohled. Ano, tam, kde není nic, tak máte furt uklizíno. Tam se prostě nemůže udělat bordel. To mě připadlo mít skříň na nic, to by bylo úplně skvělý. A cokoliv bych tam dal, tak by zmizelo. Hned bych to nemusel uklízet. Ale ne, to je jenom pro představu, jak jsem si z toho všeho dělal srandu. Takže já blaho, čistota, ano, za mě, klobouk dolů. Tak kdo chce, další, může...
1: Tak jestli můžu, já bych taky navázala, protože to je teda jakoby velmi zajímavý, co vzniká, protože já bych taky ráda se vlastně vyjádřila k té kráse a k té čistotě. Že takovým mým druhým povoláním je vlastně jakoby umění a dneska si vlastně duše s duchem zvolili, že budeme malovat. Takže vlastně u toho běžely velmi silné vlastně jakoby prožitky. U té krásy jsem vlastně viděla dům a viděla jsem ho na moři. Ten dům měl, z toho domu vycházely, jak vlastně, když jsou váhy, tak takové vlastně vypadalo to jak lodičky, které sedějí vlastně na těch vlnách. A skrze celý ten dům vlastně v úplném středu byl meč. A vlastně bylo zajímavý prožívat, že i když je rozbouřené moře, tak vlastně ten dům stále stál a stále mi v něm bylo dobře a mohl prostě plout tam, kam potřeboval. A vlastně tak takhle bych to řekla, protože já jsem taky přesně, jak Marek říkal, já jsem měla obrovský problém s krásou. Velmi, velmi jsem to cítila poníženě, zneuctěně a vlastně jako dlouhodobě vlastně s tímto elementem jsem se nějakým způsobem potýkala. Samozřejmě jsem se ho i velmi jakoby bála, když se mi otevírali určité jakoby zkušenosti, ale dnešní prožitek je teda takový, že se ho budu ještě fakt teda jako zpracovávat, jo, takže takhle pro možná inspiraci, nevím. A k té čistotě taky, já teda musím vyjádřit absolutně jako dojetí, protože nejdříve mi tam obrážel obraz vlastně jako nekonečného srdce, a v tom srdce všechny srdíčka, které byly

0: vlastně vedly nitky od každého srdíčka ke srdíčku, ale to každé srdíčko se spojovalo, bylo spojeno i s tím nekonečným srdcem. A to, co mě teda absolutně dojalo, byl prožitek uvědomění ponaučeného démona. Já nemám slov prostě na to, jak obrovsky vlastně jsem dojatá, protože si vlastně uvědomuju, jak obrovský potenciál by tato zkušenost vlastně vývoji přinesla. Takže takhle jenom vlastně ohledně čistoty. Děkuju.
1: To je dobrý, hele, ty jsi jako vyčistila démona, to je super, ty prťo. Jsi to dát, ale potřeba asi drsnej rejžák, že jo?
0: Ano, drsnej rejžák i velkou vanu.
1: Jo. Ne, tak jako na jednu stranu my na sebe vážím takovéhle bytosti, jak andělské, tak démonické, a je to jako škoda, že jo, my je taháme do té tvorby, protože jako nezvládáme tvořit, takže jako moc prosíme, aby to za nás udělali. Ale jak ty démoni nebo anděle, jestli zasáhnou do toho vývoje takhle, tak se jakoby zavážou, udělá se smlouva, jo, s tou vaší tvorbou. To, co jste nezvládli vy, udělal někdo jiný a vznikla smlouva, to znamená provázanost, jo, určitá dohoda. A tyhle ty smlouvy a vám vlastně jako určitým způsobem blokujou, aby se ta síla navrátila úplně k vám. Může být právě založená jak s démonem, tak s andělem. Je to stejně proveditelné, jsou na to speciální rituály, ale my, když to děláme přes to srdíčko nebo přes ten chrám srdce, tak my se snažíme právě rozvázat všechny tyhle ty programy a ta čistota právě naopak vede k tomu, aby se jako zlustrovaly tyhle ty smlouvy, tyhle ty programy, aby se vědělo, a čistota jakoby rozpustí to, co není skutečné. Já úplně do morku kostí, jak se říká. Takže vlastně to má jakoby svůj efekt. Jo. Děkuju ti za tvoji zkušenost, Pájo.
0: Děkuju, ještě to říkáš, já bych tam ještě teda vypíchla ten jeden detail. Ono vlastně z toho ten úplně zmizel a stalo se z něho to čistý srdce, který vplul do toho srdce, toho zdroje. Takže vlastně jako moc děkuju, co vlastně jako říkáš, že na to jakoby navazuješ, protože vlastně tak ten obraz jakoby končil.
1: Ku podivu, když jsem jako měl svobodnou spolupráci v rámci krajinotvorby a vzestupu země, tak když se aktivoval tenhle ten elementární chrám a ta čistota a jakoby zešlo čistit jako ty roviny v té planetě, jako v rámci toho vzestupu se to vlastně uskutečnilo a začalo se to jako dít, a tak normálně z těch rovin vystupovaly nejenom jako světelné bytosti a anděle, jako který byly uvězněný, jo, jakoby v těch rovinách, ale zároveň přesně i ty démonické síly, které jakoby, víš, jako zůstaly taky tam někde jakoby v tom cyklu, že jo, moci a dobývání a přesně těch hadích sil jako svázaný, taky oni měli a najednou možnost jako tímhle způsobem jakoby vzestoupit. Jo, protože to bylo jako nabídnuto. Oni mají zase svobodnou volbu se rozhodnout, protože když oni přijmou to ponaučení, tak je to jako stejné, jako třeba co Kristus třeba jako říkal celkově, že i ten jakýkoliv člověk, který udělá nějaký hřích, který mu stěžkne, tak když to jako se ponaučí a přijme tu zkušenost, že jako prostě už by to jako by neudělal, ne, že si to říká v hlavě, ale že to přijme právě tím srdcem, to znamená zase tou krystalizací, to znamená, že on to vykrystalizuje, jako by tu zkušenost, že už nemá tendenci to potom dělat, nebo nemá jako chuť, aby to ponaučení proběhlo. A to je stejný s tím andělem i s tím démonem. Si to jako můžeme představit. V té krajině jako to byl zážitek po každý, když se tohle z toho obnovovalo, tak vidět ty zástupy těch různých bytostí, které tady byly vázané na ten vývoj a prostě tady jako usnuli, protože to lidstvo tu vibraci tady nepozvedlo. A tím, že se pozvedá teďka, tak vyloženě a tyhle ty tvůrci, tyhle ty božské bytosti, které tady byly takové stázy časové, tak se vlastně jako probouzeli tou obnovou toho chrámu. A pro mě jako tenhle ten zážitek vidět jako v krajinotvorbě, pak to prožívat rok v rámci jako té mé vnitřní praxe, jako nepředstavitelný. Nevíte, co si s tím máte jako počít. Jo? Jako nevíte, jako kam to zařadit, jak s tím jakoby pracovat. Ale tohle všechno umí čistota. To dělá čistota. Vlastně to uvolňuje z nás a uvolňuje všechno, co je svázané, tak uvolňuje i z té krajiny okolo nás, z té celé tvorby. Tak wow, tak chcete ještě někdo z hostů? Pojďte na to.
2: Tak já jdu. Můžu jít, nebo? Tak když jsme u té krásy a čistoty, tak to jsou zrovna dvě kvality, kterým jsem se vůbec nevěnoval dřív, absolutně, spíš možná opaku. Jako ten metalista, jako ten rocker, jako ten vlastně alkoholik, jo, takže bylo to úplně naopak. Když jsem se podíval do zrcadla po těch třech dnech, tak říkám, jak říká Mara, wow, co to je, kdo to je, jo. Ale poslední dobu, no poslední, jako v průběhu těch let, kdy jsem se očišťoval, jo, tak prostě se tomu jako tak trošku začínám věnovat. Schudl jsem, zhubl jsem 16 kilo za rok, což je krása, dělá mi to krásně na těle i na duchu, cítím se nádherně, nevím, jestli je to krása, ale zapnul jsem básnické střevo, které někdy používám k tvorbě těch textů, a takže krása jsem napsal: oči tvé napověděli, jak krásná je tvá duše, taková hloubka a nedozírnost bez konců a začátku a bez hranic, a tam je vše možné, i to, že tma se rozsvítí. No. A ta čistota tady ruku v ruce s tou krásou, nebo je to hodně podobná kvalita, takže jenom krátce, ta vůně, kterou znám z prostoru těsně vedle tohoto a přitom tak vzdálených. Jo, takže tam možná ta touha potom alabastru, jo, potom zdroji, jako potom vlastně prostoru, odkud jsem přišel, jako daleko a přitom tak blízko, protože je to ve mně, jo. Jo, ale kolikrát dostat se do sebe je ta největší práce a největší vzdálenost. No a pak tady mám ještě například moudrost, to mě připadá takový vtipný. Probudí se, kdy to nejméně čekáš, bez usilování, a obejme tě zevnitř tvého těla navždy. Vysune nožky a vede tě. Takže ta moudrost ve mně vlastně, jak ty teleskopy vystrčí ty nožky, a už vlastně jedu v té kvalitě moudrosti, která přišla, aniž bych ji volal a čekal, ale možná těma prožitkama, jo, za ty desetiletí se sama od sebe zjevila, kdy uznala za vhodné, aby mě vedla dál. Takže Om Shanti, díky za prostor. Předávám slovo.
1: Tady je skvělý, Petrucho, už se tady i to naznačovalo, viď, že kdykoliv je to jednoduchá věc, vypadá to jako, že to s váma nic nedělá, ale když si to jako chcete znovu zkusit třeba za týden, za 14 dní, tak zjistíte, že jste udělali posun. Už jenom tím, že nad tím trošku uvažujete, že se to dostane do vašeho pole, toho tvůrce. Že to jsou velmi silné kvality. Ono vám se to nezdá, ale teď tu opravdu mluvíme o nástrojích tvorby elementární. To znamená, že oni ty bytosti, které tvoří, tak z tohohle čerpají, z těch kvalit. A my jsme to nějak nazvali, jo, nějakýma slovama. A to je pro mě jako významný, že ten pozorovatel se bude stále posunovat, takže on uvidí další úhel té krásy, uvidí další úhel té čistoty, že on po každý to neuvidí stejně. On si teď vyloží, ten člověk, ale vyloží si jenom zrníčko celého písku, který tady na zemi máme. To znamená, že podle mýho je to velká zkušenost se jako vejít vůbec a stát se součástí toho božství. Protože v této chvíli se vám začne každé to zrníčko zvědomovat. A to je obrovská provázanost. Obrovská, protože najednou, jak to říct, jakoby, to, co jsem furt odděloval od sebe, tak v té chvíli najednou už je mnou, v té chvíli už není to oddělení, že se nemusím snažit. Že ty mluvíš o moudrosti jako odrazu toho, co v tobě vyvolává třeba, protože ten pozorovatel to teďka jako potřebuje slyšet. Ale v té chvíli, jakmile ti to začne fungovat, ta moudrost, tak to znamená, že ty si přečteš jakoukoliv buňku v tvém těle a ta buňka ti řekne svůj příběh. Otevřeš si celý DNA a celý DNA ti řekne celý tvůj příběh moudrosti. Pak jakoukoliv stopu, kterou jsi tady zanechal a byla součástí určitého vývoje, moudrosti, znamená jako se sladit, ponaučit se a prostě pochopit ten evoluční proces, tak to pro mě znamená uchovat vývojovou kvalitu. To je moudrost. Uchovat tu zkušenost pro udržitelnost života. Ano, to je moudrost. To je skutečná moudrost. Moudrost má... Ty se vydáš na cestu, tam máš nějakou zkušenost, jaký tam bylo počasí, jestli si potřeboval tohle, tamhle, a celou tu zkušenost pak se s ní vrátíš domů a když jdeš znova na tu cestu, tak ta moudrost znamená, že už vím, co si mám vzít sebou. Protože jsem tam už byl a mám tu zkušenost. Takže jsem se ponaučil a teď si vemu třeba nožík, cirky, jo, plachtu, jo, najednou jsem moudřejší. A to je ta udržitelnost života, to je pro mě moudrost. To je ta velká hloubka, která tam pak je. To znamená, že my nebuďme úzkoprsí, ale zkusme si se na to nahlížet, na ty kvality stále a stále porozumět. Aby jsme jakoby věděli a jako jedinečnost i celistvost těchto kvalit. Kurce. Tak jo, tak ještě samozřejmě a už se objevila i Mercy, tak dávám zase prostor hostům, jestli chtějí nějaké sdílení.
3: Já možná... Ano, nemám.
1: Nejste vy dvojčata, náhodou holky? To začali mluvit ve stejnou chvíli, to bylo hezký, děkuji vám. Tak vám řeknete si vy? Tak ta zmizela. Ne, objevila. Tak necháme koho? Michaelu, to tam vypadá stabilně. Michaelo, můžeš klidně, jo?
3: Jo, tak jo. Jak jsi mluvil krásně o tom, bych se chtěla trochu k něčemu přiznat, že jak jsi mluvil o tom, jak člověk spojuje s těmi elementy a Marci asi potvrdila, že jsi je dělala několikrát a že viděla vývoj svůj tam vlastně ze vstup, jak jsem to dobře pochopila. Tak já vlastně při každém končení možná cítím tu energii v mém těle, takže já vlastně i cítím, že se tam něco děje. Je to nějaký jakoby pohyb, jako můžete to nazývat třeba pohybem svalů, pohybem trávení, ale já vím, že to není jenom tak, že se to prostě neděje jenom tak, že tam je vlastně ten posun, pohyb. Něco se uvolňuje, něco odchází a podobně. Takže je úžasné mít tu zpětnou vazbu okamžitě při tom psaní a při tom načítání, vlastně propojování s tím elementem, propojování s tou kvalitou. Takže jasně přivolávám k sobě, abych ji poznala, abych ji více poznala. A třeba když jsi od loni žádala o poznání vděčnosti, protože se mi zdálo, že prostě nemám, že ji neznám. Já jsem byla vychovávána v prostředí, kde by ta, byla ta vděčnost, takže jsem si jako žádala o to, abych ji poznala. Jako dejte mi vědět, dejte mi vědět. A opravdu mi to přišlo, začalo to přicházet. Takže vlastně můžu potvrdit, že tady ty úžasné kvality, jako život, moudrost, domov, krása a čistota, se dají jako načíst, poznat. A třeba u toho života, tam se mi hodně zrcadlo taková ještě dualita, kterou tady mám s tím. Takže třeba tam přišlo okamžitě to nadšení a pohostinství a překrásná umoření, transformace a bytí v srdci. Ale až jsem si říkala, a tam něco ještě dalšího, jako ještě mi dej, jako co tam je pod... Takže jako strach ze smrti a strach z udělání chyb. Jo. Takže tam bylo krásně. Ale tím, že jak jsem se to zvědomila, že jsem se nebála toho se na to podívat, tak už jsem cítila, jak mi to odchází. Zase nějaká, ne všechno, jako to je postupný proces, co tak jako cítím. Ona si to nedokáže dovolit to okamžité okamžitě odejítí těch stránek, které mě brzdí, ale cítila jsem ten posun. A pak ještě bych se chtěla vyjádřit k té čistotě, což tam jako mi přišlo očista, což bylo samozřejmě jako zajímavé, jak jsi mluvil o tom, že to není jako s tím spojený, ale já to tak mám a možná i tím pádem vlastně tam cítím to čištění, pročišťování, když se spojím s tím světlem, což jako je zajímavé, co je spojené s tou krásou, jako vidět světlo v každém okamžiku, mi tam přišlo. A u té čistoty, tam byla to učista prvně, ale pak jako neutralita, 100% bytí, a pak jsem se úplně rozprostřel do toho nic, že to 100% bytí, tam bylo to nic, tam bylo to rozprostření do všeho, což je zajímavé, což je vlastně teďka mi tam došlo to propojení vlastně, no, takže nic a všechno, to je v tom jedno. Takže děkuji moc.
2: Přátelé, možná je vhodný čas, abych vyzval taky posluchače, který tady jsou, kdyby se chtěli zapojit.
1: Ještě Marsi.
2: Můžete Marsi taky zavolat. A Marsi, jestli má teda taky analýzu. Máš zamutovaný mikrofon? Nemáš, dobrý.
4: Už jsem asi.
2: A vypadla.
4: Jsme slyšet, vidět?
2: No, nejseš vidět,
1: slyšet,
2: ale
1: vidět nejseš.
2: Slyšet si.
4: No.
2: Tak do.
4: Tak asi bez mě.
1: Si, tak
2: Marci,
1: můžeš tě zkusit.
2: Slyšíme tě.
1: Mluvit, chceš slyšet.
5: Nech to
2: zapadá. Počkej, ona... A je za, na poritariu mám, takže... Marci, my tě slyšíme, my tě nevidíme, ale slyšíme, takže můžeš mluvit.
4: Já mám slovo někomu jinému.
1: Ale oni nás neslyšejí asi, Petrucho. Tak já nevím, si zkusíš zase jako restartovat, že by se připojila?
2: Dobře, takže Marci, odebrat hosta. Takže odebírám.
1: Já nevím, takovou malou vsuvku, kde tadyhle ještě k Míše to bylo... Vlastně jako moc hezký, že tyhle z ty kvality, to nebylo jako tak, že by mi někdo nadiktoval, co jako mám dělat, jo? Že jakože já přijdu do kostela a tam mi někdo něco řekne. Ono to tak vůbec v tom lese, v té krajině jako nefunguje. Tam, když se nestáváte jako součástí toho, opravdu jak jsem to naznačoval, a nejste zapojeni tou výzvou do té spolupráce, tak se tam vlastně nic nedovíte. Tam sedíte, koukáte, přiletí ptáček, odlítne, nic se neděje, vůbec nic. Vůbec nic. Ale tehdy, jakmile tady mluvíme o něčem, že se vám dokáže rozšířit vědomí, že dokážete vnímat i jakoby vývoj kvality v té krajině, tak právě mě bylo úplně úžasný pozorovat tu krajinu, jak přede mnou zestupuje a dává mi jasný znamení, čím toho dosáhla. A vždycky jako ta kvalita se vyzářila, jako holon, takhle, jako ty nebesa se spojily tou kvalitou. A já úplně, jo, to si musím zapamatovat, to si potom někdy přečtu, co to vůbec bylo. A tak až pak ze mě za pár let teprve vypadne to slovo, třeba moudrost. A já úplně, wow, tak to byla moudrost. Já jsem se divil, že jsem nějak zmoudřil potom. Já že to funguje prostě jako úplně trošku jinak. A mně se to moc líbí, že tam byly ukázané jakoby takové ty ideály toho vzestupu. Ale jak tady vidíme, kam ty kvality jako zašly, a jak jsme byli jako my lidi schopní je dehonestovat i v rámci naší společnosti, i našeho osobního vývoje, jako je opravdu hrozný. Takže super, Marsi, tak máš slovo ještě, přidáš se, zkus něco říct.
2: Vypadá tak, že nás neslyší. Marci, my tě zdravíme, ale máš zamutovaný mikrofonek. Aha. A zamrzla?
1: Snaží se.
2: Ale snaží se, vypadá se tak, že se snaží.
1: Tak budeme ještě trpělivější. Hlásí se.
2: Plhá Chris.
1: Tak můžeš, Chrisy.
5: Tak já bych měl taky ke kráse a čistotě. A u krásy hned jako první mi tak jako zaznělo opravdu, že krása je vlastně už od narození až po ten život, až končící vlastně smrtí a furt takhle dokola. Tak to se mi tak jako ukázalo zároveň i v obraze, bylo to hodně jako zajímavý. A taky tam v té kráse přišlo jako pozor, tý nepozornosti se velmi lehko spálíš. No to tady vlastně už nějak jako řečený bylo. A u čistoty mi velmi zajímavý přišlo, existuje zde prach, jako prach, ta špína, která se má mít. A tak to mi přišlo jako zajímavý. No a zase vše a nic.
1: S tím prachem, to je zajímavý, že jo, že ten prach je jakoby ta tíha, která nás jako špiní, že jo, jakoby, tím se jako oddělujeme a zakrýváme jako tu svoji skutečnost a pak se tý tíhy jako nemůžeme jako zbavit, že máme pocit, že to jsme jako my a že když jakoby se zbavujeme té tíhy, tak máme pocit, že se zbavujeme sama sebe. Jakoby jsme to přijali za svý, ale opravdu, když to takhle vemu, jestli vycházíme z čistoty a ze zdroje, no tak to naše není. To vůbec nemá s náma nic společného. To na nás jako někdo napatlal, aby jsme tady stěžkli a opakovali ty věci do nekonečna. Takže jsem jako taky zařval haleluja, teď ona vlastně, ta tíha neexistuje, to je iluze, to je jenom to oddělení. To tady prostě se mnou nemá nic společného, tak se taky začaly dít jakoby věci. Jo, že ta čistota je opravdu velice léčivá věc, ale velice jako takzvaně nebezpečná. Ona je jakoby agresivní. Jo, ta čistota je prostě agresivní, protože to je najednou ten pohled se vyčistí, to okno se vyčistí a ty to najednou vidíš celý. A to tě to úplně vykulíš oči, to je až takhle, jo, to jsem teda vůl, že se tady domnívám, že jsem takový jako, no, jako ten pohled se ti opravdu rozšíří natolik. A já bych to chtěl teďka uvíct na pravou míru ještě s těma kvalitama, elementama, protože to bylo jako záhodný. Takže element země je spojený s endokrinními žlázy, pohlavními žlázami. Protože země je vlastně spojená s životem, takže element země aktivuje naše endokrinní žlázy, pohlavní endokrinní žlázy. Tam je i ten hormon té naše chutě do života. Nezapomenout, že když nám tohleto v rámci toho přechodu pak začne mizet tenhle hormon, tak nemáme chuť do života. Takže spojovat, ano, Máme endokrinní žlázu, která je přímo centrum elementu země. Chování všech životních funkcí, co je spojeno s životní funkcí, je spojeno s řídícím centrem endokrinní žlázy pohlavních orgánů. Když máme element vody, moudrost, to jsou endokrinní žlázy nadledvinky. Ano, nadledvinky zajišťují v celém těle naprostý dovoz všech surovin. Oni připravují prostředí našeho těla na jakoukoliv reakci. To znamená, že jestli se jedna buňka rozhodne, já potřebuju tohle, tak okamžitě zjistí, že nadledvinky to předvídaly, měli moudrost, to předvídaly a připravili prostředí tak, aby ta buňka mohla uskutečnit cokoliv. Takže čím větší moudrost, tím větší možnost připravit buňky na jakoukoliv činnost. Takže nadledvinky, úplně úžasně geniální endokrinní žlázy. Báječné. A jdeme dál, máme tu element vzduchu. A je tu endokrinní hlavní žláza brzlík. Brzlík je velmi významná endokrinní žláza, která teda čistě zajímavým způsobem, tím, že zůstaneme v pubertě zamrzlí, tak nám začne vyloženě, jak se říká, tvrdnout, nebo vyloženě kamenět, až přestane úplně fungovat. A brzlík zajišťuje výchovu, a to je ten náš domov, že jakmile my se cítíme spokojení v našem domově, tak jsme schopní jedině tehdy se ponaučit, a to je ta výchova. Schopní přijmout tu ten prožitek a tu reflexi. A to je ten domov. A to je brzlík. Brzlík vychovává naše buňky. Nejdřív se narodí buňky mladý, jsou to malí děťátka a začnou kolovat. A jakmile se rozhodne jako to tělo, že potřebuje víc těchto buněk, no tak brzlík zajišťuje to, že vychová tyhle ty mladičký buňky do jakoukoliv kvalitní řemeslné práce, mistrovské práce na buněčné úrovni. Brzlík je výchova a domov. To je významná endokrinní žláza, která je zakrnělá po pubertě. Když se nerozvíjí vlastně tenhle ten potenciál domov, když ten člověk nedospěje a nezačne ten domov vlastně uskutečňovat, ona se nedovyvine, protože ten člověk ani nepochopí tuhle kvalitu, protože ji nezažije. Že se prostě typicky nedovyví. Domov je braný opravdu v rámci bytosti. Si představte, vy jste bytost, která přišla od někud. Vy nejste jako tělo, vy jste jako bytost v tom těle. To znamená, odkud přišla ta bytost? Teď si představte, že pošlete lásku té esenci domova a pak zjistíte, já jsem napojený támhle na tu hvězdu, já jsem napojený támhle na ten vývoj, já jsem napojený támhle na ty duše. Najednou vidíte ten svůj osobní domov. Vytváříte si vlastní prostor. Pro život. To je velmi významná žláza. To je velmi významná žláza. Ku podivu je to vlastně nejdůležitější žláza v rámci regenerace těla. Protože ona jediná zajišťuje, že znovu vyučuje ty buňky. Oni jsou pak schopní se bránit. Oni pak schopní se regenerovat na tělesné úrovni. Když není aktivovaný brzlík, přenášejí to jiný žlázy. Střeva, žlázy, kostní dřeň. Ale ty buňky nejsou dobře vychovaný. Jsou chaotický, neumějí reagovat, mají špatné reflexy, jsou pomalí. Ano, to všechno se děje. Genově si to předáváme, tuto degeneraci těch žláz i brzlíků. To znamená, že když někdo to překoná, dospěje a začne opravdu skutečně vytvářet domov, kde se všichni cítějí spokojeně, kde se můžou ponaučit a vychovávat jakoby, přirozeně, tak v té chvíli funguje i jeho brzlík na této kvalitě. Pak on vychovává neskutečné množství buněk, které dokážou celé to tělo úplně naprosto vrátit do prenatálního stavu. Do miminka, do úplného miminka. Wow, takže velice důležitá žláza. Další element ohně, krása, to je štítná žláza. Štítná žláza řídí celý metabolismus, všechny reakce v těle. To je oheň. To je prostě oheň. Jestli neumíte metabolismus, neumíte přizpůsobovat tělo, necítíte se to je zajímavé, je to i v tom krku. A teď to vidíte. Jakmile nezvládáte tu tvorbu, znamená jakoby nezvládám ten oheň, nezvládám krásu, sebelásku a tohle, tak to jde vždycky do krku. Jakmile já se cítím, jakože mě někdo chce ponížit, když jdu třeba na praný s tím, že jdu na tohle video, tak to cítím v krku. Cítím, jak to tam tu krásu někdo chce potlačit, že ty to nedáš, zase ti někdo řekne, že vypadáš jak feťák, jo, cokoliv. Ale já si řeknu, ne, já jsem krásný, všechno je krásný, já to dám a řeknu to tak čistě, jak to nejvíc dokážu cítit. Tak pak se to povolí samozřejmě, ale vždycky to jde do krku. A pak se i špatně metaboluje, pak prostě celé to tělo je studený, je takový, pomoc, já úplně vyprchává ze mě prostě život. Ano, protože neumíte štěpit reakci, dělat. Neumíte vyrobit teplo. Spoustu věcí. A jsme tady u čistotě pátého elementu. Wow. Pátý element je endokrevní žláza, kterou nejvíc miluju. A to je šišinka. To je epifýza. Protože ta vás spojuje, ta je největší čistota, ta vás spojuje s tím zdrojem. Ta do vás stříkne dimetyltryptamin, jakmile se otevřete a rozšíříte celé své vědomí. Ano, je to velmi tvrdá psychedelická látka, kdo mě poslouchá, a naše šešinka je schopná jí syntetizovat okamžiku, ani se nenadechnete. Udělá to píp a letíte celým vesmírem. Ani jste si toho nevšimli. Ano, to zajišťuje čistota. To je šišinka. Kdo neumí čistotu, má problém. Samozřejmě, jak jsem vám naznačoval, není to jednoduché, protože jakmile se spojíte s předivem všeho, s čistotu, tak jste opravdu, jak jsem vám říkal, úplně nahatý. Vidí do vás, jo, vidí do vás ten zdroj, už nic neschováte, už neexistuje nic oddělit od toho, neexistuje nic odděleného. Vidíte, co se vám stane, když se aktivuje tato žláza? Vám najednou začne pomalinku vstřikovat. Jo, tenhle ten dimetyltryptamin do celého organismu, abyste si zvykli na to, že nejste oddělené bytosti, ale že jste součástí kurňa toho zdroje. Jo, to je úplně báječná věc. To znamená, že jakmile začnete navracet tyhle ty elementární chrám bohyně, aktivujou se vám vaše endokrevní žlázy, protože to je v těle její hmotný projev na tomhle projektu člověk. Jediný dvě věci, které řídí tělo. Endokrevní žlázy a druhá část boha je neurální sítě. Samozřejmě mozek tam je taky, ale ten to jenom jako vyhodnocuje, ale neurální sítě. Tyhle dvě řídící složky boha a bohyně vytvářejí tvorbu vašeho těla. Bohyně formou těch látek a chemických věcí, hormonů, transmitérů, vytváří ty možnosti toho těla. Neurální sítě vlastně zajišťují tu viditelnou, tu projevenou tvorbu toho boha. Oni vlastně jako propojují všechno. Manifestuje se to. Ano, tady jsou možnosti bohyně, ale my musíme udělat rozhodnutí, takže uděláme nějaký čin. To neurální sítě má někde rozsvítit a vytvořit něco. Takže vidíte, že máme dvě řídící složky, které se navzájem chtějí dohodnout, ale protože do toho kecá ten mozek do toho tak neskutečně kecá do těle těch řídících věcí, že nedá šanci potom té neurální ani těm žlázám se dovyvinout. Protože my jsme přijmuli určitý chování naší společnosti, který nám zakázalo to božství. Řeklo, vy jste blázni, nic takového neexistuje. Člověk nemá právo nic takového ani obsahovat. Tady se k tomu modlete, jo, tady prostě choďte do kostela, tady si prostě dělejte tohle, ale držte hubu. Jo. To znamená, že my opravdu navracíme celý to božství do sebe. Tím, že aktivujeme tyhle na tělesné úrovni. To. Funkce. Wow. A teďka já jsem si to postupně času uvědomoval, že to je tak neskutečně provázený. A vždycky, když pracuju s těma elementama, tak se jako představím, že třeba představím si tu zemi a teďka se do ní rozpouštím a vnímám to centrum, jak z toho jako saje, že ty pohlavní orgány se spojují s tou živoucí esencí, která z ní vyvěrá z té země, z té naší gáji. Prostě vyvěrá.

0: A já prostě přijímám tu esenci života a obdarovávám skrz ty pohlavní orgány, vlastně jako, že oni vytvářejí esenci pro celé moje tělo. A ta esence proudí ke každé buňce a dává jí živoucí sílu. A teď vidíte, buď děláte tohle s těma orgánama endokrevníma, anebo máte tu sexuální úchylku a furt se snažíte sexuálně uspokojit. To je prostě další varianta tady v lidstvu. Buď vyvíjíte ty orgány opravdu evolučně, anebo jenom čistě vám jde o tu reprodukci, jenom do kolečka, nic jiného, prostě žádná kvalita jako mě nezajímá, hlavně ať je víc dětí, oni mi pak pomůžou. Ale je jim jedno, jak se chovají ty děti. Jo, že tam se to má vyrovnat. Tam se ta kvantita a kvalita té reprodukce má vyrovnat, aby to nebylo zdrcující pro toho člověka. To znamená, že on má být velice vědomý v tom, když opravdu sexuálně jakoby má ten akt, aby něco stvořil. Nedělá to jenom pro nějaký půdový uspokojení. To potom on jakoby ztrácí a ty orgány endokrevní ztrácejí tu sílu. Pak se života domáháte spíš. Chcete, aby vás někdo miloval. Furt jako chcete jako někoho víc mít tu nadvládu sexuální. Jo, že v tom to je. A vy sami sobě máte nekonečný zdroj živoucí síly. Ale jen to, když se vzdáváte toho sexuálního hrašení totálního tady, co tu je. Jo, tyhle té příšerné magii, která prostě úplně vlezla úplně všude. Jo, já když to vidím už mezi mladejma, tak to mají fakt jako trošku jako narušený. Teď kolik těch pohlaví teďka vzniklo, kolik destruktivních já nevím, představ o tom, jako, jaký člověk jako může být. A ještě si tím uřezává si ty orgány, různě se deformuje nesmyslně, geneticky, hormonálně, no úplně šílený. To, co je zdravotnictví, zdravotnictví se nesnaží aktivovat vaše endokrevní žlázy. Ono se vám snaží jako tak na nejvíc je udržet při životě tak, že nahrazujou ty chemické látky, jakoby ty, co už nezvládá. Říká, máte už nevyvinutý, takový rozbitý, tak já vám budu dodávat lékem. Ale neumějí zregenerovat jako ten orgán. A teď si představte, když byste tyhle ty možnosti přesáhli jako dál a řekli si, ano, regenerace, ale je možná, když já si aktivuju tyhle ty všechny endokrevní žlázy, i tu pohlavní žlázu, aby se vytvářela ta životní esence pro všechny buňky. Vidíte, tady jenom ty možnosti tam jsou? Proč si je neotevřete? Proč je nemáte? Proč vám nefungujou? Proč jenom v nějakém malém měřítku, jenom pocuť a dál už prostě ne? Jo, tam je veliký posun, jak má jdete dál. Teďka můžu i prodejchat ten element, jo, do toho těla. Můžu si jako představovat, že miluju a raduju se, že běhám po té zemi a jsem velice rád. Jo, že to všechno může být velký pokrok, když jenom tomu přidáte trochu radosti a lásky, že vidíte rádi tu zemi, tu živoucí sílu, která vás oživuje, protože ona vám dává vlastně ten život. Ona vám, jo, ta hmotná složka vás udržuje tady při životě a dává tu možnost. Díky těm orgánům pohlavním jste se tady narodili jako bytosti. To je neskutečný dar. Jo, v tomhle tom jako bych přešel pak dál, můžete i s tou vodou, samozřejmě zase nadechujete do té své bytosti tu vodu, radujete se, že se zase navrací. Kde je radost a láska, tak tam bývá ta přirozenost, že postupně to začnete dělat jako přirozeně. Už to pro vás nebude jako překážkou, nějaká oddělená věc, takže když se dáváte někam, že máte jako radost, že vidíte zemi, vidíte vodu, vidíte vzduch, máte ten vzduch, jste jako součástí, až by z radosti a z láskou si přeju, aby se mi jako navrátil a znovu jako, jo, ta bytost se scelila. A zase vnímám v tom vzduchu, že i ten brzlík se začne prostě rozpínat a já najednou dejchám, znovu ho otevírám, že on, brzlík vypadá jako takový komůrky, tam má nespočet komůrek, jako když jste ve škole, máte spoustu tříd a ta buňka prochází různýma těma komůrkama a tam jsou tak speciální věci, které jako vychovávají, učej tu buňku, aby byla připravená na různý funkce. To znamená geniální věc, takže když se vytvoří ten prostor, kde se můžete učit, tak prostě se i ten brzlík aktivuje. A to je vzduch. Jenom jste vytvořili prostor, domov. Úžasný. Báječný. to s ohněm, to jde dělat pak i s tou čistotou. Že se prostě jenom představuju, že čistota je všude, je ve mně, okolo mě, je to jenom způsob chování, je to jenom to, že to nechávám prostě čistě plynout. Že prostě dokážu se chovat takhle, takhle nezištně. A znovu, jakmile se začnete takhle chovat, tak v té vědomé praxi se vám aktivuje ta šišinka a ona vám okamžitě tam prostě kápne ten transmitér, aby ten mozek vlastně vůbec ten zdroj nějak pochopil nebo ho nějak přefiltroval, tak potřebuje ten transmitér, protože on fakt opravdu, opravdu funguje i pro to, i pro ten mozek, pro to tělo, protože my, když ten prožitek nespracujeme, on je velice obsáhlej, ten prožitek. On zdrojová informace prvotní obsahuje jako celý ten příběh, takže ten mozek to potřebuje přefiltrovat. A proto mu ta žláza udělá zase ty možnosti, že připraví ten mozek pod ty nervy na to, aby mohli vlastně to mít ten prožitek, jo, toho zdroje, tou čistotou. Takže vůbec, jakože já jsem najednou začal praktikovat ten elementární chrám a mně se aktivovaly ty endokrevní žlázy. A každou tou aktivací endokrevní žlázy to mý tělo dělalo opravdový zázraky. I na té emoční úrovni, i na té psychické, i na té tělesné. Jo, prostě najednou jsem neměl ty výkyvy, najednou jsem byl jako ta krystalizace, najednou jsem byl jako stabilní, neutrální, už jsem tam nevykyvoval prostě, už jsem byl krystalický. Najednou, jakmile se zcelí potom ten chrám, tak se stane jakoby taková zvláštní věc. A pro mě je, jakože se může vytvořit záblesk. To znamená, že se ten zdroj, že zdroj najednou jakoby přijde k tobě nebo k té společnosti a zažije to propojení s tím zdrojem. To je informace, kterou budete rozebírat jako dlouho, protože ten prožitek je dlouhý. Ale vy teďka najednou máte ten chrám a on se ten záblesk, on se ten zdroj, ta jednota mohla jakoby skrz vás vyzářit. Vy teďka máte možnost to božské tělo toho tvůrce se stát jako součástí této úžasné věci, která je vzestup, která je právě ten evoluční proces, který se odehrává jak v rámci planetárního vědomí, tak i solárního vědomí, tak i vědomí toho člověka. Takže chvála. Wow, tak jsem prolít ještě celý ten chrám elementární z úrovně bohyně, posvátného nic, nejčistějšího ze všech a blaho jí, naší posvátné matce, protože díky tomu, že mi jako umožnila jako znovu vejít do toho lůna, tak já jsem opravdu ztratil, nebo objevil jsem obrovskou důvěru a ztratil jsem ten strach se rozpustit. Zároveň se narodit a zemřít zároveň a nemusí u toho člověk procházet na fyzický úrovni. Protože vám to tělo na tohle začne reagovat tím, že začnou zanikat ty buňky, které mají zanikat a začnou vznikat buňky, které mají vzniknout skutečně, podle té skutečné povahy vaší bytosti. Jo, protože vy jste teďka programovali to tělo do tohohle hroznýho stavu, v kterým ho máte. Každý se teďka zpytujte, s čím máte jako fyzický problém. Protože to znamená, že jste vypudili ze sebe element. Jo? Vypudili element nějakým chováním. A proto se tato nemoc, to fyzický, nějaká reakce objevila formou nemoci. Víte, to je i tak řečený. Nemoc. Jo? Že nemám moc. Víte, to je úplně jasný. Někdo mi prostě tu moc té tvorby vzal, proto nemám moc. Jo, je to úplně, v té češtině je to krásné. Takže úžasný dar. Úžasný dar. Přejdeme k tomu druhému daru a to je ta úroveň toho Boha. To je najednou úplně, jakoby, kdyby jsme obrátili všechno z hůru nohama. Nejdřív děláme všechno, že neděláme jako nic. A teď najednou stojíme na té křižovatce a máme udělat pravý opak a udělat něco. A to je někdy jako najednou šok, že si řekne člověk, kurňa, a já myslel, že to bude tak jednoduchý, že vlastně budem dělat furt nic. Víte, to je úplně super, nedělat nic. Vlastně když bych nic neudělal, tak bych nic neskazil, že jo? No jo, to je prostě normální. Proto se neradi rozhodujem. Ale jsem tu s váma v tom životě a prostě my se jako neradi rozhodujem. A vždycky trošku jako máme pocit, že chceme, aby nás tam ten život jako dokopal úplně, úplně sakum prdům dokopal na hromádku a pak teprve se jako rozhodnem, jako doopravdy, jinak to je jenom jako a možná, co kdyby, a jako jo. A... Takže vidíte, že to tam nemáme v pořádku. A že by bylo velice dobré se teda umět začít rozhodovat. A to je pro mě ta manifestace. A to je ta část toho, té tvorby toho Boha, toho Adama, který zase používá tu neurální síť toho člověka. A v těle je zase pět neurálních sítí, nebo pět chování neurální sítí. Těch pět chování, těch aspektů, těch elementů, se projevují jak v kvantové úrovni, tak i v té neurální. Protože neurální sítě jsou teďka posledním jakoby důkazem v našem těle, že objevili několik neurálních sítí, které nejsou přímo spojené s naší nervovou soustavou a to tudíž s mozkem. Dalo by se říct, že nervy a mozek je jenom takové jako vyhodnocovací centrum, které snímá informaci z mnohem rozsáhlejšího pole, kde je vlastně doopravdický ten proces těch kvant v tom reálném čase. Fungují v těch kvantových sítích, to znamená v celém těle. A mozek jenom vybere opravdu jenom jako vyhodnocení, jako a té nadměrnosti dat, který pak vychází, jo, z toho prožitku. To znamená, ty neurální sítě jakoby reagujou na tu tvorbu, jako řekněme. Já se pro něco rozhodnu a teď najednou ty neurální sítě se vlastně začnou plnit a měnit a narážet na to, co dokážu a nedokážu, jestli to rozhodnutí jako ustojím, neustojím, tak oni se začnou formovat tím, jak my se k tomu postavíme, k tomu rozhodnutí, jako tvůrce, jako Bůh, jako manifestace. Můžeme přejít teda k té analýze, kdy si zase dáme pět podnětů, zase si vezmeme papír a tužku, aby jsme si tam mohli napsat nějaké reflexy, reakci, jak na ty kvality budeme reagovat. Tak, dávám ještě chvíli prostůrek, abych napiju.
1: A prostůrek tady udělám i Marcelce, která se zapojila z posluchačů a ohledně čistoty, a že to je dech, rosa a chůze v orosené trávě, jemný vánek ve vlasech. Tak Marcelko, velmi romantické a příjemné.
0: Děkujem.
1: Díky.
0: Děkujem. Tak, jestli jsme připraveni, zkusme zase toho našeho pozorovatele, ať jsme schopní si přečíst, analyzovat a kvality elementárního chrámu, projevené manifestace Boha Adama. A první podnět, který budeme naciťovat, je instinkt.

Instinct, to je taková ta rychlá reakce. Takový ten reflex, který máme. Dost prostoru. Můžeme zkusit další podnět. Šifra. Tajemství.

i fráv. Snad vám odkryla, co měla. Můžeme jít v další kvalitě. A to je etika, kvůli chování.

Tak a byl bych teda rád, aby jsme začali další kvalitou. To je světlo, impuls.

Máme tady poslední podnět pro naší reflexy. A to je provázanost.

Tak já vám děkuju, jste se takhle snažili a byli jste i trpěliví. Doufám, že vám to přinese, co zrovna teďka potřebujete. Mát z té vaší vnitřní bytosti. A já samozřejmě jsem obrovsky rád, protože se i taky trošku přinutím nad tím jakoby přemýšlet stále. A pro mě vlastně tato část tvorby toho Boha bylo trošku, mně se do toho nechtělo. Já jsem se stále schovával u té bohyně, prostě v té náruči té bohyně, té matky, a prostě jsem jakoby nechtěl do té další tvůrčí fáze. A samozřejmě je to trošku logické, jo, jsem třeba jako chlap, tak můžu mít jako averzi

0: těm ženám a takhle, jako bývá to čas. Ale já to vnitřně cítil, že tam mám jako pokoj. Tam mám jako dostatek jakoby času na všechno. Tam je taková pohoda. Tam mám to, jo, našel jsem to dno, to lůno, tam je ta důvěra, tam je to případné obrovský jako úžasný. A že já teď najednou musím s tou kůží jakoby na trh a musím najednou jako něco říct, něco rozhodnout, něco manifestovat, mě připadlo jako dost traumatický. A vůbec i v životě, když si to tak vemu, tak jsem radši byl ten introvert a nerad jsem se dělil o tyhle ty své zážitky, nebo vůbec jsem se nechtěl ani dělit, mě to vlastně jako nezajímalo, jestli to někoho zajímá. Jo? To je, abyste věděli, že jsem k tomu neměl žádný sklony, že to mě přivedlo až to nutkání to sdílet, jo? Že najednou se potřebuji jako vypovídat z toho. A tady to najednou jsem narazil a říkám, a kurňa, tak to ten Bůh je, tak to bude bolet, jo, to prostě no, tak jsem postupoval velmi po lehoučku tady, jo. K té bohyni jsem se jako tulil, ale tady to bylo takový jako, jak to uchopit, jo, co s tím teda mám dělat, jakoby s tím mužským projevem toho Adama. Mně připadly totiž strašně, všichni totiž mužové takový jako máčovský. Jestli znáte, co znamená máčovský, tak to znamená, že jsou právě, že snědli moudrost všeho a jo, jsou takový vládnoucí typové, máčové, jasně, máčovský. A já jsem ty chlapy prostě nechápal, a proč hrajou ten fotbal, a proč tak křičejí to, a proč dělají ty auta, proč mají ty auta, a proč se tak chovají, a jsi to pochopil až teď? Že oni prostě nemají vyvinutý ten systém, jo, prostě těch neurálních sítí. Oni se neumějí použít toho muže správně, jakoby toho Boha. Jo. Oni tam prostě cpou zase jiný programy, které prostě jsou docela narušují ten vývoj. To znamená, já jsem si úplně, moc se mi líbí, třeba ta provázanost, jo, abych vám to jako osvětlil, tak zase řeknu spíš ty elementy a pak si začneme vyprávět, takže já nechci přeskakovat, ale ke každému teďka tomu podnětu my si doplníme elementy, abyste měli přehled. Takže začneme, pouvám se tím instinktem, ten byl jako první. A samozřejmě tam máme zase element země, instinkt, země. A teď to je jako zajímavé, ne? Jako jak to, že to chování té neurální sítě vlastně zajišťuje jako ochranu toho života. Instinkt ochraňuje živoucí sílu, která je ve vás. Že? Takže ona jenom je tu život, vy jste jako obživli a jedna ta vlastně ta pozemská síť toho Boha má za úkol chránit ten život, chránit svoji existenci. A teďka, když my to jako přežijem, jako, jak to jako říct, jako máme tam spoustu dilemat, které jsou součástí našeho instinktu. Někdy se stane nějaká situace a my najednou zůstaneme stát a nevíme, co máme dělat. Najednou úplně nedokážeme ochránit sebe, nedokážeme ochránit nikoho ve okolí, prostě nám jakoby jsme jak opařený a vůbec jako nechápem, co máme dělat. Já si nevím proč, já si vždycky pamatuju, říkám si, ať se komukoliv stalo, z mých přátel, nebo jsem dělal sport, tak vždycky jsem jako měl tendenci jako být záchranář, takže jsem vždycky skákal jako první tam, kde bylo nějaký štěstí. Když jsem něco slyšel, jak jsem běžel, někoho zachraňoval. Několik bouraček jsem já osobně prožil i viděl, takže jsem tam hned běžel, hned vytahoval, pomáhal a reagoval jsem velice instinktivně. A i když jsem nikdy jako nevěděl, co mám dělat, tak v tu chvíli, jakmile šlo o můj život nebo o někoho život, tak jsem věděl, co přesně mám všechno udělat, abych zachránil ten život. Nebo aspoň, abych ochraňoval ten život spravedlivě, aby se ta neurální síť z toho ponaučila, z toho instinktu. Je to takový ten put sebezáchovy, jak se o něm baví. A teď vidíte, kam to vede. Proč jsou vlastně války? No, protože jsou kvůli té praštěné sexualitě, že jde o ty ženský a chlapy, a proto se mezi sebou perou. A to vlastně celý tohle to vlastně jako je. Jo, že ta válka je vlastně put sebezáchovy, jo, nepochopený instinkt, který přešel do té zvířecí fáze úplně, do té šelmy a místo toho, abych chránil život, tak radši toho člověka zabiju, abych, abych jako by třeba, víš, jako nemám jinou možnost, ne, musím ho hned zabít, musím přemoct ten národ, musím ho hned pokořit, takže tam jsme velice jako špatně nastavení. Jo, my by se měli chápat život jako komplex, životní síla. Jo, někdy se stane to, že můžu udělat čin, abych zachránil někoho jiného a daruju ten život, jakoby. Není to jako ta oběť, ale můžu prostě jakoby, já mám dělat instinkt kvůli tomu, abych zachránil život a ne o to bych musel brát život. To prostě je obráceně než ten neurální systém. Já vím, že si řeknete, a to je Gandhi. O, Gandhi, ten přece dělal ty demonstrace bez násilí. Vy se nechali pak všichni ty mnichové zmasakrovat a zabít jenom pro nějakou kvalitu. Ale o tom to víceméně jako je. Já nebudu jako ponižovat cizí život ani svůj život. Já ho chci chránit. Chci chránit všech život, takže udělám cokoliv jinýho, jenom ne někomu vzít život. V rámci půdu sebezáchovy. Udělám cokoliv jiného. I kdybych měl zdrhnout, i kdybych měl přeskočit neskutečnou věc, abych někoho zachránil, tak to udělám. Víte, v tom je ten instinkt, že najednou jste úplně naplněný tou živoucí sílou, že dokážete opravdový zázraky. Ne? To je pro mě báječná věc. Někdy to člověk samozřejmě přehání, jak to říkám, dostává se do té oběti, pak tam, že on se radši obětuje pro ostatní, než aby prostě jakoby přiznal, že se necítí dobře, že je potlačovaný v té živoucí síle. Takže někdy to děláme i obrácení. Máme tam spoustu těch poloh. Buď je tam ten lovec, nebo je tam ta oběť. Je tam i ta praštěná sexualita, kterou máme pokřivenou. Jo, ten lovec, oběť a takhle, to je s tím hodně spojený. A většinu vlastně útoků, které jsou braný, tak jsou vlastně kvůli této dezinformaci v rámci sexuality. A toho půdu sebezáchovy, že určuješ vlastně, kdo má žít a kdo nemá žít. Je to obrovský téma. A wow, takže šifra, tajemství, tak to je element vody. Jo, to byl podnět pro to, aby... A představte si, že další chování té neurální sítě je, že ona zašifruje všechny informace, které si chcete zapamatovat a pracovat s ní jako v rámci moudrosti, tak ona zašifruje do vaší speciální šifry, který jste jenom vy, že vy jste ten speciální pohled, vy jste ta nastavená bytost, která má unikátní adresu, kterou si ještě dokáže tu zkušenost a ten prožitek zašifrovat, aby vám to nebylo odebráno. Aby i dokonce zanecháváte teda ten punc té šifry, takže každý ví, že jste to udělal jako vy, jo, že tam necháváte ten punc. A proto ta šifra je unikátní. Znamená, že my uvolňujeme ze sebe takové ty informace, které bereme jako probuzení, tak ono to funguje tak, že my rozšifrujeme tu síť a porozumíme tomu příběhu. A díky tomu se uvolní ta informace z vašeho těla. Takže to zašifrování je velice důležité. Umět zašifrovat a odšifrovat, nebo to tajemství s ním pracovat, aby jsme si to neblokovali. Protože proč nevidíme do svých buněk? Proč nám nedokážeme přečíst ty informace? No protože ty informace jsou zašifrované v tom projeveném stavu. My jsme je zašifrovali dokonce svojí vlastní šifrou. A dokud na to nepřijdeme, jak jsme to udělali, tak se nám neuvolní ta informace. Z jakékoliv buňky, z jakékoliv DNA. Takže velice unikátní umět dešifrovat, jo, dešifrovat ten symbolický toto symbolikum, které může naznamovat ta šifra. Ono to má smysl toho tajemství, jo, že to tajemství jsem tam schválně jakoby zadal, protože mě to spojuje, jako, že ta šifra má ochraňovat, co je jako ryzí, aby to nebylo před zraky hnedka okamžitě vybrakováno. Když vy něco ještě jako zpracováváte, aby se to stalo tou složkou, kterou už chcete sdílet, tak je to teprve rizí, jestli to snažíte teprve dosáhnout nějaké rizosti. V té chvíli jste zranitelní. V té chvíli vy potřebujete, abyste si ty informace uměli uchovat, a ta je ta šifra. Jakmile to zpracujete uvnitř do té celistvosti, tak se vlastně ta šifra změní a uvolní a zapojí se do toho vývoje. To znamená, jste pak dohledatelný, jakože ano, na to přišel tady tenhle člověk, tam má své označení, tu šifru, tu svoji jedinečnou šifru. To je krásná věc a to je element vody, projev Boha. Tu kvalitu. Máme tu další kvalitu, etika, chování. A to už asi vám trošku naznačuje, to je taková ta forma té analýzy, kterou se tady učíme, jako takové vnímat to chování. A to je element vzduchu, projev Boha. Element vzduchu je ale etika chování. No, tato naše analýza, nebo to pozorování toho chování, ta analýza, je velice důležitá, protože já to tady u vás obrovsky vidím. Člověk si nerad vstupuje do té kritické fáze. On nerad vstupuje do těch stínů, takže nejdřív on pozoruje, co je na tom pěkný, co mu to přináší, ta kvalita. Ale jakmile on začne jakoby jít do hloubky těch elementů, víc je prozařuje jakoby v tom chrámu srdce, tak se mu právě odkrývají i ty stíny, který dlouhodobě potlačoval. A to je to utrpení a strachy, který si zastrkal do toho podvědomí. V této chvíli tvůrce prostě není naplat, všechno musí jít ven, všechno si musí odvětrat, protože kdybyste dostali plnou tvůrčí sílu a měli tam schovaný tyhle ty kostlivce a tyhle ty nepříjemnosti, které jste nespracovali, tak by to bylo pro vás velice destruktivní. Takže velice opravdu na místě tou analýzou všechny dostatečně prozkoumat. Celý ten prostor prozkoumat, a to je ta analýza. To je ta etika chování. Já prostě jenom neutrálně pozoruju tenhle ten nástroj, jo, v tom prostoru toho mýho života. No, to je obrovská věc. A tady ta analýza, na tom vydělávají nepředstavitelný prachy lidi. Protože oni vždycky si vytvoří jako nějaký nástroj, jako jak si člověk může analyzovat nějaký problém v rámci nemocí, v rámci psychických, emočních stavů. A vy jdete na ten kurz, tam se jakoby pak zanalyzujete, s čím máte problém, pak vám řeknou, co máte dělat. Na vás to stojí strašný peníze. Teď si představte, že každý z vás to má v těle, dokáže sebereflexy, protože má srdce a protože má tu neurální síť, ta úplně skvěle dokáže pozorovat to chování, dokáže skvěle analyzovat všechno. To znamená, že jako blaho element vzduchu vám pomůže k sebereflexi. Jo? Už nepotřebujete, opravdu nepotřebujete, všechno v sobě máte, jenom tomu dejte prostor. A nakonec zjistíte, že všechno v sobě máte, že jste to jenom neviděli, nebo jste se špatně dívali, jo, formou té analýzy. To je tápu, ne každý je schopen uvěřit, že si dokáže sám sobě nelhat, že si něco nevymýšlí a že to vnímá velice neutrálně právě a velice kriticky. To znamená, že se neschovává jako za tím růžovým, za těma brejlema růžovejma, ale že sebe vidí kriticky. Protože si opravdu zahraje tu roli toho tvůrce. Tak. Jo, já prostě mám rád, když se odehraje nějaká situace a já se pak koukám, a které té části toho elementárního chrámu na to zareagovaly. A které části umím jakoby tam dát, a které neumím. Dám třeba příklad. Odehraje se mi nějaká nemoc, nějaký proces a já teďka to pozoruju a říkám analýza, no tak co jsem dělal? Sněd jsem něco špatného, nebo já nevím, nějaký, jo, nějaká bakterie, nebo Bůh ví, co se mi stalo, no to je naprt analýza, to mi nepomáhá, že jo. No tak já bych musel jít jako do hloubky a teďka najít třeba, nechovám se třeba nějak jako nevhodně, to tělo pak třeba není připravený na ty různý překážky, které tu ten život přináší. Jo, není to třeba tím, že nejsem dostatečně připravený, že nemám tu imunitu dobře vytvořenou, nemůže to být někde ještě jinde, nemůžu pro to něco udělat. A tím analyzuju. Skvělý. To je skvělý. Já jsem touhle analýzou pak došel k tomu, že jakýkoliv jako projev, který se mi odehrál v životě, jsem si dokázal okamžitě jakoby odrazit v té reflexi a viděl jsem, ano, s tím teďka pracuju, ano, to teďka mám v té vědomé praxi, ano, ten nástroj tady teď opravdu řeším a čistím, proto se mi teď projevuje tohle v životě. To je úplně super, teď já to teď krásně můžu reflektovat a mám tam tu analýzu. Super, geniální. Takže jako pro mě blaho, když to někdo umí dělat sebereflexy. A máme tu element ohně a to samozřejmě je impuls nebo to světlo, je jako docela logické. Brát to tak, že to chování v tom neurální síti je, že něco musí udělat jako reakci, jako impuls v té síti, jako poslat zprávu, jako aktivovat to, jo? Kdy jako pošleme impuls. Takže tyhle ty impulzy, které procházejí celé tou neurální sítí, je právě ten oheň. Že se to dává do toho pohybu, že jsme v tom impulzu. To je velice jako důležitá věc. Protože my, když máme málo ohně, tak on prostě ten neurální síť jako nemá ten svůj proces ve správné, jako nemá tam dost energie, nemá tam dost šťávy, aby ten kvantový proces mohl procházet. Takže převážně to bývá tak, že když zažijete nějaký jakoby nějaký silný psychický, emoční třeba proces, tak člověk spí hodně, je takovej jako vygumovaný, že vlastně vůbec nemyslí, je takovej prostě jakoby úplně standby, jakože odpočívá prostě ve svým. Tak to je přesně to, že tam nemá ten oheň, že prostě narazil na něco najednou, že nemůže zpracovat, protože nemá ten výkon, nemá tu energii. A to zase trvá, než to člověk jako navrátí do sebe ten oheň, aby mu fungoval v tu chvíli, kdy on potřebuje. To znamená, že já když potřebuji stimulovat, jo, ten neurální proces, no tak tím ohněm navýším to světlo, ten oheň a stimuluji ho a jsou ty záblesky a najednou ta neurální síť funguje a najednou mám tu odezvu a najednou tu začne to kmitat. Takže úžasný dar pro mě. Jo, já jsem s tím měl problém, protože já jsem se nerad viděl ve světle. Já jsem naznačoval, že jsem se radši schovával v té jeskyni, abych nemusel jít na světlo. Abych nemusel lidem říkat ty svý prožitky z té jeskyně a nějak to manifestovat. Takže to byl velký odvážný čin pro mě, jakoby ty všechny prožitky potom prohnat tou neurální sítí a vyprodukovat něco, co můžu jako touhle naší omezenou řečí trošku jako vysvětlit, co to bylo, co se to odehrálo, co mi to pomohlo, co mi to znovu obnovilo, jaký potenciál nebo jakou tu manifestaci pro tu tvorbu, jako tvůrce. Wow. No a poslední, to byla ta provázanost. A to je zase ten sjednocující element aspektu Boha. Pro mě ještě jsem to nazýval jako astrál, nebo ještě se tomu říká i soucno, jako ta prvotní projev té tvorby. Takže byl nejdřív jakoby ze zdroje přišla nějaký smysl, nějaký impuls a ten impuls vytvořil první projev. První světlo tady v té tvorby. Pro mě to bylo, že to je ta prvotní síť, ještě jsem to nazýval dřív jako prvotní síť, a ten prvotní záblesk, který vytvořil tu provázanost všech. Ale my jsme naprosto provázaný. Je dokázaný, že na té kvantové úrovni neurální jsme provázaný s každou částečkou existencí tady, ten duální světě. To znamená, že prožíváme všechno najednou. To by i znamenalo, že je to všechno, ta síť. Jo? Ten sjednocující prvek je ta prvotní síť. Kdežto u té bohyně, to byl ten éter, to znamená ta prvotní čistota, to prvotní nic. A pak je to, jo, v té tvorbě je to zase ta prvotní soucno, to sjednocující prvotní tvorba. Tak, doufám, že jsem vám to nějak objasnil. Že jsem byl dostatečně srozumitelný. Když tak, kdyby někdo chtěl, tak samozřejmě můžete, máte i tady teď prostor, samozřejmě i vy jako hosté, tak bych byl rád, i kdyby diváci se chtěli předat. Tak, dávám vám prostor, můžete, chvála.
1: Tak, já klidně začnu. Pro mě bylo jako zajímavé, že vlastně než jsme začali, tak, nebo když jsme těsně začínali, tak mi přišla věta, nikdy nejsi sám. A já bych se zastavila právě u ohně a u provázanosti. Já jsem s ohněm měla opravdu jako i vlastně v této části tvorby opravdu velký problém, protože jsem si vlastně, když jsem se začala vlastně jako uvědomovat určité záležitosti v minulosti, tak jsem se obrovsky vlastně jakoby vylekla. A v tu chvilku, když jsem vlastně byla sama doma, tak jsem si vlastně furt žádala jako srdíčko, furt jsem se ptala, jak jako to můžu unést vůbec, jako to, co se mi jako začalo otevírat. Šlo vlastně o čin, který jako skutečně zasáh velmi tvorbu. A dneska jsem moc ráda, protože vlastně to, co cítím s ohněm, je opravdu veliký respekt a přípravu. Jsem moc ráda, že vlastně té energie se už nebojím, ale vnímám, jak obrovsky jako důležitá ta příprava, ta očista vlastně jako všeho je. Protože jsem si vlastně jako uvědomila, že tak jako vše působí na nás, tak my působíme na to vše. A u té provázanosti to prostě fakt já nemám slov. Tak jak začínalo vlastně celý ten proces větou nikdy nejsi sám, tak u té provázanosti vlastně přišla věta staníš se pro celek. A vlastně namalovala jsem tady tři bytosti s holema a přišly mi k tomu velmi zajímavé atributy, takže si to zase ještě jako dál budu prozkoumávat. No, takže jsem tak jako hodně vnitřně jako dojata, protože se mi jako nějakým způsobem cítím odkryvá něco, na co jsem jako vlastně dlouho čekala a uvědomuji si, že jsem to vlastně jako cítila už jako dřív. Ale bála jsem se vlastně si to přiznat. Takže takhle za mě. Děkuju.
0: No, tak to chvála, protože to je zajímavý, že my tu provázenost máme daný už z té prvotní tvorby a my si ji hned okamžitě zakážem, že na to nemáme právo, na tu provázenost. Což je jako zajímavé. Děkuju, ty. Pájo. Tak, hurá, do boje.
2: Já bych navázala, protože přesně jako ten impuls a tu provázanost jsem měla takovou trošku jinou než všechny ostatní. A přesně, měla jsem tady takový hezký pocit u toho světla, jo, protože jakože záblesk, probuzení, nový vznik, energie, formování něčeho nového, naladění na lásku. A to mám radost, protože přesně, já jsem doteďka měla obrovský jako obavy se jakoby projevit. A tohle vnímám jako posun. Jo, že mám pocit, že už jsem schopná ten impuls vnímat jakoby pozitivně a ne jako tlak do něčeho. Ale pak ještě tu provázanost, tak tam se to bylo pro mě jako nejvíc neuchopitelné. Takže jsem tam měla jakoby spojení, propojení, spolupráce, otazník. Šla mi tam ta síť, to mi tam šlo, ale ani už jsem to jako neuměla jakoby napsat a obava. Takže tam vím, že tam mám teda... A už se mi do toho nechtělo jít. Už to bylo prostě, tam mě to stoplo a jako říkám, aha, a nazdar, jo. A jenom možná si zmíním, že ty předchozí. To je hrozně zajímavý, jak jsi říkal, že vlastně máme jít do toho negativního. Protože mě se tam u těch předchozích i ten instinkt, šifra, etika vždycky ukázalo něco negativního, jo. Jakože instinkt, jakože žádný nemám, špatnýho mám, neposlouchám ho, takovýhle. A když jsem si začala prožívat tohle negativní, tak mi tam přišlo, ne, to nechci. A pak mi tam šlo jako, OK, jít do sebe, hledat, nacházet, jo, jo, jít do srdce. Tak to je takový zajímavý. Takže vlastně teďka nevím, jako, tak mám jít víc do hloubky s tím negativním, nebo je to OK, že vlastně tam mám tu potřebu, jako, nebo tu, já jsem to vnímala jakoby pozitivně v tom, že tam změním tu negativní kvalitu v to pozitivní. Tak teďka takový, no, otazník.
0: Je, tak to je krásný, máš to už v procesu. To je moc hezký. Já na to netlačím. Já to nechávám, jako aby se to transformovalo přirozeně, protože my jsme jako zvyklí manifestovat s tím tlakem, s tím chtěním. A najednou zjistím, že se ta věc může provázat, aniž bych chtěl. A to je zajímavý efekt v tu chvíli. V tu chvíli najednou to... Já už jsem se propojil, proč bych se teda já musel chtít s něčím propojovat, když už jsem provázán. Takže to mě vlastně přistalo k tomuhle, že já jsem si přestal tohle úplně blokovat. On se mi ten příběh okamžitě otevře celý. Takže já cítím, že něco potlačuju, jakoby, tak okamžitě tam dám tu provázanost a najednou se mi dopoví, proč to potlačuju. Celý ten příběh se mi jako začne doutvářet. Že mám najednou jako k tomu mám najednou příběh, jenom, k tomu prožitku. A to mě velice, velice jako posunulo dál. Byl jako schopen a i tu kritickou věc, přesně, jak jsi říkala na konci, vidět velmi vývojově. Velmi to vývojově.
2: A jakoby jet i v tom negativním, protože jo, to tak jako necítím se v tom dobře, že jo, cítím ten tlak.
0: To je ta neutralita, přesně.
2: A nemám to zastavovat teda.
0: Jo. My dokonce, aby jsme znovu to trauma právě neprožili, tak máme obranný mechanismy. Jo, proto se tyhle ty mechanismy uvolňují, když se člověk opije alkoholem, tak on automaticky, mu tyhle mechanismy odcházejí a on se začne chovat najednou jako to, co v něm skutečně je, jakoby, jak je naprogramovaný. A to je vidět, že najednou, jak má člověk někdy chodí zastřízliva do hospody, tak se docela pobaví. Protože zjistí jako opravdu, co v tom každém člověku jako je hned a nemusí být žádný psychiatr. Jako. Začít se jenom dívat. Takže to tak, jo, super. Hezky jsi to, uchopila.
2: Děkuji. Aha.
0: Tak jo, tak dáváme prostor. Chce někdo ještě vyjádřit? Můžeme.
3: Můžu? Dobré, já počkám.
0: Tak počkejte, Robert. Robert tam není vidět, ale on tam byl schovaný. On se teďka jako osmělil, že nám chce něco říct. Dáme mu prostor teda ještě. Můžem. Nevadí, Michálo. Tak Roberte.
3: Ahoj. prvé řadě ti chci poděkovat za vyznání lásky.
0: Ty brďo, dík.
3: Taky tě miluju a těším se, až se uvidíme zase naživo po dlouhé době. A prostě chci jenom říct, že jak jsme dělali tu Evu, tak normálně jak se najelo na krásu a na čistotu, úplně mě to vyplo. Neskutečně během zlomku vteřiny jsem šel úplně do útlumu, do spánku. A spravilo se to, až jsem to dal potom jakoby do srdce a s tím začal trošku pracovat. Jo. A chci se zeptat teda, jestli to mám ještě nechat odležet a pracovat dál s těma centrama, jakoby s těma planetama, anebo už se teďka začít pohlížet po té neprojevené Evě těch elementárních chrámů, co jsme dělali.
0: Ale to je takové jako už na ty centra, ale klidně řeknu. Prosím tě, to je ta, jak jsem říkal, že máme meridiány, to jsou prostě jako linie, energetické linie v celém člověku, které jakoby spojujou a jo, s těmi centry. A teď si to jako představ, že ty meridiány, jakoby ta síť, jo, a teď najednou, do té sítě přijde ten záblesk toho ideálu, jo, jakoby té prvotní jedinečnosti, té kvality. A ona jako cinkne do té sítě, jako do té hladiny a teďka ji rozvlní a oni začnou vyplývat na povrch ty místa, které ještě mají jakoby tu nestransformovanou, tu hadí sílu, která se vlastně zaciklila a nekrystalizuje ten meridián. Jako. A v tu chvíli, jak má jasně na toto vědomí narazí, tak ono udělá právě ten obranný mechanismus a to je ten útlum, aby se to jako začalo jako uvolňovat. Jo, že jakmile my jsme moc napnutí a jsme v té manifestaci a furt já chci, já musím, teď se to musí stát, tak se to nestane. Protože my potřebujeme jít do útlumu. My potřebujeme, jakmile jsme něco zjistili, na něco narazili, tak ne proti tomu bojovat. Rozpustit to. Čistota. Hej? Zase pak záblesk, narazíme. Čistota. A vy prostě putujete jako po té síti, po těch meridiánech toho těla a roznášíte z těch center jakoby ty projevené a neprojevené kvality a toho vědomí téhle duální tvorby.
3: Takže tou láskou.
0: Ano, vždycky, přesně. Vždycky se to jako vrátí k té, tomu prožitku, aby si jako uvědomil, čeho se to jako týká v té evoluci. To tě spojí s tím vývojem. Ona ta kvalita najednou už se nezacíklí, jakmile se vrátí do toho cyklu, tak krystalizuje. Tak se nezacíklí. Krystalizuje. V té chvíli najednou už to není hadí síla, už to přechází zase do té prvotní linie jakoby té dračí síly, která dostala jakoby naspět a jakoby tu svoji prvotní tvorbu, že zase ty křídla, že si navrátí, takže vlastně vzestupujou, takže všechny ty úrovně, které jsou pokřivené jakoby tou hadí silou, tak se teďka transformují a to transformuje i celý náš meridiánový systém. Jsi totožnej s tím vesmírem, to jsi mikro i makro vesmír. Takže ta nerovnováha i v tom vesmíru se bude odehrávat i v tvém meridiánovém systému.
3: Jo, to sedí.
0: Konce to je tak hustý, jo, že normálně ten... My totiž v sobě nesem různý genetický materiál různých linií a každá ta linie jsem vložila jakoby různé kvality, takže ten člověk je přenastaven, že ty centra se mu přenastavují podle toho, jaký genom převládá. A tady na Zemi je ten projektor, to lidství, a to vloženě podporuje planeta svojí vibrací a ta vytváří genom, který je univerzální pro toho pozorovatele, právě pro toho, který je tím rozhodčím toho vývoje. To znamená, že ona ho upravuje do té přirozené podoby toho genomu, jaký jako tu má být nastavený, jo, jako přirozený. A díky tomu se ti potom jakoby přenastaví teda i ty meridiány, i ty centra, i ty projevy, ale je tam ta součinnost té trojedinečnosti, že vlastně si uvědomujem jedinečnost lidství, jedinečnost božství a jakoby ta jedinečnost té celistvosti, ale na jednu stranu my si tím jenom aktivujeme ten proces této trojedinečnosti. Tím, že přijmeme tu jedinečnost. Tu chvíli se nám začnou odehrávat všechny situace, které se snaží vlastně jako dokončit ten cyklus. Znamená, že když chci tohle to udělat a ty si na to cinknul a teď ses dostal jakoby do toho, že to tělo potřebuje být utlumený, tak v té chvíli ty putuješ do hloubky toho příběhu, do hloubky své bytosti, abys to víc provnímal v tom prožitku, aby si ten příběh celý načet, aby tam vzniklo to poznání, že? Aby to cinklo v tobě. Jo, takže to já děkuju i za tato poznámku, sice to není úplně spojený tady s tou analýzou, ale děkuju.
3: Jo, děkuju.
0: Tak ohlasila se
3: jo.
0: Michaela, Míša, chce nám říct něco k analýze?
4: Děkuju. Mě se tady tak krásně jako provázaly některé věci. To mě usvětla po impulzu, že by byla manifestace vedení, plynutí ve světle a krása. Taky propojila i ta bohyně, možná bohem. Jakože se mi ukázalo, že vlastně tak vidím tu krásu, tak tam to vedení, tam mě to vede. Tak je tam to plynutí, no. A, jako tam je ta moje cesta. A toho bylo to provázano. Tam se mi to zase spojilo, tam, protože jsem tady měla propojení. Každá akce má reakci. Je to vědění, vědomí, napojení na vyšší vědění a vědomí, že vlastně vidím, uvědomuji si, že každá akce má tu reakci. A propojilo se mi to s tím vzduchem, s tou etikou, kde ta negativní ráno může být, že je tam to vněšování, vnucování svého názoru ostatní. A kdežto, když je si člověk vědomý tou provázaností, tak nemusí být možné. Tam ještě tam něco říkám, ty výjimky.
0: Navzájem mezi sebou samozřejmě v té celistvosti ty elementy kooperujou. V rámci, jo, je tam ta služba, ta spolupráce. To znamená, že jeden bez druhého by to nefungovalo. Jo, že oni jsou opravdu hodně provázaný, protože ta provázanost je spojuje. Takže jo, pro mě je najednou to blaho, když jsem byl schopen jakoby vnímat jako ten celý projev těch elementů. Že nejdřív jsem byl jakoby takovej, že jsem hledal ty aspekty, takže jsem se jako soustředil na tu jedinečnost každýho, kde vynikám, kde mi to nejde. A furt jsem jako nechápal, jak je mám jako spojit. Jo, jako jak to budu vnímat, tu spojitost těch věcí. A musím říct, je to, o čem se tady bavíme. Je to, že se vám opravdu rozšíří to vědomí a vy najednou jste buď tím ničím úplně, že se rozpouštíte do ničeho a jste, chápete ten začátek všeho, té evoluce. A nebo naopak máte pocit, že se stáváte jako vším, že vnímáte každou reakci v celém vesmíru, v celé existenci, najednou vnímáte celou tu kvantovou reakci všeho najednou. A tam to vnímám. Tam najednou vnímám, že my se tu sice bavíme o takových malých věcech, ale tyhle malé věci obsahujou jako celou tu tvorbu. Takže jeden tenhle aspekt se pak bude odrážet, jako třeba krása, jo, jak si o nich mluvila, ty krásný, se bude odrážet v celé té tvorbě, jo, kde ona bude potřeba, aby furt vyvažovala jakoby přesně tu harmonii, aby slaďovala lidi, aby byli všichni jako krásní. Tak to mi připadne jako geniální, že my lidi, ačkoliv jsme naprosto primitivní, tak se bavíme o takovejhlech velice mystických věcech, které byly dlouhou dobu jako tajemstvím. Tohle lidem je odkrývaný tím vzestupem. Tohle ty lidi odkrývají sami v sobě. Tohle odhalení vzniká z lidí. Jo? Oni se probudějí, odhalejí tu svoji totožnost, tu svoje umění. A to je to velké odhalení, které tu dáváme vlastně celému vývoji. My odhalujeme ten celý genom, který v nás, jakoby, že my ho máme blokovaný. A oni se ho nedokážou přečíst. Přes tu naší šifru se nikdo nedostane do našeho genomu. Jenom my můžeme dát svolení. My jsme dali svolení Matrixu, aby ovládal jenom pár procent. Zbytek je celá naše genetická výbava, o který já se tady celý bavím, o tom celém vývoji, je tam vepsaný. Jsou tam i tyhle ty nástroje toho božství, jsou tam i ty v rámci té prvotní tvorby, jsou tam i celý genetický materiál lidství, jo? Že vlastně všechny aspekty, které se podílely na materiálu lidství. A teďka my, že to už zašifrujeme, tak jakoby zablokujeme ten vývoj v těch rovinách. Jo, že je to jakoby zajímavý, jo, že jsem říkal, proč každýho teď zajímá, jak ten člověk vzestoupí. Mně to připadne jako dost trapný, jako, že tady stojí všichni v pozoru a koukají na tu planetu a koukají na to, jak se člověk zachová v této situaci. A úplně si říkám, kurňa, proč to jakoby je, co je tak obrovsky zajímá, když by mohli hrát tuhle hru úplně někde jinde a bylo by to třeba zábavnější. Ale ne, ono jde o to, že oni, my jim nedovolíme si to přečíst. Tím, jak jsme hloupí, nevědomí, tak jsme to sami zavrhli, že ten vývoj pošlem vítekám do velký pr. Jo, znamená, tím, že jsme ho i v sobě pohřbili, ten vývoj, tak jsme pohřbili i ten vývoj globálně. Jako tvůrce. No a je vtipný, že oni tam stojí v pozoru a modlí se za to, aby my jsme se probudili, aby my jsme jim vlastně navrátili to, co je jejich, a oni se mohli evolučně posunout taky dál. Jo, je to takové celé jako vtipné, a teď ten člověk je furt jako takový jako kurňa, ale teď já jsem jenom člověk, já musím chodit do práce a já tu musím jednat s lidma, nesmím vypadat jak blázen, jak to mám jakoby udělat? A oni ti řeknou, ne, tady se to mění s tím vzestupem té planety. To znamená, že ty lidi se probouzejí, uvědomují si to ve správnou chvíli, kdy se probouzí i ta planeta. Takže ona sama určuje, a to i tak vnímám, že mi odkryvá ty roviny, které vnímám stejně postupně, jak se mi vyladějou ty centra, stejně hmotně jako tuhle tu rovinu. Akorát, že některé roviny vnímám, že stále nevyřešili tu hadí prostě karmickou zátěž. Takže na ně přijde jako ta drsnější jako transformační složka, když se člověk něčemu brání, tak taky to má pak drsný, jo? Že to je projev té nemoci a pak umře. Jo? Že to je vlastně to samé, co se pak děje s tou planetou nebo s tou linií, která je v nějaké časoprostorové vzestupové části. A všiml jsem si, že jak jsme na křižovatce a tady se spojuje jako nespočet těch časoprostorových lidí, tak ona vlastně jakoby tím vzestupem ta planeta ukazuje těm lidem, jak se mají chovat, a oni si sami vybírají ty časoprostorové linie, které jsou pro něj vhodné. To znamená, že jestli někdo říká, že vzestup do 5D, tak kecá, protože tady je možnost vzestoupit až ke zdroji. Tady není omezení, kam vzestupujete. Vy si vybíráte časoprostorové linie, které jsou pro vás důležitý, pro váš vzestup. To není daný jako nějak, to někdo žblepnul a šíří se to jako pravda, jo, se to šíří prostě všude okolo. Takže jasný, že to je dogma. Ale každý člověk si vzestup vytváří sám a kolektivní vzestup znamená to, že planetární a solární vědomí vzestupuje. A my lidi máme svobodnou vůli, jako v rámci lidství a pozorovatele, se buď přidat, nebo ne. Jiný jiný jakoby něco mezi tím neexistuje. A teď každý je vlastně, teďka to vidím, úplně každý je hozený do toho, co teda chceš. Chceš teda se cítit dobře a vyvíjet se, anebo furt tu chceš plakat, jak nic nejde, jo, jak je všechno překážka, jak prostě, jako to, prostě teď to každý dostává na talíři takhle každý pod nos prostě, jo, teď se rozhodni, jak to uděláš. To znamená, i tohleto je ta výzva v rámci toho tvůrce. Protože já nemůžu najednou jakoby to nevědět a nepřidat se jako tvůrce do toho vzestupu. Protože ten vzestup vzniká, protože my ho vytváříme. On nevznikne tehdy, když my bychom ho nevytvářeli. Pak by vznikla zase nějaká cyklická, kataklizmatická, jako ten reset té civilizace a my jsme znovu museli projít zase tou hadí silou prostě a znovu se ponaučit tady z těch divných jako srágor, protože jsme to jako nevyřešili. A teď, když vy to vlastně jako přijmete a začnete krystalizovat, no tak už pro vás ten vývoj nebo ty linie, které budou součástí jenom té hadí síly, se vás nebudou týkat. A to je jedno, jak to uděláte. To je jedno, jestli to uděláte skrz smrt, jakože umřete přirozeně, nebo jestli se vám to stane jako tělesně. To je úplně jedno. To je úplně jedno. Každý si nachází svoji časoprostorovou linii, na kterou naskočí dál. Jo? To je vzestupové čas. A ta událost se odehrává, řekněme, v nějakém úseku, ale nemělo to tak být. Mělo to být jako v rychlém zábleskovém, jako udělat záblesk, jo? Jakoby, že by to způsobilo jako všechno najednou. Jenže se zjistilo, že ty meridiány a ten člověk je tak prosáklej tou hadí sílou, že kdyby to udělali, tak by se vlastně všichni ty lidi vypařili. Tady nebyla vůbec žádná vibrace, ani země to neměla zpracovaná, ta by se úplně zničila totálně. A takže vlastně nikdo nechtěl, aby se ty informace, co má člověk v tom genomu, takhle zničily. Oni je potřebovali dostat do toho vývoje, do vzestupu, aby se znovu navrátili do toho stromu. Takže nás potřebovali živí. Takže řekli, ne, udělá se právě nejdřív vzestup planetární a solární a ty lidi se probudí. Určitě se probudí, prostě tomu věřili. Lidi k tomu jako naznačovali, že mají tendenci ten vzestup podpořit. Takže lidstvo udělalo obrovský skok. To je nikdy nepředstavitelný, jaký skoky ty lidi teďka udělali. Já když jsem si to celý jako napozoroval a nacítil, jak jsem říkal, hele, oni vyřešili za pár roků to, co se řeší braky reinkarnací, jako jak pár takových rozhodnutí a úplně všechno lítalo. A pak jsem si říkal, co to je za kouzla. A to mi bylo řečený, to je vzestup, to je, nám je obrovsky pomoženo, když se tomu odevzdáme v rámci té bohyně a když uděláme nápravu toho boha. Znamená jako nápravu té neurální sítě. Pozvat tu bohyni opravdu zase naspět a napravit toho boha. To znamená, aby tu tvorbu nedělal tak, aby byla náchylná na to nedorozumění, aby nebyl máčo. Aby nebyl bůh máčo, přesně. Za to budu bojovat. No, ty. Protože to pak spěje jako úplně k šílenostem. Jo. No, tak snad jsem vás tak motivoval. Máte ještě někdo něco krásného, kdybys někdo? Já myslím, no, že to akorát stačilo, víš, že 3 hodiny odplynuly.
5: Tak 3 hodiny, určitě 3 hodiny, no.
6: Já bych ještě rád řekl, protože to, co jsem napsal, to se mi vlastně nikdy nestalo. Já jsem teď popsal 2 stránky dohromady. A já jsem vlastně úplně jako v uvozovkách odzbrojený odmluvy, protože já asi k tomu ještě nemám jako vlastně co říct. Já to nějak potřebuji vlastně zpracovat, abych to vůbec mohl nějak dát do slov. Ono, jako tam vlastně není žádné jedno slovo, z toho jsou prostě souvětí A já jsem jenom koukal, teď mi takhle jela ta ruka. S tím chvilku třeba přestal, a byl jsem jako, co se to je. A teď mi jela znova. A jsem byl jako, co to je? No tak mám z toho radost, že zažívám teď něco úplně jako poprvé, protože vždycky to bylo tak, že to jenom jako tak vystřelilo a hned jsem měl pár jako slov a tak to jako končilo najednou. To mám prostě takovýhle jako slohy pomalu, tak jsem z toho takový, no, je to zajímavý. Překvapení.
5: Tak díky. Já se teda...
0: Jsi dobrý teda, pozorovatel, tak můžeš, Petrucho.
5: Já se teda taky připojím, taky bych psal, ale nakonec jsem napsal tady pár krátkých jako příběhů. A vy jste začali řešit to světlo jako oheň a provázanost a to zrovna je takový příběh krátký, který se mě hodně jako zalíbil, který jsem jí prožil, jo. A jsem to stvárnil tady do pár vět, vlastně světlo, teda... Tenký paprsek vyslaný z luna bláznivé čarodějky napříč všemi temnými světy, co potřebují probudit se. Jo? A já jsem tam byl součástí jednoho toho z těch temných světů, kdy jsem ten paprsek, který asi aj hořel, bylo tak hořící lano, kterého jsem se chytl vlastně a klouzal jsem k té čarodějce, až teda jsme se dotkli. Jo? A došlo k provázanosti, jo? A nevím teda, proč jsem napsal tady, je někdy mě počkej, já to už špatně vidím tady, někdy mě sere každé tvé slovo, čin, myšlenka, ale co na plát mluvíš mými ústy, jsi já a já jsem ty, a pak se zase vidím, jak se třepotám na tom laně, jo, v tom nekonečném koloběhu vlastně z té temnoty do světla k té čarodějce a zpátky, no, takže takový jenom krátký příběh, že vlastně došlo k té provázanosti asi s každým atomem i toho mého těla, protože jsem to byl vlastně furt a furt já.
0: Jseš wow.
5: Wow. Maro, ty jsi říkal 3 hodinky dobrý, ale my už vysíláme 4 a čtvrt.
0: Jo, tak to
5: no
0: sorry.
5: Jo, to je ten tak lineární to čas. Toto, ale dobrý, ne, jo, nechtěl jsi to, ne, že nechtěl. Ty jsi to chtěl, já tě znám, ty jsi to chtěl, ale bylo potřeba říct tady mnohé, zadařilo se, pěkná hudba nám k tomu hraje. A mě se zastavili normálně, mě se zastavili životní jako teďka vlastně takový ty potřeby, funkce, vůbec jsem ještě nebyl, jako si ani
0: neskoučil.
5: Sedím tady jak bobán a hledím a poslouchám vás, jako jo.
0: Tak já bych to trošku zakončil, my jsme udělali samozřejmě znovu takový jakoby ten materiál pro tu vědomou praxi, kdo chce jako studovat, tak jsou to zase PDFka, takový listy, člověk může tohle prozkoumávat, o čem jsme se tady bavili. Mě teda, já když jsem s těma božskýma silama vlastně se jako bavil, jak to teď mám jako prezentovat, protože dřív ještě, když tu nebyl člověk a nebyl vyvinutý, tak oni, aby tady ty elementy a ten elementární chrám fungoval, tak se vždycky ty božské bytosti jako vydali do té tvorby, aby tam stělesňovaly ty kvality. A teďka, protože se ta evoluce jako mění a navrací se to do člověka, tak vlastně ty elementy už nejsou jako spojovaný s tím, že je přinášejí do těch cyklů ty božské bytosti, ale naopak, že jako vznikají a navracejí se k člověku. Když to v té fázi toho vzestupu se ten elementární chrám projevoval, tož bylo zajímavé, právě jako stělesňovaly to ty božské bytosti. To znamená, že vždycky ten cyklus, aby se douzavřel, tak v tom chrámu měly přijít vlastně ty božské bytosti, které byly spojené se vzestupem vzduchu, vzestup ohně, vzestup vody, vzestup země. Vzestup čistoty. A teďka, když jsem si to jako představoval, tak každý jakoby ten proces toho vzestupu přivolalo právě ty i bohyně, které s tím byly spojeny. Pro mě to byla největší podsta v mém životě se setkat se všema těma bohyněma, protože to byly velmi vědomé, velice láskyplné, citlivé, velice podpůrné,

0: Na závěr jenom taková perlička. Tak dobře, kývete.
1: Perličku, jo.
0: Děkuju, ano. Perličku, malou perličku. Takže prosím vás, a budeme začínat element země. Jak jsem říkal, je to živoucí síla, takže to byl aspekt bohyně, živoucí síly, takže bohyně života. Bohyně života je vlastně naše Gája. Ona nejdřív nebyla součástí úplně té naší planety, nebyla součástí té naší duše, ale protože ona se částečně potřebovala tím rozhodnutím jako vejít do toho vývoje, aby se k nám dostala blíž, aby nám jako víc zprostředkovala tu živoucí sílu, tak vstoupila vlastně do té planetární úrovně. Takže znamená, my jako planeta máme opravdu jedinečnou kvalitu, a znamená nejenom duši, ale i kvalitu bohyně. Že i tvůrčí kvalitu. Naše planeta má obrovský potenciál. Ve všech jiných planetách to je vždycky trošku jako jinak. U nás to je unikát díky i tomuhle, že vzniklo její rozhodnutí svobodně a i podpořila lidstvo, že vstoupila přímo na planetární vědomí. Božská síla. To znamená, že jakoby hvězdné vědomí prostoupilo planetární vědomí. Vzniklo spojení. Takže jedinečná substance, která začne jakoby to lidstvo živit, jo? Že najednou ten život vstupuje a může vytvořit takový potenciál, aby vytvořila tu lidstvo. Naše Gája je prostě bohyní života a pro mě to byl nepředstavitelný dar pokaždý se s ní sejít a pokaždý si jakoby říct, co potřebujeme pro ten vzestup a jak to prožíváme a pokaždý to v rámci té krajinotvorby a spolupráce bylo jako velmi, velmi niterné a hluboké. Obdivuju její odhodlání nás takhle neustále podporovat a živit nás, aby jsme tady mohli jako existovat. Takže chvála bohyni země, bohyni života. A máme zde element vody, tož asi každý vzpomene na dobu Atlantidy. To byla etapa, kdy tady bylo nejvíc vody. Taková vodní éra, takzvaně. Takže element vody tady hodně převládal. A ku podivu, zde byl i velice důležitý efekt. A to je jako by, že tomu lidstvu se mělo předat, nebo tomu projektu toho člověka se mu měla předat vlastně i moudrost, evoluční moudrost. A v té Atlantidě se to pokoušeli jako do té formy vložit, aby ten člověk uměl s tím jakoby pracovat, aby uměl s tím elementem pracovat, takže tu moudrost, aby jako jo, uměl. A vlastně byla tam ta rozepře v té Atlantidě, že evolučně to lidstvo mělo získat, ale protože najednou se stala prostě věc, že bylo to hřiště rozdělené na to dobro a zlo a najednou prostě začaly protichůdný vývoje proti sobě soupeřit, takže ten člověk nebyl schopný se dovyvinout, nebyl schopen přijmout tu moudrost. On byl schopen a začal jí uctívat, jo? Začal jí ze sebe vlastně vypuzovat postupně, začal uctívat, jakoby řekněme ty, že je někdo chytřejší než ten druhej a tím se poníže. Vlastně je to jakoby hluboký, protože ona od té doby byla ponižovaná, ta moudrost. Díky téhle nadvládě, že někdo má jakoby jakoby patent na moudrost. Já jsem ji nazýval bohyně Atlantidy, protože byla součástí toho vývoje, udržovala tam božský archetyp božství a samozřejmě se nechtěla přidat do toho, aby ta moudrost mohla lidem ubližovat, takže se celou dobu snaží vlastně člověka navrátit přirozené moudrosti, navrátit element vody. Samozřejmě zůstala tady s náma, stále nás podporuje, ačkoliv řekněme, po tom pádu Atlantidy to měla velice stížené. Ten úpadek toho společenství, tím, že byla na nás vázaná tím vývojem, vlastně ponížil i její kvality, takže vlastně tíhla jakoby její božství, takže upadala i ona.

0: a nakonec některé ty části, které byly rituálně odňaté, tak všechny tyhle ty vlastně aspekty bohyně byly pak zneužívané pro černé aktivity vlastně těch okultně magických černých nápadů, které měly vždycky narušit ten vývoj. Takže vlastně zneužívali. Ta oběť byla zakázaná, protože ono vždycky, když to božství přišlo a udělalo oběť, aby nás lidstvo nějakým způsobem vyvedlo, tak se vlastně stal opak, že ta oběť dopadla jakoby špatně a ta by to se tam cyklicky taky takhle jakoby uvěznila a nemohla pak vzestoupit, takže čekala, až lidstvo vzestoupí, aby znovu jako skupinově se uvolnily ty síly, které vlastně jako držely a tu moudrost, držely element vody. A i tu bohyni Atlantis, já jí říkal bohyni Atlantis, protože mě připomínala velice moudrou ženu, která samozřejmě je ve spojitosti všech moudrých žen, které tady běhaly, co ty vědmy, a přesně jak se dokáže člověk napojit na jakoukoliv informaci, tohle ta schopnost. V naší historii to bylo dlouho udržované řemeslo. Tak můžeme přejít do vzduchu a element vzduchu, to bylo jako velký setkání. Já jsem vždycky obdivoval panu Marii, nevím proč, ale od malinka mi byla vždycky jako velice přínosem. Vždycky, když jsem se bál, jsem si jako představoval, hlavně když jsem usínal, že má jako, ona má, jo, to vyzobrazení té náruče a to je ten domov. Jo, takže já jsem už z ní jakoby cítil, že tam mám takový zázemí, kde se vnitřně jako můžu ustálit, abych ten svůj potenciál dokázal otevřít a dát světu. A to chce obrovskou důvěru. Jako to opravdu chce najít úplnou tu pradůvěru všeho. To úplně jste pak tím lůnem. A nezapomenout, že Panna Maria se sem neustále jako vrací jako božská síla. Neustále oroduje za lidi, aby se navrátili do hvězdného domova. A ku podivu tu zanechala i jako Krista na misi, aby jakoby stělesnila ten akt, který tady neustále pro nás všechny dělá, že za nás jakoby oroduje, prosí, aby my jsme se konečně upokojili natolik, aby jsme přijali ty nekonečné možnosti toho domova, aby jsme si neblokovali tu manifestaci v tom domově, protože ten domov, ten potenciál toho srdce opravdu otevírá a to je i ten vzduch, že se to srdce najednou stane vším. To je pro mě jako důležitý aspekt, že paní Marienka jako poukazovala na hluboký jakoby symbolismus, který byl samozřejmě v Biblii, jo, tak všude jako trošku jako zakalený, ale když se pak s tou bytostí jako setkáte vědomě, komunikujete s ní a dlouhodobě spolupracujete, tak vy zjistíte mnohem víc, než když si přečtete Bibli. To vám jako zaručuju. Protože setkání s touhle bytostí bylo naprosto naprosté upokojení. Já jsem tak hluboko takovej vnitřní mír necítil, když se vám podívala do očí. Já jsem byl tak naprosto upokojený, že jsem jakoby nebyl schopen si nic zakazovat. Nebyl schopen se nevidět jako ten nejvyšší potenciál té celistvosti. Najednou všechno šlo, nebyl žádný problém. Jakmile okamžitě se přestala na vás koukat, zjistili jste, že najednou, že to neumíte, že najednou nic z toho nedokážete zase překročit, že jenom její přítomnost prostě byl zážitek a pomohla mi navrátit ten pokoj do toho mého domova. Pomohla mi najít ten můj potenciál. Už se tomu dlouhodobě nebráním a jsem velice šťastný, že ten potenciál prostě proudí a já nemusím jako vyloženě se dožadovat něčeho, že stačí jenom se upokojit, úplně přestat omezovat, najít tu hloubku toho svého potenciálu tím, že ho jenom přirozeně předám tomu vývoji. A to je právě ten chrám srdce. Já když jsem si to pak spojil, že že ten Brzlík a že tam je ta výchova a že to je ten domov a že to je ta Panna Marie, která nám říká, že máme své místo ve svém hvězdném domově, že prostě tam nikdo nás jako nevyhodil, že to je jako špatně celý. Tak říkám, je, to je úplně naprostý blaho. Já se teď cítím jako v tom mém srdci, cítím, že najednou se nebojím zářit, já se bojím, nebojím, prostě najednou to pouštím a už se nenutím zářit. Už mám pocit, že se nemusím nutit zářit, protože jsem ten potenciál objevil. To je důsledek toho domova. To je obrovský dar, který nám tady celou dobu přinášela. Snažila se vlastně jako neustále nám osvětlit, jak k tomu dojít. Wow. Pro mě úžasný dar. Element ohně byl spojovaný s bytostí, která tady dlouhodobě teda byla spojená právě i s tou krásou. A pro mě byla, říkalo se jí bohyně růží, nebo jako paní růží. Ale to byla bytost, která byla dlouhodobě tady jako zainteresovaná, protože ona celkově má do vínku, že spravuje rajskou zahradu. Ona je prostě jakoby ta, která umožňuje té rajské zahradě, aby každé naše poznání, které máme, aby stělesnilo nějakou rostlinku právě v té zahradě rajské. A ona tam mohla vyrůst rostlinka. Takže ona zajišťuje to, aby ta krása byla. Aby takové rostlinky mohly tam vyrůst a pak jako odleskem přijít znovu sem, aby se jako mohly realizovat. Jako já jsem si uvědomil, že to je nádherná věc, se vnímat v té jemnosti kráse, vnímat se právě v té ladnosti, takže harmonie a synchronizace znamená, že jste opravdu na to předivo prostě tak naladěný, že jak to jakoby říct, že nenarušujete ten vývojový pohyb. Takže se snažíte být jakoby přilnavý. To mi připadlo úplně báječný, protože tu přilnavost, ta je důležitá, ta přilnavost. Vy dokážete pak líp číst všechno ve okolí. Ta přilnavost, ta jemnost zjemňuje všechno. Najednou už to nejsou strohý informace, najednou ta jemnost to ještě víc ten povrch a tu strukturu vyjasní. Takže pro mě to byl velký dar vědět, že ta krása mě spojuje s tou rajskou zahradou. Že já, když vnímám tu krásu, tak vlastně v každém vidím tu rajskou zahradu, kde každý nese ty své rostlinky, ty plody toho poznání a že každý má právo na tuhletu zahradu. Takže každýho potom, kohokoliv jsem potkal, tak jsem měl za úkol a mu to přát, abych to v něm jako viděl. To mi to chvíli trvalo, ale jako blaho potom to vnímat, že to dokážete říct po každém. Ne třeba hned, třeba první reakce ještě, pomoc, co se to děje, a pak řeknete, OK, teď i tenhle člověk má právo, je součástí té rajské zahrady, teď je to člověk, prostě obsahuje krásu. A já nevím, jestli studujete trošku jako jiné jakoby nauky, ale o té právě té bohyně růží se hodně píše, to byla a hodně vzdívaná právě v rámci i okultních magických sil, takže teď, když si to představíte, tak vlastně v rámci i té černé magie je jako zneuctívaná ta krása, vždycky by mu jako to panenství a tu krásu a musí to jakoby v té oběti jako týrat, jo, toho člověka a tím on vlastně zneuctí jakoby tyhle ty kvality a získá ten elementární chrám z toho člověka a daruje to tomu démonovi nebo tomu té temné síle. Takže obráceně my, když to teďka jakoby navracíme, tak když žádáme ty zpátky, navrácíme ty zpátky, protože my jsme nevěděli, jestli jsme nebyli součástí nějakého rituálu někdy v minulosti, nebo jsme nepřijali nějakou tuhle smlouvu, aby jsme něčeho dosáhli. Takže my pak se snažíme, aby se ten elementární chrám vrátil. A zase to dělám jenom v tom srdci. A přeju si teda, abych si vyřešil tu kvalitu lásky. Teď si jako představu tu rajskou zahradu, třeba tu krásu, jak jako ji přijímám, jak vlastně jako jsem schopen ji prožívat, a jakoby vnímat jí v rámci i té lásky, že bych tam měl ten prožitek a to spojení. A to samý dělám, že s tou vodou, s tou moudrostí, že jako si přeju, abych porozuměl všem buňkám, všemu, aby se mi prostě ty věci nezakrývaly a nezašifrovaly. Takže jsem si vytvořil takové jakoby takový přání v tom srdci, aby se mi ten chrám takhle jakoby znovu navrátil ke mně. No a ku podivu to bylo součástí právě té krajinotvorby a vzestupem té božské síly tady zde na planetě. Takže vlastně jsem vždycky jako to viděl v krajině nebo v tom prostoru, nebo se to stalo v tom vývoji a pak se mi to dělo třeba, já nevím, tak 3-4 měsíce se mi to dělo jako sebereflexe v rámci toho vnitřního příběhu a příběhu té bohyně a příběhu té kvality toho elementu. Takže já jsem to měl ještě jako, že i ty bohyně v rámci toho vzestupu se uvolňovaly z tohoto a já jsem z toho mohl čerpat, protože v rámci spolupráce na vás jako působí ta kvalita. Takže na mě to bylo velmi transformační a musel jsem projít procesem té očisty do té míry, abych mohl dál zase spolupracovat. Já jsem byl velice rád a pak jsem si vlastně uvědomil, že oni mi řekli jako pápa, my už jako bohyně ti nesmíme pomáhat, ty jsi teďka dorost do nějaký tý stabilnější fáze a hlavně, když teďka budete mluvit o těch elementech, tak už to s náma nespojujte, protože my už jsme se z toho cyklu jako vyvázali. A já říkám, wow, to znamená, že už nám jako nebudete pomáhat. A oni říkali, no, ono to je tak, že ta pomoc už je, ona už neustále je uskutečněná tím vzestupem toho solárního a toho planetárního vědomí zde tady, v té oblasti. A vy jako lidi to budete prostě jako z té setrvačnosti teďka prožívat. Stejný proces, který jsme prožívali my v té božské úrovni vzestupu, tak vy si teď prožijete taky. Tak já jsem jenom udělal wow, no tak teď nevím, jako to asi tomu nejde nějak říct jako ne, protože si to jako přeju, že ty kvality jsou pro mě opravdu hodně vývojový a musím jako uznat, že mi to velmi takže srovnalo a funkce všech těch endokrevních žláz a i se mi začaly řešit problémy, které jsem měl z minulosti, co se týkalo dyslexie, dysgrafie, různých poroch psychických, kdy ty neurální sítě byly prostě jako nabouraný a programovat zdeformovaný. A já jsem místo toho, abych rozvinul tu neurální síť, tak já jsem ji hned jako zablokoval, že jsem prostě neumím to a nechci to. Jo, že jsem vlastně jako nerozvíjel tu tvorbu toho Boha, že pro mě byla hodně agresivní. Tak jo, tak já jenom na závěr jsem to chtěl takhle zakončit. Jestli to nebylo dlouhý, tak končíme.
1: Na závěr, přátelé...
0: Ty tam, ty brděl, vy jste to vydrželi.
1: Já tady vydrželi člověče i bez potřeb. Mám tady kafičko, který tady už 4 a 3/4 hodiny ucucávám, usrkávám, už je teda studený, ale nevadí. Já na závěr tady mám krátkou výstižnou a krátkou básničku od naší posluchačky, ale fakt dlouhou dobu jsem hezčí krátký spojení slov neslyšel, jo? Úplně obyčejný, jednoduchý a v té jednoduchosti je ta největší krása a největší síla. A zní tak, v dnešní den se neotevřelo jedno srdce jen. Když se nad tím zamyslíte, to je nádherný, jo? Takže, a ono to má ještě pokračování, jo? Taková nadstavba, ale to už je taková, jako, je to taky pěkný, ale toto je to srdce, jo? Toto je to jádro a to stačilo, když to zaznělo a na tom se dá potom stavět cokoliv. Takže vím, o koho se jedná, takže děkujeme posluchačce a děkujeme přátelé všem posluchačům, přátelům Studia Deja Vu, všem tvůrcům, vám, hostům, ale vy jste dneska hosti hlavně Marka, Jo, takže já jsem médium tady z Dežavíčka, i když jsem jeden z vás dneska. Takže Máro, ty se tak už víceméně rozloučil, takže máš něco ještě?
0: Můžu to tak udělat, přesně. Každý jak si teďka může říct jenom ten svůj poslední slovíčko, tak já taky děkuju za poslech, samozřejmě, že jste vydrželi, a kdo si to ještě pustí, tak doufám, že vám to ještě nějak něco připomene, a děkuju všem teda za i trpělivost, protože toho průvodce celkově se mnou a prožívají různé skupiny lidí, které navštěvuju, a sami si to vlastně na vlastní kůži zkoušejí. Takže jsem i rád, že mi dávají zpětnou vazbu, že to na ně určitým způsobem jako funguje tak, jak potřebujou, že to není pro ně nějak složitý, že se tam pak dokážou i najít. Takže moc děkuji za jejich trpělivost a snahu. Děkuju a posílám teda všem velké, krásné, otevřené srdíčko a doufám, že se mi to bude dařit takhle, protože nás čekají velmi krušné časy, tak doufám, že to tak nějak udržíme. Tak díky, ahojky, mějte se.
1: O, veliký blagadar, om šanty, přátelé, hosté, posluchači, loučí se Petrucha z Dežavíčka a dobrou noc. A Marcelka, parádní vysílání, děkuje. Marcelko, taky děkujem za komentáře a za pěknou analýzu kvality, tuším, čistota to byla. Takže těším se na příště. Ahojte.
0: Tak ještě klidně hosté, ať můžou ještě něco na závěr, klidně, ano. Jak chtějí.
2: Ať se daří, krásný večer a děkuju moc.
1: Děkujem, Pájo.
3: Taky ahoj, děkuju moc za zkušenost, byla skvělá, děkuju.
1: Díky.
4: Tak já taky moc děkuju. Se mnou pracovalo a mluvíme se ségrou samozřejmě spolu.
0: Jo.
4: A přeju hezký večer a krásnou dobrou noc.
0: Taky.
1: Taky dobrou, přátelé.
5: Jo, děkuji.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za

a stal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny, budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardy. Vítejte na Midgardy. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

0: Jo, tak vás všechny vítám. Vítám vás u úterního pořadu Pokřivených zrcadel, tady z Midgardu, vítá vás Petr Václav, no a se mnou pochopitelně vás také za chvilku přivítá můj host, protože Míša už se víceméně připravila. Takže Míšo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
0: Všechny naše posluchače, všechny?
1: Všechny naše, všechny. Všechny.
0: Jo, ty co poslouchají, ne?
1: No, tak všichni poslouchají, ale všichni taky třeba nemusí poslouchat. Někdo poslouchá, přitom neposlouchá.
0: To je pravda. To je pravda, no, někdo být. Dělá, že poslouchá a vůbec neposlouchá.
1: A někdo dělá, že neposlouchá a přitom poslouchá.
0: Jo, jo, to jsou oni, takový taky sám. Některý dokonce to má jako, jak bych to řekl, jsou za to placený, že dělají, že neslyší, jak v tom poslouchají.
1: Jo, jo, jo, ano, ano, ano.
0: Víš?
1: Někteří to mají jako víceméně povolání, ano. Že musí dělat, že neposlouchají. A ještě u toho můžou třeba dělat ty zápisky, víš. A
0: výtah.
1: Jako výtah. Ano, jako výtah. Hele, já bych teda nechtěla být náš výtah. To teda nevím. Být v jejich pozici, takhle to asi řeknu. No,
0: no tak my si tady za chvilku něco přečem. Tak, no, doufám, že jsi se, bych to řekl, měla dobře za ten týden, co jsme se neslyšeli, že jsi zrelaxovala, protože zase se šušká po Luhačovicích, že tam prostě byli nějací divocí pražáci a že tam ovládli parket a nějaký výtržnosti, tak já to s tím nesouvisí, jo, ale...
1: Ne, vůbec ne, ani trošku. Já jsem vždycky po 7. hodině už doma v posteli, přikrytá až po uši peřinou a prostě jako tvrdě odpočívám a žádný takový zla. Hele, tam je pražák, u který dělají výtržnosti. Ty brďo.
0: No právě, proto o tom mluvím. Hmm? Jako to nějak nespoju s tebou, že jo?
1: Ne, vůbec, jako ani náhodou.
0: To nesouvisí.
1: Hele, ani... navíc...
0: A nemůže souviset, že jo?
1: Na výtržnosti jsou tam jiní experti. Jedna paní si tam šlápla na kalhoty, myslím venku, nevím, co dělala, a bylo jí lehce přes 70 a složila se tam jako šraňky. Tam ty její kolegyňky, co tam s ní byly někde, tak se tam k ní zbíhaly a odřešili, jako jak se jí to stalo, místo, aby jí ošetřili, jo, nebo aby s ní něco udělali. No. No dobrý, no, prostě.
0: A myslíš si, že jako říkali, ježiš holka, ty jsi umazala šaty, místo,
1: Maruško,
0: aby
1: nezlomila si skrček. Jak se, a teď bude ležela na té zemi, že jo, jo. Je to... prostě jako je, a jak se ti to stalo? A jak, proč si upadla? To jsem si říká, bože holky, tak ji snad jako nejdřív musíte zkontrolovat a pak řešte, co se jí stalo, jo.
0: No a bylo jí něco.
1: Ne, ne, ne, byla, podle mě byla trošku ovíněná a zakopla fakt o ty svoje dlouhé kalhoty a letěla, no. Tak, ale tam bohužel jsou všude skoro kosky, takže holka asi to měla trošku potlučený, no. Tak,
0: to muselo
1: bolet. To.
0: No já jsem byl pro karavan, byl jsem pro karavan, jo, vlastně ještě s Eliškou. Někdy to bylo koncem asi ve čtvrtek, ve středu ve čtvrtek, minulý týden. No a jdeme, kde byli jsme u Sobečka, tam byly dva volné stoly, na jeden svítilo sluníčko a jeden byl, jakože tam nesvítilo sluníčko. No tak tam, co nesvítilo sluníčko, tak já jsem položil telefon na stůl. A říkám, Alice, tak si tady sedni k tomu telefonu a já jdu objednat jídlo, ať nám se nikdo nesedne. No a Eliška prostě mi chtěla něco říct, tak vyběhla za mnou a ten telefon tam nechala ležet na tom stole. Jo.
1: Aj tak kraj.
0: No počkej, a přišly tři postavy, jeden asi tak 36-letý muž Čína, pak všechny postavy byly v černým, tě upozorňuji, jo. Měl svoji nějakou partnerku, která ale vypadala tak o 10 let starší jak on. Měla takový rty, jako když tebe bodla ta včela.
1: Ježišmarja.
0: No a bylo vidět spousta jízev jakoby po nějakých plastikách. A pak byla jeho maminka, což byla taková... Já to nerad používám, ale opravdu nepěkná bytost, jako jo, prostě nehezká, taková děsně zmalovaná.
1: Jasný.
0: No a teď ta jeho nějaká partnerka, nebo co to bylo, ještě navíc tak jako žvatlala, že ne úplně česky dobře, taková jako honorativní trojice. No a sedli si a ten telefon tam je před nima, že jo. No a myslíš si, že se obtěžovali jako zaobírat se tím, proč tam je ten telefon? Ne. No já jsem prostě přišel, jak jsem si ten telefon, jak já nebudu se s takovýma opičákama tady jako dohadovat.
1: Jako vůbec, no.
0: Tak jsem si sedl vedle k tomu stolu, ten telefon jsem se jako provokativně vzal a oni ani se neomluvili nic, jako spíš to bylo takový, tak vám si to a vypadni, jako. A... Oni se pak zvedli a šli se objednávat a říkám, no teď by to chtělo prostě ten jejich telefon dát k tomu stolu, co nám zbyl a sednout si zase zpátky tam k tomu stolu. Nadošel k tomu. No a Eliška si tam hrála, no, tak já jsem tam popíjel pivko a sedím tam. No a oni se teda jako najedli a ty takový ty keci, jo, tak, takový ale... Já jsem říkal, to je úroveň, jo. Prostě začalo to tím, že se bavili o různých věcech, jako o tom Sumečkovi, jak kde mají ještě lepší kapří, nějaký hranolky, a že tam musí jet. A že ta maminka je ráda, že oni je vzali sebou na ten výlet. A že to pro ně jako málo kdo by udělal. A jak ona je za to miluje. Teď se ubezpečili, jak se milujou navzájem. U toho urazili asi 2x 2 deci bílýho. Maminka už začala mít těžce v kouli a začínala větu. No, mě do toho nic není, ať si každý žije, jak chce, ale ona, představte si to, a blablabla. A zase, to je každýho věc, jak si žije, ale blablabla. Ty takhle probrali celou ulici. Nevím, odkud byli. No, potom,
1: to jsme zjistil při tom hovoru.
0: Potom, no ne, ale to byly tak odporný plky, jako to nemělo ani hlavu, si... ani patu.
1: Ani patu.
0: Víš, jak přivoždalí vedou takovou tu konverzaci, když jsou přivoždalí ještě hloupí, jo. Ale když jsou přivoždalí ještě hloupí a ještě voškliví, to už je jako závan, jo. A pak začali chválit jako toho dotyčného, jak je hodné a jak ona ho vychovávala, jaký ternou a to. No a pak jeli teda na ty kapří hranolky a my jsme se Liškou odcházeli a oni tam nahoře zaparkovali, protože už se vrátili z těch hranolek, asi je neměli. No a teď se tam motali po té ulici, v obě ožrali jak motyky, hele. Já jsem si říkal, no tak to je úroveň, tyjo. Fakt, to je... No... Víš, jako hráli se na honorace a pak se ožrali po pár deci vína.
1: Blekotali nesmysle. Jo, tak takový lidi jsou, no, to je jako, víš co to? Hele, takových Mišo, je plno okolo nás.
0: Mišo, ať si každý žije, jak chce, jo. Ať si každý dělá, no, co chce, jo. Mně do toho nic není. Ale blablabla.
1: Jo, tohle já znám.
0: Jo. No jo, no, tak to víš. No a takže ty jsi teda jako chodila brzy spát, přikryvala se až po uši, no a co ještě?
1: No, prosím tě, co ještě? No, měla jsem takovej super skvělej zážitek, to je faktem, a takovej velmi zajímavý, protože jsme v neděli Ne, v sobotu. Bylo to v sobotu a už jsme asi byli tak jako unavený celým tím létem a vším a tak, tak jsme odmítli jakýkoliv všechno. Vlastně odmítli jsme všichni tři úplně, jako jsme tak nějak odmítli cokoliv dělat, tak jsme jako fakt po snídaní tak nějak jsme se dívali s Tomíkem na nějaký seriál a to, a teda jako trošičku tam začal být hlad.
0: Začalo být.
1: Takže no, vyrazili jsme hlad.
0: Hlad.
1: No a no, tak jako ono, když se nasnídáš třeba v 10, tak v jednu už máš hlad, nebo co? Ne chlad, ale hlad. No
0: Jo.
1: a nakonec celého koupání nebylo koupání, ale byl nějaký sandwich někde v nějakém bistru na kopci, který se nám líbil. Byl tam nádherný výhled na Bojkovický zámek a tak jsme se tam ještě prošli. Všechno bylo takový nečekaný a já říkám, no tak když už nejdem na to koupaliště, tak můžeme zkusit kousek, tam je takový biotop, nějaký zvláštní, vybudovaný z retenční vodní požární nádrže. No a prosím tě pěkně, tak jsme tam dojeli. Vypadalo to hezky, bylo to teda studený. To je faktem. Nicméně tam ležela dáma u toho biotopu.
0: Ne.
1: A ano, dáma, musím říci dáma, protože i když ležela, byla to dáma. No a my jsme se jako pozdravili, jestli se tam můžeme vykoupat. A ona říkala, že ano. A Martin tak na ní furt koukal. A teď jí
0: A dostal
1: říká,
0: facku.
1: ne, ne, ne, já vás znám. Vy jste prostě, já to jako nechci úplně říkat do éteru, ale to je jedno. Vy jste Osůbka z Luhačovic a tak dále. A ona, ano. A já vás znám, vy jste ke mně jezdili. A teďka slovo dalo slovo a my jsme se po asi 5, možná 7 letech, jako pěti, 6 letech poznali a byla to osůbka, která mě svým způsobem přivedla k homeopatii, k takovým těm věcem okolo zdraví dětí bez léků, bez očkování, bez všeho. A normálně jsme tam teda 2 hodiny strávili úplně úžasným rozhovorem. A úplně jako takhle jsem se tam vrátila tou voklikou jako zpátky. A bylo to jako fakt hrozně příjemný, nebo hrozně, bylo to velmi příjemný, byl to takový zážitek prostě, který asi kdybych to naplánovala, tak z 10 milionů lidí potkám zrovna tuhle osůbku, tak je to takový zvláštní, no.
0: A z toho plyne poučení, že pokud v Luhačovicích děláš nějaký pronájmy, tak můžeš maximálně k biotopu. Ne?
1: Jaký pronájmy.
0: Já
1: To
0: jsem říkal,
1: nebyla paní.
0: že jsi k ní jezdila.
1: No, ale to nebyla paní, která nám něco pronajímala.
0: Jo, takhle.
1: To, no, to byla prostě osůbka, která se zabývá zdravím dětí, tak asi tak bych to uvedla na pravou míru.
0: To směla říct, to vypadalo, že jste se u ní
1: Jo, jakože
0: ubytovávali.
1: se. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ale bylo to velmi milé, no. Velmi
0: No, to
1: milé
0: někdy, hele, někdy
1: setkání.
0: narazíš na lidi.
1: Jo?
0: Já jsem nějaký takový překvapení, vlastně já jsem v kempu, jdu na záchod, to je poutavá historka, že jo, pochopitelně.
1: To už samo o sobě jako je
0: No tak to
1: zajímavý,
0: už samo o
1: prosím tě.
0: sobě začíná být dobrodružný, ne? Prostě. Tam to funguje tak, že si jako ve okýnku, ve výčepu půjčíš klíč a tam jako si dojdeš. No a teď jdu zpátky. Jo, a ještě vedle u stolu předtím přišli nějací mladí lidé a kouřili jednu cigaretu za druhou.
1: To je taky strašný. Jo.
0: Měli psa. No. Ten pes byl něco ten mezi...
1: Ten taky kouřil.
0: Měli psa a ten pes vypadal jako Maxi pes fík. Úplně přesně podle něj, kdyby tak... Měl takový krásný oči, takovou... Jako velikost medvěda, jo? A ten pes mě takhle jako v nějakou chvíli oblažoval ocasem, mě tam jako tak jako... No a tak já jsem zachoval jako dekorum a ta paní říkala, promiňte, jako... No a já jsem šel na tu toaletu, že jo? Teď to teprve přijde, jako jo? To byla předehra, jako abych... No a teďko jdu a najednou slyším, Petře, neznámý hlas, jo. Říkám, to asi koukám,
1: to
0: na
1: asi
0: koho kdo
1: volá, na
0: že
1: mě.
0: Jo. Na koho kdo volá. A ten borec, co seděl vedle u stolu s tím psem, zase Petře, já, no, a teď koukám na tu jeho paní a říkám, tyjo, teď ona mi povědomá. To nevymyslíš. Normálně...
1: Kdo to byl?
0: Od mý první švagrový dcera.
1: No vidíš to, od tvý první švagrový dcera.
0: Viděl
1: to by mohlo
0: jsem jí,
1: vypadat...
0: Viděl jsem jí, když jí bylo asi 7 let.
1: No a ona...
0: Ona mě poznala. Nebo ten pes, já nevím, ale někdy někdo z nich mě poznal prostě.
1: Počkej, od tvý první švagrový dcera, to by mohla být tvoje neteř, ne?
0: Jo, jo.
1: Že jo?
0: Od první manželky neteř. Jo?
1: No, tak neteř. A ona tě poznala.
0: Jasně, poznala. Viděla strejčka, ne? To si vzpomněla, jak strejček byl hodný, když nosil ty čokoládové bombony.
1: A... No, vidíš.
0: No a tak jako jsme začali povídat, takový, on ten její přítel byl na jednu stranu působil takovým jednodušším dojmem, ale měl to docela srovnaný v hlavě, co se týká jako nějakých životních priorit a tak. Tak jsem ho schválně tak jako chvílema poslouchal, jak uvažujou tyhle ty lidi o některých věcech. No zajímavý, šikovnej, pracovitý, ale hulili teda jednu za druhou, to bylo strašné.
1: To je hrozný, to je hrozný.
0: Já jsem jim to nechtěl říkat, že umřou na rakovinu brzy, ale to, že to mají na krabičce napsaný, tak...
1: A to je každýho věc, veď.
0: To je jasně. Hele, uměj číst, uměj, je to tam napsaný, je to tam napsaný. To, že tomu nevěřej, to je druhá věc. No ale tak jako, to bys to taky, nevymyslela bys to, jo? Vidíš?
1: No, tak
0: tomu se říká to setkání třetího druhu.
1: Mm-hmm. Jo.
0: No a pak jsem se potkal ještě s jedním člověkem, ani nebudu říkat, kde pracuje, jenom řeknu, že má nejvyšší prověrku v této zemi, bezpečnostní, je držitelem nejvyšší prověrky v této zemi. No a tak jsme si jako povídali o nějakých věcech a jsme se shodli na tom, jak je to s tím Putinem, jak je to s tím Ruskem a tak. Pak říkám, já jsem policajt. Já mám nejvyšší prověrku ve státě. No a tak jsem se taky jako, jsem si říkal, no tak je zvláštní, že takový lidi tam jsou a taky musí
1: no,
0: nějak
1: vidíš
0: pracovat.
1: Tam. No tak jako buď pracovat, nebo je odpočívat, že jo, no, tak jako těžko říct, no.
0: Myslím, jako tam nahoře, jako,
1: aha,
0: že nejenom my Povl máme takové názory, ale že i tam ty lidi, co jsou jako
1: no,
0: v bezpečnostních složkách státu, takže mají taky jako názory našeho typu, že
1: jo. Jo, věřím tomu, že jich je víc takovej.
0: No a zase bavili o tom, no to není podstatný. Takže půjdeme k pořadu. Můžu?
1: Jo.
0: Jo, ještě se neutekám, dobře.
1: Ne, kam bych utíkala, já nemám dneska jako v úmyslu nikam utíkat.
0: Už aby se utíkala. Boženka Blanka nás vyzásobila. 1. září den vědění a den smutku. To vypadá jo. Jako, že když víš, tak jsi z toho smutná.
1: Jo,
0: v roce,
1: tak.
0: V roce 2004 teroristé zajali v Breslanu více než 1000 rukojmích v první škole. 3 dny hrůzy a bolesti. Tato tragédie si vyžádala 334 životů, z nich 186 bylo dětí. Stovky lidí byly zraněny. Od 1. do 3. září v severní Osetii probíhají dny památky. V tělocvičně školy stále leží hračky a lahve s vodou jako připomínka těch strašných dnů. Jako připomínka těch strašných dnů. Město andělů uchovává památku obětí a 3. září u památníku zazní školní zvonek jako připomínka přerušených lekcí. Uhum. Pamatujeme, smutníme. No je to, víš co, to... Já jsem jako četl nějaký článek jako na Novinkách, jo. Ty to je fakt, pardon, na Poblití, jo. Tam třeba titulek. Putin. Putin říká: vím, že mě oběsí.
1: Ano, ano, to je skvělý. No.
0: Další titulek, nebo někde jsem čet, jak ty Rusové, jo, jak páchají ty zvěrstva na tom civilním obyvatelstvu, jo. Hele, mm-hmm. To normálně nechápeš, kde ty hovada berou tyhle ty jako náměty, jo. No nic, jo. Tak přehled, no.
1: No ne, tady třeba jako je Zacharová hrozí Pobaltí zničující odvetou. Taky další takový super jako titulek, jo. To je jako, co by...
0: Teď ho straší měla... tím, že Rusové použijou jaderné zbraně.
1: Ano, ano, ano, ano, ano. Já už tomu věřím.
0: Rusové použijou jaderné zbraně, když mají kinžály a hypersonický. No.
1: Ale tak víš co, protože pod pojmem kinžál a hypersonická zbraň si nikdo nic asi relativně z těch civálků nedokáže představit. Atomovou zbraň si dokážou představit, když si přehrajou Hirošimu a Nagasaki, tak jak to bylo prezentované. Jo? Tak to asi jako si každý řekne, aha, tak to asi ta atomová zbraň. Ale kinžál, když si řekneš kinžál, no, tak jako spoustě to třeba nic neřekne, nebo nevím, jo. To je můj názor, jo. Můj
0: tak ono to, ještě ti to řeknu jinak, jo. No to může být tak, že pochopitelně až nějaká taková, kdyby taková jaderná někde vybuchla, tak mi pochopitelně budou říkat, že to byly Rusové, že jo.
1: No.
0: Protože oni nemají ty hypersonický, takže... Mm-hmm. Spíš jako si nahrávají sami sobě. No. Tak, přehled krátkých agenturních zpráv. Tečka. Ruská nákladní loď Omsk 107, na kterou zaútočili ukrajinské drony u... Sakra, mě se to tady tak blbě rozbaluje.
1: No se to v poslední době strašně blbě rozbaluje.
0: Ne, tady to je úplně blbý v tom víš, v malým okýnku se musím dát do velkýho tady.
1: A když tak ti tam přesto lezou reklamy.
0: Ruská nákladní loď Omsk 107, na kterou zaútočili ukrajinské drony u Novorosijska, narazila do mělké vody nedaleko Istanbulu. Informovala agentura DHA. Irán vypálil rakety směrem k americkým lodím v Hormuzském průlivu. Oznámila televizní stanice Press TV. Irán zaútočil na americké síly v Jordánsku, tvrdí novinář stanice Fox News Trey Ext. A skupina KSIP oznámila zničení základen stíhaček amerických sil v Jordánsku, informovala agentura Tasnim. Systémy protivzdušné obrany Jordánska zachytily všechny rakety a drony, které vypustil Irán, informovala televizní stanice Al-Hadad. Administrace USA má v úmyslu týdně zavádět sankce, aby vyvinula tlak na Irán, uvedl Scott Bessent. Ukrajina. Víš, jak se rozcházejí ty informace?
1: Jo, jo. Jo.
0: Ukrajina nebude v říjnu schopna platit armádě, pokud nenajde dalších 6,75 miliardy dolarů. Vyplývá to z údajů ministerstva financí země. Ty člověče, to je bezedná díra na prachy. Oni dostali teď 90 miliard euro a už zase nemají peníze. Tyjo.
1: Tak víš, jako, co ten Zelenský potřebuje? Teď si buduje někde nějaký sídlo, až ho odpravějí, nebo až ho někam posunou, tak potřebuje někde bydlet, viď? Mít nahrabáno, víš, co je tam těch, co potřebují penízky.
0: Přesuneme se do Nepálu. Počet obětí povodí na severu Nepálu přesáhl 900, informovali záchranné složky. Supertanker narazil na miny, když se pokoušel využít neschválenou trasu v jižní části Hormuzského průlivu, uvedla agentura FARS. Evropská unie nevidí riziko údajného útoku Ruska na země Unie, uvádí Politico s odvoláním na zdroj. Tak proč zbrojíme, ty? To nechápu. No. Plány Kyjeva ohledně mobilizace naznačují, že Ukrajina lže ohledně ztrát na frontě, píše T. Telegraph. To na to přišli až teď?
1: Víš, co mě tam naskočilo?
0: No.
1: Plány Kyjeva zhatí, naši vepřibou bylačí.
0: No jo, to jo.
1: To mě tam fakt naskočilo. Já se umlouvám.
0: Ano, plány nacistického Kyjeva zhatí, naši vepřibou bylačí. Západ se v plném rozsahu připravuje na volby v Rusku. Dobrý. Západ se v plném rozsahu připravuje na volby v Rusku. Evropská unie realizuje rozsáhlou strategii destabilizace situace v zemi. Informuje služba zahraniční rozvědky CVR Rusko. Zástupci evropských zpravodajských služeb během návštěv na Ukrajině diskutovali o plánech organizace kybernetických útoků na infrastrukturu voleb v Rusku, informuje CVR Ruska. Hele, teď to mě úplně přijde, co jim je co do toho, jako oni jsou úplně šílený, jako v tom Rusku ty volby nějak udělat, aby ten Vladimír nebyl zvolený, nebo já nevím.
1: Jo, jako oni si myslí, že tomu jako oni jako
0: na to právo, nebo
1: jo,
0: co?
1: Jo.
0: Zástupci z 80 zemí potvrdili svou účast na východním ekonomickém fóru. Informovala tisková služba fondu Roskongres. Pro Rusko je až to desátá věc v pořadí. Zda jsou její volby uznávány v Evropě nebo ne, uvedl Peskov.
1: To je... Já nevím, půjde... jako to je...
0: No ne, tak co jim řek, jako? Nám je úplně jedno ukradli, jestli vy uznáte volby nebo ne, jako. Chápeš?
1: No jasně.
0: Oni už tu Evropskou unii berou jako nepodstatnou.
1: Ale rozumíš, všichni se připravují na ruský volby. No, jako co je...
0: No asi půjdou je... volit, ne? Co blbneš?
1: Na ambasádu. Přijdou na všechny ambasády a budou volit.
0: Putin dorazil do Biškeku.
1: Kam?
0: Biškeku. Prezident Ruska se 31. srpna až 1. září zúčastní akcí Organizace pro spolupráci Šangaj. A má naplánováno 9 bilaterálních setkání. Já jsem viděl, jak Vladimír jel. Musím napít.
1: Jen se radši napít.
0: Normálně zastavil. Teď oni, okolo ní ta ochranka, tam byly děti, tak mezi ty děti, než se tam s nimi začal vítat a děti byly nadšený. Ochranka to byla úplně na palici. No ale dobrý. Tak zatímco jsem viděl takovou fotku, jak ten skvoter z Hradčanská 1 na začátku měl malou ochranku, protože nebyl tak oblíbený. A teď, jak mu vzrostla ta oblíbenost, tak má mnohem větší ochranku než předtím.
1: No to musí mít. Protože to by jinak...
0: Protože mu roste obliba.
1: No jasně. Bez toho to nejde. Ale je otázka,

0: Spolupráce mezi Ruskem a Čínou se úspěšně rozvíjí ve všech oblastech, prohlásil Putin na setkání s tím Pinem. Pokusy o zasahování do vnitřních záležitostí Ruska vždy existovaly, existují a budou existovat. To je zřejmé, uvedl Peskov. V Evropské unii informovali o zadržení tankeru, který údajně převážel ropu z Ruska. Loď plula pod vlajkou Kamerunu, uvedla Kaja Kalas. No jo. Představ si, uvezl ruskou ropu. Ideologicky závadnou. Teď každý, kdo by si ji natankoval, tak by změnil názor. V Polsku vypukl požár na výrobě společnosti VB Electronics, která je největším výrobcem dronů, informovala policie svatokřížského vojvodství. Švýcarská média zahájila lov čarodejnic proti lidem, kteří projevují přátelské vztahy k Rusku, uvádí se v prohlášení ruské ambasády v Bernu.
1: Pane bože, no? To snad přehánějí.
0: Proč? Tak to je normální, ne? Tak to je zakázané slovo. Osmkrát držitel, nebo osminásobný držitel ocenění Zlatý míč, Lionel Messi, ukončil svou kariéru v argentinské reprezentaci. A Putin na setkání informoval Modiho o průběhu speciální vojenské operace, oznámil mluvčí Peskov. Já jsem četl tomu článek,
1: ano,
0: že Modi vyzval Vladimíra Vladimiroviče, aby ukončil válku.
1: Nastolil mír.
0: Ano. Hned z toho udělali tady toto. No.
1: To bylo na Seznamu, to máš pravdu. A já jsem ten článek nečetla, protože to už jsem nestíhala, ale takže to zase to bylo překroucený, že jo?
0: Nejsi sebemrskačský typ?
1: Někdy jo. Ale víš co?
0: To byl masakr.
1: Nepřítelé musíš poslouchat, nebo číst, nebo sledovat, protože jakmile bys ho nesledoval, nečet a neposlouchal, tak víš co, jeden nikdy neví, jo. A čert nikdy nespí. Takže jako... Takže občas čtu jenom ty titulky, protože to mi stačí.
0: Viděl jsem na Facebooku takový strašidlo tlustý. Vyloženě, jak bych to řekl, bylo vidět, že má takový ty ramena typ sešlapaný rejč. A kritizoval tam zahraniční politiku České republiky, jo.
1: Mhm. To je dobrý, jako.
0: tak jsem mu tam napsal nějaký komentář. A že by nám mohl radši prozradit, kam zmizely ty peníze za to Japonsko, ne? No a někdo se tam jako dotazoval, jaký peníze za Japonsko. Tak já bych tady k tomu měl. Abych tady k tomu něco měl, když dovolíte, prosím vás. No, tak si to pustíme. Doufám, že nám to bude hrát. Mě igraje.
1: Mě slušaju.
0: A...
1: Jenom se připojím ještě k jedné věci pak, jo. No. Jak Iša říkala, že slyší jenom část té písničky, nebo ty jakože třeba slyší slova, neslyší hudbu, tak já se k ní připoju, já to mám s písničkama taky tak.
0: No a proč to neříkáš, minule jsem se tě ptala, ty jsi říkala, že to slyší
1: ne.
0: Dobře?
1: Minule to nebylo, to nebylo vůbec písnička, jednou to bylo dobře, ale dneska ta znělka zase byla špatně.
0: Tak jsem blázen, ty, nebo co?
1: Já už jsem na to zvykla, už to neřeš. To už nemá smysl, ale
0: jak
1: jenom,
0: neřeš,
1: že teda
0: jako...
1: si to Iša nevymýšlí, jo? Že to fakt jako nejde, nebylo slyšet. A o jednu chvíli už to vypadalo dobře.
0: Člověk se tady snaží, dá jim první, poslední a pak musí poslouchat takové
1: řeči.
0: Oni jsou nevděční,
1: v obě dvě, no. Tak to je jasný.
0: To je, jak bych to vyjádřil, jako...
1: No to řekni.

0: Je na plnou hubu.
1: No ne, no tak... To je
0: Víš co,
1: prostě bordel.
0: To je, je to bordel, protože...
1: To
0: já jsem
1: nechcem, nechce mi to i grát tady.
0: Nevím, jak seš na tom s aktualizacema ty, ale já jsem během 5 nebo 7 dnů je dělala 3x, bylo to dost jako blbý. A dneska mi to sežralo i profilový i jakoby obrázek na ploše, jo. Tak hele, jako to už začíná být tak vážné s těma aktualizacema, že...
1: No jo, to není sranda.
0: Ne, to není. Až pak přišel Tomík a jak jsem byla už jako asi na pokraji svých sil, tak no já, mami, ukaž, já ti to udělám, a ti ten obrázek najdu. Pak ho našel.
1: No, vidíš to.
0: A máš to tam?
1: No, ale prosím tě, tak já to asi zrestartuju. Nevím, no tak počkej, já to tady ještě zkontroluju. Jde mi to sluchátka. Sluchátka, děťátka. Otevřete vrátka.
0: Uh-huh.
1: Vaše maminka přišla, mléčko vám přinesla.
0: Poslouchejte všichni hezky.
1: No jo. Já to vypnu a pak to se zapnu. Tak to nevadí, tak si popovídáme zatím, než se mi to tady... No, tak v Osace byla ta výstava, že jo? To víš?
0: Japonská, v japonské Osace byla výstava.
1: V 2025 byla v Osace výstava. Mm-hmm.
0: Ano, ano.
1: Jo, a nějak tam zahučilo
0: ano.
1: Asi 120... No počkej, to ne. To ještě víc... Okolo 200 milionů tam zahučilo, 250 miliard.
0: No.
1: A tak nějak nezbylo, nezbyly peníze na demontáž pavilonu České republiky.
0: Jo, toho
1: takže
0: stánku.
1: Takže jediný
0: nebo...
1: tento pavilon tam ještě zůstal. Jako, jo. No a teď se okolo toho nějaký arbitráže. Takže se to ještě prodraží, protože odstranit to musíme. No a tyhle ty ksindlové, pirátský a různě přebíhavší, který mají na palici máslo, mají ho tam tuny, tak budou prostě něco kritizovat. Já nechápu, kde berou tu drzost a nerozumím tomu, proč v tom prostoru se nenajde aspoň někdo soudnej, aby řekl, jako, proč se vůbec k něčemu někdo vyjadřuje z těch, kteří tady podělali, co můžou. Teď to mi tady vykřikujou, že ta vláda, že zadlužila naše vnuky. No tak vláda,
0: jo, jo.
1: Která za 4 roky udělala díru do zadlužení republiky 1200 miliard, bude někoho kritizovat za to, že musel vyhovět rozpočtovým zásadám, který oni schválili? A když se zeptali toho tupce na tý Hradčanský 1, tak on říkal, že on věděl, že to nejde sestavit, ale tak to podepsal. Tak to je spolupachatel, tak proč ani nepodej na všechny trestní oznámení a na zartvá Máňa? Jako?
0: Tohle je divný, no, že prostě furt se s nima prostě mažou jak s máslem a furt prostě...
1: Ne, mažou se s tím jako, řekni to...
0: Řekni to.
1: Prostě chápeš
0: to
1: normálního, ty tady prostě vychováváš třeba děti, k něčemu je vedeš, jo. Lidi, co chodí do práce, mají nějaký zodpovědnosti. Řidič kamionu má odpovědnost za zboží, za kamion, za sebe, musí dodržovat mraky nějakých pravidel. Dneska ty kamionáci jezdí. Takže oni ho naložejí, on dostane koordináty, přijede někde před nějaký tamhle přes půl Evropy, před nějaký ten skladovací komplex, tam naběhnou nějaký prostě QR kódy nebo něco, on si to tam načte, toho pustí dovnitř. Všecko je schrané, oni musí vyhovět obrovskému množství nějakých věcí. A tyhle ty hajzlové, který podváděli, kradou, loupějí, lžou, mají tady obrovský jakoby za sebou kauzy, kde není to jenom o majetku, ale kde umírají lidi, tak jsou jako v klidu? Jako nikdo jim není schopný říct tak a dost, jako. Pojď a teď nám tady, no pojď, ty, pojď, ty pustej, no brejlatej lipánku, pojď a teď nám tady řekni, jak to bylo s tou Osakou. No řekni nám to. Jak je možný, že tam dneska máme takovouhle díru finanční? Z čeho to zaplatíš, chlapečku? No. A normálně bych jim dal osobní hmotný odpovědnosti.
0: A kdo to teda schválil, že se to tam může jako postavit, nebo?
1: To tam všechno bylo dobrý, to jako bylo vyplánovaný. Akorát,
0: jo.
1: A vím si, že ODSK, že jo, Saša Vondra tenkrát prošustroval 120 milionů na Expo. To bylo hrozně happy. Byl tam i trestňák. No a on byl několikrát zvaný k výslechu, tak říkal, že ho bolí záda, tak k tomu výslechu nešel. A nikdo to do dneška nedošetřil, je to odložený prostě. Protože jeho bolely zádíčka.
0: No,
1: 120
0: Sašenka
1: milionů
0: to
1: tam ukradli tenkrát. No v Osace na tomhletom už je to pochopitelně jednou tolik, jo. A to je čevuda dál, jako... Já bych byl rád,
0: no,
1: aby
0: hlavně,
1: prostě na ně byly podávány ty trestňáky.
0: To by někdo musel jako zařídit, že jo?
1: No někdo, tak máme tady dost právníků, ne?
0: No, tak ať se někdo
1: Zvěrtek
0: ukáže,
1: Hamplová,
0: že jo? Reichl.
1: Reichl. A další tam jich je celá řada, že?
0: No.
1: Ale to vidíš, to přesně odpovídá... Podívej se na Američany. Američan si myslí, že na co ukáže, to je jeho. Proč?
0: Jo, ano.
1: Proč? No, protože takhle, když přijeli do té Ameriky, tak si vzali, co chtěli. Na tom vyrostli. To je kulturní odkaz toho národa, když bych to vzal jako národ. To je kulturní odkaz a toto je v genetice těch lidí. A to se nebavme o tom, že to jsou bývalí Atlantané a tak dále. Někteří. Takže jejich kultura stojí na vraždách, loupení, vykrádání, ponižování, aroganci. A ty to vidíš prostě. Oni se tak chovají celý generace. Žádná generace z nich se nezměnila.
0: Vždyť i tam jsou bývalí trestanci, že jo, a takovýhle věci, jo.
1: A když se podíváš na ODSku, z čeho vznikla ODSka?
0: No.
1: ODS vznikla, než to byli vexláci, potom ty vexláci začali jet v různých chobotnicích, v mafiích a tak dál. A když už to bylo neudržitelné, no tak si vzali obleky a šli do politiky. A oni se chovají pořád stejně, ta ODS. Pořád stejně. Pořád jsou to ty mafiáni a lupiči, který se neštítějí vůbec ničeho. Tak co od nich můžeš očekávat?
0: Já už od nich nečekám vůbec nic. Jediný, aby zmizeli.
1: Jako aby zmizeli, jakože mávneš proutkem?
0: Jo. Jakože teda mávnu proutkem a bude hotovo.
1: Já nechci, aby zmizeli. Já chci, aby byli potrestaní, aby se zodpovídali. Tady rozkradli obrovské množství peněz, že jo? Ty nezaplatíš pár peněz na daních a oni jsou schopni tě prostě poslat do tepláků. A tady oni kradou v miliardách a všechno je dobrý, jako všechno je pohoda, jako jazz, jako nic se neděje, všechno jede dál. Kde je nějaká takhle, kde ta společnost vymahá nějakou, řeknu, zodpovědnost od těch, od kterých to je nutné, aby ji poskytovali. Proč ta společnost, myslím teďko ti, kteří platí tu politickou scénu, jsou tam za naše peníze, proč se od nich za ty peníze, které jim platíme, nevymáhá to, že spravují zemi, jak spravují, to je nahoru dolu. ale aspoň, aby nerozkrádali ty peníze, s kterými hospodaří. Jo.
0: Protože 90% lidí tady v té republice je to asi jedno, jenom buď nadávají, nebo mlčí, nebo souhlasí, nebo já nevím.
1: Jestli on za to možná nemůže Putin.
0: No, tak hele, ten jako podle mě může úplně za všechno. Jako.
1: To je právě to. Jo? My tady hledáme kořen a třeba tím kořenem je Vladimír Vladimirovič.
0: To už jsme opravdu jako, už jsme paranoidní, ale to už jsem tady minule říkala, ne, že ty migranty do Cekuty v tom Španělsku vlastně zorganizoval Putin, že jo, takže ten názor jsem slyšela.
1: No je to, no.
0: No, tak jako prostě, co?
1: Káblík sem, káblík tam, káblík sem, káblík tam. To fungovalo, teď už to nefachčí. Ukaž, kdo jsi zač. Sluchátka. Connection. Vydá.
0: Něco nemáš v konektivitě.
1: No. Jestli z toho děláš srandu, to je vážná věc, počkej.
0: Ale já si z toho vůbec nedělám.
1: To nemůžeš takhle jako říct. Ping, ping, ping. Pim, pili, pim, pim.
0: Já si z toho vůbec nedělám legraci.
1: No, mi to tam... Hele, a vůbec mi to tam neleze.
0: Tak to je hodně divný.
1: To je ale překvapení. No, tak jsme dohráli. Nazdar, babi.
0: A o čem to mělo být?
1: To měl být o Lipánkovi, to je ministr zahraničních věcí, právě hovořil o té osadce, o té sekeře. No, tak, hulo, kulo, brďo. Tam to máme, tam nám to leze. Jo. Ale pak už ne. Ping, ping. Měra botajet.
0: Tak to je blbý, no.
1: No, jsme si mohli pustit takových hezkých příspěvků, tady mám. Budeme se muset bez nich obejít, protože... protože, no, tak jsem to tady znova jako natáhl, bych tak řekl. Víš, jako, aby se mi to tady znova jako to...
0: Myslel jsi si, že to jako...
1: Jakože to restnu, no.
0: A ono nic.
1: A ono nic, počkej.
0: Tak to budeme muset nějak nahradit něčím jiným. To nahradíme si budeme to, muset
1: nahradíme
0: vymyslet
1: to slovem.
0: Nějakým náhradním tématem.
1: Počkej. No jo. No prostě nám to nehraje. Včera to hraje, dneska to nehraje.
0: A včera ti tam hrál? Včera si při čtení si hrál ti tam? Prosím tě, představ si, že kvůli sabotáži...
2: Se týká jednoho šokujícího příběhu, který je tady začíná být takovým bohužel evergreen.
1: Začíná být geniální. Dobrý, ne?
0: No.
1: Tak si to pustíme. Se mi to povidlo. Tak jo. Tak, Masinka.
2: Čela schválila. Se týká jednoho šokujícího příběhu, který je tady začíná být takovým bohužel evergreenem a který se jmenuje Expo 2025 v Osace. Já jsem tady tento příběh zdědil po nástupu na ministerstvo. Myslel jsem si, že prostě to bude nějaký jako úspěšný příběh, i když vidím, že to je prostě odfláknutý státní projekt za stovky milionů korun, který prostě se nám trošku mění v takové peklo. Říkám, když jsem převzal úřad, tak jsem si myslel, že je to v závěrečné fázi a že už budeme řešit jenom nějaké poslední technické detaily, ale místo toho dneska stojí v osadce v podstatě nechtěný osamocený pavilon, takový jako opuštěný kostlivec, bez připravené demontáže, bez plánu odvozu, bez kupce a hlavně bez jakékoliv odpovědnosti. Ten bývalý generální komisař pan Složka celou dobu, vlastně až do posledních vteřin svého mandátu, sliboval a mluvil o tom, že určitě dojde k nějakému výhodnému prodeji toho pavilonu a tak dále, ale když jsme prozkoumávali ten koncept, se kterým on zvítězil ve výběrovém řízení, tak v tom konceptu není ani slovo, ani písmenko o vypořádání. To znamená, není tam nic zmíněno o tom, jestli bude odvezen, nebo tak nejsou tam vůbec vyčísleny ani v rozpočtu žádné náklady, prostě nic. Myslím, že i předchozí komisaři nebo úředníci říkali, že oni by s takovýmto konceptem do výběrového řízení rozhodně nešli. Takže já jenom zrekapituluji. Původní rozpočet pavilonu Expo 2025 počítal s částkou 290 milionů korun s tím, že bývalý generální komisař Soška se zavázal k tomu, že sežene dalších asi 170 milionů od sponzorů. Měl tyto prostředky zajistit, nezajistil, prostě sehnal skoro nic. To znamená, že státního rozpočtu ještě bývalá vláda musela přidat dalších asi 120 milionů korun, aby ten projekt nezhavaroval ještě před začátkem. Zároveň také jsme zjistili, že došlo k přesměrování 90 milionů korun, které byly určeny na rekonstrukci zastupitelského úřadu v Berlíně, které také šly na pokrytí problému zvaného Expo. My jsme teď v situaci zároveň, kdy musíme žádat o další prostředky, abychom to vypořádali, protože, jak už jsem říkal v minulosti, jsou tam soudní spory, jsou tam předžalobní výzvy, jsou tam pohledávky po splatnosti ve výši mnoha desítek milionů korun. To znamená, když jsme to spočítali, tak jsme v tuto chvíli zjistili, že celý projekt Expo 2025 místo původně schválených 290 milionů korun přijde českého daňového poplatníka na více než 600 milionů korun. To znamená více než dvojnásobně překročený rozpočet. To je, myslím, vizitka špatného řízení, špatné kontroly, špatných rozhodnutí minulé vlády a minulého ministra zahraničních věcí. My samozřejmě jsme teď v situaci, že to musíme nutně vyřešit, protože nám běží čas. Podle smlouvy s japonskou stranou musíme uvést pozemek do původního stavu do 31. července 2026, což je nereálné v tuto chvíli, ale nám se podařilo vyjednat nějaký neoficiální odklad až do září, ale pokud to nestihneme, tak pak už budeme platit penále. My jsme zvažovali všechny možnosti, jak s tímto pavilonem dále naložit. Řešili jsme demontovat ho, transportovat ho do České republiky, nebo nějaké relokace v Japonsku, nebo prodej. Do poslední chvíle jsme vyjednávali s nějakými potenciálními schválila, kde se týká...
1: Tak to už nám jde druhý kolo. Chápeš, rozumíš? A tenhle ten dobytek zabreličkovaný, zamindrákovaný blbeček, který si neuměl ani nasadit neprůstřelnou vestu, je tak drzej, že bude něco kritizovat na způsobu fungování této vlády Babišovi.
0: To jsem teda zvědavá, co s tím Stánkem udělají.
1: No, to je zásadní problém. Tam ho se šrotujou, že ho nakonec asi podle mýho. Zas to budou nějaký peníze. Místo 290 milionů přes 600. Tam to nebylo na Expo, tam to bylo, když bylo předsednictví České republiky, tak Saša Vondra tam udělal 120 milionů, že jo, prokazatelně ukradli.
0: Jo, a dobrý, ne? Kolik se tam přiživilo lidí, veď, jako, Bůh ví, kam ty peníze roztekly, že?
1: A dobrý, jako, nic se neděje.
0: Pohodička.
1: Tak takhle si tu žijem. No, když už jsme u těch hezkých věcí.
0: No.
1: Teď začali chodit některým lidem, začali chodit nějaký nedoplatky za poplatky za televizi a Český rozhlas, jo. Jakože nezaplatili. Jakože nezaplatili, no, třeba dohledali, že neplatili 3 roky, nebo poslední rok, že neplatili a tak.
0: Aha. Že by dělali inventuru.
1: Se nám tady rozmohl takový nešvar. A tady mám komunikaci jedné rodiny s Českou televizí.
0: Ano.
1: Nechť je to návodem pro někoho dalšího. Takže pokud vám také přišly takovéto nesmysly, tak vážený pane Petře, s ohledem na zaprodanost a nenažranost České televize, vám pro zajímavost a pobavení zasíláme text naší odpovědi na výzvu pracovníka České televize, pověřeného výběrem výpalného, který nás oslovil. Odpověď jsme příslušnému oddělení České televize zaslali doporučeně poštou, abychom vyloučili jakékoliv následné manipulace, pokud bychom odpovídali e-mailem. Do dnešního dne, a to je již zhruba 4 roku, nepřišla žádná odpověď. Zvláštní. Tak, nevážená Česká televize. Reaguji na vaši neskonalou drzost a způsob, jakým se domáháte výpalného za vaše údajné služby pod odborným vedením té nejubožejší politické verbeže, které nemají s kulturou a objektivitou naprosto nic společného. Protože vašich služeb z principu nevyužívám a chovám k vám jako k subjektu neskutečnou averzi, přecházející až v alergické reakce, stejně jako k Českému rozhlasu. A nemám ani v budoucnu v úmyslu vaši tendenční zaujatou a pochybnou produkci sledovat a nechávat si vymývat mozek vašimi objektivními v úvozovkách zpravodajskými manipulacemi, nevidím jediný důvod k tomu, proč bych měla přispívat na váš blahobyt a rozežranost. Je až zarážející a nutící k odplivnutí, když nejvylhanější subjekty v Evropě mají v názvu zakomponován název země, ve které beztrestně páchají zlo a službu temné straně. Způsob podnikání, kdy jsou vydíráni lidé, kteří o vaše pochybné služby nestojí, mi přijde skandální a sprostý. Nejsem si vědoma, že by mezi mnou a vámi existovala jakákoliv obchodní smlouva, která by mne zavazovala k tomu, abych vám poukazovala nějaké finanční prostředky a zároveň opravňovala vás požadovat po mojí osobě příspěvky na vaše podnikatelské aktivity. Máte-li takovou smlouvu k dispozici, pak s radostí uvítám předložení jejího originálu. Pokud takovou obchodní smlouvou nedisponujete a přesto si nárokujete nějaké úhrady z titulu zaprodanců politického ksindlu, který na občany této země ušil boudu v podobě jakýchsi povinných poplatků, desátků, pak vám sděluji následující. Čestně prohlašuji, že nevlastním žádný přístroj ani zařízení, který by mi nutil a podsouval vaše pořady, programy, politicky pochybné zpravodajství a jiné nesmysly, které vytváříte, nutíte lidem a naprosto nechutným a nestoudným způsobem ovlivňujete jejich názory a způsoby myšlení. A i kdybych snad nějaké z těchto zařízení měla, je to čistě moje soukromá věc a vám do toho není ani zbla. Leda, že byste rozšířili portfolio svých podnikatelských aktivit o fízlování a šmírování lidí, co už se zdá, že nepřímým nebo skrytým způsobem vesele probíhá pod rozvinutou zástavou zločinecké Evropské unie. Stejně tak prohlašuji, že vaše produkce má přímý neblahý vliv na můj fyzický a duševní stav a způsobuje mi traumata a celkové psychické vyčerpání, s dlouhodobými negativními účinky. Proto se vaší produkci, vašim službám a vašemu negativnímu vlivu vyhýbám obloukem a nemám nejmenší zájem si je pouštět do života a vědomě si tak škodit. Naopak mám neřešitelný problém a traumata v případech, kdy se vyskytnu proti svojí vůli v situaci, kdy je ve veřejných prostorách vaše produkce šířena. Restaurace, čekárny lékařů, nákupní centra a tak dál. A jsem s ní nechtěně konfrontována. Zvažuji, že by bylo záhodno, aby z vaší strany došlo k vyplácení odškodného za psychickou újmu a traumata způsobená touto formou nepovoleného šíření vysílání, kdy se člověk nemá šanci na veřejných místech bránit a účinně se vyhnout vaší produkci a s tím spojeným negativním vlivům. Odstěhovala jsem se do lokality v příhraniční oblasti v naději, že budu mít konečně pokoj od těch vašich neblahých a negativních vlivů a pochybné produkci. Ale ouha, vy si nedáte pokoj nikdy. Neuvěřitelné. Budu ráda, když mě do budoucna již nebudete kontaktovat a obtěžovat. Domnívám se, že mnou uvedené důvody jsou dostatečně pádné a vypovídající o mém vřelém vztahu k vašemu subjektu. Vyjměte si mne laskavě z tohoto vašeho seznamu poplatníků, neboli oveček určených ke škubání. Opravdu nemám zájem vás jakkoliv podporovat. Zároveň vám vracím vámi zaslané formuláře. Nevidím nejmenší důvod k tomu je vyplňovat. Neexistuje mezi námi žádný právní ani smluvní vztah. Vaše služby jsem si neobjednala, nevyužívám jich a nikdy jich využívat nebudu. Díky Bohu s pozdravem, světu mír, čistou mysl a krásných milion chvílek bez ČT a ČRO. PS. Těžce se mi ekluje platit poštovní poplatek za doručení mého vyjádření vám, kteří na rozdíl ode mne disponujete miliardami. Pevně doufám, že to jsou skutečně poslední vynaložené prostředky z mojí strany ve prospěch vaší firmy. Tak uvidíme, s čím se ta pakáž a nenažraná verbež vytasí. Není jim cizího vůbec nic, již jsme s nimi měli bohužel v minulosti špatnou zkušenost. Se srdečnými pozdravy a tak dál, tak dál. No?
0: Krásná práce.
1: No ale tak mi řekni, jako by mě zajímalo.
0: Ano.
1: Já vím, že to dali zákonem, jo? Ale to pak vlastně se stalo daní, že?
0: No, je to jako daň, ano.
1: A teď si představ, že tady se najdou idioti, kteří jdou a skandují a podporují to, že prostě by tady to nemělo být, tak jak to chce tato vláda, že občané si mají platit ty poplatky a mají to platit, protože přeci, když je nebudou platit, tak nebude to slovo, už nebude tak svobodné. Ta demokracie dostane jako záhul.
0: Na frak,
1: jo.
0: Počkej, ale tomu úplně nerozumím. Když to bude placený ze státního rozpočtu, tak jak, co má, jako co ty informace mají, jako budou jiný, nebo proč nebudou svobodný, když to bude placený jako ze státního?
1: No, musíme se vrátit třeba u České televize, se musíme vrátit do období Jany Bobošíkové, když
0: ano.
1: Probíhala spacáková revoluce, tak Ruml a další, to byla ta kavárenská povalická verbež, která se zmocnila České televize. Dneska, když se podíváš, tak některé neziskovky, jako třeba Člověk v plísni a další, navíc je to organizace napojená na Mossad, tak mají tam přímo jakoby svoje pořady.
0: Aha,
1: a to vypovídá
0: o té
1: nezávislosti, že jo? Tady jsem to v jednom pořadu čet, jak to tam je, prostě jak to je propojený a jak oni si v podstatě tam řešejí svoje věci. O spoustě věcí se vůbec nedozvíš, jo. To, že ukrajinská armáda de facto vítězí na každém kousku fronty, to slyšíme pořád.
0: Jo, to jsem tak nějak zaregistrovala, no.
1: To, že teďko dostal Kyjev jako obrovský záhul,
0: to nevidíš,
1: že v podstatě jim zničili de facto týlový celý zabezpečení, zásobovací trasy, zásobovací sklady, výrobní kapacity jim rozbily. No, prostě se do toho Rusové už konečně obuli, tak o tom se tak jako dozvíš, ale tak okrajově, jakože v podstatě, co to je za hajzly, že oni útočí na takovýhle jako infrastrukturní body, jo?
0: No, oni hlavně pořád jako se vyjadřují, že útočí na civilisty, víš. Pořád jako omílejí civilisty.
1: No. A do toho pochopitelně je to spolčený, ta média jsou spolčená s umělcema, s hercema. Ne ze všema. Máme herce, kteří pochopitelně buď se nevyjadřujou, nebo se vyjadřujou normálně, tak jak věci jsou. Řekl bych, že mají v tom jasno, ale většina herců se nevyjadřuje prostě z nějakého důvodu, protože je to ošidné a vždycky je to dvojsečné, a dřív nebo později, protože většina herců má delší kariéru než politici. Z toho by ty hňupové měly vycházet, jo? Jenomže oni ne, oni prostě chtějí těžit z té momentální situace, a protože jsou jako herci emočně jako jitřeni a puzeni svým nitrem, které je jiné než u nás normálních blbů, protože herec, co?
0: Si představila, jaký o toho herce nebo herku, a tak jsem se jako snažila si to srovnat v té hlavě.
1: Já jsem se potkal s člověkem, který mi úplně převrátil názor na pana Donutila.
0: Mm.
1: Říkal, že byli někde, jestli na dovolený nebo kde, no a přivolali si výtah ve třetím patře a že jedou dolů jako na jídlo. No, zastavil výtah a v něm stojí Donutil a povídá: pánové, já jsem pan Donutil a já pojedu dolů sám. Já si nepřeju, aby se mnou někdo další jel výtahem.
0: Mm-hmm.
1: No tak to dopadlo, jak to dopadnout mohlo, že jo? Ten jeden z těchto chlapů ho vzal za rameno, vyhodil ho z toho výtahu. Oni si tam vlesli a jeli do třetího bez něj. Teda jeli z třetího patra bez něj. To je právě bohužel ta arogance, která s nima celou má, stejně jako s Bohdalovou, že jo? To, oni, Bohdalová, ta je zvyklá, kam přijde, tam neplatí. Jakože všichni jsou nadržený, aby ji mohli pohostit zadarmo, protože ona je paní Bohdalová, jo? To mi to vždycky takhle uvědomí. Já jsem paní Bohdalová, jo, a já nemusím toto a tamto. No, tak když jsme u těch herců, tak si pustíme něco ze Slovenska, jo?
0: Tak jsem s tím.
1: To bude taky zajímavý.
3: Milí priatelia, už dlho jsem se tak dobře nenasmial. Herec Maroš Kramár sa najnovšie rozhodol vysloviť niekoľko nesmierne hlbokých a zásadných myšlienok o slovenskej vláde a osobitne o mne a Peťovi Kotlárovi. Po niekoľkoročnom štúdiu odbornej literatúry a ťažkej analýze dospel k záveru, že sme všetci hlúpi, hlúpi, hlúpi. A ešte aj naši voliči sú vraj podľa neho hlúpi. A aj v Amerike sa dostali moci hlúpi. A všetci sú hlúpi, len tu nás súdruh Kramár je nový Sokrates. Prosím pekne, toto nám odkazuje mozgový titán Maroš.
4: Hlúpi sa dostali k moci. Týmto dnešným, tejto dnešnej situácii celej politickej ja absolútne nerozumiem. Podľa mňa je to postavené na hlavu a k moci sa dostali hlúpi ľudia, absolútne hlúpi, bývalí komunisti a podvodníci. Takto by som to dal do jedného sáčika, podobne ako Amerikanov. Tam je to tiež tak teraz momentálne. Hlúpi sa dostali k moci. Veľmi hlúpi ľudia aj tu. A keď sa už postavím na tribúnu s ľuďmi, ako je Kotlár alebo Blaha, tak proste, akože som ich súčasťou, tak som absolútne, ja neviem, čo som. To je neskutočná hlúposť, tuposť, neviem, no.
3: Prosím, povedzte mi, prečo práve slovenskí herci musia byť takto intelektuálne podvýživení? Čest výnimkám, ale keď počúvam vrieskať Paviana Stankeho, alebo tetku Vášariovú, ako nadáva strahy na Slovákov, alebo slovutného profesora Pročka, odborníka na kotúľ vpred a kotúľ vzad, hovorím si, či existuje niečo mozgovo menej obdarené ako títo cirkusanti. A bum, Kramár. Ja samozrejme nebudem riešiť Kramárovo vzdelanie. To, že vyštudoval len strednú a aj to herecku, to nič neznamená. Áno, predseda vlády Robert Fico je docent práva. Peťo Kotlár je vyštudovaný doktor a ja mám za sebou dve vysoké školy, doktorát a tucet odborných kníh. Ale toto nie je dôležité. Poznám stovky ľudí, ktorí nemajú vysokú školu a majú viac rozumu ako všelijakí vysokoškolskí mudrlanti, ktorí na fakultách vymýšľajú 76 pohlaví a podobné nezmysly. Len prosím, pán Kramár, trochu pokory. Neviem, ako ste došli na to, že môžete z pozície herca hodnotiť ďaleko múdrejších a sčítanejších ľudí. A ešte aj urážať našich voličov. Trochu arogantne, že? Ale ja vám nebudem nadávať. Ja mám totiž pre vás slabosť. Veď vy ste môj súdruh. Ja viem, po roku 89 ste prezliekli kabát, podobne ako signatárka Anticharty Vášariová a ďalší kriklúni. Predtým ste boli veľkí komunisti a potom odrazu veľkotonážni liberáli. Zo dňa na deň proste charaktery. Napriek tomu som presvedčený, súdruh Kramár, že vo svojom srdci ste stále ostali zapálený marxista-leninista, tak ako v roku 1987, keď ste s plameným prejavom obhajovali sovietský socializmus na zjazde Socialistického zväzu mládeže. To boli časy, súdruh Kramár. Ešte aj do ústredného výboru vás nominovali. Aká podsta? Mne sa takéto niečo nikdy nepošťastilo. Ja som pred rokom 89 nebol v komunistickej strane. Mal som 9 rokov. Ale som rád, že pochodeň svetového proletariátu niesli takí veľkí súdruhovia ako práve vy. Ja viem, po roku 89 ste sa trošku opustili, ale vnútri je to srdiečko stále červené, že? Len vás poprosím, keď budete na budúce zase všetkým nadávať, že sú hlúpi a bývali komunisti a neviem čo všetko, trošku sa prosím pozrite do zrkadla. Nič viac nechcem, len si nájdite nejaké zrkadlo a urobte do ňoho kúk. Česť vašej statočnej práci, súdruh Kramár. Lence Remus.
1: To je další, jako. Tak on je bývalý svazák z ústředního výboru a o těch říká, že jsou to bývalí komunisti. No, tak to mají ty lidi jako v hlavě co?
0: No, tak už tak buď, to mají úplně guláš. No,
1: no to je jako kdybych já na ně nadával, jo? No. Taky jako člověk by měl zdržet nějakou, jak bych to řekl, kontinuitu v názorech.
0: Linku. Ne. Linku.
1: Linku, no kontinuitu.
0: Nějakou linku.
1: No, tak, v české kotlině toho máme jako dostat dost, jako...
0: Graduje.
1: Co stojí za zmínku a co vůbec, jako... Tady máme kauzičky a kauzy a je to čím dál tím lepší, jako opravdu se nemusíme, nenudíme se, tak bych to řekl. Nenudíme se,
0: protože... Já si myslím, že se nenudíme, no.
1: Protože máme tady množství lidí, zejména z ODS, ale je to i ze STANu. Ty. Hele, o ODS se mluvil, jo. ODS to jsou vlastně zločinci, kteří, Američani jsou zločinci, kteří se stali národem, jo, v úzovkách zvláštním způsobem, ale dejme tomu. ODS jsou zločinci, kteří byli vždycky na hraně zákona, anebo už šli za, napojený na podsvětí většinou, no a to jim zůstalo. No a STAN, to je hodně zvláštní útvar, ty už jako když kandidovali, nebo když už jako v těch volbách uspěli, tak už tam byla kriminální činnost, přeci to byly ty kyperské fondy.
0: Ano,
1: ty peníze
0: ano.
1: Z toho Kypru. To se taky nějak jako zapomnělo, ne? Nějak jako to vyšumělo.
0: Nevím, to
1: přeci
0: úplně
1: vypadalo, prostě že je vyloučejí vůbec, jako že je vyloučejí z toho dodatečně z těch voleb, protože to bylo financované přes ten Kypr. Hele, najednou udělali si ministra vnitra, no, a najednou to zmizelo, ne?
0: Jo, máš pravdu, na to si teďka jako jsem si vzpomněla. Ano, a prostě, a ještě by se dalo říct, že hodně lidí, no teď ty starostové a ty nezávislí, oni jsou prostě takový jako poctiví, takový dobrý, teď ty starostové se starají o ty obce. No, tak jo, no.
1: Starostové se starají, tyhle ty kradou, jako straky.
0: No, to víš, no.
1: Nechaj si platit za kanceláře, že jo, jiný sadby. Ono to na ně leze v podstatě pořád. Pak byl dozimetr,
0: no, jako že? Leze to a nic, jako. No.
1: Dejme tomu čas, pochopitelně, jo? Nebuďme nervózní, ale musí to tam dospět. No, pojďme se zamyslet nad bitcoinama.
5: Co se teď dozvídáme o bitcoinech? To jsou historky z posvětí. Já říkám, Tarantino by záviděl. Jestli to k němu někdo donese a přeloží mu to, tak vám říkám, že bude Pulp Fiction 2. A Viktora Čističe, který ho hrál v jedničce Harvey Keitel, tak bude hrát Hynek Čermák. Úplně ho tam vidím. Nějakou roli bych určitě dal Petru Fialovi, to je fantastický. No a mám další adepty na to. Ale vidíte to? Navzdory tomu, co se dozvídáme, tak ptá se na to někdo ODSáku, prosím vás, tohleto je důsledek nebo výsledek čtyřletky vaší hodnotové vlády. Váš největší mecenáš Jiříkovský sedí ve vazbě a žalobkyně pro něj chce 20 let plus ještě další trest, takže dohromady 29 let. Don Pablo, bývalý ministr spravedlnosti váš, Pavel Blažek, 6,5 roku. Teď ty odposlechy do toho, policie prostě i žalobkyně pracují s tím, že to bylo celý moc dobře připravený a že všichni aktéři toho věděli moc dobře, o co jde. Nebyla to úplně historka humorná, ale vidíte, že by taková Zdíša Pokorná, omlouvám se, že říkám Zdíša, ale je to legenda a je to legenda jménem Zdíša, tak já jí vlastně prokazuju službu a kompliment, že by teď někam lítala za Martinem Kupkou, za Petrem Fialou a říkala, no počkejte, tohleto to musíte vysvětlit. Vy jste říkal ještě před rokem tohle, že by šla za Evou Dekroa. Ne, takže my normální lidi samozřejmě víme i díky tomuhle, kdo nám vládnul, v podstatě fakt Krymy Podbřišek brněnskej, ale oni nic. V médiích to projde jenom jako zpráva, komentáře o tom žádný, rozhovory o tom a otázky žádný, nic, takže takhle to bude.
1: No zajímavý je, že Česká televize třeba k tomu nedělá nějaký, že jo, pořady.
0: No, ale
1: že by
0: počkej.
1: Třeba nějaký investigativní reportéři se vydali po stopách bitcoinové kauzy.
0: Teď
1: se nechal Jiříkovský slyšet, že jo, když ho telefonoval s manželkou snad, že jestli promluví, tak celá ODSka je po smrti.
0: No počkej, ale ještě je ještě dneska další Jiříkovský, ten dar chce vrátit.
1: Co, on ho chce vrátit?
0: Ano, on ho chce vrátit. On prostě řekl, že... Já jsem to jenom tak jako někde za... Počkej, já to najdu. Je, mě to jako
1: že byl
0: teďka...
1: vynucený ten dar?
0: To ne, ale že s ním nenaložili tak, jak to mělo být.
1: Jo, takhle.
0: Počkej, já to najdu. Já se omlouvám, přátelé. Je to složitější, ale určitě to někde najdeme. No, Jiříkovský, já si to takhle dám. Jiříkovský. Vrátit dar. Uvidíme. Jestli nám to něco...
1: Už to najdeš?
0: Tak, ano, už to mám.
1: Máš?
0: Jiříkovský stáhl bitcoinový dar ministerstvu pro nevděk. Tomáš Jiříkovský odvolal svůj miliardový dar. Odvolal svůj miliardový dar ministerstvu spravedlnosti. Jako důvod uvedl nevděk. Ministerstvo se o jeho rozhodnutí dozvědělo v půlce srpna. Šéf rezortu Jeroným Tejc za ANO to označil za další riziko bitcoinové aféry. Považuji za povinnost ministerstva chránit zájmy státu a být připraven i na scénáře, které mohou vést k soudnímu sporu nebo k finančním škodám. Reagoval tak na informaci a to už bylo 14. srpna, podívej se, kolikátýho je dneska, rezort dozvěděl, že se Tomáš Jiříkovský rozhodl odvolat svůj bitcoinový dar. Jako důvod svého rozhodnutí uvedl nevděk. Ministerstvo o tom informovalo v úterní tiskové zprávě, ve které vrácení daru označilo za jedno z možných rizik bitcoinové aféry. No to se pořád jako opakuje. Tady je teďka, jak to bylo dál a tak dále. Žádost o navrácení daru v tuto chvíli nemá žádné právní následky. Podstatná bude až odpověď obdarovaného státu na ní. Z toho mála, co bylo ze žádosti zveřejněno, se zdá, že jde o reakci dárce na chování represivních orgánů obdarovaného státu k němu a jeho rodině. Tak to je dobrý. Teď tady píšou, že mu hrozí těch 20 let, že Blažkovi jenom 6,5. Tak
1: no
0: dále.
1: Ne, to si myslím, že už je řízená linka.
0: Tohle už je...
1: Protože tohle to, když on jakoby napsal, tak teď to vznáší otázku. A jaké jste očekával chování? Já jsem očekával podle toho, co mi bylo slíbeno, že blá, blá, blá, blá. Chápeš?
0: Já tomu rozumím.
1: To je nahrávka.
0: Já to chápu.
1: To znamená, že to je rozpracování směrem k té Odesce. Jo? To znamená, oni teď pochopně se potřebují dozvědět, když ten Jiříkovský dal ten dár, tak jestli za to něco dostal slíbeno, jestli za to něco očekával.
0: Já samozřejmě, že určitě za to něco dostal slíbeno.
1: Protože zatím by to bylo jako pochybení, dejme tomu, ale oni teď potřebují, že to bylo vyloženě, že to byl kšeft. Jo? Takže já si myslím, že tohleto už je řízená záležitost směrem k dosažení potrestání těchto. Já ti tak tady něco pustím. Jsi našel takový hezký článek. Tak.
6: Vy se zmůžete akorát tak na urážky. Jednou jsem rozbitá kalkulačka, jednou jsem dlužena, teď jste říkal, včera jsem nějaký bankovní lupič. No od vaší strany to opravdu sedí. Všichni čteme ty headliny, všichni čteme o bitcoinech, o tom, že pan Jiříkovský, kdyby promluvil, tak je konec ODSky. To jsme včera četli všichni a od vás to teda sedí. Argumenty ale chybí. Argumenty chybí.
1: To byla Alena Schillerová, která reagovala ve sněmovně na nějaký hejty ohledně její osoby.
0: Oni pořád jí označují různýma názvama. No, to je.
1: No, teďko to nebude.
0: Jo, tohle bude dobrá kauza.
1: Teď se trošku tady mrkneme na něco jiného. Tak je to z české Gotliny.
0: Ale my tady toho máme, viď?
1: Tak máme materiálu jako dost, to nemusíme se bát, že,
0: ne,
1: že
0: bychom, nemusíme,
1: že bychom nemusíme neměli... chodit.
0: Ani za hranice všedních dní nemusíme chodit.
1: Pojďme si říct, proč Filip Turek jim leží tolik v žaludku. Můžeme si o něm myslet, co chceme, prostě je třeba specifický nebo něco, ale to, proč po něm tak jako startujou, jo, na to nám vlastně odpoví on sám v tomhletom svém vystoupení.
7: Pamatujete si na to, jak média upozorňovala a informovala o tom, že jsem údajně měl říci, že jsou všichni úředníci a státní úředníci, že jsou parazité. Byla to velká lež, bylo to vyjádření k nějakým konkrétním případům. Jeden z těch případů byl člověk, který dával klimatickou žalobu na stát a fakturoval asi 70 tisíc korun měsíčně za to, že nepracoval, anebo za to, že pracoval proti státu a ještě ho žaloval. Tento člověk a jemu podobní byli kryti organizací podřízenou ministerstvu životního prostředí, fakturovali obrovské peníze a já jsem začal odhalovat tady tyto zelené struktury kolem neziskovek, kolem čerpání zelených peněz, dokonce s týmem profesionálů a stalo se to, že jsme samozřejmě odhalili nejenom zaměstnance, kteří čerpali peníze a fakturovali peníze za něco, co nedělali, nebo dokonce pracovali proti zadání státu, proti zadání ministerstva, ale i obrovský střet zájmu.
8: Že si dávali zakázky sami mezi sebou, někteří z nich.
7: Záleží mi na lidech, kteří tvrdě pracují, kteří tvoří ekonomiku a páteř naší země. Je mi špatně z toho, že existují lidé, kteří na nich parazitují a parazitují na veřejných penězích. Ještě víc špatně mi z toho, že o tom nepravdivě dlouhodobě informují média a vlastně kryjí tyto zelené struktury a bůh ví, za jakým účelem se snaží hájit ten postup, že není normální pracovat, tvořit hodnoty, ale normální čerpat, anebo pracovat za peníze nás všech proti nám všem. I přes šílené mediální kampaně proti mé osobě vám všem děkuji za podporu a nebojte se, budu za vás dál bojovat.
1: A zase jsme okruhem, jsme se vrátili zpátky a uzavřel se nám kruh, to se týká České televize, Českého rozhlasu. Slyšeli jsme v České televizi o nějaké kauze rozkrádání peněz? Ne. No, protože oni tam mají svý lidi. Oni tam mají, oni to tam všecko de facto si řídějí. To je prolobovaný a Česká televize vytváří jakousi auru toho, jak vlastně to tady vypadá. Když je nějaká kauza nepříjemná, tak to zaobalí tak, aby to vypadalo všechno jak. Čili já bych tam spatřoval nejenom to, že se jim ty peníze skrounou a že některý lidi tam teď budou muset odejít. Hlavně ty navázaný na ty penězovody, ale měli by se také zodpovídat z rozkrádání těch peněz, z manipulace s veřejným míněním, ze šířením lží a poplašných zpráv a tak dále, tak dále, tak dále. Ono by se našlo, kdyby se hledalo, jo. Takže očistit tu společnost od takových parazitů bude určitě potřeba. Pojď se vyjádřit.
0: No já s tím jedině souhlasím. Já bych jako je vzala jedním šmahem. Bych s nima udělala krátkej proces. Jo? Tadyhle prostě jako si chodí po svobodě kampelička dozimetr, kolik lidí je mrtvejch. Prostě vyzbývalej šéf České pošty, že jo, toho já jsem znala. Jo, prostě všem jsou nepohodlní ty lidi.
1: Tak ještě si dáme něco ke skvoterovi Hradčanská jedna, jo?
0: Hradčanská jedna, ano. Hračanská
9: tak je to zpráva z Hradu, 2% nejsou dost.
10: No, já budu naprosto upřímný, mě v podstatě ten názor Petra Pavla příliš nezajímá. Pro mě je irelevantní, protože on není naším nadřízeným, on nekandidoval do voleb s tím, že bude navyšovat výdaje na obranu, s tím jsme kandidovali naopak, nebo respektive s opačným trendem jsme kandidovali my. V říjnu 2025 tady byly sněmovní volby a jediným nadřízeným, který tady pro nás je, jsou občané této země. A občané se vyjádřili jasně, kdyby chtěli vyšší výdaje na obranu než 2%, tak volili tady ODS, případně další strany celé té pěti skupiny, které jsou v podstatě všechny stejné, ale oni se rozhodli pro jiné priority, protože my jsme jim ty jiné priority nabízeli. My nechceme investovat už do železa, podle mého názoru je to až ta 2%, až zbytečně moc. My chceme investovat do lidí, protože prostě vidíme, že tady jsou daleko důležitější věci, které jsou nezbytné k tomu, aby se zlepšila kvalita každého člověka v téhle zemi.
1: No, o prioritách. Proč, ale se to zase neřekne celý, jo? To mě mrzí. Proč se to neřekne, že tam sedí lobista zbrojních zbrojařů a přímo člověk z vedení, což

0: Má peněz jako želez. To je zase. Nikdo z prezidentů nedudlal tu kasu tak, jako tenhle ten expert. Jako. To vidíš, ale proč jo? Miloše Zemana tady kdekdo jako hanil.
1: Jo.
0: Ale nikdo nevidí, kolik Miloš Zeman kam dával peněz. Jako.
1: Ano, ano, to je to samý. Jo, no, když
0: a nechtěl pro svoji mladší manželku nějaký ošatný a takový věci. Bohužel. Ale u lidí je zafixovaný jako ožrala, jo. A já nevím, to nejhorší, co může být.
1: Sprosták, ožrala, čínský posluhovač Číny, posluhovač bohuji komu ještě. Ježišmarja, takových věcí tam bylo. Ale určitě nikomu nechtěl, pro nikoho nechtěl žádný peníze na oblečení a podobné věci. No. No, to víš.
0: Jo. A o tom to je.
1: Když to, prostě největší hlava státu, vrcholný představitel našeho státu, je představitel prostě vojensko-průmyslového komplexu a lobuje za to, aby prostě vojensko-průmyslový komplex se rozvíjel ve velkým, protože prostě to nese obrovský prachy a ty prachy prostě kapou. Těžko říct, no, co s tím. To
0: no
1: prostě...
0: tak si pustíme ještě SPD, konkrétně ekonoma Ševčíka.
2: Nyní vystoupí poslanec Miroslav Ševčík k rozpočtu na příští rok a k zákonu o doplňkovém penzijním spoření.
3: Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych zdůvodnil, proč jdeme s cestou, že chceme přehlasovat Petra Pavla Pávka veto. Musíme si uvědomit, že my jsme přišli k vládě a sestavujeme první vlastní rozpočet. Ten rozpočet pro letošní rok byl sestavován na základě falešných údajů, na základě nedostatků, kde chyběly na jednotlivých ministerstvech až 100 miliard korun a kdy chyběly peníze státním fondu dopravní infrastruktury přes 38 miliard. My si uvědomujeme, že nelze změnit ty rozpočty z roku na rok. Je tam potřeba udělat řadu legislativních změn. Nechceme měnit sociální mandatorní výdaje, ale chceme, aby byly adresné a směřovaly těm, kteří je opravdu potřebují. Chceme ale změnit takzvané kvazimandatorní výdaje, to znamená, hledáme další úspory v těchto finančních prostředcích, což se podařilo vlastně už i v tomto rozpočtu ve výši téměř 12 miliard. Velmi často slyšíme kritiku ze strany současné opozice, ale to, co tady pro nás zanechali, tak to opravdu nelze změnit hned. A já bych použil název českého filmu, který asi mnozí znáte, s Bolkem Polívkou, Dědictví aneb ku Hoši Guten Tag, takže jsem neřekl to sprosté slovo, které je v tom názvu, ale je potřeba, aby se probrali, aby si přiznali to, co nám tady nechali. Já bych chtěl zdůraznit to, že po covidové hysterii...
0: No, takže... co k tomu dodat? Jenom to, že... ty výkřiky a to všechno, co se tady odehrává, jakože ta vláda měla nějaký sliby a že to nedělá, je potřeba opravdu, aby lidé věděli a chápali, že byl porušený zákon. Na porušení zákona o rozpočtu se podílel i prezident, který to podepsal. Má svý poradce ekonomický. Zajímavý je, že se s nima obhajuje, proč to ne.

0: podepsal, ale zrovna tak se mohl na ně obrátit a položit si otázku, proč to předtím podepsal. Tomu neřekli, že tam nesedějí součty, tomu neřekli, že tam chybějí prostě miliardy, jako. Jo, rozumíš, každý má hafo poradců, každý má, ale použije jenom někdy. Takže jeho poradce je Kolář, když jde o SMSky od Macinky.
1: Jo.
0: Když jde o nějaké jiné věci,
1: přečíst.
0: Jako třeba, že on nemá žádnou prověrku, ten divný patron, jeho, tak je to jenom kamarád. Jako. Otázka zní, jak je možné, že je trpěno, aby nějaký kamarád, přítel po boku, zasahoval do věcí řízení státu tak, jak to prokazatelně Kolář dělá. Jak to, že nezasedá Rada bezpečnosti státu a neptá se prezidenta, co to má znamenat? Jak je možné, že agent CIA, napojený na kubánskou mafii, jak je možné, že takovýhle patron je jeho kamarád po boku, který mu se vším radí, pohybuje se vůbec a přichází do styku s řadou dokumentů na Hradě bez jakékoliv prověrky. Ono není na všechno čas, pochopitelně. No ale na některé věci by čas měl být, že?
1: No, to je jako prostě on si myslí, že může všechno, no. Že prostě kamarád, jednou je to kamarád, jednou je to prostě přítel po boku, jednou je to poradce, prověrku nepotřebuje. Vyberte si z toho, kdo co chcete, jo, jako je to na vás. No, jak to budeme, jako, jak ho budeme nazývat. Ale ještě se vrátím k těm poradcům. Vem si to, každý má několik poradců, ale oni třeba někdy radí, někdy ne. Ale plata si berou pořád, viď?
0: No tak hlavně se neví, za co berou ten plat.
1: No. Za to, že někdy radí a někdy ne. Je otázkou, co radí, že jo? To je.
0: V čí prospěch radí?
1: V čí prospěch radí, ano.
0: No. No. My se ještě jednou podíváme na Slovensku, tam to taky nemá jednoduchý, pochopitelně. Je to jako přeskopírák. To znamená, že zanechali prázdnou kasu, rozvrácenou zemi, vraždy některých nepohodlných lidí a tak dál. A jako
1: no a
0: opozice,
1: na,
0: ale jako opozice jsou strašně chytrý a všemu rozumějí a do všeho by chtěli kecat, jo? Měli je, a to je to, kdyby je pozavírali, tak mají od nich klid, jenomže to pak by od nich řvali, že oni jako opozici nejsou schopni je ustát. Jo, tak. Ale přeci odsaď až podsaď, jestli někdo způsobil národohospodářský škody, tak za to nese odpovědnost. Tak pojďme, co se řešilo ve Slovenské národní radě.
2: Ste mali zodpovedať, je, kedy konečně odídete z postu premiéra.
3: Nech sa páči, pán premiér, čas na vašu odpoveď.
4: Pani poslankyňa, čakal som, vždy mi niečo poviete, kde sú tie podobnosti, pretože vy ste hrubo zaútočili na stranu Smer a ste nás obvinili z prania špinavých peňazí. Povedali ste, že táto súkromná obchodná spoločnosť, agentúra Smer, je pračka na pranie špinavých peňazí. Ale takú istú agentúru máte aj vy. Máte takú istú spoločnosť s ručením obmedzeným, zriadenú podľa zákona, ako má strana Smer, Slovenská sociálna demokracia. Skúste nás konečne poraziť vo voľbách. Ja vás o to chcem poprosiť. Pretože už ma vyháňate od politiky, alebo z politiky od prvého dňa, ako som sa v nej objavil. Už od roku 1992, keď som bol zvolený v júni, už v septembri som počul, že Fico, choď preč z politiky. Za vašej vlády, pani poslankyňa, keď bol premiérom pán Odor. Vy ste mali premiéra pána Odora, vy to zatajujete, ale vy ste ho tam reálne mali. Ste pokračovali v represáliách. Viete si predstaviť, pani poslankyňa, že ako opozičný politik, opozičný líder som bol 4-krát obvinený za 3 roky z neekonomickej trestnej činnosti? Viete si predstaviť, že by sme vašeho predsedu 5 minút pred začiatkom nejakého protestného zhromaždenia dali do auta, odviezli na policajnú stanicu a ho zadržali? To sa mne stalo. Viete si predstaviť, že by ste boli predmetom hlasovania o väzbe za tlačovú konferenciu, ktorú som urobil, na ktorej som nakoniec povedal pravdu, pretože pán Kiska je daňový podvodník a je to pravoplatne určené. Viete si predstaviť, že by vaši kolegovia skončili tak, ako Tibor Gašpar, pokiaľ ide o zaobchádzanie s ním? Ja vám teda odporúčam. Sadnite si do dodávky tu v Bratislave. Ja vám dám medveďa, ak viete, čo to je. Vidím, že ste poučená, ste sa o to asi zaujímali. Tak vám teda priviažeme ruky od toho medveďa, vám zviažeme nohy, dáme vám na hlavu slúchadla a čiernu kapucňu. Pustím vám nahlas muziku a takto vás odvezem do Prešova. Rovno odpadnete a 4-krát zvraciate. Potom prídete, lenže ten človek neurobil nič také, čo by zasluhovalo takéto zaobcházenie. Potom buďte na Vianoce vo väzbe a my vám budeme zastavovať listy od rodinných príslušníkov. Ale budeme vám posielať listy od väzňov z vedľajších ciel, ktoré vám píšu, alebo ktorí vám píšu, obes sa, daj si mašu. Alebo si požiadate o lieky a vám úmyselne prinesú iné lieky. A potom zrazu príde rozhodnutie a niekto povie, všetko to bolo vymyslené, nezákonné a neférové. Nevyšlo, tak vaši ľudia, to je opozičný aktivista, ma chcel zastreliť. Ako ďaleko chcete ísť? Povedzte, tu máte kauzu ako hrom. Vy kradnete ako straky, pokiaľ ide o fondy európske a domáce, a vy obviníte legitímnu agentúru Smer, ktorá normálne funguje podľa zákona, a snažíte sa verejnosti povedať, že to je presne ten istý prípad. Čoho ste pre Boha schopní? Ste schopní klamať. Ste schopní nás bez dôkazov zatvárať. Ste schopní a pripúšťate mučenie. To, čo robili Tiborovi Gašparovi, to bolo normálne mučenie. Pamätáte sa na to, ako zomrel advokát Krivočenko? Kde máte tú slávnu pani ministerku Kolníkovú? Veď to bol ombudsman, ktorý skonštatoval, že advokát Krivočenko zomrel preto, lebo mu nebola poskytnutá základná zdravotná starostlivosť vo výkone väzby. Čo ste urobili? Všetci ste boli ticho. Nikto z vás nikdy nič nepovedal, lebo sa vám to rátalo, sa vám to páčilo. Presne tak jednoducho ste to chceli. Ja mám obavy, keď vás počúvam, čo ste všetko schopní vyporozprávať a povymýšľať, čoho ste pre Boha schopní po tých parlamentných voľbách v roku 2027. Ale my sa vašimi klamstvami nenecháme v žiadnom prípade zastrašiť a preto znovu zopakujem. Máte problém, lebo ste chceli byť transparentnou stranou. A dnes ste v očiach verejnosti stranou, kde predseda a jeho rodina rozkrádali zdroje verejného charakteru. Či už na úrovni štátu, alebo na úrovni Európskej únie. Toto je váš hriech a s týmto hriechom musíte žiť vy.
0: Myslím si, že takováto diskuze je nutná a prostě odesílat je tam, kam patří. A ještě jako pochopitelně je učinit zodpovědnými za ty kroky, jo, o kterých se tady mluví. Ale jak odevřou hubu a začnou lhát a drze se domáhat nějakých rádoby odpovědí na něco, šířejí lži a nepravdy, aby nebylo vidět to, jak oni kradou. No to je prostě potřeba okamžitě je kosit, jo. Šmejdy. To zlo je potřeba vykořenit. No. Když se bavíme o tom zlu, tak jenom tak zabrousím. Vypršelo ultimátum, které dostala Británie. Teď pochopitelně, co se málo jakoby říká, tak spousta lidí z vedení Ruské federace byla přemístěna do bezpečí, čili mimo Moskvu směrem na Sibiř.
1: Mm-hmm.
0: Vypovídá to asi o tom, že budou udělány kroky, které budou účtovat s Británií a se všemi, kteří se podílejí na devastaci Ruské federace, na válce proti Ruské federaci. Zajímavé bylo, že Amerika pořádala sedánek G7, jestli jsi o tom neslyšela.
1: Nebyla to G20.
0: Pardon, G20, kecám, děkuju.
1: No,
0: tak to jsem rád, že jsem to slyšela.
1: Ano. Jsem ve střehu.
0: Ano, jsi ve střehu. To je dobře, že jsi ve střehu. Tak. Znepokojivý signál. Na setkání G20 do USA dorazil ruský ministr financí. Ruský ministr financí Anton Siluanov v pondělí dorazil na setkání skupiny G20 v Asheville v Severní Karolíně, kam ho pozvala administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Informoval o tom deník The New York Times, podle něho šlo o překvapení, protože Washington veřejně neřekl, že dorazí. Německý vicekancléř a ministr financí Lars Klingbeil jeho účast označil za znepokojivý signál a novinářům sdělil, že evropští politici hrozili bojkotem skupinové fotky, pokud by na ní měl být i Siluanov. Mm-hmm. Nechtěli se s tím fotit. Asi byl větší než
1: oni.
0: Spojené státy v letošním roce skupině G20 předsedají. V pondělí se konalo setkání ministrů financí a také guvernéru centrálních bank v americkém horském městě Asheville, kam dorazil nečekaný host, ruský ministr Siluanov, který na takové setkání přijel vůbec poprvé od začátku ruské války na Ukrajině v roce 2022. Podle amerického deníku jde o významný vývoj v mezinárodních vztazích, který evropské zástupce dostal do nepříjemné situace. Zpravodaj americké stanice Fox News Edward Lawrence na síti X uvedl, že se Siluanov setkal se svým americkým protějškem Scottem Bessentem, který na setkání podle tohoto novináře měl prosazovat Trumpův mírový plán na ukončení ruské války na Ukrajině. Spražil ho německý ministr. Proti Siluanově účasti se okamžitě postavili evropští představitelé. Americký deník uvedl, že německý ministr Klingbeil Siluanova pokáral kvůli ruské válce a následně požadoval, aby Moskva válku ukončila. Zároveň zdůraznil, že Německo bude i nadále podporovat Ukrajinu, která se setkání neúčastnila. Přijetí ruského ministra...

milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: No tak vítejte všichni, kteří právě teď posloucháte, anebo budete ještě poslouchat třeba z archívu nebo nějak ze záznamu. Tak máme pondělí 7. září 2026, začíná druhý týden školní docházky a musím říct, že i pro prvňáčky už to je den, kdy pomalu, ale jistě se začínají seznamovat s učivem, s knížkama, se sešitama. Nesli si, většina z nich si nesla poprvé dneska tašku plnou jídla a zpátky si ji ponesou plnou nějakých pomůcek. Tak jim držíme palce. No a my máme před sebou 2 hodiny čtení komentovaného, tak si to pojďme užít. Na začátek ovšem bychom se měli podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek, kdo dneska slaví svoje jmeniny. Tak se na to podíváme. Hned jak to najdu. Dneska slaví Regina a Regína. Regina a Regína, tato 2 jména, která nám rozhodně připomínají jednu paní herečku. Tak Regina je nadčasovým jménem, které své nositelce přináší takřka neomezené možnosti. Žena jménem Regina se může stát královnou, královnou svého života, královnou svých snů, nebo třeba královnou večera, předpoklady k tomu má dokonalé. Jméno nosila křesťanská mučednice svatá Regina. Mezi současnými nositelkami jména najdeme herečku Reginu Rázlovou nebo její kolegyni Reginu Řandovou. Jméno nosí i tenistka Regina Maršíková nebo Regina Adžia, rodným jménem Regina Holásková, která působí jako designérka a malířka, veřejně známou se stala v roce 2005 díky reality show Vyvolení. Tak naštěstí mě to minulo a já ji neznám. Nositelkou jména je i americká zpěvačka a klavíristka ruského původu Regina Spektor. Jméno Regina náleží i ke kanadskému městu a v provincii Saskatchewan. Tak a ženské křestní jméno Regina, také Regina, pochází z latiny, vykládá se z latinského slova Regina, které se překládá jako královna. Význam jména Regina je tak královna nebo vládkyně, dodnes se slovo Regina, užívá se stejným významem i v italštině. Těch Regín, Regina, krátce, je 1998, je to 167. nejčastější varianta jména. Když se ještě podíváme na tu Regínu, taky 1998, takže není rozděleno, není rozlišeno. No, takže milé Regíny a Reginy, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování. Na to nezapomeňte. Pěti to oslavte, venku svítí sluníčko, je nádherně. Koukám, že venku máme nějakých 20 stupňů, to je paráda. No a co ještě? Jo, vy, kteří znáte nějakou Reginu, tak jim nezapomeňte popřát, protože když jim popřejete, tak jim způsobíte nárůst imunitního potenciálu, který jim prodloužíte život. Takže na ně nezapomeňte. No, dneska je ještě den otevřených dveří památek. Píše se zde. Jak již z názvu dne otevřených dveří památek včera vyplývá, jsou v celé České republice zpřístupněny památky neboli dědictví českého národa zcela zdarma, což vítají hlavně rodiny s dětmi. To jsem netušil, jsem myslel, že už to skončilo. No ale dobře za to, ne? Tak se pojďme podívat na to, co se děje ve světě, co nám tady zhromáždila naše kamarádka Blanka. Sedmé, to máme lekci z dějepisu, jo? Abyste si nemysleli. 7. září, pořád ještě. Ježíš, tady toho je. No tak, 7. září, Česko. 1451 v bitvě u Lučence porazil Jan Jiskra z Brandýsa vojska Jana Hunyadyho. Byl asi nějaký Maďar. 1836, pořád 7. září. Ve svatovítkovské katedrále v Praze se konala poslední česká královská korunovace. Korunován byl císař Ferdinand I. Dobrotivý. 1848 císař Ferdinand I. Dobrotivý podepsal zákon o zrušení poddanství. 1856, 7. září, česká premiéra opery Bludného Holanďana německého skladatele Richarda Wagnera v Praze. V roce 1902 zahájení provozu na železniční trati Telč-Slavonice. 1938 v Moravské Ostravě vyvolali headlinovci incident jako záminku k přerušení rozhovorů s československou vládou. V roce 1966 byl odstřelem, byla zdemolována 181,5 metru vysoká věž vysílače Buková hora, který byl poškozen požárem 3. prosince 1965. 7. září 1969 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se veřejnosti představil nový osobní automobil Škoda 100, 110. 1996 americký zpěvák Michael Jackson koncertoval na Letenské pláni v Praze. Přišlo 130 tisíc diváků. Teďko ze světa. V roce 70 římská, myslím jako 70, jako v 70. Římská armáda, vedená generálem Titem, dobila a obsadila Jeruzalém, který vyplenila. 1878 Ludvík II. Koktavý je papežem Janem VIII. Korunován západofranským králem. 1191 třetí křížová výprava. Richard I. Lví srdce drtivě porazil Saladina v bitvě u Arsufu. No, teď je to nějaký poslední výpad ze šíje tváru, nevím, čemu to patří. 1565, velké obležení Malty. Na Maltě se vylodila křesťanská vyprošťovací armáda o síle 11 000 mužů. 1566, Turci po měsíčním obléhání dobili vodní hrad Šigetvár, takhle. Do posledního okamžiku bráněný švagrem Petra Voka Mikulášem Zrinským. 1812 Napoleon I. Bonaparte získal v bitvě u Borodina přístupovou cestu k Moskvě. 1901 podepsáním boxerského protokolu s mnoha zahraničními vládami ukončila Čína oficiálně boxerské povstání, ozbrojený konflikt proti cizincům. 1936 v zoologické zahradě v tasmánském Hobartu uhynul poslední známý exemplář vako vlka. 1945 přehlídka všech armád, které se podílely na vítězném ukončení druhé světové války v Berlíně. To bylo v září, 7. září. 1998 Larry Page a Sergey Brin, studenti Stanfordovy univerzity, založili internetový vyhledávač Google. No to bych sem chtěl vidět. 2011 u Jaroslavle havaroval ruský letoun Jak-42 s hokejovým týmem z KHL Lokomotiv Jaroslavl. Až na palubního technika všichni v letounu zemřeli, mezi nimi i čeští hokejisté Jan Marek, Josef Vašíček, Karel Rachůnek a Slovák Pavol Demitra. 2016 firma Apple představila svůj nový iPhone 7. 2017 při zemětřesení u pobřeží Mexika a Guatemaly o síle 8,1 stupně Richterovy stupnice zemřelo více než 100 lidí. Tak a teď něco z dějepisu. 7. září 1812, v tento den poblíž vesnice Borodino, se odehrála jedna z nejkrvavějších a nejvýznamnějších bitev v historii Ruska, bitva u Borodina. Ruská armáda pod vedením Michaila Iljaričova Kutuzova se postavila na cestě velké armádě Napoleona. Více než 12 hodin nepřetržitě zuřila palba. Bagrationovy fleše, baterie Rajevského, Ševardinský redut, tyto názvy navždy vstoupily do naší paměti jako symboly neústupného odhodlání. Francouzi vrhali do útoku stále nové síly, ale ruští vojáci stáli až do smrti. Ztráty na obou stranách byly obrovské. Nicméně Napoleonu se nepodařilo zničit ruskou armádu. Ta se stáhla, přičemž si zachovala bojeschopnost a vůli k vítězství. Borodino se stalo tím bodem, po kterém začal úpadek napoleonské invaze. Právě zde byla zlomena sebedůvěra neporazitelného císaře. A ještě přehled krátkých agenturních zpráv. Rozhovor Putina s americkými vyjednavači trval 3 hodiny a 10 minut. Prohlásil Ušakov. Setkání bylo podle jeho slov podstatné, konstruktivní a maximálně otevřené. Vítkov a Kušner slíbili, že v zítřejších jednáních v Kyjevě budou zohledněna hodnocení, která Putin vyjádřil ohledně možnosti řešení, uvedl Ušakov. Zástupci USA se důkladně připravili na cestu do Moskvy a sformulovali řadu úvah ohledně možnosti řešení, uvedl Ušakov. A Bílý dům oznámil, že Rusko a Spojené státy projednali další kroky v jednáních o řešení konfliktu a tyto kroky budou oznámeny v následujících týdnech, informovala agentura Reuters. Téměř 1500 soukromých klinik ve více než 30 regionech Ruska se rozhodlo přestat provádět potraty, uvedl předseda Patriarchální komise pro otázky rodiny, ochrany mateřství a dětství kněz Fyodor Lukyanov. Setkání představitelů Ruska, USA a Číny na nejvyšší úrovni není vyloučeno, uvedl agentuře TAS Ryabkov. Německo bez důkazů obvinuje Rusko z incidentu s bezpilotním letounem v Lipsku. Uvedl vojenský expert a hlavní redaktor italského portálu Analyse Difesa Gajdžány. Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Kyjeva, informuje server Insider. Putin se může setkat s Trumpem na summitu APC v Číně, pokud se naskytne taková příležitost, uvedl Ušakov. Počet obětí sesuvu půdy v tibetské autonomní oblasti se zvýšil na 43. 519 osob je stále pohřešováno, informuje čínská centrální televize. Obvinění, která jsou proti Ruské federaci vznesena v souvislosti s incidentem s bezpilotním letounem v Lipsku, jsou začátkem skutečné války, prohlásil Lavrov v rozhovoru pro Vest. Pamatuj si, že před začátkem velké vlastenecké války Němci také uzavírali své diplomatické mise. Německo uzavřelo generální konzulát Ruska v Bonnu, aby zasáhlo do práce ruských diplomatů v Německu, kteří se připravují na nadcházející volby, prohlásila Maria Zacharová. Ruské síly zasáhly bezpilotními letouny typu Green 4 dva logistické centra ukrajinských ozbrojených sil v oblasti Oděsy, oznámilo ministerstvo obrany. Ruské síly zasáhly nákladní loď s vybavením, které bylo dodáváno ukrajinským ozbrojeným silám západními zeměmi. V oblasti Černého moře oznámilo ministerstvo obrany. Witkoff a Kushner se údajně chtějí dohodnout s Moskvou a Kyjevem na novém v uvozovkách návrhu řešení konfliktu na Ukrajině, informuje Axios s odvoláním na zdroje. Kushner uvedl, že doufá v obnovení jednání ve třístranném formátu za účasti Ruska, Ukrajiny a Spojených států. Kushner uvedl, že Spojené státy pracují na vytvoření mírového balíčku pro řešení konfliktu na Ukrajině. To je všechno. Jsem se dočet až na konec té stránky. To je docela prýma, ne? Tak, to můžeme dát do pryč. Šupit to prsto. No. A když se tak na to koukám, tak si můžeme dát ještě pár informací z prostoru sítí. A jestli to je Friedrichová, nebo která to je, pořád uhání Babiše jako šílená. A uhání ho prostě o ten Agrofert, prostě má tu vysněnou vizi, že se všecko dělá proto, aby Agrofert mohl pobírat neskutečné nějaké nepředstavitelné dotace. Že se tak nezajímá o toho hradního skoutera, který je ve vedení firmy, která obchoduje se zbraněmi. Na Babiše útočí, jako kdyby byla vosa. Friedrichová. Nora Friedrichová. No tak víme, že ta dáma má spoustu potíží. Spoustu problémů. Pochopně si za ně může sama. Ne?
2: Víte to, aby ten Agrofert na tom nevydělal přednostně.
1: Tak, to je to. Jo, už to máme puštěné, tak můžeme.
3: Jako si to říkáte, co chcete, já vím, že to natáčíte, je to úplně jedno.
2: No, teď jasně, proto tady jsem. No. Ale jde mi o to, jestli nějakým způsobem ošetříte to, aby ten Agrofert na tom nevydělal přednostně před ostatními, protože je prostě největším aktivem. A když je největším paktýřem v zemi.
3: Vy nerozumíte tomu, že všichni mají to právo, každý český
2: zemědělec. Ano, ale vy jste největším paktýřem v té zemi. Jaké? O to jde. A kdo vám pardon, to Agrofert, to? Nevím. No, jo, tak když to se dá dohledat.
3: Já vám říkám, že jste nemocná, léčte se.
2: Děkuju, nashledanou.
1: No, má pravdu, je nemocná. Přímo posedlá. Ona je posedlá Babišem. A to prostě se nic na tom nezmění. Ona je posedlá Babišem. A když teda jako může, jo, tak to ona musí, jo, to je jasný. Když ona se rozhodla, že toho Babiše usvědčí, tak to ona ho usvědčí. Je tak nějak, no. Pustím vám jeden polský příspěvek. Je potřeba příspěvek s polským politikem, který se jmenuje Grigorius Braun. A budete mu rozumět. On tam jednoznačně mluví o tom všem, o čem tady mluvíme my. Takže se nemusíme bát, že by náhodou jsme nevěděli, o čem se baví.
4: Experimenty na ľuďach, mówi się komu? Handel ludźmi, handel organami, laboratoria, eksperymenty na ludziach. Mówi się komuś, że jest świetna okazja, że może się uratować przed tym wyjazdem na front. A tam na zachodzie robota czeka na niego. Przyjeżdża, a tam czeka, wie pan, środek usypiający i chirurg w hotelu. To nie jest władza, która się zajmuje bezpieczeństwem Polaków. To jest władza, która się zajmuje bezpieczeństwem Zełenskiego i jego rzeźników. Zróbmy wszystko, żeby Polacy z tym nie mieli nic wspólnego. Roman Dmowski napisał, że Ukraina to będzie taki ściek wszystkich ścieków. To będzie takie światowe centrum, on to tak dość drastycznie ujmował Dmowski, nierządu i przestępczości, światowe centrum. Światowe. Że tak widział Ukrainę. I tak wygląda na to, że jest dzisiaj. Pamięta pan, każdy, kto mówił o amerykańskich laboratoriach na Ukrainie 3-4 lata temu, no to był szurem i ruskim agentem, prawda? Minęło parę latek, niewiele, i okazuje się, że są, tak, są kilkadziesiąt, nie jakieś tam laboratorium, prawda, jakimś przypadkiem, tylko kilkadziesiąt, więc systemowo. Ja bym się o to nie martwił, czy inaczej, martwiłbym się po ludzku, ale nie wchodziłoby to w zakres moich politycznych zainteresowań i obowiązków, gdyby nie to, że Polska jest żyrantem, zapleczem i żywicielem tego ścieku ścieków przepowiedzianego przez Romana Dmowskiego. I jak wożą te dzieci, tak, i jak wożą te organy, a może wożą jeszcze żywych ludzi, bo wie pan, organy się łatwo psują, prawda, więc może jak zamawia jakiś poważny kontrahent w jakiejś Szwajcarii, czy jakimś Londynie, czy jeszcze w Nowym Jorku, jak zamawia organy, no to może mu się przysyła ludzką konserwę, prawda? Poważni ludzie, jak mają poważne zobowiązania, no to starają się nie ryzykować, że się nie wywiążą z dostawy. Polska jest obszarem transferowym, że jak latają te ludzkie konserwy i jak się kupuje dzieci, to przez Polskę. I to jest, wie pan, tutaj jako polityk ja lękam się o stan, o dobrostan mojego narodu, ale jako Polak ja się lękam o stan duszy mojego narodu. Zróbmy wszystko, żeby Polacy z tym nie mieli nic wspólnego. Zróbmy wszystko, żeby państwo polskie nie gwarantowało bezpieczeństwa kanałów transferowych w przemyśle zbrodni, systemowej korupcji i handlu ludźmi. A dzisiaj tak jest. Dzisiaj wojsko, policja, pożal się Boże, uże elita polityczna, występuje w charakterze konwojenta i stróża. Dla ludzi, którzy robią co chcą i robią nie wiadomo co. Ja tutaj wcale jeszcze nie puszczam wodzy fantazji na całego, tak? Dlatego, że to jest wszystko, to jest scenariusz horroru, to co się rozgrywa za naszą granicą wschodnią. I ja politycznie nie zgadzam się na to, żeby Polska szła dalej w historię, jeśli jeszcze przed nami jest jakaś historia, z takimi brudami i z takimi potwornościami na koncie. Ja tego nie. To jest korupcja przemysłowa, to co uprawia banderowski reżim kijowski. To jest korupcja przemysłowa. Oni z wojny zrobili przemysł narodowy. Reżim kijowski doprowadził do perfekcji, oczywiście kosztem własnego narodu, który setkami tysięcy poszedł do ziemi, milionami uciekł, gdzie pieprz rośnie. No ale reżim się trzyma mocno. I Amerykanie, i Bruksela każą, no i wszyscy płacą, i my płacimy.
1: Tak o czym mluvil Gregor Braun? On mluvil w zásadě o několika věcech. Celé to uzavřel na konci s tím, že na Ukrajině je válka jako průmyslové odvětví, že nesouhlasí s tím, aby Polsko fungovalo jako transferová země pro obchod s dětmi, pro obchod s drogami, že nechce, aby Poláci byli zapleteni do obchodu s lidskými orgány, že jsou pořádány konvoje, ve kterých se právě tyto zločinnosti provádějí, konvoje, které přímo vozí lidské konzervy s orgánama na místo určení. To znamená, že přímo polská policie, polští vojáci, je to tak proorganizované přes různé politiky a přes různé špičky, že se Polsko oficiálně na tom podílí. A že ty laboratoře, o kterých byla řeč i v našich pořadech, a o tom my vlastně pořád mluvíme, takže nejdřív se říkalo, že žádné nejsou a teď ví, že se jich byly desítky a v těch laboratořích se dělal projekt pro americké tajné služby a pro Ameriku s různými zakázanými věcmi. Takže těch laboratoří nebyly jednotlivosti, ale byly to desítky takových laboratoří, celá síť. A zase všecko bylo proorganizované i skrze Polsko. A že on jako politik s tím nesouhlasí, že on s takovou politikou nesouhlasí. Že si neumí představit, že by se měl smířit s tím, že se obchodují děti přes Polsko, že se do otroctví nebo na smrt, že se obchodují lidé za tím účelem, že buď jenom orgány se z nich vyberou a ty se transferují, anebo aby se neskazily, protože životnost těch orgánů je velice, velice malá, tak se organizují přesuny lidí, lidských konzerv s těmi orgány, takže lidé jsou transferováni na místo, kde jsou rozebráni. Teprve potom jsou rozebráni na ty orgány. Toto je, prosím vás, 21. století, ano. Toto je vyspělá společnost. Toto je společnost, která tolik křičí o lidských právech a tak dále, a tak dále. A to také o demokracii, taky hodně křičí o demokracii. No. Hrozné, že? Tak co si zahrajem? No asi tohle.

No, vzpomínka na Haničku Zagorovou, která by se včera dožila, myslím, že včera, že by se dožila 80 let, bylo spousta vzpomínek na ní. Bohužel také včera zemřel Richard Tesařík, zakladatel Jobendu. Víme, jeho bratr se zabil ve Strmovce po pádu z kola. No, také jste ho mohli vidět v Pelíčkách hned na začátku, kdy tam hrál toho ruského důstojníka. Vzpomněli jsme na Jaroslavl, kde jsme přišli o 4 skvělé hokejisty. A ta tragédie, 15 let už tomu je. Tak to jsme si tak vzpomněli v několika věcech najednou. Tak mám tady informaci, protože jsme si říkali, že 25. srpna byl šéf CIA v Moskvě. Šuškalo se, že se připravuje nějaké jednání. Tak to jednání proběhlo pochopitelně v sobotu mezi americkými zástupci vyjednavači a Ruskou federací, tedy Vladimírem Putinem a dalšími. Odtamtud hned letěli do Kyjeva, jenomže protože bylo dohodnuto třídenní klid v nějakých útocích. A protože to nedodrželi Ukrajinci, no tak pochopitelně Moskva hned odpověděla. Takže se ty vyjednavači báli letět vzdušným prostorem do Kyjeva, tak nakonec dorazili vlakem. Nevím, odkud přesně, ale jeli vlakem do Kyjeva. No a tam víceméně se nedohodlo také nic, protože jak si představí Zelenského, kdy on tvrdí, jak vítězí na těch frontách, se výrazně liší od toho, co do čeho investovala Ruská federace, a to je do zabezpečení své bezpečnosti nebo do zajištění své bezpečnosti. To znamená, že nikdy neustoupí od denacifikace a demilitarizace. Já bych řekl, že dneska už se to nevztahuje jenom na Ukrajinu. Takže jedná, to je pravda, ale druhá věc je, že dokud nebude úplně rozsekaná Ukrajina na padrť, a to říká Vladimír Putin dobře, děláme všechno pro to, aby jsme zachovali naživu představitele Ruské federace, aby aspoň s někým bylo možno podepsat kapitulaci. Teď je otázka, kdo bude mít ten mandát, že jo? No. Takže Kyjev brzy lehne popelem, hoří Oděsa, hoří spousta důležitých míst, která zabezpečovala jak týlové zajištění, tak opravy, zásobování zbraněmi, municí, dronama, výrobou dronů, řízení různých záležitostí a pochopitelně také ta infrastruktura vojenská, všecko na padrť. Takže jenom si tady přečteme, co proběhlo. Sobotní 3-hodinový maraton rozhovoru v Kremlu mezi Vladimírem Putinem a zvláštními vyslanci amerického prezidenta představoval nejintenzivnější pokus za posledních 6 měsíců o oživení pozastaveného mírového dialogu. Rusko dobrovolně upustilo od raketových a bezpilotních útoků na Kyjev. Kyjevský režim však pokračoval v útocích na ruské regiony od Doněcké lidové republiky po Bělgorodskou oblast. Ministerstvo obrany oznámilo, že v noci zachytilo 53 bezpilotních letadel a na tom je jednání v Senátním paláci. Podle americké publikace Axios trvala jednání v Kremlu přes 3 hodiny. Ruskou stranu zastupoval prezidentský asistent Jurij Ušakov a zvláštní prezidentský vyslanec Kiril Dmitrijev, šéf Ruského fondu přímých investic
RDIF, kteří americkou delegaci na letišti také přivítali. Celková atmosféra setkání byla velmi důvěryhodná. Vladimír Putin při zahájení jednání vyjádřil plnou důvěru v americké zprostředkování mezi Ruskem a Ukrajinou a požádal, aby Donaldu Trumpovi byla předána jeho nejlepší přání. Steven Witkoff zase označil svůj rozhovor s ruským vůdcem za jeden z nejpamátnějších příběhů a vyjádřil osobní vděčnost rodiny bývalého amerického mariňáka Roberta Gilmana za jeho propuštění. Po schůzce, která proběhla za zavřenými dveřmi, Jurij Ušakov popsal jednání jako obsažná, mimořádně upřímná a důvěryhodná. Server Axios uvádí, že američtí zástupci přivezli do Moskvy dobře promyšlený soubor úvah a konkrétní představu o ukončení bojů. Co přesně tato představa obnáší, ale zůstává nejasné. Americké diplomatické zdroje alespoň zatím mlčí. Je docela možné, že nadále prosazují myšlenku vytvoření svobodné ekonomické zóny v Donbasu pod kontrolou třetí strany, ačkoliv Rusko tuto myšlenku dříve odmítlo. Během rozhovoru Putin kladl zvláštní důraz na nutnost úplného odstranění ze základních příčin krize a vyjádřil důvěru v dosažení cílů generálního vojenského okruhu vzhledem ke skutečným úspěchům ruských ozbrojených sil na frontě. Witkoff a Kushner se zavázali, že během následných kontaktů v Kyjevě předají postoje a hodnocení, která obdrželi v Kremlu. Trumpovi zvláštní vyslanci dorazí do hlavního města kyjevského režimu dnes, myšleno tedy včera. Toto je první návštěva vysokých amerických představitelů na Ukrajině od nástupu Donalda Trumpa do úřadu. Navíc to bude první přímý mezinárodní úlet na Ukrajinu od února 2022. Mezinárodní let, pardon. Kolem této záležitosti panuje mnoho záhad. Údajně Witkoff vlaky nenáviděl. Letištní infrastruktura v Kyjevě na stejném letišti Žuljany se však s největší pravděpodobností dostala do stavu, který neumožňuje odbavit příletový let. Vzhledem k tomu, že hosté odletěli z Moskvy do polského Rešova, je velmi pravděpodobné, že američtí vyslanci zbytek cesty do Kyjeva podniknou vrtulníkem. Nejhmatatelnějším praktickým výsledkem jednání byla dohoda o lokalizovaném třídenním moratoriu na údery proti hlavním městům. Podle agentury Associated Press potrvá do 8. září. Žádost o ukončení úderů proti Kyjevu byla podána oficiálními americkými kanály, aby byla zajištěna bezpečnost vyjednavačů. Hodnocení mezinárodních analytiků, na

0: velvyslankyně Evropské unie ve Washingtonu Jovita Neliupšiené. No, Neliupšiené v rozhovoru pro Bloomberg týs víkend spochybnila logiku podle amerických vyslanců, kteří nejprve navštívili Moskvu a teprve potom zamířili do Kyjeva. Navzdory vnějšímu zdání konstruktivního tónu zůstávají základní rozdíly mezi stranami nezměněny, píší agentury Bloomberg a Axios. Rusko trvá na úplném stažení okupačních ukrajinských ozbrojených sil z území Donbasu. V rámci jeho administrativních hranic a uznání nových realit, což kyjevský režim kategoricky odmítá. Rusko a kyjevský režim se také neshodují v otázce poskytování bezpečnostních záruk a nasazení mírových sil v Donbasu. Existují i další sporné otázky od osudu záporožské jaderné elektrárny až po budoucnost ukrajinských ozbrojených sil. No, to jsme si přečetli jeden dlouhý článek. Já bych vám teďko tady pustil. Víte, všechno se pro něco děje. Všecko má nějaké svoje kořeny. To, že vyhrála v České republice ve volbách, se perfektně umístily strany, jako jsou motoristé, SPD, to znamená, vypovídá o jedné jediné hlavní důležité věci. Že mnoha lidem došla trpělivost. To samé v Německu. V Německu se momentálně jako zpamatovává prý CDU z porážky a AfD z jakéhosi pomyslného vítězství. Ono, není se co divit, když si vezmete v potaz, jakou paseku tam napáchala ta vláda německá proti Němcům samotným. Jak se ta země změnila za poslední roky. Jo. Není divu, že tedy Němci vyjádřili svoje postoje.
1: Dobře, dámy a pánové, toto vládní prohlášení byl smutečný zpěv z troskotance. Pane Merzi, vaši vlastní lidé už diskutují o vašem odvolání, ale vy si zpíváte ódy na sebe sama. K faktům, trh práce se hroutí. Německá ekonomika ztratila za první čtvrtletí 500 000 pracovních míst oproti loňskému roku. Každých 20 minut padne další firma za oběť vlně insolvencí. Průmyslové zakázky klesají dvakrát rychleji, než se čekalo. Průmyslové jádro se rozpadá. Vysoké daně, ceny energií, byrokracie a plánované hospodářství škrtí základy naší ekonomiky, zatímco státní aparát dál bobtnám. Odliv průmyslu do zahraničí se blíží masovému exodu. S firmami a pracovními místy odcházejí i lidé. V prvním roce vašeho úřadování vystěhovalo z Německa více občanů než kdy dřív. Odcházejí mladí, ti dobře vzdělaní, protože ve vlastní zemi už nevidí budoucnost. Masová imigrace do našich sociálních systémů ze třetího světa naopak neochvějně pokračuje. Přichází šestimístný počet ilegálů pod záminkou azylu a k tomu další velkoměsto zadními vrátky slučování rodin. V deportacích je vaše bilance ještě katastrofálnější než u semaforové koalice. Tak vypadá obrat v migraci? Právě naopak. Chybnou masovou migraci ještě stvrzujete tím, že německé občanství těmto migrantům, těmto ilegálům jen tak rozdáváte. Rozprodej německého pasu dosáhl ve vašem prvním roce vlády nového rekordu. Kdo nežije v uzavřené bublině, pro toho nárůst násilí, sexuálních a brutálních činů není chladná statistika, ale každodenní společník vlastního strachu a obav o naše děti. Na hlavním nádraží v Norimberku, domově předsedy

0: CSU Markuse Södera znásilňují migrantské gangy nezletilé německé dívky, které nejprve omámí drogami, aby je zneužívali jako sexuální otrokyně. Ptám se vás, kolik takových Norimberků existuje v Německu? A co jste vy všichni, ano, všichni zde, udělali z naší země masovou migrací, hrubnutím mravů a jejich úpadkem? Nepovažujte Němce za naivní. Velmi dobře vnímají, jak s nimi zacházíte. Pozorně poslouchají, když sociální ministrině a předsedkyně SPD Bärbel Bas pohrdlivě označuje Němce jako jednotnou hnědou masu. Kdo takto mluví, ten nenávidí vlastní národ i sám sebe a nemá co pohledávat ve vládě. Její pohrdání Němci se projevuje i v sociální politice. Němečtí daňoví poplatníci a přispěvatelé mají platit vyšší důchodové příspěvky a pracovat déle. Mají přijmout rostoucí sociální odvody, masivní škrty v dávkách a v případě potřeby péče vydat veškerý svůj majetek, včetně nemovitosti, na kterou celý život spořili. Ale mají platit za doživotní plné zaopatření milionů příživníků z třetího světa. Víc o této vládě vědět nemusíme. Za náklady na migraci, rozvojovou pomoc, energetickou transformaci a klimatické šílenství vyhazujete ročně stovky miliard. O šetření a škrtech tam není ani řeč. Neúspěšná energetická transformace už pohltila 500 miliard, a bude nás stát 10x více, přes 5 bilionů eur. Úmyslně a záměrně jste zničili energetickou infrastrukturu Spolkové republiky Německo. Miliardy za miliardami posíláte na Ukrajinu a tím financujete prodlužování války, která měla být dávno ukončena. Dodnes po Kyjevu nepožadujete žádné vysvětlení ohledně vyhoření plynovodu Nord Stream. Přitom byla zničena životně důležitá infrastruktura naší ekonomiky a byly způsobeny obrovské škody. Místo toho záměrně hledáte konfrontaci s Ruskem, jadernou velmocí, abyste odvedli pozornost od vlastních selhání. Mluvíte o válce. Pořád jen mluvíte o válce. Chcete tuto válku podporovat a zatáhnout do ní Německo. Přitom mír je přesně to, co tento kontinent potřebuje. A Ukrajina také. Mluvme konečně o míru, a ne o válce. A k pravdě patří také. Ne, Ukrajina nesmí nikdy být členem Evropské unie ani NATO. Tečka, konec, basta. Rekordní dluhy, vyšší daně a odvody, deindustrializace, nebezpečí války, násilí migrantů, trestné činy z nenávisti vůči Němcům. Víc od této spolkové vlády a od vás občané čekat nemohou. To není jen dotčení psi štěkají. To není jen vaše selhání, pane Merzi, ale selhání celé vaší vlády. Za to ale nesete odpovědnost vy, protože jste se na dobré i zlé podřídili levicové výkonnosti a Němcům nepřátelské SPD. S takovými lidmi se politický obrat nedá uskutečnit. Přitom právě teď je naléhavě třeba zahájit reformy. Musíme okamžitě prohlásit takzvanou klimatickou krizi a energetický přechod za ukončené. Sám Světový klimatický panel už své hororové scénáře stáhl. Proč tedy čekat? Musíme zrušit poplatek za CO2, snížit daně z energií, vrátit se k jaderné energetice a úplně zrušit zákaz spalovacích motorů a topné diktáty. Co potřebujeme, je tržní hospodářství a levná energie, žádná zákazová politika. Zákon o státním občanství musí být reformován a podmínky pro naturalizaci výrazně zpřísněny. Sociální magnety přitahující migranty musí být vypnuty. Nelegální migranti musí být bez výjimky odmítnuti na našich hranicích. Pachatelé trestných činů a nelegální migranti musí být navráceni zpět. Měli byste dělat politiku pro naši zemi, milá SPD. Už jste na 11-12%, nebo kde teď jste? Kdo byl jen u Antify, ten nemůže dělat rozumnou politiku. To vidíme na vicekancléři a ministru financí Larsi Klingbeilovi. Nic se nenaučil, nikdy nepracoval, byl jen u Antify a neumí pracovat s čísly. A proto naše země stojí přesně tam, kde právě stojí. Máte tedy dvě možnosti, pane Merzi. Můžete prolomit blokádu tím, že ukončíte levicovou koalici s SPD a budete hledat nové konstruktivní většiny. Nebo můžete dál čekat a nic nedělat, což se dá očekávat, dokud občané nevynutí nové volby pro reformní vládu AFD. Nejprve ve spolkových zemích a potom na celostátní úrovni. Jsme připraveni převzít odpovědnost, protože Německo si to zaslouží, protože my Němci si zasloužíme být dobře spravováni. Děkuji vám.
1: No to byla Vajdlová. Můžete se divit, že tam porazili CDU nějakých 44-18. Teď to jsou všechno věci, o které běží teďko celý ten zápas vůbec, jako zachránit ty jednotlivé země, a to je právě touhletou formou zastavit, zrušit tohleto řádění těch liberálů a fanatiků. Zelených, já nevím, jak různě barevný jsou. Takže nedivme se, že na to Němci slyšeli. No a ten rozklad prostě přijde tady odtud. Musí přijít, protože to nemůže ustát, tohleto. Kdyby se tolik snažili, tak to ustát nemůžou. Zkrátka a dobře je založíno. Napáchali, co napáchali, toto jsou důsledky. U nás taky prostě zvítězili SPD, motoristé, nejme tomu, se dostali do vlády, protože měli pro lidi racionální řešení programu. A bude to v dalších zemích. Věřte tomu, ne. Bude to v dalších zemích. Je to odstartovaná štafeta obrody. A do toho pochopitelně ještě ten způsob, jak se vyjednává, a to taky o něčem svědčí, vyjednává Amerika s Ruskem, pak to jedou prodiskutovat s Ukrajinou a Evropy, kdo se neptá, Evropa má zaplatit nějakých 100 miliard nebo kolik dalších, to se tam v tom počítá. Amerika říká, že Evropa zaplatí 100 miliard, minimálně ještě, ale nikdo to ani s Evropou neprobíral, protože Evropany už nikdo nebere vážně. Takže až se dohodnou a bude položena dohoda 2+4 na stůl, vrátíme se zpátky k Jaltě, protože ten americký návrh de facto předpokládá i záruky, které by tím byly dány nějakým způsobem Rusku. Ale Rusko na to nepřistoupí, si myslím, jen tak, jako na nějaký keci v kleci. Rusko bude chtít nejdřív porazit, rozmetat úplně Kyjev, pak si to vyřídí. Pak si to vyřídí s Anglánama. Ty dostali poslední varování. Pokud nepochopí, Evropou projde koalice vítězná. A propo už o tom psali, zakládá se protiváha NATO a zakládá ji Čína, KLDR, Ruská federace a prý řada dalších zemí. To znamená pochopně Bělorusko, tak jak jsem o tom mluvil. Čili Irán by tam měl být v tom. To znamená, že toto je uskupení budoucí, které už pravděpodobně je dojednané, které zbaví svět nacismu a satanismu. Proč myslíte, že Amerika najednou tak rychle moudří? Proč najednou Amerika? Jenomže ta v tom je taky dobře smočená, že jo? Tam bude muset dojít k velkému třídění a jaksi pochopení toho, že nemůže být jejich všechno, na co ukážou. A kdo ví, jestli Amerika tím pádem neodejde z NATO a NATO bude poraženo tady tím novým uskupením. Ne Ruskou federací, ale tím novým očistým procesem. No to si zaslouží, aby jsme si zahráli nějakou pěknou písničku bychom si měli zahrát. Když. No tak dáme si toto.

0: Své syny nenechme si vzít.
1: Tak, asi stylově jsme se zahráli, no ale tak otvírám knihu Rusko 21. století Archa svátosti člověka, aby se si tu poslední půlhodinku prostě početli. Doteď to byly takové ty věci aktuální. No, budu si jim věnovat i zítra. No, ale některá ta sdělení se nehodí do pořadu s hostem, tak jsem je zařadil dneska. Čili kniha Jana Masného a čteme si v této kapitole. Jeden z hlavních úkolů postkapitalistické společnosti je jednoduchý. Za prvé vytvořit nový systém, kde hlavní je kontrola nad duchovními faktory výroby, což je sociální chování a informace, a kontrolovat zdroje. Kromě toho mají být demontovány ty instituty, jež chrání pracující. Těchto výdobytků se pracujícím podařilo dosáhnout v dlouhé válce, kterou vedli obyčejní lidé od dob francouzské revoluce až do 70. let 20. století. Bylo tedy potřeba znovu nastartovat dějiny. Jak se znovu startují dějiny? No jednoduše, je potřeba nějaký projekt. V roce 2018 se odehrála velmi zajímavá konference v Santa Fe v Institutu složitosti, kde se nesetkali vědci, nýbrž ředitelé velkých společností, rozvědčíci, experti. Tuhle konferenci pořádala americká tajná služba NSA. Jednali tam o čtyřech možných variantách přechodu do budoucnosti. Revolučním, optimálním, katastrofickém a antropologickém. Revoluční varianta znamená, že lidstvo řeší všechny problémy a letí do budoucnosti. Optimální znamená, že lidstvo neletí ve vysoké rychlosti do budoucnosti, ale své problémy přece jen řeší. Všichni účastníci, a bylo jich okolo 30, se postavili proti reálné možnosti tohoto vývoje situace. Bylo řečeno, že vůle a intelektuální úroveň západní elity zdegenerovala natolik, že tyto varianty přechodu nedokáže realizovat. A co se týče obyčejných lidí, tak ti jsou natolik vychováni k absolutní poslušnosti za posledních 100 let, že nejsou schopni udělat krok dopředu. Proto byly ty dvě varianty odmítnuty. Pro variantu katastrofického přechodu se vyjádřilo 55% účastníků konference. Účastníci ale řekli, že je žádoucí antropologický přechod. Antropologický přechod znamená, že vznikne společnost, kde má elita vztah k dolní části společnosti jako k jinému biologickému druhu. Žádná střední třída. Budou existovat pouze elity, které budou žít 120 až 150 let v ekologicky čisté zóně a čím méně o nich budou prostí lidé vědět, tím lépe. Antropologický přechod byl uznán jako žádoucí varianta přechodu do budoucnosti. Tady vzniká otázka. Jak tento antropologický přechod spustit, aby se mu obyčejní lidé jen minimálně bránili? Principiálně je možné říci, že v historii se již realizovaly podobné projekty. Ne vždy to ale dopadlo tak, jak si elity přáli. Uvedu příklad. Před francouzskou revolucí si zednářská lože Veliký Orient Francie objednala analytickou práci od jistého Adriana du Poira. Ten nebyl zednářem. Jeho úkolem bylo odpovědět na tři otázky. Jak začít revoluci? Budou evropské monarchie ostře reagovat na revoluci ve Francii? Jak řídit revoluční proces? Autor řekl, že vyvolat revoluci je velmi prosté. Stačí svolat konferenci, kam přijedou poslanci a budou mít všichni stejné požadavky. Co se týče otázky reakce evropských království, řekl, že ta se budou dlouho vzpamatovávat, tak 2-3 roky. Co se týče třetího bodu, tak to je také jednoduché. Řekl, že aby bylo možné řídit revoluční proces, je nezbytné spustit mechanismus teroru, který do sebe, jak černá díra, vtahuje stále více lidí. To znamená, že projektové chápání historie není žádná konspirační teorie. Projekty je možné dělat. Jiná věc je, že projekty nevždy probíhají tak, jak byly naplánovány. To znamená, že pokud někdo chce restartovat historii, tak musí najít to, co svého času Rumsfeld označil za spouštěcí událost. Touto událostí se stala pandemie covidu. Spouštěčem se mohlo stát také něco jiného, například krize klimatu. Je zajímavé, že hned po této konferenci v roce 2018 světové elity začaly mnohem méně používat termín nový světový pořádek. Nebudu hovořit o světě, v něm jsme se ocitli. Skutečně byl spuštěn pandemií. Schwab o pandemii napsal, že nebude střední třídy, nebudou státy, bohatí získají, zatímco chudí prohrají. Vše bylo jasně napsáno. Řekl také, že pro úspěšný přechod existují dvě podmínky. První musí být rychlý, musí to být Blitzkrieg, možná druhá ani jeden světový hráč, USA, Čína nebo Rusko, nesmí z projektu vyskočit, jinak se nepodaří projekt realizovat. Dnes už je možné říci, že Blitzkrieg se jim nepodařilo provést. Neměli úspěch, protože přecenili úroveň pasivity obyvatel zemí, hlavně Evropy. Upřímně, já jsem také neočekával, že bíložraví Evropané budou tak demonstrovat. Neočekával jsem, že bude takový odpor. Je jasné, co se stalo. Lidé pocítili, že jim hrozí něco velmi, velmi temného. Před 2 lety jsem začal používat termín bioekotechnofašismus. Biologický fašismus se týká medicíny a genetických modifikací.

Svět, který vykreslil Klaus Schwab, je o mnoho horší než fašismus. My ale nemáme žádné slovo pro to, abychom označili takovou hrůzu, nemáme termín pro nic horšího než fašismus. Elitě se realizace plánu nepodařila. Kola pandemie se protáčejí na místě. Proces nejde vpřed. Dokonce i Bill Gates řekl, že pandemie skončí v roce 2022. Magazín The Economic, který vydává Fabiánská společnost a Rothschildové, také řekl, že epidemie skončí v roce 2022. To znamená, že část elity zařadila zpátečku. To ale neznamená, že se vzdala. My nevíme, co bude dále. Budou-li usilovat o realizaci plánů pomocí narrativu o klimatu. Werner von Braun, muž, který vyvíjel americké rakety a ukazoval Američanům v kapse zvednutý prostředníček, prováděl hlavní starty svých raket 20. dubna. Je jasné, proč 20. dubna, den narození Adolfa Hitlera. Werner von Braun půl roku před svojí smrtí řekl své asistentce, a to bylo ještě před pádem Sovětského svazu, že Sovětský svaz jako hrozba jednou zmizí a tehdy na západě vymyslí jiného strašáka a tím bude islám. Islám ale není adekvátní náhrada. Další bude klimatická hrozba. Ptali se ho, pokud nebude klimatická hrozba fungovat, tak co potom? Odpověděl, že v takovém případě zůstane jediná možnost. Hrozba útoku mimozemšťanů. A co vidíme? V červnu roku 2021 NASA oficiálně prohlásila, že UFO jsou vážnou hrozbou pro USA. Nahazují udičku pro případ, že by bylo potřeba přijít s nějakou novou hrozbou. Teď o tom hlavním. Svět, v němž jsme se ocitli. Je jasné, že postkapitalistický svět je světem, kde do rozhodující role budou postaveny sociální a duchovní faktory. Na několika místech tato budoucnost už přišla. Například v Číně, kde systém sociálního ratingu velmi organicky přistál na tradiční čínský systém. V Africe. Afrika je opačná varianta, tam vládne futuro archaika, tam historie také skončila. Ve světě, v němž jsme se ocitli, se nové instituty nacházejí paralelně se starými a vznikají do jisté míry bastardi. Právě proto, že se proplétá staré s novým. Například, když svrhli Trumpa, tak mi bylo jasné, že vítězové si brzy začnou jít po krku. Půjdou si po krku finanční a accesisté velké IT společnosti a opravdu už v létě 2021 začaly útoky na Microsoft, na Google. Tito lidé ale odpověděli, když na konci října, na začátku listopadu 2021 prohlásili, že odchází do metavesmíru. To znamená, že oni odchází do úplně jiného prostoru, který není nikým kontrolován. V této souvislosti je důležité prohlásit, že nové vládnoucí skupiny v době svého vzniku vždy odcházejí do toho prostoru, který není kontrolován starými skupinami. Všimněte si, Anglie a další vládkyně moří ustoupily do kontinentálního systému hry. Stali se námořními velmocemi a odešli do té zóny, jež nebyla regulována žádným právem. Odchod do metavesmíru je také odchod do úplně jiného prostoru. Mimochodem, Zuckerberg řekl, že my budeme pracovat v tom prostoru, který není regulován žádným právem. V praxi to znamená právo silnějšího. Na druhé straně probíhá archaizace společnosti. Psychologové říkají, že doba změn vždy rodí velké množství mezních osobností, přičemž tyto osobnosti stojící na hranici sociálních a psychologických patologií pronikají i do mocenských struktur. Stačí se podívat na Borise Johnsona. Z mého pohledu je ale nejdůležitější, že vstupujeme do světa mezi, do zóny, kde není ani pořádek, ani chaos. Nemáme přitom adekvátní nauku, abychom mohli tyto procesy zkoumat. Podívejte, moderní věda v té formě, v jaké vznikla od poloviny 19. století do poloviny 20. století, dosáhla velkolepých výsledků. Ovšem, tato věda je orientována na zkoumání sociálního systému, ale ne subjektu. V
tomto případě je třeba si pamatovat, že subjekt vytváří systém. Systém nevyrůstá z jiného systému, tato věda je orientována na zkoumání

Ani stacionárních stavů a ne turbulentních. Orientuje se na normy, ale ne na přechodná období. Je zaměřená na stát, na zkoumání státu. Dokonce i termín statistika pochází od slova state, der stát. Dnes ovšem vidíme, že rozhodující roli hrají na jedné straně nadnárodní struktury, transnacionální korporace, uzavřené struktury a na druhé straně nelegální struktury, kriminální struktury a tajné služby, které získaly autonomii. Nebudu ani hovořit o tom, že například skupina tajných služeb s názvem Pět očí, Five Eyes, vytváří vlastní vědecké struktury a vychovává vlastní historiky. Systém se rozpadá, proto na scénu vstupuje subjektivita. Je to turbulentní epocha. Není náhodou, že se u nás objevila nauka o chaosu. Uzavřené mocenské struktury jsou stále aktivnější. To znamená, že stávající skamenělá profesorská věda nemá adekvátní pojmový aparát pro zkoumání tohoto období. Vítězem 21. století bude ten, kdo dokáže vytvořit novou vědu o člověku, o společnosti a o vznikajícím systému. A také nové vzdělání odpovídající této nové vědě. Stará věda, triáda politologie, sociologie, ekonomie je již mrtvá, protože mizí objekty, které zkoumá. Občanská společnost, sféra politiky, stát, to vše odchází a jako nové přichází něco velmi divného. To byla část vystoupení Andreje Ilíše Furzova na téma Epocha přechodu. Dostupné na sociální síti YouTube, na kanálu DenTV. Já bych to okomentoval tady toto, protože to se týká věcí, které já tady rovněž říkám. Jsem rád, že jsme se s Ilíšem Furzovem docela hodně potkali. Takže když se vrátím k tomu, že mRNA přepisuje DNA člověka, a prý americký vrchní soud uznal, že pokud má někdo změněný DNA, tak je to poplatné všemu. To znamená, že se stává vlastníkem korporací. To znamená, že covid pandemie, tady jak on píše, to nebyl ústup, pozor, on tady trošku... Ono to je poplatné té době, protože je to z 24. ledna 2022, spousta věcí se nevědělo. A teď už se to ví, co způsobují vakcíny. Takže to zavakcinování, to je vlastně vytvoření toho, jak to tady nazývají, antropologické změny. Tedy jinými slovy mizí střední vrstva, protože střední vrstva se nechala voočkovat jako parta debilů, šli svorně si to píchnout, aby mohli podnikat, aby mohli jezdit, aby mohli cestovat a tak dále. Takže řada z nich tam stála jako první. Navíc na to ještě měli, tak proč by se nenechali, byli něco líp, něco víc. Takže řada lidí ze střední vrstvy se nechala očkovat, buď umřela, a nebo se stala vlastněným masem. To je antropologická změna, přeci jak vyšitá, o tom tady se jednoznačně hovoří. Není potřeba jako pro tohleto organizovaný vlastněný maso nějakých sociologických průzkumů, politiky a tak dále. Maso je maso, prostě maso se organizuje ve stádu a maso se předepisuje, co bude dělat, je tam nějaký hlídací pes, ovčák, který to tam zhání, aby se ovečky nažrali, aby nepochcípali, aby ta vlna nebyla poškozená. Ta se bude totiž stříhat. No a o tom vlastně je ten svět. Ale jak si povstal z popela. On, o kterým se řada lidí myslí, jak je propojen na ty
okultisty, jak je spojen se zednáři, jak je spojen s těmi nosatými. On se na letadlo obletěl svět a dohodl se v roce 2008, dohodl se o tom, že vznikne nový svět, že vznikne nová podoba uspořádání a řeknu jakéhosi spolupracování států a zemí na principu, který velmi, velmi napovídá a připomíná a také vlastně vede zúčastněné k tomu, aby jednou vše fungovalo na principu državy. Vladimír Vladimirovič založil novou civilizaci, civilizaci pod názvem BRICS. A tato civilizace tomu všemu, co se tady píše, těm lidem, kteří jsou vlastněni nějakými korporáty a to maso může být používáno různými způsoby, tak do toho hodil vidle. A momentálně toto společenství BRICS už má jasno v tom, že bude mít i svoje vojenské uskupení. To vojenské uskupení bude složeno z nejsilnějších, nejvyspělejších, nejvybavenějších a nejsofistikovanějších armád tohoto světa. A tyto armády se budou starat o to, aby svět, ten starý, umírající, hnijící, zasmrádlej svět, tu žumpu, aby očistili od satanistů a od zla. A to je to, co teď se nám odehrává před našima očima. A můžeme na to nazírat a můžeme si to komentovat a můžeme se tomu divit anebo tomu nevěřit. Zkrátka a dobře, to je naše budoucnost, která stojí před námi, rozprostírá se a my máme tu čest a tu možnost být její součástí. A to už stálo za to se narodit, ne? A taky něco vytrpět. Takže to je pro dnešek, přátelé, všechno. Co jsem mohl, to jsem dal a za chvilku se na vás vrhne Jarda, který má pro vás další nějaký pořad. Tak si dáme něco hezkého, ne? Něco si zahrajeme. Co by to mělo být? Něco hezkého pro vás vyberu? No nevím. Co by jsme si... Olympiky jsme hráli, tak ty dávám bokem tím pádem. Dáme si adekvátní kapelu. Kapelu, ve který minimálně Jožo Ráš to má v hlavě docela dobře srovnaný po té velké ráně, kterou utrpěl. Nakonec proč ne? Mějte se krásně. Loučí se s vámi Petr Václav.

0: Pane Svatoši, one ty záhady v úvozovkách se týkají našeho bytí a nebytí v mnoha případech a to stále čím dál tím víc. Celá ta oblast, které říkáme Evropa nebo kontinent evropský, ale a nám se zdá, že celý svět, žije tím, co se teď nazývá Lipský incident. Je pravda, že Němci to vytáhli po několika týdnech. Mezitím, a k tomu se dostaneme, přistál v Moskvě šéf CIA Radcliffe a tak dále. Ale Vladimír Putin jasně řekl, že celá ta operace Lipsko s těmi drony byla, je falešnou vlajkou. Je to hrou, uměle udělanou hrou Západem pod falešnou vlajkou. Jak vy si vykládáte to, co se stalo, že tady vidíme něco takového, abych tak řekl, na typu další Vrbětice?
1: Vidíte, že všechny špionážní hry jsou vždycky politiky prohlašovány za akce, se kterými nemá dotyčná vláda nic společného. To taky je, to jsou právní následky, všechno. Tady byl jasně vyslán vzkaz, je úplně jedno, jestli ho provedla nějaká expozitura tajné služby, která je řízená ruskou FSB nebo ruskou SVR, protože všichni vědí, že velká část ukrajinské SBU de facto plní úkoly těch sovětských tajných služeb, těch ruských tajných služeb, takže zapadá to přesně do scénáře toho, že tohle je, tyto incidenty byly provodeny ruskou tajnou službou, například ruské tajné služby. A i Putinova vyjádření, že nebyli, říkají přesně, ano, byli. To tak vždycky je.
0: A k čemu to slouží?
1: Ono to slouží k... Víte, Němci se zbláznili, nejenom Němci, zbláznili se i Francouzi, Angličani, a chtějí eskalovat válku na Ukrajině přesně, protože, víte, proč to Němci vytáhli, je jasné. Oni to vytáhli ve stejný den, kdy bylo jasné, že Volkswagen propustí ne 50 000, ale 100 000 možná i 150 000 zaměstnanců a velká německá města budou vylidněna, ve kterých byly ty automobilky.
0: A blíží se volby.
1: A blíží se volby a samozřejmě je to třeba takový to starší tím Ruskem, protože Německo chce v jedné této továrně, aby aspoň zachránilo vyrábět zbraně. Zbraně proti Rusku. Když vyrábíte zbraně, musíte někde, někdo musí vést válku. Samozřejmě to jsou složité věci.
0: No ale dobře. Ale jestliže říkáte, že to skutečně je práce ruských tajných služeb, tak jaký to má význam pro Rusko?
1: Význam pro Rusko. Podívejte se, Putin dneska dostává dárky od Američanů. V diplomacii se vždycky dávají dárky, někde je to čestný meč, co dostal třeba Maduro, a někdy to je třeba území, ústupek a podobně. My jsme to vysvětlili 24. srpna americký ministr zahraničí Marco Rubio výmul syrský stát, syrské vládnoucí hnutí, ty islamisty a Giulaniho, který se ovšem jmenuje Al-Shara, ze systému amerických sankcí o teroristech. Ano? To bylo 24. Současně ten samý den americký ministr financí Bessent vyhlásil obrovské sankce proti Iránu. 25. srpna přiletěl John Radcliffe do Moskvy s tím supertajným letadlem, kterým je modul ROCC.
0: To nás hodně zajímá, ale my se k tomu určitě dostaneme, ale jenom...
1: Ale musíte mi nechat dokončit, co se stalo 26. září.
0: Ano.
1: 26. srpna. 26. srpna Vladimír Putin zvednul telefon, volal mu Al-Shara, ten zbavený terorista, který vládne Syrii, a slíbil mu, potvrdil mu, že Rusko si může nechat ty své vojenské základy.
0: Mhm.
1: A současně ten další den potom, vlastně za dva dny na to, Israel Katz a Benjamin Netanyahu prohlásili, že všichni Palestinci z pásma Gazy budou bude Izrael udělat cokoliv pro to, aby byl ustatili jejich emigraci. A Netanyahu řekl, že to nikdy nevyklidí, že Palestinci o tom tady zmizí. A tady vidíte ty ústupky, které dělají Spojené státy americké kvůli Iránu. Proč? No, protože Irán v současné době nesmí dostat nové ruské zbrojní technologie. Takže se Rusům dají základny v Sýrii, protože ten už je kamarád všech ten ze Sýrie. Samozřejmě vyhovuje to Izraeli. No a Spojené státy mají uvolněnou cestičku k větší strategii a v rámci té další ceny, toho dalšího diplomatického daru, je větší vliv na budoucí dělení Ukrajiny Ruska.
0: Větší vliv Ruska na dělení.
1: Ano, Rusko dostane víc. To je jako když byl Kissinger v Číně za Mao Tse-tungem.
0: Rozumím.
1: Mu musel dát tyto diplomatické, dají tehdy investice.
0: Ale já vás stejně k té otázce vrátím. Co bezprostředně, pokud to tedy byly ruské tajné služby, co tím získali, když ano,
1: musíme
0: tady
1: se dostat,
0: vidíme...
1: Musíme se dostat, jsme řekli jeden jdu časovou osu. Samozřejmě ještě než letěl Radcliffe 25. srpna do Moskvy, tak Elbridge Colby, ano. Takže Elbridge Colby, to je nový Kissinger, a ten svolal konferenci za účasti Michaela Friedmana, a největších amerických politických bezpečnostních lobbystů, specialistů, většinou židovského původu. To je hlavní strategická konference Spojených států amerických. A na ní vytyčil stažení z Evropy, západní polokoule výhradně americká. Jaderný, když žádní Evropani se nebudou montovat do jaderných zbraní, budou být jaderný deštník. Ale proti Rusku vede Ukrajina, řekl, pečlivě kalibrovanou válku, pečlivě kalibrované údery, a ty jsou možné. Nevyvolají jadernou válku. Čili Ukrajina může pečlivě útočit na ruské cíle tak, aby nespůsobila Rusku velké škody. Musí se vybíjat tak, aby ho neohrožovala. Útočit může. Evropani tedy můžou, ale jenom tak. Nesmí si vyrábět jaderné zbraně, jsou vazaly Evropani, západní Evropa budou vazalové.
0: Já tomu rozumím.
1: Ano.
0: Já pořád neslyším tu odpověď na otázku.
1: Ta odpověď je jasná. Ruská strana právě těmito útoky, drony, a on to nejsou jenom drony, to jsou různé sabotáže nebo různé přerušení, všechno. A není vyloučeno, že s tím pomáhá třeba CIA nebo Shin Bet. Je za cíl vytvořit těm nahloupým evropským politikům, kteří nechápou, že mají tu hranici, strach. Bude to horší.
0: Dobře, když to takhle vezmu, tak se zeptám věc, která mě trošku taky není jasná. Ten Lipský incident proběhl tak, že tam žádný dron nevybuchl. Jeden se dotkl toho letadla a jeden našli jakoby
1: ano, to je
0: někde u letiště.
1: To je přesně způsob této operace. Dostanete to do médií. Média najednou vidí, a to česká média ani neříkala, že nám nad hlavama lítají 100-tunové ukrajinské velké letadly, ty velké Antonovy, ty snad mají 100 tun výbušní. Představte si to, že by ten dron to trefil, když vzlet a víte, ten Boeing nese třetinu paliva, co údajně vrazil do těch parkodrapů. Všichni jste viděli, jak to vypadá, jak to spadne. Teď si představte, že na Prahu nebo na Lipsko nebo někde spadne tenhle sen s trojnásobkem paliva a se 100 tunama a výbušně. Viděli jste teďko, ale musíte to vidět v kontextu, jakmile tohle bylo, no tak samozřejmě Rusové vyhodili dva sklady výbuštiny, jeden v Mile a druhý u Kyjeva, druhý někde bojové. A to zlikviduje celou čtvrť, ten výbuch. A teď si představte, že vám to začne padat z nebe.
0: Dobře, ale takže oni nechtěli, aby to vybouchlo?
1: To je varování. To je varování. Podívejte se, překračujete linie. Ty linie vám stanovili Američani, co můžete a my. Čili vy můžete na Rusko útočit a Ukrajina může střílet, aby tak, tak, ale neškodně. To znamená, může vypálit sklad Wildbase, který se zabývá distribucí kosmetiky a všech těchto věcí pro ruské slečny. To je jeho hlavní biznis.
0: Jo, a dobře. A ten, znamená to, že máme takhle chápat i ty případné záležitosti, které teď nastaly v Polsku, tam vybuchl taky nějaký...
1: Ano, to jsou přesně znamenování. To je jako ve Vrběticích. Víte, já jsem dostal odpověď oficiálně, když jsem pátral po Vrběticích, že protože nebylo možné, aby ty agenti ruské tajné služby, které jsou za to viněni tím vyšetřováním, se dostali do Evropské unie, protože už byla jejich identifikace známá, tudíž nemohli přejít legálně přes jakýkoliv hraniční přechod. Oni přešli, myslím, přes Vídeň nebo a tady. Ale bohužel mohli, protože zrovna, když přiletěli a když odletěli mezi těma Vrběticema, tak probíhali na místech, kudy vstoupili a opustili údržby systému, který by je normálně poznal. Čili si to můžete představit, že buď Putin tedy ví, kdy se dělají ty údržby systému a ty agenti proudí do Evropy tímto
0: směrem. A nebo s nimi spolupracujete.
1: A nebo mu někdo řekne, a tehdy můžeš.
0: Jo.
1: A kdo může? Ten, kdo vlastní zadní vrátka do toho systému. A kdo to je? No ten sídlí tam, kde si byl koudelka, to by znamená.
0: V Langley v Americe. V sídle centrále CIA.
1: Tak, tak, tak.
0: Je to pozoruhodná interpretace, protože jestliže to tak je, jak to říkáte, tak to znamená, že vlastně tady probíhá ve skutečnosti obrovská hra mezi Spojenými státy a Ruskem. Jejíž součástí byla i ta návštěva Radcliffeova. Mimochodem, co to tedy, proč tam vlastně přistál s tím obrovským letadlem a ne běžně, jak se to dělá?
1: No, za prvé Rusové mají nový systém, který vypínají Starlink, tedy komunikaci dronu a Starlinku, což je problém. Tedy Starlink nefunguje pro Ukrajince na ruském území, ale pouze funguje na určitém 20 až 50 kilometrovém přesahu z ukrajinského území, nebo na té části, jako je Krym, pač to bylo bývalé ukrajinské území. A tak tam jako funguje. Normálně je to povoleno ze strany Spojených států, tedy jo, a Moskva. A dál už ne, takže. Ale Rusové vymysleli nové elektronické systémy a ty to vypnou, tu komunikaci. A teďka Američané mají problém, protože potřebují zjistit, jak se ta komunikace vypíná. A okolo Moskvy se ví, že to je vypnuté. Tak to je jedna věc, že tam byl to speciální letadlo, Globemaster 17 s modulem ROCC. A druhá věc je, že ten modul, to je vlastně taková, to je lítající špionážní pracoviště na utajenou komunikaci. Takže on ten Radcliffe může jednat v Kremlu, pak jedu do letadla, domluvit se, neodposlouchávání přímo z Moskvy, protože kdyby volal z velvyslanství, tam by mohli být pioni. Tam by mohli být už nějaký tyti.
0: Čili jedna analýza, kterou jsem četl a kterou budeme dávat zítra na stránky Akademie, velmi zajímavá ruská, která říká, že hlavním důvodem bylo dohadování se mezi Spojenými státy, co Rusko nechá, abych tak řekl, Američanům v Iránu a co oni za to nechají na Ukrajině.
1: Ano, tady je přesně tato debata, protože teď v září bude velký sněm nejvyšších představitelů BRICS a čínský manuál, který v podstatě, nebo Čína projevila velký zájem a oznámila, že BRICS by se měl více konstituovat jako obranná aliance zemí východu a jihu a Afriky proti těm evropským roztahovačným silám. Takže Spojeným státům americkým to značně nevyhuje, protože kdyby se konstituovalo nové NATO, východní NATO, tak ta strategie Elbeho Kolbeže na ty útoky kalibrované bude platit i pro Spojené státy, když budou útočit na Irán. Takže budou muset útočit jenom tak, aby Irán nepoškodili. Což je problematické a tak se tady vytváří nový systém, ve kterém se Rusku říká, že bude odškodněno, dostane Putin ty dárky, tedy Ukrajinu a tak dále, když jaksi povolí Američanům, totiž Američané mají 30 až 50 letní náskok v ropných zásobách oproti Iránu, takže mohou Irán postupně ubít.
0: Hospodářsky
1: ubít, ano, ekonomicky. Čím značně poškodí Čínu, ale aby to mohli udělat, tak to nemohou, oni tam potřebují venezuelskou ropu do toho, aby měli ten 50-letní náskok.
0: Američané
1: potřebují nutně venezuelskou ropu, ale ta ještě není dostatečně produkovaná, protože ten Chávez to tam všechno, i ty sankce a všechno, tak to se musí obnovit. A pak potřebují druhou ropu kanadskou. A ty Kanaďani to nevidí příliš příznivě. No a navíc ještě v celém tom období, kdy ten Irán budou takhle dachmat, musí dělat přestávky, protože když je neudělají, tak Evropa skončí. Bude příliš velká drahota, ona by ta drahota byla ve Spojených státech amerických. Čili ten tlak na ten Irán bude trvat podle odhadu 2-3 roky. Ale pokud se ustanoví ta obranná aliance BRICS více, tak ten plán narazí na mantinel, tak jako na ruský mantinel. A zároveň musí donutit tu Evropu, Američani, aby začal něco dělat.
0: A teď mi řekněte, když to, začíná to být pro mě docela přehledný, jo? Ale řekněte mi, to znamená, že když se vrátím k tomu lipskému incidentu, takzvaně, jak se o tom hovoří, že na to tedy ti Evropané naskočili, nebo proč dělají tyto šílené kroky další, Merz vyhrožující.
1: To je velmi... Jo. Takže tady vidíte Merz se Zelenským, ta fotka je z dubna, a tam vidíte německý dron, který se bude vyrábět teď v Německu, aby pouštět na Rusko. Jak vidíte, je to vrtulový šahid. Vidíte tam vrtulovou... Cena toho dronu $69,700.
0: Ano.
1: Lítá to pomalu, je to neschopný. A bude se to vyrábět jenom 400 kousků měsíčně. A teď bych prosil ruský dron. Principem je, že Rusové mají technologii na 3D tisk turbín těchto tiskových motorů.
0: 3D tisk.
1: Čili už se to nesoustruží, neskládá, nemontuje. Vytisk. Díky tomu, co nikdo nepočítal, mohou tyto tajskové drony vyrábět tempem vrtulových dronů.
0: Mm-hmm.
1: Možná i větším. Víte, jak to tiskárny dáte roboti, jenom už se to vyrábí. Tak, a teď máte problém.
0: Kolik jich budou vyrábět teda?
1: Zatím bych vyráběl 1000 měsíčně. Ale jako když zvládnete tisk turbín, samozřejmě ještě to není... Jsou to levné tajskové motory. Nicméně lítá to 600 až 800 kilometrů. Ve výšce 6 kilometrů. Náletová rychlost, když to pádí dolů. 800 kilometrů. Čili je to ten dron Shahid nebo Geranium, ty stají, ty jsou tam, já bych měl, ty lítají s bídou 300.
0: Uh-huh.
1: Jo? Ani nevystoupají na 3 kilometry. Nemají tohle. Tohle je úplná novinka. Podívejte se, sestřelení Shahidu 90%, kde jaký kulometník, kde opravdu se do toho dávají falešné, bez výbušti návnadové. Ovšem, tady ten nový ruský dron začal lítat minulý měsíc, čím dál tím víc. No a daří se Ukrajincům sestřelovat 30%, ale to jich lítá zatím jenom pár desítek. Ovšem, všechny sestřely, a teď cena toho dronu, prosím vás, 50 až 70 tisíc, a teď si představte, čím to jde sestřelit. Buď jaké to má NASAMS, jsou americko-norské, švédské, anebo IST, to jsou německé. Mm-hmm. Jenže cena, nejnižší cena, tyhle ceny těchto raket začínají na 500 tisících dolarů. Čili já musím to vystřelit ještě dvě nebo tři. Takže třikrát až desetkrát víc peněz zaplatíte za sestřelení tohohle dronu, než Rusové za jeho výrobu. A teď, protože Američané ještě nezvládli 3D technologie západ proudových motorů, těch levných, tak máte problém. Protože Rusové to mohou zmnohonásobit.
0: Mě ještě zaujalo na tomhle, když on ten dron tedy letí, Tak on svítí dolů, on má, to je jako když přistává UFO, nebo mě to připomíná...
1: To jsou speciální, to jsou takové speciální odrazové plochy luminečního světla, které imitují hvězdnou oblohu. Takže umělá inteligence, když na něj útočí, tak si myslí, že to jsou hvězdy, protože v okamžiku, kdy se zjistí ten dron, že, že na něj útočí dron umělé inteligence, tak vypustí klamné světýlka. Takže umělá inteligence uvidí silné pohybující se body a uvidí tenhle ten stále letící objekt. Čili ona si to vyhodnotí, že ty klamné cíle jsou ty drony a tamhle to je obloha. Dron je obloha. A to je jenom jedna z možností. Samozřejmě pak ještě to je ten slavný psychologický...
0: Ano, no ten psychologický mě napad, protože jestliže tohle to jako na vás letí a začne to svítit, tak mně to připomíná ten slavný Coppolův film Apokalypsa Now o Vietnamu, kde Američané připevňovali na ty obrovské vrtulníky dolů reproduktory s neuvěřitelným výkonem a hráli v nich Wagnerově Walpurgisnu noc a ničili vlastně už jenom tou hudbou ničili.
1: Ano, a teďko, Rusové, víte, Rusové teď mají ty drony, že jo? Ten dron nese 100 kg, 90 kg hlavici, ten ptejskový, nedá se sestřelit, budou jich mít tisíce měsíčně. No a ten Merck chce vyrábět ty šahidy polovičním tempem a ostřel vlastně na Rusko. To je přesně ta Kolbyho strategie. Můžete tedy na Rusko útočit, ale nesmíte ho poškodit. Čili můžete vyřadit 5 až 10%, to říkal Putin, 5 až 10, no a tam by byly 5 až 10% naší afinecké kapacity. Už je to skoro opravený. Tak už jsou znova a znova. To jsou ty neškodné Kolbyho, útoky LBJ Kolbyho. To je to ten ruský medvěd, jo, ty mosy, ty včely. Ale ten med, ten si vezme. No a Rusové budou střílet tyhle drony. Proč je budou střílet? Vždyť jsou každý analytici už spočítali, že těmito drony zničí všechny trafostanice, už na elektrárny, už ty trafostanice. Když zničíte trafostanice, je konec města. Zničíte sklady potravin, už zničíte lihova, zničíte, víte, ničí pepsikoly, ničí coca-coly, ničí lihovary, výrobny vodky největší, všechno ničí, Putin, proč?
0: Ale taky ty sklady zbraní, že jo?
1: No a, ano, to ano, ale ničí systémy obchodáky, největšího výrobce, vodky, Coca-Cola, to jsou všechno systémy, které daně. Mm-hmm. Daně, to je daňový systém Ukrajiny ničí. Víte, není pepsikola, není obchodák, nejsou potraviny, tak zůstane ta šedá ukrajinská ekonomika, těch 30% těch různých prodejců, ale ti neplatí daně. A tím pádem Ukrajinci už teď, víte, dostali 90 miliard, je to chvilku 14 dní.
0: Ještě ne všechny.
1: Po volbách, ale už k tomu chtějí další 27, ano. Samozřejmě miliard, ale bavíme se o miliardách. Dolevu. Takže, abyste to Rusové tedy hodlají ty ukrajinská vyhnat, doslova řeknu, vybydlet ty města, vyhnat je. To dohromady je několik milionů lidí. Zničit ukrajinskou ekonomiku, protože Ukrajina se pak ne, když ji zničí, tak je zničí.
0: Když o tom mluvíte, tak já mám jednu otázku, protože něco jste ještě před začátkem našeho rozhovoru mě řekl a to mě nesmírně zaujalo. Já bych to asi uvedl jménem Bojčenko. Co to je?
1: No to je přesně to ono, jak město Mariupol už několik let má osvobozeno v uvozovkách Putina.
0: Ano.
1: Všichni ukrajinští úředníci, 500 nejvyšších úředníků, zhruba 500, pod vedením tohle Bojčenka, který ho osobně jmenoval, Zelensky, se přesunuli, utekli z toho města a založili v Kyjevě virtuální město Mariupol na Ukrajině.
0: Virtuální Mariupol.
1: Všichni úředníci, tam musíte si představit, předseda investičního oboru, místa bylo, předsedkyně vlastní úřednice zprávy péče o děti, A všichni si založili své kanceláře v Kyjevě, nejprve v Kyjevě. Teď se tedy už stěhují, protože v tom Kyjevě už to...
0: Není bezpečné.
1: A mají, mají plat ve výši milion, hřiven, to je prosím vás, půl milionu a 600 tisíc korun. To si český dělník nevydělá. Jezdí Audinama, BMWčkama. Celá tato operace už stála jenom evropské poplatníky 1,5 miliardy korun. Virtuální město. Oni provádějí účetnictví virtuálního města. Dokonce tomu městu nakupují nemovitost. Čili... Ale ne v tom maju, ne na ty, ale kdesi na Ukrajině. Je to spousta operací je přísně tajných. Ty lidé od té doby strašně zbohatli, co řídí to virtuální město. Koupili si byty v Kyjevě, teď si je kupují kde všude. Čili
0: oni si hrají na to, že jako...
1: Nehrají, oni jsou... Víte, představte si, že všichni pražský úředníci teď z těch stran, co prohrajou volby, se přesunou do Brna a tam pod záštitou si zřídějí...
0: Budou řídit Prahu.
1: Budou řídit Prahu. Jakoby. Všichni ti političtí úředníci a ty nejvyšší úředníci a Babiš by jim k tomu posílal peníze, které k tomu potřebují, dávají platy na všechno a oni si v Brně budou kupovat nemovitosti Prahy. Takzvané virtuální Prahy.
0: To je neskutečné.
1: Ale možná si kupují třeba v Praze, nebo kdekoliv. Jsou velmi bohatí, koupili si už řadu bytů. A to jsou jenom ty 1,5 miliardy korun. Je to 3 miliardy, je to přes 3 miliardy živen. To je jenom na jejich
0: platy. A to se týká jenom toho...
1: To jsou jenom platy, které zaplatila Evropská unie za to zahraniční dárci. Pak ještě dostávají další. Vyrábějí různé plastikové pomůcky pro ukrajinskou armádu. Čili ten úředník, třeba úřednice, která se zabýval, šéf úřadu, který se zabýval kanálama, čili správce kanálů a voduje mu toho majopolu. Dneska v čele toho svého úřadu najímá na Ukrajině dělníky a ty vyrábějí někde v Černovicích nebo snad někde jinde nějaké plastikové pomůcky. To je jedna z mála věcí, která se podařila těm Ukrajincům. A za to dostávají další peníze. Ale teď, jaký to má účel? No. Za prvé, tito úředníci toho města, které už patří Putinovi, tedy který Putin obsadil, tak nemusí na front.
0: Aha.
1: Ani jejich mají na Ukrajině je plat na české peníze asi 12 tisíc, zmenšil se zase. Jo. No ale oni mají plat 50 tisíc. Měsíčně, bavíme se, na české peníze měsíčně. Ano. Čili, ale teď ještě jim tečou, to je těch 1,5 miliardy korun za těch 5 let, jo? To nech není moc. Všichni ovšletí těch tisíce těch obyvatel Mariupolu, kteří utekli, tak jsou bezdomovci na Ukrajině a ti, kteří tam zůstali, dostávají jsou překonstruované byty. No a tyhle úředníci mají plat, vládní byty a všechno a žijí. A to je úžasné. A teď si to musíte vynásobit. To není jenom Mariupol. Takhle se chová Pokrov, takhle se chová zprávy území, která jsou už několik let stále všichni ti úředníci. A teď si to vynásobte. A teď bych poprosil Terezu Ribeiru, komisařka Evropské unie. A ta včera vzliskala na ostatní komisaře a na politiky, že Evropanům se musí zvednout daně. Mm-hmm. Daně za benzín, daně za naftu, daně za plyn, daně za elektřinu, daně za tabák, daně za cukr. Zvednou daně, Evropa potřebuje peníze, nemáme peníze na své programy, na ty programy, na tu výrobu těch mercových dronů, na ten německý průmysl, kdy chce ty továrny Volkswagenu, které zkrachují. Víte, Volkswagen proč zkrachuje? Proč nekrachuje japonská Toyota? Dělník Volkswagenu vyrábí 13,5 auta ročně průměrné, když se všichni dělníci počítají. Toyota 27. Mm-hmm. Platově, energeticky je to úplně někde jinde. To je všechno ten systém, který kdysi popsala baronka Thatcherová. Tyhle moderní eurolevičáci všechno rozkradou a pak se, jak říká ta Tereza, i barvehnou na vás. No ale oni potřebují ty peníze také na tu Ukrajinu, na toho Bojčenka, na ty ostatní starosty. Tam to mizí. A teď se podíváme na Hotel Ted New v Hamburku, abyste viděli jenom, kam ty peníze mizejí v Evropě. Mm-hmm. Toho Bojčenka, kam mizejí. Tak tohle je Hotel Ted New v Hamburku, tam ten momentálně slouží jako ubytovna pro nové imigranty z Afriky.
0: Skutečně.
1: To je značkový hotel, protože máme tam nějaký pokoj, abyste viděli ten luxus, tak.
0: To je neskutečný.
1: 2500 euro se platí jenom za jednoho imigranta za noc a k tomu mají ještě další jak se tomu říká, full service.
0: No,
1: full service.
0: All inclusive.
1: To je prostě all inclusive super hotel. To je, tomu se říká design hotel, to je lepší hotel. A to je jenom jeden. Tak na to ta Tereza Ribera, na to ten Mert potřebuje dál peníze. Takže podívejte se, tenhle imigrant se bydlí v hotelu za 2,5 tisíce. To je 60 tisíc korun. Český dělník v montovně 32, 35 tisíc. Před zdaněním. Německé montovně. A tam to ty Němci spolu těch imigrantů. Na té Ukrajině ten Bojčenko. Už nemáme město, ale už jsem 5 let jeho ředitel. A teď se podíváme na hotel, bychom se podívali, jak to dělají Američani, tak bych prosil hotel Marriott v Caracasu ve Venezuele, aby jsme to kolečko uzavřeli, kam ty peníze, jak to kdo plánuje. V Caracasu. Do Caracasu. Přivezli Američani teďko španělskou uklízečku.
0: Co?
1: Španělskou, do Venezuely, do Caracasu. Americká vláda dopravila španělskou uklízečku, která žila v 20 let. Ve Španělsku pač bojovala s tím Chávezem a Dinoru Figuera. Takhle ji tam přivezli do hotelu Marriott, kde je 500 amerických manažerů, kteří řídějí, to je ona, to je Dinora Figuera. A tu si pamatujte, to je Havlův kulisák. Víte, Havel byl kulisák. Tohle je havlovská kulisačka. Tu tam americká vláda dopravila.
0: Co s ní zamýšlí?
1: A představila jí Delcy Rodriguez. To je ta revolucionářka, která teď se rozhodla, že bez spolupracování. To je budoucí Ukrajinci, to bude budoucí venezuelská prezidentka.
0: Skutečně?
1: Ona je chytrá uklízečka. Víte, ona je doktor chirurgie. Je doktor. Ona je vystudovaná. Jo, je to doktorka chirurgie. Utekla, Evropská unie je poskytla azyl, ale 20 let tady musela žít ze sociálních dávek a darů a charitativní pomoci, protože nesměla vykonávat svoji práci. To je takový ten evropský přístup.
0: Ano.
1: Oni nemají rádi tuhle tu figuéru, že ona je chytá. Takový to. No a protože oni tam chtěli dosadit Corinu Machado. Totiž je tak, to je evropská. Tu tam chtěli, aby byla budoucí prezidentka, když odvezli toho Madura, tak Američani, že ukradli, tak tam chtěli dosadit Evropani tuhle Corinu Machado, dokonce jí dali Nobelovu cenu za mě a všechno. Ano. A ta už jezdila a slibovala evropským biznismenům, že všechno prodá, zprivatizuje. Udělá z toho takový dopadne Venezuela jak Česká republika, akorát, že Venezuela má největší zásoby ropy na světě. No ale Rubio, Marco Rubio, americký minister zahraničí a LBČ Kolbe a všichni ty strategové nepotřebují, aby se jim stalo to, co se jim stalo už v Nikaragué, že tam dosadili revolucionářskou tuhle, no a ono se to celý otočilo, pak všechno skončilo. Potřebují tam spolupracující, že takovou tu českou sametovou revoluci tam chtějí udělat. To řídí z toho hotelu Marriott. A tahle ta paní. A ti Venezuelani tedy budou tu ropu budou prodávat Američanům, Američanům to postaví, ale budou dostávat tolik peněz do státního rozpočtu svého, mnohem víc, než dostávají v Nigerii, v Egyptě, kdekoliv, kde těží ti Evropani nebo Američani. Čili dostanou historicky největší podíl. Historicky největší podíl znamená, že lid bude spokojený. Dokonce lidi kolem Marca Rubio nazývají tu Machado, že je ještě horší než Chávezisti a že by zase tam byla revoluce. Čili Američani chtějí udělat sametovou revoluci ve Venezuele pomocí téhle se Rodriguezové. To je taková havlistka, velmi podobná, protože potřebují tu ropu proti tomu Iránu, proti těm Arabům, to jsme říkali na začátku. Čili proto tam musí být klid. Venezuelané musí cítit, že bohatnou. Američané si samozřejmě vydělají. Ale jak bychom to řekli, rozumnějším způsobem. Ne, jak to plánovali ti Evropané. Ti Evropané jsou pak dali. Takže Evropané nebudou mít arabskou naftu, ropu nebudou mít iránskou ropu,

0: světového trhu maximálně a nahradit ji americkou zadaží a touhle venezuelskou zadažku. To je mezi tím.
1: A myslíte, když tohle líčíte, protože pořád se díváme na ten problém jako celek, myslíte, že ty pokusy, které jsou teď zjevné, najednou se ukázalo celé to korupční prostředí kolem Zelenského a tak dále, střelba mezi různými dvěma tajnými službami v Kyjevě, všechno spěje k tomu, aby se toho Zelenského zbavili. Myslíte si, že také dojde k něčemu takovému, že nakonec dosadí tam Západ nebo západní Evropa nebo Američané do Kyjeva někoho, kdo bude
0: se teď najde nějaká figura, nějaká ukrajinská figura. Mm-hmm. Nevím, jak vypadá, už se na ní pracuje. Z podstaty věci s ní souhlasí Rusové, souhlasí Američané. Evropanu se nikdo ptát nebude. Evropani, ten Kolby to řekl jasně. Vy, Evropani, budete zodpovědní za svou obranu proti konvenčnímu útoku Ruska, to je váš problém, to bude stát evropské peníze, bude mít tak, ale nebudete si hrát s jadernýma technologiema. To budete mít americký jaderný deštník. Mm-hmm. Amerických vojáků tady už moc nebude, aby Rusové byli spokojeni, protože dokud tady nebudou američtí vojáci, žádní evropští nezautočí. A když tak jenom těma Kolbyho pečlivě kalibrovanýma útokama, takže to a Rusové to smetou. To je systém, takže teď uvidíme, kdo bude ta...
1: Čili mám tomu rozumět tak, že vlastně to současně by, pokud by se to podařilo, tak by to vyřadilo jakoby docela intenzivně nebezpečí jaderných zbraní?
0: Ano, ano. Základním principem strategie LBJ Kolbyho i Putinovy ruské strategie. A ona byla podobná i Bidenová, ale on to neprosazoval tak veřejně, jako to prosazuje Trump, je, že Spojené státy a Rusko jsou velmi úspěšné země. Hmm. S velmi úspěšnými elitami bohatými a ti se přece nehodlají zničit kvůli nějaké bandě pomatenců z Kyjeva a z Berlína. Hmm. Kteří nejsou schopni řídit své státy. Když nejsou schopni řídit své státy, tak budou nemilosrdně nahrazeny a ty státy budou, víte, to už bylo po válce takový plán Morgenthaua amerického, že z Německa se stane deprůmyslovaná země, protože když zbavíte Německo průmyslu, tak si dá pokoj. Hmm.
1: Já bych teda zkusil se na to zeptat ještě z druhé strany. Totiž my vidíme, to, o čem hovoříte, je mi relativně srozumitelné teď. Dohoda Amerika, Rusko, která probíhá v zákulisí, v letadlech obrovských, které přistanou v Moskvě a podobně. Mně na tom není srozumitelná jedna věc, že v současně v tuto chvíli Norové zajmou ruskou loď a to na pokyn ukrajinského naftogazu, který tvrdí, že mu chyby, že tím chce sanovat nějaké ty... A Vladimír Putin poté navíc ještě i Medveděv prohlásí, že pokud se tohleto skutečně stane, tak Rusko začne zajímat lodě bez ohledu na to, jestli je to v tomto prostoru nebo kdekoliv jinde jako odpověď. To vypadá na dramatickou eskalaci.
0: Ne, to není žádná dramatická eskalace. Ta expedice stále pokračuje podle ruských zdrojů ve své práci. To, že to bylo zabaveno, to je takový mezinárodní exekuční příkaz, tím nemá žádná vláda. To je takový incident, který se stal, protože Ukrajinci vyhráli nějaký podivný soud, někdo ten soud začal realizovat. To není nic důležitého. Naopak je ta velká příležitost, aby někdo s tím letadlem přistál někde. Mhm. By to bylo tajné a řekl, ale pusťte to.
1: Ale proč teda říká Putin teďkon, že anebo hrozí recipročními...
0: Před volbami, vy to nechápete. Víte, když Kissinger domlouval s Mao Tse-tungem čínského americký biznis, zestup Číny, tak také nepřiletěl, tak také nepřišel Nixon ani Johnson před televizní kamery a neřekl, tak my teďko přestěhujeme naše továrny do Číny a propustíme americké dělníky. To se tak

0: dělá. Čili tady probíhá systém, v rámci toho systému spousta úředníků není informovaná, neví, má opačné pokyny a nějaký merc tady do poslední chvíle chce rozvířit situaci, aby se zachránil, protože ten nemá být správcem toho deindustrializovaného Německa, to budou lidi zájemné.
1: Proč tedy to evropské NATO, máme-li informace správné, vytvořilo plán na války s Ruskem pro případ údajně ruského útoku na pobaltské státy.
0: Československá lidová armáda měla plán, jak provede ofenzivu na Rýn s pomocí jaderných zbraní. Plány generálové si furt hrajou. Petrovi Pavlovi to evidentně chybí, že nemůže plánovat války a představovat, jak by je vedl. Plány se dělají Marshall, šéf armády Spojených států za druhé světové války, general Marshall, vždycky říkal, znáte Marshallův plán, vždycky říkal, že plány jsou indispensable, jsou nenahraditelné, ale vždycky se ukáže, že jsou k ničemu.
1: No, jak říkáme, my v protiproudu žádný plán nikdy nevyjde.
0: Tak.
1: Čili, když to shrnu, je to vlastně všechno jenom na té evropské straně stínování?
0: Ano. No tak jsou tady takové, jako je strach Cimmermanova, jestli mi ukážete, to je obzvláště odpudivá německá bytost, tak ta vykřikuje od rána do večera, že se musí Německo zapojit do války, zmobilizovat, a to je strach Cimmermanova. A tady myslí, že si je odeš válku. Se divím, že ještě ji nepozval na hrát, prezident. Tak to jsou ty politici, ano, ty chtějí, protože jsou, rozumíte, to německé elity jsou
1: v
0: háji, protože zjišťují, že teďko jejich biznis skončil. A musí ho nahradit jiným a teď mají Německo zamořené emigrantama, nebudou platit všechno. Budou odstaveny novými elitama, které tak nechtějí pustit. Rozumíte, jiní nemají žádnou budoucnost, Němci nemají žádnou největší naleziště ropy nebo největší naleziště ničehokoliv. Němci nemají nic než svoji pracovitost, no ale když už nejsou noví Němci, tak už není ani pracovitosti. Noví emigranti jsou nepracovní.
1: Čili znovu to shrnu. Když se vrátíme ještě na ten začátek k tomu lipskému incidentu, z toho, co říkáte, plyne, že je to vlastně součást dohody, všecko. Ti hlupáci, váleční štváči naskočili na tuhletu linku, vědí, že nic udělat nemohou a jenom to stínují a získávají peníze.
0: Ano, klíčová slova poslední tohoto měsíce řekl Izrael Katz. To je ministr obrany v Izraele. Izrael učiní všechno proto, aby obyvatele pásma Gazy, Palestince, toho, co vybombarduje všechno, o tom teď donutil emigrovat. A k tomu, aby to mohl donutit ten Izrael, tam to také chtěl, ale se to nepovedlo, protože ten Irán zdrojuje. Tak se musí udělat jinak. Jinak je, že protože Američani můžou ten Irán dachmat, takže ho udachmají, ale zároveň potřebují přestávky při tom dachmání a Irán také, teď potřebuje přestávky. Tak v rámci těchto přestávek se může stát, že kdo chce ty tankery provozovat, tak bude muset zaplatit. Představme si to, jeden tanker 1000 Palestinců. A ten, kdo chce tenhle biznis dělat, musí zaplatit. Vláda vtedy Palestince přijmou. A která země vykřikuje nejvíce elity, že bude potřebovat nejvíce nových pracovních, zdravých, mladých lidí? Ukrajina. Malá Ukrajina, velký Izrael. Spokojený Putin. A spokojený Izrael Katz.
1: Tak se na to zeptám ještě jinudy. Zaujalo mě současně, my jsme tady o tom, když jsme se tady potkali minule, mluvili, a všeobecně se mělo za to, že Vladimír Putin určitě po volbách, které teď proběhnou v září v Rusku, vyhlásí tu další mobilizační část. Teď nám Vladimír Putin sdělil, že žádná mobilizace nebude, protože žádné nové vojáky nepotřebují, že jich mají dost. Těžko by to mohl po volbách změnit za pár týdnů. Znamená to, a tam bych se chtěl dostat, jak tedy vypadá dneska ta skutečně ta fronta velká ukrajinská v té věčné válce se Západem.
0: Rusové hlásí, že už nemají koho zabíjet. Že už ty drony, ty Ukrajince protřídili, takže už jsou tam sem, tam teďko obsadili, obklíčili velké území, několik stovek kilometrů čtverečních v oblasti Charkova. No a
1: velkou armádu.
0: Říkali, že tam bude tak 2000 Ukrajinců. A bude velmi těžké je všechny dokonce zlikvidovat. Oni jsou tak různě zalezní. Všichni se schovávají před hranama. Ukrajinská armáda už nemůže ani ustoupit, ani se přiblížit na frontu. A ruská armáda postupuje. Takže ale už, jak říkají Rusové, Ukrajinci došli. Takže když docházejí Ukrajinci tímto rychlým tempem, tak Putin nebude muset mobilizovat. Putin zmobilizuje drony. Putin nepotřebuje mobilizovat. Rusy, jak se ukázalo, bude mít lepší, mnohem lepší drony zmobilizované ve velkých počtech. No tak to s tím zbytkem Ukrajinců vyřídí. Že jim vybydlí města, to já chápu, protože když vybydlíte ukrajinská města, oni jak se stěhují, víte, z toho Mariupolu se asi odstěhovalo asi 150 tisíc Ukrajinců na Ukrajinu. Zase jich tam to zůstalo. Ale teď to vezmete, Dněpropetrovsk, Kyjev, to jsou miliony dohromady, tak zmizejí do té Evropy. Uh-huh. No, víte, Ukrajina má úžasnou výhodu, když sečtete produkci na na ruských polích, tedy na těch evropských, ruských polích a na těch ukrajinských, tak jste světový monopolista v obilí, v kukuřici. A všichni vás budou poslouchat, protože budete ovládat značnou část světového trhu potravin. A na to není třeba příliš velké množství lidí. Takže když ty Ukrajince z těch měst vyženete, tak nebudete mít tam žádný potenciální teroristy, protože tam nebudou lidi. Dosadíte tam kozáky, možná můžete přijmout i ty Palestince. Oni Palestinci jsou také zemědělci, jim tam Židi likvidují půdu, ničejí jim studny, tak na té Ukrajině budou mít studen dost. Takže Putin tam obsazuje zvláštní území, které jim neříká, že jsou ruská, říká, že jsou bezpečnostní zóny. Představte si, až nějaký chytrý Žid přijde, nějaký izraelský politik nebo lobista řekne, on v těch bezpečnostních zónách možná nikomu nepatří. Kdyby se tam ti Palestinci přesunuli, my bychom mohli uznat nová ruská území za Ruska. A tak tam budou nějaký hloučky Palestinců v Charkovské oblasti, v Sumské oblasti, kde všude, kteří budou Rusům vděční za jejich budoucnost. Židové to rádi zaplatí jejich kapitál, aby vyčistili si to své území. Tam
1: až tak myslíte?
0: Ale to je možnost, ale směřuje to k tomu. Rozumíte, něco s těma území, nějak to musí domluvit, nějak se to... Jak si myslíte, že ten Kac chce ty Palestince tam dohrát? No, nemůže vyhrát, protože přes egyptskou hrát jediný směr je na Egypt. Že Egypťani to zastavit je nechtě. Tak musí někoho někde přesvědčit. Takže nová ukrajinská vláda bude chtít nové pracovníky a bude chtít, aby židovský kapitál investoval a peníze, všechno. No ale taky Putin bude chtít, aby se uznali nějaké hranice a budete se divit, ale už několik desítek tisíc Palestinců je v Rusku.
1: Skutečně?
0: Ano, Putin na to má program. Ale to jsou pečlivě vybíjani. Putin trvá na to, aby měli jakési ruské kozely, čili někdy v Rusku studovali, nebo mají ruské manželky, nebo jsou děti na půl Rusu, nebo byli Rusku blízcí, umí Rusky. Takže tyhle si sebe a část ze jejich převýchovu nebo filtraci je zodpověď na víceméně Čečensko a Ingušsko. Jo? A samozřejmě, bavíme se zatím jenom o velmi malých počtech. Ale vidíte, že to jde. Takže Putin si může vybrat ty Rusku nakloněné, no a na Ukrajinu by mohly přijít ty méně odkonáklad. Mm-hmm. A samozřejmě pak to je ten zbytek, ty už džihadisti a tohle. A tam už se jedná s jakýmsi Somalilandem, Puntalandem, to jsou takové nové země, které mají vzniknout v Somálsku. No a jejich vládci jsou pověstní tím, že za miliony dolarů, které dostanou na svoji vlastní výživu, přijmou kohokoliv
1: Jasně.
0: v počtech nízkých. Ale víte, Kac to vyhlásil, Izrael Kac, a Kac to nějak musí chtít udělat. A ono to směřuje k tomu, že možná i Irán si nějaké vezme, kdo ví.
1: Já to pokusím teď shrnout, protože přinesl jste do dnešního vysílání tolik novinek a tolik pozoruhodných myšlenek, že si myslím, že bude dobře, když mi odsouhlasíte to shrnutí. My tady, nebo my, většina veřejnosti evropské je vzrušována tím lipským incidentem a jeho důsledky. Schází se ministři zahraničí, Macinka zve
0: Na čajíček
1: ruskou velvyslankyni. Jsou to komické, ale tragikomické kroky, ale vede to pořád dál k tomu zbrojení, čili k tomu, co jsme si ukazovali u toho Merce, který má ten absurdní jeden pomalý dron. A vy soudíte, jestli tomu tedy správně rozumím, že v zásadě ty věci už jsou mezi Američany a Rusy dohodnuty, asi možná i Číňany a Indy, protože pokud by se chystal ten BRICSovské NATO, řekněme, tak určitě do toho Číňané musí být informováni. A že vlastně celý ten komplex od Venezuely až po Čínu už je zhruba nastaven. Je to tak?
0: Ano, musím si představit jako takové typické české fotbalové utkání. Ti šéfové, kteří, jak bylo odhaleno, to už domluvili ten výsledek.
1: Ano.
0: A teď se musí jenom na to hřiště a ti rozhodčí to se hrát tak, aby to ta veřejnost takhle jako řekla, jo, to bylo dobrý a nenapadlo jí, že to bylo dopředu domluvené.
1: Dokdy tak odhadujete, když máte tuto analýzu, že celý ten plán, nebo co to vlastně je, zaklapne, nebo jinými slovy, dokdy potrvá ještě ta válka Západu proti Rusku na Ukrajině?
0: Bude důležitý výsledek amerických voleb, i když tam jako ta demokratická lobby bude nakloněna tomu řešení, aby Izrael Kac ustanil tu emigraci. Ale jinak jako ta Ukrajina už nemůže zdorovat dlouho, to je tak otázka roku. Myslím si, že nejdůležitější problém je, že se obě dvě strany teď intenzivně dohadují, kdo bude ta nová Dinura Figuera.
1: Čili kdo nahradí Zelenského.
0: Do toho hotelu Bajot, z toho Caracasu. Tak teď přiletí zřejmě tedy ne nějaký jiný, nějaký jakový, a ukrajinský Havel.
1: Zalužný to asi nebude.
0: Kdo ví? Zalužný v poslední době spustil velice spoustu zajímavých informací o tom, že Ukrajina už nemá cenu a Zalužný může být, on není spojen. A tam jde otázka jenom, jestli náhodou Zalužný není koníkem Londýna. Tam jako bude muset být koník Moskvy a koník USA. Tam žádného Evropana nebo nedej bože někoho pod londýnské city nepustí.
1: Pane Svatoši, mám toho plnou hlavou, ale myslím, že je to nesmírně dnes zajímavé, co jste nám řekl. A protože ty věci a ty události se vyvíjí tak rychle, tak já doufám, že se velmi brzy zase před kamerami sejdeme, abyste v tom pokračoval, protože teď mám opravdu nejméně na týden o čem uvažovat, pokud se nestane něco, co dramaticky změní vaše odhady a vaše analýzy.
0: Děkuji.
1: Děkuji, že jste...
0: Já bych jenom řekl na závěr, jaderná válka momentálně nehrozí. Hodiny se posunuly zpátky díky návštěvě
1: Radcliffa. Pán Bůh zaplať za tuto informaci. Budeme doufat, že máte pravdu. Zdůvodnil jste...
2: Pojďte mi prdel! Takže z toho blázince jsme konečně pryč.
3: Ano.
2: Cítíš tu svobodu?
3: Cítím svobodu.
2: Žádný kamery nikde, žádný Big Brother tady není. Tady je klid?
3: Nebe.
2: Po těch blbů si odpočineme chvilku.
3: Děkuju.
2: Čumpelíčku, chtěl jsem, abys to viděl ze zhora. Že na těch lidech v podstatě, co jsou tam nahoře, vůbec nezáleží. Že jsou nám takhle, my jsme jim uprdele.
3: Ty, co jsou nahoře, na tím nám záleží a zase naopak. Každý má to svoje políčko.
2: Jak zpívá Michael Jackson, they don't care about us. A česky to znamená, jsme jim uprdele.
3: No, a oni jsou tam ještě tvrdší ty texty, tu Michaela.
2: Ale to je to, co nás teď provází nahoru, tahle písnička.
3: To je moje dětství.
2: Hele, ten
3: to jsem napodoboval, to jsem tancoval.
2: No.
3: Ale to... Je tam hodně vzkazů u něj, viď? Hodně vzkazů.
2: Kde?
3: U Michaela.
2: No jo. Úžasný.
3: Hodně vzkazů. A to všichni poslouchají a nikdo tomu nenaslouchá.
2: Víš, co je sranda? Že my jsme z toho blázince utekli, ale jsme sami dva. Všichni ostatní se tam vracejí. Oni nechtějí svobodu.
3: Oni nechtějí změnu žádnou.
2: A nechtějí svobodu, oni se bojí svobody.
3: Ale někdo jo, ale tam mluví. Víš?
2: No.
3: Pár se jich najde. Dálce.
2: No jo. Dálce, jo. Nejsme sami. To je dobře. Já jsem vzal tady dalekohled, víš. Takovej. Speciální. Venečku. Podívej se. Tam žádnýho blbce nepoznáš. Oni si vypadají všichni totiž stejně.
3: Ty krás.
2: Vy?
3: Jo, hele.
2: Sakr. Magoři.
3: Koukat takhle.
2: A viděl jsi rozvědčíka?
3: Ne, no to já
2: jsem ho viděl. Hele, teď je tamhle, normálně.
3: Podívej se dolů dal tohle.
2: No jo. Já
3: myslím, že bylo sídlo gestapa, ne?
2: Taky. Tady je Ferdinand Desté.
3: No.
2: A tamhle, v tom lesíčku, jde hraběnka Chodková. Ho navštívit.
3: No. Zámky plné nacistů. Já jsem nedávno teprve si říkal, proč to udělali ty JZD, protože tak...
2: No jo.
3: Víš, kolik jich bylo s nima?
2: Vím. A víš, kolik jich zase s nima bude? To je průser. Ale my musíme zvolit tu cestu toho nadhledu, jinak to nepřežijeme. Musíme mít furt nadhled. Co jsou zač? Jako? Co oni? Pej se, co nic?
3: No všichni jsme malí.
2: My ne, my dva ne. My teď jsme velký, protože směřujeme nahoru, vidíme si do očí, ale když se podíváš dolů, tak co, jako, o čem to je, o čem jsou? O ničem. A podívej se, jak ty lidi jsou krásní, jak je to barevný, jo, všude. Všude. Ale když se dostaneš mezi ně, tak většinou dostaneš po hubě. Protože velká většina z nich jsou blbci. Takže si říkám kolikrát, jestli my si to tak nějak trochu nezasloužíme. Ten svět se zbláznil.
3: No. Jde to rychle všechno. Chybí nám pokora, no. Když to vidíš takhle z výšky, tak nám chybí pokora. Každému z nás chybí pokora. Co všechno nás převyšuje, Petře? Co všechno? Nic o tom světě nevíme nikdo. Ty, který má nejvíc titulů, si myslí, že o tom vědí nejvíc a stejně jsou to ty hledači, že jo?
2: To jsou většinou ty největší pitomci.
3: No, právě.
2: Pochopil jsi to? Hitlera taky nevytvořili chudí lidi, ale ty nejbohatší. Bankéři. Teď se děje to sami. My bychom před těma, co mají ty tituly před jménem a po jméně, my bychom na ně měli dávat větší pozor. Oni vždycky něco vymyslej a když k tomu dojde, tak zdrhnou do nějakého bunkru. Teď si stavějí všichni bunkry, si představ. Asi něco vědějí, co my nevíme.
3: Když se takhle podíváš, tak vlastně vidíš to všechno, co máme, že nic moc nepotřebujeme.
2: Nepotřebuji nic, jenom aby ta bomba byla plná.
3: Přesně.
2: Půjdeme jak brambory dolů. No. Taková Jitka Vorlíčková, víš? To je člověk. A František z Kozoje. Ono jich je hodně, jo? Ono jich je hodně.
3: Ale parta ze Znojma, parta z Brna. Parta.
2: No ano, jo, Ilona.
3: No, jo. Jasně.
2: Charlie Severa, kluci z Koloráda, z Ameriky, ano, z Austrálie
3: z Holandska,
2: píšou.
3: Z Holandska, z Kanady, z Ameriky, Josef.
2: No, jo, Josef Maší.
3: Jenom ty politiky bych vypakoval. Ten zvláštní druh lidí.
2: To není druh, víš, co je problém?
3: Ale všichni.
2: Co to je? A všichni.
3: Jakmile byli někde napsaný nebo někam kandidovali.
2: Ale já ti řeknu, proč to tak je.
3: Na výjimky to má úplně stejný DNA.
2: Víš, proč to tak je? Oni si všichni na něco hrajou. Oni říkají, on to hraje dobře. Co ti myslí? Mě to uráží. On to hraje dobře. Co hraje? Hraje tenis? No, jak si s náma hraje? O co jim jde? Totiž on nepřišel politik nebo člověk, kterým můžeš věřit, že to poznáš. On řekne ahoj a ty víš, že řekl ahoj. A ty jdeš mejdi, neřek. Těm nemůžeš nic věřit. Slyším Topolánka, jak říká, ten Macinka to hraje ostře. Co hraje ostře?
3: A těmhle lidma, já si uzvím těma jménama každý den. Víš co, tady českou vlajkou chodí lidi, kteří prostě já to nechci. Když vidím takhle, jak jsme nad tím všem, ale tak se mi nechce vůbec, Petře, nic.
2: Já se ti vůbec nedivím, ale já jsem chtěl.
3: Chce se mi ukončit některé věci, zavřít dveře za některýma věcma, jo, a jít dál, nic nevzdávám, ale víš co, úplně jinak. Jo. Nechci být součástí zahrady tady na zámku nějaké. Nechci.
2: Jo.
3: Jako fakt představení, víš, jako.
2: Já vím.
3: Ale lžou, oni si lžou navzájem, oni potrhávají sebe navzájem.
2: Jsme nahoře kvůli tomu, aby jsme viděli, že teď realisticky vidíš, že o nic nejde. Že se perou o nic, to je pár lidí. Lidi jsou hloupí, lidi mě říkají, tak nám něco řekněte. Vy furt jenom kritizujete. Ale já říkám jedinou věc důležitou. Tu nejjednodušší, mějte se rádi. Objímejte se.
3: Ne.
2: Jenom vy sami sobě si můžete pomoct, protože tam ty nám nepomůžou. Ty nás chtějí zlikvidovat. A my jim v tom pomáháme, protože se furt budeme hádat.
3: No. Jo, nebo prostě ty konstrukty, že jak jsme o tom mnohokrát mluvili, vy? Malý zlo. Vem si, že hodně lidí jde podpořit malý zlo. Co se stane? Co se stane? Obrovský. Já to do dneška nepochopil. Co se stane, když hodně lidí půjde podpořit malý zlo? Okamžitě je to, co?
2: Velký zlo.
3: Hele, to je Amerika. Každý má černou střechu, každý má bazén. Podívej se dolů, ty. To je Amerika. černá střecha, bazén, velký plot.
2: Ale podívej se na tu krajinu. Na
3: tu českou lojku si tam jde.
2: Na tu krajinu se podívej.
3: Jo, krásný.
2: To je naše.
3: No já vím, zemský raj to na pohled. To je úplně...
2: Lidi jsou ovce. A většina jich je blbejch. Proto jim to takhle perfektně funguje. A já myslel, že se dají probudit ty blbí, ale nedají.
3: Myslím se, že covidem se probudí lidi.
2: Naopak. Když můžeme si zvolit sami takovýhodle člověka, nemorálního, jako je ten rozvědčík, tak ten národ má nějaký problém. A na druhé straně Estébáka Babiše, to je všechno jeho ty pole tady, všechno je.
3: Slováka, a nevadí.
2: Takže kde je chyba? V těch lidech dole, v těch mravencích je chyba.
3: Nechtějí změnu, oni nechtějí žádnou změnu lidí. Oni mají strach ze změny. Já jim říkám, úplně racionálně vidím nový způsob, že se zruší politické strany, bude se volit po regionech, decentralizuje se ten systém. Lidi, kteří nic nedělali pro veřejný prostor, prostě nemůžou kandidovat. Lidi, kteří se přestěhují kvůli nějaký kandidáci. A oni, to nejde, to jsem netáhl. Víš, jakoby nechtějí ani diskutovat o těch změnách.
2: Co je na tom krásný, no. Jako v tom kukačím hnízdě. Musí se najít takový indián, a to seš ty, co vytrhne to umyvadlo, prohodí ho tím boknem.
3: To nechceš.
2: A všichni utečou za svobodou. Jenomže tyhle blbci se tam vrátí, protože chtějí jistoty. No skoro všichni.
3: Já bych nemohl tohle, Petře. Já bych první, to by neměli všichni svobodu. Já bych byl hodně přísný. Já vlastně nikdy nemůžu být v politice. Protože já bych jako naplňoval věci, které říkám do těch videí. A...
2: Já bych taky nemohl být v politice jenom z jednoho prostého důvodu. Já jsem sobec. Já bych se neobětoval. Když bych viděl těch idiotů, co píše a jak píše a co chtějí, a ty jim to dáváš zadarmo, takhle jim to všechno dáváš a snažíš se. A oni tě stejně normálně vyfakují. To znamená, proč já krátký život nemám trávit s dětma a dívat se na tuhle nádheru, která nám patří. Nějaký Pávek, nějaký Kolář, Dobrovský.
3: Ale o nich to, víš sám, že to o nich není, že to jsou jenom herci.
2: Není to o nich, ale oni tomu pomáhají. U nás je to horší v jedné věci. Ale, my nemáme opozici. Tak jako nemáme alternativu.
3: Všude je to přesně.
2: Není, tam lidi dělají opozici. V Americe lidi, válka. Lidi se perou. Lidi bojují.
3: Nechce se mi ani o tom mluvit, protože jsme o tom mluvili prostě tisíckrát. A jakoby není snaha prostě proměnit to paradigma. A když nechceš válku a zkázu a stále opakující se cykly, který lidstvo dělá ve svých chybách, tak musíš něco velmi změnit.
2: A sebe.
3: Tady, sebe, ano. Nejčastější otázka cílu průzkumu.
2: Sebe.
3: O to se snažíme, nebo jako snažím se změnit věci, jsem otevřeným názorům, tématům, lidem, jo, jsem otevřený, i když plno lidí dostává nálepky všeho druhu, rozumíš, ale co jsem chtěl říct, no. My musíme se pokusit začít jinak. Úplně. Jo? Ve svém okolí, ale pak i v té komunitě, tak, jak lidi chtějí. Ale
2: já jsem větší optimista.
3: Většinou se zapojou do té stejné šachovnice, kterou kritizují, stanou se figurkou v tom hradci poli a jedou dál. A ještě to baví soutěží mezi sebou a tak dále. Ne. A o to se taky mluvili.
2: Jasně, ale já jsem daleko větší teda optimista, protože všechno to je na lidech. A to nejjednodušší je mít se rádi a pomáhat se. A to je, přitom je to nejsložitější, co je. Proto jsme Abelovi a Kainovi děti. Umíme tohle změnit?
3: No, chtěl jsem si sebou vzít Bibli tady nahoru.
2: Zkus jít po ulici u nás a cizího člověka pozdravit. Jestli ti opětuje pozdrav.
3: Většinou jo, ale vidíš, že to je takový jenom to dobrý den.
2: Každý musí začít u sebe.
3: U sebe, jasně.
2: Nevokecávat to.
3: Jasně.
2: ta naše společnost je taková, že všechno na všechny svádí.
3: Málo kdy si připustíme, že jsme součástí. No ano, ano, nebo si přiznat něco, jo, nebo si projít ty věci, bejt sám nad sebou taky, to je taky těžké.
2: Ano.
3: Co bejt nad přírodou? Ano. Poručit. Dneska ten technokracismus všechno ovládá, ta počasí řídit a tam to řídit a tamhle to řídit. A kdo řídí tebe? Jak můžeš řídit druhý, když neumíš uřídit sám sebe?
2: Támhle, Robine. Támhle.
3: A jedno, jak tomu říkáš. Jedno.
2: Je to jedno, jak tomu říkáš, ale támhle to je. Pokora.
3: Já třeba tomu říkám Allah. Mně je to jedno, jak tomu kdo říká. I v těch náboženstvích mně je úplně jedno, kdo má jakýho boha. Jo? Když tam nikdo nediktuje a nedělá z toho fanatismus. A to platí pro všechny církve stejně. No, to platí
2: samozřejmě.
3: I pro ty ideologie politické. To platí pro všechno. Protože společnost, příroda, všechno je ve vývoji. A proč by najednou měl by například pro společnost jedna vize, jeden konstrukt, který je trvalej, stálej a správnej? Protože tady se pak neliší fašismus, komunismus, kapitalismus, nic. Ta společnost je ve vývoji svým vědomím, svýma technologiema, svýma znalostma. I když teda, jak jsi mi teď volal, že pálí ty knihy, tak vlastně, to je to každou, každým dnem jinak. Dneska žijem v době, kdy je to každým
2: je
3: jinak.
2: To ještě
3: když
2: jinak.
3: AI společnosti kupují knihy a pálí je. No.
2: Je to ještě jinak. Církev pálila knihy. Ano. Teď je skartujou a digitalizujou je, takže se k tomu originálu nedostaneš. To znamená, oni přepisují normálně dějiny. Všechny staré knihy, ty nejstarší knihy vykupujou. Ne, z muzeí, z knihoven. No samozřejmě víme, co chtějí. Ale tomuhle neutečeme. Proto nám nezbývá nic jiného, než se mít rádi a spolíhat sami na sebe. A na svý nejbližší okolí, že tohle nezastavíš. To zastavit nejde.
3: No víš, že mě to baví o tom přemýšlet, jak to zastavit, že nechci válku. A že chci takový, podívej se na ten, chci love planet, že? Chci lidi. Já vím, že to nikdy nebude ideální, ale pakliže přemýšlíš skutečně prostě nechceš zkázu pro děti, pro přírodu, pro tu naši, tak v tom vidím to probuzení toho, že uděláš všema silami to, co můžeš, abys tomu předešel, zabránil, jo? A to beru jako výzvu.
2: Konkrétně,
3: nevím, proč, nevím,
2: konkrétně, proč. Co chceš udělat?
3: Teď hlavně přistát a nespadnout.
2: Co chceš udělat konkrétně?
3: No tak hele, když jsem byl úplně na začátku, tak mě nikdy nenapadlo, že tady s tebou teď budu a poletím balónem, jo?
2: To
3: nikdy by mě nenapadlo, že tolik lidí se propojí. No a co chci udělat? No postupně celou dobu píšu knížku. Já jsem nikdy nedělal rozhovor. To, co točím s tebou, to taky nejsou rozhovory. To je dokument vlastně o tvým životě a z mýho pohledu je to celý reality show. To nejsou žádný jakoby vyloženě zprávy nebo tak. Takže tohle celé, co vzniká vlastně v rámci toho vysílání, je jenom jeden velký průzkum a propojování lidí a myšlenek a všech těch dalších drobných interakcí, kterých je v podstatě, když se zamyslíš, nespočet. No a tohle vlastně dá se říct druhá etapa, kterou já chci ukončit. A co chci udělat? A chci se pokusit sepsat určitý plán o transformaci, jakoby, nebo reformaci, bych řekl, republiky, která by měla být možná dokonce, já vím, že to je strašně drzý, ale tak ptáš se na to, tak odpovím, ale která by mohla být inspirací i pro další země. Protože tady není ochota se proměnit vůbec. Velmi jako radikálně se proměnit. Mírově radikálně. A proč? No, protože nechci válku. Protože se mi o té válce zdálo před x lety, byl ještě covid, nebyla žádná zesílená Ukrajina a už jsem viděl, že to jde do obrovského problému. Tak jako to vnímá plno jiných lidí. A pak mi pomohl třeba Komenský se v tom zorientovat a tak dále. Takže jinými slovy, inovace republiky, příprava opravdu velmi jakoby radikální, v tom dobrém slova smyslu, radikální vize. A pak nás taky čeká určitý bod zlomu. Plno lidí panikaří, že už jako nastalo třeba klasicky trapána tyhle volby. No tyhle volby nerozhodnou samozřejmě vůbec nikdo. A tam ty volby. Nebo tady americká volba prezidenta, nebo tak dále. Nezmění to nic. Ale přijde určitý bod zlomu, kdy se budeme muset říct, a jako tady budeme bojovat po celé Evropě, nebo ne? Bude se mobilizovat, nebo ne? A nebo to bude jiný nějaký problém? Jiná forma chaosu?
2: Já Myslím si, že tohle máš převrácený. Protože nejdřív se budeme potřebovat a pak teprve můžeme řešit to, o čem ty mluvíš. Dokud se k sobě nebudeme chovat hezky a nebudeme se navzájem cítit a budeme poslouchat nesmysly od někoho jiného.
3: To se nevylučuje, no jasně.
2: Tak nikdo...
3: Každou vteřinou se potřebujeme, že jo, sám přesně, to člověk nedá, on se tam nejbližší, potřebuje přátelé, že jo, podporu, to je jasný, no. No a co se týká spohledu, to... že často se lidi ptají na naši zem. A to, jako já mám takový tři slova, které poslední dobou se mi objevují v hlavě a jsou logický, jsou v podstatě jasný, jsou zřetelný, ale je docela dlouhá cesta, jakoby, aby člověk řekl, že to je identita, jsou to tvoje kořeny, prostě a všechno, co toto spadá. No. Je to ústavnost, protože to je obrovský problém, jestli teda ještě chceme vůbec držet ten stát, anebo se pojďme domluvit, že to nemá vůbec smysl a nelžeme si do kapsy i my v těch takzvaných alternativách, rozumíš, že se to rovnou rozpouští a že to rozpustí chtějí a že to prostě dlouhodobě rozpouštějí. Takže je to ústavnost. A třetí, no to jsou děti, generace, vzdělání. Tři věci, které bych rád jako rozpracoval. Baví mě to a nikomu to nechci ani tlačit, víš co, tak budu na tom jenom od spolu pracovat s dalšíma, který jsou ho přidávat. A skončím s rozhovorama, mimochodem.
2: Já bych...
3: Tak jak je lidi znajte.
2: Já bych to takhle vůbec neviděl. Já tady s tím nemám problém. Ten svět je šíleně bohatý. Ty lidi jsou všude nádherný. Když je vidíš z vrchu, tady tancují Židi, tamhle tancují Indiáni. Tady je nádherná nejfestival v Rio de Janeiro. Je to nádherný se na to dívat, na tu barevnost.
3: No jasně.
2: Jestli budeme uvažovat o... Globalismus je mrtvý. Není šance. To je blbost. To snad už dneska všichni pochopili. Ty kultury jsou neslučitelné. A jestli my včas, teď myslím celá západní Evropa, nezačneme plodit děti, tak na celou naši kulturu se můžeme akorát tak vykašlat.
3: Identita.
2: Tak, jak se to stalo už tolikrát za těch tisíce let, prostě ty kultury zahynou. Ze všem všudy. Jestli ta naše evropská civilizace bude v tomhle dál pokračovat, tak ať se připraví na islám, ať se připraví na Čínu a možná to potřebuju. Já přestávám věřit lidem v Evropě, protože to, co se děje, já už tomu neříkám fašismus, já už tomu neříkám komunismus, to, co jde z Evropy k nám, do České republiky, je komunofašismus.
3: Je to úplně jedno, jak tomu budem říkat. No.
2: Já to musím si nějak pojmenovat.
3: Tady se nerodí dobrý věci, no, ale lidi teďka...
2: V Americe je těžký komunofašismus. A polovina Ameriky bojuje dneska s komunofašismem. Jestli to vyhrajou, tak my máme jako Evropa 50% šanci, že se z toho dostane.
3: Víš, jak jsi říkal, že když chceme věci měnit, musíme začít u sebe.
2: Ano.
3: Ale to platí pro lidi, jednotlivce, úplně stejně tak, jako pro komunity a celé národy.
2: Samozřejmě.
3: A jestliže dneska je všechno postavené. Teď jsem viděl třeba Fox News zprávy a on má chlap z největší pravděpodobnosti, tady se mu něco nazvedá. Tak buď je velmi nemocný, má nějaký problémy s kůží. A nebo má ten moderátor normálně masku.
2: Nevíš, jak se jmenuje.
3: No to ti pošlu, ale fakt to je strašně možný.
2: Já jenom si nevím, že jeden má problém.
3: No je to možný.
2: Měl Slavíka, velice slavný moderátor. Možná, velice slavný. No. A měl Slavíka, je po těžký operaci. Mezi náma pravděpodobně umírá.
3: Aha, tak třeba vidíš to. Ale ty masky používají jiný, že jo, a tak dále. Ale chci říct, všechno stojí na takovém oficiálním mainstreamovém fake news. Jo? Non-stop nějaký lži, všechno jeden reklamní blok, všechno jenom marketing. A proč? No protože to valej ty peníze, anebo to jede přes tu oligarchii prostě východního typu, když to tak zjednoduším, to znamená přes ty autoritářství. V podstatě v tom není rozdíl a ty lidi nezačali měnit ani sebe, ani ten svůj princip řízení. A bohužel už to trvá teda v podstatě 2000 let, že jo? Když to řekl takhle, jako když jsme tady v balonu nad zemí.
2: No jo.
3: A teď jsme nuceni teda jako znova přemýšlet o tom, že se spojí celá Evropa, aby porazila nějakou jednu z východních zemí. Ne. Protože všechno to tak nasvědčuje, všechno to tak vypadá.
2: To Hitler chtěl taky přece, no. To chtěl, bo v tom jenom pokračuje. No.
3: Takže jestli teďka dobře foukne, tak my budeme kde? V bezpečí. Budeme v Německu.
2: No, no Robine, nezlob se, já se asi dám k Němcům.
3: Jo, ale... Ne, ale to je, já si úplně pamatuju, to je jako, já nevím, třeba možná 25 let, nebo já byl mladý ucho a teďka jsme seděli. Dvě Švédky, krásné holky, blondětky. Potom tam byla Španěl, pak tam byla z Botswany a ještě nějaký národy, Ital, myslím. A všichni, každý jsme postupně se začali seznamovat s naší identitou. Takže ta krásná černoška začala zpívala, modelka to byla, krásná ženská. A začala zpívat botswanskou hymnu. Pak Švédky začaly zpívat blondětý švédskou hymnu a tak. No, a pak já prostě s kamarádkou českou hymnu jsme zpívali, víš. Tak ta kamarádka žije v cizině, tak ta se rozplakala, jediná. A pak se, když oni neplač, co se děje. A myslel si, že to je to, ale ona si uvědomila ten text tý hymny. Ale proč to vyprávím? Pak jsem se ptal těch všech, co tam seděli. Jak vám to zní vlastně, když my zpíváme nebo mluvíme? No a co myslíte odpověď?
2: Rusové.
3: A ty jsi krásný Rus.
2: Musej, ty pitomci musí pochopit, že máme daleko blíž k Rusku, než k Číně. Chápeš?
3: No jasně.
2: A že musíme mít strach především z Němců. Jako historicky snad. Historicky je to všem jasný. Oni i v tom Rusku, ty carové byli propojení s Německem.
3: Je teplo.
2: A Marx byl taky Němec, že jo?
3: A škoda mluvit, ale víš co, každý ty máš v sobě kus prostě, že jo, i toho muslima si myslím, když na to koukám, kus toho Němce, kus toho tamhle, kus Vikinga, kus Kelta, mně to je jedno,
2: ale,
3: no. Mně to je jedno. Já chci být otevřený lidem. Já se třeba v arabských zemích cítím skvěle. Ale tam v těch zemích se taky cítím skvěle. Ale... A nebaví mě to. Ale pravdou je, že německý národ je velmi, jakoby, nechci ho teď dehonestovat, ale je lačnej. Je prostě, jo, jakoby, chce být velký, jo, furt rozpínající se. A ty varování jsou od našich předků, to není jenom druhá světová válka.
2: Ale já ti rozumím,
3: a
2: uniformní
3: ještě.
2: Ale, já ti rozumím, ale nesouhlasím s jednou věcí. Ty to slíváš jako dohromady všechno,
3: no.
2: Ale ono to je o ideologiích,
3: no,
2: který nemáme rádi, kterým nevěříme. A všechny ideologie se ukázaly jako špatný. Tak jako církve, ať je to katolická, křesťanská, nebo muslimové, to je, ta ideologie je strašlivá. V tom Iránu to je fanatismus.
3: No, jasně, ale nevidím rozdíl mezi, že tady je ortodox křesťanský šílenci.
2: Není tam žádný rozdíl.
3: Chápeš, a nebudu teda nenávidět. Ani ne. Araby, ani tyhle, ani támhle.
2: Ne, tam není...
3: Je to totiž o globální spolupráci, ale ne o globalismu. A ne. Zachování identity.
2: Nemůžou spolupracovat a ideologie a různý, jo, různý jo.
3: Ale mluvím z pohledu
2: víry.
3: Lidí, ne? Tady těch. Ne, máš to, pravdu, no. Já vím.
2: Proč Charlotte Masaryková přivezla ideologii, která se jmenuje Unitárie. Snažila se propojit všechny víry dohromady. A
3: ale
2: víš, že
3: to
2: nejde.
3: Myšlenka ze začátku. Díky. A nemyslím si, že to je ideologie, víš?
2: Já
3: takže
2: myslím,
3: když pak něco naroste, tak to tak může být.
2: Já navazu na tvoje myšlenky. No. Prostě se jí to nepovedlo. Já vím jednu věc, Robine.
3: No.
2: Že všechno to, co říkáš, to je na stovky, možná tisíce let, jak to takhle vidím. Když to, co říkám já, je to nejjednodušší. Začněte se objímat, začněte si pomáhat, mějte se do prdele rádi. Nepomlouvejte se, nezáviďte si. A u toho se musí začít, no. Protože u toho se pak může skončit.
3: Jo, jo. Máš se říkat,
2: a je to jednodušší, podstatně jednodušší.
3: Je to výzva, je to prostě ten správný začátek toho všeho. Tak já...
2: I konec. Ne, opravdu, je to jak začátek, tak konec.
3: Jo, jo. Víš co, já zase jako mám... Cítím v životě to štěstí, že to, co vysíláš, to přitahuješ. Takže já to celou dobu vnímám jako jeden velký éter. Mm-hmm. Celý je to jeden velký, jedna velká laboratoř a pokus. A mám to štěstí, že samozřejmě občas se najde někdo fanatický, ale přitahuje to fajn lidi. Stojím v té zahradě, kde se třeba necítím úplně tak dobře. Stojím pod nějakou tam jabloní a chodí ke mně bezvadný lidi. A to pak cítím tu zodpovědnost v tom, že to dává smysl, že mám jít dál. Víš, jako.
2: Ano.
3: Takže to prostě...
2: Takže vytvoříme.
3: Je to ten základ, to, co říkáš, je to ten základ, ale pak mám pocit, ale že, nevím, už jsme o tom dneska jako mluvili, ale že lidi prostě tu skutečnost měli. Ty lidi, kteří jsou ti blízký, kteří se tváří, kteří tě budou objímat a tak, nebo posílat srdíčka, nebo... A jsou fajn. Jsou jako de facto připraveni. Tak oni sami si tu změnu zatím nedokážou představit.
2: To je síla.
3: Je krásný.
2: To je síla, to je síla. Vidíš, a pitomci, jako kdyby nás neslyšeli. Ale oni nás neslyšeli.
3: Jo, klidně, dejme pauzu. Rychle to padá. A teďka vidíš. Půda je naše zlato, hele.
2: Tyva, to jsme takhle nízko, jo.
3: My si nevážíme nic, kde žijeme, co máme, jaký máme možnosti, jaký máme příležitosti. Ale zároveň ten největší pád je ta největší pád. Vždycky. A takhle to taky vnímám.
2: Dobrý tohle.
3: Je, víc.
2: To je dobrý.
3: Takže jsme to vybrali a teď zase stoupáme.
2: Musíme začít u sebe.
3: Já vím, no.
2: Můžu tě požádat o ruku?
3: Ne.
2: Teď je to takový romantický.
3: Já jsme se vzali. A ty stejně víc miluješ Trumpa než mě.
2: To by se zdivil.
3: Ano, no, miluješ víc Trumpa.
2: Ne.
3: To si děláš srandu, to směl pa...
2: Ty, to je síla.
3: Ne, nic jsme nezlomili.
2: To je síla.
3: Ale prdni se na Trumpa.
2: Ne, já ti na něj musím reagovat.
3: Víš co, ti si musím doprdne.
2: To není o Trumpovi. Ten je na teď, ne, ten nebyl předtím, nebude potom.
3: Za ním je úplně
2: ne.
3: Stejný.
2: Jo, on rozbije, on rozbije systém.
3: To, že přispěje chaosu, je jediná devize.
2: Rozbije, jestli se to bude, rozbije systém v Americe, a ne u nás.
3: Přispěje chaosu. Jeho ego, to máš jak s našima prezidentama. Někdo jim krmí ego, třeba,
2: jinak,
3: hele,
2: jinak.
3: Vem si Klauze, PPFka, jo, to jsou prostě, nebo Zema, to jsou firmy, který je nějak nakrmí, nějak je drží.
2: Ale tady,
3: a dělají si s nima de facto, co chtějí.
2: Tohle co je magor. On je magor.
3: Ale já se o něm nechci ani bavit, já jsem si chtěl...
2: Ale já ti říkám, že to není žádný Klaus, žádný Zeman, žádný.
3: Jo, ale
2: je prostě, to magor a on rozbije systém.
3: On mě, stejně jako všichni další, jsou pro mě ukázku úpadku. Tadle politika stará.
2: Celý svět je...
3: A jestli to skončí přes nějaký obrovský válečný chaos, nebo přes jiný chaos, tak to musí skončit. Tadle ta politika, tenhle styl musí padnout. A on padne.
2: Ale
3: víš
2: jas,
3: proč?
2: Ale...
3: Protože najednou technologie, najednou toto, tamto, tamto, tamhleto, tamhleto. Akorát ten pád budou zařizovat zase stejný lidi,
2: ale on tomu přispěje,
3: který si to zrežíru,
2: tomu pádu.
3: Ale jeho teď nech bej, tady jsme na...
2: Ne, o tom to je.
3: Já vím, ale on mě nezajímá. Mě zajímají vždycky ty lidi, kteří jsou zatím. Mě nezajímá tady
2: proč
3: Fiala. Nezajímá mě Babiš.
2: Proč tě nezajímá Robespierre? Martin Luther King? To jsou všechno lidi, kteří změnili dějiny.
3: Ale ty nebyli.
2: Co nebyli?
3: Ty dělali to politikum, třeba Martin Luther King.
2: No.
3: A pojďme se spíš bavit teda o Husovi.
2: No.
3: Proč má tohle jméno? Proč byl Martin Luther? Ale že tady byl ten Hus? A proto že ten je náš. A to je naše identita. Identita. A my máme opravdu hodně na čem stavět, Petře.
2: Máme.
3: My nepotřebujeme Rusa.
2: Ne, ne.
3: Nepotřebujeme Američana.
2: Ne.
3: A nepotřebujeme ničiného.
2: Musíme stavět na Husovi.
3: No, reformace, no.
2: Tak.
3: Identita.
2: Absolutní souhlas.
3: A i když říkáš třeba, já nevím, aby se rodilo víc dětí, to je pro mě ta identita.
2: Ano.
3: To je toho, že si vážíme, že prostě si vážíme
2: souhlas.
3: Jazyku, krásných žen,
2: absolutní
3: krásný
2: souhlas.
3: Půdy, dobrýho piva.
2: Ale nejdřív musíme vyhnat ty šmejdy. Vyhnat.
3: No, to je pravda. A to nepůjde jen tak lidi.
2: Ne.
3: Jo, já třeba včera se mě někdo ptal, a já si říkám, ale já nechci žádné násilí a tak, já nikoho nechci, nechci Robespierry, nechci gilotinu, ale je potřeba opravdu přijít k té poslanecké sněmovně, k tomu parlamentu, k těm obou kamarám. Teď si všichni posaďte, teďka chvíli nebudete vylejzat tady z té budovy a děláme si takovou reformaci. Budeme se bavit o tom, jak to bude fungovat dál. Ale ono ani tohle nebude stačit, protože ty vládci nesedějí v těch komorách toho parlamentu, ale sedějí v těch firmách. A to není konspirace, to je ověřený fakt. A to je ten průser celého západního východního světa.
2: Ale jsi naivný. To by taky nepůjde. No to nepůjde. No, tak tím pádem... Musí být násilí. Bez toho násilí to nepůjde. Bez toho to prostě nepůjde.
3: Dobře, tak já to chci, ale bez násilí. Jo?
2: Ano, ale to je hrozně naivní. S tím já nemůžu souhlasit.
3: Ono je násilí i to, že nepouštíš baráku.
2: Ten hus...
3: A že to tam hlídá armáda a že...
2: Ten hus se nechal upálit kvůli tomu.
3: No tak to se nedá dělat, to k tomu patří. No
2: a vidíš?
3: Co máme dělat? Ne, co
2: tak, teď jsi to řekl správně. To k tomu patří.
3: A mě tady před tím mám chytli vlasy.
2: To bude nakonec právě... konečná bude to, že se vlastně tady necháš tom, upálit, aby jsme mohli...
3: Aby měl hodně shlédnutí tohle?
2: Ne, chci, chceš aby ty mohli? Si pochopil...
3: Že bych skočil, víš, toč to.
2: Že to myslím dobře.
3: Já skočím, pohled.
2: A že to bez násilí bohužel nepůjde, já jsem mír mluvný člověk.
3: Ale máš pravdu.
2: Ten
3: palach
2: prostě se nechal upálit. A tenhle rozvědčík mu pochcal hrob. Tak jako svěrák.
3: Ale co?
2: To je výsměch, to, co se děje. A lidem to nevadí.
3: Nevadí, to je smutný. No?
2: Tak. To je ta podstata.
3: To je smutný.
2: To je ta podstata.
3: Ale jsou převychovávaní se, a zase jsme, vzdělání. Identita, ano, vzdělání, hned.
2: Ano.
3: Ústavnost, tři věci a všechno v tom najdeš, o čem mluvíme.
2: Určitě. Jo. Určitě. Ale já na tohle nemám přemýšlet o ústavnosti, to máš ty, ale já mám na to, jak říct lidem, máte poslední šance. Nikdo vám nepomůže. Pomůžete se vy sami, mějte děti, jinak bude průser pro naše děti, pro vnuky, bude velký průser. A myslí, že tohle někdo poslouchá?
3: Co mějte děti, ale dneska je to ještě, bohužel, hele, já jsem jako pozitivně smýšlející, jo, jako když chceš změnu, tak někdo může říkat, je to naivní, ale mně to připadá všechno, čemu se věnuju, racionálně. Lidi mají děti, ale starají se pak o ně?
2: Ne.
3: Ale když jsou lidi vychovávaný algoritmama, tam poškozování vraždy, sebevraždy. Chápeš to? Že ono to není jenom o tom, mít děti to taky totiž nic neřeší. Jo. My musí, to je, my do těch kořenů musíme jít hodně.
2: Ano.
3: Tady si dělají děti lidi a co?
2: A teď si představ, že v Americe prošel zákon, teď nevím v kterém státě, že žena může mít potrat až do 9. měsíce. No, to znamená, oni zavraždějí dítě, když je těsně před narozením.
3: To je zkažený svět.
2: Konec.
3: No, já jsem o tomhle mluvil s Eliškou Kulič-Haškovou, že jo? No. To je, pět amerických prezidentů jim tam pomáhala. Dneska ona by měla promlouvat do nejvyšších pater zahraniční politiky. A to není sama, takových příběhů jsou stovky. Ty lidi jsou úplně vytěsněni. Aby nabídli a tak dále. Jo. A to je prostě šílen, protože my máme opravdu navíc. My jsme jedna z nejlepších zemí světa. Je tady zatím stále nejvíce svobody. To není přehnaný nacionalismus. To je, když si prostuduju tu historii, tak vidím ten obrovský potenciál. To je ten grál, jak všichni furt se k něčemu upíná. To je ten grál, tom talentu. Jaký lidi se tady rodí. A je jedno ve finále, jakým jazykem mluví, ale jak, když se tady víš, jak to myslíš?
2: Vím, ale nemáš pravdu.
3: Nemám.
2: Nejsvobodnější země, ne celá, je tam 50 států, je pořád Amerika.
3: Jo, jasně, že pivo, ale musíš pít z pitlíku.
2: To je jejich dohoda.
3: A tam je takový lehký.
2: Není to pravda, já jsem tam žil.
3: A co je na tom za svobodu, že tam, to, a pak tam všude, chápeš tu povrchnost té Ameriky, že tam
2: to není povrchnost.
3: Seženeš kdekoliv to není drogy, povrchnost. Ale pivo musíš pít z pitlíku.
2: To není povrchnost.
3: A já ani nechci, hele,
2: to není žádná povrchnost,
3: ale jak to funguje tam.
2: Já nechci říkat rád, nerád, já jenom říkám, že vím, pořád ale... je nejsvobodnější Amerika. Yes. Je tam 50 států. Polovička z těch států je ještě neuvěřitelně svobodných oproti celé Evropě.
3: Celá Česká republika je stokrát svobodnější než Amerika, to víš sám.
2: Ne,
3: je
2: ne.
3: To policejní stát. Jo.
2: Tohle je policejní stát. Tohle je něco neuvěřitelného. A je to v lidech. Že většina lidí tady volí rozvědčíka
3: no to jo,
2: a estébáka.
3: Ale jo, ale my tady máme takovou, jakoby je to, jak zase, já to řeknu, to švejkovství. Oni na to lidi
2: to není svoboda.
3: Oni na to lidi, ne.

0: Ne. Ne. My bohužel jsme nejméně svobodný stát, že si to děláme sami. Lidi si to dělají sami.
1: To je pravda.
0: No, od 50. let, od 50. let žádná svoboda tady nikdy nebyla.
1: Ano. A jsme u té ústavy.
0: Tady se podívej.
1: Zase válka.
0: No, podívej se na ty idioty. Podívej se. Podívej. Za to stojí, jo?
1: To je šílený.
0: Je ti to jasný.
1: No, ty to je furt dokola.
0: No.
1: No.
0: Tak o jaký svobodě mluvíš? My jsme svobodní lidi.
1: S tebou v tolika věcech nesouhlasím, viď?
0: Ale o tom to přece není.
1: Není, já vím, to se snažíme lidem celou dobu říct. Vždyť se to tak celý jmenovalo, co jsme točili.
0: Já jsem v podstatě pravý opak tebe, ale v těch základních věcech se setkáme. To je důležité. Ale...
1: A měli jsme stejné lásky a plno věcí osudově, co nás spojuje, to se ani nedá tady do kamery vyprávět. Já si často vzpomínám, často koukám do nebe, často se upínám k různým věcem, zkušenostem. Jo? Víš, jako hledáš ten vnitřní kompas, taky si nejsem jistý. Vyhodnocuju si věci. A pak ty řekneš, víš, jako, víš, o kom mluvím. Ani nechci používat jméno, protože mi teďka parta přátel napsala, ty si, vy jste takové. A teď mi řekli, dobrý, já to řekl, oni mi řekli, že jsem, já tady o Gandhim, o Komenským, o tomhle, o všem se snažíme informovat, studovat to, nabízet to lidi. Vy jste na to. Vy jste nějaký divný, vy jste ze Sýrie.
0: Ale to nejsou, ty říkáš přátelé, to nejsou přátelé.
1: No, myslel jsem si.
0: No tak to je o něčem jiném.
1: Známý, no, známý.
0: Přátel. Já jsem tady měl partnera obchodního, s kterým jsem tady zakládal další divadlo, ta Fantastika, když jsem se vrátil z Ameriky. Já jsem zjistil, že je obklopený STBákama, že sám s nima spolupracoval a že to jsou ty lidi, kteří mě udávali. Její krycí jméno bylo Eliška a ta druhá se jmenovala Mája. Já jsem si taky myslel, že jsou to přátelé. Ne. A tady mám jednoho přítele a to seš ty. A pak mám úžasnou rodinu. Tak jako ty máš úžasnou rodinu. A jelikož jsi citlivý, tak si o těch věcech spolu můžeme povídat. A já s tebou pojedu do té Izraele ještě, já to ještě zvládnu, a pak do Palestíny, a pak do Venezuely, a pak na Kubu, a budeme si tam jenom povídat s lidma. A pak se vrátíme a budeš sám vidět, že to je nepřenosné.
1: Já to vím, proto se snažím i takhle víc cestovat. Jo? Ne kvůli sobě, ale pro lidi. Ta Etiopie mi změnilo pohled na svět. To je, chápeš, v jaký tady žijem západní iluzi? Že tam mají více než 2000 let úplně jiný čas a zřejmě ten správný. Protože pak si najednou někdo ze dne na den vymyslel, že ten čas byl jiný. A, to, a svoboda náboženství, tam, ty, tam nikoho nenapadne vůbec diskutovat, že má jinýho boha. To oni tak nejsou vychovaní, aby to vůbec napadlo se bavit. My, jako, my děláme zásadní problém, jo. Že se vůbec bavíme o tom, o čem se bavíme. Tam jako seš těch 14 dní. Jsme fakt jako postižení. Ale to už jde od dětí, my jsme tak vychovaní. My jsme nadřazení, my řekneme, on je černý. Ale v té Africe je tolik odstínů černý, že nám říkali, že jsme Číňani, že jo? Protože Číňan je bílý. Chápeš?
0: Já to chápu.
1: A tohle si připustit, že ten rasismus je úplně zakořeněný. Že si myslíš, že nejsi rasista, ale seš. Protože ty je označuješ.
0: Dobře, ještě jo. Jinak.
1: Je to s přírodou, je to s náboženstvím, je to s rasama. Pan Nedvěd, než zemřel, Franta Nedvěd, než zemřel, nevím, jak, kdo mu to napsal, tu písničku, nevím, jakoby příběh té písničky, ale to je neuvěřitelná ta písnička. To byl, skoro jsem s ním nestih rozhovor. S Františkem Nedvěd. Ten to tam já zpívá, vím. O těch církvích, o těch válkách. Masakr, to z toho je husí kůže. Víš,
0: já ti něco řeknu, no stačí si pustit Mela Gibsona.
1: No,
0: co povídá o Etiopii, no, o Bibli.
1: To, to mě, víš, jak mi to, víš, jak mi to jako dalo jakoby kompas. Mm. Já jsem tam přiletěl, ty věci cítíš, pak se je i dozvíš, pak si je prostuduješ a připadáš si, že jsi blázen.
0: Ano.
1: Pak to řekneš třeba Martině Kociánovi rozhovoru, ta to rychle vypne, že se o tom bavit nebudeme. Pak teda to zase zapne, že se o tom bavit budeme. A až nějaký, po nějaký období přijde ten Gibson. A to je jedno, i když to byl kdokoliv jiný.
0: Ne, je důležité, že
1: tak si řeknu, nejsem blázen prostě, že jo?
0: Ano. A ne, no.

0: je důležitý, že to je Gibson, protože celý Vogue Hollywood jde do prdele. Protože to jsou takový prostituti, jako jsou tady u nás.
1: No, já chci točit rozhovory s Gibson. Aspoň jeden
0: Mellem
1: rozhovor
0: Gibson.
1: S Gibson. Mellem Gibson, no. A budu dělat úplně jiné věci. Jako já nic nevzdám a já chci jít ještě intenzivněji. Já se těším na všechno. Já prostě i tady tím... Tenhle let je ve správný čas.
0: Víš, já ti řeknu takovouhle věc. Já jsem přijel do Ameriky.
1: No.
0: A poprvé v životě jsem viděl víc černochů pohromadě. Zblblej z tohohle komunistického totalitního režimu jsem z těch černochů měl strach. Protože na té Park Avenue jich stálo pět. Tak jsem je velkým obloukem obcházel. Protože jsem nic nevěděl. A potkal jsem Indiány z mnoha kmenů.
1: No.
0: To znamená, tím chci říct, třeba v Miami, ty lidi žijou vedle sebe a jsou šťastní. Ať je to Kubánec, ať je to z Venezueli člověk, ať je to Žid, ať je to Arab. Mm. Můžou spolu žít.
1: Jo.
0: Ale tohle jde jenom v Americe. Dobyvačná Anglie.
1: No, oni to Amerika vymýšlí, že to chce udělat podobně v Spojený státy evropský a tady to taky půjde.
0: Ne, to
1: rozmělnit
0: obyvatelstvo. Nepůjde. Tady se to nemůže
1: tady použít. Je jeden velký rozdíl. To je identita. Tak. Zase jsme u třemysel. Všechno
0: ano.
1: V nich najdeš v těchto hesle. Všechno najdeš. Ne, že to budeš znásilňovat, ale musel jsem ujít dlouhou cestu, abych takhle jednoduše řekl tyhle první tři
0: ano.
1: hesla. V té identitě je totiž slovo.
0: Ano.
1: A to je náš jazyk. A to je to, že by tu... A oni jsou toho schopni, že tu převýchovu začnou ještě intenzivněji. Naučej nás ten jeden jazyk. A pak tohle, co... čemu zlíjíš v Americe, půjde dost dobře i v té Evropě. Lidi se tomu brání, takže to nepůjde ta centralizace jazyků, armády a vlády.
0: V žádném případě to nepůjde.
1: Dobrým.
0: Bude, no, to, bude to tím způsobem, jak to chtěl Hitler, čtvrtá říše. A já ti řeknu proč. Anglie je dobyvačná. Ta vyvraždila, ty vyvraždili Indiány v Americe.
1: No, ale království Španělé, je německé, že?
0: Samozřejmě. No, já se chci dostat, takže...
1: No, promiň.
0: Španělé, Portugalci, jo? To jsou ty, co by vraždili ty Indiány. A ty tam dneska jsou. A už vůbec se nemusíme bavit o Rothschildech. Ty jsi vychovali toho Hitlera.
1: No, ono je, hele, je to těžký říct, jo. Já prostě nedělám mezi lidma rozdíly, jsem tak vychovaný vůbec, jako... Taky jsem si prošel tvrdou školu, abych vůbec to... No to je jedno, to je na někdy jindy povídání, ale... Prostě ono je to často tady u těch rodin, že proti, že oni taky nejsou všichni, jakoby, rozumíš, oni
0: samozřejmě,
1: taky
0: že ne.
1: Soutěží mezi sebou, že
0: jo,
1: tak jako jiný,
0: samozřejmě.
1: Jako tady ale... Čech proti Čechovi, nebo tak, jo.
0: No, největší nepřítel Čecha je Čech.
1: Čech, no. No, ale to je,
0: ale to je
1: s Židem proti Židovi stejný. To jsou lidský konstrukty. Ale když se stala ta velká bolest, tak jakoby jsme se báli o tom mluvit. A ty, který pak třeba o tom mluví, tak jsou zase moc tvrdý, že jo? Jsou na, jakoby chápu, ultimátní,
0: já
1: no? Zlý.
0: Já ti řeknu, v čem seš teď jako, je to zajímavý, jo?
1: No.
0: Indián proti Indiánovi. Ty
1: no
0: se,
1: taky.
0: No ty se rubali
1: masakry,
0: vůbec,
1: no
0: ty
1: právě,
0: se rubali
1: nejvíc,
0: úplně nejvíc.
1: Jsem zase naivní v tom, že nějaký konflikty a války nikdy nebudou. Ale to, že jsou programovány, že jsou konstruovány, že jsou uměle vyvolávány, když my jsme o tom mluvili mnohokrát, od Jugoslávie je to strašně zesílené.
0: Ano.
1: Jo. Lidi si to nechtějí připustit, jsou ty války. Ale umělý. A to je problém. A tomuhle bychom měli nejenom předcházet, tohle je potřeba zastavit. Pod svým způsobem, jak říkáš, jakoby potrestat. A přijít
0: to
1: na novou formu spolupráce. Protože to vede jinak k velkému masakru. Že?
0: Já mám takový pocit, že
1: vesmír
0: komu
1: vlastnit,
0: to...
1: přírodu vlastnit,
0: komu to,
1: vlastně.
0: To za vším jsou peníze. Ty staré peníze jsou úplně ve všem. Proto těch 60 rodin, když se to úplně zbagatí, vedou celý svět do zkázy. A vždycky ho povedou do zkázy. O tom mluví krásně Peter Thiel a ten Carp. To jsou úchylové.
1: No. teď dělají tam?
0: Robine, já to vidím jo. Jako, jak žijou Amishové. No. Dobrý, ale to vytváříš potom sektářství. No. Já bych neměl nic proti tomu. No ne, když větší skupina lidí mezi sebou si budou pomáhat, téměř soběstačný, nebudou vázaný centrálně na government. My nepotřebujeme government. Indián, rada starších. 6 lidí, kteří tam nejdou kvůli penězům, ty tam jsou, protože je mají rádi, že jim věřej a že něco dokázali v tom kmenu. A kdyby to vedla rada starších, která se obměňuje pravidelně, tak je to někde jinde.
1: Nejenom, že odmítáme globalizaci, ale chceme lokalizaci.
0: Jo.
1: Jo? Jo. Ne, že chceme ovládat, chceme naslouchat. Ne, že chceme centralizovat moc, chceme decentralizovat moc. Nechceme hromadění ve velkých korporacích, bankách a to. Chceme decentralizaci. Pod každým tím jsou v podstatě oskoušený koncepty. Já třeba řeknu, jo. Velká měna, jo, plošná. Já no. proti ní nejsem, nebyla manipulovaná. Pak máš tu národní měnu, ale pak máš tu Amishovskou, tu komunitní.
0: Ano, ano,
1: a je
0: ano.
1: to ze spoda nahoru, ze zhora dolů
0: ano.
1: a je to svoboda.
0: Ano,
1: já
0: ano.
1: cestuju, ano. mám nějaký, ani ano. nechci říkat to, mám nějakou evropskou měnu, ani nechci ano. říkat to europitomí. Jo? Jsem v národě, mám národní, ale taky mám tu lokální. A nebo ji vůbec nemám a ty kuponky si bartruju. Stejně, když je obrovský průser, jako byl třeba covid, tak lidi rychle bartrovali. Všechno bartrují. Víš, takže ono to taky je jako, to je přirozené. Takže v podstatě my potřebujeme pravý opak de facto všeho toho, co se děje, včetně i toho no, volení si mezi náma, že i to se musí velmi radikálně absolutně. Zdecentralizovat. Ale, zrušit politické ano, strany. Ale, víš, a tak dále.
0: Proto si ale lidi musí začít věřit.
1: To je stejně tak.
0: Svět je tak nádherný. Přesně tak. Nádherný. Tuhle krajinu miluju, ale lidi.
1: Lidi,
0: ve své velké většině už ne, už jsem zlomil hůl. Rozvědčíkem a estebákem Babišem jsem zlomil hůl.
1: Hele, láska je ta odpověď na všechno.
0: To jo.
1: Jo, akorát, že když miluješ, že jo, jo, tak dneska to, jako máš rád svoji zemi, tak tě hned ona lepku, jo. Příliš miluješ,
0: jo.
1: Víš?
0: Jo.
1: Mě měli řešit já něco vím. Jiného, jo. Věci.
0: Budou řešit nás, že jsme fašouni, nebo pro Putina. Všecko je Orwell, je to Orwell. To mají to jako inspiraci. Tohle je všechno dobré naše, musíme, my jsme jim u prdele, ale oni nám musí být u prdele. Ale to se musíme držet pohromadě. Že no, tohle jasný. Za to stojí.
1: Jakmile někdo měl nějakou politickou průkazku. Jo, víš, kdyby nebyl ten covid, tak já ve všem mluvím jakoby jinak. Tady máš věci jedna ku jedný, jo. Tady se nehla ani ta. A teďka oni tě přesvědčují lidi, že chápeš ta jejich... Já nechci teď urážet nikoho, chápeš to?
0: Já ti,
1: ale
0: já
1: oni
0: to
1: se ani nezamysleli chvilku ne. sami nad sebou, ne. čeho jsou ne. součástí. Že ne. jsou právě, že tyhle lidi, jsou ještě větším zlem, než jsou celý Pálevkové a Babišové.
0: Přesně tak. Ale teď to
1: se... oni se zapojí do toho a všem lidem, kteří měli tu naději, říkají, že to je něco nového.
0: Ano.
1: A jsou součástí téhle vlády, ano. která je totožná s rokem 2020.
0: Ale to se všechno opakuje. Ať je to migrace, ať je to covid.
1: Cokoliv jiného.
0: Ať je to válka. Furt je to a la covid.
1: A o tom ten Jackson to... zpívá.
0: Lidi si to nepřiznají, tak jak si nepřiznali covid. Ty sami, co podporujou toho Pávka, si to nepřiznají. Ani když zjistějí, že to je vlastní zrádce. Protože oni to zjistějí, ale nepřiznají si to.
1: Když jak naočkovaný člověk si, jenom jako příklad, si nepřipustí, že mohl být nebo že byl podvedený. A je ano, dost ano, čas. A plno ano. lidí jako ano. A plno lidí se stává vlastně jakoby agresivní, že jo, vůči jiný skupině obyvatel. Ale tohle ten konstrukt se dá použít i na třeba voliče dnešní vlády. Totálně podvedené. A to není tam rozdíl mezi těma naočkovanými a těma. Tyhle jsou naočkovaný zase něčím jiným. Ano. Totálně podvedený. No ale taky to si tak. to nepřipustí, takže to přesně ano. vidíš ten konstrukt.
0: Ano.
1: A odpovědí to, že oni mají strany, není to. Je to naivní, není to.
2: v podstatě odmítají, aniž by si dali tu práci. Jo. Práci, skutečnou práci o tom přemýšlet, na tom pracovat, jo. Nebo to začít tvořit. Jo.
0: Komunisti v chartě 77 jsou ty samý komunisti, jako byli předtím, než podepsali.
3: Přepojujeme na jiné studio Svobodné.
4: Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu první epizody z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Ve svých předchozích pořadech jsem se fakticky zaměřil na zpravodajskou analýzu současného globálního řízení. Jednalo se o pořady Průvodce pandemickou galaxií a nedávno Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum. V těchto programech šlo o ryze technickou část. Na jejím projekčním plátně jsem vykresloval vazby, návaznosti a souvislosti osob, globálních fondů, obřích think tanků a mamutích neziskovek v rámci přípravy a průběhu současné tzv. Pandemie. Ovšem, tak jsem si řekl, že by stálo za to společně se zamyslet nad tím, jak je možné, že vůbec něco takového vzniklo. Jak k tomu došlo, kdo to dovolil? Bylo tomu možné včas zabránit? Známe to asi všichni my na alternativě, kteří se z jakéhokoliv důvodu nenecháváme očkovat. Kdykoliv se pustíme do diskuze na téma očkování proti COVID-19, vyvolává to zaražené reakce u většinové populace. Nechceme o tom mluvit. Vidíme strach, stud a nekonečný koloběh skupinového myšlení. Napadlo nás ale někdy, co svazuje tu soudržnou tkaninu totality pohromadě. V tomto pořadu se pokusím nalézt odpovědi na to, co se děje a jaké jsou další kroky, které musí každý z nás podniknout, aby prolomil to kouzlo a obnovil normální stav. Musíme pochopit, proč a jak se reakce na covidovou krizi na společenské úrovni rozvinula tak, jak se rozvinula. A co je ještě důležitější? Jak zabránit tomu, aby se podobná parodie opakovala? Musíme porozumět tomu, proč a jak se lidé dobrovolně vzdávají své svobody, jak mohou masy dát vzniknout totalitnímu vůdci a co je také nejdůležitější, jak můžeme my těmto jevům vzdorovat a zachovat si naší společnou lidskost. Nesmíme přestat mluvit. K tomu se dostanu podrobně v závěrečné čtvrté epizodě. Musíme také pochopit, jak znovu získat naší lidskost ve stále odlištěnějším mechanizovaném světě. Musíme vydestilovat základní extrakt toho, jak jsme se dostali na práh totality. Musíme porozumět teorii hypnózy formování mas. Na to jsem také natočil dva dokumenty. Trojdílný cyklus Média a propaganda a také trojdílný cyklus Tajné nástroje propagandy. A tento program je jakýmsi rozšířením těchto dvou předcházejících programů. COVID už totiž není pouhou mutací ze stovek koronavirů, celebrita mezi viry. Stal se nepostradatelným společenským fenoménem. Na jeho rámci a půdorysu se vytváří současná psychologie totality. Věda versus ideologie. My, kteří děláme alternativu mnoho let, jsme si toho všimli už dávno. Jedním z katalyzátorů byl začátek migrační krize. Systémové agendy, které utahovaly svůj smrtící stisk kolem našeho hrdla. Není dovoleno pochybovat. Vládní moc nad soukromým životem rostla nesmírně rychle. Zažívali jsme erozi práva na soukromí. Patrně to začalo být už od 11. září 2001. Alternativní hlasy jsou najednou stále cenzurovanější a potlačovanější. Dramaticky roste počet akcí bezpečnostních složek, šikany a stíhání nepohodlných nebo opozičních názorů. Dochází k blokování opozičních serverů a médií, stejně jako v Rusku nebo Číně. Přesto naše totalita to vykládá jako ochranu své demokracie, zatímco v Rusku a v Číně je to diktatura režimu. Dvě stejné věci s odlišným výkladem. Za tímto vývojem ale nestály pouze vlády. Rychlý nástup tzv. Woke kultury a sílící klimatické hnutí ve stylu Gréty Thunbergové dávali podnět k volání po nové hyperpřísné vládě, která vycházela zevnitř samotného obyvatelstva. Teroristé, klimatické změny, heterosexuálové a později viry. To všechno bylo považované za příliš nebezpečné na to, aby se proti nim dalo bojovat staromódními prostředky. Technologické sledování a trasování populace se stávalo stále přijatelnější a dokonce bylo považováno za nezbytné. Na obzoru společnosti se rýsovala dystopická vize. Vznik nové totality. V jejím čele už nebudou stát plamení vůdci davu, jako byli Josef Stalin nebo Adolf Hitler.
ale tupí byrokraté a technokraté. Jaké však jsou kořeny současné psychologie totality? Jaký je rozdíl mezi dnešní totalitou a těmi minulými v první polovině 20. století? Podstata tohoto rozdílu spočívá v oblasti psychologie. Běžné diktatury jsou totiž založené na primitivním psychologickém mechanismu, totiž na vytváření atmosféry strachu mezi obyvatelstvem. Tento strach je založený na brutálním potenciálu diktátorského režimu. Naproti tomu současná totalita má své kořeny v zákeřném psychologickém procesu formování masy. Teprve důkladná analýza tohoto procesu nám umožní pochopit šokující chování totalitarizovaného obyvatelstva. Vidíme to všude kolem nás. Přehnaná ochota jednotlivců obětovat své osobní zájmy ze solidarity s kolektivem, tedy s masami. Hluboká až patologická nesnášenlivost vůči disidentským, tedy alternativním hlasům a také výrazná náchylnost k pseudovědecké indoktrinaci a propagandě. Toto formování masy je v podstatě druhem skupinové hypnózy, která ničí etické sebeuvědomění jednotlivců a zbavuje je schopnosti kritického myšlení. Tento proces je ve své podstatě zákeřný. Populace se stávají jeho oběťmi, aniž by to tušili. Většina lidí si ale tohoto posunu k totalitě ani nevšimne. Totalitu si totiž spojujeme hlavně s pracovními, koncentračními a vyhlazovacími tábory. Ty jsou ale jen závěrečnou, zmatečnou fází dlouhého procesu. Je to stále patrnější i ve vědě. Při přípravě tohoto pořadu jsem pročetl mnoho rozhovorů s vědci, kteří si začali všímat zajímavého fenoménu, a to už od roku 2005. Nedbalost, chyby, neobjektivní závěry a dokonce i naprosté podvody se ve vědeckém výzkumu staly tak rozšířenými, že ohromující vysoké procento výzkumných prací, v některých oborech až 85%, dospělo k radikálně chybným závěrům. A co je ze všeho nejvíc fascinující z psychologického hlediska? Většina výzkumníků byla naprosto přesvědčená, že svůj výzkum prováděli víceméně správně. Nějak si neuvědomovali, že jejich výzkum je nepřibližuje k faktům, ale naopak vytváří fiktivní novou realitu. To je samozřejmě vážný problém, zejména pro současnou společnost, která věří vědě jako nejspolehlivějšímu způsobu poznání světa. Výše uvedený problém navíc přímo souvisí s fenoménem totality. Ve skutečnosti je to právě tohle, co odhaluje. Podstata totality spočívá ve slepé víře v jakousi statisticko-číselnou vědeckou fikci, která vykazuje radikální pohrdání fakty. Ideálním subjektem totalitní vlády není přesvědčený nacista nebo přesvědčený komunista, ale lidé, pro které už neexistuje rozdíl mezi fakty a fikcí. A také rozdíl mezi pravdou a lží. Tato nízká kvalita vědeckého výzkumu odhaluje zásadnější problém. Náš vědecký světonázor má podstatné nedostatky, jejichž důsledky dalece přesahují oblast akademického výzkumu. Tyto nedostatky jsou také zdrojem hlubokého kolektivního znepokojení, které je v posledním desetiletí v naší společnosti stále citelnější. Pohled lidí na budoucnost je nyní poznamenaný pesimismem a nedostatkem perspektivy. Pokud civilizaci nesplaví stoupající hladina moře, pak ji zcela jistě smetou uprchlíci. Velké vyprávění o osvícené společnosti už nevede k optimismu a pozitivismu minulých let. Velká část populace je uvězněná v téměř úplné sociální izolaci. Pozorujeme nárůst absencí způsobených duševním utrpením, nebývalé rozšíření užívání psychotropních léků, epidemie vyhoření, která paralyzuje celé podniky a státní instituce. Exponenciálně rostou všechny ukazatele sociálního stresu. Každý, kdo zná teorii systému, ví, co to znamená. Systém směřuje k bodu zvratu. Je na pokraji reorganizace a hledání nové rovnováhy. Stále více lidí chce zpět svou suverenitu. Snaží se nebýt zadlužení vůči tomuto zločineckému systému finančních supů a bankovních upírů.
Právě tento finanční sektor sehrál významnou roli ve slepé uličce, ke které dochází a do které se řídíme. Hovořím o digitální měně, kterou jsem podrobně probíral ve druhém dílu pořadu Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum. Tento přerod a reorganizace společnosti provází fenomén psychologie totality. Začátky COVID-19. V únoru 2020 se globální vesnice začala otřásat v základech. Svět byl postavený před hrozivou krizi, jejíž důsledky byly nedozírné. Během několika týdnů všechny zachvátil příběh o viru. Příběh, který se nepochybně zakládal na faktech, ale na jakých? První pohled na fakta jsme zachytili prostřednictvím záběru z Číny. Virus donutil čínskou vládu přijmout ta nejdrastičtější opatření. Celá čínská města byla uzavřená do karantény. Narychlo se stavěly nové nemocnice a osoby v bílých oblecích dezinfikovaly veřejná prostranství. Tu a tam se objevily zvěsti, že totalitní čínská vláda přehání a že nový virus není o nic horší než chřipka. Objevovaly se i opačné názory, že to musí být mnohem horší, než to vypadá, protože jinak by žádná vláda přece nepřijala tak radikální opatření. V té době nám všechno ještě stále připadalo tak nějak vzdálené od našich břehů a předpokládali jsme, že nám příběh neumožní posoudit celý rozsah skutečností. Až teprve do chvíle, kdy virus dorazil do Evropy. Nyní jsme začali zaznamenávat nákazy a úmrtí sami. Viděli jsme záběry přeplněných pohotovostí v Itálii. Konvoje armádních vozidel převážejících mrtvoly, márnice plné rakví. Vědci, kteří sebevědomě předpovídali, že bez těchto nejdrastičtějších opatření si virus vyžádá desítky milionů životů. V Bergamu ve dne i v noci houkaly sirény a umlčovali každý hlas ve veřejném prostoru, který se odvážil pochybovat o faktech. Od té chvíle se zdálo, že příběh a fakta splývají a nejistota ustupuje jistotě. Nepředstavitelné se stalo skutečností. Byli jsme svědky náhlého obratu téměř všech zemí na světě. Všechny země najednou následovaly příkladu Číny a uvrhly obrovské skupiny lidí do faktického domácího vězení, pro které se vžil termín lockdown, karanténa. Nastalo surrealistické ticho, zlověstné a osvobozující zároveň. Obloha bez letadel, dopravní tepny bez spěchající krve. Prach honby za materiálními touhami se usadil. Tím to ale zdaleka neskončilo. Byli jsme také svědky pozoruhodného přesunu moci. Odborníci, epidemiologové a virologové byli povolaní jako prasata George Orwella, jako nejchytřejší zvířata na farmě, aby nahradili nespolehlivé politiky. Měli řídit farmu zvířat s přesnými vědeckými informacemi v době moru. Brzy se ale ukázalo, že tito odborníci mají docela obyčejné lidské chyby. Ve svých statistikách a grafech se dopouštěli takových chyb, kterých by se ani obyčejní lidé jen tak nedopustili. Došlo to tak daleko, že v jednu chvíli započítávali všechna úmrtí jako úmrtí COVID-19, včetně lidí, kteří zemřeli například na infarkt. Nedodrželi ani své sliby. Tito odborníci slíbili, že brány ke svobodě se znovu otevřou po 2 dávkách vakcíny. Ale když nastal čas, situace se nezměnila a oni přišli s tím, že je potřeba 3., 4., 5. dávka. A stejně jako Orwellova prasata, někdy měnili pravidla ze dne na den a nenápadně. Nejdřív se zvířata musela podřídit opatřením, protože počet nemocných nesměl překročit kapacitu zdravotnického systému. Jednoho dne se ale všichni probudili a objevili na zdech nové nápisy, že opatření se prodlužují, protože virus musí být vymýcený. Nakonec se pravidla měnila tak často, že se z nich zřejmě vyznala jen ta prasata na farmě, ale ani to nebylo tak jisté. Někteří lidé začali být podezřívaví. Jak je možné, že tito odborníci dělají takové chyby, kterých by se nedopustili ani laici?
tak hloupí snad být nemohou, ne? Jaký je konec této hry? Jejich doporučení nás vedou dál stejným směrem. S každým dalším krokem přicházíme o více svobod, až se dostaneme do konečného cíle, kde budou lidské bytosti redukované na QR kódy. A to všechno v rámci velkého technokratického lékařského experimentu. Tak se lidé rozdělili na dvě skupiny. Někteří lidé byli přesvědčeni o tom, že máme co dočinění se zabijáckým virem. Jiní, že nejde o nic jiného než o sezónní chřipku. A ještě další věřili, že virus vůbec neexistuje a že máme co dočinění s celosvětovým spiknutím. A našlo se i několik těch, kteří nadále tolerovali nejistotu a neustále si kladli otázky. Kladou si je dodnes. Dodnes tápou a zcela tomu nerozumějí. Covidová krize nepřišla zčista jasna. Zapadá do řady stále zoufalejších a sebedestruktivnějších společenských reakcí na objekty strachu. Nejprve teroristé, potom globální oteplování a nakonec koronaviry. Kdykoliv se ve společnosti objeví nový objekt strachu, v našem současném způsobu myšlení existuje jediná reakce a jediná obrana. Zvýšená kontrola. Ovšem tato zvýšená nucená kontrola vede ke strachu a strach zase vede k další nucené kontrole. Právě tak se společnost stává obětí začarovaného kruhu, který nevyhnutelně vede k totalitě, tedy k extrémní vládní kontrole. Nakonec vede k radikálnímu zničení psychické i fyzické integrity člověka. Současný strach a psychickou nepohodu musíme považovat za problém sám o sobě. Tento problém nelze redukovat na virus nebo na jiný objekt ohrožení. Náš strach má totiž původ ve zcela jiné rovině. V selhání velkého příběhu naší společnosti. Je to příběh mechanistické vědy, ve kterém je člověk redukovaný na biologický organismus. Příběh, který ignoruje psychologický, symbolický a etický rozměr člověka a má tak vzničující dopad na úroveň lidských vztahů. Něco v tomto příběhu způsobuje, že se člověk izoluje od svých bližních a od přírody. Něco v tomto příběhu způsobuje, že člověk přestává rezonovat s okolním světem. Něco v tomto příběhu mění lidskou bytost v atomizovaný subjekt. A právě tento atomizovaný subjekt, člověk jako inventární číslo, je základním stavebním kamenem totalitního státu. Dnešní totalita není historickou náhodou. V konečném důsledku je logickým důsledkem mechanistického myšlení a klamné víry ve všemocnost lidské racionality. Jako taková je totalita určujícím rysem osvícenské tradice. Právě to se pokusím ve svém pořadu podrobit analýze. Budu analyzovat symptom totality a zasadím ji do širšího kontextu společenských jevů, jejíž je součástí. Stupňující se společenské krize 21. století jsou projevem základního psychologického a ideologického převratu. Posunu tektonických desek, na kterých spočívá světonázor. Zažíváme okamžik, kdy se stará ideologie naposledy vzchopí k moci, než se zhroutí. Každý pokus o nápravu současných společenských problémů, ať už jsou jakékoliv, na základě staré ideologie, situaci jen zhorší. Tento problém nelze řešit stejným způsobem myšlení, který jej vytvořil. Řešení našeho strachu a nejistoty nespočívá ve zvýšení technologické kontroly. Skutečným úkolem, před kterým stojíme jako jednotlivci i jako společnost, je vybudovat nový pohled na člověka a svět. Najít nový základ naší identity. Formulovat nové zásady soužití s druhými a přehodnotit aktuální lidskou schopnost mluvit pravdu. Posloucháte první epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi, písnička je na cestě a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer a příjemný poslech.

Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Posloucháte první epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Věda versus náboženství. Náboženství po tisíce let obracelo pohled člověka dovnitř a točilo se kolem pojetí člověka jako hříšníka. Hříšníka, který lže, podvádí a ztrácí se ve světských pokušeních. Hříšníka, který se musí připravit na smrt, protože ta ho nakonec dostihne. Pokud člověk na tomto světě trpěl, bylo to proto, že se nedokázal vyrovnat jako morální a etická bytost, protože žil v hříchu. Nebyl to svět, který musel být zpochybněný, byl to člověk sám. To všechno se změnilo se vznikem vědy. Člověk věřil, že díky síle rozumu může svět upravit, zatímco on sám může zůstat nezměněný. Sebral odvahu a vzal svůj osud do svých rukou. Využil vlastní rozumové síly, aby pochopil svět a utvořil novou rozumovou společnost. Příliš dlouho byl nucen mlčet ve jménu Boha, kterého nikdo nikdy neviděl. Příliš dlouho byla společnost zatížená dogmaty, která postrádala jakýkoliv racionální základ. Nastal čas rozptýlit temnotu světlem rozumu. Osvícení je osvobození člověka. Galileo Galilei, Mikuláš Kopernikus, Isaac Newton a další geniální myslitelé si strhli dogmatickou roušku z očí, aby mohli svět kolem sebe registrovat s otevřenou myslí. Dokázali, že určité aspekty reality lze zachytit v matematických a mechanistických vzorcích s neuvěřitelnou přesností a precizností. Zdálo se to být nezvratné. Tito myslitelé dosáhli nejen velkých intelektuálních úspěchů, ale zaujali také jedinečný humanistický a etický postoj ke světu a jeho hmotným objektům. Měli odvahu odložit dobové předsudky a dogmata. Přiznávali svou nevědomost a byli zvídaví a otevření tomu, co jevy sami o sobě říkají. Toto nevědění dalo vzniknout novému poznání, pro které byli ochotní vzdát se své svobody, někdy i dokonce života. Byli to vědečtí bojovníci za pravdu. Ten, kdo mluví pravdu, prolamuje zavedený společenský konsenzus. Ten, kdo mluví pravdu, rozbíjí ustálený příběh, ve kterém společnost hledá útočiště, pohodlí a bezpečí. Je přece pohodlné držet se ustálených dogmat, postulátů a paradigmat jako ve vyhřátém měkkém zámutku sebeklamu, na který jsme staletí zvyklí. Musíme vylézt z vyhřátého měkkého zámutku sebeklamu do chladného, tvrdého a nepřátelského prostředí. A proto je mluvení pravdy nebezpečnou snahou. Vyvolává ve společnosti strach a vede k hněvu a agresi. Říkat pravdu je prostě nebezpečné, je ale také nezbytné. Pokud není společenský konsenzus včas rozebraný a obnovený, zahnívá a nakonec má na společnost dusivý dopad. Vědu lze v podstatě definovat jako otevřenou mysl. Původní vědecká praxe, která tvořila základ osvícenství, na krátkou dobu pozastavila předsudky o pozorovaných věcech. Byla otevřená co do největší rozmanitosti nápadů a myšlenek, předpokladů i hypotéz. Věda pěstovala pochybnosti a nejistotu považovala za ctnost. Nechávala fakta mluvit sama za sebe. Nejen fakta měla svobodu prosadit se. Mohu nesouhlasit s tím, co říkáte, ale budu do smrti hájit vaše právo to říkat, prohlásil Voltaire. Věda také osvobodila člověka od jeho nezralosti, kterou si sám způsobil. Prolomila vládu náboženských dogmat, která se ve veřejné sféře do značné míry zvrhla v nátlak, útlak, přetvářku a pokrytectví, podvod a lež. Tato otevřenost ve vědě přinesla bohaté ovoce. Vědecká metoda byla použitá k pochopení a předpovědi pohybu nebeských těles, k popisu kyvadla a výpočtu gravitačního zrychlení,
ale také ke studiu chování zvířat, k pochopení fungování mysli, ke zmapování struktury jazyku a ke vzájemnému porovnávání kultur. Mohla se pružně přizpůsobit každé oblasti zkoumání, každému předmětu výzkumu a v každé oblasti přinesla vznešené objevy. Tvary a barvy byly ve světle vědy rozlišené ostřeji než kdykoliv předtím. A zvuky zněly jasněji než kdykoliv předtím. Tato otevřenost mysli přinesla ty nejvznešenější poznatky a také překvapivé poznatky. Velcí fyzikové první poloviny 20. století nejpřísnějším způsobem dokázali, že jádro hmoty nelze oddělit od pozorujícího subjektu. Prokázali, že pozorování hmotného objektu mění objekt samotný. Dokonce se vědci vzdali iluze, že člověk může někdy dosáhnout jistoty. Werner Heisenberg svým principem neurčitosti prokázal, že není možné jednoznačně určit ani čistě materiální fakta, jako je umístění hmotných částic v čase a prostoru. Velké mozky, které nejpřísněji sledovaly rozum a fakta, dospěly k závěru, že podstata věcí se nakonec vymyká logice a nelze jí uchopit. Také samotná myšlenka předvídatelnosti v hmotném světě, fanaticky hlásaná francouzským vědcem Pierrem Simonem Laplacem v 18. století, byla ve 20. století znehodnocená americkým matematikem a meteorologem Edwardem Lorencem. Cituji. I když jste schopni zachytit složitý a dynamický jev v matematických vzorcích, stejně byste ani se vzorci v ruce nebyli schopni předpovědět jejich chování na vteřinu dopředu. Konec citace. A konečně představa vesmíru jako mrtvého a nesměrového mechanického procesu se také ukázala jako vědecky neudržitelná. Teorie chaosu skutečně revolučním způsobem ukázala, že hmota se neustále organizuje způsobem, který nelze vysvětlit mechanisticky. Vesmír je obdařený směrem i vůlí. To samé tvrdil už i Isaac Newton v 17. století, cituji. Zákony mechaniky se vztahují pouze na velmi omezenou část reality. Konec citace. S rozvojem vědy to bylo stále jasnější, alespoň pro ty, kteří měli oči, aby to viděli. Ve 20. století to velký matematik René Thom vyjádřil takto, cituji. Ta část reality, kterou lze dopředu popsat zákony umožňujícími výpočty, je nesmírně omezená. A pokračoval ještě důležitěji. Všechny významné teoretické pokroky, podle mého názoru, vznikly díky schopnosti jejich vynálezců vžít se do kůže věcí, dokázat se vcítit do všech entit vnějšího světa. Právě tento druh identifikace proměňuje objektivní jev v konkrétní myšlenkový experiment. Konec citace. To vrhá překvapivé světlo na povahu vědy. Většina lidí se totiž domnívá, že věda spočívá v navazování suchých logických souvislostí mezi objektivně pozorovatelnými fakty. Ve skutečnosti se ale věda vyznačuje empatií, rezonující spřízněností mezi pozorovatelem a zkoumaným jevem. Věda jako taková naráží na nepoznatelnou a tajemnou podstatu, která se vymyká logickému vysvětlení a kterou lze popsat pouze jazykem poezie a metafory. Zjišťujeme, že věda se v tomto smyslu snoubí s náboženstvím, a to více, než bychom si třeba mohli myslet. Max Planck vydal svědectví o této zkušenosti, a to možná tím nejpřímnějším způsobem, cituji. Věda nakonec dospěje tam, kde kdysi začínalo náboženství, do osobního kontaktu s nepojmenovatelným. Konec citace. Na základě této zkušenosti fyzikové 20. století přehodnotili velké náboženské a mystické spisy, například Upanišávy. Obsah a struktura těchto textů, jejich obraznost a symbolika nabízejí lepší uchopení skutečnosti než jakýkoliv logický, racionální diskurs. Věda se osvobodila od všech dogmat náboženství, aby na konci této dlouhé cesty znovu objevila mystické a náboženské texty a znovu jim propůjčila jejich úctyhodný a původní status. Symbolické a metaforické texty pro to, co je lidské mysli věčně skryto. A to je pro nás důležité.
zmapovat hranice našeho rozumu. Nejvyšším úspěchem vědy je, že se nakonec vzdá, že dospěje k poznání, že nemůže být pro člověka vůdčím principem. Jádrem věci není lidský rozum, ale člověk jako jedinec, který činí etická a morální rozhodnutí. Člověk ve vztahu k bližnímu. Člověk ve vztahu k nepojmenovatelnému, které k němu v jádru věci promlouvá. Tento strom vědy ale už od počátku vyrašil větvím i jiným směrem. A to přesně opačným směrem než ona původní vědecká praxe. Na základě velkých úspěchů vědy se někteří lidé od otevřenosti mysli přiklonili k víře. Pro ně se už věda stala ideologií. Byla to především mechanisticko-materialistická větev tzv. Tvrdé vědy, které nás nejvíce uchvátily. Jednoduchá ve svých principech, konkrétní ve svých objektech a vzbuzující úctu ve své praktické použitelnosti. Od parního stroje přes televizi, atomovou bombu až po internet. Díky tomu všemu má věda všechno, co může člověka svést. Díky tomuto vědnímu oboru člověk dobývá vesmír. Díky tomu nám umožňuje vidět a slyšet, co se děje na druhé straně planety, nebo vizualizovat mozkovou činnost. Dává nám schopnost pohybovat se rychleji než zvuk a provádět mikrochirurgické zákroky. V minulosti lidé marně čekali na to, že Bůh učiní zázraky. Ale díky této vědě se zázraky skutečně dějí. Člověk opustil víru a teď se mohl úspěšně spolehnout na vědu, novou víru. Náboženství versus svoboda. Od osvícenství poskytovalo mechanistické myšlení západní civilizaci velký příběh. Podle tohoto příběhu všechno začíná velkým třeskem, který uvede do pohybu rozpínající se vesmír a vytvoří řadu jevů s rostoucí složitostí. Nejprve vzniká vodík, pak helium a následně všechny ostatní prvky prostřednictvím střídajících se procesů fúze a exploze. Prvky se zhlukují a vytvářejí hvězdy a planety. Jedna z nich, Země, obsahuje vodu. Tato voda umožňuje vznik aminokyselin, které jsou často považované za první formu života. A odtud jednoduché formy života postupně ustupují složitějším formám, až se nakonec objeví člověk. Prozatímní konečný bod evoluce. Věda si tak vytvořila svůj vlastní mýtus o stvoření. Podobně jako Bible měla svůj mýtus o stvoření, tak ho má teď i věda. Z tohoto pohledu se člověk stává bezvýznamným vedlejším produktem mechanistických procesů, jakýmsi vývojem v celém řetězci evoluce. Člověk si to možná neuvědomuje, ale na našem lidství ve skutečnosti nezáleží. Není to nic podstatného pro tuto vědu. Celou naší existenci, naší touhu a chtíč, naše romantické nářky a nejpovrchnější potřeby, naší radost a smutek, naše pochybnosti a volby, náš hněv a nerozum, naší slast a utrpení, náš nejhlubší odpor a nejvznešenější estetické ocenění, zkrátka celé drama naší existence, lze nakonec podle této vědy redukovat na elementární částice, které na sebe vzájemně působí podle zákonů mechaniky. To je krédo mechanistického materialismu. Ten, kdo o tomto krédu pochybuje, se dobrovolně prohlašuje za blázna nebo za šílence. Pochybovat se stále smí, ale jen o těch správných věcech. Strom vědy tak vyrašil větev, která se rozrostla opačným směrem než původní výhonky. V době svého vzrodu byla věda synonymem pro otevřenou mysl. Způsob myšlení, který vyhání dogmata a zpochybňuje přesvědčení. Jak se ale věda vyvíjela, proměnila se také v ideologii, víru i předsudky. Stejně jako předtím náboženství. Věda tak prošla proměnou jako všechny ideologie. Nejprve byla diskurzem, kterým se menšina vzepřela většině. Potom se stala diskurzem samotné většiny.
V průběhu této proměny se věda přizpůsobila cílům vládnoucí kasty, které jsou v protikladu k cílům původním. Dnešní náboženská věda umožňuje manipulaci s masami, umožňuje budovat kariéru, propagovat výrobky nebo šířit klam ve stylu věřím jen těm statistikám, které jsem si sám sfalšoval, jak prohlásil Winston Churchill. Náboženská věda také umožňuje znevažovat a stigmatizovat ostatní. Náboženská věda umožňuje dokonce ospravedlnit segregaci a vyloučení. Žádný přístup na veřejná prostranství, pokud nenesete znak vyšší kasty, váš žlutý špendlík, roušku, potvrzení o 10. dávce nebo ideálně covid pas této dnešní vědecké ideologie, víry nebo náboženství. Stručně řečeno, dnešní náboženská věda se jako každý prorežimní diskurs stala privilegovaným nástrojem oportunismu, lží, podvodů, manipulace a moci. Náboženská věda je dnes přesně tím, čím bylo samotné náboženství před příchodem osvícené vědy. Posloucháte první epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi, písnička je na cestě a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer a příjemný poslech.

Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Posloucháte první epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Falešná věda. Věda už dávno ztratila svou ctnost a výsadu pravdivosti. Nic to neilustruje lépe než krize, která vypukla v akademickém prostředí v roce 2005. Tato krize se objevila, když vyšla najevo řada závažných případů vědeckých podvodů. Ukázalo se, že vědecké skeny a další zobrazovací metody byly zmanipulované. Archeologické artefakty byly padělané, klony embryí byly sfalšované. Někteří vědci tvrdili, že úspěšně transplantovali kůži myší, zatímco kůži pokusných zvířat pouze obarvili, aniž by provedli jakýkoliv chirurgický zákrok. Jiní vědci vyrobili

zjistil, že nejméně 72% výzkumníků bylo ochotno nějakým způsobem zkreslit výsledky svého výzkumu. Kromě toho se výzkumy hemžily neúmyslnými chybami ve výpočtech a dalšími omyly. Článek v časopise Nature to právě nazval tragédií chyb. To všechno se promítlo do vědeckých zjištění. Zjednodušeně řečeno to znamená, že výsledky těchto experimentů nebyly stabilní. Když několik vědců provedlo stejný experiment, dospěli k různým zjištěním. Například v ekonomickém výzkumu selhala replikace přibližně v 50% případů. Ve výzkumu rakoviny asi v 60% případů a v biomedicínském výzkumu neméně než v 85% případů. Kvalita výzkumu byla tak hrozná, že světoznámý statistik John Ioannidis publikoval článek s přímočarým názvem Proč je většina publikovaných výzkumných závěrů falešná? V posledních desetiletích se akademici pokoušeli zlepšit kvalitu výzkumu prostřednictvím řady iniciativ. Zpochybňovali tlak na výzkumné pracovníky, aby publikovali. Naléhali na výzkumné pracovníky, aby zveřejňovali svá data. Prosazovali větší transparentnost v oblasti finančních zájmů a další. Celkově se zdá, že tato opatření neměla velký účinek. V roce 2021 50% dotazovaných akademiků anonymně přiznalo, že někdy prezentují svá zjištění neobjektivně. Tato krize vědy nesvědčí pouze o nedostatku serióznosti a svědomitosti ve výzkumu. Poukazuje především na zásadní krizi způsobu, jakým je věda prováděná. Naše interpretace objektivity je prostě chybná. Je přehnaně založená na představě, že čísla jsou preferovaným přístupem k faktům. Podíváme-li se na vědecké obory s nejhoršími výsledky falšování, je zřejmé, že významnou roli hraje měřitelnost jevů. Například v chemii a fyzice to nebylo tak špatné. V psychologii a medicíně je ale situace bídná. V těchto oborech vědci posuzují nesmírně složité a dynamické jevy. Posuzují fyzické a psychické fungování člověka. Takové objekty jsou v podstatě měřitelné jen ve velmi omezené míře, protože je nelze redukovat na jednorozměrné charakteristiky. A přesto se až příliš často setkáváme se zoufalými pokusy sformovat je do podoby dat, čísel. V medicíně a psychologii jsou ale veškerá měření velmi relativní. Během covidové krize si veřejnost uvědomila snad poprvé relativitu lékařských měření, když jsme byli svědky zjevných problémů s PCR testy. Rychle se ukázalo, že test lze provádět různými způsoby, že poskytuje značně variabilní výsledky, anebo že výsledky lze také různě interpretovat. Testy a metody sběru dat s nízkou validitou nejsou problematické jen sami o sobě. Brání také výzkumníkovi, aby se pokusil pochopit svůj objekt jiným, možná méně sofistikovaným, ale za to často vhodnějším způsobem. Například právě také pomocí slovních prostředků. To je skutečné drama oborů, jako je medicína a psychologie. V těchto oborech se upustilo od klasického výzkumu, jako jsou důkladné případové studie prováděné zkušenými lékaři. Místo toho je nahradil výzkum, který se sice tváří jako vědecký, ale často vědecký není. Metrické údaje se sice mohou zdát jako sofistikovanější a objektivnější způsob popisu předmětu výzkumu, ale často sdělují méně než obratný popis pomocí slov. To částečně vedlo k dalším problémům, které se objevily v době vědecké krize. Všudy přítomným chybám, lajdáctví a neobjektivním závěrům, o kterých jsem hovořil před chvílí. Nejvíce zarážející je, že si většinou sami badatelé sotva uvědomují, že s jejich metodologií není něco v pořádku. Většinou považují své vědecké fikce za realitu. Pletou si svá čísla s fakty, jejich jsou zkreslenou ozvěnou. A totéž platí pro velkou část populace, která této vědecké ideologii slepě důvěřuje. Můžeme to nazvat posvátným kultem bílých plášťů. Vzhledem

Vzhledem k pádu náboženství nemá široká populace jinou ideologickou víru. Čísla a grafy prezentované v masmédiích jsou mnoha lidmi považované za faktickou realitu. Právě do této roviny umísťujeme ideální subjekt totalitního státu. Subjekt, který už nepozná rozdíl mezi pseudovědeckou fikcí a realitou. Nikdy předtím nebylo takových lidí tolik, jako na počátku 21. století. Nikdy předtím nebyly společenské podmínky tak náchylné k totalitě. A právě tak tuto kapitolu můžou zavřít. Jak velká věda, která si zachovává otevřenou mysl a sleduje rozum, tak malá věda, která se zvrhává v ideologii, se nakonec obě vědy znovu setkávají s tím, co původně vytlačili ze svého zorného pole. S člověkem jako subjektivní a etickou bytostí. S náboženstvím, jehož prapodstatu věda znovu objevuje. Věda a živá praxe. Věda nevede pouze k poznání a intelektuálnímu pokroku, ale má také účinky v reálném světě. Zejména mechanistická věda měla v tomto ohledu vysoké ambice. Chce přizpůsobit svět lidem, usnadnit a zpříjemnit jim život a nakonec odstranit utrpení a dokonce i smrt. Tyto ambice věda do jisté míry také naplnila. Galileův objev umožnil Christianu Huygensovi o 15 let později sestrojit mechanické zařízení na měření času – kyvadlové hodiny. Do té doby se lidé při měření času spoléhali především na přírodní cykly. Najednou byli schopni vytvořit umělé cykly libovolné délky změnou délky ramene kyvadla. Den tak mohl být rozdělený na 86 400 stejných kyvadlových vteřin. Čas se rázem změnil z neuchopitelného proudu přírodních cyklů na měřitelný proces, který poskakoval vpřed v přísně stejných mechanických krocích, vteřinu po vteřině. Následovala téměř nekonečná řada praktických aplikací vědy. Parní stroj, fotoaparát, umělé světlo, rádio, televize, automobil, letadlo, internet. Během dvou století, která následovala po Newtonově formulaci základních pohybových zákonů, se společnost závratným způsobem mechanizovala a industrializovala. Po tisíce let se člověk podřizoval světu. Najednou naopak člověk vnucuje světu svou vůli. Poprvé byl člověk schopen radikálně změnit svůj neutěšený stav a usnadnit si život, nebo měl alespoň takový dojem. Přesto tu nesporně byla i druhá strana mince. Každé takové přidané pohodlí mělo svou cenu. Cenu v podobě oslabeného spojení s přírodním a společenským prostředím. Umělé světlo předušilo biorytmus, který nám doposud vnucovali slunce a měsíc. Hodiny oddělily naši mysl od cyklických přírodních procesů. Scházet se, jakmile oschne rosa, jíst, když je slunce na vrcholu, jít spát, když nastane noc. Kompas nás odcizil hvězdám. Průmyslová práce nás odlákala od polí a lesů. Psychologický dopad toho všeho se obvykle nepovažoval za důležitý. Byl ale nepochybně obrovský. Před mechanizací náš prožitkový svět neustále rezonoval s měnící se přírodou, její rozmanitostí a pohybem. Po mechanizaci byl náš svět pohlcený monotónním a mechanickým rytmem. Také sociální vazby se proměnily k nepoznání. Vynález rozhlasu a televize sice vedl k rozmachu masových médií, ovšem zároveň to vedlo k odpovídajícímu úbytku přímých lidských kontaktů s ryze společenskou funkcí. Večerní setkání sousedů, posezení v hospodě, dožínky, rituály a oslavy. To všechno bylo postupně nahrazené konzumací toho, co prezentovala média. To nás svádělo k určité společenské lenosti. Najednou nebylo už nutné vynakládat úsilí, které je nutné pro kontakt s bližními. To se stále prohlubuje.
Stále častěji se setkáváme s tím, že nám naši přátelé na návrh setkání odpovídají s tím, že nemají čas nebo že toho mají hodně, případně další varianty odpovědí. Pak zjistíme, že večer trávili doma. Lidé se stále méně setkávají, scházejí, tráví méně času společně. Sociální lenost. Ovšem žádné riziko hádky. Žádná konfrontace se závistí, studem nebo rozpaky. A také žádná potřeba oblékat se a nebo dokonce vycházet z domu. Také se tím zmenšuje společenská pestrost názorů a jejich výměna. Náš veřejný prostor stále více ovládají užší politické partičky, které si prostřednictvím masmédií podmanily náš obývák. Pro elity je snadnější ovládat a řídit masy prostřednictvím masmédií. K tomu ale potřebují naši sociální lenost. Zůstat doma a zírat právě na ně. Nenechávat se rozptylovat jinými názory při setkávání s našimi přáteli, kamarády, známými. Takto efektivně unesou naši mysl. Jinými slovy, společenské vztahy ztratily svou rozmanitost i originalitu. Mechanizace pracovního procesu také vyvolala hlubokou proměnu sociálních struktur a vazeb. Například parní stroj mohl pohánět tak velké množství tkalcovských strojů a poskytovat zaměstnání tak velkému počtu lidí, že kolem něj vznikaly nové formy společnosti, například tovární vesnice. Tyto komunity byly zaměřené pouze na masovou výrobu. Přitom jediným bodem kolektivní identifikace byla námezdní práce. Industrializace jako taková rozbila tradiční sociální struktury, tvořené existencí rozmanitých profesí, veřejných úřadů a autorit. Jako farář, doktor, učitel, starosta. Tyto struktury sice po staletí omezovaly svobodu člověka, nebo ji dokonce radikálně potlačovaly, ale zároveň nám poskytovaly psychologickou základnu a referenční rámec. Dávali nám pravidla a zákony, příkazy a zákazy, hranice pro naše chtíče a pudy, přesně vymezené objekty úzkosti, frustrace a hněvu. Jejich zmizení nás zanechalo zmatené, v temnotě naší vlastní existence. Jsme pronásledováni existenciální úzkostí a neklidem, prázdnotou po náboženství. Tuto prázdnotu si někteří pomatení jedinci, kteří tápou a jsou dezorientovaní, přetavují do ezoterických kazatelů jako náhražku místo dřívějších knězů. Nebo do psychologů, kteří také nahrazují faráře místo zpovědi. Dnes se jdou vyspovídat psychologovi místo do kostela. A nebo svou prázdnotu promítají do zaslepené víry ve vědu jako nového náboženství. Ovšem větší průšvih je, že globální mocenská klika díky sociálnímu inženýrství tuto prázdnotu cíleně buduje. Cíleně ničí, demontuje a rozbíjí národní státy a základní atributy člověka. Náboženství, vzdělání, rodinu a tradice. Základní strukturu našeho života. Globální mocenská klika velmi dobře ví, že tato prázdnota hraje klíčovou roli při formování mas a totality. Právě globalisté chtějí zhmotnit a představit nové bohy na zemi. Bohy, kterými budou právě oni, se svou neomezenou digitální nadvládou, se svou digitální identitou a se svým kreditním sociálním systémem a hlavně digitální měnou. Posloucháte první epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi, písnička je na cestě a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer a příjemný poslech.

mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Posloucháte první epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Mechanizace vědy také snižuje význam a hodnotu lidské práce. Masová výroba totiž učinila konečný výsledek práce méně hmatatelným. V minulosti jsme pracovali, abychom vyrobili předměty potřebné k udržení naší tělesné existence a lidí kolem nás. Pracovali jsme, abychom se nakrmili, zahřáli dům, oblékli se proti drsným podmínkám a pohledům ostatních. To se změnilo s rozvojem průmyslového prostředí. Teď najednou pracujeme, abychom vyráběli předměty pro lidi, kteří jsou kdesi daleko. Odpověď na otázku, jaký je smysl vlastní práce, už nevychází z vlastního těla a našich potřeb. Navíc ten druhý, pro kterého pracujeme, je anonymní. Účinek práce na druhého už není možné vidět ani cítit. Se zánikem velké části místní, drobné a řemeslné výroby se přerušila přímá vazba mezi výrobcem a spotřebitelem. Ve většině případů už my, kteří materiální statek vyrábíme, nepřicházíme do kontaktu s lidmi, kteří se ho chystají použít. Když je výrobek dodaný, my, kteří jsme ho vyrobili, už nejsme svědky radosti nebo vděčnosti ve tváři příjemce. Právě tyto viditelné, jemné fyzické efekty poskytují člověku uspokojení z práce. Jsou nejpřímnějším znakem toho, že práce má smysl. Smysl práce se dnes rozplynul, vyblednul. Dělník se stal, jak se říká, kolečkem v průmyslovém stroji, které promazává pouze myšlenka na naší výplatu. Práce se změnila z těžkopádného, ale ve své podstatě smysluplného existenciálního úkolu v odosobněnou utilitární nutnost. Více automatů, více práce.

0: kromě slábnoucího smyslu práce vyvstal ještě jeden další problém. Industrializace a mechanizace práce náš život neusnadňují. Jednoduše nemusíme vykonávat méně práce. Naopak se zdá, že s příchodem robotizace a automatizace máme práce daleko víc než dřív. Jenom abychom uživili sebe a své blízké. Nemělo by to být spíše naopak. Na počátku 20. století britský ekonom John Maynard Keynes předpověděl, že do konce století, tedy 20. století, se technologický pokrok promítne do 15-hodinového pracovního týdne, který bude společnosti stačit k výrobě všeho, co potřebuje. Jeho předpověď se ale nenaplnila. Na konci 20. století lidé pracovali déle než kdykoliv předtím. To, co John Maynard Keynes nevzal v úvahu, bylo vytváření nesmyslné a zbytečné práce v neuvěřitelném měřítku. Profesor antropologie David Graeber to popsal ve své dobře známé knize Bullshit Jobs. Ptal se náhodně vybraného vzorku lidí, zda si myslí, že jejich práce má smysluplný přínos pro společnost. Přibližně 37% respondentů odpovědělo rozhodným ne. Dalších 13% si nebylo jisto. Tato bullshit jobs, tedy nepodstatná místa, vznikla především v administrativním a ekonomickém sektoru a v nesčetných profesích, které tyto sektory podporují. David Graeber vypráví příběh Kurta, který pracuje ve firmě poskytující pomocné služby německé armádě. Tím ilustruje míru absurdity, která postupně začala charakterizovat pracovní život a existenci tolika lidí. Cituji z knihy. Německá armáda si najímá subdodavatele pro své IT práce. Firma si najímá subdodavatele, který se stará o logistickou stránku. Logistická firma si najímá subdodavatele na personální řízení a já pracuji pro tuto firmu. Předpokládejme, že se voják přestěhuje do kanceláře o dvoje dveře dál. Místo toho, aby si jednoduše vzal svůj počítač a odnesl si ho tam, musí vyplnit formulář. IT firma dostane formulář, lidé si ho přečtou, schválí žádost a pošlou ji logistické firmě. Logistická společnost pak schválí přesun počítače do kanceláře o dvoje dveře dál na chodbě a požádá nás o zaměstnance. Pracovníci kanceláře mé společnosti pak dělají svou práci a tady přicházím na řadu já. Přijde mi e-mail, přijďte v čase B do baráku C. Obvykle jsou tato kasárna vzdálená asi 100 až 300 kilometrů od mého domu, takže si půjčuji auto. Jedu pronajatým autem do kasáren, dám dispečerovi vědět, že jsem přijel, vyplním formulář, odpojím počítač, dám počítač do krabice, zapečetím krabici, požádám někoho z logistiky, aby krabici odnesl do místnosti o 5 metrů dál na chodbě, tam krabici znovu otevřu, vyplním další formulář, znovu připojím počítač, zavolám koordinátorovi, aby věděl, jak dlouho mi to trvalo, nechám si podepsat několik lidí, odjedu pronajatým autem domů, pošlu všechny papíry koordinátovi a dostanu zaplacení. Takže místo toho, aby voják mohl přesunout svůj počítač o 5 metrů dál po chodbě, musí dva lidé jet celkem 6 až 10 hodin, vyplnit asi 15 formulářů a promrhat více než 400 eur na daních. Konec citace z knihy. To je zajímavý aspekt fenoménu nesmyslné práce. Člověk by si navíc myslel, že v soukromých firmách ovládaných kapitalistickým honem a diktovaných ziskem, takováto absurdní práce také nebude existovat. Proč by ziskový podnik krvácel své peníze na nerentabilní pracovníky? Tuto myšlenku ale můžeme odsunout do říše iluzí. V soukromém sektoru se také množí nesmyslná práce. Můžeme to přičíst především změnám v podnikové kultuře. Dnešní vedoucí pracovníci mají málo kdy skutečný osobní zájem na úspěchu či neúspěchu společnosti, kterou vedou. Mohou si proto dovolit vytvářet nesmyslná pracovní místa, třeba aby udělali laskavost přátelům, nebo aby dodali firmě sofistikovanou image zaměstnávání nejrůznějších takzvaných odborníků. Ale je v tom ještě něco víc. Bujení administrativního a ekonomického sektoru souvisí s mnohem zásadnějšími psychologickými tendencemi v naší společnosti. Nekonečné šíření pravidel, postupů a administrativy obvykle pramení z mezilidské nedůvěry a neschopnosti tolerovat nejistotu a riziko. Vláda a obyvatelstvo vyžadují stále více, aby všechno bylo prováděné rigidně správně. To zahrnuje nekonečné množství procedurálních ustanovení, která jsou nezbytná k určení toho, kdo nese finanční a právní odpovědnost, pokud se něco pokazí. Dnešní nutkání neustále cosi regulovat a kontrolovat je frenetickou snahou zvládnout stále rostoucí úzkost. Pokud se mezilidské vztahy vyznačují zásadní nedůvěrou, život se beznadějně komplikuje a společnost vynakládá energii na vytváření nejrůznějších bezpečnostních mechanismů. Ty ve skutečnosti nedůvěru ještě více podněcují a především psychologicky vyčerpávají. Proto je také fenomén bullshit jobs přímo spojený s epidemií vyhoření na pracovištích. To, co činí pracovní výkon nesnesitelným, obvykle nejsou samotné nároky, ale nemožnost prožívat smysl a uspokojení z práce. Prožívat práci jako akt tvorby. Něco jsme vyrobili, anebo jsme se i na výrobě spolupodíleli. Něčeho hmatatelného, a tak máme i zpětnou vazbu z používání výrobků. Nakonec vzniká zvláštní paradox. Pocity zášti a pomsty vůči těm, kteří smysluplnou práci mají. Je pozoruhodné, že jsou to především lidé, kteří vykonávají práci přímo užitečnou. Zdravotníci, popeláři, řemeslníci, zemědělci. Jak je možné, že v současné době jsou právě tyto nezbytné profese tak špatně ohodnocené, že musí žít téměř na hranici bídy nebo přežívat z dotací? Vzpomeňme na zemědělce, kteří produkují potraviny, tedy nejpotřebnější výrobky ze všech. Na druhé straně neustále přibývá těch nejnesmyslnějších zaměstnání, jako je administrativní práce, které jsou oproti tomu odměňované stále štědřeji. Nějaký tupý technokratický byrokrat, který přehazuje papíry z jedné strany stolu na druhou, nebo chrlič tabulek, dostává násobně větší plat než zemědělec, vinař, sadař nebo pěstitel. To je převrácení významu práce. Smysluplná práce je dnes neadekvátně hodnocená nízkými platy. Zatímco bullshit jobs, nesmyslné práce, jsou honorované štědře. Ve finále, kdo bude chtít vykonávat chudou, ale smysluplnou práci, když si na bullshit jobs, nesmyslné práci, může vydělat daleko víc? O to víc se ztrácí podstata práce samotné. Vymýšlí se stále více pseudooborů, specializací a zaměření. Nemluvě o gender oborech, které nejsou pro náš život vůbec podstatné a nezbytné. Práce pro práci. Armáda tupých technokratických byrokratů, kteří přendávají hromadu papírů z jedné strany stolu na druhou. Tvůrci tabulek. Tato tupá technokratická armáda stále většího a vykrmovanějšího počtu byrokratů a úředníků je výsledkem mechanizace, automatizace a robotizace. Lidé už nepracují pro zvyšování našeho komfortu, blahobytu nebo existence. Pracují jen čistě pro iluzi práce, dojem, že pracují. Jejich práce není podstatná. A právě tato tupá armáda byrokratů a úředníků tvoří základ anonymní tvrdé pěsti dnešní psychologie totality. Žádná zodpovědnost, ale anonymní vymáhání dodržování absurdních příkazů. Příkazů, které vymýšlí nepotřebná armáda tupých technokratických byrokratů, kteří nemají reálně co na práci. A proto nás zahlcují stále dalšími doporučeními a směrnicemi. Stejně jako politici. Vznik těchto nesmyslných profesí nám ukazuje, že skutečný problém lidstva spočívá spíše v mezilidských vztazích, než v boji s přírodními silami nebo ve fyzické náročnosti práce. Jednoduše řečeno, ve společnosti, ve které jsou lidské vztahy uspokojivé, bude život snesitelný, i když bude mít jen primitivní výrobní prostředky. Zatímco ve společnosti, kde jsou lidské vztahy ochuzené a toxické, bude život těžký a nesnesitelný. Jakkoliv vyspělá, taková společnost může být z hlediska mechanicko-technologického vývoje. To je konec první epizody cyklu Psychologie totality. Co uslyšíte ve druhém díle, milí posluchači, prozkoumám blíže vztahy mezi člověkem a přírodou. Podívám se na umělou společnost a pak se zaměřím na význam komunikace a jazyka, tedy prvků, které se v mechanistické digitální společnosti vytrácejí a odličtují. Potom se podívám na čísla. Zamyslím se nad tím, do jaké míry jsou vzdánlivě logická čísla objektivní nebo subjektivní. Podřizují se čísla oficiálnímu příběhu, anebo je to právě naopak. Pak pohlédnu na zajímavý fenomén. Čím přeregulovanější společnost je, tím více prahne po jistotě. To souvisí, aniž bychom si to třeba uvědomovali, s naší ranou vývojovou psychologií, kdy se formuje naše vzhlížení k autoritám, ale také narcismus, egoismus a nejistota. A nejen na to se podívám ve druhém díle Psychologie totality. Já budu rád, milí posluchači, když budete tento díl, jakož i další ostatní díly pořady, mé pořady sdílet na sociální média, když se přihlásíte na kanál Odyssey kliknutím na tlačítko odebírat tady na tomto kanále a také na zvoneček. Zapnout notifikace, abyste nezmeškali další tři díly Psychologie totality, které budou neméně zajímavé snad pro vás než díl tento. Já se tedy s vámi loučím, mějte se moc krásně, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, zanechte mi vaše komentáře a nebo třeba i vaše postřehy na něco na margo, něčeho, co vás třeba zaujalo, k čemu byste chtěli něco doplnit, dodat a rozšířit třeba o vaše nějaké poznatky. Budu rád za jakoukoliv diskuzi, protože diskuze je hybatelem naší společnosti. Takže budu rád, když mě zanecháte komentáře, postřehy, dojmy, názory, poznatky vaše a tak dále. A budu samozřejmě rád, když se najdete i příští díl, příští druhý, třetí, čtvrtý díl Psychologie totality. Já se tady s vámi loučím, od mikrofonu se s vámi loučí Vítek, mějte se krásně a příště se s vámi opět u druhého dílu Psychologie totality těším na slyšenou.
1: Kapramení, zbyde jen prach a kamení,

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vítejte, dnes se ponoříme do několika, řekla bych, dost provokativních myšlenek z knihy Psychologie totality. Je to poměrně ostrá kritika naší moderní doby.
2: V podstatě to tvrdí, že čím víc se snažíme svět ovládat, vědou a technologií,
1: tím víc paradoxně ztrácíme kontakt.
2: Přesně. S přírodou, s ostatními a nakonec, a to je hlavní, sami se sebou.
1: Aha.
2: A ten klíčový argument, který se tím celým textem táhne, je, že tohle odpojení v lidech vytváří určitý psychologický stav.
1: Jaký stav?
2: No, stav úzkosti, osamělosti, bezmoci, který pak celou společnost činí nebezpečně náchylnou k totalitním ideologiím. Není to tedy jako jen politická analýza.
1: Spíš psychologická diagnóza naší doby.
2: Ano, dívá se na to, jak náš pohled na svět ovlivňuje úplně všechno. Od zdraví až po to, jak spolu mluvíme.
1: Rozumím. Takže naším úkolem pro dnešek je rozebrat tenhle argument a podívat se, jak k tomuhle závěru autor vlastně dochází. A začíná to hned zostra, že? S pochybněním jednoho z našich nejzákladnějších mýtů.
2: Přesně. Toho, že technologický a ekonomický pokrok se automaticky rovná šťastnější život.
1: Hned na začátku zdroj uvádí takový zajímavý postřeh. Porovnává lidi v bohatých západních zemích, kteří jsou často sevření starostmi.
2: Hypotéky, leasingy, strach o práci.
1: Přesně. A proti ním staví lidi v některých chudších částech světa, kteří můžou působit spokojeněji. Myšlenka je, že náš mechanistický pohled na svět,
2: tedy snaha všechno rozložit, analyzovat a ovládat jako stroj,
1: nám vlastně ničí vztahy a pocit sounáležitosti.
2: Přesně. A když se řekne mechanistický, tak to znamená, že vidíme svět jako soubor nějakých součástek, ne jako živý organismus. Tělo není komplexní bytost, ale stroj, který se dá opravit výměnou dílu.
1: A les není ekosystém, ale jen zdroj dřeva.
2: Přesně tak. A člověk není duše, ale soubor dat a chemických reakcí. Tenhle pohled je nepochybně skvělý na stavbu mostů nebo programování, ale podle zdroje je naprosto katastrofální, když ho aplikujeme na živé systémy.
1: Včetně nás samých?
2: Ano.
1: Počkat, ale přece moderní medicína, která je na tomhle principu založená, zachránila miliony životů. Antibiotika, chirurgie, vakcíny. Není ta kritika trochu jednostranná?
2: To je naprosto férová námitka a zdrojí vlastně nepopírá. Neříká, že ten přístup je špatný, ale že je omezený a že jsme zapomněli na jeho hranice.
1: Aha.
2: A jako příklad uvádí právě tu medicínu. V textu se cituje docela šokující tvrzení, že podle některých analýz až 85% lékařských studií dojde k pochybným nebo přímo chybným závěrům.
1: 85%? Páni, to je obrovské číslo.
2: Jo. A důvodem prý bývají chyby v metodologii, lejdáctví nebo dokonce podvody motivované ziskem.
1: Uvádí se tam i nějaké konkrétní případy?
2: Ano, a jsou dost výmluvné. Třeba paracetamol. Na trhu je od roku 1955.
1: Znám, běžný lék proti bolesti.
2: No právě. Po víc než 60 let se zjistilo, že obsahuje karcinogenní látky. Nebo opioidová krize v USA, která má na svědomí statisíce životů. A ty léky byly léta předpisovány jako bezpečné.
1: A ta otázka tedy je, jak je možné, že se na to nepřijde dřív, že?
2: Přesně. Máme přece klinické studie, regulační úřady.
1: No právě.
2: Problém je prý právě v té mechanistické omezelosti. Výzkum se často zaměří na pár konkrétních, snadno měřitelných parametrů.
1: Třeba krevní tlak.
2: Třeba. Nebo cholesterol. A sleduje je po krátkou dobu. Úplně mu ale unikají ty jemné, dlouhodobé a systémové vedlejší účinky, třeba na imunitu, na střevní mikroflóru, na psychiku. Prostě vidíme jen malý výřez reality.
1: Ten, který se nám hodí.
2: Ano. A tenhle destruktivní potenciál se pak projevuje v obrovském měřítku. Agent Orange ve Vietnamu, masivní odlesňování, nebo, jak text zmiňuje, koncentrace moci v rukou malé globální kliky.
1: A to všechno v lidech zanechává pocit, že jsou jen kolečkem v obrovském stroji, který nemůžou ovlivnit. Vede to k bezmoci a k té atomizaci.
2: Přesně.
1: Moment, atomizace. Můžeme si to přiblížit? To zní jako klíčový pojem.
2: Určitě. Znamená to rozpad sociálních vazeb, komunit, rodin. Lidé jsou izolovaní, i když žijí ve městech s miliony dalších. Cítí se jako osamocené atomy.
1: A takovou hromadu písků je pak snazší ovládat než nějakou pevnou propojenou komunitu.
2: Přesně tak. A právě tahle atomizovaná, osamělá a úzkostná masa lidí je, podle této teorie, ideální živnou půdou pro totalitní hnutí, protože jim nabídne nový, jednoduchý smysl a sounáležitost.
1: I když je to sounáležitost založena na nenávisti, kujeme. To nás logicky vede k myšlence umělé společnosti.
2: Ano. A tady je základní teze, že umělé napodobeniny přírody, ať už jde o geneticky modifikované rostliny nebo právě digitální komunikaci, nikdy nejsou a nemohou být stoprocentně stejné jako originál. Vždycky tam něco chybí.
1: A jako hlavní příklad si bere to, co jsme všichni zažili během pandemie.
2: Masivní přesun komunikace na obrazovky, videohovory.
1: Všichni to známe až moc dobře.
2: Přesně. Text tvrdí, že to vedlo k masivnímu nárůstu vyhoření a jevu, který nazývá digitální deprese. A to fascinující na té analýze je důraz na ztrátu toho fyzického tělesného rozměru.
1: Jakože konverzace není jen přenos dat z mozku do mozku.
2: Není. Je to především tělesná výměna. Je to rezonance hlasů, synchronizace dechu, neverbální signály, sdílení společného prostoru.
1: To je přesně ten pocit. Po celém dni videohovoru je člověk úplně vyčerpaný, i když jen seděl na židli. Nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, proč.
2: A je to vlastně tělo, které protestuje, protože ví, že je klamáno.
1: Mozek vidí tvář, slyší hlas, ale tělo cítí, že ten druhý člověk v místnosti prostě není. Zdroj to popisuje jako vyčerpávající neustálou přítomnost nepřítomnosti druhé osoby.
2: Krásně řečeno. Je to jako rozdíl mezi posloucháním nahrávky koncertu a tím být přímo na něm. I s nejlepšími sluchátky chybí ty vibrace, energie davů, ta tělesná informace.
1: A konverzace je na tom podobně.
2: Ano. Naše tělo podvědomě ví, že nejsme skutečně spolu. A tenhle neustálý rozpor mezi tím, co vidí mozek a co cítí tělo, je extrémně energeticky náročný.
1: Dobře, ale jestli je to tak vyčerpávající, proč je to pro nás tak lákavé? Proč jsme u toho zůstali i po lockdownech?
2: Protože to nabízí něco velmi cenného v naší úzkostné době. Iluzi kontroly.
1: Kontroly? Jak to je?
2: V digitálním světě si můžeme pečlivě vybrat pozadí, úhel kamery, můžeme si vypnout mikrofon, když si potřebujeme odkašlat, můžeme konverzaci jedním klikem ukončit. Je mnohem snazší skrýt své slabosti a ukázat jen tu dokonalou, kurátorovanou verzi sebe sama.
1: Takže to snižuje ten nepříjemný pocit zranitelnosti.
2: Přesně. Ten strach, který je ale přirozenou a nezbytnou součástí každé skutečné lidské interakce.
1: Takže platíme za psychologické bezpečí a kontrolu ztrátou skutečného hlubokého spojení, což nás, hádám, vrací zpátky k té atomizaci a osamělosti.
2: Je to začarovaný kruh. Čím jsme osamělejší, tím víc se bojíme skutečného kontaktu a tak utíkáme do bezpečí digitálního světa, který nás ale dělá ještě osamělejšími.
1: Tady to začíná být opravdu zajímavé. Jestliže mechanistický přístup selhává v medicíně a digitální svět nás izoluje, co se stane, když tenhle chladný přístup zkusíme aplikovat na řízení celé společnosti? A tím se dostáváme k kritice naší slepé věry v čísla a data.
2: Ano, a jako případovou studii zdroj používá covidovou krizi. Ta základní myšlenka tehdy byla nahradit subjektivní, chaotické a nespolehlivé lidské příběhy.
1: V době nejistoty upnuli k číslům jako k záchraně, ale moc jsme se neptali, kdo tu záchranu řídí.
2: Přesně. Zdroj uvádí několik konkrétních příkladů, které mají ilustrovat, jak byla ta objektivita křehká. Třeba jak se dalo snadno manipulovat s počtem pozitivních případů změnou počtu cyklů u PCR testů.
1: Čím víc cyklů, tím víc pozitivních výsledků.
2: Ano, i u lidí, kteří nebyli infekční. To nebyla technicky vzato lež, ale byla to volba, která dramaticky ovlivnila výsledné číslo. A příběh, který vyprávělo.
1: A to není všechno, že? V textu se zmiňuje i to, jak se do statistik hospitalizovaných s covidem dostali i lidé, kteří přišli do nemocnice se zlomenou nohou, ale náhodou měli pozitivní test.
2: Nebo že drtivá většina lidí, kteří zemřeli na covid, měla zároveň jednu nebo více dalších vážných nemocí.
1: A tady je ten klíčový bod.
2: Ano, dva lidé se mohli podívat na naprosto stejná objektivní data a dojít k úplně opačným závěrům.
1: Jeden viděl apokalyptickou pandemii.
2: A druhý viděl sezónní respirační onemocnění, nebezpečné hlavně pro staré a nemocné. oba přitom argumentovali daty.
1: Nebyla to tedy bitva o data, ale bitva o interpretaci. O ten příběh.
2: Přesně tak.
1: Což vyvolává tu zásadní otázku. Jaký příběh se nakonec prosadil a proč?
2: Zdroj zde naznačuje vznik nebezpečné zpětné vazby. Společnost, která už byla v sevření strachu a úzkosti z těch důvodů, o kterých jsme mluvili.
1: Atomizace, odpojení.
2: Si instinktivně vybírala a zdůrazňovala ta čísla, která její strach potvrzovala. A tenhle strach posílený čísly pak vedl k poptávce po ještě drastičtějších opatřeních. A to zase generovalo další čísla potvrzující krizi.
1: A v takové dynamice pak jakékoliv zpochybňování toho hlavního příběhu nebylo vnímáno jako vědecká debata.
2: Ale jako morální selhání, ohrožení kolektivu a potlačování disentu je, jak víme, klíčový rys totalitních systémů.
1: Takže co to o nás vlastně vypovídá? Proč tak snadno podléháme téhle iluzi kontroly a jistoty? Text naznačuje, že odpověď leží někde hluboko v nás.
2: V touze uniknout nejistotě, tedy něčemu, co je úplným základem lidské existence. Věda a rozum nám slíbili, že nás zbaví strachu, ale zdá se, že nás ve výsledku udělali ještě úzkostlivějšími.
1: To je ten paradox.
2: Přesně. Čím víc se snažíme svět zabezpečit, tím víc se bojíme. Zdroj jako příklad uvádí to, co nazývá pojišťovací mánie. Dnes si pojišťujeme úplně všechno.
1: Domy, auta, životy.
2: Celebrity si pojišťují části těla. Existují dokonce i pojistky proti únosu mimozemšťany. To není vtip.
1: Takže argument je, že tím, jak se snažíme eliminovat každé, i to nejabsurdnější riziko, si vlastně kolem sebe stavíme vězení z pravidel a sledování.
3: Tak, který má být žít svobodně a občas i trochu riskantně.
4: Tak křečovitá snaha o absolutní kontrolu paradoxně učinila život méně svobodným.
3: A méně bezpečím. Posedlost bezpečím vedla k masovému sledování, k cenzuře, k lockdownům. Vzdali jsme se svobody ve jménu bezpečí, které je ale ve skutečnosti nedosažitelnou iluzí.
4: A zdroj to spojuje s naší nejzákladnější lidskou podstatou. S jazykem, že?
3: S jazykem. S tím, že na rozdíl od zvířat, která mají jasné signály,
4: zavrčení znamená hrozbu.
3: Přesně. My lidé komunikujeme pomocí nejednoznačných symbolů, pomocí slov. Když s někým mluvíte, nikdy si nemůžete být stoprocentně jistí, co si doopravdy myslí.
4: Je jeho úsměv upřímný, nebo je to maska?
3: Miluje mě, nebo to jen říkám. Žijeme v neustálé, neodstranitelné jazykové nejistotě. A je to právě tahle nejistota ve vztazích, která je zdrojem jak největšího utrpení, tak největší krásy.
4: Láska, důvěra, přátelství, to všechno jsou aktivíry navzdory nejistotě.
3: Přesně.
4: A v dnešním světě, který se zdá být čím dál chaotičtější a víc mimo naši kontrolu, se ten falešný slib absolutní jistoty,
3: který nabízí technokratický daty řízený systém,
4: stává neuvěřitelně lákavým.
3: Protože nabízí únik. Únik z té složité chaotické reality lidského bytí do přehledného světa čísel, algoritmů a pravidel. Nabízí úlevu od té nejtěžší lidské práce, žít s nejistotou a přesto si navzájem důvěřovat.
1: Prošli jsme toho dnes opravdu hodně. Od kritiky mechanistického pohledu na svět, přes vyprázdnění komunikace v digitálním věku, až po tu iluzi objektivity čísel.
2: A všechny tyhle dílky skládají obraz společnosti, která se kvůli své touze po kontrole a jistotě stává psychologicky zranitelnou a náchylnou k ovládání.
1: Přesně tak.
2: Analýza to v konečném důsledku nepředstavuje jen jako nějaký politický nebo technologický problém, který lze vyřešit lepším zákonem. Představuje to jako hluboký psychologický proces.
1: Proces, který má kořeny v našem narušeném vztahu k přírodě, k vlastnímu tělu, k sobě navzájem.
2: A hlavně k té základní lidské nejistotě.
1: Z tohoto materiálu si tak můžeme odnést jednu závěrečnou myšlenku k zamyšlení. Pokud je naše nejzákladnější lidská zkušenost definována právě nedostatkem jistoty v komunikaci, tou neustálou potřebou věřit a interpretovat, co se stane se společností, která se snaží postavit své základy na přesném opaku, na iluzi absolutní, měřitelné a kontrolovatelné jistoty.
5: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
6: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
7: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé bannery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
8: Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
9: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
10: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
11: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
12: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k Fiobance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
5: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a který si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
13: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
14: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
15: Vysoké Tatry a lanovka. Toto spojenie je dnes pre turistov a lyžiarov už úplnou samozrejmosťou. Lanová dráha má však v Tatrách dlhú históriu. Pri pohľade na bezstarostných návštevníkov je nepredstaviteľné, že práve tu by sa mala stať krvavá tragédia. Na tejto lanovke však bude vyčíňať smrť. Vyberie si krutú daň v podobe niekoľkých životov mladých ľudí. Ostane po nej len hlboký smútok a zúfalé prázdno.
16: Nie, že ten jeden kamarát volil na mňa, že Marek, poď sem, poď ma vyťahnuť. To jedného som začal ťahať, ale keď som videl, že je od polpasa odťatý, to nebol šance prežiť.
15: Títo študenti majú 15 rokov a sú prváci na strednom odbornom učilišti strojárskom v Prievidzi. Možno, že na túto školu ich priviedol záujem o technické objavy a zázraky. Možno ich v detstve nadchla práve tatranská lanovka. Dve dievčatá a zvyšok chlapci. Je medzi nimi aj Marek Petic. Za krátky čas štúdia už Marek vie, že technika je svetom prísnej logiky a presnosti. Niekedy však stačí jedna banálna maličkosť a aj dovtedy bezchybne fungujúci systém môže zlyhať. Presne takúto situáciu zažije Marek so spolužiakmi na vlastnej koži. Hoci navštevujú technicky zameranú školu, nestane sa to na hodinách ani počas praxe. Nemilosrdný úder osudu ich zasiahne na mieste, kde by to nikto nečakal. Hoci spolu chodia do jednej triedy, krátko sú výbornou partiou. Štúdium však nie je len o písaní poznámok a učení. Tvoria ho tiež momenty, počas ktorých nemusia sedieť v laviciach. Školské výlety sú ideálny spôsob, ako spoznať spolužiakov aj z inej stránky. Presne takáto akcia ich čaká začiatkom januára 1992. Celá trieda sa teší na spoločný lyžiarsky kurz. Rodičia sa zas najviac tešia na to, že ich deti sa vrátia domov v poriadku. Zrejme každý z nich si vie spomenúť na nešťastné udalosti z podobných školských výletov, ktoré sa z času na čas objavia v správach. Niekto sa desí nevyspytateľných lavín, niekoho strašia ťažké zlomeniny. Na to, že synovi alebo dcére hrozí veľké nebezpečenstvo v obyčajnej lanovke, teraz určite nemyslí nikto z nich. V tejto chvíli sú všetky nepríjemnosti kilometre vzdialené. Počas kurzu budú na študentov dohliadať inštruktori. Pred cestou jeden z nich kontroluje zoznam žiakov. Po návrate bude na ňom chýbať niekoľko mien. Teraz sú však kompletní a môžu vyraziť. Všetci myslia už len na lyžovačku a skvelú zábavu, ktorá ich čaká. Nezabudnutelný týždeň prežijú v zasnežených tatranských matliaroch. Priamo na mieste najprv prejdú tradičným rituálom zadeľovania do lyžiarských družstiev. Marekovi sa však nechce veľmi vytrčať, preto sa sám pridá k začiatočníkom. Netrvá však dlho a vyjde najavo, ako na tom naozaj je. Inštruktori ho preto preradia k dobrým lyžiarom. Možno sa tým aj chváli rodičom, keď im večer volá domov. Tí sú však najspokojnejší, keď ich uistí, že všetko je v poriadku a má sa dobre. Aj tu sa ukáže, že sú výborným kolektívom. Na lyžovačke sa o sebe dozvedia zasa niečo nové. Hlavne dievčatá sa tu vďaka pozornosti svojich spolužiakov cítia ako v bavlnke. Dni na kurze letia rekordne rýchlo. Sú vyplnené lyžovaním, v ktorom sa všetci zlepšujú. Napriek tomu im zostáva dosť času aj na iné aktivity. Keby Marekovi teraz niekto povedal, že toto sú ich posledné spoločné chvíle, z chuti by sa zasmial. Neverili by ostatní spolužiaci, inštruktori ani ďalší ľudia. Tragédia, obeťami ktorej sa študenti na ďalší deň stanú, otrasie celou krajinou. K 8. január 1992. Vysoké Tatry sa prebúdzajú do nového dňa. Mieria sem desiatky lyžiarov a turistov, ktorí si tu aj dnes budú vychutnávať nádhernú zimnú atmosféru. Na ich bezpečnosť, ako vždy, dohliadajú členovia horskej služby. Na Popradskom letisku sa koná školenie záchranárov. Iróniou je fakt, že práve v tento deň budú ich skutočnú pomoc zúfalo potrebovať len o pár kilometrov ďalej. V tatranských matliaroch je v to ráno zlé počasie. Nevľudná hmla akoby čosi skrývala. Je za ňou hrôzostrašná predtucha. Práve tento deň so sebou prinesie veľkú tragédiu. Nepriaznivá zmena počasia prekazí študentom plány s lyžovačkou. Neznamená to však, že kvôli tomu ostanú sedieť na chate. Skúsených inštruktorov totiž takáto situácia nemôže zaskočiť. Svojim zverencom navrhnú náhradný, rovnako zaujímavý program. Spolužiaci sa medzi sebou dohodnú, že pôjdu na výlet. Z tatranskej Lomnice sa

0: Jaroslav Chváta.
1: Jaroslav Chváta.
0: Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: Tak jo, vážení posluchači, jsme tu opět po 14 dnech tentokrát, ano, na svobodném vysílači v pondělí, dneska je kolikátého už, sakra, 7. už 7. září a já vás tu vítám s Jardou Chvátelem. Jardo, tak moc krásný večer, po 14 dnech, musím říci.
3: Taky hezký večer přeji.
2: Ano, ano, ano. A po 14 dnech tu máme i nové téma. Jarda tvrdil, že to bude jakási vsuvka do toho seriálu těch pořadů, které jsme tu měli předtím. A bude se jmenovat Neznámá krajina. Říkal, že to bude s číslem 1, čili úvod, tak já nevím, jestli to bude pokračovat potom zase ještě někdy.
3: No, když je tam číslo 1, tak
2: to bude pokračovat.
3: Asi mělo logicky.
2: Logicky, ano.
3: Ale tam u toho předchozího seriálu chybí poslední díl, takže ano. Poslední čas a ta se dovysílá potom dodatečně.
2: Dobře. No tak jo, takže na začátek, pokud chceš něco říci po 14 dnech, nebo jestli není nic nového u vás, nebo ve světě.
3: Tak já budu mluvit skoro 2 hodiny, že jo? Takže teď zatím jako říkat nic, nevím ani k čemu, jako bych
2: něco říkal. Něco. Třeba jestli by tě něco napadlo, tak ten prostor tady je samozřejmě. Tak jo, vážení, nezbývá teda, než se do toho pustit a předávám tě teda slovo, Jardo, jestli ještě můžu upozornit na telefon, už jste dlouho nezavolali, 608 12 14 19 je číslo do vysílání. Jak ještě jednou zopakuju, dnes je 7.9. Jardo, je to na tobě. Prosím, šoupnu tam asi na první obrázek, že?
3: To můžeš, já ti potom budu říkat i další, jo?
2: Jasně, rozumím.
3: Kdy, co a jak.
2: Dobrá.
3: Tak, takže... Bylo to 17. července, stalo se to 17. července letošního roku, to je 2026, když byl zahájen jeden extrémně důležitý briefing ve Spojených státech, kterého se účastnili zástupci extrémně specifických organizací a struktur, jak z amerického vládního establishmentu, tak z různých třípísmenkových organizací. No a když ten briefing běžel nějakou dobu, už, tak došla řada na jednoho pána, který měl velice krátkou řeč, ale ve své podstatě pouze sdělil toto. Něco nás sleduje. Sleduje nás to dlouho, systematicky a s naprosto chladnou přesností. A ten člověk byl G.P. Vance, viceprezident Spojených států. Což nás přivádí do velice zvláštní situace, svým způsobem velice bizarní situace, neboť byl by velký omyl se domnívat, že takto v posledních dnech hovoří pouze G.P. Vance. Takových lidí z jistých extrémních míst a oblastí oblasti toho těch vládních prostě složek a jiných silových organizací, dokonce včetně Vatikánu, je mnoho a další přibývají. Což mě přivedlo k myšlence dneska vlastně večer, že bychom se, no, že bych se rád na problematiku OAP, po staru UFO, podíval trošičku jinak. Ano. Trošičku jiným způsobem. Tady tenhle fenomén, jestli to vůbec dneska dá nazvat už fenomén, ještě fenoménem, jo, protože toto je už hodně konkrétní záležitost, velice, velice konkrétní, tak je natolik komplexní, jo, že samozřejmě je extrémně náročné udržet pozornost uvnitř tohle tématu v nějaké té komplexitě, prostě v nějakém tom sjednoceném, v těch sjednocených parametrech. No. Protože to, co se děje v současné době, to, co se dělo před několika desítkami, v období před x desítkami let, to, co se dělo před stovkami let, a možná, a samozřejmě určitě ne, možná, ale určitě i hlouběji v historii, může být interpretováno naprosto různým způsobem, od náboženských zázraků, paranormálních jevů, meteorologických jevů, obecně fenomenologických jevů. A málo kdo, myslím z řad prostě té klasické veřejnosti, se dnes v této záležitosti orientuje dostatečně dobře nebo natolik dobře, aby prostě mohl činit nějaké vlastní osobité závěry. A i z tohoto hlediska jsem tady pro tenhle, pro tuhle sérii teď přednášek jsem se rozhodl vzít určité spektrum, určitý takový úsek z této problematiky a na něj se zaměřit. Je to úsek, který je tematicky postaven na aspektech, které jako lidem unikají za normální okolnosti, nebo o kterých se moc nemluví. Ano. Nejdříve v těch, nevím, jestli to stihneme všechno tady v tom úvodu, asi ne, tak můžeme v tom potom pokračovat, potom dál v těch dalších dílech, pokud by se to, samozřejmě, pokud by se to nestihlo. Se zaměříme na megawaty. Teď si řeknete možná, ježiš, co jsou, jak souvisí megawaty s UAP a s UFO. No, megawatt, to je prostě, to je jednotka, fyzikální jednotka, která úzce souvisí s energetickou produkcí, také s nějakým výkonem a podobně. Jo? A s podobnými záležitostmi. No a mě vždycky zajímalo, nebo jako velice často jsem se sám sebe ptal, když prostě máme tolik případů a poměrně, mnohé jsou poměrně jednoznačné jako a přesně popsané a definované, máme k ním i vizuály, videa, fotografie, různá svědectví. Tak to, co tedy je popisováno, co, tedy to UAP, tak jak, s jakou energií, s jakým energetickými faktory to či ono prostě nakládá. Jo, vždyť to musí být extrémně sofistikovaná pro nás ve vztahu k nám, k lidem nadčasová, veskrze nadčasová, nadčasová technologie. A tady tomu tématu budu věnovat pozornost nejdřív. Potom se zaměřím na fyzikální reálie. Hmotné fyzikální reálie. Uvedu vám tady, nebo pokusím se tady uvést 9 případů nálezu úlomků z neidentifikovaných objektů. 9. Vybral jsem jich 9. 9, které podle mého názoru mají extrémně vysokou relevanci. Pak v těch dalších částech této série, to nám taky ty úlomky vydrží na několik dílů, se vám pokusím představit 4 případy určitých vizuálů, nebo stahující se, nebo případy 4 vizuálů, které pochází z Latinské Ameriky a které jsou už jenom, nejen tím, co ukazují, ale za jakých okolností vznikly, naprosto bizarní. No. Samozřejmě, že při popisu tady těchto věcí nelze obsáhnout všechny oblasti fyziky, což by se slušelo a patřilo ve smyslu ve smyslu elektromagnetických jevů, mikrovlnného záření, gravitačních polí, časových fenoménů a já nevím čeho dalšího. No. Místo toho se budu snažit vás nasměrovat k určitým jakýmsi, nazval bych to markery, k určitým ukazatelům, k určitým znakům v těch případech, které mohou být na první pohled lehce přehlédnuty, ale které, když přehlédnuty nejsou a jsou správně analyzovány a jsou správně uvedeny do, jsou uvedeny do správného kontextu, tak nám tak mají potenciál nám otevřít dveře do skutku neznámé krajiny. Ano. No teď pochopitelně potom tu je otázka, zda budete mít tu odvahu se mnou do té neznámé krajiny vstoupit. Mhm. 1. července roku 1965 opustili 2 francouzské ponorky, jmenovaly se Junon a Daphne, které byly doprovázené, asi bych to nazval logistickým podpůrným plavidlem jménem Rona, námořní základnu v Toulonu ve Středozemním moři. A tato plavidla ve skupině vyplula k Gibraltaru, Gibraltarskému průlivu. Lodě nejprve zamířily do La Horta na Azorských ostrovech, poté až dopluli až do Norfolku ve Virginii, kde měli realizovat sérii společných operací s americkým námořnictvem, které se v té době shodou okolností zabývalo vyzvednutím kapsle Gemini, sondy Gemini. A tady ta operace probíhala nedaleko Bermud. No a tady tato francouzská plavidla tam doprovázela letadlovou loď Wasp, americkou letadlovou loď Wasp. Později tyto plavidla propluly hurikánem Betsy s tím, že ponorky, ty francouzské, Junon a Daphne, se účinkům nebo dopadům tady tohoto hurikánu vyhnuli poměrně elegantně, když se ponořili do hloubky nějakých 200-250 metrů pod mořskou hladinu. No a na zpáteční cestě do Francie se pak tato plavidla na 10 dní zastavila v Pointe Pitre na Guadeloupských ostrovech a pak ještě na jeden den Sente, než dorazili k Martiniku, kde potom koncem září toho roku 65. zakotvili. No a právě během té zastávky v Fort de France jednoho krásného večera za temné oblohy a jasného počasí se ze západního směru pomalu a tiše přiblížilo velké UAP. Ono letělo ze západu na jih a směrovalo si to přímo nad ta francouzská plavidla a nad nima ten úkaz, ten jev provedl dvě nádherné smyčky a zmizel k jižní straně, to znamená k té jižní světové straně, extrémně velkou rychlostí. Samozřejmě existovalo a stále ještě existuje, dneska už je to asi pár lidí, nějaký 2-3, ale donedávna to bylo poměrně dost lidí, kteří to na těch plavidlech přímo viděli a svědecky popsali. A mezi nimi se nacházel i jakýsi Michel Fiché, který byl v té době prvním kormidelníkem francouzské středomořské flotily. No a tady tento kormidelník pozoroval přiblížení objektu ze svého stanoviště na palubě ponorky Junon. Stihl vystoupit do velitelské věže, kde narychlo popadl 6 dalekohledů, které rozdal svým vojenským armádním kolegům. Celkově, když bychom vzali sumu těch francouzských plavidel dohromady celou tu skupinu, bylo k dispozici na 300 svědků, včetně 4 vysokých důstojníků na Junon, 3 vysokých důstojníků na Daphne a 12 vysokých důstojníků na té doprovodné, na tom doprovodném plavidle, kde se nacházela i meteorologická stanice, nebo něco, co bychom mohli nazvat námořní meteorologickou stanicí. Všichni svědci podle analýz všech těch výpovědí na palubě ponorky Junon, která samozřejmě byla vynořena a její příď směřovala na východ, viděli tady tento objekt jako obrovskou světelnou kouli nebo něco mezi koulí a diskem, který byl jakoby postaven na uší stranu toho svého tvaru, který extrémně velkou rychlostí připlachtil ve 21.15 ze západní světové strany. Mělo to barvu zářivky a přibližně stejnou svítivost jako měsíční úplněk. Když se to přiblížilo k těm plavidlům, tak to prudce zabrzdilo, extrémně, efektivně. Takže to během několika vteřin už jenom pomalinku se pohybovalo vodorovným směrem ve vzdálenosti asi 10 kilometrů jižně od tady téhle francouzské skupiny plavidel. Zanechávalo to za sebou bělou stopu, podobnou záři televizní obrazovky. A když se objekt dostal skoro do přesného směru jižní světové strany od té skupiny francouzských lodí, začalo to klesat směrem k mořské hladině a provedlo to 3 úplně dokonalé smyčky. No, takové. A poté se to vznášelo na jednom místě uprostřed jakési světelné svatozáře, v uvozovce řečeno, která ten objekt obklopovala. Tady ten pan Michel Fiche uvedl, že poslední část dráhy toho tělesa sledoval již dalekohledem a pod tím kulovo-diskovým diskoidním tvarem dokázal rozeznat 2 červené skvrny. No a krátce na to objekt zmizel uvnitř té záře. Doslova jako kdyby někdo zhasl, nebo jako kdyby někdo, prostě no, jako kdyby někdo zhasl žárovku. Ale ta svatozář, to světlo takové zvláštní, zůstalo na obloze viditelné ještě několik dalších minut, když tam ten objekt už nebyl. A to se stalo v rozpětí 21.15 až 21.20. Ovšem v 21.45 se ta svatozář sama o sobě znovu objevila na stejném místě a objekt se jal vynořovat jakoby do naší reality. Zpátky do naší reality jakoby. Začal se vznášet kolmu nahoru, udělal další 2 smyčky a odletěl nazpátek na západ, k západní světové straně, kde v 21.50 zmizel. Druhý den si Fiche porovnal poznámky s komunikačním inženýrem, který pozoroval stejný objekt z námořní armádní pevnosti, která se nacházela asi kilometr od místa, kde kotvily tady ta francouzská plavidla. Společně pak zavolali na meteorologickou stanici ve Fort de France a muž, který hovor přijal, ten objekt taky pozoroval shodou okolností. Jo? Ku podivu také si ho všiml. A potvrdil, že nešlo ani o letadlo, ani o raketu, ani o meteor, ani o balón, ani o rozpadající se družici, ani o plazmový jev, jako je například kulový blesk nebo něco podobného. Samozřejmě je velmi těžké tvrdit, že k takovému pozorování prostě nikdy nedošlo. Na jedné straně. Na druhé straně stejně tak, že šlo o hromadnou halucinaci. Tomu asi nikdo normálně neuvěří. Svědci byli vojáci, kompetentní pozorovatelé, kteří byli rozptýleni, jo, nejen na palubách těch plavidel, ano, ale i v kilometr vzdálené pevnosti vojenské a pak ještě dál na, na nějaké té meteorologické stanici. A tady tíhle lidé, pochopitelně, jak nám samozřejmě určitě dojde, nebo dochází, byli vycvičeni, protože to byli vojáci, v nočním hlídkování. Mimo to se dodatečně zjistilo, že ten Michel Fischer právě tady v této disciplíně nočního pozorování a hlídkování získal při různých manévrech velmi vysoké známky. A pozorování trvalo dostatečně dlouho na to, aby v podstatě ten Fischer mohl s tím dalekohledem vstoupit do velitelské věže a ještě ty dalekohledy další, které tam byly, rozdělit ostatním členům posádky. Takže nějaký objekt tam prostě byl, což vyplývá ze souhrnu těch faktorů, které jsem tu předeslal. No, v takovém případě ale musíme jaksi, no, měli bychom si uvědomit, že ten objekt, který byl pozorován, rozhodně nepatřil do klasické kategorie létajících objektů na denní nebo noční obloze. Pokud tedy skutečně byl ten objekt vzdálen zhruba 10 kilometrů, jak odhadovali ti svědci, jak již bylo sděleno před chvilinkou, tak šlo o útvar o průměru 90 metrů plus minus, nějaký metr nahoru dolů. Což je vzhledem k pozoruhodným manévrům, které předváděl těm všem tam, řekl bych, skutečně impozantní zařízení. A celý průběh události naznačuje navíc prvek ovládání a parametr záměru, konkrétního záměru. No a mě pochopitelně zajímala ještě jiná věc. Jestli by se dal na základě tady toho pozorování, všech těch informací sestavených z toho pozorování, zda by se dal vypočítat celkový energetický výkon objektu. Jo, na základě odhadu vzdálenosti, svítivosti a tak podobně. A představte si, že ten výpočet proběhl. A když jsem dostal výsledek, tak na mě se koukala hodnota 2,3 MW. Hodnota 2,3 MW. Abychom si tady tuhle hodnotu dokázali lépe představit, tak se ji pokusím nějakým způsobem porovnat s energetickými úrovněmi několika běžných zařízení. Možná se nebudu úplně přesný, jo? Nejsem technik ani fyzik, tak mě neberte teď úplně za slovo, ale myslím si, že ty hodnoty nebudou daleko od reality. Energie sekačky na trávu by se měla pohybovat někde kolem 3 až 4 kW. Výkon průměrného automobilového motoru by se mohl pohybovat někde možná od 800 tisíc kilowatt k jednomu megawattu. Komerční dopravní letoun, tak tam ta hodnota je někde kolem 150 megawatt. Jo. A energie jaderných elektráren se měří v tisících megawattech. Takže ještě bych měl upozornit jednu věc. Ta výsledná, ta hodnota energie byla odvozená, pokud si dobře pamatuji, tenkrát výhradně z množství světla vyzařovaného objektem, a to pouze ve viditelné části spektra. Jo, na to je potřeba upozornit, kterou pozorovatelé samozřejmě vizuálně byli schopni zaznamenat. Jenomže daný jev, respektive útvar, mohl energii, a asi se tak i dělo, je to reálné, vyzařovat i jinými způsoby. Například v podobě mikrovln, nebo v podobě rádiových vln. A pokud měl hmotnou fyzickou strukturu, jakožto, že zjevně ano, tak takový objekt potřeboval i energii k překonání gravitace. A tady z těchto důvodů lze tu naši hodnotu 2,3 MW považovat za hrubý odhad. No. A tady toto je potřeba na paměti. Jo, i při, pokud budeme posuzovat, dejme tomu, nějaké další spolehlivě pozorované případy. Jo. A nebo pokud byste se tady problematikou zabývali individuálně potom v budoucnosti, tak je potřeba si vždycky uvědomovat, že ten či onen objekt s největší pravděpodobností bude producentem energie, která jejíž charakter se nachází mimo spektrum viditelného nebo mimo spektrum klasického optického vnímání. No, takže léta běžela, ten případ byl archivován, no a v roce 1988, tuším, se jeden můj známý, tak jakoby spolupracovník, žijící ve Francii, s tím Michelem Fichetem měl možnost setkat, a to v Bruselu, v Belgii, při příležitosti soukromé evropské konference badatelů UFO, dneska UAP. A tam na té konferenci se setkali výzkumníci z Anglie, co vím, z Francie, Španělska, Itálie, Belgie, Nizozemska, Spojených států a dokonce i ještě tehdejšího Sovětského svazu. No a tam se prozebíral tady tenhle incident zároveň. A popularizace tady tohoto případu vyústila potom v další jakoby forenzní výzkum, kde byly detailně analyzovány všechny informace nebo data ze strany těch svědků, která měla nějaký prostě význam a smysl pro zpřesnění charakteru té události, ke které došlo. A i ten samotný Fiše je popisován, nebo byl popisován, co jsem se teda dozvěděl, jako velmi energický muž s výrazným kritickým myšlením, který si údajně mezi takovými méně kritickými nadšenými francouzskými badateli vysloužil pověst, teď uvozovce, jo, odhalovače podvodu. Jo. No a ten Fischer, on potom dlouhou dobu žil na jihu Francie, nevím přesně to městečko, to není podstatné a důležité, ale je zajímavé, že i za tak dlouhou dobu, v podstatě po nějakých 25 letech, si velmi dobře a přesně vzpomněl na všechny podrobnosti tedy tohoto pozorování. On se potom vyjádřil i v tom slova smyslu, že se po letech znovu setkal s některými členy posádky, kteří si také velmi přesně tady na tuto událost vzpomněli. No a v kontextu tady tohodle případu je relevantní ještě jiné pozoruhodné pozorování. Já bych tě, Pavlíku, poprosil o další obrázek. Tak, výborně. K tomu pozorování, k tomu dalšímu takovému pro nás důležitému pozorování došlo 5. listopadu roku 1976. A za tím pozorováním stojí poměrně zkušený vědec, který se v té inkriminované době, v tom inkriminovaném bodu, nacházel poblíž Grenoblu ve Francii, také jde o Francii. A stejně jako v tom našem předchozím případu, zde figuruje několik svědků a pozorování trvalo dostatečně dlouhou dobu na to, aby bylo možné si všimnout a zapamatovat si celou řadu podrobností a detailů, jak o tom objektu, tak i o jeho dráze, tedy o dráze pohybu toho objektu. Ale tady se vyskytly ještě dvě další pozoruhodné okolnosti, na které je potřeba upozornit. Ono totiž jednak bylo možné přesně určit vzdálenost toho objektu, tady v tomto případě, a pak tu byla ve hře výjimečná odborná kvalifikace jednoho ze svědků, díky které bylo možné poskytnout jisté konkrétní fyzikální parametry, jež jsou v klasických případech pozorování UAP k dispozici jenom zřídka. A tady na tomto případu z Grenoblu 76. roku, na to je třeba také upozornit, na tomto případu pracovala velmi poměrně dlouho a velice intenzivně pracovní skupina francouzské vlády pro vyšetřování UAP, která se tehdy jmenovala GEPAM. Jo. Ona existuje i v současné době je aktivní, možná ještě více než tehdy, ale je přejmenována prostě do zkratky SEPRA. SEPRA. Jo. A tady ten GEPAN alias SEPRA měla a má k dispozici velké podrobnosti tady k tomuto případu. A zase dostal jsem se získal jsem možnost jakoby nahlédnout nepřímo tady do těch materiálů. Ano. A měl jsem možnost si přečíst i písemné záznamy výpovědí všech těch důležitých a klíčových svědků. Jo, já ji tady nebudu jmenovat samozřejmě do vysílání. Ale uděláme to jinak. První setkyně v chronologii tady tohoto pozorování byla slečna M, nazvěme ji písmenem M, která sledovala televizi ve svém domě v městě Reeves, nedaleko Grenoblu. A bylo přesně 20.08. Venku v tomto čase spatřila jasné světlo a zavolala svého otce. Oba dva vyšli na balkon a pozorovali intenzivní bílý zdroj světla, který vysokou rychlostí přelétával oblohu ze severozápadu na jeho východ, až zmizel ten objekt tedy za horami ve směru na Montant, ve směru na město Montant. Otec potom byl vyslýchán četnictvem a během toho výslechu uvedl, že měl pocit, hraničící s určitou jistotou, že to světlo rotovalo, když se pohybovalo na tom večerním, když se pohybovalo na tom večerním, když se pohybovalo na tom večerním nebi. Jo. No a zatímco tady tito dva jedinci, otec s dcerou, pozorovali ten objekt v Reeves, tak jiný člověk, francouzský fyzik, kterého pojmenujeme doktor S,

Uviděl na obloze svítící disk, zastavil auto a vystoupil, aby se jej pozorně prohlédl. V tuto chvíli bylo 20 hodin a 10 minut. Tady ten disk podle doktora S. byl mnohem jasnější než úplněk. Byl mírně sploštělý, s poměrem stran 0,9 a úhlovým průměrem asi 12 obloukových minut. No. Měsíční úplněk, pro představu, má průměr asi 30 obloukových minut. Objekt byl uprostřed jasně bílý a na okrajích modrobílý. A byl obklopen intenzivní zelenkavou svatozáří o tloušťce 2 až 3 obloukových minut. Na začátku pozorování tohoto člověka se disk, diskoidní útvar nacházel téměř přímo nad jeho hlavou. Letěl konstantní rychlostí směrem na východ až jihovýchod a za méně jak 8 vteřin urazil vzdálenost 1,3 úhlového stupně za sekundu. No? Tím výpočtem bylo potom zjištěno, nebo tím pozorováním, ten svědek, ten doktor S. sdělil, že jeho rychlost odpovídala zhruba 1,3 úhlového stupně za vteřinu. S tím, že než se mu ztratil prostě ten objekt z dohledu, uběhlo zhruba nějakých 8 sekund. Jenomže ještě předtím se disk zastavil, aniž by změnil svoji velikost a v tom statickém stavu se trval na jednom místě po dobu 3 až 10 vteřin. Pak se znovu dal do pohybu změněným směrem, jo, ten odklon. Zase podle toho doktora S. byl zhruba nějakých 30 stupňů od předchozího kurzu. Ta rychlost, kterou ten objekt pod tím novým vektorem letěl, odpovídala zhruba 8 úhlových stupňů za 1 vteřinu. Načež ten objekt proletěl před horou Le Tellier-Fer, která byla vzdálená od svědka 36 kilometrů. A doktor S. ztratil diskoidní objekt z dohledu, když proletěl, nebo když, ano, obletěl tu horu a ztratil se za horou Le Neron. Ve vzdálenosti vzdálenou dalších 9 kilometrů. Celé to pozorování od začátku až ke konci, úplnému závěru, včetně té zastávky toho objektu, trvalo asi 20 až 25 vteřin a po celou tu dobu nebyl slyšet absolutně žádný zvuk. Obloha byla jasná, u země nefoukal vítr a ta teplota atmosféry se pohybovala kolem 8 až 12 stupňů. Měl jsem možnost mluvit s jedním kolegou zahraničním, který se dlouhodobě osobně tady tomuto případu pozorování věnoval. A

už někdy v roce 89, nebo na přelomu 88. a 89. roku, což už je drahně let, že, tady touto oblastí projížděl. V podstatě on projížděl přímo tou oblastí, kde došlo k tomu pozorování. Ono totiž fotografie i kresby, které byly k dispozici nebo na vyžádání potom později v té zprávě GEPANu, té organizace státní GEPAN, nedokážou samozřejmě plně vystihnout charakter toho místa, kde k tomu pozorování došlo. Jo. Ono to místo je velmi mystického charakteru, samo o sobě. Jo. Teče tam řeka Jisr a po obou dvou stranách té řeky se tyčí hory. A na některých místech ta klíčová silnice, po které v té své době jel i ten doktor S., vede přímo pod strmými žulovými stěnami. Je nutno dodat, že v rámci vyšetřování GEPANu došlo k situaci, kdy pracovníci tady této instituce odhalili, že podobný a možná ten samý objekt, to samozřejmě nemůžeme říct s jistotou, byl spatřen již o 3 hodiny dříve, asi 28 kilometrů východně od toho městečka Raves. Přičemž za sebou ten objekt zanechával stopu a o 2 hodiny později byl zase buď to podobný, anebo ten samý objekt spatřen civilním dispečerem, který v té době se nacházel v řídící věži vojenského letiště v Aulnant. Krátce po 20.05 téhož dne spatřil svědek nacházející se několik kilometrů od obce Víne mírně sploštělou kouli, její světlo připomínalo velmi jasnou neonovou trubici s ohnivě červeno-oranžovou oblastí ve spodní části. Opticky měl objekt průměr asi 1/6 průměru měsíčního úplňku, přičemž to těleso letělo velmi rychle ze západu severozápadu na východ jihovýchod. Tak a vzhledem k těmto podobným, nebo lépe řečeno podobným a podrobným a vysoce klasifikovaným pozorováním je možné energii a rychlost objektu tady v tomto případě odhadnout s přiměřenou přesností. Ona totiž byla potom ve finále uskutečněna velice pečlivá rekonstrukce tady těchto pozorování. S tím, že bylo odhadnuto, že tento objekt, ten klíčový objekt, letěl ve výšce 500 až 800 metrů. Což by v té druhé fázi jeho trajektorie odpovídalo průměru mezi 6 jak by to potřebuji to teď přepočítat v hlavě narychlo, mezi
18 až 25 nebo 2, no 23 cm z pohledu pozorovatele na obloze, velikost toho objektu. A ten objekt dle tedy té rekonstrukce letěl rychlostí zhruba 1,5 km za vteřinu. No, tedy nějakých, já nevím, 4000 přes 5000 km za hodinu, jo, plus minus. Jo, počítám, jako snažím se to nahrubo spočítat v hlavě. Za předpokladu tedy, že tady tento objekt vyzařoval tolik světla, minimálně tolik světla, odpovídající měsíčnímu úplňku, tak energie toho objektu v té viditelné části spektra mohla odpovídat 15 megawattům, jo, pokud si dobře pamatuju ty čísla. On ten doktor S byl později přizván k několika rozhovorům. Diskutovali s ním poměrně renomovaní badatelé nebo vyšetřovatelé UFO z francouzského národního centra pro vesmírný výzkum, ve zkratce CNES. Přičemž potom ten doktor v rámci těch rozhovorů, doktor S, svůj popis objektu rozvedl a poznamenal, že mu svatozář připomínala barvu vznikající při hoření měděných solí. Já nejsem chemik, ale matně si pamatuju, že skutečně ty měděné soli mají tendenci vytvářet odstín do zelenavé nebo zelenkavé barvy. Za zmínku stojí také to, že ten doktor S, který působil dlouhou dobu jako ředitel laboratoře jaderné fyziky, o tomto pozorování nikoho osobně dále neinformoval a nezmínil se o něm ani svým kolegům. Teprve, když se v novinách objevila zmínka o pozorování té slečny M a jejího otce, vzpomeňte si, jak jsme o ní mluvili na začátku tady tohle případu, tak se dobrovolně svěřil se svou vlastní zkušeností. Zajímavé je, že to je taková perlička také, že kromě informací od četnictva, dopisů od svědků a vyšetřovacích spisů vědců z Gepanu bylo několik pozorovatelů, několik svědků, dokonce osobně vyslechnuto soudcem, bývalým předsedou regionálního odvolacího soudu. Tady k tomuhle případu se potom poměrně zajímavým způsobem vyjádřil i jakýsi doktor Claude Pohr. Později jsem zjistil, že tady ten Claude Pohr, doktor Claude Pohr, byl jedním ze zakládajících členů té vládní skupiny Gepan. A on sám se jakoby nechal slyšet v tom slova smyslu, že tady tento případ
pro něho osobně v podstatě navždy zůstal jedním z nejzáhadnějších, které vyšetřoval. No. Francouzské národní centrum pro vesmírný nebo kosmický výzkum, ve zkratce CNES, se, myslím, že tam jsou pořád, se nachází v poměrně staré části Paříže. Taková perlička, možná trošku synchronicity, kde se v blízkosti nacházel trh s potravinami, známý trh, který se jmenoval Les Halles. A tady tato část Paříže, ta konkrétní, poměrně malá část Paříže, vždycky přitahovala extrémně zajímavý průřez francouzského obyvatelstva. Na tom místě, kde se dnes nachází centrum centrála CNES, působil ve své době alchymista Nicolas Flamel. No. Své básně tam psal Victor Hugo. No, no a tam působila spousta dalších a dalších velice zajímavých osobností. On ten trh se v současné době nachází už úplně někde jinde, on byl přesunutý, co mi bylo řečeno kolegy z Francie, na jedno z francouzských předměstí. Jo. Je zajímavé, že i když tady ten případ z Grenoblu 76. roku je sám o sobě opravdu extrémně zajímavý, nikdy se nepodařilo k tomuto případu upoutat pozornost předních francouzských vědců. Oni prostě, možná teď to trošičku jako dám do uzovky, v půdu sebezáchovy, od něho prostě dávali ruce pryč a nechtěli s tím mít nic společného. Vůbec na to nechtěli slyšet. Jo, a nechtěli se k tomu nikdy, jo, ta situace trvá dodnes, nechtěli se k tomu nikdy jako nějak prostě zvlášť jako vyjadřovat. Výjimku tvoří samozřejmě ten náš pan doktor S, který byl přímým svědkem. Jo. Pak bych vám tu chtěl uvést ještě jako samozřejmě třetí případ, a to ve spojení s tématem energetických rovin či energetických aspektů ve spojení s UAP. A tady ten třetí případ, který jsem pro vás vybral, se odehrál také ve Francii, a to poblíž města Arcachon. Události došlo 19. června roku 1978 a i tento případ byl také velice důkladně prošetřován státní organizací, nebo vládní organizací GEPAN. Ano. Zatímco případ z Grenoblu je především pozoruhodný souběžností a vysokou kvalitou pozorování té události, tak případ, o kterém za pár vteřin budu hovořit, přináší, řekl bych, další výjimečný parametr. Tady to UAP třetího případu v jisté chvíli spustilo fotobuňky, které řídí osvětlení celého města. Ze vzdálenosti toho objektu a prahové hodnoty fotobuňky je pak možné odvodit další odhad energie pozorovaného tady tohoto pozorovaného objektu v třetím případu.
tady v tom třetím, tady v rámci toho třetího případu. Já bych tě poprosil, Pavlíku, o další obrázek. Město, kde k tomuto pozorování, k tomuto třetímu případu došlo, se jmenuje Gujan-Mestra. Ve hře je také okolí města Creon a La Rol. Všude tam, Gujan-Mestra, Creon a La Rol, se nacházeli nezávislí svědci, pozorovatele. Když se podíváte, nebo kdybyste se měli možnost podívat do francouzské archivní novinové služby na elektronické přetisky, tak místní noviny v podstatě psali o tom, jak dva vyděšení mladíci, 18-letý kuchař, jmenující se Frank Pavio, a 17-letý učeň řezníka jménem Jean-Marc Gitard o půl druhé v noci, nebo o půl druhé ráno, to 1:30, to už jak kdo to pojme, zaklepali na dveře pekaře pana Varise, který v té době už připravoval pečivo, pekl pečivo na následující den. Tady ti mladíci zastavili na kraji silnice, aby si opravili ukazatel směru, čili lidově řečeno blinker, u toho svého auta, když z ničeho nic, úplně jak naráz, v jedné vteřině, zhasla všechna světla ve městě. A ve stejnou dobu je vyděsil silný hluk, připomínající zemětřesení. A poté spatřili onen objekt. Podle jejich popisu šlo o objekt oválného tvaru, červené barvy, obklopený bílým světlem. Přičemž odhadli, ten s tím odhadem, jo, mladíci, jo, prostě nemáme tu doktora S, jo, tentokrát, takže s tím odhadem musíme být opatrní, ale prostě tu výšku toho objektu, tu letovou hladinu toho objektu odhadli zhruba někde kolem 3,5 tisíc metrů, čili 3,5 kilometru. V tu chvíli, souběžně v tu samou dobu, kdy se objevil ten objekt, Jean Marc Gitar přestal dýchat a omdlel. V tu samou chvíli objekt změnil směr, prudce změnil směr a odletěl pryč. Zatímco potom následně ti dva vyprávěli tento svůj pozoruhodný příběh tomu pekaři, panu Varisovi, který se jim jakoby vysmál, ukázal si na hlavu a vysmál se jim, tak ale podle pozdějšího vyjádření toho pana Varise, oba dva ti mladíci byli zjevně vyděšeni a měli potíže s vyjadřováním. Přičemž ten Jean-Marc Gitard měl zarudlé, slzami zalité oči. A v tu samou chvíli, tu samou dobu, kdy spadl na zem ten Marc Gitard, když omdlel, na jiném místě spatřil 35 let starý vedoucí restaurace pan Becher, který jel směrem k městu Bordeaux
velkou, podle jeho vyjádření, velkou oranžovou kouli, velmi jasnou, která se ale teda neletěla rychle po obloze jako meteorit. Ba dokonce ona vůbec se po obloze v tu chvíli nepohybovala. Ale vznášela se nad městečkem La Role ve výšce asi 300 až 350 metrů, než zmizela. Jenomže zhruba o minutu až dvě minuty později se na tom samém místě znovu objevila. A jakási paní Bešrová, což tedy logicky manželka pana Bešreho, která jela s ním v tom vozidle, jeho pozorování prostě potvrdila. No a vzhledem tady k těmto zprávám, kterých bylo ale mnohem více, ve spojení tady s tímhle pozorováním, tak vzhledem k tomu obsahu, tak ty zprávy a ty svědecké prostě výpovědi byly předány příslušníky četnictva do kosmického centra v Toulouse, kde pracovala jedna, nebo kde fungovala jedna z expozitur vládní skupiny GEPAN. A ta se na základě tady těchto informací rozhodla prakticky okamžitě zahájit vyšetřování. Takže hned následující den se do klíčových míst, do klíčových oblastí dostavilo několik vědců pracující pod hlavičkou instituce GEPAN. Svědci byli podrobně vyslechnuti a v podstatě byli odvedeni na místo událostí a v podstatě nechali si osobně odvyprávět od každého jednoho toho svědka, o kterém věděli, ten příběh. Respektive to individuální osobní pozorování se všemi jeho charakteristikami. Nakonec tady tihleti svědci obdrželi sadu standardních barevných vzorků, ze kterých vybrali ten, který dle jejich názoru odpovídal barvě toho jevu, který viděli. A tady toto vyšetřování postupně vyneslo na světlo světa i výpovědi ještě dalších svědků, o kterých se do té doby nevědělo, protože ti svědci prostě mlčeli. Sami o sobě jaksi nevykazovali žádnou aktivitu. Šlo o namátkou jakéhosi pana B, pak o jednoho studenta, který žil v městě Gužán, a který potvrdil, že byl v inkriminovanou dobu venku, když naráz v jedné vteřině zhasla ve městě světla. On nevěděl, jestli šlo o všechna světla pouliční, ale prostě tam, kde dohlédl kolem něho, nastala během jedné vteřiny absolutní tma. A současně slyšel silné hluboké dunění, které ho poměrně výrazně vyděsilo. Zatímco vyšetřovatelé postupně vyslýchali svědky, kterých nebylo málo, jak asi tušíte, tak na policejní stanici dorazilo několik zástupců místní amatérské skupiny zabývající se problematikou UFO, neboli UAP po našem. A mávali rozmazanou černobílou fotografii toho údajného objektu, který byl v té samé oblasti spatřen, ale před několika měsíci.
A jeden z těch lidí, nebo jeden člověk z té skupiny ukázal ten předmětný snímek svědkům toho našeho pozorování a prostě se slovy, neocituju to přesně, že by bylo zajímavé prostě ověřit, zda se jedná o stejné UFO, které před několika měsíci sami pozorovali a které se možná vrátilo. Jo. Takový detail, ale docela důležitý detail. No, vyšetřovat zase z těch materiálů, které jsem měl možnost prostudovat v té v rámci té časové osy zkoumání toho případu, jsem pochopil, že těm vyšetřovatelům, terénním vyšetřovatelům z té vládní skupiny GEPAN, se postupně podařilo přesvědčit ty amatérské ufology, aby zmírnili své nadšení a prostě odložili svůj vlastní výslech svědků, čímž se zabránilo, nebo čím se mělo zabránit tomu, aby nedošlo k nějakému zbytečnému zkreslení a prostě a zmatkům, které by potom mohly deformovat relevantnost celé té události. Následovala série měření přímo v terénu v rámci samozřejmě očekávaných odchylek s ohledem na lidskou paměť, která asi u žádného člověka nefunguje úplně stoprocentně, že a v kort ve smyslu takového vypjatého prostě, takové vypjaté situace. A tady ta série měření v terénu prokázala, že všichni ti svědci pozorovali stejný objekt. Shoda panovala jak ohledně parametrů času, tak i doby trvání aktivity toho objektu. Shoda panovala na vzdálenosti, i na trajektorii, i na charakteristice zvuku a jasu světla, který ten objekt vyzařoval. Na druhou stranu existovaly nesrovnalosti ohledně výšky toho objektu a zdánlivého průměru objektu. A jako primární zdroj pro tady tyhle ty odhady byl použit jeden ze svědků, který použil nejkonzistentnější údaje, nejkonzistentnější informace. Byl také vyslechnut vedoucí městského odboru veřejných služeb, který vyšetřovatelům GEPANu ukázal umístění fotoelektrických článků, které řídí pouliční osvětlení. Je logické, že když jsou tady tyto fotoelektrické články vystaveny světlu, které překračuje jejich prahovou hodnotu, tak ta technologie prostě logicky předpokládá, že nastalo denní světlo a systém se vypne. A světla zhasnou. Finální výsledky analýzy nakonec vymezily vzdálenost mezi těmi fotočlánky nebo těmi fotoelektrickými články a objektem UAP v rozmezí od 480 do 600 metrů. Z toho potom sekundárně nepřímo byla odvozena energetická úroveň objektu s tím, že hodnota se ustálila mezi 5 až 7 megawattami. Megawaty, tak. 5 až 7 megawaty. Všimněte si, že v podstatě ten energetický výkon v rámci těch jednotlivých případů
toto byl třetí případ, je třetí případ, se poměrně jakoby k sobě přibližujou, jo, jsou si poměrně blízké ty energetické hodnoty. Pak tu mám čtvrtý případ, pro vás připravený, který, jehož popis, detailní popis, jsem převzal z celé řady různých, ale velmi relevantních amerických zdrojů. A to z toho důvodu, že charakteristika tady tohoto čtvrtého případu nám poskytuje další zajímavé údaje s ohledem na energetické rozpětí či rozsah tady těchto objektů. A zároveň nabízí i velmi zajímavý vhled do obecné kontroverze panující kolem UAP. A nabízí vhled do přístupu akademických vědců k tomuto tématu. Jo, to je jako docela učebnicový, tady bych řekl, že v tomto případě jde o učebnicový příklad. Takže máme tu čtvrtý případ. Je 30. prosince roku 1966. Máme večer 20.15, čtvrt na 9 večer. A nacházíme se v okolí městečka Hainesville v Louisianě. Klíčovými osobami jsou svědci, profesor fyziky, nazveme ho doktor G, a jeho rodina. Ve čtvrt na 9, 30. prosince 1966 v lokalitě Hainesville v Louisianě bylo zataženo s mlhou a slabým mrholením. Oblačnost se pohybovala ve výšce zhruba 100 metrů. Všechny tyto parametry, jak jsem si ověřil, jsou v souladu s výpověďmi tady těch klíčových svědků. Co se týče tady tohoto případu, ještě teď uvažuji, že bych zmínil ještě jednu věc. Taková zajímavost, jo? Co se týče tady tohoto případu, tak projevil jisté aktivity i notoricky známý doktor Ellen Hynek, jo? Z Northwest University, který v té době, v tom 66. roce, byl vědeckým poradcem pro studii, tehdejší studie o UFO, která ve známost jako onen nechvalný projekt Blue Book. Ten doktor Hynek v tom roce se prohraboval, prostě procházel obrovským množstvím různých spisů, především od amerického letectva. Zpráva našeho doktora G a jeho rodiny však nebyla personálem letectva, i když o tom případu věděl ten personál letectva, tak ten případ nebyl dál prošetřován. Doktor Hynek se tedy obrátil přímo na tu rodinu, doktora G, na ty svědky. A ten doktor G doktoru Hynekovi vyprávěl, že té noci, onoho 30. prosince roku 1966 ve čtvrt na 9 večer, jel na sever po americké silnici číslo 79,
nacházel se mezi tím městečkem Hainesville a státní hranicí s Arkansasem. Když ho jeho žena upozornila na červeno-oranžovou záři, která se náhle objevila mezi stromy, před nimi mírně vlevo od směru jejich jízdy. Posádka vozidla pokračovala v pozorování, zatímco tedy jeli po té dálnici, no, po té silnici. Pozorovaný objekt vypadal jako světelná polokoule, pravidelně pulzující v různých odstínech. Od tmavě červené až po jasně oranžovou s periodou pulzace 2 vteřin. Nebyl vidět nebo nebyl spatřen v tom světle žádný kouř ani plamen. Neprobíhala bouřka. Ve skutečnosti, když se vozidlo dostalo do vzdálenosti asi 1,5 kilometru od zdroje tohoto světla, náhle se rozářilo to světlo původní, čili ten objekt, do oslepující bílé barvy o takové intenzitě, která přebyla světla předních světlometů jejich vozidla, přičemž okolní stromy počaly vrhat extrémně ostré stíny. A tady tento záblesk světla nejenže donutil doktora G, aby si zakryl oči, ale také probudil spící děti na zadních sedadlech auta. Zhruba po 4 vteřinách se světlo vrátilo ke svému standardnímu červeno-oranžovému vzhledu. Tedy u tohoto případu několik pozorování popsali i další osoby v té oblasti. Jeden další svědek například uvedl, že asi 6 dní před touto událostí bylo poblíž stejného místa viděno podobné jasné světlo. Vzhledem k tomu, že v té době univerzita v Coloradu obdržela od amerického letectva finanční prostředky, myslím, že to bylo nějak ve výši asi 500 tisíc dolarů, na studium fenoménu UFO, byl doktorem Heinekem na tento případ konkrétní, kterému se nyní věnujeme, upozorněn, asi toho člověka také budete znát, pokud se trošičku zabýváte problematiku UAP, tak na tento případ byl doktorem Heinekem upozorněn doktor Edward Condon, který na univerzitě v Coloradu pracoval, a několik dalších vědců z města Boulder. Mimochodem, v tom samém městě sídlí naše dceřina, společnost TV Gaia. A ta skupinka těch vědců z Boulderu provedla terénní vyšetřování přímo na místě. A teď, co se týče toho Condona. Tehdy si celá řada lidí, prostě zainteresovaných nějakým způsobem tady do tohoto případu, myslela, že samozřejmě doktor Condon, jakožto renomovaný fyzik, který byl spojen s americkým jaderným programem, by se o tento případ mohl svým způsobem zajímat. Ano. Navzdory rozsáhlému nasazení vrtulníků a pátracích týmů se při vyšetřování nepodařilo lokalizovat skutečné místo události, pouze přibližné místo.
ono k tomu došlo v noci, za mlhy, jak jsme si řekli na začátku. A ti svědci pochopitelně měli problém s přesným umístěním toho objektu v tom terénu. Pouze byla vymezena lokalita. Jo? Doktor Condon, já se tomu teda vůbec nedivím, protože vím, o koho jde, typologicky o jakou osobnost v podobě doktora Condona. Prostě doktor Condon zaujal extrémně bohorový postoj, případ si prostudoval a dospěl k závěru, že událost je zajímavá. A to zajímavé bych dal ještě do uvozovek takhle. A to bylo všechno. Spisový materiál byl uložen do depozitu v prostorách Univerzity Colorado. No, University of Colorado. Státní univerzity v Colorado. V státu Colorado. Poté, co byl tady ten projekt ze strany Koloradské univerzity zrušen, čili ten projekt, mám na mysli ne tento případ přímo, jenom tento případ, ale celý ten projekt zkoumání jevu UFO, na který dostali ten státní nebo ten armádní příspěvek $500,000, tak ve chvíli, kdy byl tady tento projekt zrušen, a ve chvíli, kdy letectvo na základě doporučení vědců té Koloradské univerzity ukončili i svůj vlastní program ve smyslu Blue Book, tak prostě utichl i tady ten náš konkrétní případ. Jo? Jenomže samozřejmě se našla celá řada výzkumníků, kteří průběžně komunikovali s doktorem Heinekem, byli s ním nadále v kontaktu a přes Heineka získali kopie snímků pořízených letouny letecké základny Bergsdale, která nad touto oblastí absolvovala, na tou klíčovou oblastí toho našeho případu, absolvovala několik misí. Šlo o fotografie pořízené v infračerveném světle. A ty fotografie sami o sobě byly velmi důležité, protože se na nich nacházel ten objekt. Protože jedna z těch misí shodou okolností probíhala v té inkriminované době tady tohoto pozorování. No. Navíc se dodatečně zjistilo, že nejen doktor G, ten náš doktor G, ale ještě jiný svědek, pán V, přesně určili místo, kde objekt visel ve vzduchu. Ne, že nedokázali určit to místo. Jak tvrdil Condon a jak tvrdila ta vědecká skupina z Koloradské univerzity. Ve skutečnosti šlo o mýtinu. Já bych poprosil o další obrázek. Já se zapomněl jsem tak. Tady to je ten Hainesville 1966 a tam na té jedné fotografii vidíte tu mýtinu, ten kruhový průměr té mýtiny a fotografii stromů z okraje té mýtiny. Ano. Totiž ty stromy jsou důležité. Já vám za chvilku řeknu hned proč. V podstatě se jedná o mýtinu o průměru nějakých 30 metrů, která se nachází západně od železničních kolejí. Ano. A
ty železniční koleje jsou zase velice hezky vidět na těch, nebo relativně dobře vidět, na těch fotografiích fotografiích v tom podřízených v tom infračerveném spektru, jo, o kterých byla před chvilinkou řeč. Vedoucí dispečink té vojenské letecké základ uvedl, že v té noci se v okruhu 75 kilometrů od daného místa nenacházelo žádné kolejové vozidlo, čili žádný vlak, žádná lokomotiva. Dále bylo zjištěno, že nejbližší vysokonapěťová vedení se nacházela asi 12 kilometrů směrem na západ, tady od té mítiny. Všechny stromy na okraji té mítiny vykazovaly zčernalou, respektive spálenou kůru ve směru směřujícím do středu mítiny. Jakoby ty stromy byly vystaveny intenzivnímu zdroji vyzařované energie. Bohužel se v té době, nevím proč, ale prostě nepodařilo najít spolehlivou analytickou laboratoř, která byla schopná se zabývat analýzou sezbíraných vzorků kůry z těch stromů. Jo? Ono to je docela důležité, jo? Protože kdyby se to podařilo, tak celá jistě bychom věděli, zda dřevo těch stromů bylo spáleno například světelnou energií nebo přímo teplem, nebo šlo o nějaký chemický druh spalování. Jo? To bohužel takhle teď nezjistíme. Ovšem na základě odhadu energie potřebné k vytvoření takové intenzity a hloubky spálení té kůry těch stromů bylo možné odhadnout výkon zdroje, energetický výkon toho zdroje, a to za předpokladu, že se nacházel ve středu mítiny, jo? Ve vzdálenosti nějakých 15 metrů, průměr mítiny 30 metrů, poloměr tedy 15 metrů, ve vzdálenosti 15 metrů od okraje té mítiny, kde byly ty stromy. Já jsem se snažil dohledat nějakou informaci o tom, jestli tady ta analýza v té době byla provedena. Prostě se mi to nepodařilo. Jo, ono jako tady tu aktivitu, ta má aktivita směrem k Haynesville je záležitost nějakých 14 roků dozadu. Jo? Takže samozřejmě nevím, jaká je situace teď. Ale ten pán doktor G. si sám, jako to byl jeho individuální počin, on si prostě uvědomil, nebo ho napadlo, že by šlo odhadnout energetický výkon toho objektu ještě jiným způsobem. On si totiž uvědomil, že když viděl, že světlo z objektu zcela zastínilo jeho vlastní světlomety ve vzdálenosti nějakých 3 až 4 metrů před autem, tak tady tato okolnost mu umožnila porovnat intenzitu neznámého objektu, která se, pokud si dobře pamatuju ten postup, prostě vypočítá jako jeho energie dělaná druhou mocninou vzdálenosti s intenzitou jeho světlometu, která se vypočítá jako jejich vlastní energie se známou hodnotou 150 W, dělená druhou mocninou vzdálenosti. Ano. A nebudu vás tady zatěžovat matematikou, jo? Ale zaměříme se na výsledek. Vzdálenost vozidla od toho objektu byla ve finále zpřesněna na 800 metrů. No.
Což by v komplexu všech tady těch proměnných odpovídalo energii 900 MW. Čili ten objekt ve chvíli toho záblesku, toho pulzního záblesku bílého světla, ano, uvolnil energii zhruba odpovídající 900 MW. Později, díky ještě přesnějším výpočtům a zpřesněným odhadům vzdálenosti, byl tato hodnota snížena, byla ponížena na hodnotu 500 MW. Ale jde o minimální odhad. Jo? Čili pohybujeme se v pásmu někde mezi 500 až 900 MW. Jo? Jenomže, říkám, nejsem fyzik, možná to řeknu nepřesně, ale tato hodnota řadí tady tento objekt do energetického rozsahu malého jaderného reaktoru. Jo. Takže, ale říkám, je to hrubý odhad. Ta hodnota mohla být klidně ještě mnohem, mnohem vyšší. Jo. Čili ty hodnoty, ty energetické hodnoty vázané na tady tyto objekty, nebo na ta naše pozorování alespoň, tak ty hodnoty jsou hodně zajímavé. Jo. Rozhodně by se jim měla věnovat výrazná a významná pozornost. Mnohem větší, než je tomu doposud. Protože tento výzkum nebo tento směr zkoumání nás může dovést, ano, k velice zajímavým dalším zjištěním. No a když se vrátím zpátky k viceprezidentu Spojených států a přes něho k těm všem aktivním vojenským informátorům, Barčet a tak dále, kteří jsou ve hře, tak on ten výzkum probíhá, jo, na vysoce sofistikované úrovni, na poměry naší lidské civilizace. Výzkum zaměřený na energetické parametry tady těchto objektů. Jo. A v podstatě ty energetické parametry jsou součástí komplexnějších fyzikálních parametrů tady těchto objektů. Protože v tom ta, že veřejnost není dostatečně informována o výsledcích, průběžných výsledcích tady tohoto specifického druhu, ano, zkoumání. Jo, já doufám, že ta situace se časem, změní, jo, ale tady si rozhodně jako nechci hrát na nějakého jasnovidce a predikovat dopředu vývoj. Jo. I když jsem optimista. Jo. Já věřím, že ta veřejnost prostě postupně bude mít přístup k mnohem většímu objemu dat, než jak to v současné době běží v rámci toho projektu, který rozběhl Bílý dům, kde už na těch stránkách inkriminovaných jsou zveřejněny fotografie, videa a určité části spisů v nějaké čtvrté nebo páté várce vypuštěných informací. Ale to je málo prostě. Jo, tady prostě nestačí se spokojit s fotkami a s videí. Tady je potřeba jít do větší hloubky ve smyslu informovanosti směrem k veřejnosti. Jo, ta prostě veřejnost není hloupá
a ona by si valná většina

0: Tak. Teď bychom měli přejít k další oblasti. To jsou ty artefakty, které tam jsem vybral 4 případy, kterých se chci jako více věnovat. Já bych tě poprosil, Pavlíku, o další obrázek. Kolik máme hodin?
1: No, už po 3/4, Jarda. Máme 10 minut do konce.
0: Máme tu nějaké otázky, dotazy,
1: nevidím nic.
0: Příspěvky.
1: Nevidím nic. Takže můžeš pokračovat radši. Kdyby někdo chtěl zavolat, tak 608 12 14 19 ještě můžete zavolat. Ale pokračuj zatím.
0: V rámci mého individuálního výzkumu problematiky UAP mě vždycky fascinují, nebo ve všech případech mě vždycky fascinovaly a fascinují případy, které zahrnují neznámý létající objekt, většinou sférického nebo diskoidního tvaru, ze kterého za letu doslova prší kov z nebe na zem. Já vím, že to zní zvláštně, možná jako by si někdo řekl, že to je přitažené za uši, za vlasy, pardon, ne za uši, ale za vlasy. Ale ty případy skutečně existují a k těm událostem reálně opravdu došlo. Samozřejmě, že vědci, kteří se zajímají o fenomén UFO nebo UAP, tak tito vědci vždycky prostě doufali v to, že budou mít k dispozici fyzické důkazy související s pozorováním tady těchto objektů. A oni ty důkazy existují. Obrovské množství artefaktů má americký, čínský, ruský, jihoafrický, brazilský, mexický establishment k dispozici. Jenomže prakticky ve 100% to jsou věci, které podléhají přísné cenzuře a utajení a veřejnost se k analýzám tady těchto artefaktů prostě nedostane. Jo? Navíc, a to stěžuje celou situaci, v současné době běhá po internetu a na YouTube a podobných serverech běhají prostě falešné informace, které mají daleko k skutečné realitě. Jsou to videa a fotografie vytvořené umělou inteligencí. No a bohužel toto způsobuje obrovské potíže. Jo. Zhoršuje to celkovou klima, jo, které už tak prostě je nedobrého charakteru. Jo. V drtivé většině případů, pokud se lidstvo obecně dostalo a dostává k fyzikálním, hmotným artefaktům, mající nějaký vztah k UAP, tak je to armáda. Armáda světových mocností. Není to prostý, obyčejný člověk, který jde někde po lese nebo po louce, jo? Nebo který vidí někde nějaký jev na obloze a běží se tam podívat, má tu odvahu, že by něco našel. Jo? Takové případy také existují, ale dali by se spočítat na prstech jedné ruky za posledních 80 let. Jo. Jo. Čili ona kombinace dobrého pozorování a existujícího fyzického vzorku hmoty s vazbou na UAP, ve kterém nemají

0: prsty, nemá prsty armáda nebo nějaké třípísmenkové organizace a podobně, tak takováto kombinace je extrémně vzácná. No. Ale pár případů existuje. No. Navíc, když dojde k takovému nálezu, k takovému typu nálezu, že u toho není ten voják, nebo prostě ti vojáci, ty agenti a podobně, tak ten jeden občan nebo ta skupina prostých lidí těžko najde kompetentní laboratoř, která by byla ochotná ty vzorky analyzovat, jo? Neboť tu hraje roli celá řada obtíží nebo překážek. Jsou to finance. Taková laboratoř to zjevně nebude dělat zadarmo. Pak jsou tu obavy různého charakteru a druhu ze strany pracovníků té laboratoře. Pak tu jsou obavy i ze strany těch svědků, těch lidí, kteří to našli. Obavy pramenící z toho, aby laboratoř nekontaktovala armádu nebo nějakou tu třípísmenkovou organizaci a nevystavila tím nepřímo toho nálezce nebezpečí konfrontace se týče armády anebo nějakých zpravodajských služeb. Jo, ty obavy jsou prostě, samozřejmě ty obavy jsou na místě. Jo. Takže je to celá řada bohužel jistých těžkostí, které jsou reálného charakteru a které brání objektivizaci tady těchto vzácných případů nálezu ze strany civilního obyvatelstva směrem k veřejnosti. No. Takže i když k tomu nálezu dojde, tak prostě ta veřejnost se to nedozví. Většinou ti lidé prostě si ten nález nechají pro sebe a v dobré konstelaci mnohem později, po mnoha letech, možná i několika desetiletích, se ten vzorek dostane tam, kam patří, k nějaké té analýze. Takže já jsem vám tu vybral několik těch vzácných případů, kterým se budeme věnovat a které budeme analyzovat. První případ je spojen s vzorkem zvláštního druhu hořčíku, pocházející z prostředí brazilského státu. Přičemž ten vzorek se v současné době, jak jinak, už nachází v rukou amerického letectva. Co víme. Civilní výzkumníci OIP se o tomto případu, pokud mám dobré informace, dozvěděli někdy v průběhu října roku 1985. Ta skupina oslovených lidí, byli mezi nimi i vědci, civilisti, se nacházela v Kostarice. Můžu v současné době sdělit jejich jména. V našem případě hlavní roli, nebo důležitou roli hraje doktor Enrique Castillo z Venezuely. Bratři, oba dva s titulem doktora, Carlos a Richard Vilčezové z Kostariky. A ještě jeden vědec z Mexika, jehož jméno a příjmení bohužel nemám k dispozici. A těmto vědcům se dostal do rukou, ještě než to zajistila armáda, poměrně velký kus světlého stříbřitého kovu, který měli prozkoumat, anebo lépe řečeno měli zajistit analýzu, obecně výzkum toho kusu hmoty, která sama o sobě vypadala velice zvláštně. A jak k tomu nálezu došlo? Máme tu, na jedné straně, tu máme skupinu vědců, nacházející se v Kostarice v říjnu 1985. Na druhé straně máme přechod prosinec leden roku 1975 až 1976. Je deštivá noc a dva studenti, nejmenovaní studenti, prochází po kampusu univerzity v Bogotě. To je město, které se nachází v Peru. Když uslyší nad hlavami velmi podivný zvuk. Když pohledy nahoru skrze déšť, uviděli diskoidní objekt, který se vznášel ve vzduchu, spíše se kymácel. Evidentně měl problém ten objekt. Průměr toho tělesa byl odhadnut na zhruba na 4 metry a výška asi na nějakých 500-600 metrů. Mezitím, co se ti studenti dívali na ten kymácející se objekt, se objevily další 4 diskoidní objekty, které k němu z různých stran, k tomu, který se kymácel, tak k němu přilétaly z různých stran, jako kdyby mu chtěli pomoci. Ty 4 objekty měly stejný tvar a v podstatě i stejnou velikost. A v tu chvíli z toho centrálního disku, který se tam taky kymácel, začal tryskat proud tekutiny. Proud neznámé tekutiny. Ti dva studenti se schovali pod strom a viděli, jak jasná kapalina prostě padá na zem do kaluží dešťové vody. Přímo na cestě uvnitř toho kampusu. A vytváří páru. Odpařuje se. Záhy všech 5 objektů se vzneslo a zmizelo v nízko položených dešťových mracích. Poté tito dva studenti si všimli 2 kovových úlomků o rozměrech zhruba 15, jeden měl průměr asi 15 až 18 cm a druhý měl průměr asi 4 až 6 cm. Ty 2 úlomky vyzvedli z louže, ale byly horké, takže se pustili na zem a museli zhruba 10 minut čekat, než vychladli natolik, aby je mohli znovu vzít do ruky. První analýza, která byla provedena ve Střední Americe, respektive v té Kostarice, skupinou těch 3 vědců, ukázala, že vzorek v podstatě představuje hliníkovou slitinu, nebo lépe řečeno, já to řeknu jinak, slitinu hliníku s hořčíkem a cínem. Kov byl nemagnetický a obsahoval ještě stopy materiálu neznámého chemického druhu, které se prostě nepodařilo identifikovat. Hmota se dala snadno řezat a vykazovala velmi jemnou zrnitost. Jenomže toto byl teprve začátek dalších událostí, které vytvořily v podstatě řetězovou reakci, která měla nesmírně zajímavé vyústění. A protože už je určitě 11 hodin, tak pokračování si necháme opět za týden.
1: Pokračování příště.
0: Počkáme si?
1: Ano.
0: Ano, počkáme si na vyvrcholení tohoto případu za týden. Bohužel, nedá se nic dělat.
1: Jo, v pořádku, ano, už překračujeme 3 minuty. Tak já musím ještě jako vždy v pondělí vás pozvat samozřejmě na kalendárium. Puste si to, bude to kalendárium 174 věnované začátku školního roku. Ano, takže poslechněte si. Tak, a to je všechno. Jarouši, já tě moc děkuji. A za týden teda, za týden budeme pokračovat v druhé části Neznámá krajina. Mhm.
0: Přesně tak.
1: Tak jo, mějte se všichni.
0: Tak jo, přátelé, mějte se hezky. Taky ahoj, ahoj, příště zase naslyšenou a viděnou. Mějte se hezky, naschle, ahoj.
1: Ahoj.

Šikana někoho může do života posílit, jiného zabít. V alternativu první věří rapper Matea.

O tom, jak slastně může znít jinak nepříjemný zvuk zvonku, který oznamuje konec hodiny, zpívají v písničce Rock'n'Roll High School Drummonds.

Co nás učí ve škole? Že prezident nikdy nelže. Vojáci umírají jenom zřídka. Každý je svobodný. Učitel má vždycky pravdu a policisté jsou našimi přáteli. Zpívá Pete Seeger.

0: Na intelektuálské debaty ve školní kantýně v písni Art School Canteen teď zavzpomínají Kevin Gardley a Lol Cream, bývalí členové skupiny 10cc.
1: Když se mi přestává líbit hudba Franka Zappy, to znamená, že jsem zralý na buddhismus.

Vzpomínám si v roce 1977, kdy na gymnáziu Libeňském z ničeho nic s posledním zvoněním najednou zazněla písnička od Elise Coopera School's Out. To byl opravdový šok. A na téhle desce Billion Dollar Babies jsem pak našel ještě jednu o škole od Elise Coopera a překvapila mě, jak byla smutná, lirická, vlastně sentimentální, pro Elise Coopera vlastně netypická. A my se s ní též rozloučíme s kalendářem číslo 174. Naslyšenou se těší Michal Kyselka.

0: Pane Svatoši, ony ty záhady v úvozovkách se týkají našeho bytí a nebytí v mnoha případech a to stále čím dál tím víc. Celá ta oblast, které říkáme Evropa nebo kontinent evropský, ale a nám se zdá, že celý svět, žije tím, co se teď nazývá lipský incident. Je pravda, že Němci to vytáhli po několika týdnech, mezitím, a k tomu se dostaneme, přistál v Moskvě šéf CIA Radcliffe a tak dále, ale Vladimír Putin jasně řekl, že celá ta operace Lipsko s těmi drony byla falešnou vlajkou. Je to hrou, uměle udělanou hrou Západem pod falešnou vlajkou. Jak vy si vykládáte to, co se stalo, že tady vidíme něco takového, abych tak řekl, na typu další Vrbětice?
1: Vidíte, že všechny špionážní hry jsou vždycky politiky prohlašovány za akce, se kterými nemá dotyčná vláda nic společného. To taky je, to jsou právní následky, všechno. Tady byl jasně vyslán vzkaz, je úplně jedno, jestli ho provedla nějaká expozitura tajné služby, která je řízená ruskou FSB nebo ruskou SPR, protože všichni vědí, že velká část ukrajinské SBU de facto plní úkoly těch sovětských tajných služeb, těch ruských tajných služeb, takže zapadá to přesně do scénáře toho, že tohle je, tyto incidenty byly provodeny ruskou tajnou službou, například ruské tajné služby. A i Putinova vyjádření, že nebyli, říkají přesně, ano, byli. To tak vždycky je.
0: A k čemu to slouží?
1: Ono to slouží k... Víte, Němci se zbláznili, nejenom Němci, zbláznili se i Francouzi, Angličané, chtějí eskalovat válku na Ukrajině přesně, protože, víte, proč to Němci vytáhli, je jasné. Oni to vytáhli ve stejný den, kdy bylo jasné, že Volkswagen propustí ne 50 tisíc, ale 100 tisíc, možná i 150 tisíc zaměstnanců a velká německá města budou vylidněna, ve kterých byly ty automobilky.
0: A blíží se volby
1: a samozřejmě je to třeba takový to starší tím Ruskem, protože Německo chce v jedné této továrně, aby aspoň zachránilo vyrábět zbraně. Zbraně proti Rusku. Když vyrábíte zbraně, musíte někde, někdo musí vést válku. Samozřejmě to jsou složité věci.
0: No ale dobře. Ale jestliže říkáte, že to skutečně je práce ruských tajných služeb, tak jaký to má význam pro Rusko?
1: Význam pro Rusko. Podívejte se, Putin dneska dostává dárky od Američanů. V diplomacii se vždycky dávají dárky, někde je to čestný meč, co dostal třeba Maduro, a někdy to je třeba území, ústupek a podobně. My jsme to vysvětlili. 24. srpna americký ministr zahraničí Marco Rubio výmul syrský stát, syrské vládnoucí hnutí, ty islamisty a Giulaniho, který se ovšem jmenuje Al-Shara, ze systému amerických sankcí o teroristech. Ano? To bylo 24. Současně ten samý den americký minister financí Bessent vyhlásil obrovské sankce proti Iránu. 25. srpna přiletěl John Radcliffe do Moskvy s tím supertajným letadlem, kterým je modul ROCC.
0: To nás hodně zajímá, ale my se k tomu určitě dostaneme, ale jenom...
1: Ale musíte mě nechat dokončit, co se stalo 26. září.
0: Ano.
1: 26. srpna. 26. srpna Vladimír Putin zvedl telefon, volal mu Al-Shara, ten zbavený terorista, který vládne Syrii, a slíbil mu, potvrdil mu, že Rusko si může nechat ty své vojenské základy.
0: Mhm.
1: A současně ten další den potom, vlastně za dva dny na to, Israel Katz a Benjamin Netanyahu prohlásili, že všichni Palestinci z pásma Gazy budou bude Izrael udělat cokoliv pro to, aby byl ustatil jejich emigraci. A Netanyahu řekl, že to nikdy nevyklidí, že Palestinci o tom tady zmizí. A tady vidíte ty ústupky, které dělají Spojené státy americké kvůli Iránu. Proč? No, protože Irán v současné době nepotřebuje, nesmí dostat nové ruské zbrojní technologie. Takže se Rusům dají základny v Sýrii, protože ten už je kamarád všech ten ze Sýrie, samozřejmě vyhovuje to Izraeli, no a Spojené státy mají uvolněnou cestičku k větší strategii a v rámci té další ceny, toho dalšího diplomatického daru, je větší vliv na budoucí dělení Ukrajiny Ruska.
0: Větší byli Ruska na dělení.
1: Ruska, ano, Rusko dostane víc. To je jako když byl Kissinger v Číně za Mao Tse-tungem.
0: Rozumím.
1: Takže musel dát tyto diplomatické, dají tehdy investice.
0: Ale já vás stejně k té otázce vrátím. Co bezprostředně, pokud to tedy byly ruské tajné služby, co tím získali, když ano, tady
1: dostat,
0: vidíme...
1: Musíme se dostat, jsme řekli jeden časovou osu. Samozřejmě ještě než letěl Radcliffe 25. srpna do Moskvy, tak Elbridge Colby, ano. Takže Elbridge Colby, to je nový Kissinger, a ten svolal konferenci za účasti Michaela Friedmana, a největších amerických politických bezpečnostních lobbystů, specialistů, většinou židovského původu. To je hlavní strategická konference Spojených států amerických. A na ní vytyčil stažení z Evropy, západní polokoule výhradně americká, jaderný, když žádní Evropani se nebudou montovat do jaderných zbraní, budou být jaderný deštník. Ale proti Rusku vede Ukrajina, řekl, pečlivě kalibrovanou válku, pečlivě kalibrované údery, a ty jsou možné. Nevyvolají jadernou válku. Čili Ukrajina může pečlivě útočit na ruské cíle tak, aby nezpůsobila Rusku velké škody. Musí se vybíjat tak, aby ho neohrožovala. Útočit může. Evropani tedy můžou, ale jenom tak. Nesmí si vyrábět jaderné zbraně, jsou vazaly Evropani, západní Evropa budou vazalové.
0: Já tomu rozumím.
1: Ano,
0: Já pořád neslyším tu odpověď na otázku.
1: Ta odpověď je jasná. Ruská scéna právě těmito útoky, drony, a on to nejsou jenom drony, to jsou různé sabotáže nebo různé přerušení, všechno. A není vyloučeno, že s tím pomáhá třeba i CIA nebo Shin Bet. Je za cíl vytvořit těm nahloupým evropským politikům, kteří nechápou, že mají tu hranici, strach. Bude to horší.
0: Dobře, když to takhle vezmu, tak se zeptám věc, která mě trošku taky není jasná. Ten Lipský incident proběhl tak, že tam žádný dron nevybuchl. Jeden se dotkl toho letadla a jeden našli jakoby někde u letiště.
1: Ano, to je přesně způsob této operace. Dostanete to do médií. Média najednou vidí, a to česká média ani neříkala, že nemám nad hlavama lítají 100-tunové ukrajinské velké letadly, ty velké Antonovy, ty snad mají 100 tun výbušní. Představte si to, že by ten dron to trafil, když vzlétá. Víte, ten Boeing nese třetinu paliva, co údajně vrazil do těch parkodrapů. Všichni jste viděli, jak to vypadá, jak to spadne. Teď si představte, že na Prahu nebo na Lipsko nebo někde spadne tenhle sen s trojnásobkem paliva a se 100 tunama a výbušně. Viděli jste teďko, ale musíte to vidět v kontextu, jakmile tohle bylo, no tak samozřejmě Rusové vyhodili dva sklady výbuštiny, jeden v Mile a druhý u Kyjeva, druhý někde bojové. A to zlikviduje celou čtvrť, ten výbuch. A teď si představte, že vám to začne padat z nebe.
0: Dobře, ale takže oni nechtěli, aby to vybouchlo?
1: To je varování. To je varování. Podívejte se, překračujete linie. Ty linie vám stanovili Američani, co můžete a my. Čili vy můžete na Rusko útočit a Ukrajina může střílet, aby tak, ale neškodně. To znamená, může vypálit sklad Wildbase, který se zabývá distribucí kosmetiky a všech těchto věcí pro ruské slečny. To je jeho hlavní biznis.
0: Jo, a dobře. A ten znamená to, že máme takhle chápat i ty případné záležitosti, které teď nastaly v Polsku, tam vybuchl taky nějaký...
1: Ano, to jsou přesně znamenování. To je jako ve Vrběticích. Víte, já jsem dostal odpověď oficiálně, když jsem pátral po Vrběticích, že protože nebylo možné, aby ty agenti ruské tajné služby, kteří jsou za to viněni tím vyšetřováním, se dostali do Evropské unie, protože už byla jejich identifikace známá, tudíž nemohli přejít legálně přes jakýkoliv hraniční přechod. Oni přešli, myslím, přes Vídeň nebo a tady. Ale bohužel mohli, protože zrovna, když přiletěli a když odletěli mezi těma Vrběticema, tak probíhali na místech, kudy vstoupili a opustili údržby systému, který by je normálně poznal. Čili si to můžete představit, že buď Putin tedy ví, kdy se dělají ty údržby systému a ty agenti proudí do Evropy tímto
0: a nebo s nimi spolupracují.
1: A nebo mu někdo řekne, a tehdy můžeš.
0: Jo.
1: A kdo může? Ten, kdo vlastní zadní vrátka do toho systému. A kdo to je? No ten sídlí tam, kde si byl koudelka Petr Vyznamená.
0: V Langley v Americe. V sídle centrále CIA. Je to pozoruhodná interpretace, protože jestliže to tak je, jak to říkáte, tak to znamená, že vlastně tady probíhá ve skutečnosti obrovská hra mezi Spojenými státy a Ruskem. Jejíž součástí byla i ta návštěva Radcliffeova. Mimochodem, co to tedy, proč tam vlastně přistál s tím obrovským letadlem a ne běžně, jak se to dělá?
1: No, zaprvé Rusové mají nový systém, který vypínají Starlink, tedy komunikaci dronů a Starlinku, což je problém. Tedy Starlink nefunguje pro Ukrajince na ruském území, ale pouze funguje na určitém 20 až 50 kilometrovém přesahu z ukrajinského území, nebo na té části, jako je Krym, pač to bylo bývalé ukrajinské území. A tak tam jako funguje. Normálně je to povoleno ze Spojených států, tedy jo, a Moskva. A dál už ne, takže. Ale Rusové vymysleli nové elektronické systémy a ty to vypnou, tu komunikaci. A teďka Američani mají problém, protože potřebují zjistit, jak se ta komunikace vypíná. A okolo Moskvy se ví, že to je vypnuté. Tak to je jedna věc, že tam byl to speciální letadlo, Globemaster 17 s modulem ROCC. A druhá věc je, že ten modul, to je vlastně taková, to je lítající špionážní pracoviště na utajenou komunikaci. Takže on ten Radcliffe může jednat v Kremlu, pak jedu do letadla, domluvit se, neodposlouchávání přímo z Moskvy, protože kdyby volal z velvyslanství, tam by mohli být pioni. Tam by mohli být už nějaký tyty.
0: Čili jedna analýza, kterou jsem četl a kterou budeme dávat zítra na stránky Akademie, velmi zajímavá ruská, která říká, že hlavním důvodem bylo dohadování se mezi Spojenými státy, co Rusko nechá, abych tak řekl, Američanům v Iránu a co oni za to nechají.
1: Ano,
0: na Ukrajině.
1: Tady je přesně tato debata, protože teď v září bude velký sněm nejvyšších představitelů BRICS a čínský manuál, který v podstatě, nebo Čína projevila velký zájem a oznámila, že BRICS by se měl více konstituovat jako obranná aliance zemí východu a jihu a Afriky proti těm evropským roztahovačným silám. Takže Spojeným státům americkým to značně nevyhuje, protože kdyby se konstituovalo nové NATO, východní NATO, tak ta strategie Elbeho Kolbeže na ty útoky kalibrované bude platit i pro Spojené státy, když budou útočit na Irán. Takže budou muset útočit jenom tak, aby Irán nepoškodili. Což je problematické a tak se tady vytváří nový systém, ve kterém se Rusku říká, že bude odškodněno, dostane Putin ty dárky, tedy Ukrajinu a tak dále, když jaksi povolí Američanům, totiž Američané mají 30 až 50 letní náskok v ropných zásobách oproti Iránu, takže mohou Irán postupně ubít.
0: Hospodářsky
1: ubít, ano, ekonomicky. Čím značně poškodí Čínu, ale aby to mohli udělat, tak to nemohou, oni tam potřebují venezuelskou ropu do toho, aby měli ten 50 denní náskok.
0: Američané
1: potřebují nutně venezuelskou ropu, ale ta ještě není dostatečně produkovaná, protože ten Chávez to tam všechno, i ty sankce a všechno, tak to se musí obnovit a pak potřebují druhou ropu kanadskou. A ty Kanaďani to nevidí příliš příznivě. No a navíc ještě v celém tom období, kdy ten Irán budou takhle dachmat, musí dělat přestávky, protože když je neudělají, tak Evropa skončí. Bude příliš velká drahota, ona by ta drahota byla ve Spojených státech amerických. Čili ten tlak na ten Irán bude trvat podle odhadu 20 roky. Ale pokud se ustanoví ta obranná aliance BRICS více, tak ten plán narazí na mantinel, tak jako na ruský mantinel. A zároveň musí donutit tu Evropu Američani, aby začal něco dělat.
0: A teď mi řekněte, když to, začíná to být pro mě docela přehledný, jo, ale řekněte mi, to znamená, že když se vrátím k tomu lipskému incidentu, takzvaně, jak se o tom hovoří, že na to tedy ti Evropané naskočili, nebo proč dělají tyto šílené kroky další, Merz vyhrožující.
1: To je velmi... Jo. Takže tady vidíte Merce se Zelenským, ta fotka je z dubna, a tam vidíte německý dron, který se bude vyrábět teď v Německu, aby pouštět na Rusko. Jak vidíte, je to vrtulový šahid. Vidíte tam vrtulovou... Cena toho dronu $69,700.
0: Ano.
1: Lítá to pomalu, je to neschopný. A bude se to vyrábět jenom 400 kousků měsíčně. A teď bych prosil ruský dron. Principem je, že Rusové mají technologii na 3D tisk turbín těchto tejskových motorů.
0: 3D tisk.
1: Čili už se to nesoustruží, neskládá, nemontuje. Vytiskli. Díky tomu, co nikdo nepočítal, mohou tyto tajskové drony vyrábět tempem vrtulových dronů.
0: Mm-hmm.
1: Možná i větším. Víte, jak to tiskárny dáte roboti, jenom už se to vyrábí. Tak, a teď máte problém.
0: Kolik jich budou vyrábět teda?
1: Zatím bych vyráběl 1000 měsíčně. Ale jako když zvládnete tisk turbín, samozřejmě ještě to není... Jsou to levné tajskové motory. Nicméně lítá to 600 až 800 kilometrů. Ve výšce 6 kilometrů. Náletová rychlost, když to pádí dolů. 800 kilometrů. Čili je to ten dron Shahid nebo Geranium, ty stají, ty jsou tam, já bych měl, ty lítají s bídou 300.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Ani nevystoupají na 3 kilometry. Nemají tohle. Tohle je úplná novinka. Podívejte se, sestřelení Shahidu 90%, kde jaký kulometník, kde proto se do toho dávají falešné, bez výbušti návnadové. Ovšem, tady ten nový ruský dron začal lítat minulý měsíc, čím dál tím víc. No a daří se Ukrajincům sestřelovat 30%, ale to jich lítá zatím jenom pár desítek. Ovšem, všechny sestřely, a teď cena toho dronu, prosím vás, 50 až 70 tisíc, a teď si představte, čím to jde sestřelit. Buď jaké tam má NASAMS, jsou americko-norské, švédské, anebo jisté, to jsou německé. Mm-hmm. Jenže cena, nejnižší cena, tyhle ceny těch raket začínají na 500 tisících dolarů. Čili já musíte vystřelit ještě dvě nebo tři. Takže třikrát až desetkrát víc peněz zaplatíte za sestřelení tohohle dronu, než Rusové za jeho výrobu. A teď, protože Američané ještě nezvládli 3D technologii západ proudových motorů, těch levných, tak máte problém. Protože Rusové to mohou zmnohonásobit.
0: A může se mě ještě zaujalo na tomhle, když on ten dron tedy letí, tak on svítí dolů, on má, to je jako když přistává UFO, nebo mě to připomíná...
1: To jsou speciální, to jsou takové speciální odrazové plochy lumenečního světla, které imitují hvězdnou oblohu, takže umělá inteligence, když na něj útočí, tak si myslí, že to jsou hvězdy, protože v okamžiku, kdy se zjistí ten dron, že na něj útočí dron umělé inteligence, tak vypustí klamné světýlka. Takže umělá inteligence uvidí silné pohybující se body a uvidí tenhle ten stále letící objekt. Čili ona si to vyhodnotí, že ty klamné cíle jsou ty drony a tamhle to je obloha, dron je obloha. Uhum. A to je jenom jedna z možností, samozřejmě pak ještě, to je ten slavný psychologický.
0: Ano, no ten psychologický mě napad, protože jestliže tohle to jako na vás letí a začne to svítit, tak mě to připomíná ten slavný Coppolův film Apokalypsa Now o Vietnamu, kde Američané připevňovali na ty obrovské vrtulníky dolu reproduktory s neuvěřitelným výkonem a hráli v nich Wagnerovi Valpurgiu noc a ničili vlastně už jenom tou hudbou ničili.
1: Ano, ty. A teďko Rusové, víte, Rusové teďko mají ty drony, že jo, ten dron nese 100 kg, 90 kg hlavici, ten pterskový, nedá se sestřelit, budou jich mít tisíce měsíčně. No a ten Merz chce vyjábět ty šahidy polovičním tempem a ostřel vlastně na Rusko. To je přesně ta Kolbyho strategie. Můžete tedy na Rusko útočit, ale nesmíte ho poškodit. Čili můžete vyřadit 5-10%, to říkal Putin, 5-10%, no a tam by byly 5-10% naší afinecké kapacity. Už je to skoro opravený. Tak můžou znova a znova. To jsou ty neškodné Kolbyho, útoky LBG Kolbyho. To je co ten ruský medvěd, jo, ty vosy, ty včely. Ale ten mec, ten si vezme. No a Rusové budou střílet tyhle drony. Proč je budou střílet? Vždyť se ukážte, analytici už spočítali, že těmito drony zničí všechny trafostanice, už na elektrárny, už ty trafostanice. Když zničíte trafostanice, je konec města. Zničíte sklady potravin, už zničíte lihova, zničíte, víte, ničí pepsikoly, ničí kokakoly, ničí lihova, výrobny vodky největší, všechno ničí, Putin, proč?
0: Ale taky ty sklady zbraní, že jo?
1: No a, ano, je, to ano, ale ničí systémy obchodáky, největšího výrobce vodky, Coca-Cola, to jsou všechno systémy, které daně. Daně, to je daňový systém Ukrajiny, ničí. Víte, není Pepsi-Cola, není obchodák, nejsou potraviny, tak zůstane ta šedá ukrajinská ekonomika, těch 30% těch různých prodejců, všeho, ale ti neplatí daně. A tím pádem Ukrajinci už teď, víte, dostali 90 miliard, je to chvilku 14 dní.
0: Ještě ne všechny.
1: Po volbách, no. Ale už k tomu chtějí další 27, ano. Samozřejmě miliard, ale bavíme se o miliardách. Dolevu. Takže, abyste to Rusové tedy hodlají ty ukrajinská vyhnat, doslova řeknu, vybydlet ty města, vyhnat je. To dohromady je několik milionů lidí. Zničit ukrajinskou ekonomiku, protože Ukrajina to pak, když ji zničí, tak je zničí.
0: Když o tom mluvíte, tak já mám jednu otázku, protože něco jste ještě před začátkem našeho rozhovoru mě řekl a to mě nesmírně zaujalo. Já bych to asi uvedl jménem Bojčenko. Co to je?
1: No to je přesně to ono, jak město Mariupol už několik let má osvobozeno v uvozovkách Putin. Ale všichni ukrajinští úředníci, 500 nejvyšších úředníků, zhruba 500, pod vedením tohle Bojčenka, kterého osobně jmenoval Zelensky, se přesunuli, utekli z toho města a založili v Kyjevě virtuální město Mariupol na Ukrajině.
0: Virtuální Mariupol.
1: Všichni úředníci, tam musíte si představit, předseda investičního oboru, místa bio, předsedkyně vlastní úřednice správy péče o děti, A všichni si založili své kanceláře nejprve v Kyjevě. Teď se tedy už stěhují, protože v tom Kyjevě už to...
0: Není nebezpečné.
1: A mají plat ve výši milion, to je prosím vás, půl milionu a 600 000 korun. To si český dělník nevydělá. Jezdí Audinama, BMWčkama. Celá tato operace už stála jenom evropské poplatníky 1,5 miliardy korun. Virtuální město. Oni provádějí účetnictví virtuálního města. Dokonce tomu městu nakupují nemovitost.
0: Čili...
1: Ale ne v tom maju, ne na ty, ale kdesi na Ukrajině. Je to spousta operací je přísně tajných. Ty lidé od té doby strašně zbohatli, co řídí to virtuální město, koupili si byty v Kyjeve, teď si je kupují kde všude. Čili
0: oni si hrají na to, že jako...
1: Nehrají, oni jsou... Víte, představte si, že všichni pražský úředníci teď z těch stát, co prohrajou volby, se přesunou do Brna a tam pod záštitou si zřídějí...
0: Budou řídit Prahu.
1: Budou řídit Prahu. Všichni ti političtí úředníci a ty nejvyšší úředníci a Babiš by jim k tomu posílal peníze, které k tomu potřebují, dávají platy na všechno. A oni si v Brně budou kupovat nemovitosti Prahy. Takzvané virtuální Prahy.
0: To je neskutečné.
1: Ale možná si kupují třeba v Praze, nebo kdekoliv. Jsou velmi mohatí, koupili si už řadu bytů. A to jsou jenom ty 1,5 miliardy korun. Je to 3 miliardy, je to přes 3 miliardy živen. To je jenom na jejich
0: platy. A to se
1: platy.
0: Týká jenom toho...
1: To jsou jenom platy, které zaplatila Evropská unie za to zahraniční dárci. Pak ještě dostávají další. Vyrábějí různé plastikové pomůcky pro ukrajinskou armádu. Čili ten úředník, třeba úřednice, která se zabýval, šéf úřadu, který se zabýval kanálama, čili správce kanálů a voduje mu toho Mariupolu. Dneska v čele toho svého úřadu najímá na Ukrajině dělníky a ty vyrábějí někde v Černovicích nebo snad někde jinde nějaké plastikové pomůcky. To je jedna z mála věcí, která se podařila těm Ukrajincům. A za to dostávají další peníze. Ale teď, jaký to má účel? No, zaprvé, tito úředníci toho města, které už patří Putinovi, tedy který Putin obsadil, tak nemusí na front.
0: Aha.
1: Ani jejich mají na Ukrajině je plat na české peníze asi 12 tisíc, zmenšil se zase.
0: Jo.
1: No ale oni mají plat 50 tisíc. Měsíčně bavíme se na české peníze měsíčně.
0: Ano.
1: Čili, ale teď ještě jim tečou, to je těch 1,5 miliardy korun za ty úředníky za těch 5 let. Jo? To nech není moc. Všichni obsadí těch tisíce těch obyvatel Mariupolu, kteří utekli, tak jsou bezdomovci na Ukrajině a ti, kteří tam zůstali, dostávají rekonstruované byty. No a tyhle úředníci mají plat, vládní byty a všechno a žijí. A to je úžasné. A teď si to musíte vynásobit. To není jenom Mariupol. Takhle se chová pokrov, takhle se chová zprávy území, která jsou už několik let stále všichni ti úředníci. A teď si to vynásobte. A teď bych poprosil Terezu Ribeiru, to je komisařka Evropské unie, a ta včera vřiskala na ostatní komisaře a na politiky, že Evropanům se musí zvednout daně. Daně za benzín, daně za naftu, daně za plyn, daně za elektřinu, daně za tabák, daně za cukr. Zvednou daně, Evropa potřebuje peníze, nemáme peníze na své programy, na tu výrobu těch mercových dronů, na ten německý průmysl, kdy chce ty továrny Volkswagenu, které zkrachují. Víte, Volkswagen proč krachuje? Proč nekrachuje jako polská Toyota? Dělník Volkswagenu vyrábí 13,5 auta ročně průměrné, když se všichni dělníci počítají. Toyota 27. Mm-hmm. Platově, energeticky je to úplně někde jinde. To je všechno ten systém, který kdysi popsala Baronka Tečová. Tyhle moderní eurolevičáci všechno rozkradou a pak se, jak říká, ta Tereza i vyhnou na vás. No ale oni potřebují ty peníze také na tu Ukrajinu, na toho Bojčenka, na ty ostatní starosty. Tam to mizí. A teď se podíváme na Hotel The New Hamburku, abyste viděli jenom, kam ty peníze mizejí v Evropě. Mm-hmm. Toho Bojčenka, kam mizejí. Tak tohle je Hotel The New v Hamburku. Tam ten momentálně slouží jako ubytovna pro nové imigranty z Afriky.
0: Skutečně.
1: To je značkový hotel. Máme tam nějaký pokoj, abyste viděli ten luxus. Tak.
0: To je neskutečný.
1: 2500 euro se platí jenom za jednoho imigranta za noc. A k tomu mají ještě další jak se tomu říká, full service.
0: All inclusive.
1: To je prostě all inclusive super hotel. To, je, to se říká design hotel, to je lepší hotel. A to je jenom jeden. Tak na to ta Tereza Ribera, na to ten Mert potřebuje dál peníze. Takže podívejte se, tenhle imigrant se bydlí v hotelu za 2500, to je 60 tisíc korun. Český dělník v montovně 32, 35 tisíc. Před zdaněním. Německé montovně. A tam to ty Němci spolu do těch imigrantů. Na té Ukrajině ten Bojčenko. Už nemáme město, ale už jsem 5 let jeho ředitel. A teď se podíváme na hotel, bychom se podívali, aby, jak to dělají Američani, tak bych prosil hotel Marriott v Caracasu ve Venezuele, aby jsme to kolečko uzavřeli. Mm-hmm. Kam ty peníze, jak to kdo plánuje? V Caracasu. Do Caracasu. Přivezli Američani teďko španělskou uklízečku.
0: Co?
1: Španělskou, do Venezuely, do Caracasu. Americká vláda dopravila španělskou uklízečku, která žila 20 let. Ve Španělsku pak bojovala s tím Chávezem a Dinoru Figuera. Takhle tam přivezli do hotelu Marriott, kde je 500 amerických manažerů, kteří řídějí, to je ona, to je Dinora Figuera. A tu si pamatujte, tu je to je Havlův kulisák. Víte, Havel byl kulisák. Uh-huh. Tohle je havlovská kulisačka. Tu tam americká vláda dopravila.
0: Co s ní zamýšlí?
1: A představila jí Delcy Rodriguez. To je ta revolucionářka, která teď se rozhodla, že bez spolupráce. To je budoucí Ukrajinci, to bude budoucí venezuelská prezidentka.
0: Skutečně?
1: Ona je chytrá uklízečka. Víte, ona je doktor chirurgie. Je doktor, ona je vystudovaná, jo, je to doktorka chirurgie. Utekla, Evropská unie je poskytla azyl, ale 20 let tady musela žít ze sociálních dávek a darů a charitativní pomoci, protože nesměla vykonávat svoji práci. To je takový ten evropský přístup.
0: Ano.
1: Oni nemají rádi tuhle figuéru, že ona je chytá, je takový to. No a protože oni tam chtěli dosadit Corinu Machado, totiž je, tak to je evropská. Tu tam chtěli, aby byla budoucí prezidentka, když odvezli toho Madura,
0: ano.
1: Tak Američani, že ukradli, tak tam chtěli dosadit Evropani tuhle Corinu Machado, dokonce jí dali Nobelovu cenu za mír a všechno. Ano. A ta už jezdila a slibovala evropským biznismenům, že všechno prodá, zprivatizuje. Udělá z toho takovou tu, takový, dopadne Venezuela jak Česká republika, akorát, že Venezuela má největší zásoby ropy na světě. No ale Rubio, Marco Rubio, americký minister zahraničí a LBčko, a všichni ty strategové nepotřebují, aby se jim stalo to, co se jim stalo už v Nikaragué, že tam dosadili revolucionářskou no a ono se to celý otočilo, pak všechno skončilo. Potřebují tam spolupracující režim, takovou tu českou sametovou revoluci tam chtějí udělat. To řídí z toho hotelu Marriott, a tahle ta paní. A ti Venezuelani tedy budou tu ropu budou prodávat Američanům, Američanům to postaví, ale budou dostávat tolik peněz do státního rozpočtu svého, mnohem víc, než dostávají v Nigerii, v Egyptě, kdekoliv, kde těží ti Evropani nebo Američani. Čili dostanou historicky největší podíl. Historicky největší podíl znamená, že lid bude spokojený. Dokonce lidi kolem Marca Rubio nazývají tu Machado, že ještě horší než Chávez jistí a že by zase tam byla revoluce. Čili Američani chtějí udělat sametovou revoluci ve Venezuele pomocí téhle Rodriguezové. To je taková havlistka, velmi podobná, protože potřebují tu ropu proti tomu Iránu, proti těm Arabům, to jsme říkali na začátku. Čili proto tam musí být klid. Venezuelané musí cítit, že bohatnou. Američané si samozřejmě vydělají. Ale jak bychom to řekli, rozumnějším způsobem. Ne, jak to plánovali ti Evropané. Ti Evropané jsou pak dali. Takže Evropané nebudou mít arabskou novcu, ropu nebudou mít iránskou ropu a plyn a budou brát venezuelskou. Nic, ti západní. A ti východní, to ten Putin dostane ten dar, ti budou brát turskou. A právě proto ta role je klíčová, je ta role Venezuely.
0: Ano.
1: Aby dokázal Trump prosadit svou strategii a potlačit Irán, tak musí potlačit Araby, tím zastaví jejich, ono tam vyhovuje, protože to je extrémně levná ropa, kterým Spojené státy nemohou konkurovat.
0: Já.
1: Čili tu chtějí vyřadit z evropského trhu, ze světového trhu maximálně a nahradit ji americkou zadrží a touhle venezuelskou zadržku. To je mezi tím.
0: A myslíte, když tohle líčíte, protože pořád se díváme na ten problém jako celek, myslíte, že ty pokusy, které jsou teď zjevné, najednou se ukázalo celé to korupční prostředí kolem Zelenského a tak dále, střelba mezi různými dvěma tajnými službami v Kyjevě, všechno spěje k tomu, aby se toho Zelenského zbavili. Myslíte si, že také dojde k něčemu takovému, že nakonec dosadí tam Západ nebo západní Evropa nebo Američané do Kyjeva někoho, kdo bude figura.
1: Ano, se teďko najde nějaká figura, nějaká ukrajinská figura. Mm-hmm. Nevím, jak vypadá, už se na ní pracuje. Z podstaty věci s ní souhlasí Rusové, souhlasí Američané. Evropanu se nikdo ptát nebude. Evropani, ten Kol by to řekl jasně. Vy, Evropani, budete zodpovědní za svou obranu proti konvenčnímu útoku Ruska, to je váš problém, to bude stát evropské peníze, bude mít tak, ale nebudete si hrát s jadernýma technologiema. To budete mít americký jaderný deštník. Mm-hmm. Amerických vojáků tady už moc nebude, aby Rusové byli spokojeni, protože dokud tady nebudou američtí vojáci, žádní evropští nezautočí. A když tak jenom těma Kolbyho pečlivě kalibrovanýma útokama, takže to. Mm. A Rusové to smetou. Mm. To je systém, takže teď uvidíme, kdo bude ta...
0: Čili mám tomu rozumět tak, že vlastně to současně by, pokud by se to podařilo, tak by to vyřadilo jakoby docela intenzivně nebezpečí jaderných zbraní?
1: Ano, ano. Základním principem strategie LBJ Kolbyho i Putinovy ruské strategie. A ona byla podobná i Bidenová, ale on to neprosazoval tak veřejně, jako to prosazuje Trump, je, že Spojené státy a Rusko jsou velmi úspěšné země. Hmm. S velmi úspěšnými elitami bohatými a ti se přece nehodlají zničit kvůli nějaké bandě pomatenců z Kyjeva a z Berlína, kteří nejsou schopni řídit své státy. Když nejsou schopni řídit své státy, tak budou nemilosrdně nahrazeny a ty státy budou, víte, to už bylo po válce takový plán Morgenthaua, americká, že z Německa se stane deprůmyslovaná země, protože když zbavíte Německo průmyslu, tak si dá pokoj.
0: Hmm. Já bych teda zkusil se na to zeptat ještě z druhé strany. Totiž my vidíme, to, o čem hovoříte, je mi relativně srozumitelné teď. Dohoda Amerika, Rusko, která probíhá v zákulisí, v letadlech obrovských, které přistanou v Moskvě a podobně. Mně na tom není srozumitelná jedna věc, že v současně, v tuto chvíli, Norové zajmou ruskou loď a to na pokyn ukrajinského naftogazu, který tvrdí, že mu chyby, že tím chce sanovat nějaké ty... A Vladimír Putin poté navíc ještě i Medveděv prohlásí, že pokud se tohleto skutečně stane, tak Rusko začne zajímat lodě bez ohledu na to, jestli je to v tomto prostoru nebo kdekoliv jinde, jako odpověď. To vypadá na dramatickou eskalaci.
1: Ne, to není žádná dramatická eskalace. Ta expedice stále pokračuje podle ruských zdrojů ve své práci. To, že to bylo zabaveno, to je takový mezinárodní exekuční příkaz, tím nemá žádná vláda. To je takový incident, který se stal, protože Ukrajinci vyhráli nějaký podivný soud, někdo ten soud začal realizovat. To není nic důležitého. Naopak je ta velká příležitost, aby někdo s tím letadlem přistál někde. Mhm. By to bylo tajné a řekl, ale pusťte to.
0: Ale proč teda říká Putin teďkon, že anebo hrozí recipročními...
1: Před volbami, vy to nechápete. Víte, když Kissinger domlouval s Mao Tse-tungem čínsko-americký biznis, zestup Číny, tak také nepřišel Nixon ani Johnson před televizní kamery a neřekl, tak my teď přestěhujeme naše továrny do Číny a propustíme americké dělníky. To se tak nedělá. Čili tady probíhá systém. V rámci toho systému spousta úředníků není informovaná, neví, má opačné pokyny a nějaký merc tady do poslední chvíle chce rozvířit situaci, aby se zachránil, protože ten nemá být správcem toho deindustrializovaného Německa. To budou lidi zájemné.
0: Proč tedy to evropské NATO, máme-li informace správné, vytvořilo plán na války s Ruskem pro případ údajně ruského útoku na pobaltské státy.
1: Československá lidová armáda měla plán, jak provede ofenzivu na Rýn s pomocí jaderných zbraní. Plány generálové si furt hrajou. Petrovi Pavlovi to vidět tě chybí, že nemůže plánovat války a představovat, jak by je vedl. Plány se dělají Eisenhower, Marshall, minister, šéf armády Spojených států za druhé světové války, general Marshall vždycky říkal, znáte Marshallův plán, vždycky říkal, že plány jsou indispensable, jsou nenahraditelné, ale vždycky se ukáže, že jsou klíčové.
0: No, jak říkáme, my v protiproudu žádný plán nikdy nevyjde.
1: Tak.
0: Čili, když to shrnu, je to vlastně všechno jenom na té evropské straně stínování?
1: Ano. No tak jsou tady takové, jako je strach Cimmermanova, jestli mi ukážete, to je obzvláště odpudivá německá bytost, tak ta vykřikuje od rána do večera, že se musí Německo zapojit do války, zmobilizovat, a to je strach Cimmermanova. A tady myslí, že si jeho než válku. Se divím, že ještě ji nepozval na hrát prezidenta. Tak to jsou ty politici, ano, ty chtějí, protože jsou, rozumíte, to německé elity jsou
0: v háji,
1: protože zjišťují, že teďko jejich biznis skončil a musí ho nahradit jiným a teď mají Německo zamořené emigrantama, nebudou platit všechno, budou odstaveny novýma elitama, které tak nechtějí pustit. Rozumíte, jiní nemají žádnou budoucnost, Němci nemají žádnou největší naleziště ropy nebo největší naleziště ničehokoliv. Němci nemají nic než svoji pracovitost, no ale když už nejsou noví Němci, tak už není ani pracovitost, ti noví emigranti jsou nepracovní.
0: Čili znovu to shrnu. Když se vrátíme ještě na ten začátek k tomu lipskému incidentu, z toho, co říkáte, plyne, že je to vlastně součást dohody, všecko. Ti hlupáci, váleční štváči naskočili na tuhletu linku, vědí, že nic udělat nemohou a jenom to stínují a získávají peníze.
1: Ano, klíčová slova poslední tohoto měsíce řekl Izrael Katz. Izrael, to je ministr obrany v Izraele. Izrael učiní všechno proto, aby obyvatele pásma Gazy, Palestince, toho, co vybombarduje všechno, o tom teď donutil emigrovat. A k tomu, aby to mohl donutit ten Izrael, tam to také chtěl, ale se to nepovedlo, protože ten Irán zdrojuje. Tak se musí udělat jinak. Jinak je, že protože Američani můžou ten Irán dachmat, až ho udachmají, ale zároveň potřebují přestávky při tom dachmání a Irán také, teď potřebuje přestávky. Tak v rámci těchto přestávek se může stát, že kdo chce ty tankery provozovat, tak bude muset zaplatit. Představme si to, jeden tanker 1000 Palestinců. A ten, kdo chce tenhle biznis dělat, musí zaplatit. Vláda, které ty Palestince přijmou. A která země vykřikuje nejvíce elity, že bude potřebovat nejvíce nových pracovních, zdravých, mladých lidí? Ukrajina. malá Ukrajina, velký Izrael. Spokojený Putin. A spokojený Izrael Katz.
0: Tak se na to zeptám ještě jinudy. Zaujalo mě současně, my jsme tady o tom, když jsme se tady potkali minule, mluvili, a všeobecně se mělo za to, že Vladimír Putin určitě po volbách, které teď proběhnou v září v Rusku, vyhlásí tu další mobilizační část. Teď nám Vladimír Putin sdělil, že žádná mobilizace nebude, protože žádné nové vojáky nepotřebují, že jich mají dost. Těžko by to mohl po volbách změnit za pár týdnů. Znamená to, a tam bych se chtěl dostat, jak tedy vypadá dneska ta skutečně ta fronta velká ukrajinská v té věčné válce se Západem.
1: Rusové hlásí, že už nemají koho zabíjet. Že už ty drony, ty Ukrajince protřídili, takže už jsou tam sem, tam teďko obsadili, obklíčili velké území, několik desít, několik stovek kilometrů čtverečních v oblasti Charkova. No a říkali,
0: a velkou
1: říkali, že ale ať neče, ne, říkali, že tam bude tak 2000 Ukrajinců. A bude velmi těžké je všechny dokonce zlikvidovat, protože oni jsou tak různě zalezní, všichni se schovávají před drnama. Ukrajinská armáda už nemůže ani ustoupit, ani se přiblížit na frontu. A ruská armáda postupuje, takže ale už, jak říkají Rusové, Ukrajinci došli. Takže když docházejí Ukrajinci tímto rychlým tempem, tak Putin nebude muset mobilizovat. Putin zmobilizuje drony. Putin nepotřebuje mobilizovat. Rusy, jak se ukázalo, bude mít lepší, mnohem lepší drony zmobilizované ve velkých počtech. No tak to s tím zbytkem Ukrajinců vyřídí. Že jim vybydlí města, to já chápu, protože když vybydlíte ukrajinská města, oni jak se stěhují, víte, z toho Mariupolu se asi odstěhovalo asi 150 tisíc Ukrajinců na Ukrajinu. Zase jich tam to zůstalo. Ale teď to vezmete Dněpropetrovsk, Kyjev, to jsou miliony dohromady, tak zmizejí do té Evropy. No a víte, Ukrajina má úžasnou výhodu, když sečtete produkci na ruských polích, tedy na těch evropských, ruských polích a na těch ukrajinských, tak jste světový monopolista v obilí, v kukuřici. A všichni vás budou poslouchat, protože budete ovládat značnou část světového trhu potravin. A na to není třeba příliš velké množství lidí. Takže když ty Ukrajince z těch měst vyženete, tak nebudete mít tam žádný potenciální teroristy, protože tam nebudou lidi. Dosadíte tam kozáky, možná můžete přijmout i ty Palestince. Oni Palestinci jsou také zemědělci, jim tam Židi likvidují půdu, ničí jim studny, tak na té Ukrajině budou mít studen dost. Takže Putin tam obsazuje zvláštní území, které jim neříká, že jsou ruská, říká, že jsou bezpečnostní zóny. Představte si, až nějaký chytrý Žid přijde, nějaký izraelský politik nebo lobista, řekne, on v těch bezpečnostních zónách oni nikomu nepatří. Kdyby se tam ti Palestinci přesunuli, my bychom mohli uznat nová ruská území za Ruska. A tak tam budou nějaké hloučky Palestinců v Charkovské oblasti, v Sumské oblasti, kde všude, kteří budou Rusům vděční za jejich budoucnost. Židové to rádi zaplatí jejich kapitál, aby vyčistili si to své území.
0: Až tak myslíte?
1: Ale to je možnost, ale směřuje to k tomu. Rozumíte, něco s těma území, nějak to musí domluvit, nějak se to... Jak si myslíte, že ten Katz chce ty Palestince tam dohnat? No, nemůže vyhrát, protože přes egyptskou hranici jediný směr je na Egypt. Že Egypťani to zastavit je nechtějí. Tak musí někoho někde přesvědčit. Takže nová ukrajinská vláda bude chtít nové pracovníky a bude chtít, aby židovský kapitál investoval a peníze, všechno, no ale taky Putin bude chtít, aby se uznali nějaké hranice a budete se divit, ale už několik desítek tisíc Palestinců je v Rusku.
0: Skutečně?
1: Ano. Putin na to má program. Ale to jsou pečlivě vyvíjani. Putin trvá na to, aby měli jakési ruské kozely, čili někdy v Rusku studovali, nebo mají ruské manželky, nebo jsou děti na půl Rusu, nebo byli Rusku blízcí, umí Rusky. Takže tyhle si své. A část ze jejich převýchovu nebo filtraci je zodpověď na víceméně Čečensko a Ingušsko. Jo? A samozřejmě, jo, bavíme se zatím jenom o velmi malých počtech. Ale vidíte, že to jde. Takže Putin si může vybrat ty Rusku nakloněné, no a na Ukrajinu by mohly přijít ty méně Rusku nakloněné. A samozřejmě pak to je ten zbytek, ty uzlí džihadisti a tohle. A tam už se jedná s jakýmsi Somalilandem, Puntalandem, to jsou takové nové země, které mají vzniknout v Somálsku. No a jejich vládci jsou pověstní tím, že za miliony dolarů, které dostanou na svoji vlastní výživu, přijmou kohokoliv.
0: Jasně.
1: V počtech nízkých. Ale víte, Kac to vyhlásil, Izrael Kac, a Kac to nějak musí chtít udělat. A ono to směřuje k tomu, že možná i Irán si nějaké vezme, kdo ví.
0: Já to pokusím teď shrnout, protože přinesl jste do dnešního vysílání tolik novinek a tolik pozoruhodných myšlenek, že si myslím, že bude dobře, když mi odsouhlasíte to shrnutí. My tady, nebo my, většina veřejnosti evropské je vzrušována tím lipským incidentem a jeho důsledky. Schází se ministři zahraničí, Macinka zve
1: na čajíček
0: ruskou velvyslankyni. Jsou to komické, ale tragikomické kroky, ale vede to pořád dál k tomu zbrojení, čili k tomu, co jsme si ukazovali u toho Merce, který má ten absurdní jeden pomalý dron. A vy soudíte, jestli tomu tedy správně rozumím,

0: Kubeji a nenapadlo jí, že to bylo dopředu domluvené.
1: Dokdy tak odhadujete, když máte tuto analýzu, že celý ten plán, nebo co to vlastně je, zaklapne, nebo jinými slovy, dokdy potrvá ještě ta válka Západu proti Rusku na Ukrajině?
0: Bude důležitý výsledek amerických voleb, i když tam jako ta demokratická lobby bude nakloněna tomu řešení, aby Izrael Katz usnadnil tu emigraci. Ale jinak jako ta Ukrajina už nemůže zdorovat dlouho. To je tak otázka roku. Myslím si, že nejdůležitější problém je, že se obě dvě strany teď intenzivně dohadují, kdo bude ta nová Dinura Figuera.
1: Čili kdo nahradí Zelenského.
0: Do toho hotelu Bajot, z toho Caracasu. Tak teď přiletí zřejmě tedy ne nějaký jiný, nějaký jako jí, a ukrajinský Havel.
1: Zalužný to asi nebude.
0: Kdo ví? Zalužný v poslední době spustil velice spoustu zajímavých informací o tom, že Ukrajina už nemá cenu a Zalužný může být, on není spojen. A tam je otázka jenom, jestli náhodou Zalužný není koníkem Londýna. Tam jako bude muset být koník Moskvy a koník USA. Tam žádného Evropana nebo nedej bože někoho pod londýnské city nepustí.
1: Pane Svatoši, mám toho plnou hlavu, ale myslím, že je to nesmírně dnes zajímavé, co jste nám řekl. A protože ty věci a ty události se vyvíjí tak rychle, tak já doufám, že se velmi brzy zase před kamerami sejdeme, abyste v tom pokračoval, protože teď mám opravdu nejméně na týden o čem uvažovat, pokud se nestane něco, co dramaticky změní vaše odhady a vaše analýzy.
0: Děkuji.
1: Děkuji, že jste...
0: Já bych jenom řekl na závěr, jaderná válka momentálně nehrozí. Hodiny se posunuly zpátky díky návštěvě
1: Radcliffa. Pán Bůh zaplať za tuto informaci. Budeme doufat, že máte pravdu.
2: Pojďte mi prdel! Takže z toho blázince jsme konečně pryč.
3: Ano.
2: Cítíš tu svobodu?
3: Cítím svobodu.
2: Žádný kamery nikde, žádný Big Brother tady není. Tady je klid?
3: Nebe.
2: Po těch blbů si odpočineme chvilku.
3: Děkuju.
2: Čumpelíčku, chtěl jsem, abys to viděl ze zhora, že na těch lidech v podstatě, co jsou tam nahoře, vůbec nezáleží. Že jsou nám takhle, my jsme jim uprdele.
3: Ty, co jsou nahoře, na tím nám záleží a zase naopak. Každý má to svoje políčko.
2: Jak zpívá Michael Jackson, they don't care about us. A česky to znamená, jsme jim uprdele.
3: No, a oni jsou tam ještě tvrdší ty texty, tu Michaela.
2: Ale to je to, co nás teď provází nahoru, tahle písnička.
3: To je moje dětství.
2: Hele, ten
3: to jsem napodoboval, to jsem tancoval.
2: Jo.
3: Ale to... Je tam hodně vzkazů u něj, viď? Hodně vzkazů.
2: Kde?
3: U Michaela.
2: No jo. Úžasný.
3: Hodně vzkazů. Na to všichni poslouchají a nikdo tomu nenaslouchá.
2: Víš, co je sranda? Že my jsme z toho blázince utekli, ale jsme sami dva. Všichni ostatní se tam vracej. Oni nechtějí svobodu.
3: Oni nechtějí změnu žádnou.
2: A nechtějí svobodu, oni se bojí svobody.
3: Ale někdo jo, ale tam mluví.
2: Jo.
3: Pár slych najde v dálce.
2: No jo. V dálce nejsme sami. To je dobře. Já jsem vzal tady dalekohled, víš.

0: takovej speciální. Venečku. Podívej se. Tam žádnýho blbce nepoznáš. Oni si vypadají všichni totiž stejně.
1: Ty
0: krás. Vy?
2: Je, hele.
0: Sakr. Magoři.
2: Kouka takhle.
0: A viděl jsi rozvědčíka?
2: Ne, no to já
0: jsem ho viděl. Hele, teď je tamhle, normálně.
2: Podívej se dolů, dal tohle.
0: No jo. Já
2: myslím, že bylo sídlo gestapa, ne?
0: Taky. Tady je Ferdinand Desté.
2: No.
0: A tamhle, v tom lesíčku, jde hraběnka Chodková. Ho navštívit.
2: No. Zámky plné nacistů. Já jsem nedávno teprve si říkal, proč to udělali ty JZD, protože
0: no
2: víš, kolik jich bylo s tím s nima?
0: Vím. Vím. A víš, kolik jich zase s nima bude? To je průser. Ale my musíme zvolit tu cestu toho nadhledu, jinak to nepřežijeme. Musíme mít furt nadhled.
2: Je těžký v dnešní
0: hlavě. Co, co jsou zač? Jako? Co oni? Pej se, co nic?
2: My všichni jsme malí.
0: My ne, my dva ne. My teď jsme velký, protože směřujeme nahoru, vidíme si do očí, ale když se podíváš dolů, tak co, jako, o čem to je, o čem jsou, o ničem. A podívej se, jak ty lidi jsou krásní, jak je to barevný, jo, všude, všude, ale když se dostaneš mezi ně, tak většinou dostaneš po hubě. Protože velká většina z nich jsou blbci. Takže si říkám kolikrát, jestli my si to tak nějak trochu nezasloužíme. Ten svět se zbláznil.
2: No. Jde to rychle všechno. Chybí nám pokora, no. Když to vidíš takhle z výšky, tak nám chybí pokora. Lidem, každému z nás chybí pokora. Co všechno nás převyšuje, Petře? Co všechno? Nic o tom světě nevíme nikdo. Ty, který má nejvíc titulů, si myslí, že o tom vědí nejvíc a stejně jsou to ty hledači, že jo?
0: To jsou většinou ty největší pitomci.
2: No, právě.
0: Pochopil jsi to? Hitlera taky nevytvořili chudí lidi, ale ty nejbohatší. Bankéři. Teď se děje to sami. My bychom před těma, co mají ty tituly před jménem a po jméně, my bychom na ně měli dávat větší pozor. Oni vždycky něco vymyslej a když k tomu dojde, tak zdrhnou do nějakého bunkru. Teď si stavějí všichni bunkry, si představ. Asi něco vědějí, co my nevíme.
2: Když se takhle podíváš, víš, tak vlastně vidíš to všechno, co máme, že nic moc nepotřebujeme.
0: Nepotřebujeme nic, jenom aby ta bomba byla plná.
2: Přesně.
0: Půjdeme jak brambory dolů. Taková Jitka Vorlíčková, víš, to je člověk. A František Skozoje. Ono jich je hodně, jo. Ono jich je hodně.
2: Ale parta ze Znojma, parta z Brna, parta...
0: No ano, jo. Ilona.
2: No, jo. Jasně.
0: Charlie Severa. Kluci z Koloráda, z Ameriky, ano, z Austrálie píšou.
2: Z Holandska, z Kanady, z Ameriky. Josef.
0: No, jo, Josef Maší.
2: Jenom ty politiky bych vypakoval. To je zvláštní druh lidí.
0: To není druh. Víš, co je problém?
2: Ale všichni.
0: Co to je? A všichni.
2: Jakmile byli někde napsaný nebo někam kandidovali.
0: Ale já ti řeknu, proč to tak je.
2: Na výjimky to má úplně stejný DNA.
0: Víš, proč? Víš, proč to tak je? Oni si všichni na něco hrajou. Oni říkají, on to hraje dobře, co ti myslí, mě to uráží. On to hraje dobře, co hraje? Hraje tenis? No, jak si s náma hraje? O co jim jde? Totiž on nepřišel politik nebo člověk, kterým můžeš věřit, že to poznáš. On řekne ahoj a ty víš, že řekl ahoj. Ale tyhle šmejdi neřekl. Těm nemůžeš nic věřit. Slyším Topolánka, jak říká, ten Macinka to hraje ostře. Co hraje ostře?
2: A těmhle lidma, já si uzdravím těma jménama každý den. Víš co, tady s českou vlajkou chodí lidi, kteří prostě... Já to nechci. Když vidím já, takhle, jak jsme nad tím všim, ale, tak se mi nechce vůbec Petře nic.
0: Já se ti vůbec nedivím, ale já jsem chtěl...
2: Chce se mi ukončit některé věci, zavřít dveře za některýma věcma. Jo, a jít dál, nic nevzdávám, ale víš co, je úplně jinak. Jo. Nechci být součástí zahrady tady na zámku nějaké.
0: Jo.
2: Jako fakt představení, víš, jako...
0: Já vím.
2: Ale lžou, oni se lžou navzájem, oni potrhávají sebe navzájem.
0: Jsme nahoře kvůli tomu, aby jsme viděli, že teď realisticky vidíš, že o nic nejde. Že se perou oni, to je pár lidí. Lidi jsou hloupí, lidi mě říkají, tak nám něco řekněte. Vy furt jenom kritizujete. Ale já říkám jedinou věc důležitou. Tu nejjednodušší, mějte se rádi. Objímejte se. Jenom vy sami sobě si můžete pomoct, protože tam ty nám nepomůžou. Ty nás chtějí zlikvidovat. A my jim v tom pomáháme, protože se furt budeme hádat.
2: Jo, nebo prostě ty konstrukty, že jak jsme o tom mnohokrát mluvili, víc? Malý zlo. Vem si, že hodně lidí jde podpořit malý zlo. Co se stane? Co se stane? Obrovský. To do dneška nepochopil. Co se stane, když hodně lidí půjde podpořit malý zlo? Okamžitě je to, co?
0: Velký zlo.
2: Hele, to je Amerika. Každý má černou střechu, každý má bazén. Podívej se dolů, ty. To je Amerika. Černá střecha, bazén, velký plot.
0: Ale podívej se na tu krajinu.
2: Na tu českou lojku si tam jde.
0: Na tu krajinu se podívej.
2: Jo, krásný.
0: To je naše.
2: No já vím, zemský raj to na pohled. To je úplně...
0: Lidi jsou ovce. A většina jich je blbejch. Proto jim to takhle perfektně funguje. A já myslel, že se dají probudit ty blbí, ale nedají.
2: No se, že covidem se probudí lidi.
0: Naopak, když můžeme si zvolit sami takovýhohle člověka, nemorálního, jako je ten rozvědčík, tak ten národ má nějaký problém. A na druhé straně Estebáka Babiše, to je všechno jeho ty pole tady, všechno je.
2: Slováka, a což nevadí.
0: Takže kde je chyba? V těch lidech dole, v těch mravencích je chyba.
2: Nechtějí změnu, oni nechtějí žádnou změnu lidí. Oni mají strach ze změny. Já jim říkám, úplně racionálně vidím nový způsob, že se zruší politické strany, bude se volit po regionech, decentralizuje se ten systém. Lidi, kteří nic nedělali pro veřejný prostor, prostě nemůžou kandidovat. Lidi, kteří se přestěhují kvůli nějaký kandidáci. A oni, to nejde, to jsem netáhl. Víš, jakoby nechtějí ani diskutovat o těch změnách.
0: Co je na tom krásný? No. Jako v tom kukačím hnízdě. Musí se najít takový indián, a to seš ty, co vytrhne to umyvadlo, prohodí ho tím boknem.
2: To nechceš.
0: A všichni utečou za svobodou. Jenomže tyhle blbci se tam vrátí, protože chtějí jistoty. No skoro všichni.
2: Já bych nemohl tohle, Petře. Já bych nemohl. Já bych první, to by neměli všichni svobodu. Já bych byl hodně přísný. Já vlastně nikdy nemůžu být v politice. Protože já bych jako naplňoval věci, které říkám do těch videí. A...
0: Já bych taky nemohl být v politice jenom z jednoho prostého důvodu. Já jsem sobec. Já bych se neobětoval. Když bych viděl těch idiotů, co píše a jak píše a co chtějí, a ty jim to dáváš zadarmo, takhle jim to všechno dáváš a snažíš se. A oni tě stejně normálně vyfakujou. To znamená, proč já krátký život nemám trávit s dětma a dívat se na tuhle nádheru, která nám patří. Nějaký pávek, nějaký kolář, Dobrovský.
2: Ale o nich to, víš sám, že to o nich není, že to jsou jenom herci.
0: Není to o nich, ale oni tomu pomáhají. U nás je to horší v jedné věci. Ale, my nemáme opozici. Ale tak jako nemáme alternativu.
2: Všude je to přesně.
0: Není, tam lidi dělají opozici. V Americe lidi, válka. Ale, lidi se perou.
2: Jo,
0: lidi bojují.
2: Nechce se mi ani o tom mluvit, protože jsme o tom mluvili prostě tisíckrát. A jakoby není snaha prostě proměnit to paradigma. A když nechceš válku a zkázu a stále opakující se cykly, který lidstvo dělá ve svých chybách, tak musíš něco velmi změnit.
0: Sebe.
2: Sebe, ano. Nejčastější otázka cího průzkumu.
0: Sebe.
2: O to se snažíme, nebo jako snažím se změnit věci. Jsem otevřeným názorům, tématům, lidem. Jo, jsem otevřený, i když plno lidí dostávám nálepky všeho druhu, rozumíš? Ale co jsem chtěl říct, no. Prostě my musíme se pokusit začít jinak. Úplně. Jo? Ve svém okolí, ale pak i v té komunitě, tak jak lidi chtějí. Ale
0: a já jsem větší optimista.
2: Většinou se zapojí do té stejné šachovnice, kterou kritizují, stanou se figurkou v tom hradci poli a jedou dál. A ještě to baví, soutěží mezi sebou a tak dále. Ne. A o to se taky mluvili.
0: Jasně, ale já jsem daleko větší teda optimista, protože všechno to je na lidech. A to nejjednodušší je mít se rádi a pomáhat se.
2: Ano, ano.
0: A to je, přitom je to to nejsložitější, co je. Proto jsme Abelovi a Kainovi děti. Umíme tohle změnit?
2: No, chtěl jsem si sebou vzít Bibli tady nahoru.
0: Zkus jít po ulici u nás a cizího člověka pozdravit. Jestli ti opětuje pozdrav.
2: Většinou jo, ale vidíš, že to je takový jenom to dobrý den.
0: Každej musí začít u sebe.
2: U sebe, jasně.
0: Nevokecávat to.
2: Jasně.
0: Ta naše společnost je taková, že všechno na všechny svádí.
2: Málo kdy si připustíme, že my jsme součástí. No, ano, nebo si přiznat něco, jo, nebo si projít ty věci, bejt sám nad sebou taky, to je taky těžké.
0: Ano.
2: Co bejt nad přírodou, poručit. Dneska ten technokracismus, všechno ovládat a počasí řídit a tam to řídit a tamhle to řídit. A kdo řídí tebe? Jak můžeš řídit druhý, když neumíš uřídit sám sebe?
0: Tamhle, Robine, tamhle.
2: A jedno, jak tomu říkáš, jedno.
0: Je to jedno, jak tomu říkáš, ale tamhle to je. Já pokora.
2: Říkám, ale. Mně je to jedno, jak tomu kdo říká. I v těch náboženstvích mně je úplně jedno, kdo má jakýho boha. Jo? Když tam nikdo nediktuje a nedělá z toho fanatismus. A to platí pro všechny církve stejně.
0: No,
2: to platí
0: samozřejmě.
2: I pro ty ideologie politické. To platí pro všechno. Protože společnost, příroda, všechno je ve vývoji. A proč by najednou měl by například pro společnost jedna vize, jeden konstrukt, který je trvalej, stálej a správnej? Protože tady se pak neliší fašismus, komunismus, kapitalismus, nic. Ta společnost je ve vývoji svým vědomím, svýma technologiema, svýma znalostma. I když teda, jak jsi mi teď volal, že pálí ty knihy, tak vlastně, to je to každým dnem jinak. Dneska žijem v době, kdy je to
0: jinak.
2: Když AI společnosti kupují knihy a pálí
0: je. Je to ještě jinak. Církev pálila knihy. Ano. Teď je skartujou a digitalizujou je, takže se k tomu originálu nedostaneš. To znamená, oni přepisujou normálně dějiny. Všechny staré knihy, ty nejstarší knihy vykupujou. Z muzeí, z knihoven. No samozřejmě víme, co chtějí. Ale tomuhle neutečeme. Proto nám nezbývá nic jiného, než se mít rádi a spolíhat sami na sebe. A na svý nejbližší okolí, že tohle nezastavíš. To zastavit nejde.
2: No víš, že mě to baví o tom přemýšlet, jak to zastavit, že nechci válku. Že chci takový, podívej se na ten, chci love planet, že? Chci lidi. Já vím, že to nikdy nebude ideální, ale pakliže přemýšlíš a skutečně prostě nechceš zkázu pro děti, pro přírodu, pro tu naši, tak v tom vidím to probuzení toho, že uděláš všema silami to, co můžeš, abys tomu předešel, zabránil, jo? A to beru jako výzvu.
0: Konkrétně, nevím proč, nevím konkrétně, proč. Co chceš udělat?
2: Teď hlavně přistát a nespadnu.
0: Co chceš udělat co konkrétně?
2: No tak hele, když jsem byl úplně na začátku, tak mě nikdy nenapadlo, že tady s tebou teď budu a poletím balónem, jo? To nikdy by mě nenapadlo, že tolik lidí se propojí. No a co chci udělat? No postupně celou dobu píšu knížku. Já jsem nikdy nedělal rozhovor. To, co točím s tebou, to taky nejsou rozhovory. To je dokument vlastně o tvým životě a z mýho pohledu je to celý reality show. To nejsou žádný jakoby vyloženě zprávy nebo tak. Takže tohle celé, co vzniká vlastně v rámci toho vysílání, je jenom jeden velký průzkum a propojování lidí a myšlenek a všech těch dalších drobných interakcí, kterých je v podstatě, když se zamyslíš, nespočet. No a tohle vlastně dá se říct druhá etapa, kterou já chci ukončit. A co chci udělat? No chci se pokusit sepsat určitý plán o transformaci, jakoby, nebo reformaci bych řekl, republiky, která by měla být možná dokonce, já vím, že to je strašně drzý, ale tak ptáš se na to, tak odpovím, ale která by mohla být inspirací i pro další země. Protože tady není ochota se proměnit vůbec. Velmi jako radikálně se proměnit. Mírově radikálně. A proč? No protože nechci válku. Protože se mi o té válce zdálo, před x lety byl ještě covid, nebyla žádná zesílená Ukrajina a už jsem viděl, že to jde do obrovského problému. Tak jako to vnímá plno jiných lidí. A pak mi pomohl třeba Komenský se v tom zorientovat a tak dále. Takže jinými slovy, inovace republiky, příprava opravdu velmi jakoby, radikální, v tom dobrém slova smyslu, radikální vize. A pak nás taky čeká určitý bod zlomu. Plno lidí panikaří, že už jako nastalo třeba klasicky trapána tyhle volby. No tyhle volby nerozhodnou samozřejmě vůbec nic. A tam ty volby. Nebo tady americká volba, prezident, nebo tak dále. Nezmění to nic. Ale přijde určitý bod zlomu, kdy se budeme muset říct, a jako tady budeme bojovat po celé Evropě, nebo ne? Bude se mobilizovat, nebo ne? A nebo to bude jiný nějaký problém? Jiná forma chaosu?
0: Já myslím si, že tohle máš převrácený. Protože nejdřív se budeme potřebovat a pak teprve můžeme řešit to, o čem ty mluvíš. Dokud se k sobě nebudeme chovat hezky, a nebudeme se navzájem cítit a budeme poslouchat nesmysly od někoho jiného.
2: Pravdu taky, no. To se nevylučuje, no, jasně.
0: Tak nikdo...
2: Každou vteřinou se potřebujeme, že jo, sám přesně, to člověk nedá, on se tam nejbližší, potřebuje přátelé, že jo, podporu, to je jasný, no. No, co se týká spolu, možná to, že často se lidi ptají na naši zem, na naši zem. A to... Jako já mám takový tři slova, které poslední dobou se mi objevují v hlavě a jsou logický, jsou v podstatě jasný, jsou zřetelný, ale je docela dlouhá cesta, jakoby, aby člověk řekl, že to je identita, jsou to tvoje kořeny prostě a všechno, co toto spadá. No. Je to ústavnost, protože to je obrovský problém, jestli teda ještě chceme vůbec držet ten stát, anebo se pojďme domů, že to nemá vůbec smysl. A nelžeme si do kapsy i my v těch takzvaných alternativách, rozumíš? Že se to rovnou rozpouští a že to rozpustí chtějí a že to prostě dlouhodobě rozpouštějí. Takže je to ústavnost. A třetí, no to jsou děti, generace, vzdělání. Tři věci, které bych rád jako rozpracoval. Baví mě to a jenom, a nikomu to nechci ani tlačit, víš co, tak budu na tom jenom od spodu pracovat s dalšíma, který jsou přidávat. A skončím s rozhovorama, mimochodem.
0: Já bych...
2: Tak jak je lidi znajte.
0: Já bych to takhle vůbec neviděl. Já tady s tím nemám problém. Ten svět je šíleně bohatý. Ty lidi jsou všude nádherný. Když je vidíš z vrchu, tady tancují Židi, tamhle tancují Indiáni. Tady je nádherná nejfestival v Rio de Janeiro. Je to nádherný se na to dívat, na tu barevnost.
2: No jasně.
0: Jestli budeme uvažovat o globalismus je mrtvej, není šance, to je blbost. To snad už dneska všichni pochopili. Ty kultury jsou neslučitelné. A jestli my včas, teď myslím celá západní Evropa, nezačneme plodit děti, tak na celou naši kulturu se můžeme akorát tak vykašlat.
2: Identita.
0: Tak, jak se to stalo už tolikrát za těch tisíce let, prostě ty kultury zahynou. Ze všem všudy. Jestli ta naše evropská civilizace bude v tomhle dál pokračovat, tak ať se připraví na islám, ať se připraví na Čínu. A možná to potřebuju. Já přestávám věřit lidem v Evropě, protože to, co se děje, já už tomu neříkám fašismus, já už tomu neříkám komunismus, to, co jde z Evropy k nám, do České republiky, je komunofašismus.
2: Je to úplně jedno, jak tomu budem říkat. No.
0: Já to musím si nějak pojmenovat.
2: Tady se nerodějí dobrý věci, no, ale lidi teďka...
0: V Americe je těžký komunofašismus. A polovina Ameriky bojuje dneska s komunofašismem. Jestli to vyhrajou, tak my máme jako Evropa 50% šanci, že se z toho dostaneme.
2: Víš, jak jsi říkal, že když chceme věci měnit, musíme začít u sebe.
0: Ano.
2: Ale to platí pro lidi, jednotlivce úplně stejně tak, jako pro komunity a celé národy.
0: Samozřejmě.
2: A jestliže dneska je všechno postavené. Teď jsem viděl třeba Fox News zprávy a on má chlap z největší pravděpodobnosti, tady se mu něco nazvedá. Tak buď je velmi nemocný, má nějaký problémy s kůží. A nebo má ten moderátor normálně masku.
0: Nevíš, jak se jmenuje. Svět.
2: No to ti pošlu, ale fakt to je strašně moc.
0: Já jenom si nevím, že jeden má problém.
2: No je to možné.
0: Měl Slavíka, velice slavný moderátor. Možná. Velice slavný. No. A měl Slavíka, je po těžké operaci. Mezi náma pravděpodobně umírá.
2: Aha, tak třeba vidíš to. A. Ale ty masky používají jiný, že jo, a tak dále. Ale chci říct, všechno stojí na takovém oficiálním mainstreamovém fake news. Jo? Non-stop nějaký lži, všechno jeden reklamní
0: jenom,
2: blok,
0: jenom
2: všechno jenom marketing, marketing, marketing. A proč? No protože to valej ty peníze, anebo to jede přes tu oligarchii prostě východního typu, když to tak zjednoduším, to znamená přes ty autoritářství. V podstatě v tom není rozdíl a ty lidi nezačali měnit ani sebe, ani ten svůj princip řízení. A bohužel už to trvá teda v podstatě 2000 let, že jo? Když to řeknu takhle, jako když jsme tady v balonu nad zemí.
0: No, jo.
2: A teď jsme nuceni teda jako znova přemýšlet o tom, že se spojí celá Evropa, aby porazila nějakou jednu z východních zemí. Ne. Protože všechno to tak nasvědčuje, všechno to tak vypadá.
0: To Hitler chtěl taky přece, no. To chtěl, bo v tom jenom pokračoval. No.
2: Takže jestli teďka dobře foukne, tak my budeme kde? Bezpečí. Budeme v Německu.
0: No Robine, nezlob se, já se asi dám k Němcům.
2: Jo, ale to je, já si úplně pamatuju, to je jako, já nevím, třeba možná 25 let, nebo já byl mladý ucho a teďka jsme seděli. Dvě Švédky, krásný holky, blonděty. Potom tam byla Španěl, pak tam byla z Botswany a ještě nějaký národy, Ital, myslím. A všichni, každý jsme postupně se začali seznamovat s naší identitou. Takže ta krásná černoška začala zpívala, modelka to byla, krásná ženská. A začala zpívat botswanskou hymnu. Pak Švédky začaly zpívat blondětý švédskou hymnu a tak. No, a pak já prostě s kamarádkou českou hymnu jsme zpívali, víš. Tak ta kamarádka žije v cizině, tak ta se rozplakala, jediná. A pak se, když oni neplač, co se děje. A myslel si, že to je to, ale ona si uvědomila ten text tý hymny. Ale proč to vyprávím? Pak jsem se ptal těch všech, co tam seděli. Jak vám to zní vlastně, když my zpíváme nebo mluvíme? No a co myslíte odpovědět?
0: Rusové.
2: A ty jsi krásný Rus.
0: Musej. Ty pitomci musí pochopit, že máme daleko blíž k Rusku, než k Číně. Chápeš?
2: No jasně.
0: A že musíme mít strach především z Němců. Jako historicky snad.
2: Historicky
0: je to všem jasný. Oni i v tom Rusku, ty carové byli propojení s Německem.
2: Je teplo.
0: A Marx byl taky Němec, že jo?
2: A škoda mluvit, ale víš co,
0: všechno se opakuje.
2: Ty máš v sobě kus prostě, že jo, i toho muslima si myslím, když na to kouká. Kus toho Němce, kus toho tamhle, kus Vikinga, kus Kelta. To máme všichni, je jedno. Ale, no. Mně to je jedno. Já chci být otevřený lidem. Já se třeba v arabských zemích cítím skvěle. Ty... Tam v těch zemích se taky cítím skvěle. Ale... A bavím, nebaví mě to. Ale pravdou je, že německý národ je velmi, jakoby, nechci ho teď dehonestovat, ale je lačnej. Je prostě, jo, jakoby, chce být velký, jo, furt rozpínající se. A ty varování jsou od našich předků, to není jenom druhá světová válka.
0: Ale já tě rozumím,
2: a
0: ale...
2: A uniformní ještě.
0: Ale,
2: prostě,
0: já tě rozumím, stání. Ale nesouhlasím s jednou věcí. Ty to slíváš jako dohromady všechno.
2: No.
0: Ale ono to je o ideologiích,
2: no, jasně.
0: Který nemáme rádi, kterým nevěříme, a všechny ideologie byly, se ukázaly jako špatný. Tak jako církve, ať je to katolická, křesťanská, nebo muslimové, to je, ta ideologie je strašlivá. V tom Iránu to je fanatismus.
2: No, jasně, ale nevidím rozdíl mezi, tady ortodox křesťanství šílenci.
0: Není tam žádný rozdíl.
2: Chápeš? A nebudu teda nenávidět. Ani ne. Araby, ani tyhle, ani támhle.
0: Ne, tam není...
2: Je to totiž o globální spolupráci, ale ne o globalismu. A ne. Zachování identity.
0: Nemůžou spolupracovat a ideologie a různý různý
2: ale mluvím z pohledu
0: víry.
2: Lidí, ne? Tady těch... Ne máš to, já vím.
0: Proč Charlotte Masaryková přivezla ideologii, která se jmenuje unitárie. Snažila se propojit všechny víry dohromady. A
2: ale
0: víš, že
2: to
0: nejde.
2: Myšlenka ze začátku. Díti. A nemyslím si, že to je ideologie, víš?
0: Já
2: víš,
0: musím
2: když pak něco naroste, tak to tak může být.
0: Já navazu na tvoje myšlenky. Prostě se jí to nepovedlo. Já vím jednu věc, Robine.
2: Jo.
0: Že všechno to, co říkáš, to je na stovky, možná tisíce let, jak to takhle vidím. Když to, co říkám já, je to nejjednodušší. Začněte se objímat, začněte si pomáhat, mějte se do prdele rádi. Nepomlouvejte se, nezáviďte si. A u tohohle se musí začít, jo. Protože u toho se pak může skončit.
2: Jo, jo. Máš se říkat,
0: a je to jednodušší, podstatně jednodušší.
2: Je to výzva, je to prostě ten správný začátek toho všeho. Tak já...
0: I konec. Ne, opravdu, je to jak začátek, tak konec.
2: Jo, jo. Víš co, já zase jako mám... Cítím v životě to štěstí, že to, co vysíláš, to přitahuješ. Takže já to celou dobu vnímám jako jeden velký éter. Celý je to jedna velká laboratoř a pokus. A mám to štěstí, že samozřejmě občas se najde někdo fanatický, ale přitahuje to fajn lidi. Stojím v té zahradě, kde se třeba necítím úplně tak dobře. Stojím pod nějakou tam jabloní a chodí ke mně bezvadní lidi. A to pak cítím tu zodpovědnost v tom, že to dává smysl, že mám jít dál. Víš, jako.
0: Ano.
2: Takže to prostě...
0: Takže vytvoříme.
2: Je to ten základ, to, co říkáš, je to ten základ, ale pak mám pocit, ale že, nevím, už jsme o tom dneska jako mluvili, ale že lidi prostě tu skutečnost, ty lidi, kteří jsou ti blízký, kteří se tváří, kteří tě budou objímat a tak, nebo posílá srdíčka, nebo... A jsou fajn. Jsou jako de facto připraveni. Tak oni sami si tu změnu zatím nedokážou představit.
0: To je síla.
2: Je krásný.
0: To je síla. To je síla. Vidíš, a pitomci, jako kdyby nás neslyšeli. Ale oni nás neslyšeli.
2: Jo, klidně, dejme pauzu. Rychle to padá. A teďka vidíš. Půda je naše zlato, hele.
0: Tyva, to jsme takhle nízko,
2: jo. My si nevážíme nic, kde žijeme, co máme, jaký máme možnosti, jaký máme příležitosti. Ale zároveň ten největší pád je ta největší pád. A
0: samozřejmě,
2: takhle to taky vnímám.
0: Dobrý tohle.
2: To je
0: dobrý.
2: Takže jsme to vybrali a teď zase stoupáme.
0: Musíme začít u sebe.
2: Já vím, no.
0: Můžu tě požádat o ruku?
2: Ne.
0: Teď je to takový romantický.
2: Jsme se vzali. A ty stejně víc miluješ Trumpa než mě.
0: To by se zdivil.
2: Jo, miluješ víc Trumpa.
0: Ne.
2: To si děláš srandu, to jsi měl pa...
0: Tyhle, to je síla.
2: Ne, nic jsme nezlomili.
0: To je síla.
2: A vyprdni se na Trumpa. Musi,
0: ne, já ti na něj musím reagovat.
2: Víš co, ti jsi musím.
0: To není o Trumpovi. Ten je na té, ne, ale ten nebyl předtím a nebude potom.
2: Za ním je úplně ne. Stejný.
0: Jo, on rozbije, třeba, on rozbije třeba, systém.
2: To, že přispěje chaosu, je jediná devize.
0: Rozbije, jestli se to bude, rozbije systém v Americe, a ne u nás.
2: Přispěje chaosu. Jeho ego, to máš jak s našima prezidentama. Někdo jim krmí ego, třeba, jinak, hele, vem jinak. Si Klauze, PPFka, jo, to jsou prostě, nebo Zema, to jsou firmy, který je ale nějak nakrmí, nějak je drží.
0: Ale tady,
2: a dělají si s nima de facto, co chtějí.
0: Tohle to je magor. On je magor.
2: Ale já jsem o něm nechci ani bavit, já jsem si chtěl...
0: Ale já ti říkám, že to není žádný Klaus, žádný Zeman, žádný.
2: Jo, ale
0: je prostě, to magor, ale on rozbije systém.
2: On mě, stejně jako všichni další, jsou pro mě ukázku úpadku. Tahle politika stará.
0: Celý svět je...
2: A jestli to skončí přes nějaký obrovský válečný chaos, nebo přes jiný chaos, tak to musí skončit. Tahle ta politika, tenhle styl musí padnout. A on padne. Ale víš proč? Ale... Protože najednou technologie, najednou toto, tamto, tamto, tamhleto, tamhleto. Akorát ten pád budou zařizovat zase stejný lidi,
0: ale on tomu přispěje, tomu pádu.
2: Ale jeho teď nechbej, tady jsme na
0: novém. O tom to je.
2: Já vím, ale on mě nezajímá. Mě zajímají vždycky ty lidi, kteří jsou zatím. Mě nezajímá tady Fiala, nezajímá mě Babiš.
0: Proč tě nezajímá Robespierre? Martin Luther King? To jsou všechno lidi, kteří změnili dějiny.
2: Ale ty nebyli.
0: Co nebyli?
2: Ty dělali to politikum, třeba Martin Luther King.
0: No.
2: A pojďme se spíš bavit teda o Husovi.
0: No.
2: Proč má tohle jméno? Proč byl Martin Luther? Ale že tady byl ten Hus? A proto že ten je náš. A to je naše identita. Identita. A my máme opravdu hodně na čem stavět, Petře.
0: Máme.
2: My nepotřebujeme Rusa.
0: Ne, ne.
2: Nepotřebujeme Američa. Ne. A nepotřebujeme ničím.
0: Musíme stavět na Husovi.
2: No, reformace, no.
0: Tak.
2: Identita.
0: Absolutní
2: a
0: proto, souhlas.
2: A i když říkáš třeba, já nevím, aby se rodilo víc dětí, to je pro mě ta identita.
0: Ano.
2: To je toho, že si vážíme, že prostě si vážíme souhlas. Jazyku krásných žen,
0: absolutní
2: krásný
0: souhlas.
2: Půdy, dobrýho piva.
0: Ale nejdřív musíme vyhnat ty šmejdy. Vyhnat.
2: No, to je pravda. A to nepůjde jen tak lidi. Ne. Jo, já třeba včera jsem někdo ptal, já si říkám, ale já nechci žádné násilí a tak, já nikoho nechci, nechci Robespierry, nechci gilotinu, ale je potřeba opravdu přijít k té poslanecké sněmovně, k tomu parlamentu, k těm obou kamarám. Teď si všichni posaďte, teďka chvíli nebudete vylejzat tady z té budovy a děláme si takovou reformaci. Budeme se bavit o tom, jak to bude fungovat dál. Ale ono ani tohle nebude stačit, protože ty vládci nesedějí v těch komorách toho parlamentu, ale sedějí v těch firmách. A to není konspirace, to je ověřený fakt. A to je ten průser celého západního východního světa.
0: Ale jsi naivný. Tohle taky nepůjde. No to nepůjde. No, tak tím pádem... Musí být násilí. Bez toho násilí to nepůjde. Bez toho to prostě nepůjde.
2: Dobře, tak já to chci, ale bez násilí. Jo?
0: Ano, ale to je hrozně naivní. S tím já nemůžu souhlasit.
2: Ono je násilí i to, protože že pouštíš baráku.
0: Ten Hus.
2: A že to tam hlídá armáda a že nechci...
0: Ten Hus se nechal upálit kvůli tomu.
2: No tak to se nedá dělat, to k tomu patří, no.
0: No
2: to
0: ale vidíš,
2: co máme dělat? Ne, co
0: tak,
2: máme
0: teď jsi to řekl správně. To k tomu patří.
2: A mě tady před tím málem chytli vlasy.
0: To bude nakonec právě, ta konečná bude to, že se tady necháš upálit, aby jsme mohli
2: přistit. Aby měl hodně shlednutí tohle?
0: Ne, chci, aby ty si pochopil,
2: že bych skočil, víš, toč to
0: že to myslím dobře.
2: Já skočím, pohled.
0: A že to bez násilí bohužel nepůjde, já jsem míru mluvný člověk.
2: Ale máš pravdu.
0: Ten palach se nechal upálit. A tenhle rozvědčík mu pochcal hrob. Tak jako svěrák.
2: Ale co?
0: To je výsměch, to, co se děje. A lidem to nevadí.
2: Nevadí, to je smutný. No?
0: Tak. To je ta podstata.
2: To je smutný.
0: To je ta podstata.
2: Ale jsou převychovávaný se, a zase jsme, vzdělání. Identita, ano, vzdělání, hned.
0: Ano.
2: Ústavnost. Tři věci. A všechno v tom najdeš, o čem mluvíme.
0: Určitě. No. Určitě. Ale... Já na tohle nemám. Přemýšlet o ústavnosti, to máš ty, ale já mám na to, jak říct lidem, máte poslední šance. Nikdo vám nepomůže. Pomůžete se vy sami, mějte děti, jinak bude průser pro naše děti, pro vnuky, bude velký průser. A myslíš, že tohle někdo poslouchá?
2: Jsou mějí ty děti, ale dneska je to ještě, bohužel, hele, já jsem jako pozitivně smýšlející, jo, jako když chceš změnu, tak někdo může říkat, je to naivní, ale mně to připadá všechno, čemu se věnuju, racionálně. Lidi mají děti, ale starají se pak o ně?
0: Ne.
2: Ale když jsou lidi vychovávaný algoritmem a tam poškozování vraždy, sebevraždy, chápeš to? Ne. Že ono to není jenom o tom, mít děti to taky totiž nic neřeší. Jo. My musí, to je, my do těch kořenů musíme jít hodně.
0: Ano.
2: Tady si dělají děti lidi a co?
0: A teď si představ, že v Americe prošel zákon, teď nevím v kterém státě, že žena může mít potrat až do 9. měsíce. No, to znamená, oni zavraždí dítě, když je těsně před narozením.
2: To je zkažený svět.
0: Konec.
2: No, já jsem o tomhle mluvil s Eliškou Kulič-Haškovou, že jo? No. To je, pět amerických prezidentů jim tam pomáhala. Dneska ona by měla promlouvat do nejvyšších pater zahraniční politiky. A to není sama, takových příběhů jsou stovky. Ty lidi jsou úplně vytěsnění. Aby nabídli zkušenosti, konekce a tak dále. Jo. A to je prostě šílen, protože my máme opravdu navíc. My jsme jedna z nejlepších zemí světa. Je tady zatím stále nejvíce svobody. To není přehnaný nacionalismus. To je, když si prostuduju tu historii, tak vidím ten obrovský potenciál. To je ten grál, jak všichni furt se k něčemu upínají. To je ten grál, tom talentu. Jaký lidi se tady rodí. A je jedno ve finále, jakým jazykem mluví, ale jak, když se tady poví, víš, jak to myslím?
0: Vím, ale nemáš pravdu.
2: Nemám.
0: Nejsvobodnější země, ne celá, je tam 50 států, je pořád Amerika.
2: Jo, jasně, že pivo, ale musíš pít z pitlíku.
0: To je jejich dohoda.
2: A tam je takový lehký.
0: Není to pravda, já jsem tam žil.
2: A co je svobodu, že tam, to, a pak tam všude, chápeš tu povrchnost té Ameriky, že tam
0: to
2: drogy
0: není povrchnost.
2: Seženeš kdekoliv drogy, ale pivo musíš pít z pitlíku.
0: To není povrchnost.
2: A já ani nechci, hele.
0: To není žádná
2: Ameriku
0: povrchnost,
2: ale jak to funguje tam.
0: Já nechci říkat rád, nerád, já jenom říkám,
2: já
0: že
2: vím,
0: pořád je nejsvobodnější Amerika.
2: Jasně.
0: Je tam 50 států. Polovička z těch států je ještě neuvěřitelně svobodných oproti celé Evropě.
2: Celá Česká republika je stokrát svobodnější než Amerika, to víš sám.
0: Ne,
2: tyto
0: ne.
2: Policejní stát.
0: Tohle je policejní stát. Tohle je něco neuvěřitelného. A je to v lidech, že většina lidí tady volí rozvědčíka a estébáka.
2: Ale jo, ale my tady máme takovou, jakoby je to, jak zase já to řeknu, to švejkovství. Oni na to lidi
0: to není svoboda.
2: Oni na to lidi, ne, ale že lidi na to koukají, jako že se tím dehonestují. No, to je nějaký švejko. Ale to je svobodomyslnost. A ta se tím lidem dá vzít jenom brutálním násilím.
0: Dětím.
2: To, že je zároveň s tím spojený určitý egoismus, že ty lidi kopírují, že sami pro sebe, že to taky. Ale jinak si tady každý, podívej se, kolik je těch lidí, co s námi ale měřit, to nemá obdoby.
0: Hovno,
2: to nikde není.
0: Hovno. Je to 1% lidí, či svoboda je strašná zodpovědnost.
2: No,
0: ne furt na někoho něco svázat, na někoho svádět svůj neúspěch. Ne. My bohužel jsme nejmín svobodný stát, že si to děláme sami. Lidi si to dělají sami.
2: To je pravda.
0: Od 50. let žádná svoboda tady nikdy nebyla.
2: Ano. A jsme u té ústavy.
0: Tady se podívej.
2: Zase válka.
0: No
2: co
0: podívej se na ty idioty. Podívej se. Za to stojí. Jo?
2: To je šílený.
0: Je ti to, jasný.
2: No ty to je furt dokola.
0: No. Tak o jaký svobodě mluvíš? My jsme svobodní lidi.
2: S tebou v tolika věcech nesouhlasím, viď?
0: Ale o tom to přece není.
2: Není, já vím, to se snažíme lidem celou dobu říct. Vždyť se to tak celý jmenovalo, co jsme točili.
0: Já jsem v podstatě pravý opak tebe, ale v těch základních věcech se setkáme. To je důležitý. Ale
2: a měli jsme stejné lásky a plno věcí osudově, co nás spojuje, to se ani nedá tady do kamery vyprávět. Já si často vzpomínám, často koukám do nebe, často se upínám k různým věcem, zkušenostem. Jo? Víš, jako hledáš ten vnitřní kompas, taky si nejsem jistý, vyhodnocuju si věci. A pak ty řekneš, víš, jako, víš, o kom mluvím. Ani nechci používat jméno, protože mi teďka parta přátel napsala, ty jsi, víš, to takové. A teď mi řekli, dobrý, já to řekl, oni mi řekli, že jsem Já tady o Gándym, o Komenským, o tomhle, o všem se snažíme informovat, studovat to, nabízet to lidem. Vy jste na to. Vy jste nějaký divný, vy jste ze Sýrie.
0: Ale to nejsou, ty říkáš přátelé, to nejsou přátelé.
2: No, myslel jsem si.
0: No tak to je o něčem jiném.
2: Známý, no, známý.
0: Přátel. Já jsem tady měl partnera obchodního, s kterým jsem tady zakládal další divadlo, ta Fantastika, když jsem se vrátil z Ameriky. Já jsem zjistil, že je obklopený STBákama, že sám s nima spolupracoval a že to jsou ty lidi, kteří mě udávali. Její krycí jméno bylo Eliška a ta druhá se jmenovala Mája. Já jsem si taky myslel, že jsou to přátelé. Ne. A tady mám jednoho přítele a to seš ty. A pak mám úžasnou rodinu. Tak jako ty máš úžasnou rodinu. A jelikož seš citlivý, tak si o těch věcech spolu můžeme povídat. A já s tebou pojedu do té Izraele ještě, já to ještě zvládnu. A pak do Palestíny, a pak do Venezuely, a pak na Kubu. A budeme si tam jenom povídat s lidma. A pak se vrátíme a budeš sám vidět, že to je nepřenosné.
2: Já to vím, proto se snažím i takhle víc cestovat. Jo? Ne kvůli sobě, ale pro lidi. Ta Etiopie mi změnilo pohled na svět. To je, chápeš, v jaký tady žijem západní iluzi? Že tam mají více než 2000 let úplně jiný čas a zřejmě ten správný. Protože pak si najednou někdo ze dne na den vymyslel, že ten čas byl jiný. A svoboda náboženství, tam nikoho nenapadne vůbec diskutovat, že má jinýho boha. To oni tak nejsou vychovaní, aby to vůbec napadlo se bavit. My děláme zásadní problém, jo? Že se vůbec bavíme o tom, o čem se bavíme. Tam jako seš těch 14 dní a řekneš, my jsme fakt jako postižení, ale to už jde od dětí, my jsme tak vychovaní. My jsme nadřazení, my řekneme, on je černý, ale v té Africe je tolik odstínů černý, že nám říkali, že jsme Číňani, že jo? Protože Číňan je bílý. Chápeš?
0: Já to chápu.
2: A tohle si připustit, že ten rasismus je úplně zakořeněný. Že si myslíš, že nejsi rasista, ale seš. Protože ty je označuješ.
0: Dobře, ještě jo. Jinak.
2: Je to s přírodou, je to s náboženstvím, je to s rasama. Pan Nedvěd, než zemřel, Franta Nedvěd, než zemřel, nevím, jak, kdo mu to napsal, tu písničku, nevím, jakoby příběh té písničky, ale to je neuvěřitelná ta písnička. To byl, skoro jsem s ním nestihl rozhovor, s Františkem, nevím. Ten to tam zpívá, o těch církví, o těch válkách. Masakr, to z toho je husí kůže,
0: víš,
2: dohledej.
0: Já něco řeknu, no stačí si pustit Mela Gibsona.
2: No,
0: co povídá o Etiopii,
2: no,
0: o Bibli.
2: To mě, víš, jak mi to, víš, jak mi to jako dalo jakoby kompas. Ano. Já jsem tam přiletěl, ty věci cítíš, pak se je i dozvíš, pak si je prostuduješ a připadáš si, že jsi blázen.
0: Ano.
2: Pak to řekneš třeba Martíně Kociánovi v rozhovoru, ta to rychle vypne, že se o tom bavit nebudeme, pak teda to zase zapne, že se o tom bavit budeme. A až po nějaký období přijde ten Gibson. A to je jedno, i kdy to byl kdokoliv jiný.
0: Ne, je důležité,
2: tak,
0: že
2: tak
0: to
2: si řeknu, nejsem blázen prostě, že jo?
0: Ano. A je důležitý, že to je Gibson, protože celý Vogue Hollywood jde do prdele. Protože to jsou takový prostituti, jako jsou tady u nás.
2: No, já chci točit rozhovory s Gibsonem. Aspoň jeden
0: rozhovor
2: s Gibsonem. Melem Gibsonem, no. A budu dělat úplně jiné věci. Jako já nic nevzdám a já chci jít ještě intenzivněji. Já se těším na všechno. Já prostě i tady tím... Tenhle let je ve správný čas.
0: Víš, já ti řeknu takovouhle věc. Já jsem přijel do Ameriky a poprvé v životě jsem viděl víc černochů pohromadě. Zblblej z tohohle komunistického totalitního režimu jsem z těch černochů měl strach. Protože na té Park Avenue jich stálo 5. Tak jsem je velkým obloukem obcházel. Protože jsem nic nevěděl. A potkal jsem Indiány z mnoha kmenů.
2: No.
0: To znamená, tím chci říct, třeba v Miami, ty lidi žijou vedle sebe a jsou šťastní. Ať je to Kubánec, ať je to z Venezuely člověk, ať je to Žid, ať je to Arab. Mm. Můžou spolu žít.
2: Jo.
0: Ale tohle jde jenom v Americe. dobyvačná Anglie.
2: No, oni ti to Amerika vymýšlí, že to chce udělat podobně v Spojený státy evropský a tady to taky půjde.
0: Ne, to rozmělnit nepůjde, obyvatelstvo. Nepůjde. Tady se to nemůže
2: tady použít. Tady je jeden velký rozdíl a to je identita. Tak. Zase jsme u třech ano, všechno ano. V nich najdeš těhle kysle. Všechno najdeš. Ne, že to budeš znásilňovat, ale musel jsem ujít dlouhou cestu, abych takhle jednoduše řekl tyhle první tři
0: ano,
2: hesla. V té identitě je totiž slovo.
0: Ano.
2: A to je náš jazyk. A to je to, že by tu... A oni jsou toho schopni, že tu převýchovu začnou ještě intenzivněji. Naučí nás ten jeden jazyk. A pak tohle, co, k čemu zlížíš v Americe, půjde dost dobře i v té Evropě. Lidi se tomu brání, takže to nepůjde ta centralizace jazyků, armády a vlády.
0: V žádném případě to nepůjde.
2: Dobrým.
0: Bude, no, to, bude to tím způsobem, jak to chtěl Hitler, čtvrtá říše. A já ti řeknu proč. Anglie je dobyvačná. Ta vyvraždila. Ty vyvraždili Indiány v Americe.
2: No, ale království Španělé, je německé, že?
0: Samozřejmě, no, tam se chci dostat, takže...
2: No, promiň, promiň.
0: Španělé, Portugalci, jo? No. To jsou ty, co vyvraždili ty Indiány. A ty tam dneska jsou. A už vůbec se nemusíme bavit o Rothschildech. Ty si vychovali toho Hitlera.
2: No, no hele, je to těžký říct, jo. Nedělám mezi lidma rozdíly, jsem tak vychovaný vůbec jako, taky jsem si prošel tvrdou školu, abych vůbec to, no to je jedno, to je na někdy jindy povídání, ale prostě ono je to často tady u těch rodin, že proti, že oni taky nejsou všichni jakoby, rozumíš, oni
0: samozřejmě,
2: taky
0: že ne.
2: Soutěží mezi sebou, že
0: a, jo,
2: tak jako jiný,
0: samozřejmě.
2: Jako tady ale... Čech proti Čechovi, nebo tak, no. No,
0: největší nepřítel Čecha je Čech.
2: Čech, no. No, ale to je, ale to je s Židem proti Židovi stejný. To jsou lidský konstrukty. Ale tím, že se stala ta velká bolest, tak jakoby jsme se báli o tom mluvit. A ty, který pak třeba o tom mluví, tak jsou zase moc tvrdý, že jo? Jsou na, jakoby chápu, ultimátní,
0: já
2: no?
0: Ti,
2: zlý.
0: Já ti řeknu, v čem seš teď jako, je to zajímavý, jo?
2: No.
0: Indián proti Indiánovi.
2: Ty
0: se, no ty se rubali,
2: masakry,
0: vůbec,
2: no
0: ty
2: právě,
0: se rubali nejvíc, úplně nejvíc.
2: Já jsem zase naivní v tom, že nějaký konflikty a války nikdy nebudou. Ale to, že jsou programovány, že jsou konstruovány, že jsou uměle vyvolávány, když my jsme o tom mluvili mnohokrát, od Jugoslávie je to strašně zesílené.
0: Ano.
2: Lidi si to nechtějí připustit, jsou ty války, ale umělý války, umělý. A to je problém. A tomuhle bychom měli nejenom předcházet, tohle je potřeba zastavit, pod svým způsobem, jak říkáš, jakoby potrestat. A přijít na novou formu spolupráce. Protože to vede jinak k velkému masakru, že?
0: Já mám takový pocit, že komu to, za vším jsou peníze, ty staré peníze jsou úplně ve všem. Proto těch 60 rodin, když se to úplně zbagatí, vedou celý svět do skáze. A vždycky ho povedou do skáze. O tom mluví krásně Peter Thiel a ten Karp. To jsou uchylové.
2: No. Podívej se na ně. Co teď dělají tam?
0: Robine, já to vidím jako, jak žijou Amishové. No. Dobrý, ale to vytváříš potom sektářství. No. Já bych neměl nic proti tomu. No ne, když větší skupina lidí mezi sebou si budou pomáhat, téměř soběstačný, nebudou vázaný centrálně na government, my nepotřebujeme government. Indián, rada starších. 6 lidí, kteří tam nejdou kvůli penězům, ty tam jsou, protože je mají rádi, že jim věřej a že něco dokázali v tom kmenu. A kdyby to vedla rada starších, která se obměňuje pravidelně,
2: se hledat,
0: tak je to
2: principy.
0: Někde jinde.
2: Nejenom, že odmítáme globalizaci, ale chceme lokalizaci.
0: Jo.
2: Jo? Jo. Ne, že chceme ovládat, chceme naslouchat. Že chceme centralizovat moc, chceme decentralizovat moc. Nechceme hromadění ve velkých korporacích, bankách a to. Chceme decentralizaci. Pod každým tím jsou v podstatě oskoušený koncepty. Já třeba řeknu, velká měna, jo, plošná. Já proti ní nejsem, kdyby byla manipulovaná. Pak máš tu národní měnu. Ale ale pak máš tu amišovskou, tu komunitu.
0: Ano, ano.
2: A je
0: ano.
2: To ze spoda nahoru, ze zhora dolů, ano. A je to svoboda.
0: Ano.
2: Já cestuju, ano. Mám nějaký, ani ano. Nechci říkat to, mám nějakou evropskou měnu, ani nechci ano. Říkat to europitomí. Jo? Jsem v národě, mám národní, ale taky mám tu lokální. A nebo ji vůbec nemám a ty kuponky si bartruju. Stejně, když je obrovský průser, jako byl třeba covid, tak lidi rychle bartrovali. Všechno bartrují. Víš, takže ono to taky je jako, to je přirozené. Takže v podstatě my potřebujeme pravý opak de facto všeho toho, co se děje, včetně i toho volení si mezi náma, že i to se musí velmi radikálně zdecentralizovat. Ale, zrušit politické ano, strany, ale, víš, a tak dále.
0: Proto si ale lidi musí začít věřit.
2: To je stejně tak.
0: Svět je tak nádherný. Přesně tak. Tuhle krajinu ne. Miluju, ale lidi.
2: Lidi,
0: ve své
2: šanci,
0: velké ne? Většině už ne, šanci. Už jsem zlomil hůl. Rozvědčíkem a estebákem Babišem jsem zlomil hůl.
2: Hele, láska je ta odpověď na všechno.
0: To jo.
2: Jo, akorát, že když příliš miluješ, že jo, jo, tak dneska to, jako máš rád svoji zemi, tak tě hned o nálepku, jo. Příliš miluješ,
0: jo. Jo.
2: Měli řešit něco jiného, jiný věci.
0: Budou řešit nás, že jsme fašouni, nebo pro Putina. Česko je Orwell, je to Orwell. To mají to jako podle, inspiraci. Tohle je všechno roviny naše, musíme, my jsme jim u prdele, ale oni nám musí být u prdele. Ale to se musíme držet pohromadě. Že tohle za to stojí.
2: Jakmile někdo měl nějakou politickou průkazku, jo, víš co, kdyby nebyl ten covid, tak já ve všem mluvím jakoby jinak. Tady máš věci jedna ku jedný, jo. Tady se nehla ani ta. A teďka oni tě přesvědčují lidi, že chápeš ta jejich, já nechci teď urážet nikoho, chápeš to?
0: Já ti,
2: ale
0: já
2: oni
0: to
2: se
0: chápu.
2: Ani nezamysleli chvilku ne. Sami nad sebou, ne. Čeho jsou ne. Součástí. Že ne. Jsou právě, že tyhle lidi, jsou ještě větším zlem, než jsou celý Pálevkové a Babišové.
0: Přesně tak. Ale teď to
2: se... Oni se zapojí do toho a všem lidem, kteří měli tu naději, říkají, že to je něco nového.
0: Ano.
2: A jsou součástí téhle vlády, ano. Která je totožná s rokem 2020.
0: Ale to se všechno opakuje. Ať je to migrace, ať je to covid.
2: Cokoliv jiného.
0: Ať je to válka. Furt ano. Je to a la covid.
2: A o tom ten Jackson
0: to,
2: zpívá.
0: Lidi si to nepřiznají, tak jak si nepřiznali covid. Ty sami, co podporují toho Pávka, si to nepřiznají. Ani když zjistějí, že to je vlastní zráce. Protože oni to zjistějí, ale nepřiznají si to.
2: Víš, jak naočkovaný člověk si jenom jako příklad, si nepřipustí, že mohl být nebo že byl podvedený. A je ano, dost ano, čas. A plno ano. Lidí jako ano. A plno lidí se stává vlastně jakoby agresivní, že jo, vůči jiný skupině obyvatel. Ano. Ale tohle ten konstrukt se dá použít i na třeba voliče dnešní vlády. Totálně podvedený. A to není tam rozdíl mezi těma naočkovanými a těma. Tyhle jsou naočkovaný zase něčím ano. Jiným. Ano. Totálně podvedený. No ale taky to si tak. To nepřipustí. Takže to přesně ano. Vidíš ten konstrukt.
0: Ano.
2: A odpovědí to, že oni mají strany. Je to najím, není to. No, v podstatě odmítají, aniž by si dali tu práci, jo. Skutečnou práci o tom přemýšlet, na tom pracovat,
0: jo.
2: Nebo to začít tvořit.
0: Jo. Jo. Komunisti v chartě 77 jsou ty samý komunisti, jako byli předtím, než podepsali chartu 77. Rozvědčí, ten plní svůj slib. On sliboval, že půjde proti západu. On jenom nechápe, že z toho západu ten komunofašismus jde k nám. Ale on jim dál slouží. On vlastně, on v podstatě dělá to, co slíbil komunistický straně Československa, že bude dělat.
2: Jo, ale ty děláš mu moc reklamu. Nezapomeň, že se musíš bavit o amerických tajných službách. Musíš se bavit o lobbystech, který jsou za
0: samozřejmě.
2: A ty tady děláš prostě samozřejmě. Dost často reklamu tady jo. Člověku, který to ne. Vůbec nepotřebuje.
0: Ne, to je Dobrovský, to je Koláš,
2: ne, ale
0: zbrojní
2: průmysl, já nevím, CIA, všeho,
0: určitě
2: a
0: CIA.
2: A no. O nich se musíme bavit. A jestli chceme ten nadhled, tak ještě teda musíme jít tady nad ty věci, jak to funguje. Víš, jako?
0: No, určitě.
2: Já vůbec mi za ty...
0: Všude, za vším.
2: Etapou, já
0: za
2: vším
0: je...
2: Pár reakčích videí.
0: Za vším
2: asi,
0: je...
2: Asi tak 20, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 Já už těmhle lidem reklamu dělat ani nechci.
0: Za vším je CIA a Mossad.
2: No.
0: A ten Trump bojuje proti CIA. Znáš od Beatles Imagination? Znáš to?
2: Jo. Nebo John Lennon, ne?
0: John Lennon. Na trubku to nikdy nikdo nehrál, jenom já. Robine, Imagination. Musíte začít snít.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 174, které věnujeme začátku školního roku. Kostrou, kterou aktualizujeme a jaksi obživneme, je opět pořad, který jsme před lety nahráli pro stanici Vltava. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

0: My jsme začátek školního roku pozdravili písní Another Brick in the Wall v podání Alice in Chains společně s Rage Against the Machine.
1: We don't need no education. Nepotřebujeme vzdělání, tam zpívali ty děti. Tož nechoďme kolem horké kaše. Je pro naši nastupující generaci škola dobrá, nezbytná, a nebo je to jenom první stupeň, jak z nich udělat roboty? Názor na to má i kapela Urban Robot.